0: pozvání přijmu a bez váhání dorazím. Nicméně v tuhle chvíli ono to není ještě zas tak růžové. Samozřejmě zve mě CNN Prima News, která podle mého názoru v tuto chvíli z těch mainstreamových médií je jednoznačně nejobjektivnější a vykonává nejlepší práci na poli zpravodajství. Česká televize tolik ne, tam jsem persona non grata z očividných důvodů. No a u televize Nova tam je to dáno tím, že toho zpravodajství a publicistiky je tam pomálu, takže samozřejmě těch příležitostí je méně, ale tam jaksi žádnou averzi necítím. Ale každopádně samozřejmě na CNN Prima News teď dokonce byla prolomena ta hranice, že mě pozvali i v neděli a do toho hlavního vysílacího pořadu, vysílacího času. A co jsem viděl, tak to mělo 652 tisíc zhlédnutí, což je krásné číslo a zhruba o nějakých 100-150 tisíc víc, než má běžná neděle o prázdninách. A tudíž musím říct, že bych chtěl poděkovat tímto lidem, našim občanům, že právě sledují, sdílejí moje videa, sdílejí moje myšlenky, protože bez nich bych to nikdy nedokázal a to je především jejich zásluha.
1: Vy jste tak opravdu jeden z těch nejaktivnějších poslanců SPD v tomto smyslu, respektive SPD pro. Vy taky máte v klopě pořád ještě svou stranu vetknutu. Jen mě řekněte na začátek ještě, existuje pro pořád a bude existovat, anebo směřuje to nějak k nějaké integraci s SPD?
0: Tak pro samozřejmě existuje. Dokonce teď do voleb nasazujeme 4 senátní kandidáty. Milana Loprajze na Ostravsku, což si myslím, že je skvělé jméno a hlavně je to úžasný člověk. On je nejenom nositelem toho slavného jména, ale především mužem, který, bych řekl, má obrovské charisma, je to neuvěřitelně čestný člověk, inteligentní, poctivý člověk. Takhle si představuji senátora parlamentu České republiky a mnozí ho jistě znají z jeho hovorů z Radhoště. Honzu Skalického nasazujeme v Děčíně, Hinka Berana, hlavní tvář boje proti výstavbě větrných elektráren na Trutnovsku a pana doktora Josefa Šornu na Příbramsku, takže 4, řekl bych, velmi solidní kandidáti. Nicméně já se netajím tím a říkám to dlouhodobě, že já bych byl velmi pro konsolidaci vlastně těch stran, které dnes tvoří klub SPD, to znamená SPD pro Svobodní a Trikolora, a vytvoření jednoho národního bloku. Podle mého názoru by to bylo pro naše občany mnohem srozumitelnější a bylo by tak možné vytvořit opravdu zásadní sílu, která by byla hybatelem na poli politických soubojů a diskuzí v České republice. A dle mého názoru by prostě reprezentovala podobné hodnoty a měla by podobné cíle jako v Německu AfD či v Rakousku FPE. Jakmile je to roztříštěno do několika stran, vždycky je tam nějaký interní souboj, přetahování a tak dále, třeba i na úrovni krajů, nejenom na té centrální úrovni. A to prostě ti voliči nemají rádi. Oni chtějí vidět, že my táhneme za jeden pro vás, že jsme tady pro ně a nikoliv pro sebe, takže já se další konsolidaci, integraci určitě nebráním. Naopak si myslím, že by to byl krok správným směrem.
1: Týká se to podle vás i takových těch dalších seskupení typu Jasan a podobně, nebo s nimi nejednáte, nebo oni nejednají s vámi?
0: No, tam je zásadní to, aby ty subjekty vůbec k tomu měly chuť. On to málo kdo je ochoten přiznat a velmi často navíc mají ty menší subjekty úplně nerealistické požadavky. Víte, pro mě to také nebylo jednoduché rozhodování, když jsme se domlouvali na té společné kandidatuře do poslanecké sněmovny, že jsme měli vlastně jenom 2 kandidáty pro a 2 kandidáti byli od Svobodných, 2 kandidáti od Trikolory, ale měl jsem na výběr, jestli roztříštit tu scénu, anebo raději upozadit nějaké naše interní partikulární ambice a skutečně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem přesvědčen, že ten výsledek mohl být i lepší, ale voliči na poslední chvíli přesedlali k ANO Andreje Babiše. Nám to bylo zřejmé, protože v posledním průzkumu před volbami měl Babiš 28% a my nějakých 12, stačilo nějakých 6 a nakonec to skončilo tak, že stačilo, se nedostalo do sněmovny, my jsme klesli o nějakých 5% a Babiš s ANEM nabral 7%. To znamená, tam ten přeliv byl naprosto zřejmý a jasný a já pevně doufám, že voliči

0: že ten samý proces musíme projít i tady v České republice, že lidé si musí uvědomit, že příští léta nebudou soubojem s Ruskem. Rusko z mého pohledu pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Bude to přímý souboj s Evropskou unií. To je ten uzurpátor, to je v současné době subjekt, který způsobuje neprosperitu, chudnutí České republiky, omezení její suverenity a zároveň ohrožení její bezpečnosti přes migrační pakt. A kdo se nebude schopen postavit naprosto tvrdě a nekompromisně tomu Bruselu, tak nemůže Českou republiku vést k lepším zítřkům. Prostě nemůže. Ta doba bude přímo, řekl bych, klasifikována nebo přímo bude determinována právě postavením a soubojem mezi suverénní vládou jednotlivých členských zemí a bruselskou centrálou, která se snaží uzurpovat čím dál tím větší porci moci na úkor těch jednotlivých států.
1: Já myslím, že to je přesně téma, ke kterému se musíme dostat, ale než se vrhneme na jedno, na to hlavní vnitropolitické, jenom jste mě něco připomněl, když říkáte, Rusko není tím hlavním problémem pro nás. Teď byly takové ty obrovské spekulace kolem toho, co dělal šéf CIA v Moskvě. A teď Donald Trump, poté, co viděl všechny ty komentáře těch politiko a podobně, těch prostě Bruselanů, že jel vyhrožovat Rusku, aby si dalo, aby si velmi rozmyslelo útok na některou z členských zemí NATO. Tak Donald Trump právě prohlásil, že o nic takového nešlo, protože Rusko není tím problémem a Rusko nemíní zaútočit na žádnou zemi NATO. Když to slyšíme spoza oceánu, tak si vždycky uvědomím, jak je to absurdní, že v této zemi existuje spousta lidí, kteří, když vy vyslovíte přesně tutéž tezi těsně předtím, tak vás mají za nějakého kremelského agenta.
0: Přesně tak to je. Já musím říct, že já se tomu vždycky směju a všem říkám, prosím vás, když jsem teda ten kremelský agent nebo tady nějaký Putinův aset, Putinova investice, prosím vás, můžete mě říct, v čem se moje výroky liší od výroku Donalda Trumpa ve vztahu k ukrajinské válce? No. Ukažte mi to. Teď Donald Trump jasně kritizuje Ukrajinu, jasně říká, že si Ukrajina za tu válku mohla sama z velké části a že z velké části to byla taky proxy válka mezi NATO a Ruskem. To dneska říká oficiální americká administrativa. A když to já řeknu tady, tak samozřejmě okamžitě se vyrojí celá řada těch lepševiků a pravdoláskařů a podporovaných těmi médií skorumpovanými, kteří okamžitě mě začínou nasazovat nějakou psí hlavu, ale já prostě říkám, že já jednám pouze v zájmu občanů České republiky. Já nefandím žádné zemi. Já nefandím ani Rusku, ani Ukrajině, ani Francii, ani Spojeným státům. Pro mě jediná moje snaha je účelně prosazovat zájmy občanů naší země. A bytostným zájmem občanů České republiky je to, aby na Ukrajině zavládl mír. Čím dřív, tím líp. A já čtu tedy tu návštěvu šéfa CIA v Moskvě, ale úplně jinak než naše mainstreamová média. Podle mého názoru Donald Trump zcela jednoznačně designoval jako svoji prioritu Irán. A on v tuhletu chvíli už nemůže být rozkročen na dvě nohy, nemůže podporovat zároveň Ukrajinu a řešit si svoje problémy s Iránem. A nad to si nemůže řešit za situace, kdy Rusko a Čína Irán podporují.
1: Ano.
0: A dle mého názoru, je to čistě můj subjektivní pohled, ale takhle to čtu z hlediska nějakého selského rozumu, tam pan Radcliffe jel proto, aby Moskvě předal vzkaz, že nejsou schopni se dohodnout na nějakém míru na Ukrajině, který bude pro Rusko výhodný, výměnou za to, že Rusko už nebude tolik podporovat Irán a případně se stane i nějakým komunikátorem s Čínou, aby prostě byl Irán izolován. Protože zcela jednoznačně hlavní prioritou Donalda Trumpa v tuto chvíli je Irán. Ukrajina už ho fakticky vůbec nezajímá a je pro něj pouze přítěží.
1: Jasně. Tak pojďme tam, kam jsme chtěli hned vstoupit na začátku. Jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky. Mimochodem, než se ještě zeptám dál, jak to po těch pár měsících vidíte? Změnilo se pro vás něco?

0: jste teď tím poslancem a ne pouze psancem?
1: Já myslím, že jsem psancem i poslancem, tedy, že já to jsem dokázal skloubit, jelikož opravdu ty útoky jsou až dětinské. Já jsem si z toho udělal legraci tento týden, když jsem napsal na Facebook tu SMS-ku od Putina, protože to už na to se jinak než humorem odpovídat nedá. To už je tak trapné a ukazuje to zoufalou argumentační prázdnotu opozice. Oni nejsou schopni vlastně přijít s jakýmkoliv argumentem. A dokonce už i Lidové noviny napsali to, komentovali tu moji debatu s tím Matějem Ondřejem Havlem z TOP 09, kdy tam napsala redaktor povinně: Reichl je nejodpudivější bytost v české politice, nikdy by ho nevolil. Je to člověk, který má politiku postavenou na dezinformacích a strašení. A poslední odstavec, no a v té debatě měl vlastně pravdu. Jo, protože já jsem vlastně tam říkal, že na ty nákupy zbrojní techniky, tak jsem tam říkal, prosím vás, teď je nesmysl nakupovat, protože teď jsou ceny nejvýše. V tuhle tu chvíli ti zbrojaři by mohli navýšit svoje kapacity 10x a stejně by nestíhali. A logicky, když poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena je vyšponovaná na několika násobek té standardní ceny. A proto je daleko lepší si na uzavření těch kontraktů počkat až po skončení té války. A já jsem samozřejmě známým odpůrcem navyšování těch výdajů, podle mého názoru to nikam nevede. Tudíž prostě je to jednoznačný konkrétní argument, který já jsem v té televizi předložil. No a Matěj Ondřej Havel, protože na to nemá žádný věcný argument, na to není věcný argument, jelikož se jedná o zbytečné a bezúzné utrácení peněz našich daňových poplatníků, tak na to řekne, vy tady dostanete pochvalnou SMS-ku od Putina. Prostě to je přiznání totálního argumentačního debaklu v přímém přenosu. No a jak se mi daří, mám víc práce. Nic víc, nic míň. Opravdu je neuvěřitelné, kolik se toho na vás navalí v momentě, kdy ještě jsem si prosadil tu vyšetřovací komisi v dozimetru, v momentě, kdy jsem psal zákon FARA, který bych stále velmi rád prosadil a pevně doufám, že nakonec přijmout bude. A když jsem ve dvou výborech, ve kterých velmi se snažím aktivně působit, do toho ještě dělám advokaci, snažím se pomáhat lidem, kteří jsou nespravedlivě stíhaní. Byl jsem teď nedávno v Chebu obhajovat člověka, který se dostal k trestnímu soudu za to, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině. Za tenhle výrok. Je u soudu. Jako kam jsme se to dostali, to období před rokem 89 už z mnoha hledisek bylo, a zejména z hlediska svobody slova, bylo výrazně svobodnější než dnes. Tam, když jste řekli, že jako Sovětský svaz patří na smetiště dějin, tak možná jste nebyl pochválen, ale rozhodně vás za to nezavřeli.
0: Ano.
1: Dneska už jsme trošku dál, takže opravdu té práce je spoustu a musím říct, že jenom se to na mě valí a snažím se to nějakým způsobem všechno procesovat.
0: Pořád se nemohu dostat k té otázce, protože zase jste jedno téma nadhodil. Vy říkáte, šetřeme na těch nesmyslných zbrojních výdajích. No ale SPD má ministra obrany a ministr obrany Zuna zprostředkovával 7 miliard nějakých z Německa a teď víme, že i Andrej Babiš to řekl, že ta 2% HDP na zbrojení budou, čili nějakých 150 miliard se musí utratit v příštím roce.
1: No to pozor, to přidejte, 190.
0: 190, no tak už ani neumím pořádně počítat.
1: Ono se totiž zvýší samozřejmě HDP.
0: No aha, ono se zvýší HDP. A není to tedy tak, že byste na tohle měli mít vliv?
1: No, já jsem přesvědčen o tom, že to je opravdu naprosto zbytečný výdaj. Ale my musíme vycházet z reality voleb a tady je to samozřejmě závazek vlády, který byl podle mého názoru jaksi učiněn už v té Ankaře, abychom nebyli za ty neposlušné žáky, kteří platí méně než 2%. A ono toho vychází totiž zase z tlaku NATO. NATO stejně jako Evropská unie prostě vykolejili. Původní myšlenky nejsou vůbec špatné. Spolupráce v oblasti obrany, i v oblasti ekonomiky, pohybu služeb, kapitálu lidí je samozřejmě perfektní myšlenka. Bohužel ji uchopili nesprávní lidé.
0: No,
1: a NATO se stalo, namísto obranné aliance, se NATO stalo v tuto chvíli fakticky lobbystickou organizací pro zájmy zbrojařských korporací. Hmm. To je zcela evidentní. Hmm. Ten tlak na zvyšování těch výdajů, aniž by to jakýmkoliv způsobem odpovídalo skutečně zlepšování obrany schopnosti té aliance, je zcela evidentní. Problém je v tom, že ty systémy mezi sebou navzájem nekomunikují. Mm. Naše systémy neumí komunikovat s polskými systémy, tak jaká kolektivní obrana. To je prostě chiméra. A ta takzvaná CTčka, ty capability targets, která musíme plnit, tak byla řešena nebo stanovena někdy před 5, 6, možná už 7 lety. A tím pádem jsou zastaralá. My prostě si tady pořizujeme těžkou brigádu. Jdeme si kupovat tanky Leopard 2A8 za 39 miliard korun. 44 tanků za 39 miliard korun. V momentě, kdy k tomu připočítáte náklady na servis a provoz, můžete si udělat krát 3. Jste na 100 miliardách. A v tuto chvíli, tento týden, nám Seznam napsal, že tyto tanky leží v Ukrajině v polích opuštěné.
0: Ano.
1: Protože už do nich nikdo nechce sednout. Ano. Oni mají životnost 6 minut. To je pojízdná rakev. Ano. Do toho si sednete a máte jistotu, že jste do 6 minut mrtví. To znamená, to, co my si kupujeme za 39 miliard a reálně nás to bude stát 100 miliard, tak leží v Ukrajině v polích. A nikdo to nechce. Nikdo do toho. My bychom si mohli odvíst to tamto, měli bychom to možná za odvoz zadarmo. Takže já samozřejmě na jednu stranu říkám, že podle mého názoru bychom měli být prosazování těchto požadavků tvrdší, ale zase upřímně říkám, že tohle je závazek vlády. Hmm. To není ani o to, že by minister Zuna o to nějakým způsobem dramaticky bojoval, ale je to závazek vlády. Já osobně jsem přesvědčen, že bychom se měli dívat úplně outside of box na celou tu věc. Anglicky se to říká, ale prostě mít na to naprosto diametrálně jiný pohled než v současné době. To znamená kupovat v tuto chvíli tanky, Leopardy, kupovat BVPčka, kupovat Supakaty z Anglie, to si kupujete muzejní exponáty.
0: No, myslím, že to je to též F-35.
1: Jasně, no to můžete převést do VTUčka, Vojenského technického muzea, tam to takhle umístit. Jako, no, a bude to skvělý, bude to vypadat krásně, akorát je to trošku drahý. V tuhle chvíli se už samozřejmě bojuje téměř výhradně pomocí dronů. Hmm. To znamená, my bychom se měli soustředit zejména na drony, protidronovou obranu a na protivzdušnou obranu, ale zejména na budoucnost.
0: No.
1: A budoucnost jsou AI řízené zbraně. Říká se tomu takzvané systémy LOS, které vlastně budou umožňovat to, že budou jaksi i robotičtí vojáci, které bude řídit na dálku umělá inteligence. S tím se bude bojovat za 5, za 10 let. To už tu chvíli prostě tady nějaké F-35 nebo Leopardy budou skutečně naprosto zastaralé, zbytečné harampádí, které máme k něčemu. Takže já osobně bych naopak šel společným vývojem s českými zbrojaři, s tím, že bych jim řekl, tohle je budoucnost, my chceme, abyste to vyvinuli, my jsme připraveni to od vás odebrat. Ale chceme za to 10% z vašeho celosvětového prodeje. Protože v tu chvíli by ten stát začal vydělávat. Takhle to dělá například Izrael. Je to velmi, velmi moudré. Ale já už nechci se dívat na to, na ty peníze jako na výdaj. Že pošleme tu do Německa, tu do Švédska, tu do Ameriky, naše těžce vydělané miliardy. Já se na to chci dívat jako na investici. Nejenom do českého zbrojařského průmyslu, ale především do českého státu. Tak, aby se nám ty peníze zase vracely. Když je pošleme do Německa za Leopardy, už je nikdy neuvidíme.
0: Ano.
1: Leopardy ze stárnou, pak je vyřadíme, bude konec, není z toho žádný profit. Pokud tohle dokážeme, tuhle filozofii, to je spolupráce s českými zbrojaři, posunout dál, v tu chvíli najednou ten stát může začít dokonce na tom být v plusu, protože samozřejmě ty celosvětové prodeje mohou být obrovské, tak jako je to například z těch izraelských firm. Takže to je můj pohled na věc, ale já osobně, kdybych šel, tak já samozřejmě jsem znám tím, že prosazuji velmi razantní řešení a mým vzorem je Irsko. Irsko má v tuto chvíli korporátní daň 12,5%. Růst...
0: Korporátní daň, aby lidé porozuměli, je daň pro velké korporace.
1: Velké společnosti, ale i prostě pro české společnosti. Abych udělal tu rovnou daň, my máme v programu 15%, což si myslím, že by bylo naprosto vhodné, protože by se mnoho firm ze zahraničí soustředilo k nám za současného zlevnění energií, odchod z lipské burzy, opuštění ETS1, nákup plynu z Ruska, což mimochodem nyní prosazuje AFD, a když jsem to tady říkal, že tam klidně pojedu to nakoupit, tak jsem byl zase za toho proruského sluhu.
0: Ano.
1: AFD to teď říká zcela otevřeně, paní Weidel řekla, poletím do Ruska. Ale vraťme se zpět k Irsku. 12,5% korporátní daň, to znamená nízké daně, ne je zvyšovat, snižovat. Pokud chcete nastartovat ekonomiku, zvýšit příjem, musíte snížit daně, tak jako to dělá Irsko, tak jako to dělá Argentina. Další zvýšení daní už nám nepřinese vůbec žádný výběr, zejména vůči našim lidem. Oni už nemají kam sáhnout.
0: Ano.
1: Z těch 12,5% korporátní daně mají hospodářský růst 12,2%. Hmm. Druhý nejlepší v Evropě je Malta se 4%. Oni mají třikrát vyšší hospodářský růst než druhý nejlepší. Hmm. Vyšší než Indie, vyšší než Čína.
0: No, jasně.
1: Ale pozor, přebytkový rozpočet. Oni nejsou v deficitu. Jasně. Irsko není v deficitu. Přes tohle všechno, že má obrovský hospodářský růst a nízké daně, není v deficitu. Má přebytkový rozpočet. A v neposlední řadě Irsko dává nejméně peněz na zbrojení z celé Evropy. 0,2% HDP. Hmm. Švýcarsko 0,7%, Rakousko 1%. Dlouho jsme slyšeli, že neutralita je drahá, že je dražší než být NATO. Není to pravda. Tyto neutrální státy, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, mají mnohem nižší náklady na zbrojení, než máme my. A přitom z mého pohledu jsou bezpečnější, hmm. protože na ně nikdo nemá důvod útočit.
0: Ano.
1: Takže já osobně jsem přesvědčen, že tohle prostě není cesta, že pokud jak si se nechceme nechat jenom strašit tím, že tady přijde ten zlý Putin za 4 až 6 let, jak nám říkají ti analytici, kteří jsou placeni samozřejmě těmi zbrojařskými společnostmi, tak bychom měli tuhle filozofii odmítnout a začít investovat do naší země a do lidí, a ne prostě do zbytečných zbraní.
0: Když jste to říkal na demonstracích, na něž jsem chodil, na Václavském náměstí, teď ještě stále rozbitém, ale protože se blíží volby, tak ho rychle teď dodělají. Tak to bylo pochopitelné, ale dnes jste v podstatě součástí vládní koalice. Hmm. V jakém smyslu je tedy tak složité, aby tyto podle mého názoru zcela srozumitelné a jasné myšlenky slyšela taky vláda?
1: Je to jednoduché. Prostě my máme jiný program, než má hnutí ANO. Kdybychom měli stejný program, tak budeme ve stejné partii, ale my máme jiný program a zejména v oblasti obrany se to liší a další obrovský rozdíl je v pohledu na ukrajinskou migraci. Hmm. Protože ANO otevřeně říká, že považuje ukrajinskou migraci za přínos pro náš pracovní trh. Já tvrdím, že je to zátěž a výrazná zátěž a nejenom pro pracovní trh. Tady obrovsky roste práce na černo. Ukrajinci tlačí platy a mzdy dolů, protože oni jsou, díky tomu, že mají různé dávky, tak oni jsou ochotní a schopní pracovat za méně peněz,
0: jasně,
1: než Češi, kteří by za tu výplatu nedokázali ani zaplatit nájem, energie a jídlo.
0: No tak ano.
1: Nebudete pracovat za něco, za co se neuživíte, jak naprosto logicky.
0: Jasně.
1: Ale Ukrajinci, když tomu dostanou dávky, no tak si přijdou na krásné peníze. To už nemluvím o bezpečnosti, kdy tady zvyšují kriminalitu, zátěž pro zdravotní systém, zátěž pro vzdělávací systém. Hmm. A mohl bych pokračovat.
0: No ale z toho to všeho tedy plyne.
1: Ano, pardon, jenom to dokončím. To znamená, ANO má na tyto otázky jiný pohled, než má SPD a případně PRO. A ANO dostalo 35% a my jsme dostali 7,8%. Z toho to plyne. To je naprosto jednoduché. Máme tady demokracii. Kdyby to bylo obráceně, tak mi věřte, že dneska tyhle ty věci prostě už se dávno zavádějí a prosazují. Tam ukrajinská migrace už byla z mého pohledu prostě dávno vyřešená několika jednoduchými kroky.
0: Tudíž... A není přesto možno, nebo mělo by být, jako u člověka tak zkušeného, jako jste vy, který mimochodem z těch všech kauz a jednání u soudů je zběhlý v argumentaci, není možné prostě něco s tím, ano, abych tak řekl, vybartrovat víc, jako dostat něco za to, že něco dáte, ano?
1: Víte, u samozřejmě některých otázek to možné je. Ono třeba i prosadit to zřízení vyšetřovací komise na dozimetr nebylo vůbec jednoduché. Musel jsem si obejít mnoho a mnoho lidí a prosazení usnesení k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, k tomu sjezdu. To také nebylo jednoduché. Řada poslanců ANO se pod to nechtěla podepsat. A mohl bych pokračovat. To znamená, ty jednotlivé partikulární věci zcela jistě do jedna dojdou. Ale například otázka výdajů na obranu, to je zcela zásadní věc. To je zcela zásadní věc, která už je opravdu určená vysokou politikou vlády a závazkům vůči NATO. A teď je to prostě o tom, jestli máte odvahu jít prostě na ten summit té Severoatlantické aliance a říct tam, my prostě 2% dávat nebudeme. tak nás vylučte. Nebo co s námi chcete udělat? Prostě v tuhletu chvíli...
0: To, my co to, udělali Španělé.
1: My to nepovažujeme za relevantní výdaj a prostě to dávat nebudeme. A já, když si mám vybrat mezi tím, že budu kárán v Ankaře a mezi tím, že budu prostě tady spravovat peníze našich občanů nejlepším možným způsobem, jak umím, a zbytečně nevyhazovat a neutrácet prostě 190 miliard na převážně zbytečné věci. Samozřejmě armádu my musíme, aby to nebylo jako, že to škrteme na nulu, ale prostě některé ty zbrojní kontrakty jsou opravdu naprosto nesmyslné. Typicky ty Leopardy prostě 39 miliard korun by udělalo jinde obrovskou službu. Ale k vaší otázce, prostě tohle už je taková priorita hnutí ANO, přes kterou my nejsme schopni prostě přejít a překonat ji jakoukoliv argumentací. To už není o argumentaci, to je prostě o nějakých programových cílech. To znamená, realita je jednoduchá, já to vždy lidem říkám. Chcete naši politiku, musíte nás jít zvolit. Prostě ty karty rozdávají tady lidé a v říjnu dali prostě... čtyřnásobek, téměř pětinásobek hlasů Andreji Babišovi, než dali nám.
0: Ano.
1: A to jsou karty, se kterými my hrajeme. To znamená, jakmile si lidé uvědomí, že anebo se rozhodnou, že chtějí tu razantní změnu, tak jako se rozhodli pro to v Německu, protože tam AfD teď celá jednoznačně dominuje těm průzkumům, tak se to stane. Ano. Ale ten klíč k té zavřené bráně opravdu mají voliči, ne my. Já kdybych jenom trochu mohl v tom něco udělat, tak to udělám. Když mě někdo zítra řekne, co mám jít dělat, já to rád udělám. Ale prostě ta moje síla není taková, abych přesvědčil Andrej Babiše a další, abych jim prostě dokázal říct, hele, pojďme dát na tu obranu 1%, protože to je daleko rozumnější. Pojďme tu ukrajinskou migraci konečně zastavit, protože je pro nás obrovitánskou zátěží a naši lidé už to vidí na každém jednom kroku.
0: Jasně.
1: Prostě, jestliže jejich pohled na to je to, že potřebujeme ukrajinské migranty k tomu, abychom zaplnili volná místa na pracovním trhu, já tvrdím, že nikoliv, že nejsou místa, o které by Češi neměli zájem, jsou pouze místa, která nejsou dostatečně honorovaná. A to právě díky těm Ukrajincům. Jo, protože oni jsou ochotní pracovat. Když budete jako zaměstnavatel a budete mít volné místo a budete tam mít Ukrajince, který vám tam přijde pracovat za 20 tisíc, tak nedáte Čechovi 30 tisíc.
0: Jasně.
1: Jo, to jasně. Prostě tak to je. To znamená, ten tlak na to snižování mest je naprosto zásadní a já to opravdu nevidím jako přínos. Já to vidím jako, jako velmi zásadní zátěž pro Českou republiku, ale v tom se prostě lišíme a naši občané, naši lidé si musí vybrat, kterou tou cestou chtějí jít.
0: Jasně. Tak se konečně snad dokodrcám k té základní otázce. Ona není základní, ale je to otázka nejaktuálnější. Teď tento týden jste přehlasovali veto rozvědčíka Hradního. Bylo to hodně složité, nebo...
1: Ne, já myslím, že tam to bylo dané od začátku naprosto jednoznačně. A já tedy upřímně říkám, že já z toho rozpočtu také nejsem šťastný. Vůbec ne. Mně se ten deficit nelíbí ani trochu. Nicméně po té vládě Petra Fialy, a teď opravdu nechci, aby to znělo jako výmluva, ale pokusím se to rychle vysvětlit. V momentě, kdy máte nějakých 91 až 92% mandatorních výdajů, no tak vy pracujete fakticky jenom s 8% toho rozpočtu.
0: To je strašné.
1: Co s tím chcete dělat? To znamená, vy musíte nejdřív snížit ty mandatorní výdaje, případně navýšit příjmy. A to nějakou dobu trvá. Tudíž, a jenom abyste snížili mandatorní výdaje, tak musíte přijmout zákon. A ten legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců. To jest, když jsme nastoupili v prosinci, 15. prosince, než byl leden, tak vlastně se začalo pracovat reálně až někde v půlce ledna. A to myslím v poslanecké sněmovně. To znamená, ten legislativní proces nemáte šanci vůbec dokončit, abyste ty mandatorní výdaje snížil. Na druhou stranu...
0: Můžete si představit, které by se snížilo?
1: Jednoznačně, jednoznačně. A to je právě to, co já pevně doufám, že do toho příštího roku stihneme. Protože já už jaksi nechci podporovat další hluboké zadlužování této republiky. My jsme tady dostali nějaký danajský dar od Zbyňka Stanjury, se kterým se musíme vypořádat, ale dlouhodobě prostě musíme začít dělat velmi rychle systematické změny, které prostě zvrátí ten trend. Pro mě je základní pravidlo, že nelze zvyšovat daně občanům České republiky. To dělala Fialová vláda.
0: Ještě, ano. Že jsme, abychom u toho zůstali na vteřinku, které mandatorní výdaje, čili výdaje ze zákona, by podle vašeho názoru se měly skrouhnout? Mm-hmm. Asi těžko důchody, těžko
1: ano, ano.
0: Tyhle věci,
1: tak
0: ale...
1: Já jsem velkým přítelem strategie vlastně Milana Tlustého, který říkal, musíme výdaje zdecimovat. Mm-hmm. To decimace, byť je dneska, to má trošku přenesený význam, ale je od slova deci, to znamená od slova 10, 10%. Mm-hmm. A věřte mi, v každé firmě, ve které jsem byl a přišel jsem do ní, tak když prostě se podíváte do těch střev, tak 10% ušetříte v každé firmě. Mm. To znamená, kdybych byl teď hypoteticky předsedou vlády, tak můj první úkol bude, že řeknu ministrům 10% škrtněte, ber kde ber. Kromě ministerstva práce a sociálních věcí, tam souhlasím, prostě u důchodu to neuděláte.
0: Ano.
1: Ale věřte mi, že každé to ministerstvo by těch 10% nákladů našlo. Ano. Každé. Ano. Co se týče dalších škrtů, zcela jednoznačně ty politické neziskovky. To je obrovitánský problém. Obrovitánský problém. Zcela jistě ty zbrojní výdaje. Ano. Nemusíme dávat 190 miliard. 100 by klidně stačilo.
0: Ano.
1: A zcela jistě je to odstoupení od systému ETS.
0: Mm-hmm.
1: Varšavský ekonomický institut spočítal, že Česká republika platí na hlavu na jednoho občana naprosto nejvíc za emisní povolenky. Každého z nás, včetně kojenců, stojí emisní povolenky 7 000 korun ročně. Jinými slovy, tříčlenná rodina za ně zaplatí 21 000 korun. 21 tisíc.
0: Strašný.
1: Negativní dopad do českého HDP, opět spočítán Varšavským institutem, 100 miliard korun. 100 miliard korun. A to je přímý negativní dopad. Nepřímý negativní dopad, že nám to zvyšuje cenu elektřiny a tím pádem tady lidé nemohou podnikat, nejsou konkurenceschopní, nepřijdou sem zahraniční investoři. Ten je v řádech stovek miliard.
0: Ano.
1: Ty emisní povolenky jsou jedno velké zlo. Ano. A pokud zavedeme ETS 2, tak se definitivně pohřbíme.
0: To znamená... Ale vypadá to, že vláda, včetně Andreje Babiše, vaše vláda, se tomuhle chce postavit.
1: No, já pevně doufám, ale zase to bude vyžadovat odvahu postavit se Bruselu.
0: Hmm.
1: To se soudruhům v Evropské komisi opravdu líbit nebude.
0: Hmm.
1: Ne? Musíte počítat s tím, že do emisních povolenek investovaly velké německé investiční a penzijní fondy.
0: Jasně.
1: Banky. Hmm. Kdybyste zrušil emisní povolenky, tak to zítra padne, protože oni by museli udělat takové odpisy, že by prostě to ekonomicky neustály.
0: O čem, že vám do toho skáču, ano. Ale o čem přijel přesvědčovat teďkon pan Košta, tady Andrej Babiše, vlastně tušíme to?
1: Já to nevím, můžu se opět jenom jaksi o tom domnívat, ale z mého pohledu to ani není podstatné.
0: Hmm.
1: My si prostě musíme zvyknout na to, že už nebudeme opravdu tím poslušným dítkem.
0: No právě.
1: My musíme být ten enfant terrible. Já jsem opakovaně říkal, že mým snem je prostě přijet jednou do Bruselu a s tím, že až tam budu zavírat dveře, takže si ta von der Leyenová řekne zlatý Orbán proti tomuhle tomu bláznovi. Prostě to je můj cíl. No. My už nesmíme prostě brát to všechno po srsti a říkat ano, my jsme ti hodní, my to splníme. To nás dovedlo sem do téhle situace, ano. Že jsme všechno poslušně plnili.
0: Mm-hmm.
1: My se musíme postavit na zadní.
0: Mm-hmm.
1: Ten, kdo všechno splní dobrovolně, nikdy nic nedostane. Mm-hmm. Poláci si to vyhádali, vyvzdorovali, mm-hmm. vyjednali. My ne, my jsme mm-hmm. na všechno kývli. To znamená, že jenom z hlediska toho, ať se bavíme o konkrétních číslech, když provedeme tyhle ty úpravy, které jsem říkal,
0: ano.
1: Tak je to ušetření zhruba nějakých 250 miliard korun.
0: Mm-hmm.
1: Plus mínus ve státním rozpočtu na výdajích. A příjmy? Ani korunu zvednout našim občanům. Za té minulé doby u vlády Petra Fialy tady banky zvýšily svoje zisky o stovky procent.
0: Mm.
1: Zbrojařské korporace o tisíce procent.
0: Mm.
1: Oni mají teď povinnost platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu. Mm. To znamená, pro mě sektorová daň, banky 1% z objemu aktiv, ne ze zisku. Zisk si oni umí upravit.
0: Mm.
1: Snížit uměle, to je jenom účetnictví. Z objemu aktiv, s tím nehnete. To je dané číslo.
0: Ano.
1: 1%. Máme to spočítané. Přínos pro státní rozpočet 80 miliard korun. 80 miliard korun. 1% z objemu aktiv. A 1% z obratu pro zbrojařské korporace. Oni nevydělali ty obrovské peníze, protože jsou tak šikovní. Ale protože jim prostě foukla do plachet ten vítr té doby.
0: Ano.
1: A pokud jim dáváme z rozpočtu obrovské peníze, zprostředkováváme jim tady další kontrakty ze zahraničí, tak je podle mého názoru fér, aby 1% z obratu zaplatili do státního rozpočtu. To je další 60 miliard korun. A v neposlední řadě je to digitální daň, kdy prostě společnosti, technologické společnosti jako Google, X a další, které tady vydělávají miliardy, tak tady neplatí téměř nic. Google v roce 2025 zaplatil na daních 18,1 milionu korun. No to je výsměch. 18,1 milionu korun Google? Tak to prostě není možné. Takže digitální daň a tam máme ten výnos počítaný na nějakých 10 miliard korun. To znamená uspoření 250 miliard, zvýšení příjmů o 150 miliard a jste na 400 miliardách a můžete jít dál s přebytkovým rozpočtem. A to nemluvím o dalších věcech, jako je právě to zlevnění energií, které je naprosto zásadní, o financování investičních projektů České republiky takzvanými adresnými dluhopisy. Já si nechci půjčovat od zahraniční banky. Dneska všichni křičí, že dáváme na obsluhu státního dluhu nějakých 120 miliard. A to je samozřejmě problém. Ale problém je to proto, že to končí v těch západních bankách. Kdybychom to měli zafinancováno jako Japonci, kteří mají mimochodem zadlužení přes 200% HDP, jedno z nejvyšších na světě, 200% HDP, tak kdybychom to měli jako Japonci, kteří mají téměř vše financováno dluhopisy, které drží japonské firmy a japonští občané, tak těch 120 miliard nejde do zahraničních bank, jde našim lidem. A oni je tady zase znovu utratí. Necháváme si je tady, v naší ekonomice.
0: Jasně.
1: Prostě zamezení toho odlivu kapitálu, včetně států, veřejné zakázky musí českým firmám, veřejné pobídky ze státu českým firmám. Prostě my musíme začít znovu selsky hospodařit, držet ty peníze doma, ne je rozesílat na všechny možné světové strany. Takže to je filozofie, která je naprosto jiná, je inspirována skutečně tím Irskem, případně Argentinou, kde já vidím své vzory, a je realizovatelná. Jediné, co to vyžaduje, je opravdu odvaha to prosadit, jít proti těm velkým korporacím, jít proti bankám, jít proti politickým neziskovkám, jít proti technologickým gigantům, jako je Google, jako je X. Jim se to líbit nebude, ale nedá se sítit. Občané už nemají kam sáhnout. Ta Fialová vláda jim do těch kapes hrabala až dost.
0: 40%.
1: V rámci konsolidačního balíčku zrušení školkovného, zrušení slevy na manžela, zvýšení daně z nemovitostí. Kam ještě chceme ty lidi sedřít z kůže, když to nedává smysl? Takže lidé tady za Fialovy vlády v reálných mzdách, v reálných platech přišli o 15%. Banky vydělali stovky procent, zbrojaři tisíce procent. A je potřeba ten trend zase znovu narovnat.
0: 40%.
1: 36,41% tuším kupovaná inflace. Naprosto šílená věc. Takže z mého pohledu teď je potřeba vláda, aby u moci byla vláda, která už nebude sahat do kapsy občanům, ale která najde odvahu sáhnout do kapsy velkým korporacím, které tady vydělávají obrovské peníze a neodvádějí je.
0: A když se vás zeptám, proč, když je to tahle ta vláda, v níž jste, odpovíte mi, dejte nám víc procent a bude to tak. Ale je to tak.
1: Je to tak, bohužel, Prostě tohle je zase, to je naprosto zásadní změna filozofie. To neudělá nikdo jiný než největší vládnoucí strana. Protože to zaprvé, ono to funguje jenom tehdy, když jsou ta opatření udělána všechna. Pokud uděláte jenom část toho, to nezafunguje.
0: Ano.
1: To Irsko nebo ta Argentina, kam přišel Javier Milei a totálně to překopal, tak to prostě je postavené na tom, že vy vytvoříte totálně propodnikatelské prostředí, snížíte ceny energií, snížíte daně, abyste rozběhli to podnikání na maximum, aby vám sem přišly zahraniční firmy například stavět fabriky na výrobu čipů. Ta fabrika tajvanská je v Drážďanech, přestože tam Pekarová a Adamová s Vystrčelem jezdili od rána do večera, tak je v Drážďanech prostě proto, že tam mají levnější elektřinu, než máme my. Ano. To je ten zásadní problém.
0: Ano.
1: A v momentě, kdy vytvoříte tohle propodnikatelské prostředí, tak začnete růst mnohem rychleji, než prostě současná Evropa. My se musíme odstřihnout z té naprosto pupeční závislosti na Německu. Prostě Německo jde ekonomicky do kopru a nikdo to v dohledné době nezastaví.
0: Jasně.
1: Ty emisní povolenky prostě v Německu zrušit nelze. Protože když tam přijdete a zrušíte emisní povolenky, tak ale současně musíte říct důchodcům, že příští měsíc není penze. Protože vy tím zkrachujete všech 16 penzijních fondů. To není legrace.
0: Jasně.
1: Oni mají ty peníze v těchto těch aktivech. My ne. My z tohohle pekla, z tohohle vězení zeleného ještě utéct můžeme. My můžeme utéct i z toho migračního vězení. Donald Trump řekl, že Evropu ničí dvouocasá příšera. Green Deal a migrace. Já k tomu přidám třetí ocas a to je válka. Pokud tuhletu příšeru nedokážeme zastavit, nemůžeme mít světlou budoucnost. Nemůžeme. Tahle příšera zdupává Evropu a my to bohužel odnášíme, přestože jsme si to nevymysleli. Ani tu migraci, ani ten Green Deal.
0: Jasně.
1: Ale přesto je nezbytné, abychom se proti tomu postavili.
0: Konečně se tedy snad zeptám na to, na co se od začátku chci zeptat. Trošku se vrátíme z těch obrovských rozměrů zpět do poslanecké sněmovny a k tomu přehlasování toho veta. Myslím, že jste docela zajímavě nám tady vysvětlil, proč vlastně by bylo dobře, kdyby se ten rozpočet trošku začal konsolidovat. To ale vy jste samozřejmě museli tohleto přehlasovat. Přehlasovali a opozice říká, a my to dáme k ústavnímu soudu. Je to skoro, jako bych slyšel ozvěny hradní. Je tady ta, vy říkáte, tří ocasa, já říkám tří hlava,
1: ano.
0: Saň, hrad, senát a ústavní soud. Přes ty dva, respektive přes senát a hrad, ještě jede nějaký vlak, který může změnit senátní volby trochu třeba a postupně třeba úplně. A na hrad se také může dostat ještě někdo volbou lidí jiný. Ale ten ústavní soud, to je definitivní. To jsou nejmenovaní lidé, to nejsou lidé volení. 15 lidí, kteří nakonec se vytvoří třetí komoru parlamentu. A co když vám tedy budou jeden zákon za druhým, teď se chtějí obrátit pětikolka na ústavní soud s tím zákonem, který jste přehlasovali. Chystá se zákon o poplatcích televizních a rozhlasových. Oni se nepochybně opět odvolají k ústavnímu soudu. Co když vám ten ústavní soud bude vracet jeden zákon za druhým? Teď vy nebudete moc vládnout.
1: No a samozřejmě tohle problém je. My jsme viděli takovou tu až, řekl bych, protiprávní ingerenci ústavního soudu v době rozhodování o tom vydání předběžného opatření, ano, do Ankary. Já jsem to velmi zásadně kritizoval a právně odůvodňoval, proč je to z mého pohledu opravdu vybočení z toho zákona o ústavním soudu. Ale tohle bude podle mého názoru průbířský kámen. Já v podstatě jsem rád za to, že oni tu ústavní stížnost podají. Jednak nikdo moc nemá rád žalobníčky, takže myslím si, že jak si u lidí to opravdu nevyhrají. Druhá ukázali to, co jste vy tady řekl, že oni jsou v podstatě jenom takové zrcadlo toho hradního, té hradní politiky.
0: Ano.
1: A fakticky dneska v té opozici nenajdete rozdíl mezi těmi pěti stranami.
0: Ano.
1: To, mezi ODS a Piráty já tam nevidím rozdíl, to je, ano, úplně všechno stejné. Jako, když dáte pět tiskových konferencí, tak si to můžete pustit na replay, protože všechny jsou úplně totožné. A ústavní soud teď bude muset ukázat, z jakého je těsta. Já osobně považuji tu ústavní stížnost za naprosto nedůvodnou. Co se týče toho pevného hlasování, tak to tady bylo již mnohokrát.
0: Jasně.
1: Ústavní soud už to judikoval, že prostě se k tomu bylo jaksi dostatečné vyjádření a znovu jsme k tomu nechali, přestože to bylo po prezidentském vetu, přestože už jsme to řešili mnohokrát, tak jsme tomu znovu nechali prostor, aby tam měli opoziční poslanci dostatek prostoru se exhibovat u toho půtíčku a vyprávět tam ty svoje nesmysly. Takže podle mého názoru tam není absolutně důvod do toho jakýmkoliv způsobem sahat. A ten druhý důvod, který oni často uvádějí, to znamená to zmocnění vlády navýšit výdajovou stránku v případě vyhlášení nějaké bezpečnostní rizikové situace, tak ani to podle mého názoru není důvod ke zrušení toho zákona.
0: Jasně.
1: Jelikož to zmocnění té vládě dává zákon.
0: Ano.
1: To není, že si to vláda sama vymyslí, ale prostě na základě zákona má určité možnosti. Mimochodem vtipné je to v té souvislosti, že když si Zbyněk Stanjura takto půjčoval 30 miliard na povodně, odhlasovala mu to celá sněmovna, jednomyslně, protože všichni chtěli pomoct tomu Jesenicku, tak Zbyněk Stanjura z toho použil pouhé 3 miliardy. 27 miliard použil na úplně jiné účely.
0: Hmm.
1: to byl podvod.
0: Ano.
1: Oni dneska křičí, ale tohle byl podvod. Ano. My tady férově říkáme, pokud nastane nějaká situace, která je prostě
0: nepředpokladatelná.
1: Povodeň, blackout, by může nastat. Nedostatek plynu. No co v tu chvíli budeme dělat? Musíme ho přece někde koupit. Nemůžeme tady ty lidi nechat zmrznout a zastavit průmysl. Takže jako ty blackouty, ty se na nás samozřejmě řítí díky těm občasným zdrojům, které se mylně nazývají obnovitelné, jako taky zcela jednoznačně. Takže mohou nastat tyhle ty situace, kdy prostě ta vláda musí sáhnout a nemůže čekat na sněmovnu, prostě to nejde. Ale není to důvod ke zrušení toho, toho zákona jako takového.
0: A co když to zruší?
1: Pokud ten soud ukáže svoji nestrannost a ten zákon nechá projít, tak je vše v pořádku a funguje nám tady všechny tři ty, z hlediska dělby moci všechny tři ty pilíře státní moci. Soudní, zákonodárná, výkonná. Pokud ne, tak už definitivně potvrdí, že se jedná o aktivistický soud, který si uzurpoval roli třetí komory a pak je na čase se skutečně zamyslet, jakým způsobem postupovat, jestli ten zákon schválit znovu, což je samozřejmě nějaké trošku pozměněné podobě, ale fakticky prostě znovu, anebo prostě říct už dost a podobně jako v Polsku říct, my prostě to nebudeme řešit, protože vy už tady jaksi totálním způsobem porušujete zákon a vyboučujete z mezí, protože i ten ústavní soud musí hrát nějaký mantinele. On tady není všemocný pán, který si může rozhodnout cokoliv ho napadne.
0: No tváří se tak.
1: No v té Ankaře to taky dokonce udělal.
0: Ano.
1: A já teď tedy jsem zvědav na to, jestli i pro ty ústavní soudce to bude poučení, protože oni nejvíc poškodili sami sebe. Nejvíc koho poškodili byli sami sebe, protože instituce, která tady měla obrovskou důvěru veřejnosti České republiky, našich občanů, tak velká část našich občanů po tomto rozhodnutí prostě tu důvěru v ten ústavní soud ztratila.
0: Jasně.
1: A to je obrovský problém. To je obrovský problém. Pokud oni v tom budou pokračovat, tak samozřejmě tu důvěru budou ztrácet i nadále.
0: Ale
1: takže
0: řekněte mi, pane doktore, vy jste právník. A ten polský příklad, to je docela silné, to jsem ocenil, protože tam skutečně ta vláda řekla, ne, my nebudeme brát zřetel na to, co tady udělal za výrok tento soud. Co by to ale znamenalo s tím ústavním pořádkem? Tak to by znamenalo, že vláda přestala brát na vědomí výroky ústavního soudu. Ústavní soud se tudíž stává jakýmsi přívěžkem už jenom. Není to vlastně na kraji, na prahu nějakého a na nějaké anarchie?
1: Já bych si to chci zdůraznit, já bych si to velmi nepřál, aby taková situace nastala. Velmi nepřál. Ovšem, ten míč je teď na straně toho ústavního soudu. Ústavní soud má zasahovat opravdu jen velmi výjimečně do zákonů schválených poslaneckou sněmovnou, protože právě není mocí zákonodárnou. On je pouze hlídačem ústavnosti. To, že se nějaký zákon někomu nelíbí, to neznamená, že je protiústavní. Ať mě ta opozice řekne, vůči jakému článku ústavy, vůči kterému konkrétnímu článku ústavy je ten zákon jaksi rozporný. Já jsem neslyšel od nikoho. Jo? Prostě oni jenom plácají ty svoje floskule, které fakticky se snaží podkuřovat panu prezidentovi. Jehož argumenty, to se na to těším v neděli, až bude debatovat o rozpočtu, protože skutečně nevím, jaké ekonomické vzdělání pobral na té rozvědčíkovské škole a pokud vím, tak nikdy nepodnikal a nikomu nikdy nezajišťoval mzdu. Vlastně jedné osobě ano, svoje manželce, tam se mu to podařilo, jinak nikdy nikomu nic nevydělal, tak jsem opravdu zvědav na ty jeho ekonomické argumenty, to bude, myslím, velká zábava. Ale prostě realita je taková, že ten ústavní soud se nemůže utrhnout ze řetězu. Pak i ten systém vyvážených pojistek mezi tou mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, tak je postaven i na tom, že prostě v situaci, kdy se jedna ta moc utrhne ze řetězu, tak musí ta druhá na to nějakým způsobem adekvátně reagovat.
0: Ano.
1: To znamená, pokud jako ten ústavní soud jsou pojistky. A pokud vám ty pojistky vlastně vyhoří, a vám hrozí reálně, že vám ten dům jako schoří, lehne popelem, tak v tu chvíli prostě něco musíte udělat. Takže já v tu chvíli prostě budu pevně doufat, že ústavní soud se do toho nepustí, že si neosvojí roli třetí komory zákonodárného sboru a že skutečně se bude pohybovat v limitech, které mu dává naše ústava a zákon o ústavním soudu. Protože jinak by to skutečně jaksi zavdávalo k velmi neblahým konsekvencím, které já si ani trošku nepřeju. Dokážu si je domyslet, bylo by to neuvěřitelné otevření pandořiny skřínky a skutečně až někde na hraně nějaké anarchie. A to je tedy něco, co já bych si skutečně ale ani trochu nepřál. Ale proto říkám, ten míč je na straně ústavního soudu a já pevně doufám, že v těch mantinelech zůstane, protože hokej se hraje mezi mantinely. Nehraje se v hledišti, jenom mezi těmi mantinely.
0: Tak se pojďme ještě rychle podívat na ty dvě další hlavy té minimálně trojhlavé saně. Mluvíme tady o senátu, do kterého se teď bude volit. Už jste na začátku říkal, že stavíte 4 senátory. Koalice se nicméně nedohodla na společných kandidátech. Není to problém?
1: Za mě je to chyba. Za mě je to skutečně chyba. Já jsem velmi aktivně a otevřeně říkal, že bychom měli nasadit v každém z 27 obvodů jednoho společného kandidáta. Hmm. Podle nějakého klíče, OK, ANO je tady největší, ať si nasadí 18 kandidátů, SPD s motoristy, ať si nasadí každý, já nevím, 3 kandidáty a po jednom, ať nechají svobodným trikoloře nám a máme společné kandidáty, které budeme navzájem podporovat. On totiž může nastat jev, který bohužel já předpokládám, že nastane. A to je z toho, že kandidáti ANO v prvním kole uspějí, velmi výrazně uspějí. A budou mít většinu postupujících do druhého kola téměř ve všech odborech. V tu chvíli média začnou psát o tom, že ANO je drtivým vítězem prvního kola senátních voleb. Voliči ANO budou uspokojení, budou slavit. A opozice rozjede kampaň Nevydejme senát Babišovi.
0: Ano.
1: Musíme zabránit Babišovi, aby ovládal senát. Je to poslední pojistka naší demokracie. Přijďte všichni k druhému kolu těch voleb a nenechte Babiše ovládnout senát. Tohle přesně oni pojedou. Oni nic jiného než antibabiš neumí.
0: Ano.
1: A bohužel to ale zafunguje. Oni budou schopni zaktivizovat ty svoje voliče, kteří si řeknou, no to nemůžeme. A půjdou k tomu druhému kolu. A zatímco voliči ANO, kteří už budou mít odhlasováno v komunálních volbách, tak vlastně budou říkat, teď už jsme to vlastně vyhráli. To je obrovsky nebezpečná věc. Já bych chtěl apelovat na všechny občany, kteří se tady na nás dívají. Můžeme mít ANO rozdílné pohledy na ty věci. Je to logické, proto říkám, jsme taky v jiných stranách. Ale to klíčové je teď prostě nedovolit pětikoalici, aby dál opanovávala senát.
0: Právě, no.
1: Je to naprosto zásadní věc. A přes ty veškeré prostě rozdíly, které mezi sebou máme, musíme přijít do toho druhého kola si navzájem ty kandidáty podpořit. Hmm. Ten problém je v tom, že proto říkám, že jsme měli mít jednoho kandidáta, že voliči ANO samozřejmě budou v tom prvním kole dominovat, je to jasné, ale oni jsou voliči z mainstreamu. Oni nejsou tak v úzovkách disciplinovaní jako naši voliči, kteří jsou velmi aktivní, kteří prostě přijdou k tomu druhému kolu. A v tom druhém kole rozhoduje často i stovka hlasů.
0: No,
1: Jana Zvěrtek-Hamplová se dostala do Senátu rozdílem asi 200 hlasů. Mm. To jsou skutečně naprosto minimální rozdíly, protože ta účast ve druhém kole je někde kolem 16-18%. Mm. To znamená, tam už to není o tom, jaksi, kdo je silnější, ale komu ti voliči přijdou k těm urnám. A já tedy budu apelovat a snažit se opravdu ze všech sil aktivizovat ty voliče, aby přišli v tom druhém kole podpořit kohokoliv, kdo není prostě kandidátem pětikoalice, ať už to bude kandidát náš, samozřejmě logicky, nebo SPD, nebo ANO, tak jsem přesvědčen, že prostě si musíme navzájem tu podporu v tom druhém kole dát a nepodcenit to druhé kolo, protože to by byl problém. V Senátu vlastně to nejhorší, co v Senátu je, já vím, že pro mnohé lidi je zbytečný a já jasně. Také na ně koukám jako na převážně zbytečný orgán.
0: Ano.
1: Jediný kredit, který můžu dát, je zrušení Istanbulské úmluvy, nebo zrušení neschválení ratifikace Istanbulské úmluvy, kde nás zachránil Senát od tohoto šíleného paktu. Ale na druhou stranu prostě, pokud ten Senát má nějakým způsobem fungovat, a umožnit nám činit ty zásadní změny, které tahle republika potřebuje, tak prostě nemůže být v rukou lidí, jako je pan Vystrčil, a jako pan Fischer a pan Láska a další. To prostě, to se potom nepohneme kupředu. Tak já doufám, že si to lidé uvědomí a že přijdou nejenom k tomu prvnímu kolu voleb, ale i k tomu druhému kolu voleb.
0: Především k tomu druhému. No, snad ještě krátce. třetí hlava je ten hradní. Jo? Já vím, že to ještě je za nějaký čas, ale zase už ne za tak dlouhý čas.
1: Je to tak?
0: Není právě tam po této zkušenosti dobré, aby koalice zvolila svého prezidentského kandidáta?
1: No, já samozřejmě říkám to staré známé, všechno zlé je k něčemu dobré. A možná třeba i ten případný neúspěch v Senátu ve druhém kole, který může nastat, protože znovu říkám, to bude totální masáž ze strany té pěti opozice.
0: A médií.
1: A médií, nevydejte Senát Babišovi, to je jednoznačné. Tak, že nás to může třeba posunout a dát poučení k tomu, abychom do těch prezidentských voleb vyslali jednoho společného kandidáta. Hmm. Myslím si, že by to bylo správné a myslím si, že ta doba na tom jednání o tom společném kandidátovi už je právě teď. Už
0: máte
1: právě
0: nějakého, teď. Nějaký tip?
1: Podívejte, tady bude zase samozřejmě záležet na tom, aby se jednalo o osobnost, která je přijatelná pro všechny tři ty koaliční subjekty. V současné době se taková osobnost logicky těžko hledá. Myslím si, že by to měl být někdo, kdo není aktivně v politice, protože on bude polarizovat lidi. Kdokoliv to bude třeba současný poslanec, byť vnímám to volání třeba po Radkovi Vondráčkovi, kterého považuji skutečně za skvělého politika, konsenzuálního politika, který by splňoval všechny ty předpoklady, byl předsedou poslanecké sněmovny, má obrovské zkušenosti a tak dále. Ale on, kdyby byl nasazen, tak v tu chvíli zase přijde pěti opozice a řekne, no to je jenom loutka Babiše. Yes. To je, jak kdyby byl na hradě Babiše.
0: Pojedou zase anti-Babiše.
1: Zase anti-Babiš, jo. Hmm. Prostě znova říkám, to je jejich strategie, jejich fungování. To znamená, já bych to viděl jako osobnost stojící zcela mimo politické scény, s vysokým intelektuálním standardem, morálním kreditem a obrovským charisma. A někdo, koho by prostě přijali všechny ty tři subjekty a postavili se za něj.
0: Dokážete říct to jméno?
1: Já dlouhodobě říkám, a doufám, že to není podobek smrti, ale já dlouhodobě říkám, že prostě ideálním prezidentem České republiky by byl pan profesor Jiří Beran. Pro mě je to člověk, který stělesňuje právě ty vlastnosti, které jsem teď tady vyjmenoval. Neuvěřitelně inteligentní člověk. To převyšuje toho současného hradního pána o 10 pater a to ještě mu uškodím, bych řekl, křivdím. A svoji morální kredibilitu dokázal v době covidu. On je jednička mezi těmi vakcinology a imunology. On je jednička. To znamená, že kdyby on si řekl o jakékoliv peníze za propagaci těch vakcín, tak oni mu je dali. Hmm. Desítky milionů, stovky milionů, aby on řekl, očkujte se, jednoznačně jděte a všichni se neočkujte. A on to neudělal. To je přece záruka toho, že bude stát rovně pod jakýmkoliv tlakem, že se nenechá koupit, že se nenechá zastrašit. Proti němu byla obrovská dehonestační kampaň. Jasně. Obrovská. Dělali tady z něj dezinformátora, antivaxera, z člověka, který prostě v tom oboru pracoval 40 let. A on nepodlehl ani tomu mamonu, ani tomu tlaku, těm výhruškám. Hmm. A z hlediska jaksi jeho charisma, z hlediska jeho debatních schopností, to je prostě naprosto na jedničku s hvězdičkou. Takže myslím si, že by to byl skvělý člověk a že by to byl prezident, na kterého bychom mohli být velmi právem hrdí. Velmi právem hrdí.
0: Pane doktore, po tomhle už se radši na nic ptát nebudu. Jsem rád, že jsme se konečně tady potkali. Budu věřit, že se potkáme častěji. Bylo to pro mě nesmírně zajímavé. Doufám, že pro naše diváky taky. Tak se na vás budu těšit a budu vás intenzivně sledovat, jak bojujete v té sněmovně za naše věci.
1: Já moc děkuji za pozvání. Jak říkám, přijdu sem pokaždé, když mi zavoláte. A bojovat budu ze všech sil. Já myslím, že jestli jsem snad něco za těch 3/4 roku v té sněmovně ukázal, tak to je to, že já neuhnu a v žádném případě se nepodvolím ničemu ani komu. Mě prostě žádné letné Mikuláše Mináře ani mediální tlaky a dehonestace nezajímají. Já prostě pojedu jako tank, takže pevně doufám, že to lidé vidí a že to snad třeba i ocení.
0: V tomhle, pane doktore, vám určitě věřím. Tak děkuju a příště se potkáme snad dřív.
1: Já děkuji za pozvání a budu se moc těšit. Děkuji, Petře.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti, větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní večerní pořad, na večerní stream s Mirkem Suchopárem a paní Vladimírou Vítovou. Já vám přeji krásný večer, vítejte o počase ve vysílání.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, přeju vám příjemný poslech.
0: Paní Vítová je vypnutá?
1: Jo, takhle.
0: Mám utnutý mikrofon, tak ji neslyšíme.
2: Já jsem zatím nic neříkala, už mě slyšíte?
1: Ano.
0: Ano, už vás slyšíme. Tak. Přátelé drazí, pojďme se podívat na současná témata, které nás pálí, na věci, které jsme si připravili dopředu. A já ti, Mirku, dám slovo rovnou a pojď to uvíst. A já se tady malinko stáhnu teďka.
1: Děkuju, Petře. Ještě jednou dobrý večer, Vladimíro. Je mi opravdu ctí, že s váma můžu dělat pořad. A byť byly politické prázdniny, tak se toho událo tolik, že mám pocit, že to asi dneska všechno nestihneme úplně probrat. Ale uděláme maximum pro to, co bychom probrat měli. A těch témat je opravdu několik. A já bych nastřelil jenom Příčovy, pak bych nastřelil Pjakina, pak bych nastřelil Sucho. A mezi tím se vším bude prolínat naše vláda a prezident, protože ono to všechno se vším souvisí. A když jsem začal Příčovama, byl jsem v sobotu Příčovek, už asi po třetí nebo po čtvrtý jsem byl Příčovek, jezdil jsem tam vždycky velice rád. A tentokrát můžu říct, že jsem mírně řečeno zklamaný, nebo spíš vyděšenej, protože mám pocit, že se z akce, kde se setkávali, řekněme, dobří lidé, akci lidí, tak z této akce se stala akce politická a já se nebojím říct i vládní, protože záštitu nad Příčovama vzal Tomio Okamura, což je dneska vlastně člen vlády nebo předseda parlamentu. A když to vemu trochu jinak, tak samozřejmě někdo to organizuje, někdo to pořádá, ty Příčovy, už po šestý nebo po kolikátý. Samozřejmě ten, kdo to pořádá, tak má právo si určit, koho pozve nebo nepozve. Tomu všemu rozumím. Ale to, že nad tím vzal záštitu Tomio Okamura, tak já to opravdu považuji za řeknu škodlivou věc, protože neměla se z toho stát akce politická a vládní. Když jsem tam viděl ty diskutující na tribuně, a já teď se asi dopustím nějaký spekulace, nebo je to jenom čistě můj subjektivní názor, tak mám pocit, nebo teda mě zapůsobilo tak, Vladimíro, že nám tam jakoby představujou stínovou vládu. A vy jste Příčově taky několikrát byla. A víte co, já se to nebojím říct, já jsem se po té sobotě rozhodl, že už nepoužiju slovo vlastenec nebo vlastenecká scéna, protože už je to natolik zprofanovaný, natolik. A vůbec ta alternativa je tak s proměnutím rošlehaná, když to řeknu po svým, že vůbec toho nemám dobrý pocit a dokonce mám pocit, jako by to byl i cíl tu alternativu úplně zničit. Jak se na to díváte vy, Vladimíro?
2: Já jsem nebyla v Příčovech, já jsem tam byla kdysi jednou a vím, že tam moje přítomnost není žádoucí, tak ne, že by tam prostě vím, že tam nejsem žádoucí, ani když ještě byla Aliance národních sil. Já se na Příčovy dívám tak, že to je vlastně, jako vždycky byla, a teď vy jste to řekl, ta stínová vláda, nechci říct druhá liga v tom pejorativním slova smyslu, ale že to je jakoby ta druhá liga v řadě. Že se tam představují lidi, ten rezervoár lidí, který, když třeba budou nějaké problémy, tak pak budou dopředí tady vystavit.

0: Evropské unie a z NATO. A teď já jsem se dělala poznámky, když jste hovořil a řekla bych tady, doufám, že to po sobě přečtu, ten mírný pokrok jsem řekla, ta záštita, mě by nevadila ta záštita, protože je jasný, že předseda SPD má nejvyšší jakoby tu politickou funkci, ale to, co mě mrzí, že ta SPD a pro a i ti motoristi, no to vlastně je trochu takový cizorodý prvek, ale všechny ty strany, do kterých ti vlastenci vkládali naděje, tak oni nechtějí s nimi spolupracovat, oni chtějí, aby se rozpustili, aby zanikli a vždycky to tak bylo. A já dávám příklad, že když byl Miloš Zeman, tomu se podařilo jako předsedovi ČSSD sjednotit tu opozici, udělal realistický blok jakýsi a dal tam příležitost všem představitelům těch menších, nebo tenkrát taky nebyla veliká sociální demokracie, těm politikům těch jiných politických stran a vzal je do týmu, do řízení ohledně, co se týče státu a podobně. A dám příklad, to byla třeba ta strana zemědělská, pan profesor Trnka, tam součástí toho byl i pan pozdější senátor Čuba, a nebo stranu zelených. On tohle prostě udělal, ale bohužel ta SPD tohle to udělat nechce, přestože to po ní mnohé ty politické subjekty kdysi chtěli. Ale teď, když se podíváte na tu takzvanou vlasteneckou politickou scénu a jako jak chcete prosazovat ty vlastenecké myšlenky, když ne přes politiku. To prostě nějak jinak nejde. Takže zase pryč s politikou, no to nejde. Tak to bychom museli buď žít na měsíce nebo v nějakém ideálním světě, kde možná teda nejsou ty politické strany, ale stejně tam ta společnost i v tom ideálním světě nějak musí fungovat, pokud tam nejsou všichni lidé andělé. Když tam jsou všichni andělé, tak to funguje perfektně, ale tady na zemi teda fakt nejsou andělé, takže prostě ta politika, vždyť politika je od slova polis, to společenství a jak je uspořádaná, tak ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, prostě to tady je, nějak to funguje a my, protože jsme členové té společnosti, bychom se na to měli podílet. To teda zase promlouvám do duše těm, co říkají, ježiš, je politika, s tou na mě nechoďte. Takže mě by nevadilo, já chápu, že to získalo prestiž, když on tomu dal záštitu. Ale podle mě je problém té strany pro a té strany SPD, že oni nechtějí sjednotit tu vlasteneckou scénu a chtějí, aby ty jednotlivé subjekty zanikly. V podstatě to tam, myslím, i Tomio Okamura několikrát řekl, že jako se nemají podporovat. A proč pro boha ty lidi tomu dali x let práce, mají třeba jiné názory než SPD, tak se jako mají jít zahrabat 10 metrů pod zem, že si to SPD nepřeje. A mám tady poznámky, ale hned vám dám slovo, že prostě tahle ta politika těch jakoby vlasteneckých stran, ano, není vlastenecká strana, je dlouhodobá a podařilo se to, že tady už není nikdo. Zanikla strana dělníků, která to říkala dávno, dávno, dávno, vystoupit se už na to vlastenecká. Zanikla strana Miroslava Sládka. Víte co, každý se rozčiluje, jak on někde vykřikuje, nebo on není vulgární. A to, že tady ti ostatní kradou, že říkají lidem svině, tak to je, nechci říct na té vlastenecké scéně, ale to je jako v cajku, ale nedej Bůh, aby byl někde Miroslav Sládek a něco tam vykřikl do toho, jak se tomu říká, tomu zesilovači.
1: Do Amplionu.
0: Jo, do Amplionu. Tak to se můžou všichni vlastenci zbláznit. A vrchol všemu tomu nasadil Petr Hájek v tom svém komentovaném pořadu, kdy tam říkal v podstatě jako neuvěřitelné věci o jediné, teď už fakt je jediná, ta vlastenecká strana, a to je to ČR1. My si můžeme myslet a můžeme milovat nebo nemilovat Ladislava Vrábla a jednotlivé politické představitele, ale fakt je ten, že tenhle politický subjekt ČR1 má v programu vystoupení z EU a z NATO. A mě naprosto šokovalo, že pan doktor Hájek se snížil k tak ubohé pomluvě Ladislava Vrábela, vždycky to změkčil tím slovíčkem, nevím, jestli řekl jako asi, něco v tom smyslu asi, ale to je úplně jedno. Bylo to ubohé, bylo to absolutně nefér a jediný politický subjekt, který nese tady tuhletu ideu, je teď v České republice ČR1.
1: To máte pravdu. Vlastně vy jste to teď odpověděla za mě s tou politikou. No, jestli vás nazývají extremistou, no tak já se tomu taky přihlásím. Já jsem taky extremista v tu chvíli, protože taky chci odejít z Evropské unie.

0: na to. A jsem si vědomý jedné věci, a možná se pletu. Dokud budeme v Unii, tak se u nás nezmění nic. To jsem, protože oni ty páky na nás mají. My je nemáme. My jsme oproti Bruselu, oproti Unii jsme strašně, strašně slabonký. A to je jedna věc. A druhá věc, přesně, teď jste to popsala velice hezky. Jo, když se začne něco tvořit, tak se tady začne nálepkovat. A mě to strašně vadí. Protože když se, já to z vlastní zkušenosti to vím, když jsem řekl, bude tam tenhle nebo tenhle člověk, ne, to tam nepůjdu, když tam bude ten člověk. Ještě se ani nezačne pořádně pracovat, ale už se bude kastovat, kdo tam bude a nebude. A mě to strašně vadí. Protože tím si ubližujeme sami sobě. Jo, já teď použiju slovo alternativa. Jo? Nepoužiju slovo vlastenecký, protože opravdu už je toho něco tak zprofanovaný, že to dál nejde. Ale to je další věc. Zmiňovala jste pana Vrábila. Samozřejmě, přesně. To je přesně ono. Ještě jsme začali dělat, já chystám na březen nějakou akci a už ten tam bej nesmí, Vrábel. Když tam bude Vrábel, já tam do toho nepůjdu. A to jsme ještě nezačali pracovat. Tak pro Boha, jestli nejsme mezi sebou schopní věcní, objektivní a férový diskuze, jestli nejsme schopní si upozadit svoje ego a prostě ty ruce si podat a táhnout za jeden pro vás, tak já mám pocit a omlouvám se, že ta alternativa skutečně už bude tak rozchýskaná, že to nespojí dohromady nikdo. A jediný celek jako ČR na prvním místě, já myslím, že oni to sami neutáhnou. Jo, třeba budou mít takový, že se jim to povede. Ale to je prostě, mě to mrzí a mě potom po těch příčovech volalo asi 15 lidí, ptali se mě, hele, co to je, jako proč to bylo zastřešený. A ty lidi jako docela to vnímali, řeknu negativně, vysloveně negativně, a já budu upřímnej, jsem z toho opravdu hodně zklamaný, protože chápu všechno, máte pravdu, politika tam musí být, to jo, ale máte krutou pravdu v tom, že ani pro, ani SPD nechce prostě přijmou někoho jiného k sobě, jedou si svoji vlastní politiku, je to v pořádku, je to suverénní politické hnutí. Totéž je ano, totéž jsou motoristé. Dobře, já akorát jsem si tam sám kladl otázku v sobotu, jestli to teda má být nějaká součást volební kampaně SPD, nebo co zatím všechno je, nevím, kdo měl to odpovědět, jo? Ale v každém případě nelíbí se mi to. A strašně bych si přál, abychom se na té alternativě už opravdu konečně uměli sednout nebo si sednout ke stolu. A jestli to teda bude, jestli to bude Petr nebo Pavel nebo Jirka nebo Tonda nebo Eva nebo Jitka, tak abychom se už konečně uměli dohodnout, domluvit se na nějaký férový spolupráci a táhnout za jeden pro vás. Pak budeme mít nějakou sílu, nebo sílu, a zase říkám zpětně, dokud budeme v Unii, tak i kdybychom se dohodli, i kdybychom táhli za jeden pro vás, myslím, že to nebude stačit. Protože to je podmínka odejít z Unie. A než odejít z Unie, ještě než by se odešlo, tak já se budu opakovat. Myslím si, že bychom měli mít aspoň dvě ryze české státní banky. Energetika, PHM a přírodní bohatství by měl vlastnit stát, protože přírodní bohatství nepatří nikomu, žádnému cizinci, ale jenom státu. Měli bychom mít funkční potravinářský průmysl, ať je soukromý, ale ať je český. Protože podle toho, co jsem se bavil s bankéřama, tak ono se uvádějí různý čísla, ale reálně z republiky na dividendách odchází 700 až 800 miliard. A ty tady chybějí. A já nevím, proč bychom měli dát pouštět na západ, když ty peníze by mohly být doma. Kdyby ty peníze, těch 800 miliard, bylo v ryze českých státních bankách, který by poskytli našim soukromým podnikatelům, drobným i těm větším, nějaký šikovný podmínky, tak já věřím tomu, že ti podnikatelé nebo i ty rolníci, že by do ty české státní banky šli rádi a že by se to danilo tady všechno a že by z toho měla republika prospěch. To si myslím já, ale třeba se pletu. A samozřejmě mít dobrou obranu státu, to je samozřejmě, to s tím souvisí. Těch odvětví, který by bylo třeba napravit, těch je strašně moc, ať je to školství, ať je to ta obrana, nebo teď se tomu dostaneme, teď teda téma léta bylo sucho. Jo. Docela by mě zajímal váš názor na to, co se vlastně děje s tím počasím.
1: No, Já teď zrovna jsem měla takovou diskusi s jedním kolegou. Lidi to moc jako neví o tom a nechtějí to slyšet. Já jsem poslouchala rozhovor nebo vyjádření Andreje Babiše, který říkal, že ho mrzí, že do téhle vlády vlastně novináři kopou, že nedělá nic kvůli tomu SOKu a že oni už v té minulé vládě udělali spoustu těch snahy, aby byly postavené nové přehrady a různé takové ty technikálie, aby zadrželi vodu. Ale nikdo nehovoří o tom, že prostě tady je to ovlivňování počasí. Vždyť si to každý může zadat do Google. Říkal o tom i šéf CIA. Je to to strategické osívání mraku, má to milion odborných termínů. Vidíme všichni ty čáry na obloze. Vidíme, teď nejsou jako někteří piloti, to třeba přiznají, ale ani to nejsou utajené informace. Když se podíváte do těch patentů, nebo na to je opravdu šikovný třeba ten Rudolf Vávra, kdy jde do zdroje, vždyť jsou to všechno veřejné informace, jenomže se o tom nemluví v mainstreamu, tak se říká, že to je konspirace. No není, tak je teda prostě ten patentový úřad největší konspirátor, protože tam tyhle ty věci má. Takže je to, nechci říct dokázáno, jako je to všeobecně známo, pokud se o to ty lidi zajímají, že to teda dělá ten HARP, ten zahřívá tu ionosféru, tam někde rozhazujou to bárium, ten hliník, všelijaké jedy. Jako nikdo to před náma netají. To je neuvěřitelné, nikdo to netají a přesto, když tohle někde řeknete, tak se řekne, no jo, to je konspirační teorie. A takže my tady můžeme mít 150 nových přehrad. Já nevím, milion různých opatření, ale když je to počasí ovlivňováno z vrchu tou oblohou a prostě neprší, anebo když je ta půda tím, co padá z toho nebe, tak zdevastovaná, že to nevsákne, tak o těchto věcech se vůbec nemluví. A my se tady pořád tváříme, jako by to hospodářství bylo stejné jako v 19. století, nebo kdy se začaly dělat ty přehrady, v podstatě ty veliký v Americe, vůbec nevíme, jak je třeba dodnes udělali. Takže to je lež jako věž, takže se tady bavíme jenom o nějakých povrchních blbostech a tu podstatu nikdo neřekne. A když budeme v NATO, tak jsme součástí projektu Open Sky a můžou si tu lítat letadla americký, německý, Marsu, jestli s nimi mají kontakty, s čím chtějí, může ju rozsejpat, co chtějí a my na to nemáme vůbec žádný vliv a o tom se ani nepípne.
0: To je ono přesně,
1: A
0: no.
1: potom ještě jsem si tady řekla, já si to vždycky napíšu a pak to po sobě nepřečtu, jak je to
0: A
1: ošklivý.
0: to mám to samý,
1: Jo.
0: jo.
1: Už vím, jak jste hovořil o tom, že bychom měli mít třeba tu jako i samostatnou obranu. Tak on to teď nedávno řekl na Slovensku Štefan Harabín. A on říkal, my můžeme mít obranu, ale musíme se k někomu přiklonit, kdo nás opravdu ochrání. A ten Západ to není, to NATO to není. A ten Štefan Harabín tam řekl teda zcela otevřeně, že sem, pokud chtějí být samostatní v tom multipolárním světě, že se, co se obrany týče, musí přiklonit k tomu Rusku, protože nikdo jiný jim to nezaručí. Nikdo jiný nemá prostě ty jaderní a ty veliký zbraně. A v téhle době už to prostě nestačí, že máte armádu. Musíte mít ty zbraně toho vyššího řádu, jinak je to úplně na nic. Takže nejde to tak. Můžeme být neutrální, to jo, ale musíme se s nima domluvit nějakým způsobem a ne, že budeme říkat, Rusko je hnusné, Západ je hnusný, my jsme neutrální, no to teda nefunguje. Prostě nelze sedět na dvou židlích a musíte se rozhodnout jako v životě. Teď každou vteřinu se o něčem rozhodujeme, jestli chcete tam anebo tam, takže takový ty řeči, ta třetí cesta, to prostě nefunguje, to je nesmysl. A jo, už jsem to rozlušila po sobě, to sjednocení. Tak, já musím říct, že to perfektně řekl Vidlák v jednom svém komentáři. A on řekl, doufám, že tahle ta vláda pochopí, bylo to ohledně těch neziskovek, když ty neziskovky a různé ty politické subjekty, které jsou protistátní de facto, proti České republice, jsou placeny ze zahraničí a šlápne na krk jejich financování, i když v jaké míře to je otázka. Protože to financování je nejen ze státního rozpočtu České republiky, ale je to z Evropské unie a je to bohužel i z OSN. Ale ten Vidlák řekl to B, jestliže tahle ta vláda chce tady se udržet nebo i ta vláda, s kterými máme za zlý mnoho věcí, my dva tady. Ale i kdyby se chtěla udržet, tak musí hold platit ty neziskovky ze svýho. Ale já nevím, jestli to ta vláda dělá. Protože ten trend, že ty neziskové organizace nahrazují ty vládní struktury, ten je celosvětový a existuje ta rada vláda pro neziskové organizace, to nezruší ani Andrej Babiš, protože to všechno jde z té Evropské unie. Hmm. Ale když je budou oni financovat, tak samozřejmě oni budou zpívat tu jejich písničku. Tak já teda nevím, jak je to teď s tou vládou, jak je chce financovat, ale měla by to dělat. A teď zrovna mi psal jeden pán ze Slovenska, aby jsme se nějak zařídili a přesně to, co dělá Západ, že si financuje ty neziskovky a podobně, abychom se obrátili na Rusko. Ale v tom Rusku to nikdo neudělá. Tam nikdo nikoho nefinancuje. Ty takový slinty, že třeba, jak natočil Vox TV, ten Vojtěch Boháč, že já jsem asi vrchní kápo, jak sem chodí peníze z Ruska, takovou hovadinu. A říkal to ale mimochodem přesně jako ten pan Petr Hájek. Asi. Ale to už tam ty lidi nezaregistrujou, to asi. Ale prostě jenom jako to berou jako fakt. Tak to Rusko, bohužel musím říci, nic takového nedělá. Stát nic takového nedělá. A takže všechny ty politické strany mají více zdrojové financování, takové ty zavržení hodné politické strany. A jdou tam peníze přes ty neziskovky. A teda jdou tam peníze i ze státu, ale i přes ty neziskovky. A to je drží pohromadě. Tam je jednak jsou to sobci. Všechny ty politické strany mají sobecké ty volební programy. V podstatě, a to se pak dostane možná k tomu Pěkinovi, ale je to ten davoelitarismus, že tady úzká skupina elity, což není žádná elita, tak drží obrovské peníze a zbytek jsou žebráci a jenom té elitě platí. Ale to má ODS v programu, to mají STAN v programu. Musím říct, že v podstatě to má v programu i SPD. A tam nemá nic o nějaký koncepci řízení společnosti. Ne. No takže a ty si pak platí ty svoje lidi. A od nás tady na té ulici, a jak jsme ty rozdílené prvky se chce, abychom se nějak spojili, ale každý má svoji práci. Ale oni tam mají placené sekretariáty a zaměstnance. Oni si můžou zaplatit ty autobusy. A tady, a to se dostanu teď k tomu ČR1, tady lidi, teď já ty lidi znám kolem toho, tam posílají lidi ty peníze, ale v životě tam nepůjdou miliony, jako to jde, jak dělají ty hloupí lidi třeba na ty rakety do Ruska. A ještě dám jednu takovou poznámku, jako vrchol, jak to funguje s tím financování politických stran, když jsme ještě měli Aliance národních sil. Jen jedinkrát jsme na účtu za ty roky měli 60 tisíc. A tak jakože bude volební kampaň a já se tam jednoho dne podívám a my jsme tam neměli nic. Všechno to jako pokutu schramstl úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pod úplně průhlednou záminkou. To je úplně fuk, co si vymyslí. Takže takhle to, jako, to jsou nesrovnatelné podmínky, to, co mají ty parlamentní strany a co mají mimo parlamentní strany. Takže ty parlamentní strany, které mají zdroje, plus KSČM, které má historické zdroje, by měly vlasteneckou scénu sjednotit a ani jeden z nich to neudělá. Aha. Takže vina, je na, co se týče sjednocení, je vina na nich.
0: No, s tím naprosto souhlasím. A to je vlastně to, co jsem říkal prvé, že oni ty peníze mají a oni ty páky mají. My je nemáme, bohužel. Jo, to je pravda. Když jste se dostala Andreje Babiše, k tomu se taky ještě určitě dostaneme. Já říkám, naše scéna je rozčískaná. A já jsem si uvědomil jednu věc. Je to sice, není to důležitá věc, ale i tak. Ten Andrej Babiš je tady od roku 2011, pak teda od roku 2014 byl ve vládě, pak teda v roce 2021 prohráli volby. A já jsem si všimnul jedné věci, ať už to byla ODS, nebo ČSSD, nebo kterákoliv jiná strana, tak vždycky, když ty volby někdo prohrál z těch stran, tak od nich utíkali lidi pryč, ať už to byl Kuba z ODS, nebo z ČSSD odešel někdo jiný, nevím přesně, nepamatuju si jméno, nebo Kalousek odešel od Lidovců. A já jsem si uvědomil jednu věc, že u toho Andreje, po tom roce 2021, když prohráli volby, tak ten jeho tým zůstal stejný de facto. Ty nejbližší, Brabec, Havlíček, Schillerová, Nacher, Vondráček, dobře, zmizel ten, jak on se jmenoval, ten měl ten zápisník, nepamatuju si na to jeho jméno, dobře, budíš.
1: Ale... Foltínek.
0: Foltínek, ano.
1: Ne, Foltínek.
0: A Tohle to teda bychom potřebovali umět my, aby jsme se dokázali držet
1: pohromadě. Když
0: my
1: nemáme ty zdroje.
0: To je ono
1: právě.
0: Oni
1: jsou všichni tam vázaní těma postama, že se jim slíbí. A takhle to má přesně KDU, že se starají o svý lidi. Ale a já když jsem ještě kdysi dávno byla v ČSSD, no tak ty se fakt nestarali o svý lidi. Tam přišel jiný předseda a všechny podříst, co tam byli za Miloše Zemana. Takže jestliže není ten tým sourodý, tak se to prostě nestane, no.
0: No a tohle,
1: teda,
0: tohle...
1: teda stane se tady ta tragédie a není pak odejdou ty lidi, nebo já už teď nevím, čemu se překlone a čemu ano. Ale můžu mít ještě, nezapomenete řeč, můžu mít jednu tady, já jsem se podívala na diskuzi a tam je, že vrchol bylo urážení pana Vrábela. To je pravda.
0: Ano.
1: Ale já bych si tady chtěla ohřát naši starou polívčičku. Když jsme byli Aliance národních sil a spolupracovali jsme národní demokracii, tak absolutní vrchol sprostoty a urážení proti nám dělal ten slavný pan Kapal ze Svobodného rádia. Ten lhal, zval si tam hosty i toho Martina Kellera, bylo to neuvěřitelné, jakou špínu na nás nakydali. A všichni padají na zadek z toho, jak to byli a jsou skvělí vlastenci. Tak takhle to chodí na vlastenecké scéně. A teď jde otázka, proč to udělali. Tak asi máme ty informace, ty peníze zatím stály. Jako fakt, vždycky zatím stojí peníze. A zase my, co jsme vydrželi na té vlastenské scéně, tak tady, jak jsem říkala o těch andělech, tak prostě záleží to na tom charakteru toho člověka. Ale když někomu dáte peníze, aby pomlouval ty druhé, teď přece ten Adam Bartoš, byl tak úžasný mladý muž, předseda politické strany, byl tak odvážný, že on jediný se postavil, když tady byly ty přehlídky NATO, před ty tanky. A z té vlastenecké scény by si od něj ani pes kůrku nevzal. A víte proč? Protože ho pomlouvali, protože on má tu špatnou pověst, protože on vydal ty seznamy těch v uvozovkách Židů. A vy jste tady zmiňoval, nebo vlastně pan Bureš na začátku, šéfa toho BlackRocku. Tak se podívejte na všechny, vždyť všichni tam mají, že jsou židovského původu, jsou na to hrdí. Všude to, jako na Wikipedii je to všude napsáno. A tady on jako vytiskl jenom ty seznamy, které ani nedělal, ale byl to počin v podstatě podnikatelský. A z takovýhle maličkosti se všichni můžou zbláznit. A to, že tady někdo dělá příšerní věci, s tím se na podium stoupnou.
0: No, to je přesně ono, ano, to je přesně ono.
1: A ještě chci říct, ale víte, proč to je? To se na mě taky kdysi naštvalo pár posluchačů na Svobodní vysílači. Ale to je proto, že my, co se týče rozlohou, tak máme největší počet měst je tady malých měst. Plus, minus, já nevím, 3-5 tisíc obyvatel a tak. A vždycky v tom městě, v tom, jakým vyrůstáte, jestli ve velkém městě nebo na vesnici, nebo v malém městě se formuje psychika. A tady je ta psychika maloměšťácká. A prostě i ty lidi z té Prahy, i ty, je tady strašně lidí z Moravy, ve vládě většina premiéru byla z Moravy. A tam je maloměšťácká povaha jako úplně ukázková. Takže to je náš problém, to je problém České republiky. A lidi to uráží, no ale prostě to tak je, no. Jak, a to je přesně jenom to dokladuju, to, co vy jste řekl, to je maloměšťácký jak hrom. Já si vedle něj na to pódium nestoupnu, protože o něm ta média píšou ošklivě.
0: Jakoby
1: o někom z nich, co byli na těch vlasteneckých demonstracích, psali hezky.
0: No přesně tak, to je přesně ono. Ale když jste zmiňoval ty média, dneska ty média mají takovou moc, že dokázou člověka zničit během 2 minut jedné reportáži. Jo? To jsem si teda opravdu vědomej. A já vždycky si vzpomenu, já vím, že to zase, no to možná nesouvisí, ale teď se teda řeší Bitcoin. A Blažek, teda soud navrhuje, zatím je to jenom návrh, 6,5 roku vězení. A tam lítají miliardy. A já se vrátím o nějaké 14 let zpátek, když se brali Davida Ráta a pak ho teda potom odsoudili za 7 milionů, dostal 8 let. A tady navrhují 6,5 roku za těžký miliardy. Tak jako by mě zajímalo, jakým metrem to ty naše soudci poměřují. Já vím, že to teďko nevyřešíme my dva tady, jo? Ale přijde mi to takový docela komický za 7 milionů 8 let a za miliardy.
1: No, protože tady, jasně, protože tady není funkční to řízení, jak si myslíme, jako vláda, prezidenta, na. Tady prostě je ten kontrolní mechanismus a to jsou ty soudy. A ty jsou obsazený lidma, kteří dělají úplně jinou agendu. Ale musím říct, to není jenom záležitost Petra Pavla. To je záležitost i těch předcházejících prezidentů, řekněme si to otevřeně. I Václava Klause, který teď sice je fajn, že má dobrý názory některé, ale i Miloše Zemana, který má teda příšerné názory, třeba co se týče toho konfliktu na Ukrajině. Ale ještě s tou manipulací. My teď budeme mít, nevím, kde to tam přesně dá pan kolega, na našich stránkách Československého mírového fóra takovou odbornou studii. Oni přesně ví, ty sociální sociální inženýři, jak pracovat s tou společností. Stačí, když 10% lidí si zaplatí, zpracují, to je úplně jedno jak, a říkají ty jejich názory. K tomu se přikloní, protože se o nic jiného nezabývají. 30 až 40% lidí, část se vůbec jako o to neangažuje, takže pokud my nemáme v ruce ty média, což je proces informační, což mají, je to pár lidí, je to hrstka lidí, co tady vlastní média, a ty ovládají ty miliony, a my prostě opravdu nemáme šanci. A jeden německý politolog řekl, že ale problém, jsou sociální sítě, lidi si můžou ty informace najít, ale buď nemají čas, nebo jsou líní, nebo už jsou zpracovaní a nenajdou je. A ten německý sociolog řekl, problém není vláda, problém není parlament, problém sedí před televizí.
0: Ano, přesně.
1: Takže až tady zase se bude nadávat na politiky, tak by si každý, ne z vlasteců, ale měl mlátit hlavou vozeč z těch voličů. Teď kolik voličů teda toho Petra Pavla se na něj stěžuje? A chtějí potrestání? Ne, oni by měli být potrestáni.
0: No, jistě to máte pravdu. To, já jsem tím známý, říkám to do kolečka a už jsem to říkal i tady u Petra nedávno. Je to jenom o nás a je to v nás. Je to o nás, jak se tomu postavíme. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. Nikdo. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. A vy jste tam prvé zmiňovala hrdost. No samozřejmě, když my jsme Češi a máme být právo hrdí, když my jsme dali světu tolika skvělých lidí, tolika skvělých vynálezů, my se nemáme za co stydět, a to jsem taky tady říkal u Petra, a my se pořád krčíme, my se pořád jakoby se něčeho bojíme, a já jsem strávil leta jsem strávil v Německu, a jak oni jsou hrdí na svoje spisovatele, na svoje skladatele, jo, to my neumíme tohleto, a to je naše chyba. A
1: zrovna tak, my točíme dehonestující filmy o našich spisovatelích, ano. Píšeme dehonestující knihy, jako třeba ten, se jmenuje Historik Čírtek, o tom husitství. No, jako neuvěřitelný. A ještě, co pak slyšíte v Dánsku, že si říkají, my jsme malí, my jsme bezvýznamní Švédové, říkají si to Finové, říkají si to Maďaři, říkají si to Rakušani, nikdo. A my máme větší rozlohu, více počet obyvatel a furt si říkáme, jaký my jsme malí, nebohý, neschopný. A ještě chci říct, tady někdo říká, všichni mluvíte o sjednocení a od první minuty jenom pomluvy. A jako když jsme to snad vysvětlili, já nevím, kdo to napsal, nějaká paní Ivana Chadimová, tak tam prosím napište, jako jestli jste poslouchala opravdu od začátku, protože já nevím, jak to jinak vysvětlit. Já jsem měla pocit, že jsme to tady řekli docela podrobně.
0: Já si taky myslím, že jsme to řekli podrobně a neberu to za pomluvu, protože my se držíme faktů. To je jedna věc. Druhá věc, když jsme u té hrdosti, vy jste to krásně popsala, Vladimír, úplně perfektně. Jo? A zase, taky jsem to říkal, my bychom potřebovali položit na stůl národní obrození 2.0, do politiky vnést. Já vím, že to je, že to už říkám po několikátý, morální a etický kodex politika. Protože ta morálka těch politiků tady není, když to vidíme dnes a denně. No, a to nejenom této vlády, ale i Fialovy, i předešlé vlády. Že jo. Jistě, já vím, že se třeba posluchači můžou zeptat, ale co s tím? Co s tím? To všichni víme, tohleto, co s republikou je, ale co s tím? Proto si myslím, odejít z Evropské unie, odejít z NATO, pak by se dalo leco sdělat.
1: No a víte co, a to lze odejít, jenom když teda volíte ty politické strany, které to chtějí. A mě úplně dorazilo, že vlastně naši lidi, dva konkrétně jsem se dozvěděla, tak vlastně v diskuzi pak řeknou, že jsou to naši členové, i byli. Kandidovali za nás a stejně volili SPD, protože mají větší šanci. Tak se můžeme jít fakt všichni klouzat pak, no.
0: No, to je, já teď teda budu trochu konkrétnější, já jsem do toho nechtěl jít, ale jo, přesně mám tu zkušenost, když jsme teda chystali nějakou akci a když už to bylo skoro ve finále, tak se to všechno otočilo o 360 stupňů A najednou se tam začali prosazovat něco takovej táh do senátních voleb a akce, která prostě měla být hlasem lidů, tak najednou to bylo něco jiného. A my si podkopáváme sami sobě nohy. A to mě na tom trápí nejvíc. Jo? Jako co dál? Jistě, první úkol, odejít z Unie, jak jsem říkal, mít banky ve svých rukou, PHN-ko ve svých rukou, energetiku ve svých rukou, přírodní bohatství, pak by se dalo leco dělat, ale dokud budeme v Unii, tak se to prostě nestane. A přitom z té Unie můžeme odejít dle článku 50 Lisabonské smlouvy, že to by musel premiér aktivovat. A ten to neudělá, protože má svoje zájmy v Německu. Že jo? Co si budem říkat? Ten do toho nepůjde. A radní pán to už vůbec ne, to je škoda mluvit. Jako nechci se do něj nějak navážet, já jsem ho nevolil, volit ho nebudu. Jenom když teda potom ty volby vyhrát, tak jsem řekl, dobře, není to můj prezident, ale budu ho akceptovat. Ale to, co předvedl letos před srazem sudeckých Němců, během srazu, a po srazu sudeckých Němců, tak promiňte, Vladimíro, já už jsem se začal do ní navážet taky, protože to, co probať on, tak to už jsou protistátní kroky, proti republice. To už není, to nemá nic společného se slibem prezidenta, to nemá nic společného s ústavou a podle mě on jde proti republice. K tomu se ještě potom můžeme vyjádřit podrobně.
1: Jo, ale jako mě to zase u něj nepřekvapilo, protože co se dalo čekat, jednak podporuje ty Lichtensteiny a víte co, lidi si to vůbec neuvědomují, ani lékaři, ani policisté, ani politici, ani ten prezident. To prostě není jen tak dát slib. V té kanceláři na nebesích, jak říká jeden kolega, tam je to zapsáno. Takže z toho hlediska vyššího principu mravního, oni porušují sliby a samozřejmě za to důsledky ponesou, jestli v tomhle životě nebo v těch dalších, nebo jak jestli někdo věří na peklo. Prostě to tak je a se tímhle se v tom našem materialistickém světě absolutně nepočítá a přitom jako je to jedna z nejdůležitějších věcí. No ale já jsem chtěla ještě říct, vy jste říkal, jako co s tím a podobně a to se možná teda dostaneme k tomu, co jste avizovali vy na začátku, že teď poskytl Valerij Pjakin rozhovor a kde hovořil o odsunu sudeckých Němců u nás a taky o roce 68, ale já bych ještě chtěla hovořit o něčem jiném. My jsme dali takové stanovisko k tomu nesouhlasné, že nesouhlasíme s tím Valerijem Pjakinem, ale já jsem pak udělala takovou malou srovnávací analýzu, protože ta koncepce sociální bezpečnosti je perfektní. Je to vlastně podle mého názoru a to, co já znám, nebo jsem kdy měla možnost se s tím seznámit, tak je to taková sumarizace politologie i sociologie. Psychologie a psychologie dohromady a třeba ten trojúhelník těch 6 priorit řízení prostě je dokonalej a spousta těch věcí. No ale teď, já mám z té koncepce nejradši generála Petrova, který ji prosazoval. A vlastně v tom Rusku, co se týče té koncepce sociální bezpečnosti, od jejího vzniku byly 3 proudy a to se dostanu k tomu, co se má dělat u nás. A první v podstatě byl ten generál Petrov, který založil politickou stranu. Chtěl vzdělávat lidi a pak s tím konceptem, aby byla ta společnost jiná, s tím, že ty lidi budou informovaní, tak šel do voleb. On tam neuspěl v té důmě, když získal 1,17% a tam se jako v té koncepci sociální bezpečnosti, ty konceptuálové hrajou dost na takový morální giganty. Takže generál Petrov neuspěl a víte, co oni udělali? Dali mu v podstatě, teď to říkám expresivně, ale bylo to tak nůž na krk, aby tu stranu zrušil. Založili fond konceptuálních technologií, což byla nadace, ta už mimochodem teď také neexistuje, a snažili se jít jinou cestou, ovlivňovat ty elity, ovlivňovat ředitele podniků nebo nějaký ty, já nevím, poslance možná ze státní dumy a podobně. Jako ovlivňovat elity, ale to je přímo protimluv tomu, co vlastně ta koncepce říká, že by to měla znát každá kuchařka a podle toho se řídit. Takže a vlastně jsou 3 proudy tím pádem v tom šíření té koncepce. A Alexej Pjakin ten dělá analytiku. A tam v tom článku píšu, že Představte si jako doktora, ke kterému přijdete a on vám udělá perfektní diagnostiku. A vy řeknete, no tak fajn, ale jak mám tu nemoc vyléčit? A on vám řekne, to už není moje věc, protože to už je ta politická strana, co nabízel ten generál Petrov. Takže my všichni tady, a to je podle mě i záležitost všech těch našich, co vystupují v různých alternativních médiích, kam my se teda vůbec nedostaneme, třeba vy nebo já, takže děkujeme panu Petru Burešovi. Takže tam se pořád popisuje jako jen, jak to je tady strašně blbý. Je to tady blbý, ale ta cesta ven se prostě nepopíše. Tu vám neřekne nikdo. Nikdo. Jenom vlastně se vychází z toho, že se asi nějak něco zázrak, možná věří na zázrak, má stát v tom Evropském parlamentu. No a zázrak se nikdy, jako v Evropském parlamentu, stanou se zázraky, ale ne v Evropském parlamentu. Takže to je to zásadní, že my tady můžeme mít analytiků plný kopec, ale aby to někdo zrealizoval, o to nikdo nestojí. A nikdo to neřekne v médiích, ty politické strany, co my si myslíme, že mohou, možná nemohou, to neudělají. A lidi řeknou, teď je malý, je bezvýznamný, nemá to smysl. Takže tady je ten způsob, jak to zrealizovat. Ale nikdo ho nechce použít.
0: To je přesně ono. Máte pravdu, protože já to říkám zase už po několikátý, my nemáme státníky. My nemáme státníka typu prezidenta Beneše nebo prezidenta Masaryka dneska. My nemáme takovýhle osobnosti, který by měli...
1: A můžu zase vstoupit. A kdyby takový... Já si myslím, že tady je spousta osobností. Jmenovala jsem třeba i toho Adama Bartoše, ale není boha, aby se někam dostal, protože tady se osobnost hodnotí jako jo, ten je v televizi, osobnost. A ano, koho asi pustí do televize?
0: No přesně. No. To je přesně ono. A jsme u toho znova... Zase jsem si vědomý toho, když to vemu čistě teoreticky, i kdyby se, řekněme, povedlo odejít z Evropské unie, i kdyby se povedlo, že bychom se nějak dali dohromady všichni a začali s tou republikou něco dělat, tak já si ale kladu otázky, protože tady v té republice je tolika korupce a ta provázanost lobbystů, kmotrů na všechny politické strany je taková, že já se obávám toho, že i kdybychom nějakou změnu udělali, takže oni by stejně škodili dál.
1: Jo, škodili, ale neměli by ty zdroje.
0: No přesně, no.
1: Jo, a takže... oni teď můžou škodit velkým, protože mají ty zdroje a my zdroje nemáme, tak my můžeme přesně říkat leda pravdu a oni můžou
0: škodit. To je přesně ono, no. A ještě, když jsem se prvé zmínil o Andrejovi Babišovi, zase taky pro mě obrovský zklamání, vy jste to už prvé naťukla, ono se před volbama naslibuje hory doly, po volbách je to všechno jinak, to je po každý, že jo. Ale zmiňovala jste toho Pjakina, že teda nějak se navést na ten odsun Němců. Já jsem si ověřil jednu zprávu. Andrej Babiš, když byl v Mnichově u spolkového ministra Cédra, tak tam mu slíbil, že se jim do toho srazu nebude montovat, co to je v tom Brně. A přesně, já jsem si to potom pečlivě sledoval, to chování vlády během před srazem a po srazu. Přesně on splnil to, co slíbil. Oni se do toho nemontovali, on řekl, že to je nešťastný. Jo. Když jsme teda s kolegou Čumpelíkem byli na ministerstvu zahraničí, žádali jsme tam dopis protestní, žádali jsme o přijetí u ministra Macinky. Nikdo nepak ani neodpověděl. Jo. Odpověděl teda ministr Metnar, že když to shrnu do několika věd, že neshledali, že by spolek sudeckých Němců byl škodlivý pro naši republiku, že nepáchají žádnou trestnou činnost atd. Takže prostě proti ním nemůžou zakročit. Že jo. To je jedna věc. To máme, ale přesně to chování Babišovo před a po srazu to prostě opravdu splnil to, co Cédrovi slíbil. A zrovna tak to splnil i ten Pavel. Dal srazu záštitu, předtím teda byl na jejich srazu, když tam byl na té motorce, tam poděkoval Posotovi za zlepšení vztahu mezi Českou republikou a sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Pro boha, tohle má být český prezident. Jak je tohle to vůbec možný? A před tím srazem on teda se zmiňuje o tom, že by dát euro. To není pomluva, to je fakt. To si ty jeho rozhovory se v televizi nechají domluvit, aby jsme nebyli napadnutelní, že nikoho pomluváme. Po srazu řekne, že by dát federalizaci jako silný evropský stát. A když se podívám do zakládajících listin, sudetoněmeckého Landsmannschaftu z 30. listopadu roku 1949, tak já tu větu ocituju přesně. Oni tam jako píšou, že by chtěli naspátek domov a to je to potrestání činu při odsunu Němců a dále tam píšou. A všechny tyto záležitosti je možné řešit pouze a jedině v celkovém federalistickém uspořádání Evropy. A k tomu je zapotřebí připraveno Čechů a Poláků, aby vrátili Němcům jejich území a jejich domov. Takže to je z roku 1949, oni tam teda mluví o federalizaci a v roce 2026 prezident České republiky taky mluví o federalizaci. No to je něco teda opravdu, já si myslím, že takovýhle prvek jsme ještě v historii od roku 18 neměli, aby prezident prosazoval euro, aby prosazoval, to znamená zničení koruny, aby prosazoval federalizaci, byť v prezidentském slibu říká, že bude dodržovat ústavu a v ústavě se hovoří o zachování svrchovanosti republiky. Takže on porušuje ten slib, ne, že neporušuje. A to se všechno, přátelé, nechá dohledat.
1: Víte, co porušuje? Paragraf, jak strestat prezidenta, je jasný. Je to ta vlasti velezrada, je někdo a on je vlastizrada. Já nevím, je tam rozdíl. Prezident má jedno z toho.
2: Velezrada je jediný trestný čin, který se může prezident dopustit.
1: Jo. Ostatní mají vlastizradu. Mohli by být souzeni, oni i prezident. A kde není žalobce, tam není soudce.
0: Ano, přesně.
1: Jako žádná žaloba není a i kdyby to u soudu bylo, no tak, ale mohlo by to tam být, ale nedostane se to tam. Možná to nějaký lidi dali a ani se o tom nedozvíte.
2: Tak já k tomu dodám, aby jsme byli přesní. Velezradu, to znamená, velezrada je z definice jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Takže je ohrožení demokratického řádu to, že se z toho má stát monarchie? Je tady rozpuštění se ve Spojených státech evropských ohrožení? Směřuje to proti svrchovanosti a celistvosti republiky? Samozřejmě ano. Tak a kdo jedinej může žalovat prezidenta? Tak, odpověď, lze ho stíhat pouze ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Senátní volby máme za měsíc. Pokud někdo tvrdí, že Senát je k ničemu, tak tady máte jasný příklad, že jedině senátoři můžou zažalovat prezidenta. Pokud vy máme tam jednoho slovy jednoho člověka, který je vlastenec, možná tam budou dva nebo tři, ale potřebujeme, až vyměníme třetinu Senátu za naše lidi, tak pak můžeme zažovat prezidenta a hnát ho z odpovědnost.
1: No a můžu se zeptat, a my víme o těch senátorech, kdo teda chce vystoupit se u vás na to, protože to je úplně jako alfa a omega. Já nevím o nikom takovým a víte proč? Protože ta kandidatura stojí 20 tisíc, jenom abyste se zúčastnili. Protože pak musíte mít nějakou reklamu, někam chodit, média vás v životě jako někam nepozvou. Tak jenom tohle, abychom se ještě
2: pozvou. A tak média, senátory samozřejmě pozvou všechny kandidáty.
1: Ne, tak to se teda zákona, velmi mýlíte.
2: Ale i Láďa Vrábel byl v České televizi. Zase
1: no dobře, jako... ale to jsou jenom ty trojminutovky někdy v noci.
2: Já vím, ale nemůžeme říct, jako že nikdy.
1: No nepozvoval
2: jsem. Jo, hrajeme fair, jako prostě, jo, protože...
1: Hrajeme fair a když jsou diskuzní pořady v těch jednotlivých krajích, tak se tam nedostanou všichni kandidáti na senátora.
2: Jak to?
1: No, protože jsem několikrát kandidovala a vím, že jsem nebyla pozvaná nikam a kolegové. Pozvou se tam jenom zástupci ODS, nějakých těch a pak jedné nebo dvou alternativních stran, ale rozhodně ne všichni kandidáti na senátora.
2: Tak pokud se budeme bavit o jménech, tak třeba v Děčínsku tam kandiduje Honza Skalický. To je jméno. Jaroslav Dvořák kandiduje, což je ta Jarda Novák, kecám, jste mě zbyt. Na Plzeňsku další člověk, Hynek Beran, energetik, Trutnovsko a brzy budete mít, přátelé, celou mapu, kde ve všech těch senátních obvodech, kdo tam je zajímavý, kdo, řekněme, je vlastenec a kdo, který by mohl být taková nějaká dobrá volba. Aby jsme se nedali opít rohlíkem, jako v případě tady Babiš nanominoval právě na Děčínsku jednoho, specialistu, který psal ódy na Petra Pavla, básničky, jo. Takže to je prostě, a Babiš ho klidně jako jmenuje, jo, jako na senátora. Takže to je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to je konkrétní věc, která se dá udělat.
1: Ale já bych ještě navrhla, aby ti lidé je oslovili s tím dotazem, jak to vidí EU a NATO. Fakt. Za to nic nedá to nikdo, žádný volič.
2: Určitě. Jo, ale pokud se bavíme o žalobě na prezidenta, tak prostě to může udělat jenom Senát a na to tam potřebuje mít svoje lidi, který se nebudou bát tu žalobu na prezidenta dát a začít jako už účinný odpor proti tý, proti tomu
1: zlořádu. No a ta vlastizrada je taky ve hře a to tam není vázáno na Senát.
2: No ale ta nemůže být na prezidenta. Prezident
1: jasně, ale
2: může
1: týká se jednotlivých politiků, jednotlivých premiéra, ministra a podobně.
2: A já si myslím, že měli bychom mířit na střed, jako jo, nejdřív. No, tak jo, jako když odstřelíte Pavla, ještě... tak jako odstřelíte Pavla, tak to je, no, to je symbol, že jo, to je symbol sjednocující.
1: Ta vláda má prostě v ruce tu moc výkonnou, ale já tím chci jenom říci, že jak se lidi myslí, že nemůžou nic dělat, no prostě můžou a ten právní řád ty nástroje má, problém je, že je nikdo nevyužívá.
2: No a další věc je ochota vůbec orgánů činných v trestním řízení
1: to až je druhý
2: se tím
1: krok.
2: Jako zabývat třeba právě tou vlastizradou vůči, jo, a tak dál. Prostě je to, není to jednoduchý, ale myslím si to, že prostě pokud by byl tady opravdu dána žaloba na prezidenta republiky, tak už jenom to bude randál jako celo evropské, řekněme, protože to se tak často neděje, nebo v naší historii se to vlastně nedělo nikdy a mohlo by to zatřást trošičku tou věrchuškou, jo? Ale na to tam potřebujeme lidi, kteří se neposerou s prominutím.
0: No, říkáš to dobře, no.
1: Ještě, pardon, musí to být většina senátu?
2: Já nevím, kolik jich tam má být, ty technikály jako nevidím.
1: Tam to není definováno v tom, jak jste citoval.
2: Tady píšou, že žalobu musí podat Senát.
0: Takže asi jo,
2: na základě žaloby
1: Senátu.
2: No,
1: protože
2: Senátu.
1: To je taky problém, tak vždycky se mění třetina Senátu, tak i kdyby teď byli všichni vlastenci, tak dvě třetiny Senátu teda fakt nejsou, no.
2: Nejsou, ale za dva roky se mění další, že jo?
1: To je pravda. Tak
2: jo, takže furt se s tím dá něco dělat, ale nejhorší je to, proby propadnout apatii jako ve stylu, že to s tím nedá nic dělat a vykašlat se na to, o to jim jde totiž.
1: Ano, ano. Jo? A spousta lidí bohužel skáče na špek a to mě teda fakt mrzí.
0: Proto já říkám, že nemůžu mlčet, nejde to. Já prostě budu řvát a budu se za to republiku rvát. Budu se rvát za lidi, nebudu se rvát za Rokušana, za Petra Fialu a podobný experty. Ne. To ne, za tě se rvát nebudu, ale za ten zbytek rozhodně, jo, protože ale zase už jsme to, na tom se shodneme, teď máme na čem stavět. Z té historie máme, teď před chvilkou jsme se o tom bavili. No, tohle to je prostě... Já to trochu doplním, já budu trochu konkrétnější. Já jsem se konkrétně ptal policistů na to, jako proč se nečiní, když se teda řeší tohle, nebo tohle, nebo tohle. Nebudu konkrétní, nemůžu být. A oni mi řekli, my bychom rádi. Ale ten státní zástupce na to tam k tomu soudu nedá. Protože je to všechno tak prolezlý, cituju přesně tak prolezlý, že jeden ví na druhýho, jeden otevře šuplík, pak otevře šuplík druhej a jeden druhý ho zkompromituje, takže oni musí mlčet, musí táhnout za jeden pro vás, musí si krejt záda, aby tam těch funkcích ve vládě a na soudech, aby si ty funkce zachovali. Protože když promluví nějaký vysoký politik na nějakého soudce vyššího, tak se udělá vyšší soudce. Tak ho potopí taky, že jo. To je do kolečka. Ono, jako oni ty policajti by dělali. Já na tomu věřím, že jo. Ale prostě není to prostě průstřelný, jak oni říkali, no. Není to průstřelný, no. To je chyba. Ale mě se tam Vladimíro ještě prvé zmínila toho Pjatina ohledně těch sudeckých Němců. Můžeme se na to podívat?
1: Jo, a já jenom ještě podíváme, a já jenom chci říci, že co se týče těch státních zástupců, tak nejen naše rodina, a byla to autonehoda, ale i mám x takových zkušeností. Největším peklem jsou v tom celém soudním tom systému státní zástupci. Jako to je totální had na prameni. A těch je v republice 1300. To zase není jakoby tak moc. A státní zástupce máme, teda musím říct, že ty soudy nižší instance jsou spravedlivější než ty soudy vyšší instance. Ale státní zástupce, ten zabije vždycky všechno, vždycky všem všechno. A máte pravdu, že policajti, tam je to OK. Ale kámen úrazu, státní zástupce a vyšší úrovně soudu. A jak říkám, není to jenom moje osobní zkušenost. No a takže tady máme toho Valerie Pjakina. Já jsem se tady připravila. On tam vlastně říká, že já teď budu parafrázovat, trochu přehánět, ale tu podstatu to vykreslí. On tam říká, že ti Rusové byli na ty nebohé Němce, když byli poraženi, vlastně hodní, že jim pomáhali, že je ošetřovali bezplatně a tak. Ale že my jsme na ně byli strašně krutí, že jsme se k ním chovali zvěrsky a že to bylo už zakotveno v těch dekretech Edvarda Beneše a že mu je něco v tom smyslu, jako by mu je diktovali Britové. Nemluví tam takhle ošklivě jenom o nás, protože když jsem se dívala na tu diskuzi, tak příšerně na krkl ozvali se tam jeden, dva lidi vždycky. I Slováky, i Poláky. A já jsem tam v kontaktu s tím jedním Polákem, ale jenom v té diskuzi pod tím videem. A mě to hrozně mrzí, protože to video je jako v ruské verzi a jsou tam české titulky. A to vidělo, včera jsem se dívala, přes 20 000 lidí. A většinou Rusů. A teď vlastně, když on jim to řekne, tak my jsme opravdu za ty hnusáky, že my, a on tam vlastně říká, že na bezbraným Němcům my jsme ubližovali. No a teď já jsem, když se vrátím teda k té diskuzi, tak jsem tam komunikovala s tím jedním Polákem, no, poslala jsem mu to naše stanovisko a říkala jsem, nebo tam v tom stanovisku je taková otázka, proč to pro Boha dělá tuhle Valerij Pjakin. A ten Polák se taky ohrátil. A teď vám přečtu, co poslal, co tam je v té diskuzi. Skutečným benefitem z Pjakinových lží je tedy umělé

0: žijí, je tedy umělé udržování hluboké psychologické propasti mezi Poláky, Čechy, Slováky a Rusy, což brání jakémukoliv organickému a suverénnímu sjednocení našich národů zdola, protože vystrašené a rozhádané obyvatelstvo se mnohem snáze podvolí novým technokratickým diktátům, digitálním identitám a systémům sociálního kreditu. A v tom Rusku tohle bohužel jede velkým stylem, které jsou zaváděny jak z Bruselu, tak i teda v Rusku. Opravdová suverenita středoevropského prostoru nespočívá v budování umělých vojenských bloků této mezimoří pod patronátem cizích mocností a v podléhání akademickému aparátu oficiální administrativy, nýbrž v úplném vystoupení z jejich informačního teatru, v ochraně papírových peněz při každodenní směně a v tichém rozptýleném budování odolné nezávislosti a potravinové soběstačnosti přímo v našich vlastních domácnostech, neboť pouze jako nečitelná a algoritmicky neovládatelná masa dokážeme zneutralizovat dráty jejich plánované digitální klece. A mě opravdu, jako já jsem to vůbec nečekala, že s tímhletím ten Valerij Pjakin vyrukuje. Takže jsme udělali stanovisko a rozebrali jsme tam několik věcí. On třeba říká, vůbec tam nezmiňuje slovanské oběti druhé světové války. Říká vlastně, že tady zemřelo 340 tisíc Židů a ty, že se sem pak jako zase vrátili hned po té válce, což vůbec není pravda.
1: Není pravda.
0: No a vůbec o Slovanech ani píp. Potom tam řekne, že my jsme jediný průmyslový klastr, který zbyl po třetí říši. Ale hrgot, my jsme nikdy nebyli součástí třetí říše. Proto byla ta exilová vláda v té Británii a proto ten Edward Beneš držel tu linii a uznalo to i Sovětský svaz v roce 40, tu vládu uznala Británie v roce 41, Sovětský svaz v roce 42 Amerika. A to je přesně proto, abychom se vrátili k té republice před tím protektorátem. Ne, že tady jako oni nás osvobodí a vznikne nová republika, takže tohle to držel v ruce, ten prapor držel v ruce Edvard Beneš. A teď, jak všichni do něj kopou a plivou, že byl zbabělec. No teda zbabělec fakt nebyl. Jednak ho Němci a Hitler označovali jako krvavého psa. Blutwurst Beneš, protože nechtěl ustoupit, co se týče toho Mnichova, to udělali opravdu za jeho zády. A potom on odešel do té Británie, ale oni vymlátili skoro celou jeho rodinu.
1: Ano.
0: Tam bylo desítky lidí zavřených v koncentráku, popravení lidé, tak jako já jsem byla tak strašně rozhořčená, když on vlastně řekne, že ten strašný odsun těch Němců byl součástí těch Benešových dekretů.
1: Tak tady já musím protestovat a budu hodně protestovat a já se tím zabývám 16 let, co do toho německým spolkem. Tak jenom ve zkratce si řekneme základní fakta. Ve svobodných, demokratických, na to dávám důraz, demokratických volbách v roce 35 odevzdali sudeční Němci své hlasy Heinleinově straně. Přihlásili se k třetí říši, čím se dobrovolně vzdali československého občanství. Vidím, ústava po roce 1918 zaručovala de facto rovnoprávné podmínky s našimi občany. Takže, jako říkám znova, dobrovolně se tím vzdali československého státního občanství. A jedeme dál. To je jeden prvek. Vy jste tady zmínila Mnichov. Dobře, v pořádku, to víme všichni, jak to tam bylo v Mnichově. A de facto se trošku vrátím na začátek, když se tam mluvila o těch západních mocnostech, že nás neochrání. No neochrání. Oni nás zradili tenkrát, v tom roce 38, a já nevěřím tomu, že by se za nás postavili dneska. Nevěřím tomu, ani náhodou. Ta zkušenost tady s nima je. Jo? Je to taková ta paralela, dobře budíš, ale o to víc, co už z té zkušenosti, kterou máme, tak já nevěřím tomu, že by se zachovali jinak, že by udali to samé jako v tom 38. roce. A jdeme dál. Dobře, tak teda máme tady rok 38, pak 39, 15. březen, kdy skutečně teda je to okupace, kdy teda šéfují naší republice, a to řeknu posyb, šéfují Němci, platí tady.

0: německý zákon, německý pravidla. De facto život za protektorátu teda rozhodně nebyl jednoduchý, to teď ale řešit nebudeme. Pak přichází do 45 a dochází teda k odsunu Němců od nás. A já zase říkám, a budu to opakovat do nekonečna, nebyl odsun pouze z naší republiky, byl to i z jiných států. Netýkalo se to jenom Čechů, ale pořád se to mlátí Čechům po palici. Pořád. Nikdo neřekne, že jsou Frantíci různý, jak se to říkala, že my jsme strašně ublížili. Nikdo neřekne.
1: No, můžu vám zacitovat, co přesně tam řekl Valerij Pjakin. V NDR se ukázalo, že právě sovětská okupační vojska se k lidem chovala lidsky, a to hned od začátku. Repatriovaní Němci si předávali informace, jak probíhala deportace z Polska, jak probíhala deportace z Československa, kde opakuji, že všechny krutosti vůči, a předtím řekl, že ty Němci byli bezbraní, byly zakotveny ve druhém balíku ještě londýnských Benešových dekretů.
0: Není to pravda, není to pravda, tady já se zase musím bránit.
1: A já vám řeknu, protože ještě, pardon, my tam citujeme, jak to taky vždycky říkám, my spolupracujeme s těmi českými národními listy. Tam ta paní profesorka, paní doktorka Neudorflová, pan doktor Tuleškov, Kučerová, Potoční, tam pracují s jeho analýzou, Pavlíček a podobně, takže ty to mají zmapovaný úplně dokonale. A teď tady to vám taky zacituju, jo. To jsme tam psali v tom stanovisku. V závěru odsunu německého obyvatelstva dokonce sovětský generál poručík Grigorij Sergejevič Lukjačenko, který byl náčelníkem štábu sovětské vojenské správy v Německu, a americký generál Lucius Clay, který byl zástupce vojenského guvernéra americké okupační zóny, tlumočili podplukovníku Štěpánu Andreasovi, což byl vládní zmocněnec náš pro provádění odsunu Němců. A je to v těch materiálech, které jsou archivovány na našem ministerstvu zahraničních věcí, napsáno toto. Dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu. A dále prohlásili ti dva, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje největší chválu. Ten dokument má číslo 201/004/46, je v archivu. Tak jako proč to Hergot dělá, ten Valerij Pjakin?
2: Nevím. No, já bych upozornil, že Valerij Pjakin blábolí na mnoha témata, jo. Možná v něčem je dobrý, ale neberte to prostě, nejeste to bez chleba, to je celý, jo, protože to, co třeba blábolil okolo roku 68 a další, prostě to, on chce být za každou cenu populární.

0: odbornost nikde v jiných tématech, ale prostě není člověk na světě ten, který by rozuměl úplně všemu a dokonale. Takže můžou se brát jako tyhle ty chyby, které se v tom výkladu dělají. Na druhou stranu chápu, že třeba v otázce jakoby utrpení národa českého nebo československého nebo prostě nás a utrpení národů v Sovětském svazu, kde probíhala vyhlazovací válka, to je důležitý si říct, bylo jako, no, těžko to srovnávat. Při vší úctě ke všem, jo, prostě u nás se dalo žít, tam ne, tam prostě přišli a začali to tam vypalovat, že jo, vesnice, tohle, těch bylo, já nevím, kolik tisíc, snad 70 tisíc, nebo kolik, že jo, těch osad, vesnic, zlikvidovaných, úplně vypálených do mrtě, lidi vyvražděný, jo, takže tam se chovali fakt jako hovada, jako dobytek, jako bestie největšího řádu a teď jako do toho zahrňme klidně i ty banderovce všechny, protože každý, kdo tam prostě si namočil pracky do tohohle toho svinstva, tak nezaslouží slitování.
1: Ano.
0: Jo?
2: No ale a... tak my jsme byli taky učení k likvidaci. My jsme jim posloužili jenom, aby jsme teda udržovali ten zbrojní průmysl, ale to neznamená, že jako...
0: Ne, ne, ne, já tohle samozřejmě vůbec ne,
2: já nereaguju
0: jo?
2: na vás, já nereaguju jo? na vás. Mm-hmm. V podstatě na toho Valerie Pjakina, že tak. nás hází, on nás hází, ale víte co, on není bohužel sám. Tohle je proud, který se v tom Rusku teď jako ukazuje, no. Že oni, já nevím, z čeho vychází.
0: Mám pocit, že nás tak trošku, jako kdysi, a, Josef Skála měl kdysi hovor s jedním člověkem v Důmě ohledně toho, co, když začala ta SVO a tak dál, co bude a jak udělat až potom a tak dál a jestli teda jako nám můžeme, jestli nám může, jakoby Rusko nějak pomůže nebo něco. A on říká, no, vy už nás nezajímáte.
2: Jo, sami jste se odstřili.
0: Jo, no, ale to, a jako možná je tohle to sami... jakoby ten důsledek, jo, nebo řekněme ten pohled toho, že my jsme se tím zachovali jako prostě nehezky, jsme na seznamu nepřátel, že jo, a tak dál. A i tohle to třeba hraje roli v tom, jak příkře hodnotěj, jo, protože samozřejmě kdyby byli féroví, kdyby to hodnocení toho Pjakina bylo fér, tak řekne, byl tady nějaký, že jo, Ludvík Svoboda, byl tady nějaký pluk, který přešel vlastně Čechů až do, nebo Čechoslováků, že jo, až do Evropy, zaplatili životem, že jo, tamhle na dukelský operaci, že jo, a tak dál, kde to byl masakr úplně neskutečný, že jo. A to by musel přece k tomu říct. Jo, ale to se nestalo. Tam prostě evidentně je to jakoby, a bohužel to, co jste četla od toho kolegy Bolského, mě hodně zaujalo, jako, že byť je to pro mě jako hodně nečekaný, tak si myslím, že na tom asi díl pravdy bude.
1: Určitě.
0: Jo, to je velice zajímavý a myslím, že ten člověk by mohl ty témata rozvinout. Protože je vidět, že ten, že to je taky chytrý diskutér. To je jenom tak na okraj. Ale pojďme dál.
1: Já bych, jestli teda ještě můžu k tomu roku 45, takhle. Nebudu zapírat tomu, že nějaké excesu u nás došlo. Zase říkám znova, nebylo to jenom u nás. A ono se říká, že jsme se chovali my drasticky k Němcům. Ježíši Maria, ocituju historika Padevěda. Můžu si o něm myslet cokoliv, ale já ho ocituju. To, že docházelo k excesům po druhé světové válce, bylo nemorální, ale z lidského hlediska to bylo pochopitelné, protože ten, kdo se vrátil z koncentráku a zůstal z rodiny sám, tak když potkal Němce, tak první, co bylo, že ho zabil. Z lidského hlediska se to dá pochopit. A druhá věc, moment, a to nebylo jenom, že by se naši lidi umyslně mstili Němcům. Ale tady byli, to znám z vyprávění, i jsem si to dohledával, tady byli lidi, kteří neměli čistý svědomí během války a potřebovali se zbavit svědků, když to teda bylo, řekněme, v těch menších obcích, tak ty lidi zabíjeli opravdu, aby se sami zachránili, protože

0: věděli, že teda donášeli na gestapo. Já, můj kantor ze střední školy, ten se vrátil z celý rodiny sám domů, zbyl sám a pak se teda počase dověděl, kdo ho udal. A udal ho člověk, který ještě v březnu hajloval a v červnu z něj byl zasloužilý partizán. Takže tam se potom nemůžeme divit, že si ty lidi vyřizovali účty. To nebylo, že by se Češi domluvili a teď jdeme masakrovat. To, jestli nějakým excesům došlo, asi podle všeho došlo. Ale zrovna tak došlo ve Francii, to už jsem tady jednou říkal na tomto pořadu, to tež bylo v Belgii, to tež bylo v Polsku, to tež bylo v Holandsku. Tam si, a Francouzi, můžu zodpovědně říct, že ty se teda s Němcema skutečně nemazali. Nemazali. Ženský holili hlavy. A já to teda řeknu znova, aby jsme teda měli konkrétní příklad. Tam jednu Němku slikli do naha, přibili jí živou na kříž. Házeli po ní flašky, házeli po ní šutry, mlátili a jí teda umlátili nějakýma dřevěnýma tyčema. Tak já myslím, že tohle se asi u nás nedělo. Ale nikdo neřekne, že jsou Francouzi prasata. Ale Češi jsou prasata. Tak to teda ne. A jestliže teda se bavíme o tom odsunu, tak já tady mám a budu z toho citovat umyslně. Jo. To je z postupinské konference, článek 13, co říká. Já ho odcituju, protože ho neznám až paměť. Tři vlády, které posoudily tuto otázku všech jejich aspektů, uznávají, že transfer německého obyvatelstva nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečněn spořádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, které již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa, z Polska, Československa a Maďarska a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly další transfery být prováděny. K tomu říká prezident americký Harry Truman, ten prohlásil tehdy, naším cílem je vytvořit takové podmínky, to je zase taky, to se těmi postupy, takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Britský premiér Attlee zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Evropa musí být po této válce přestavěna na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Já bych tady mohl citovat a dál. Tady mám dokonce ofocený ty dekrety prezidenta Beneše. Jo. Je to, on to tam asi není, jo, není to moc vidět. Ale jsou to opravdu, mohl bych citovat, mám tady ten group plánu z roku 38, co všechno Němci plánovali s Českou republikou nebo s Československem. Mám tady ty základní dokumenty. Základní dokumenty jsou do toho německého landsmanšaftu. Takže tady se pán Pěkin teda sakramensky mýlí, ale obrovsky se mýlí.
1: Další?
0: Není to jenom on. To je, když to vemete, když takhle člověk všechny některé ty komentáře na zprávách, na seznamu, tak zase my jsme vinní, my jsme jim ublížili. A ještě Petře, já to ještě doplním, když se teda bavíme o sudeťákách, měli se nás Brně, já si zase pomůžu, protože nesíhám si všechno do té palice narvat. Pardon, omlouvám se, jenom si jak do koncepty. Hned to bude. Jo. A je to hned den po ukončení srazu měl poslední rozhovor v paměti národa časopisu. A on tam teda má několik otázek, hodníte tam ten sraz hodnotí, že to bylo dobrý a tedy a tedy. A také se tam zmiňují ty protesty v Brně. A ten redaktor se ho ptá, pokud byste se na tyto protesty podíval z pozice zkušeného politika, přiznáváte této taktice populistů života, schopnost i do dalších let? A posled odpovídá, ne, jsou to relikty minulosti. Dílem nacionalisté, dílem fašisté, kteří křivě označují za fašisty jiné lidi, dále komunisté, potom dosti podivné elementy slovanského extremismu. Podobně poskládanou sbírku stoupenců nejrůznějších ideologií minulosti nevídám zrovna často. A tady já zase budu protestovat. O jakém slovanském extremismu mluví? Co si to vůbec dovoluje, zmetek jeden?
1: Co si dovoluje nás nazývat fašisty?
0: Ne, jako
1: dobytek, to je neskutečný.
0: To ti doložím, Petře, to ti doložím tě časopisem. To jsem si nevycucal z prstů. O jakým extremismu mluví? My jsme přepadli nebo vyhlásili válku jako Slovaní někomu jinému? A tyhle ten dobytek bude mluvit o smíření? Teď to není pravda. Teď to není pravda. Já to doplním ještě. Poslední.
1: No.
0: My jsme s Robinem Čumpelíkem, nebo Robin Čumpelík s ním udělal Brně rozhovor na kameru a posled mu slíbil, že ho přijme. Robin už třikrát žádal posleta o přijetí. Dotečka bez odpovědi. To jenom, aby jsme si rozuměli. Takže tenhle ten politik bude prosazovat usmíření, dobytek jeden. Dítět sám mluví, on označuje některé lidi za fašisty, teď sám je fašista. Pro Boha, prosím, ještě si musíme uvědomit jednu věc, že to když jsem byl na ČTčku u Jirkový, kvůli odsunu, tak ano, ona tam zmínila, že tyhle ty sudeťáci, ty mladší, že ty tenkrát naše lidi nemohli vraždit. To má sice paní Jirková pravdu, ale tyhle ty stávající sudeťáci se neodstřihli od původních základních stanov sudetoho německého Landsmannschaftu z roku 49, ve který se hovoří o zrušení dekretu prezidenta Beneše, o nárok na naše území, o nárok na národnou vlast. Takže aj toho nechá celý posud. Já jsem se rozčilil, promiňte, ale tohle mě vždycky tak zvedne ze židle, protože to jsou polopravdy, jsou to lži. Nikdo neřekne tu pravdu, nikdo. Tak ji musíme teda říct my.
1: Takže přesně tak, jako kdo jiný než my, jako to má říkat. Druhá věc je ta, že oni jsou prostě drzí jak prasata. Hele, všimně si, že ale přesně ten argument, který položila Jílková ve vztahu k fašistům, teda, že ty novodobí tady posltovci nemohli a tak dál, jo, ale když se podíváš na stejný argument, by si položil k otázce komunistů a socialismu, tak to jako ne.
0: Ano, to je přesně ono.
1: Jo, tady vidíte ten dvojí metr krásný.
0: Přesně, no, to je přesně ono. A taky jsem slyšel názor, prosím tě, co to vytahuješ, to už je dávno. A to je přesně ono. Komunistům se bude mlátit po palici do nekonečna všechno a tady se jim bude odpouštět. Jo, to je dávno, ten, neřeš to. Budu to řešit. A k tomuhle tématu, já to tady zopakuju, my jsme se s Robinem rozhodli, že uděláme putovní výstavu na téma sudeckých Němců. Dáváme to dohromady a myslím si, že někdy během října bychom to chtěli dát do prvního města. Uvažujem, že by to mělo být ve 12 městech po celé republice. 12 měsíců, že jo, to je rok, tak proto 12 měst.
1: Nezapomeňte na Terezín.
0: Jo, jistě. Asi se nám nepovede z toho potom udělat stálou expozici, protože nevím, kde bychom to udělali, to říkám na rovinu. Ale to prostě ta výstava bude, budeme s tím putovat nebo cestovat po té republice, protože je třeba, aby se ty lidi tu pravdu dověděli, protože to, co na těch panelech bude, to jsou všechno dokumenty čtyřikrát ověřený. Já jsem sám si nastahoval z jejich archivu fůru originálu dokumentů. Takže nás nemůže nikdo napadnout, že tam jsou nějaké falešné zprávy, nebo že to není pravda. To, co tam na těch panelech bude, tak je to prostě pravda. To není jinak. A pojedeme s tím po té republice a budeme k tomu ještě dělat nějaký zase další pořad. A já už jsem to tady jednou říkal a znova poprosím posluchače. Máme sice hodně materiálu, ale pokud máte nějaký dobový materiál z toho roku 38, 39 až 45. Prosím vás, kdybyste je mohli ofotit, kdybyste nám je mohli poskytnout, my je rádi použijeme na ty výstavní panely. Když tak nebudou tři výstavní panely, budou čtyři, to je jedno, to už na tom postu nezáleží. Ale potřebujeme to dostat především mezi tu mladou generaci. Protože ty v tom, jak jsem se mladých lidí ptal, oni opravdu to mají tak zkreslený, přesně to, co tady probíráme celou dobu, že ano, byla to strašná doba, my jsme jim ublížili. Ale už nikdo neřekne, že z nás udělali protektorát. Už nikdo neřekne, že padlo 365 tisíc Čechoslováků. Už nikdo neřekne, že jediný národ, kdo si dovolil stáhnout ruku na německého oficíra, byli Češi. Heydrich. Žádný jiný národ to neudělal. Dobře, ten doběh lidi se ležáky, strašný. Ale i tak to považují za hrdinský čin. Ani jeden národ si nedovolil stáhnout ruku na německého oficíra. Takže to je k tomuhle, to je k tomu osunu. Ono by se samozřejmě o tom nechalo diskutovat ještě dlouhou dobu. Jo? Ale prostě tohleto, to, co se dneska píše na těch různých serverech, nebo to, co se dneska prezentuje.
2: No bohužel se to píše i ve zdejší diskuzi, tak až to domluvíte,
0: jo, tak já na vás takže považuji to za obrovskou prasárnu. Já to řeknu na rovinu, jo, protože ta historie byla úplně, úplně odlišná od toho, co se prezentuje dneska. A já z toho neslevím. A jsem schopen každému ty faktické doklady, nebo doložit to na faktických dokladech, že to, co říkám, je pravda. Z období Sudet. To říkám na rovinu. Protože za těch 16 let jsem opravdu si ověřoval tolika věcí. Než jsem s tím šel ven, tak jsem si to opravdu čtyřikrát nechal všechno ověřit, že s tím můžu jít ven. Takže takhle asi.
2: Já jsem se... to bylo výborné. Já jsem se teď dívala trochu na tu diskuzi a někdo tam zmiňuje Habermanův mlýn. Tak ten historik Vojtěch Šustek, který je dokonce člen toho ústředního ÚSTR, nevím, jak je přesně ta strana, tak několikrát v televizi řekl, že to je lež jako věž a proč se točí takovýhle filmy? Aby se implantovalo do myslí lidí, jak hnusní byli ty Češi. Takže Habermanův mlýn je ukázkou totální lži o naší historii. A potom tam někdo píše, no dobře, tak jako proč nás teda, takhle to nepíšou, to přeháním zase, jako ale Čechy nezabili a ty Rusy zabili. No Čechy nezabili, protože je potřebovali k obsluze toho vojenského průmyslu. A já tady taky v tom stanovisku máme, že co teda řekl Heydrich, když přijel do Prahy, teď ho zacituji, základní linie musí být pro všechno toto jednání zůstat nevyslovena. Ne musí být, ale musí pro všechno toto jednání, když mluvil s Němci, zůstat nevyslovena, že tento prostor se jednou musí stát německým, že Čech v tomto prostoru konec konců nemá co pohledávat. Díky.
0: Škoda, že tady nemůžu přečíst celý ty noviny, to by bylo na dlouho. To je přesně ono a tam jsou ještě daleko a daleko větší hrůzy.
2: Jo, a ještě SSáci ty definovali, že prostě miliony obyvatel se vyhladí v naší zemi, miliony budou deportovaní a 4 miliony, kteří zůstanou, tak z nich udělají lidi bez národnosti na obsluhu tady toho teritoria.
0: Ano.
2: Tak jenom to dá zase tady pro ty diskutující, který já teda nevím, jestli to mysleli ironicky, protože jsem to nestihla část jako číst podrobně, ale že jako ty lebky v Kutní Hoře a zase jaký my jsme vrahouni a že nejsme beránci, doufám, že si nemyslí, že lebky v Kutní Hoře jsou lebky sudeťáků. Já už bych se nedivila ničemu u těch...
0: Jo, přesně.
2: Nevím, jak se jsou mladší.
0: Když jsme u těch mrtvých, já to zase, je to známý, tak dobře, válka skončila 9. května a ještě 11. května Němci masakrovali český obyvatele tady na okrese Příbram, Mlýně a na Slivici. Jo, to pravda, ty se snažili probít k Američanům. Generál Pickler jednal s Američanama, ty ho odmítli. Tak tam potom došlo k bitvě, to tam teda potom byly oddíly rudé armády. A bylo mi 14 let, když mi to ty pamětníci ještě vyprávili tenkrát. A když by se dneska podíval do kroniky v Mlýně, tam to všechno je zanesené. Tak se Wehrmacht choval skutečně hůř jak dobytku k českým lidem. Hůř. Ty se s tím nemazlili. Koho potkali, toho postřílili ve snaze se dostat do Čimelic. To pravda je tohleto. To se nedá popřít. A jestli někdo tvrdí, že to není pravda, tak je to lhář.
1: Stačí, když se naši pochybovači zajedou podívat do Terezína. Nemusí ani nikam jinam, stačí tam. Projděte si, prosím vás, tu expozici, tu výstavu. Zjistěte si, kolik lidí tam zhrvalo. Za jakých podmínek, jak tam ty lidi byli, v jakém stavu. A co byly třeba ty prohřešky? Jo, že tam třeba byl mimo jiný zastřelený chlap, jenom kvůli tomu, že včas nesmeknul čepici, když procházel oficír, jo. Tak ho prostě odstřel na tom, jo. A takhle se k těm lidem chovali k nám a jako tohleto si nechat líbit a já chápu, že je to součást většího plánu, že jo, tady právě těch Spojených států evropských, když se na to podíváme, je potřeba zlikvidovat národní státy, že jo, úplně to, ta Unie potom přímo baží, jo, nebo ten, ty, co ji řídějí. Víme o tom, že prostě se snaží tady předělat minulost. Teď bude povinná němčina, že jo, jako znova, jo, to poněmčování prostě Čechů pojede zas. A nikdo proti tomu jako nějak neprotestuje. My, když jsme to odvysílali tenkrát už loni s Broňou Sedláčkem, jak jsme byli konspirátoři, jo, byť jsme citovali materiály ministerstva školství, jo, a teď se to děje a zase je to všechno jako v pořádku, že vlastně dobře, když se domluvíme, jo, skvělý, že se tady maže historie v přímém přenosu, to je neuvěřitelný, jo, a bohužel, jako velký Andrej s tím nedělá a neudělá nic. Bohužel prostě tyhle věci budeme muset zase ze zdola tlačit. Jo. A tlačit to do škol, což je strašně důležitý, aby i jako když budou ty putovní výstavy, tak aby i školy oficiálně věděly, že to tam bude. Jo, to je strašně důležitý, protože... To, že bude někde výstava a nikdo o to nebude vědět, to je blbě, že jo? To prostě my potřebujeme, aby ty mladí to viděli.
2: Já v tomhle spatřuji strašný problém, protože ti ředitelé to nedovolí. A teď, když je to obsazení toho ministerstva školství, tak tam se teda fakt neděje vůbec nic za toho ministra Plagy. A třeba, když v Ruském domě se promítá nějaká pohádka, tak když tam, asi je to 2 roky, přivedla jedna ředitelka na akci děti, tak ji prostě vyhodili z práce. Takže pod takovým vlivem je to ministerstvo školství a já si vůbec nedovedu představit, jak jakoby tohle to prorazit. Nebo vás napadá něco?
0: No, bude to na náměstí, budeme spojit na to, že se toho ty děti všimnou, budou tam QR kódy, všechno prostě, bude to pak, bude...
1: Důležité je kolem toho udělat dostatečně velkou reklamu, aby v té vesnici, v tom městě, v té obci ty lidi věděli, že něco takového je a že se u toho mají zastavit. A druhak samozřejmě prostě oficiálně informovat úřady, to znamená i místní zastupitelstvo, jo, jako městský úřad, to je zřizovatel té základní školy, jo, a taky prostě, aby se kolem toho tam strhla nějaká mela, jo. Protože ono, když to, všimněte si to na příkladu těch větráků, větrníky prostě měly projít v tichosti a už se mělo stavět a tím, že se do toho vrhly média alternativní a tím, že se to ve spolupráci prostě řešilo přímo na místní úrovni s těma občanama, s těma lidma, vysvětlovalo se a tak dál, tak ty lidi se toho chytli a nově třeba, že v Rásku už nefouká, například, jo, tam přestalo foukat, takže tam se to stavět nebude, ale jsou samozřejmě jiný regiony, jakože třeba ministerstvo životního prostředí, myslím, zrušilo existenci hory Blaník, jo, že tam není žádná dominanta, která by byla ohrožena, na ní vyhlídka nějakýma větrákama, jo, tam jsou potom jiný věci, jsou ohroženy spodní vody a kde si, co si, ale prostě zase biznis je biznis, jak říká Havlíček, jsou v tom velký peníze, takže je to velký boj. Ale myslím si, že to, že když z něčeho uděláme téma dne, tu agendu začneme prostě do těch lidí tlačit, tak si myslím, že ta šance tady je. Hlavně nezůstat v tichosti a teď i ty sudeťáci, jako původní plán byl, že to proběhne v klidu, v tichosti, nikdo se ničeho nedoví, jo, a všechno bude OK. No a ono prdlajs, jo.
0: A to je to dobře, že ještě, když jsme u těch sudeťáků, zase já si dovolím ocitovat prezidenta Beneše ze 14. prosince roku 45. Je to asi 5 nebo 6 věc, trochu delší, ale jsou. A prezident Beneš říká, žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa. A nejen to, přijde, a to je to hlavní, přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v oněch letech napáchali, a budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Tolik prezident Beneš. Krásný citát. A přesně dneska máme tohle, máme dneska, přesně se děje v dnešní době. Jo? Ano, budou se bagatelizovat ty zvěsta, které se dělaly za druhé světové války, budou se bagatelizovat to, že během války padlo 50 až 60 milionů lidí, díky teda hitlerovskému Německu. Jo? A zase to, je to přepisování dějin na druhou, je to špatný moc. Takže jako tohle je opravdu velká bída a proto znovu říkám, jestli tam jsou nějaké komentáře, že lžu, jsem schopen kdykoliv, cokoliv faktickýma věcma doložit. To nejsou nějaké moje domněnky nebo smyšlenky. To nejsou, to jsou historické fakta. Takže takhle asi. Máme tam nějaké dotazy, Petře?
2: No, já jsem ještě chtěla doplnit, netýká se to jenom sudeťáku, ale když jsme hovořili o prezidentovi, jak se snaží, abychom byli součástí federace, ale ve sněmovně. A když jsem zmiňovala Lichtensteiny, tak i v prezidentské kanceláři, tak v podstatě probíhají i úvahy, a to se týká teda ale i těch sudeťáků bokem, na obnovení monarchie.
0: Ano.
2: Ve sněmovně proběhl 9. června kulatý stůl, svolal to Marek Výborný a jmenovalo se to Česko jako parlamentní monarchie. A byli tam zástupci v podstatě i ANO, někdo od svobodných, tak abychom věděli, co se tady pod povrchem děje. A to souvisí ale s tím mezimořím, které de facto podporuje Valerij Pěkin.
0: To je přesně ono.
1: A Donald Trump z druhé strany. Jo, ale tady je krásně vidět. Ten zájem, jo. Tady, když se dělá konference o větrákách, nebo o tom, kdo skutečně může za sucho a změnu klimatu na poslanecký sněmovně, když se dělá konference o covidu, tak tam nikdo z těch poslanců ANO, ku příkladu, jako si nenašel čas tam jít, jo? A všechno to prostě vyšumí do prázdna, jo? A tady, když najednou prostě se řeší tohleto, což by jako normální člověk by si měl ťukat na čelo, co to je za blbost, tak vidíte ten zájem, jo? To je zajímavý, jo? Takže kdo v tom jede zase? Jo, je to jenom to, že pár jednotlivých pomatenců, anebo je to nějaká, jako řekněme, mezinárodní klika, která tady se snaží postupně celý tohleto, celou tu naši republiku jako poslat ke dnu a opět jako jí podrobit, takhle to řeknu.
0: Já tě doplním zase, protože občas se dostávám do takové zajímavé diskuzí, když jsem se zase dostal do diskuze na tam právě na tu monarchii a bylo mi řečeno, ale ty pořád blbni s tím národním obrozením, prosím tě, to trvalo 6 let, tady monarchie, tady Rakousko-Uhorsko, to tady bylo x set let a ty tady blbni s nějakým národním obrozením, který trvalo 6 let a který vůbec nemělo žádný význam. No ono to mělo význam, ne, že nemělo, ale co za tím vším stojí, je to možná náhoda. Teď to prosím vás pěkně berte jako můj subjektivní názor. Na ČT2 běžel pořád Modrá krev, prováděl to Hrabě Kinský, myslím, tím pořadem. No, myslím, že jo.
2: Je to náhoda? Tituly jsou u nás zakázaný. Prováděl pan Kinský.
0: Omlouvám se moc. Promiňte, ale je to náhoda nebo to není náhoda, já nevím. Těžko říct. Prezidentovi, zase je to starší záležitost, myslím nějak. Potom jeho zvolení, to myslím, bylo, jakože ta minulost KSČ, že on si to odpracoval. Co to je za pitomost? Já jsem to tady říkal minule, to je to samé, jako kdybych já řekl, že K.H. Frank není nacista, protože on si to odpracoval. To je blbost, to je nesmysl. Jo. Takže zase to je ten dvojí metr, že u nikoho, jako tam to všechno projde, to je v pořádku, a vy teda budete označená za extrémistu.
1: Přátelé, do toho skočím, protože jsi mi nahrál přímo na smeč. Seriál Modrá krev právě vždycky jako opomíjí jednu maličkost. A to je, prosím, napsáno v této knížce, kterou napsal Jiří Jaroš Nikely. Zámky plné nacistů. Doporučuji vám, přátelé, všem, je to fakt dobrý čtení. kde jsou konkrétní materiály, konkrétní archivní věci a tak dále. Jdete na našem e-shopu spolu s dalšími věcmi. A Zámky plný nacistů opravdu je úplně drsný čtení. Jo, tady vlastně utajení nacističtí kostlivci Blanska, Černé hory, Hoštic, Rajce, Račic, Letovic, Lisic, Šebetova a některých dalších zámků v českých zemích, jak republika neochránila nacistickou dokumentaci. On tam právě zmiňuje i to, že ukradli, že jo, Američani velkou část té dokumentace a nebylo to jednoduchý, ale prostě je to úplně direkt mezi oči celému tomu slavnému tý modrý krvi, která tady dělá z nich svatoušky. Mimochodem ono, jak se asi dostali k těm gigantickým majetkům, že jo. Takže jo, ale na druhou stranu prostě nikdy neřeknou, že všichni v tom jeli, všichni prostě spolupracovali s tím Hitlerem a lezli mu do zadku. Takže to musíme zase říct my. Tak. Další nějaký témata? Vy máte ještě něco připraveného, nebo jdeme rovno
0: do procesu? To je tak asi všechno zatím, no.
1: OK.
0: Já ještě k tomu suchu, nebudu, to už. Takhle, na to sucho, tam vlastně si ještě musíme umět nejenom to nebe, nebo tohleto, ale i ta dnešní těžká zemědělská technika. Mám to pole krásně udusává, že pak ta voda z toho steče, káce se lesy ve velkým, to taky má vliv, jo, na celkový to podnebí. Takže ono to není jenom ta voda, ono je to takový soubor několika vlastně věcí.
1: To je to právě docela složitá na jednu stranu, ale velice zákonitá fyzikální hra. Doporučuji k tomu, přátelé, tady přednášky pana docenta Pokorného, který to vysvětluje naprosto jasně na základě pokusů měření skutečných dat a ukazuje konkrétní věci. Máme ho tady, naposled tady byl v úterý s jednou velkou přednáškou, která byla, myslím, pro poslaneckou sněmovnu, Senát, a předtím taky tam ukazuje vlastně
2: všechny ty faktory. A říká taky něco o chemtrailsu, nebo ne?
1: Neříká o chemtrailsu nic, protože daleko důležitější je, že potřebujete zapracovat do půdy orbu, za druhý potřebujete mít lesy, aby tahali sem vodu. Další věc jsou desítky tisíc větrných parků podél pobřeží, který nám brzdí vzduch, který sem jde a nejde. Má se mít ten vlhký vzduch z toho oceánu, že? A ten malý vodní cyklus a tedy je toho spousta. A mimochodem o tom ovlivňování počasí budeme pořád zítra. Takže zítra v 8 hodin se podíváme, jak to běží a kam to běží. Já chci poděkovat tady Frantovi Jelínkovi, díky ti za příspěvek. A pojďme tady, to musím přečíst. Pan Suchopár je odvážný, paní Vítová super, ale s politováním vrchol by bylo urážení pana Vrábela, který jeden z mála ne EU na to dávat chodem na vrhobosti rozklad vlastenců. Tady snad nikdo Láďu neuráží, pro boha.
2: To asi myslel, že ho urážel ten pan Hájek, ne?
1: Asi jo, nevím, no. Každopádně, Láďa tady byl taky nedávno a s Láďou máme dobrý vztahy, takže to, ale vy jste spolu kandidovali, že jo? A vůbec ČR jedna, připravuje se nějak do senátních a komunálních voleb?
2: Ne. Já teda nejsem členem, ale vím, že ne.
1: Ok. Tady taky poděkuji, tady vám taky všichni děkuju.
0: Děkujeme.
1: Tady je o tom. Ivona píše, dnes zase pěkně čarovali, Mřížku vidí můj 13-letý syn. Stačí zvednout oči nahoru. Babiš, nikdy z EU a NATO, to je vlastenec EU, nikdy České nebo paní Vítová super, máte odvahu. Právě tady je velký problém s tím, že spousta lidí jako tomu Andrejovi tak nějak jako věřila a projektovala si do něj víc, jako než on je schopný a ochotný vlastně udělat. Jo. A mě trošku zarazila jedna věc, a nevím, jestli jste to tady probírali, nebo ne, jestli mi to neuniklo, ale všimněte si, že on sliboval i teda před těma volbama, že už nebudou ty se pomáhat i Ukrajině. že už, že zarazí tohleto tamhle, to, že tu Českou televizi, že tam udělá pořádek. Já nevím, co všechno zasliboval, hory i s horákama.

0: Pak k tomu dodal, že už jsme ve vládě vili, takže víte, že to umíme. Jo, když potom mu tam někdo asi po třetí tenkrát na meetingu tady u nás na VSI, který jsem natočil a dal na kanál, tak mu tam někdo řekl, že něco podělali, tak on řekl, že to je kvůli tomu, že za to mohli ty komunisti. Jo. A to jsem taky úplně jako žasnul. Jo. Ale všimněte si, že COVID, jo, on se omluví za to, že za COVIDu teda se dělaly nějaké chyby. Budiš, lidsky to dokážu pochopit, že nikdo nejsme dokonalý, chyby se stanou. A dá tam stejného ministra a má tam stejný poradce, jo, co tam byly. Druhák, muniční iniciativa jede úplně dál, jako by se nechumelilo, jo, s televizí neudělali nic a jede se ve fialových stopách, akorát je to trošku jako natřený na růžou. Důchodcům teda nedali, co jim slíbili, že jo, to je další věc.
1: F35 taky jedou dál.
0: Jo, jako to je úplně to člověk jako žasné.
2: No tady
0: jako
2: píše jedna paní, a to si myslím, že má pravdu. Kdo věřil Babišovi po COVID teroru nebo Vrběticích, jsou lidé příčetní. Jako Babiš xkrát podvedl ty lidi, xkrát lhal, něco jiného říkal, tady něco v EU. A stejně ho furt volí, jako komu není rady, tomu není pomoci. Blbý je, že my jsme s nima v tom státě, s těmahle lidma, kterým není rady ani pomoci.
1: Tak bude by ho nebo, když dal jeden koblihy, tak ho samozřejmě...
2: A teď už jim snad nedával ani koblihy, ne?
1: Ale prvně dával, že jo, tak ho lidi volili a když potom objede domový důchodců a tam jim naslibuje hory doly, tak ty důchodci mu to dají. No.
2: No ale toho nevolí jenom důchodci, ne?
1: Já vím, ale to jsou ostatní, že jo, ale to říkal Petr, ano, naslibuje hory s horákama.
2: No ale to je chyba těch lidí, já ano, fakt to nemám za zlý Babišovi.
1: No je to,
2: jako
1: je to
2: chyba, že nemám za zlý ani tomu Fialovi, teď oni v podstatě nelžou. A to, že jsou ty lidi, jako, jak to řekl ten Němec, problém sedí před televizí. Problém jsou voliči.
1: Dobře,
0: no, na jednu stranu je to tak, na druhou stranu teda ten Fiala mimochodem lhal, až jsem mu vodu vyprášil, že před volbama tvrdil, že nezvýší daně a samozřejmě zvýšil,
2: ale
0: jo, a tak dále,
2: ale
0: tak dále.
2: To jsou takový druhotní sliby, ale když on chce být pevnou součástí té Evropské unie a všeho, tak jako co čekáte, nebo když podporuje Ukrajinu, jako co čekat? To už to je jasný, že to z toho vyplyne.
1: Ano.
0: Přesně tak. Včera tady Jirka Kobza právě říkal, dneska už je potřeba jako spíš počítat ztráty ne z toho, že odejdeme z EU, ale co všechno se stane, pokud tam zůstaneme jako, jo, a v tom NATO. Jo. Do jakého průšvihu nás vlastně zatáhnou. Jo. A tohle je prostě alfa a omega všeho, no, pokud prostě
2: no,
0: budeme
2: začlenění.
0: No víte, co
2: začlenění... Ivan David je perfektní, má jako fakt úžasný ty věci z toho Evropského parlamentu. A pípne někdy, že máme vystoupit? Nikdy. Nebo já musím říct, to mě opravdu mrzí, že i ty konceptuálové, jako i ta známá jména, tak říkají, nemá cenu chtít vystoupit, CEU, ta se rozpadne. A kdy? V roce 2070? No jednou se možná rozpadne. A jak se rozpadne? Na centrum a periferii maximálně. A ne na národní státy, a to už tady z nás jako nezbyde nic. A nebo nemá cenu chtít vystoupit z NATO? NATO se rozpadne, Amerika vystoupí. Jak Amerika vystoupí? Amerika to NATO vlastní. Jasně. Takže i tady ty konceptuálové říkají tyhle ty kraviny. A prostě těm lidem věří mainstreamu, věří takové té první lize v té alternativě, která je placena na rozdíl třeba o TV Bureš, tak Radio Univerzum, aby bylo jasno, tak to prostě nejsou takovéhle lidové televize jako vy. A tam to prostě nezazní nikdy. Nikdy. Takže co pak jako lidi čekají? Já vůbec nechápu, jak se někdo může cítit oklamán nebo obelán. To prostě nemají na to právo. Sami udělali chybu. Sami za to teď nesou odpovědnost. Sami s nimi a to mě teda fakt štve.
0: Já tady poděkuju Maxipsu Fíkovi. Maxipse, samozřejmě, co se týče minulého streamu, rozhodně já tam nic nemažu, takže ani mazat nehodlám, tak pokud to tam nechá YouTube, protože demokracie a svoboda slova, tak dobře, pokud to tam YouTube smaže sám, tak s tím já už nic neudělám. Ale tady Franta se ptá, paní Vítová, kde máte účet a kontakt, kde by vám mohli vás lidi...
2: My máme stránky Československé mírové fórum, www. csmf.cz, tak jestli mám něco...
0: www.csmf
2: jako Československé mírové fórum.
0: mf.cz
2: a tam máme teda číslo.
0: A už to vidím.
2: To bych vám byla vděčna. A všichni kolegové.
0: Tam nějaké jo, a tady je přímo, jo. Takže, když otevřete csmf, jo, vidíte to tady nahoře, csmf, tak první, co tam tady naskočí rovnou, je teda QR kód, který můžete podpořit právě paní Vítovou a lidi, kteří prostě dělají tuto práci. A vlastně tady potom dál je kompletní že jo, spousta článků.
2: Ale je tam informací. Jako i číslo účtu a kontakty tam nahoře.
0: Tady, myslím, jo, nahoře, tak vyjedu, podpořte nás tady a je to tady.
2: A je tam i číslo účtu.
1: Ano.
0: Ano.
2: Protože já teda neplatím QR kódem, ale vím, že spousta lidí ano, tak pan kolega došel k závěru, že to bude jednodušší takhle udělat.
0: Tak
2: uvidíte, co se vám bude
0: dělat. Možnosti tu jsou. Děkujeme. Tak, toť k tomu. Já jdu ještě, ale ještě k jednomu. K jedné věci byli jsme požádáni u našimi rychnostičtími vlastenci, aby jsme připomněli taky, že běží sbírka tady pro Štefana Bartoga na číslo účtu 270-210-15-77-2010, což je FIOBanka, prosím vás, text do zprávy Štefan, jo? Nebo Štefan Bartok, to už je jedno, ale prostě, aby jsme věděli, kam to zařadit. Je to pro jeho úhradu nákladů na právní zastoupení v té jeho kauze, která teďka se rozjíždí ve velkém stylu.
1: Takže, která měl soud, no.
0: Ano, ano. Takže budeme moc rádi, pokud nám pomůžete mu pomoct, tak.
1: Já bych strašně rád poděkoval rychlovským klukům, ať už je to Lojzi Gájek, nebo Tomáš, nebo Roman, neznám ty příjmení, to jsou fakt dříči obrovský, všechno, oni dělají besedy, zvou si tam hosty, veškerý občerstvení si všechno platí ze svých peněz, nikdo jim nic nedá a ty kluci zřou jako ně, opravdu, a to nepřeháním, a klobou dolů před nima, tečka. To je všechno, bude mě zatím.
0: Děkuju. 53, tak přátelé, máme před sebou pár minut ještě. Co bysme, pojďme to nějak jakoby zarámovat, protože ta doba je opravdu jako taková vymknutá z kloubu a ne se to samo zlepšit. A co, jak říkal pan Černý ještě, když dělal ty debaty, jo, tak jeho takový ten slogan bylo, co na to občan, ano. Jo, tak, co na to občan, tak.
1: Já k tomu řeknu, Petře, jenom jediný, zahoďme ega, zahoďme tituly a pojďme už konečně makat pro republiku. Pojďme opravdu už se konečně jednou probrat, pojďme si přestat podrážet nohy. A pojďme něco pro tu republiku udělat, abychom se mohli našim vnukům podívat potom, nebo aby se za nás naši vnuci nemuseli stydět. To je tak asi ode mě.
0: Děkuju, paní Vítová.
2: Já bych řekla, že prvně se v tom lidi musí zorientovat, že to je jakoby základní předpoklad, aby prostě neskočili zase na špek těm podvodníkům. No a když se v tom zorientují, tak prostě jednat, aby volili jako, nebo... tak teď budou ty volby, jako volit fakt podle toho, co ty lidi říkají v tom programu. Mně se to zdá tak jednoduchý a tak prostý, že nevím, co víc na to říct. A proto, když jsem, vy jste tady zmiňoval ty kandidáty na senátory, tak jim napište jim, ať to máte prostě černý na bílým. Chcete vystoupit se úraz na to? Mně se to zdá úplně nejjednodušší lakmusový papírek. Úplně ten nejjednodušší.
1: Je to tak.
2: Tak já bych byla super. Tady pro to. A pak se angažovat a prostě jít těm k volbám a nějaký ten lupen tam hodit. Ale ne té špatné strany.
1: Přesně tak.
0: Jo, jak tady je výhoda zase, že teďka u toho Senátu tam prostě budeme volit konkrétní lidi, konkrétní jména a na toho jednotlivého člověka jako si dohlídneme, že jo. Když to jsou potom velký parlamentní volby, tak tam málo kdy známe všechny z té kandidátky, kterou tam házíme, že jo. A pak se může stát, že prostě, ať jsme nechtěli, tak se tam dostanou lidi, kteří vlastně jsme vůbec nevěděli, odkud
2: No, ale právě to je paradox těch voleb, jenom vás doplním to, co vždycky říkám. Tak lidi jako řeknou, nemůžeme volit konkrétní lidi. A pak jsou senátorské volby, a vy jste tady řekl, co třeba senát může, a může toho daleko víc zásadních věcí. A lidi řeknou, nejdu volit, protože to je senát a já se senátem nesouhlasím. No, musíme pracovat s tím, co máme. Prostě senát je. Tak ho pro boha obsaďme jakoby lidmi, kteří smýšlí jako my.
1: Tak přesně.
2: To je další rada.
0: Tak jo, děkujeme moc. Díky vám oběma za dnešní večer, za váš čas, za otevřený povídání a vám, vážení přátelé, vážení diváci, děkuju za pozornost. Zítra se uvidíme v 8 hodin, právě doufám, že všechno klap. Je zítra pátek, že jo? Už.
1: Yeah.
0: Se omlouvám, jsem trošku rozbitej už. Takže budeme mít právě rozhovor s Radovanem Dlouhým a Ivanem Kratochvílem právě o technologiích ovlivňování počasí, geoinženýrství a tak dále, tak podobně. Včetně zdrojů, jeho přednášky jsou velice, velice jako fundovaný, protože pan kolega taky léta působil na univerzitě tady v tom, teď mě zapte, ve který? Univerzita Palackého, tak, takže to má to vyfutrovaný, takže bude to velice zajímavý povídání a já se na to moc těším. A takže zítra v 8 vám moc a moc děkuju a přeju krásný večer.
1: Petře, já ještě na poslední dvě, tři věty. Petře, děkuju ti za to, že jsi nám umožnil, abychom u tebe vystoupili. Děkuju ti moc. Paní Vítová, děkuju vám za to, že jste přijala moje pozvání. Moc si toho vážím a přeju Petře, tobě, paní Vítové a všem posluchačům jen a jen to dobré. Mějte se moc krásně. Naschranou.
0: Paní Vítová, chcete taky ještě pozdravit lidi?
2: No, že děkuji za pozornost, za ty některé fakt krásné příspěvky v té diskuzi. Děkuji za pozvání a děkuji, že TV Bureš se těmto tématům věnuje. Jste vlastně jediný svobodní vysílač a vy. Možná Svobodná televize někdy, teď už jim nesleduji, že tam nemají už to pravidelné studio. Tak díky všem.
1: Děkujeme.
2: Dobrou noc.
0: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
1: Se budou dít věci, jo.

Volby na dosah, kotrmelce politiků v úkol a agentury s falešnými průzkumy veřejného mínění zahájily žně. To, že současně začíná i školní rok, je proti tomu banalita. Hradní mluvící hlava opoziční páté kolony Bruselu zaskočí do nějaké té první třídy, ČT tu dračí sedbu pak roznese spolu s korporátem do většiny ostatních. To, aby děti až si jednou budou připomínat okamžik, kdy se poprvé povinně staly potravou režimní saně ideologické masáže, od prvních dnů věděli, že amorálnost se vyplácí. Že být zrádce, křivopřísežník a lump nijak nebrání v dosažení nejvyšších kariérních postů, pokud se režimu podvolí, pokud mu svou duši a lidskou důstojnost prodají za pár zlatek nebo 30 stříbrných. Konec poučení? Ne, začátek. Protože co o tom ohavném každoročním divadle může infiltrovanému potomkovi asi říkat rodič, který se sám podvolil. Pro nějž je ta plastová postava, stylizovaná do podoby tatíčka Masaryka potvrzením alibi vlastní zbabilosti a rezignace na občanskou suverenitu. Žel ani nepodvolený nemá příliš na výběr. Těžko může šestiletému zamotat hlavu ještě víc, jako by nestačilo, že dítě bude od prvních dnů vystaveno tlaku instituce, která mu do hlavy lije něco úplně odlišného, než třeba začalo zvolna vnímat ve své rodině. Že ho systém bude rovnat do řady a každé vyčnívání trestat. Ostatně rodič se má co ohánět, aby stíhal alespoň finančně. Školství je u nás sice povinné a formálně bezplatné, leč takzvané dodatečné náklady přesouvá stát na rodiče naprosto neomaleně. Vyslechnout si na veřejnoprávním rozhlase rozhovor na toto téma, jeden takový si střihli právě dnes, je přímo o stržení nervové soustavy. Na všechny pomůcky nezbytné k vyučování povinných předmětů lze prý dosáhnout platně. Čili tak, jak tomu bylo za nás, kteří jsme chodili do škol v onom zločinném, nelegitimním a zavrženíhodném předpřevratovém režimu reálného socialismu. Musel takový být, protože je na to zákon. I to se dítě brzy dozví. I to, že zákony se musí dodržovat. Což platí pro všechny, neboť před zákonem jsme si prý rovni. To jim budou lít do hlav. Co může s touhle docela promyšlenou pastí udělat muž či žena, u ostatních nejméně 70 dalších pohlaví je každá rada marná, kteří prostě jen nechtějí rezignovat, přestože každodenní bitva o existenční minima v našem nereálném bruselském socialismu je téměř úplně vyčerpává. Než se dostaneme k odpovědi, je třeba si uvědomit podstatnou věc, na kterou zapomínáme. Rodiče dnešních prvňáčků se z větší části narodili či začali navštěvovat školy už po převratu. Víceméně produktem očkování školského systému, který k nám vtrhl bez varování, vítán naprostou většinou překvapeného přihlížejícího národa, včetně autora tohoto textu. A téměř okamžitě začal hlásat báječné principy toho dekadentního světa. I když se zprvu nepodařilo 68níkům invazí Varšavské smlouvy poražené větvy KSČ s mystifikačním heslem o socialismu s lidskou tváří převzít okamžitě moc,
jak zamýšlela skupina kolem Václava Havla, školství si zcela podřídili. První dvě koaliční vlády Václava Klause měly plné hlavy a ruce s tolika jinými převážně ekonomickými a státoprávními tématy, že to nejdůležitější v podstatě nechali plavat. Prvním ministrem školství se sice stal vzdělaný, úctyhodný a lidsky mimořádný Petr Pidha, jenže i když měl poměrně jasnou představu o novém fungování především základních škol, v koaliční vládě neměl dost podpory, protože školství prostě nebylo prioritou. Po něm nastoupil pozdější spoluorganizátor sarajevského atentátu na VK, Ivan Pilip, obluda, o níž netřeba ztratit snad ani jediné slovo. A konečně třetím byl navrátivší se emigrant Ivan Grúša, hluboký zajatec německého vlivu. Havlisté se sice do těch prvních vlád viditelně nedostali, ale byli v nich pod jinými značkami, jako třeba právě Ivan Pilip či Jan Ruml, o oďácích jako Daniel Kroupa a spol. Ani nemluvě. Nicméně zahájili pochod institucemi dle vzoru západní levice. A právě školství ovládli jako první. Jejich západní, brzy už bruselští soudruzi, mírnili jejich frustraci a netrpělivost odkazem na úsloví, kdo si počká, ten se dočká. A měli pravdu, dočkali se. Dnes mají v rukou prakticky veškeré státní vysoké školy i většinu soukromých. Společné dílo havlistů a sboru přisluhovačů pod dlouholetým vedením soudružky Vladimíry Dvořákové, to je ta, co je absurdní profesí politoložka, jak jinak, v čele akreditační komise. Tahle komise vydávala či zamítala takové jakési licence takzvaně vysokým, úrovní však ani nedosavadním středním školám, vznikajícím jako houby po dešti podle tvrdého progresivistického ideologického klíče. Odtud pak režim začal nejen produkovat učitele nižších stupňů, ale postupně dělat i výpady do širšího politického okolí. Umístěval je do palebných pozic. Typicky významnou postavu německé páté kolony Petra Fialu, opět mimochodem politolog, nejprve ubytovali a zabydleli, co by rektora Masarykovy univerzity, no a pak z něj narychlo upekli ministra školství a nakonec premiéra zničující mafiánské vládní koalice. A tak je to pořád. Mají pevně v rukou to nejdůležitější. Opravdu nejdůležitější. To není přehánění. Nejednou v těchto souvislostech citovaný román Podvolení, jinak značně problematického francouzského romanopisce Michela Houellebecqa, líčí, co přijde, až se prezidentem v té jejich Francii stane muslim, poté, co se opětovně hlavní strany spojí, jen aby ve druhém kole voleb hlavy státu nezvítězila Marine Le Penová. Ve Francii je prezidentský systém, takže prezident tam jmenuje vládu. A když se toho muslimského vítěze ptají, jaká bude chtít kontrolovat ministerstva, zvlášť jestli obranu, finance, vnitro, zavrtí hlavou, chce jediné. Ministerstvo školství. U nás vlastně tato situace už nastala. 35 let pochodu institucemi havlistů a dalších extrémních levičáků přineslo plody. Jedno šílenější jméno ministrů školství bez ohledu na to, zda ve vládách pod vedením ODS či ČSSD, to je jen třešnička na dortu. Celý obrovský ledovec totalitního školství jediné povolené ideologie je pevně a bezpečně skryt pod hladinou veřejného zájmu.
a přitom jde na prvním místě právě o něj. Žádná lež o globálním oteplování, jejž sám šíří, ho hned tak nerozpustí. Většina dnes extrémně mimochodem přeplacených mladších a mladých učitelů je jeho produktem. Čest a obdiv výjimkám. Represivní moc vůči zbytkům skutečných učitelů, viz paní učitelka Bednářová, za to funguje okamžitě a nemilosrdně. Poslední ministr školství, hodný toho označení, se jmenoval Josef Dobeš. Byl z Věcí veřejných a to bylo za premiéra Petra Nečase. Dobeš měl jasnou představu, jak vrátit systém a aparát zpět na koleje ideově neutrální školy. Chtěl učit základy skutečného vzdělání, nikoli nechutnosti genderismu. No a to už cenili všichni Kalouskové ve vládě zuby. Stačilo pak, aby jmenoval za svého náměstka vzdělaného národovce Ladislava Bátoru a vyletěli jak čerti, což fakticky jsou. Kvůli školství hrozili odchodem z vlády. No prostě Holbeckův efekt jako vyšitý. Příště už nic podobného nepřipustili. Současný ministr Robert Plaga vystřídal Fialova kámoše, brněnského muzikologa Mikuláše Beka, skutečnou progresivistickou hydru odhodlanou dokončit skázu.

skrytý ledovec to proto vespod úspěšně dál, tak říkajíc, chladí. Ti mladí učitelé jsou na tom vlastně podobně jako zhora zmínění většinoví rodiče dnešních prvňáčků. Jsou plody pochodu institucemi. Nejsou to žádné amorální stvůry jako Petr Pavel. Oni si ty nesmysly a zrůdnosti opravdu myslí a mají je za správné. Jako si budou dost možná za pár let myslet učitelé a mladí rodiče, že muslimské právo šaria je konec konců dobrá a pro Francii užitečná věc a v porovnání s předchozí úchylnou dekadencí vlastně záchraná. No jo, ale co s tím? Totéž, co udělali před 30 let, oni, chce to trpělivost a pochod. Institucemi se to samozřejmě hned tak nepodaří. Ty mají pevně v rukou. Vlády, jako je ta Babišova, si s tím ač malým hlasem koaličních partnerů typu SPD, to sice mohou trochu narušit, ale ještě to nezmění. Pochod nepodvolených se proto musí dít krůček po krůčku. Bude neuvěřitelně namáhavý a bez okamžitých výsledků. Třeba neustále chodit za učiteli do škol. Mimochodem běhal jsem za nimi kvůli svým dětem i za reálného socíku a postupně to mělo účinek. Tím spíš v tom současném nereálném, který musí předstírat formální demokracii. Prostě trvat na tom, že dítě nepatří státu. Že rodiče mají právo nepustit ho třeba na hambaté úchylné hrátky typu sexuální výchova. Ale mají trvat i na tom, že pomůcky má dostat dítě ze školy. Ne, že si je musí rodiče nakupovat, když už zdaní školu jednou zaplatili. Ne, že na všechny ty neskutečně drahé kroužky a mimoškolní činnost za toho podle zákona zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného předlistopadového režimu hrazené státem mnoho rodičů nedosáhne, pokud jim třeba nepomohou prarodiče. Ale ten citovaný zákon má ještě jeden zajímavý prvek. V paragrafu 3 praví, že odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty i v případě odboje a spojení se s cizí mocností. Konec citátu. Neřekněte, není to docela inspirativní? Vždyť nic pozemského netrvá na věky. A současný režim má navíc už docela na kahánku. Jakkoliv je na pohled stále ještě silný. Ale to jenom stínuje. Právě tak jako ty morbidní válečné chutě. Možná není tak daleko doba, kdy se o něm budou psát obdobné dny. Ne. Doufám, že snad ne, protože taková pitomost samozřejmě do zákona nepatří, pokud se tím nechystá další totalita, jako je to v našem případě. Nicméně odpor může mít nesčíslně podob. Hlavně v souboji o děti je nespoléhat na vládu, i když tam už nedřepí ta obluda bek. Jasně, jasně, stojí to hodně času, nervů, ale také nápadů. Hovořme o nich, předávejme si je. Čím budeme v různých formách občanského odporu kreativnější, tím ten zabetonovaný moloch bude bezradnější. Zvláště pak, když ti, kterým je dáno, abych tak řekl, k tomu připojí soustavný kontakt, prosby o pomoc a spolupráci světa nad světem. Samozřejmě, ten hlavní balvan se jmenuje Brusel a všichni jeho zdejší skorumpovaní pomáhači od hradu po ústavní soud. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena.

0: Krásný, příjemný, dobrý pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste přišli na dnešní mimořádné vysílání nedělní, protože v programu to sice nebylo, ale je to tak závažný téma, že jsme tady jak Josef, tak Michal. Chlapi se domluvili, že tohle vám musíme prásknout. Pánové, předávám slovo.
1: Míšo, začíná si ty, jsi ulovil, řekl bych, čerstvá data a já tě pak budu všelijak provázet historickými kontexty.
2: No podívejte se, abych byl přesný, tak 27. srpna na shromáždění francouzských politiků a průmyslníků Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, za radostného aplauzu všech těchto pánů vykřikovala ve francouzštině, velmi podivné francouzštině, ale ve francouzštině, že Evropanům leží na účtech, tedy i vám, i vy jste součástí toho, v bankách suma 10 bilionů eur a že ta suma se v příštích, a teď poslouchejte, 7 letech, to je plánovací období finanční Evropské unie, to příštím plánovacím období 7 letem Evropské unie, to začíná účetně 1.1.2028, musí z těchto účtů, kde leží ladem, podle Uršuly, přesunout a být investována do nejnovějších plánů Uršuly a Evropského komisariátu. A tak z vašich účtů musí přeputovat na účty těch podnikatelů a ti budou podnikat, tak jak Evropská unie nařizuje ty své všechny nejnovější green dealy a podobné záležitosti. A to je velice zajímavé, protože to je úplně přesný, jako v květnu 1933 odstartoval plán MEFO Adolf Hitler. A ty čísla jsou absolutně přesná, je to fantastický. Podívejte se, na účtech Evropské unie, tedy na účtech všech bank působících v Evropské unii, v eurozóně, leží 10 bilionů eur. Evropská unie, její eurozóna, má souhrnný vládní dluh 14 bilionů eur. A protože už velmi těžko nemůže tento vládní dluh zvyšovat, tak se jí chce použít vaše peníze. Je to podle plánu Maria Draghi, který už od roku 1992 neustále prosazuje. Ale zpátky Hitlerovi. Čili Evropská unie. Na účtech 10 bilionů, zadlužení 14 bilionů, za 7 let se to má přesunout. A teď Adolf Hitler v roce 1933, přesně v květnu. Německý dluh byl tenkrát 10 miliard říšských mark, to je částka velmi obdobná, když se to přepočítá. A němečtí občané měli na účtech 12 miliard říšských mark. A Adolf Hitler a jeho guru Hjalmar Schacht vymysleli takzvanou MEFO směnku, Pepa vám to vysvětlí, geniální plán. A ten trval přesně 6 let a 6 měsíců. A na konci toho němečtí občané neměli své marky, tedy v tom okamžiku už Češi, kteří se dostali přesně na konci toho období do područí Německa, už neměli své peníze a místo těchto peněz, korun, mark, měli MEFO směnky, naprosto bezcenné. Je to úplně stejný. Uršula to plánuje na 7 let, Hitler to plánoval na 7 let, ale už mu to těch posledních 6 měsíců nevycházelo, tak už museli rozpoutat války a zabavovat další a další peníze, protože Němci už neměli tolik peněz na účtech, aby se to dalo financovat. A ta suma je velice podobná. Jedná se o takzvané strojnásobení státního dluhu účetním fíglem, tak, aby se to nemuselo účtovat, tak, aby se nemuseli tisknout peníze, protože kdyby se to udělalo bez tohohle MEFO podvodu, tak to způsobí obrovskou inflaci. Ano, takže metoda, kterou teď chce Uršula podle návodu Maria Draghi, který už v roce 1992 nastoupil v Neapoli na bajtskou královskou jachtu, tu, kde byli bajčtí miliardáři tehdejší, a slíbil jim, že roztočí dluhovou spirálu v Evropě, tak, aby se občané lekli a povolili všichni všechen majetek převíst, státní a veřejný majetek a peníze převíst do moci bankéřů a těchto zbohatníků. Tak teďko už mají vymyšlenou metodu, mají naplánovanou na stejnou dobu 7 let a je velmi zajímavé, že to vyhlásila ve Francii a ve francouzštině, protože první obětí těchto mefosměnek se staly občané České republiky, tedy zbytku České republiky, kteří, jakmile se stali protektorátem, tak jejich peníze spadly pod německou kuratelu a začali způsobit v tomto německém systému, tunelovali naše účty, zabavovali peníze, účetně se to převáděli do Německa. No a jak víme, tak zakladatel Evropské unie Robert Schuman byl osoba, která osobně donutila v tehdejšího francouzského premiéra Daladier, který nechtěl do toho Mnichova to letět podepsat, tak ho večer navštívil se svými kumpány a takzvaně ho přesvědčil. A hned, jak byla Francie byla poražena, ještě než Rommel doputoval s tím na českých tancích, to je také zajímavé, zaplacených těmito mefosměnkami, to je taky legrace, až do toho Cherbourgu, tak Robert Schuman už nastoupil do služeb Göringa a jeho gestapa. Ano, a dneska je to zakladatel Evropské unie, plán je tady, je to velmi podobné, měli bychom si na to dát pozor. A teďko nechám mluvit Pepu, já jsem to shrnul, je o strojnásobení státního dluhu a podívejte se, kdo v České republice chce tu naši republiku dále roztáčet tu dluhovou spirálu. Jsou tady takoví politici, kteří to chtějí udělat. Tak nechám Pepu teď.
1: Píšo, já ti děkuju za tohleto pozoruhodné srovnání. Má to ten významný aspekt, který tehdy se ani jako netajil a dneska se tak trošku tutal, jenom tak trošku, že šlo o financování příprav na válku. Bylo rozhodující. Když nastoupil Hitler, tak kratičce poté učinil šéfem Říšské banky Reichsbank Hjalmara Schachta, vleváženého významného státního činitele v oboru ekonomiky a financí, který mimochodem všelijaké triky pozoruhodné rozvíjel už proti v době, kdy prostě v Německu Německo mělo splácet náklady toho versajského diktátu a dokonce i ty mefosměnky hned se k tomu dostanu, měli svého předchůdce v takzvaných ÖFA směnkách už prostě za té velké inflace a tak dále. Byl to takový náběh, ale proč MEFO? Byla založena Hjalmarem Schachtem společnost s absolutně nulovou činností, kromě toho, že vydávala ty směnky, a byla založena pod takovým kulišáckým názvem Metallurgische Forschungsgesellschaft, tedy společnost pro metalurgický výzkum, nebo jak bychom to prostě přeložili. A ona skutečně vůbec nic jiného nedělala, než jí bylo dovoleno a uloženo, aby vydávala směnky, které měly výnos 4%, a tady byly velmi výhodné svým způsobem. A byly to směnky původně nominované na 6 měsíců, ale vláda to neustále posouvala na celé roky, až nakonec až 5 let. A ta čísla, co říkáš, sedí, ano. Státní dluh se strojnásobil do roku 1938, ale více než polovina toho státního dluhu nebyla vedena jako státní dluh. Bylo to prostě skryto pod tento mechanismus jako mefosměnek. MEFO je zkrátka Metallurgische Forschungsgesellschaft. A finta spočívala v tom, že velké zbrojařské koncerny byly financovány tak, že ty mefosměnky byly monetizovány prostě povinně bankami komerčními, ty byly nuceny prostě za to vyplácet peníze. A tím se dostával celý německý finanční systém do velkého dluhu. Začalo to praskat, jak správně říkáš, na sklonku 30. let a Hitler, i kdyby nechtěl, tak do té války v podstatě musel, aby se nějak vyrovnal s nekrytými prostě státními zakázkami. Byl to typický příklad toho, že, a to je na tom to nejhrozivější dneska také, mimo toho, co si říkal, že to směřuje k zcizení peněz Evropanů a k jejich vyvlastnění v podstatě a tak dále, tak spočíval v tom, že Hitler se vydal do rozvoje válečné ekonomiky s cílem uhradit náklady, ty dluhy, které se mu nakupily, z kořisti té války. Jinak to nemohl prostě jako, to nemohl dosáhnout. A nakonec už to pochopitelně vedlo k tomu, že i ty německé banky, jak správně říkáš, scizovali peníze prostě německých občanů a občanů okupovaných zemí. A německý, já jsem si tady našel krásný citát od německého historika Martina Kitchena z knihy, která vyšla před 20 lety a jmenuje se překladu dějiny moderního Německa 1800 až 2000 míněno roku, teda jaksi letopočty. A já přečtu klíčové asi dvě věty, které to myslím shrnují velmi pěkně. Banky byly nuceně nakupovat státní dluhopisy, které měly být použity ke splácení prostě těchto účtů, těch MEFO, on tomu někdy říkají účty a nesměnky. A vláda vzala peníze ze spořících účtů a pojišťoven. To udělalo z běžného německého občana finančníka německého přezbrojení. To je velmi hezky řečeno. Vláda byla nutce pak mu samozřejmě uchýlit i k inflačnímu tisku peněz a tak dále, aby to snižovalo nedostatek hotovosti. Ale nejstrašnější na tom jsou ty dvě vazby, to říkáš správně. První je, že to je cesta, jak vybrakovat prostě peníze občanů, a druhá je, jak si nahamonit, abych tak řekl, výzbroj na útočnou válku s šíleným záměrem se zahojit z kořisti té útočné války. Ta dvě podobenství, ta prostě bíjí vysloveně do očí. Jsem rád, že si jak si našel i ta čísla, která jedna jsou bilionech, druhá jsou miliardách, ale tehdejší německá marka taky měla jinou hodnotu, než třeba by měla v přepočtu z toho dnešního eura a tak dále. A to není směrodatné. Směrodatné je to velké podobenství tehdejšího systému MEFO směnek a jejich funkce a kdo je založil a co s nimi dělal a tak a proč to dělal a samozřejmě toho, co Ursula von der Leyen pronesla ve své lámané francouzštině ve Francii, z toho skutečně běhá mraz po zádech, ano.
2: No z toho běhám mraz po zádech hlavně proto, že podívejte se, zakladateli společnosti MEFO, to byla soukromá společnost, která tiskla tyto směnky, a teď vám přečtu společnosti, které byly zakladateli této společnosti, a samozřejmě to je velice, velice zajímavé, co to bylo za společnost? Jaké je přečtu? Siemens, Rheinmetall, Krupp a Guttenhoffnungshütte. Ty dvě společnosti, Krupp a Guttenhoffnungshütte, ty jsou dneska převedeny na jiná jména, ale všichni víte, že Siemens a hlavně Rheinmetall se angažuje ve zbrojní výrobě, oni chtějí rozvádět zbrojní výrobu, nemají na to peníze, Ursula to řekla rovnou, bankéři na to nechtějí půjčit, Evropě nechce nikdo půjčit peníze, proč? Protože Evropská unie způsobila kolaps ekonomiky Evropské unie a žádný normální investující, myslící kapitalista, bankéř, peníze nepůjčí. Proto je na tom stejně jako, Evropská unie je na tom stejně jako Německo ve 30. letech. Nemá zahraniční investory, proto sahá na peníze občanů. Jinak samozřejmě ty peníze, které máte na účtech, nejsou vaše. Z právního hlediska, vy máte pohledávku za bankou, aby vám tyto peníze vyplatila. To není to samé, jako že jsou vaše. Čili máte pohledávku za banku. Je to velmi zajímavá právní konstrukce, ale tak to je. Tak, a ty peníze, které máte na účtech, ta banka už dávno někomu půjčila. A velká část těchto peněz, ona banka dokonce půjčuje víc peněz, než má v dispozici, taková zvláštnost banky. A velká část těchto peněz je už v těch dluzích té Evropské unie. Takže vidíte, a teď samozřejmě jmenoval jsem tady ty společnosti, jako je Rheinmetall a Siemens. No a podívejte se, Mario Draghi, který tento plán dlouhodobě prosazuje, toho použití těch občanských peněz, založil právě přednedávnem společnost Rheingroup. Čili Mario Draghi je poradce Ursuly von der Leyen, to je její osobní soukromý zvláštní poradce, ten si založil ve Švýcarsku, ve chytej, společnost Rheingroup, miliardáři už mají zásobují penězi. Všechny ty informace máte v posledních analýzách, aby byl přesně na michalpetl.com, včetně odkazů, takže to můžete zkontrolovat. A teď se chystá tedy run na vaše peníze. Jaký bude mít, jaká bude ta forma, kterou to provedou, to se teprve dohadují, protože, jak řekla Ursula, musí to ti politici okamžitě schválit. Okamžitě se myslí letos a příští rok, protože 1.1.2028 to musí začít fungovat. Ursula chce, v podstatě jsou dvě teorie, jak se to udělá. První teorii prosazuje Merz a jeho spojenci, tedy německý i říšský kancléř Merz a jeho spojenci, hlavně Severzani, Holanděni, a ty chtějí, aby velké země jako Německo a podobně méně platili do Evropské unie a aby začali platit Češi, Poláci, Slováci jsou trošku víc chudí, tak těch se zatím netýká, a hlavně, aby ty peníze už nesloužily na takzvaný rozvoj bývalé východní Evropy nebo na zemědělství, ale aby sloužili na vyzbrojování a válku na Ukrajině. Druhou skupinu vede António Costa, to je velmi zajímavý člověk, bývalý portugalský premiér, ten se stal papalášem Evropské unie, předsedou Rady Evropy, protože v Portugalsku proti němu bylo zahájeno vyšetřování pro korupci. Tak byl rychle poslán Ursule do tábora, ta z něj udělala předsedu Rady Evropy. A tento Koštův plán se neodlišuje v tom, jak se mají použít peníze. Tedy, že se máme zadlužit. Máme se zadlužit ještě více. Ale peníze se mají dát oběma stranám. Tedy i chudým Portugalcům, i chudým zemědělcům, ale hlavně na válku a válečné výdaje. Čili ten Koštův způsob je, jediný rozdíl v tom je, že Němci mají méně platit. Čili Němci, a to je opět ten princip mefosměnky, protože Hitler, když vtahnul do jakékoliv země, tak potom začalo ministerstvo financí a říšské banky ovládat účty a majetky, které byly na těchto uloženy v bankách v zemích, které Hitler ovládnul, včetně zlata, že? No a tady jsme zase u toho, že tedy my máme znova zaplatit nový německý plán, který Ursula je Němka, tak je to německo-francouzský plán, pač už hlasil Francouzům, na zadlužování Evropy, a přitom ještě nemáme ani zaplacené válečné reparace. Čili opět se nám tady bude zřejmě opakovat nějaký systém nějaké jiné podoby mefosměnek, máte 27 let, a my tady nemáme zaplacené válečné reparace, naše ekonomika se hroutí a vidíte to, jo? A ještě jenom takovou perličku, abyste se pobavili. Jak víte, v České republice není dobré jezdit do Číny, to si Okamura užil nedávno, když tam byl, není dobré propagovat čínské investice. Koudelka dokonce odkytil čínského novináře, že je agent. No a podívejte se, co dělají Němci. Německá firma jmenuje Nadronis, já si musím podívat na to jméno, to mi teď vypadlo, ale jsou to velmi, velmi slavné drony. Německá firma, která dodává drony z Bavorska za evropské dotace a německé dotace, postavila kousek od Bavorska u letiště, staví továrnu, kde se mají vyrábět přísně tajné nejlepší superdrony. A na tom pozemku vedle ní teďko mají stavět Číňané, bavorští politici vypravili právě včera do Číny obrovskou delegaci a jejím cílem je zaplnit 30-hektarový pozemek, uprostřed kterého je ta bavorská firma vyrábějící drony, a bude obklopena nejnovějšími čínskými firmami. A víte proč? Aby Němci měli dobře placená pracovní místa. A Češi tady budou zase dále pracovat v německých levných montovnách. To je jenom tak pro legaci, jak vidíte, jak ta Evropská unie v Německu funguje. Němci dělají všechno proto, aby se zachránili na úkor ostatních. Polští politici, řada polských politiků o tom dnes a denně mluví, že už toho mají dost, že Německo se rozhodlo, že se za peníze východních Evropanů s Francií zachrání nastupující hospodářské krize, kterou vyvolali jejich politici, kteří vládnou Evropské unii. A tady máte ten plán Ursuly von der Leyen.
1: Já navážu, Míšo, jestli můžu. To těsné sousedství čínské investice potenciální s podnikem, který má vyrábět jakési superdrony do války na východě, teď budu spekulovat. Dovedu si představit, že německá strana v tom může spatřovat jakousi kvazipojistku proti tomu, že kdyby došlo k další eskalaci a mohlo by dojít na údery těch, kdo dodávají moderní zbraňové systémy do války na Ukrajině, takže by to mohl být taky tento cíl. A to je moje spekulace. Pokud je o Jalmara
2: samozřejmě, Šach... samozřejmě, to je možná spekulace, že to, tato várna se jmenuje Helsing. Když si zadáte, podívejte se buď na mé webové stánky, to vyšlo předevčím, anebo si můžete podívat, co to je za drony Helsing. No a podívejte se, víte, když máte super technologický, Němci vydávají to za super technologický vynález, co tam mají, obklopeno čínskými technologickými firmami, tak špionáž funguje. To je prostě, a nebo je tady ta druhá možnost. Ty drony jsou k ničemu a Číňané rozhodně nepotřebují špionovat, protože už mají lepší. Což se v poslední době děje na ruské frontě, protože západní rozvědky a i ostatní analytici hlásí, že ukrajinské drony začaly padat, protože ruská armáda začala rozmisťovat systémy, které naruší komunikaci jakéhokoliv vysílače a přijímače se systémem Starlink. Dokonce jeden ruský Putinův rozvědčík Artamonov tvrdil, že právě proto přiletěl tím letadlem C-17 vojenským John Ratcliffe do Moskvy, protože těsně předtím, asi 4-5 měsíců do něj, pár měsíců, do něj namontovali super tajný modul elektrotechnické rozvědky ROCK, píše se ROCC, no a ten měl sbírat data, ale Artamonov říkal, že ruská rozvědka byla bdělá a místo vypla všechny přístroje důležité a místo toho mu vysílala jiné signály. No, to jsou takové ty hlášky špionů, ale faktem je, že když máte super tajný luxusní předmět, luxusní výrobek, který chcete utajit a prodávat světu a dáváte na něj miliardové dotace, tak je úplně nejlepší. Víte, hlavní strateg Spojených států amerických Colby právě byl v Evropě před pár dny a těsně předtím, než tam přijel, tak vyhlásil, že Čína je tím hlavním nepřátelem. Čína, Čínci musí. Takže vidíte, že se to tady všechno mele a vypadá to, že prostě ti Němci se chtějí zachránit za každou cenu na kohokoliv. A my si musíme dát pozor, aby jsme nedopadli tak, že v Německu budou luxusní čínské továrny a my tady budeme dělat v německých postovnách naši dělníci a všechny peníze Ursula opět prohospodaří. Stejně jako Adolf.
1: Já navážu zase, Míšo, ještě ke cti Jalmara Šachta, ke cti, to jako si až tak velkou úctu nezaslouží. Nicméně je pravda, lze mu to upřít, že ač on sám byl, řekl bych, autorem toho plánu celé to dal dohromady a v podstatě to dirigoval, a to i z pozice šéfa Říšské banky, s velkým ř, tedy jako státní banky, tak na sklonku 30. let kolem roku 38 i on věděl, že to je bankrotářský prostě plán, který, on to tak asi neřekl nikde, ale došlo mu, že pokud nedojde k té dostatečné válečné kořisti, tak to prostě bude těžkotonážní bankrot. A dostal se do rozporu s Hitlerem a s dalšími pohlaváry nacistickými na tohle téma a v podstatě oni ho odvolali z té funkce šéfa Říšské banky. Převzal ty otěže převzal Göring, měl čtyřletý jiný plán, ten už byl vysloveně, jako bych raboval. Přeci u nás většinu těch podniků na protektorátu bylo podřízeno pod Hermann Göring-Werke, že jo, jako velký holding. To za prvé. A za druhé, víš, jaký je rozdíl podstatně, jak já to vidím, mezi tehdejší situací, která je v něčem velmi nebezpečně podobná, a v čem je zase naopak podobná není a je přesně protikladná. Německo, když nastoupil Hitler, tak Spojené státy, a nejen Spojené státy, ale i Británie, jejich kapitál, čile dál investoval prostě do nacistického Německa. Například rafinerie, bez níž by Wehrmacht nepořídil nic, byly dostavěny a využívány za účasti, za významné kapitálové i manažerské účasti Standard Oil americké, což spadalo do Rockefellerova, řekl bych, Rockefellerovy dynastie nebo impéria a tak dále. Takže tehdejší anglosasové do toho Německa pumpovali prachy, prostě přesto, že věděli, že co se to jako připravuje. Dneska, ne že by snad tento kapitál americký byl proti tomu, co se odehrává, nebo jeho nemalá část na Ukrajině a jinde, ale oni si ty roli vyměnili. Dneska jsme na tom ještě hůř. Dneska nám Donald Trump vzkazuje, že my máme, my teda ne my dva, ale jaksi vlády a armády a tak dále, těch členských států NATO evropských a Evropské unie, mají nakupovat americké zbraně a platit prostě penězi normálními, aby mohli dál pokračovat ve svém jaksi spoluválčení na Ukrajině, což je přesně jinak, než tedy, když si teď nechají platit na tvrdo, když to tehdy investovali do toho německého monstra nacistického dál a dál, a jak víš, pokračovali v této součinnosti v průběhu druhé světové války. Scházeli se ve Švýcarsku vysocí činitelé anglosaského kapitálu a germánského nacistického, řekl bych, monstra, a prostě tam dělali kšefty po celou druhou světovou válku. V bance, která měla symbolicky, to je zvláštní symbolika, zejména teda zkrátku BIS, jako ta služba, o níž si před chvilkou hovořil, ale tam to znamenalo Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní zúčtování. Jinak Šlacht Kratice nakonec byl podezřelý z toho, že se snad snažil, se podílel nějakým způsobem na přípravách atentátu na Hitlera v červenci roku 1944, byl zadržen, byl zatčen, byl chvíli v nějakých koncentračních táborech, ovšem v nějakém fešáckém sektoru těch koncentráků. A je pravda, že když probíhal norimberský proces, tak možná i za tyto jeho, řekl bych, pozdní výkony nakonec nepatřil mezi odsouzené v tom Norimberku, ale byl zproštěn nakonec viny, což je jako velmi, velmi zajímavý prvek, a já netvrdím, že to je správný prvek, ale je třeba to znát prostě.
2: No, já bych byl přesný, tak Helmar Schacht byl říšským ministrem, aby jsme do 22. ledna 1943. A jeho hlavní výtky vůči německé Hitlerově vládě a Göringovi spočívaly v tom, že na podzim 1942 začal buntovat proti tomu, že Göring a Hitler měli v plánu začít odvádět 15-leté Němce do služby na ochranu letišť německé Luftwaffe v Německu. Čili je to úplně přesné jako Robert Schuman. Oba dva pánové změnili v období prohry u Stalingradu, v období prohry u Al-Alameinu, a když jich bylo všem jasné, jak ta válka dopadne, tak změnili opět své politické priority. Jo? Takže
1: to je pravda.
2: Jako Helmar Schacht je jedním z těch nejdůležitějších lidí, kteří vymysleli systém vyzbrojování Německa. No a potom se takzvaně, když už bylo všem jasné, že ten Hitler to prohraje, postaral o svůj budoucnost, stejně jako Robert Schuman. To je všechno. Jako, oni historici moderní, a to nenarážím na Pepu, velmi rádi říkají, že se podílel. Podobně důležité jsou ty data. Ty data hovoří potom jasně. A když zjistil, že to smrdí jasnou porážkou, tak začal hledat nové přátelé.
1: Míša, to malinko jenom přesním. Já s tebou souhlasím, ono byl i nadále vysokým činitelem. Nicméně tento program MEFOMu vzali, skončil a přesunuli to do Göringovy nové koncepce, ale to nic nemění na faktu. Že...
2: Ano,
1: stalo se tak mimo jiné proto, že i on jako člověk ekonomicky přece jenom nikoli negramotný, věděl, že to směřuje k těžkému bankrotu, pokud se nezmocní Německo dlouhodobě, trvale nějaké velké kořisti. To on tušil. Ano,
2: ano, přesně tak. Tak já myslím, že jsme to téma dobře vyčerpali, tak jenom sledujte, co se děje.
0: A chlapi, já mám ještě jednu. Já mám k tomu ještě tady otázku.
1: Halo.
0: Může k tomu přesunu těch finančních toků a tak dál z našich bank a tak pomoct to digitální euro, o který tak strašně jako chtějí?
2: Bez vás, to jsou jenom účetní způsoby, jak to provést. Jako samozřejmě musí k tomu být, důležitější je, že to musí projít rozhodnutím legislativy.
1: Ano? Tak, ale ty, Míšo, víš, co třeba udělali veleváženého honorace s Řeckem před zhruba 10 lety. Tam se dokonce ve volbách to dopadlo přesně opačně, než si zahraniční potentáti přáli. Vznikla tam vláda, kterou vedl Tsipras, byl tam Janis Varoufakis a tak dále. Vedla i Syriza, relativně levicové prostě se skupení a podobně. A když chtěla cokoliv podnikat v zájmu, řekl bych, v národním zájmu, no tak jí prostě vzkázali, že vážení, v tom případě nebudete mít příští měsíc na výplaty státních zaměstnanců a podobně. A převzali ze zahraničí řízení řeckých financí a řecké ekonomiky. A Petr má pravdu, že je to jeden z nástrojů, jak lze, jak si tohle urychlit a legalizovat v uvozovkách, že ve chvíli, kdyby byly pouze digitální peníze a my bychom měli pouze bankovní karty centrálních bank, které by sledovaly pohyb úplně všeho a také naše finance, kolik jich máme, na co je používáme a podobně, no tak je známo a o tom jsou celé spisy prostě sepsány moudrými ekonomy i dalšími věci, že v takovém případě může být individuálně člověk sledován, na co peníze vynakládá a může být takzvaně regulován. A mohou být ty peníze přidělovány, jsi to před chvíli řekl. V bance nejsou tvoje peníze. To je pohledávka za bankou. A když ta banka prostě se dostane do nějakých těžkostí, no tak ona se musí sanovat. A jsou dva způsoby sanace. Tomu prvnímu se říká anglicky bailout a tomu druhému se říká bail-in. Bailout znamená, že se banka obrátí na stát a stát jako ji sanuje nějak. A bail-in znamená, že si ta banka musí pomoci z depozit peněz lidí, kteří mají uloženy peníze prostě v té bance. A Evropská unie v tichosti sankcionovala, schválila tento způsob sanace bank už před několika lety. Prostě to se na Kypru se to stalo a jinde ty banky, když by byly v úzkých, třeba protože by si nechali vnucovat nějaké novodobé MFO směnky, no tak pochopitelně to dělat mohou také. A oni samozřejmě budou zachraňovat sebe a ne peníze občanů. To je jako bez diskuze.
2: No, tady je celá ta otázka, jak celý ten finanční systém bude reagovat na obrovskou průmyslovou krizi v Německu a podobně, protože tam se může stát přesně to, že se ten systém začne hroutit a, jak říkal správně, potom musí být zachráněn penězmi občanů, protože Evropská unie se už prakticky a státy se už nemohou zadlužovat. Ty už mají prakticky vyčerpané dlužní kvóty, tam jsou tak vysoké splátky, že to nehrozí. To všechno uvidíme. Já jsem chtěl jenom říct, sledujte politiky, které jste zvolili, nebo i ostatní evropské politiky, protože ty musí schválit zákony, které tento opakovaný Hitlerův scénář nebo jiný scénář na záchranu bank za peníze občanů musí schválit. Musí legislativně vyčistit. A o to tady byl právě Antonio Košta, ten tady byl za Babišem a tady jde o to, že jsou v zásadě jsou dva kroky. První krokem je zvyšování dluhu státu a Evropské unie, tisknutí dalších peněz, to vyvolává inflaci. A protože těch peněz je třeba tolik, tak se vymýšlí ten druhý systém, protože ty MFO směnky, ten účetní tech má takový vliv, že se přímo neprojeví úplně v inflaci. A když máte vysokou inflaci, jako je teď, tak platí stát vysoké úroky. Čili kdyby se státy jenom zadlužovaly, tak se zvýší úroky, které splácejí a oni už přestanou mít schopnost kumulovat dluhy. Když se to udělá účetním tajkem MFO směnky, tak se to tak přímo neprojeví. To jsou velmi složité bankéřské tajky, jak
1: novodobé MFO směnky nebudou součástí oficiálně vykázaného státního dluhu.
2: V tom
1: finta spočívala. Více než polovina Hitlerova státního dluhu v roce 1938, sice respektive ten dluh existoval, on se strojnásobil, jak jsi správně řekl, za dluh asi 32, ale více než polovina toho dluhu nebyla vykazována v zemi, v účetnictví, ve výroční
2: Ano, ano, správě. Ten dluh se přesně, ono to přesně tak. Takhle plánuje Evropská unie, proto jsou jsem ty čísla na začátku jmenoval. Podívejte se, Hitler strojnásobil v letech 1933 až 1939 německý státní dluh, ale poměr toho byl, že asi 60% toho strojnásobení toho dluhu bylo skryto těmito tajnými mefospinkami. On dokonce ani nikdo nevěděl, kolik jich bylo vydáno. No a teď Evropská unie má ten Košta plán, nebo ten Mercův plán na to další zadlužování. No a pak ten Uršulin plán na použití těch peněz. Čili jde úplně stejnou cestou, takže si můžeme domnívat, že chce strojnásobit zadlužení Evropské unie a polovinu tohoto strojnásobení skryt nějakými novými účetními triky a použít k tomu peníze občanů. To je zřejmě systém, kudy oni míří a oni stojí teď před jediným problémem. Chtějí to uskutečnit, těší se na to, protože budou vládnout penězi a víte, jak to se potom dá odklonit bitcoinama, něco z toho. No ale hlavně, a proto právě teď se vyzývá všechno, aby se ti politici sjednotili, protože musí to odhlasovat. Takže vidíte, že poslanci Evropské unie za Českou republiku i poslanci v parlamentu, dokonce i senátoři, co to budou muset taky schválit, budou mít obrovskou moc v příštích letech. Buď ten plán přijmou nebo odmítnou. A no, právě proto jsou důležité podzimní volby.
1: Naprostý souhlas. Naprostý souhlas. Kratit se k tomu. Tady se někdo ptal, jako ty digitální peníze, centrální banka a podobně. No zkusme si ptát, někdo říká, lidi vybrat prachy, třeba banky padnou. To na první pohled vypadá jako správné řešení, ale zkuste si představit, že někdo opravdu zavede systém, v němž hotové peníze nebudou použitelné. Takže ty peníze ve štrozoku, až půjdete do krámu, tak nebude nikdo smět za ně vám cokoliv dát. Tomu to také směřuje, to jako si na rovinu musíme říci. Takže a i ty máš, Míšo, pravdu, že státní moc jako by měla se postavit v národním zájmu proti tomu. A někdo říká, že jako nemůžeme se dostávat do konfliktu s Evropskou unií a podobně. Já sám osobně mám názor, že kdyby zítra proběhlo nějaké referendum, tak ho vyhrajou pod presem prostě médií a politiky vládnoucí stoupenci zachování členství. Nicméně zároveň musíme chtít od té státní moci, aby dělala to, co ty říkáš, aby tvrdě hájila národní zájem proti takové loupeži a takové hrozbě a riziku. A to se stane, řekl bych, velkou přehlídkou, ten tlak na vládu, aby tak postupovala, se stane velkou přehlídkou toho, kdo je kdo, kdo se jak staví prostě k národnímu zájmu. A tady někdo říká, to, že si banka půjčila naše peníze, se dělali za socíku. Všechny brachy byly vloženy, se museli otočit. No to nepochybně, ale oni se neroztáčeli na dluh. Pozor, Československá socialistická republika neměla žádné nesplacené dluhy, ani v zahraničí, ani doma. Ona, ano, peníze uložené občany vracela do ekonomiky, do rozvojových programů. Jo, a ty měli nějakou rentabilitu, nebyly rozkrádány tuneláři. Mělo to i svoje vady na plná krása, já neříkám, že to bylo dokonalé. A z tohoto hlediska to se vůbec nedá srovnávat. Ani náhodou, že se peníze mají zhodnocovat efektivní, racionální, produkční a jinou činností. O tom žádná pochyba. Ale to, co my tady s Michalem popisujeme, to je něco úplně jiného. To je například program militarizace, kdy tanky mohou přinést nějaký zisk, jen když vyhrajou válku a ta válka přinese kořist. Nějak jinak prostě, jo. To je zásadní rozdíl, diametrální, dramatický, absolutní.
2: Já bych tady nechtěl spekulovat a samozřejmě, že Československo bylo velmi zvláštní nebo jiné, protože Polsko, Maďarsko, Rumunsko se zadlužili a proto ti jejich občané měli ty 90. léta velmi krutá, protože my jsme měli polštář z toho, že Štrougal s Adamcem udrželi československou ekonomiku relativně nezadluženou, ten poměr byl snad kladný v náš prospěch, ale určitě vymahatelnost některých dluhů byla taková sporná. Zkrátka, dalo by se říct, že se v zajetlásce zadlužení jsme byli na nule, když to Maďaři, Poláci a Rumuni ty dlužili, kam se podívali. Takže to je jenom jedna věc a ta druhá věc je velmi zajímavá, že samozřejmě nejnovější události na Ukrajině, ta válka ukazují, že drony lze velmi snadno zničit nejenom energetickou strukturu, ale zásobování občanů potravinami. Totiž nejdříve Ukrajinci zautočili na ty sklady Wildbase, což ovšem jsou trošku jiné sklady, tam se nedistribuovaly primárně potraviny, načež Rusové v odvetě zlikvidovali 90%, přiznal to ukrajinský minister, předevčujem, 90% všech moderních velkých skladů na Ukrajině. A v ukrajinské obchody začínají zjít prázdnotu. Víte, jste moderní a tadyhle je problém, který se ukazuje. My se tady takzvaně připravujeme na válku, ale přitom naše vedení, naše politika je taková, že se všechno soustředuje přes velké sklady, protože se na tom dá vydělat více peněz. Ale tyto velké sklady při první válce budou okamžitě zlikvidovány a potom je konec. Čili jedním z důležitých věcí, kam investovat na obranu, a to je vysloveně obranné zařízení, je vrátit se zpátky do méně centralizované distribuce základního zboží, potravin, protože stát má mít nějaké rezervy. Podívejte se, Čína zvýšila zásoby své až na 180 dní. V některých komunitách až 360 dní. My tady s bídou nemáme ani nařízených 90 dní. Dostali jsme se v řadě komodit pod 100. A teď samozřejmě to je v těch velkých skladech a ty budou vyřazeny hned na začátku, se ukazuje těma dronama. Takže vlastně nemáme nic. A teď tady vlády přemýšlejí furt o zbraních, ale o bezpečnosti občanů, co budou jíst, to je nezajímá. Víte, ten starý systém, který byl založený na okresních skladech, jednotách a tak dále, je v tomto okamžiku velice odolný, nedá se vyřadit. A teď je otázkou vlády, že nepotřebujeme nesmyslné stíhačky, které přijdou za 10 let, ale potřebujeme mít odolný systém. To je pro občany. A to byla taková poznámka k tomu, že ta válka na Ukrajině ukazuje i technická řešení. A Evropská unie se neustále připravuje na válku proti Rusku. Tvrdí, že Rusko přepadne Evropskou unii, což Rusové popíjají, ale nechme to být. Ale v každém případě nedělá nic pro to, aby připravovala občany, aby takovouto válku mohli přežít. Čili chová se jako Hitler, ten také nepřipravoval infrastrukturu, neostylovali, nedělal. Čili pokud se připravuje Evropská unie, ona se připravuje doslova na útočnou válku. Neprovádí tato rozstřelovací obranná opatření, aby ekonomika občanů přežila. Všechno vypadá, jako by se chystal drank na Houston. Všechno okamžitě přesunout na východ, udeřit a co bude s občanama, nikdo neřeší. To jsou velmi zajímavé věci, když dáte dohromady, ale to je tam na mnoho dalších pořadů.
1: Určitě. Jistě potravinová soběstačnost zaprvé nejenom uskladnění myšel, jestliže máme státní hmotné rezervy, jestli máme státní hmotné rezervy na úrovni 1,3 desetiny dne potravin, tak to, pardon, to jednou historiografie, doufám, že nedojde k nějakým tragédiím a pokud jim nedojde, že by byl hladomor, tak potom to historici jistě posoudí, co to znamenalo to nechat klesnout takhle dolů. A potravinovou soběstačnost, že v řadě potravin prostě máme, se u nás produkuje pouze 30-40% toho, co lidé spotřebují a tak dále. To je super, super, řekl bych, hazardérský způsob hospodaření. Ale to je na jinou diskuzi, to jistě souhlasím.
2: Tak já myslím, že děkuju pánu.
0: Aspoň se to neskazí. No.
2: Děkuju za účast, děkuju divákům. A myslím si, že jsme probrali všechno to nejdůležitější.
0: Chlapi, bylo to výborný, děkuju.
2: Já jenom říkám, Hitler to zvládnul za 6 let, ty mefosminky, a pak obsadil Československo a vrhnul se na Polsko, tedy zbytek Československa. A Ursula von der Leyen to chce na příští sedmileté období. Na konci toho sedmiletého období si můžete hodit dneska korunou, jak to dopadne. Jestli bude další válka, anebo krach. A nebo samozřejmě se může podařit a konečně Evropská unie poprvé za posledních 30 let splodí hospodářský zázrak. Ale tomu si myslím, věří akorát Petr Pavel a voliči STAN.
0: Tak to bylo hezky, byla i humorná vložka na závěr. Vážení přátelé, děkujeme moc za váš, tady chci poděkovat Grey Wolfovi za příspěvek a za samolepku. Chci taky poděkovat vám všem, kteří pomáháte i Michalovi Svatošovi a jeho práci, protože nejenom tady pod videem přímo v tom textu najdete i číslo účtu na Míšu, ale i na jeho stránkách michalapetr.com, kde vycházejí téměř denně nové a nové analýzy s odkazama, se vším, prostě máte to tam kompletně všechno vyladěné, tak i tam je kompletní spojení. Když tak budeme moc rádi, protože Míša prostě si to určitě zaslouží, jak vidíte. Takovýhle věc vyštrachat, to je umění. Pánové,
2: no a aby jsme byli přesní, tak tam najdete i přímý záznam, tedy je to v angličtině, já jsem to nechal přeložit do češtiny, tak asi 2-3 analýzy zpátky na té přímý záznam hlavní strategické konference Spojených států amerických za účasti těch nejvyšších strategů. A je to velmi zajímavé čtení, já ho všem doporučuji, tedy myslím po technické stránce. Spojené státy mění svoji válečnou strategii a nejlepší je to sledovat přímo Je to projev Colbyho a odvolává se tam na Kissinger a na spoustu věcí. A jednou z variant je, totiž když si tu Colbyho strategii přečtete, a to je hlavní strateg Pentagonu a Spojených států amerických, tak zjistíte, že naši komentátoři tvrdí pravý opak toho, co řekl z velké části. A já to neříkám, že je že není jestřáb, Kolby je jestřáb určitě, a majický, ale jiný než, co představuje, je to velmi zajímavé čtení, já ho doporučuji, to bylo jenom...
1: Chci to potvrdit, Míšu, četl jsem to, díky za to, ano, díky.
0: Tak jo, pánové, děkuju vám mockrát za dnešní analýzu vyčerpávající. Přátelé, šiřte toto video dál, aby všichni věděli, co se s vašima prachama stane. A abyste se pak nedivili, že se to opravdu děje. Bohužel všechno, co to na začátku vypadá jako konspirační teorie, že by nám to přece nikdy nemohli udělat, tak ve finále historicky je vidět, že mohli. Tak, děkuju moc, děkuju Pepovi Skálovi, Míšovi Svatošovi. Mějte se krásně, dejte odběr, dejte zvoneček, dejte like, než půjdete. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Uvidíme se v 8 večer. Ahoj.
1: Te zdravím.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více a v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopů a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se zpraví samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takové to klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů, doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj, zdravím tě.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď a víte, je to zvláštní, protože všechna evropská města i světová města v létě jsou načančaná a cílem je v podstatě co nejvíce vyždímat peněz prostě z turistů, aby prostě to město bylo hezké. A když se dělají nějaké úpravy, něco se kope, tak je to vždycky po skončení turistické sezony. Dokonce jsou o tom články, kde si dělají srandu z České republiky, z Čechů, v zahraničním bedekru, co jsem teď čet, že Česká republika je nejdivnější země na světě. Ironicky, je to jediná země na světě, která, když přijde sezona, si rozkope svoje vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam, no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo, a jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. Jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
2: K tomu musíme samozřejmě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy 3x za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kabele, si optiku, pak zase něco někde potřebovali, stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co do činění právě v koordinaci s tím rozkopáváním. Když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo, takže se kontaktují všechny dotčené úřady, vodárny, elektrárny,
3: ano, ano.
2: Internet a tak dále.

0: čerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo? Takhle fungují dotace s Evropské unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá třikrát, čtyřikrát, pětkrát po sobě, aby se vyčerpaly peníze a aby se firmám dalo takzvaně nažrat.
1: Tak. Který ale hlavně se šetří toho. Planeta. Budou kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále. To je samozřejmě důležité.
0: No, samozřejmě, to je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořicích účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude. Stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je nám memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
1: Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi dva Litevce a jednoho Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA, mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dále. Ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
0: No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli čtvrtého člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom dva Litevci a dva Ukrajinci. A samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně. Ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru, víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích. A teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono. To znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby z západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů. Já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny,

tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mala úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů ze všech regionů Ukrajiny, včetně Krymu. A není to tak dlouho, bylo to před 3 lety, v létě 2023, když spustili tu svoji monster ofenzívu, která dopadla tak katastrofálně. Proto tehdy říkali, že chtějí mít vítězství a Peremagu v podobě vytlačení Rusů minimálně teda z Krymu a minimálně z Chersonu a Záporoží. A podívejte se, to se nezrealizovalo. A utekly 3 roky a teď najednou bývalý ministr obrany už říká, že vítězstvím pro Ukrajinu bude jenom to, že válka skončí. Že to bude vítězství. To si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví najednou pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR s Naryškinem. Velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letěl, nebo letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy. A takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu, úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo, nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl bych, kluci, chlapci, počkejte na mě, já si tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, potom mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky. Tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. Je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Radcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem, luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, a proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem? Je nad tím velký otazník, je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla a nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, a tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že

buď něco přivezl, anebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak bude to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem na místo luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je s velkým otazník. Si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál, je, že hned druhý den po odletu a Radcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu, zkušební odpal z raketové základny Plesetsk. A signál, vyslaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme, to znamená, zdůrazňuju, Radcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných. Zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu. Balistické rakety, balistické střely. Takže a co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumu věřit, nemusíme jim věřit, ale jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu, bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, to znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono
Tohle to dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra Římského klubu bude najednou silně otřesena. Západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. A pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů. Aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá, a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, to, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko, ve skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jih do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael je jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit
ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich, že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. Není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, a částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskevských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců, více Ukrajinců, více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začaly padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci, úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále, a tak dále. Ale to znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavena mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten nový výraz, že to znamená zbavena mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo a jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a Velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí.
Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda,

ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina, ta jižní a západní část, přeměněna na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat nebude, bude mít nějaký název, Novorusko, asi zřejmě, tomu zůstane ten název, ale bude to kontrolovat samozřejmě všechno Izrael. Protože Izrael kontroluje moskevské kanceláře v Moskvě. To je dané. Mluvil o tom dneska Benjamin Netanyahu, který chválil a velebil Rusy v Izraeli, že bez nich by Izrael dneska už neexistoval, kdyby Rusové nebyli v Izraeli. Ruští mluvil o ruských židech, kdyby neřídili procesy v Izraeli, že by nebyli. Já k tomu chystám ještě video, to vám spadnou hodiny, až to uvidíte a uslyšíte. Chápete? Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách náboženských věšivách. Tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melnika, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. Dokonce i Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando.

0: Můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhletu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhletu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině. A až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci. Jako to bylo v těch koncentrácích. Když byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi tomuhle jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. Je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a ne Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trošku jiné perspektivy, a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, píšničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí, a potom budeme pokračovat dál.
2: Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí. Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
0: No Peka. Ano, určitě ano.
1: Ano, jsme tady oba dva.
2: Tak můžem.
1: Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebe David Josef tak znovu světu přednesl hlavní tezi sionismu, zatímco záchranáři v pásmu Gazy vytáhli spod trosek ostatky dvou malých sourozenců, které tam ležely několik let. Jaký jiný důkaz může být ještě, nebo může někdo jiný ještě chtít o skutečném záměru Izraele? Že? To je pořád, my to vidíme před vlastními očima a pořád jsou lidé, kteří ještě stále pochybují, je jich dost.
0: No, samozřejmě, protože to je, říká se tomu selektivní slepota. To znamená, vy vidíte něco, co chcete, ale zároveň něco, co nechcete, nevidíte. A selektivní slepota, to je především u novinářů mainstreamu, ale bohužel i na řekněme, i dokonce i na alternativě, na některých alternativách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
1: Proč se tomu VK říká nosaté vlastenectví, nosatí vlastenci se tomu říká.
0: No, jistě, samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci, a to jsou paskřivci, a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy, a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se brání dezinformacím a podobně, takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je, a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohle to platí od věku minimálně od Abraháma a je to realita, která prochází jednotlivými staletími a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě, to znamená znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších, nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. Proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel. A ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabijí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, furt pryč a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, máte politiky, já nebudu ho jmenovat, ale už si domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině. Tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, nebo znalost, to konceptuální gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že někde si vyhlídne nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Ne, prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizováni, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No, samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale je jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. Všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těm letem, tamhle to bude patřit těm letem, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští Židé. Tím je to dané. A pokud si chce někdo něco namlouvat, tak samozřejmě má možnost, ale lhát si do kapsy je velice zrádné, to bych nedoporučoval. Třeba se na to dívat realisticky. A nás by mělo spíš zajímat, co budeme dělat v Evropě s těma milionama Ukrajinců, kteří utekli a ještě utečou v následujících letech z ukrajinského masomlína. Co budeme s těma Ukrajincema dělat? Dneska na to nikdo nezná odpověď. Někteří říkají, že se podaří integrovat, jiní říkají, že vytvoří takzvaná systémová společenská geta. Ne izolovaná, ale systémová geta.

začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. To znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy a s důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativě, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané no, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro přiznání hypoték, a obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platů v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy, to znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva, jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny, tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě a pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky Ukrajinců v Evropě. Za pomoci nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě i kapitálu, který do toho

0: tomto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. Znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Nemám VK nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme a která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já jsem to je stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás, buďme k sobě zdvořilí, vyjdeme si vstříc a samozřejmě mějme, nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí, to znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže to taková drobná prosba na vás všechny. A Helenko, co si zahrajeme?
2: Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hynek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla. Demokracie rozkvétá. Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího. VK, Vítku.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady už oba, Helenko.
2: Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako ste sa bavili o tom, že niektoré veci sa robia v Česku trikrát. Toto isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnice preč a vy nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som vám sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA ano. Komunikáciu vo vzduchu. Či by ste to mohli nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
0: Áno, áno, áno. Samozrejme, to zaregistrovali mnozí. Podívejte sa, je to jenom důkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku do sídla SVR k Naryškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičát. Muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude ve sniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 4, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu, a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tím.

tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony, vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze, zásoby munice pro Ukrajinu, a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii, a nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle to už nebudeme tolerovat a tak dále a tak dále. Američané to vědí. Jestli vědí úplně všechno, není jasné, ale mohou znát scénáře, protože v Kremlu je spousta informátorů americké CIA. Je jich tam spousta. Oni je tam implementovali v 90. letech, stále tam mají informátory CIA. Všechno, co se šustne v Kremlu, okamžitě vědí v Langley v CIA, protože tam mají svoje lidi. Celý Kreml je ovládaný v podstatě západčekama. To jsou lidé, kteří mají pro západní postoje, kteří chtějí západní styl života v Rusku, kteří nechtějí takovýto ten ruský systém, ruský způsob života, nějaký hodnotový, ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky. Většina jsou západčeky. Proč? No, podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě. Na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti Západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na Západě. Chápete? Když vždy to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těchto lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce? Když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvaleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvaleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a na nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená?

0: cestující mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruských moskovských kanceláří a není dovoleno ani na straně druhé do Musion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když Bibi řekne, tak to bude. A když Bibi řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeský Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas, to všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
1: Slyšíme.
2: Tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane Veka, bych chtěl, nebo chci se zeptat na jednu věc. Vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, když si teta dělala v kostnici a má doma otec jako artefakt, ona mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu, a teďka jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek, takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
1: Děkuji.
0: Dobře, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak to může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo o takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tak

0: žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc tedy kněze, který by v podstatě provedl pohřbení toho ostatku s vykonáním církevního obřadu de facto jakoby opakovaný pohřeb s tím, že by došlo v podstatě jakoby k nějakému uklidnění nebo ke snaze zkrátka uvést minimálně, kdyby tam byla nějaká vazba, tak uvést duši toho dítěte do klidu a do pokoje. Pakliže by tam bylo nějaké reziduum, které by k tomu ostatku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšerdnějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kosnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné, na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Ano, já vás zdravím, já vás fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká kněz, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojensky okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten kněz. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten vládě Putinu teda jakože nic, jako jo, to já si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschválou, dobrou noc.
1: Děkujeme.
0: No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře pro stranu Jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk, nebo znatelný zisk ostatních stran na místo Jednotného Ruska. Bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimir Putin oslabil. Pakliže by Jednotné Rusko ztratilo třeba co, kolik procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílala nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování procesu řízení v Kremlu a moskovské kanceláře by na to museli reagovat. Jak by na to museli reagovat? No, vyměněním hlavního manažéra. Museli by vyměnit Vladimira Putina za někoho jiného. Respektive by to udělali tak, že by ho nechali dokončit funkční mandát, ale už by nedovolili, aby pokračoval do druhého, tedy do následujícího mandátu. To by mohlo být dokonce i velice reálné. To znamená, ty volby toho 20. září budou naprosto klíčové, protože řeknou, jestli současná politika Vladimira Putina má podporu veřejnosti, současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, a nebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranou, než je Putinova Jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Hezký večer, máte slovo.
3: Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit. A měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak, jako v podstatě, jako by v přeneseném slova smyslu, samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny, samozřejmě. Praha je a vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém, nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že jo, obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. A jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel, a ta získala potom takové, potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín, nedaleko Brna, směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další. Tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do skrze tehdejší Bavorský les směrem se do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obráceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. Že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný, a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky, a proto to propojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli, bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK a Vítkovi. Ako pán VK spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec v Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli bez jeho požehnania. Myslil tým Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. Buď to blokádou, alebo zabavením hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A ich absolútnym snom je spojiť ukrajinskú a iránsku vojnu do jednej, priahnutím niekoľkých hlúpých európskych zemí, ktorí by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pána Veka. Ďakujem.
1: Děkuji.
0: No, já děkuji za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic, jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu a že tam pošlou druhou letadlovou loď nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou bez zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
5: No vida, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schvál. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákum, nejenom mocenské, ale i posluchačské vákum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho?
1: Zatím
5: stále
1: pořád
5: nikdo nevolá.
1: Zatím
5: tak lidé budou
1: nevolá.
5: Standardně volat před celou
1: a
5: hodinou,
1: pozor,
5: tak
1: už
5: 50.
1: Máme,
5: ne?
1: Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
6: Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. Jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska? Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vissarionovič, tak i Gosudar Vladimir Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uništožení vraga. Nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováku, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete, nebo chcete se zúčastnit tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se ptal z toho důvodu, jako kde nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu, to nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy, pryč mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentina, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, tam je každý druhý Němec, protože se tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuji pěkně.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuju. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno, já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhle tom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu,
1: ano,
0: tak bychom ho vzali.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
8: Dobrý večer. Valery Pjakin před jistým časem vzpomínal v jednom svém videu, že ta elita do jisté míry jakože degraduje. alebo teda v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádzal riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci kádre, asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degradovali, degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: No, samozřejmě, ale tady je především to, pokud se bavíme o, řekněme, vnitřních prediktorech Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pěkin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o prosazování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka, destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Dodneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání, úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízeny okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globa. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pěkin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňoval. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení. Jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Abyste tomu rozuměli. Já myslím, že Pěkin tomu rozumí, ale někdy třeba by bylo lepší, kdyby to takhle jako polopaticky vysvětlil. Ale jinak samozřejmě on to má nastudované naprosto skvěle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
9: Dobrý večer. Pane Veka, vy jste mi normálně zase ukradl otázku, to už několikrát, co vy, my jsme asi nějak prepojeni, lebo vy jste na predbehol, že kam by ľudia mali utekat, lebo já jsem vám původně chcel dať otázku, že vy jste minulo spomínal, že máte plán do USA, ale to možno aj padá, lebo keď boli tie letadlá súdneho dňa, že možno aj Američania očakávali, že aj tam to bude padať.
0: Áno.
9: Či by nebolo rozumné utiec niekde do Tatariky a vy mi to normálne ukradnete, lebo tam je veľký teraz český búl a slovenský. Reku, to sa ani možno, tak reku, ani neviem, čo vám má sa opýtať. Tak reku, či by nebolo rozumné, že tá Stredná Amerika toto. Prajem vám pekný večer.
0: Áno, ja ďakujem. Ja som zrovna som nad tým uvažoval, že áno, ani Amerika už nemusí byť bezpečná, pokud by došlo k veľkému konfliktu v Európe, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuji, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika, tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné a... Samozřejmě, jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. To je, je to exotika. Jo? A někdo nemusí úplně až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytků. Prostě všechno tuto havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě, aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak nejlepší je opravdu Argentina, když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě, jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
5: Já to jenom zparafrázuju, lehce v Argentině se cítíte jako v Mníchově v roce 38. Pojďme na další pořad, posluchači.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
10: Jo, děkuju moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu a jednalo se o to, že se někdo nebo nějaká něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat a ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím, tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ta, ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost zřízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi, to je asi všechno. Mm-hmm. Takže moc krát děkuji.
5: Já se obávám, že to bylo takový mnohovrstvý dotaz, tak prosím už.
0: Ne, já na to odpovím velice krátce.
5: Aha, tak ještě ne, tak odvolávám.
0: No,
5: ještě posledního posluchače nám volejte.
0: Určitě jednoho ještě tady to, ale já opravdu nevím, o čem je řeč. Neviděl jsem video, jo, žádný wow video jsem neviděl. Pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání. Mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. Jeho první verze filmu Válka světu, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
5: New Jersey, ano, to bylo v New Jersey, kde volali potom,
0: ano, se ano, do ano, v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení. Ale v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie a vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme ho do dalšího volajícího, do posledního
5: volajícího. A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mlhavě si to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
1: Hezký večer, ptejte se.
11: Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. Chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prorocký sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. A změnilo to kompletně svět, protože jsme byli armády, policie, žádný úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. Uh-huh. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zase až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá také pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: No, pokud teda se tím myslí ten kód takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, ta, která vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané, je proto název anglický Everlasting Love. Jo, to znamená nekonečná láska, ale tu poskytuje pouze boží svátost. A láska skrze boží svátost je lidem v podstatě neuchopitelná. Jo. Jsou různé utopické představy, utopické modely, jak v podstatě ukončit všechny války na světě tím, že takzvaný nejvyšší imperativ boží svátosti, tedy lásky Boha, že bude přenesený z Boha určitým způsobem prostě na celé lidstvo a dojde k osvícení celého lidstva. Problém je v tom, že přesně tohleto slibují rabíni, sionističtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti, boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem tomu velice skeptický, protože ona boží svátost v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohleto udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22 hodin, 22.01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, a že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19.45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to se užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin a jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný pěkný večer a nebo dobrou noc.
5: Jak říkal lékař, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sychravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně nadneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, mě se moc hezky s tebou Helenko i s vámi milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaši přízeň. Samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, kud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte.
12: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž. Oh,
0: jsi si podobný, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak no. Takže... chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangutan, hlavně, že je chlap.
0: Takže... Dobře,
1: snad no, je tak... to nějak víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš zač. Ježišmar, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: To můj táta byl důležitý. Docela pohlednej chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak všel jak fintěj, metrosexuálové se dneska říká. A tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední. Někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to proměnou. Asi tak.
0: Dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní na aktuality a ty témata na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem co si řešil a přiběhl jsem k počítači poměrně pozdě a nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře. Takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Ano, myslí 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to jak na potvoru ve chvíli, kdy ty jsi zpovídal profesora Staňka a chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu kratičce 68, kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně u spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to, já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se na to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež, kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne jaksi přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismus s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 80.

narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry, nazvala státním výborem pro výjimečný stav. Vedl ji muž, s kterým jsem se osobně znal, byli jsme svého druhu kolegové, jestli tak mohu nazvat, Gennadij Ivanovič Janájev. Znali jsme se mimo jiné proto, že on v mladším věku, on byl o 15 let starší než já, byl předsedou státního výboru mládežnických organizací Sovětského svazu, což byla střechová taková struktura pro zahraničí hlavně, združující všechny organizace a tak dále, spolky a to, které tak či onak aktivně vstupovali do mládežnického prostředí. No a Gennadij byl předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubcem, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a tedy. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak leckomu, nedivím se, jak si vrtalo hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu nalej dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti, třeba o postavě Kručkova, šéfa KGB, maličkost odbočím. On sice byl také zavřen, jako všichni ostatní, 21. srpna do vyšetřovací vazby v Matrosskoj Tišině, ale pak je všechny pustili z rozhodnutí státní dumy počátkem roku 1994. A on se v 90. letech stal jedním z poradců Vladimíra Putina, když Vladimír Putin byl šéfem FSB, znamená nástupkyně KGB v kontrarozvědném směru. A já jsem si vyslechl celou řadu videí a filmových dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a tak si vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozorhodný rozhovor zveřejnil na dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázal jako mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to.

0: Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít k nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi, kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menší států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále. A nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy. My jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zdvořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na nich vidět. A jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti třáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89, měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo. No, kratičce k jinému výročí, také jsme to hovořili ve srdcovce, ale já to zmíním i tady. 23. srpna bylo výročí sovětsko-německé smlouvy o nenapadení nebo neútočení, kterou, jak si mnozí budete pamatovat, i Evropský parlament prohlásil za důkaz toho, že viníky druhé světové války jsou nacistické Německo a Sovětský svaz. Neskutečná sprostota. Opravdu jako nehoráznost překračující všechny meze. A já osobně se o tom zmiňuji v některých relacích i tady u tebe, Petře. Je to přesně obráceně. Nebudu rekapitulovat všechny směrodatné detaily, ale kratičce. Sovětský svaz velmi usiloval o vojenskou alianci, vojenské spojenectví proti Hitlerovi z Británii, Francii a tak dále. Ti jak neříkali ne, ale pořád se nechtěli hnout z místa při jejím vytváření. Až nakonec do Moskvy dorazily delegace Francie i Británie na mimořádně nízké úrovni, které neměly vůbec žádný mandát k ničemu. A proti ním seděli vrcholní představitelé sovětské armády, maršálové a tak dále. Teď vedli nějaké rozhovory. A oni vždycky, když ty maršálové jim navrhli něco konkrétního, řekli, nezlobte se, my jako nemůžeme se tady zavazovat. Musíme se spojit s centrem. Tak šli na ambasádu a tam jakým šifrované zprávy posílili domů a za dva dny jim někdo něco odpověděl. A takhle se to vleklo a vleklo. A bylo zřejmé, že ty dvě metropole, které předtím podepsali Mnichov a tak dále, že se k ničemu prostě pozitivnímu nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že řekl, tak dobře. Získal tím další dva roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty dva roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v Mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se takhle to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni a v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si uměla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě si dělat, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy už by ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil a zabránil tomu, aby ty liberálně demokratické režimy v Evropě mohly hrát tuhletu farizejskou hru a byl to jeden z prvních kroků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali Berlín a Paříž, neustále se mi daří se přeřeknout, Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
1: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byly hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, tak když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
0: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl prostě, on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta. Jo, což si myslím, že může být blízko k pravdě. No a jinak, my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty vojáci položili životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera z šašků, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, teroristické, agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. Na to byl německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba ve Spojených státech byl přijat zákon o tom, že se nesmí jako pomáhat, když to zjednodušeně, nacistickému nepříteli. Takže je notoricky známo, že třeba v bance BIS, má takový zkratku jako jistá tajná služba u nás, Bank for International Settlement, ve Švýcarsku se i v průběhu války scházeli vysocí představitelé britského a amerického kapitálu a vysocí představitelé nacistické hierarchie. A tam prostě dělali kšefty, dělili se prostě o dividendy z podniků některých. Například největší rafinérie v nacistickém Německu byla postavena jaksi Američany Rockefellerovou skupinou a ona pokrývala desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancelářského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války, jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořili o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak 100 násob téměř oproti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, no, respektive do nacistického už Německa, může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále, a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obranného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
1: No počkej, ale když došlo k napadení SSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
0: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
1: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s Německem. No
0: tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník, co na ten způsob. Byla to dvojí hra prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Jestli si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice, skvělý sovětský herec Tichonov, Vyacheslav tuším. Tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně, takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostal někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. Ve Švýcarsku seděl Alain Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo? A dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba v Itálii s vysokými hodnostáři SS a takhle. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř v Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii, no tak oni kapitulovali 2. května 45. Tak jestli někdo chce, to už byl Hitler mrtvej dokonce, jo. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o tom nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň chtělo by se o tom mluvit ještě.
1: Tož tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který si dělal ty a Ivan Kratochvíl.
0: Ano.
1: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
0: To je pravda.
1: Tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak ty jste to bral vlastně z politického hlediska.
0: Z vojenského, ano.
1: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenskýho, kde vlastně došli na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
0: Beneš byl stlačen do, řekněme, vzdáleně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí a nejenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K.H. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamlada dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejádou tiskovin, listů, deníků a časopisů, třeba Británii, ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykoupat, že když v těch mnichovských dnech mu prostě znovu a znovu vzkazovali z Londýna, Paříž, ale dokonce i z Washingtonu, to je třeba říct na tvrdo. A poté, co Roosevelt poslal takový velmi nepěkný, to je ono, no, takový velmi nepěkný telegram Benešovi, no tak se okamžitě asi během hodiny objevilo na stole prezidenta Beneše dalších asi 10 až 15 telegramů, které přicházely z latinskoamerických zemí, z očividně zadního dvorku prostě Spojených států a tak dále, které říkali taky, jestli do té války půjdete, tak si to odpijete sám a budete viníkem té války před světem a tak dále. Takže to byly důvody takhle. Já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdyby ho ten západ, by mu cuknul koberce a mu to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Bece. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit v podstatě na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude a dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream. A teď jde o druhého Ukrajince, kterou zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb, kde si ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece ty soudy se rozjeli, protože jako ten Nord Stream končil v Německu. Tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznejte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. A sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména i vermektin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což to se poprvé v dějinách někdo takhle až nahlas prohlašoval za metodu státní politiky individuální teror proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že zničí celou starou civilizaci. Že prostě z masakru, že přestane existovat. Nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. Do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho Bar-Ambanda, vždycky motám ten název, omlouvám se, kde Hutiové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam, jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čuba. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili tři významné státy celého regionu azijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Irán. A pokud se toto stane, a to má Rosťa Čuba absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie mimořádně bohatý stát a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa a všelijakých vysokých vojenských činitelů, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštík a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo, počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. No a tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rosťa napsal brilantní analýzu na to téma, já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolurozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, jestli za to musí platit nebo ne. No a bude moct pokaždé dát najevo, že tak počkejte, jako já mi se nelíbí, tam táhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrazené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli může bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy, ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď to se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. Vzhledem doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rosťa tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale všelijakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu jedné z klíčových bezpečnostně vzato a ekonomicky vzato sfér světa nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany, jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. Tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa, a on to má retrospektivně hodně staletí i zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba, abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání. Bylo by to velké obohacení. No, ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr, nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, jo, což je takový pseudonym. Protože ho napsal, psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepomotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně, v originále je to Leerlauf a v češtině je to Běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakánii prostě už tako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Má být upřímný ta diskuze v příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak žije v zajetí mýtu, že, už to hodně zjednoduším, 17. listopad 89, hurá, konečně svoboda a tak dále, a touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct si tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože aha, tak hledat, co se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak takto na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl, naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se k tomu vyjadřuji, byť ne na téma příčovy, i ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. Já nechci se vám vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou takové ošidné a předmětem, řekl bych, sporů a tak dále. Já se k ním vyjadřuji poměrně ostře. Dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovor je o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešních kapitalu, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti tomu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor. Já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem. Ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic nechci vás tím zdržovat. Ale jestli už hovořím o své produkci, tak jsem ti, Petře, poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žízeň nebo International Affairs, který vychází v Moskvě, a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale ne jenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta sudetoněmecká iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív, na čínském území, prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39. Ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu... No
1: to tě Poláci nebudou mít moc rádi.
0: Jestli tam budu smět projíždět i transitem, netuším, ale a ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko, on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má na Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce, to píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 74, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostát tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika. O ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuju a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek ze stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No. On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustil by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by nevyužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nezpůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, no tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základen mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady povádí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to je mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobíjí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír před ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v úvozovkách, pokud jací ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je, si myslím, velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to... Jo, kratičce ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých sympatií. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor, nebo prozápadní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt, my se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virválu. A Valerij Pjakin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele doporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buska, on to nemohl tušit, když to točil. když jsme spolu mluvili v příčovech, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti, když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ teda Valerie Pěkina. Není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi tolik nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit. Já nechci frontálně napadnout Valerie Pěkina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buska, který znovu si zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi, samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska v 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpen 68 jeho příčinou téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu prostě napříč židovskou komunitou ve světě, a že vlastně jsme tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále, tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je, těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás a já se pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka paní Alena, malý momentík. Tady mi píše píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj doktore, k těm příčinám poslednutí toho dlouhého záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře, tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako Drulák Hájek, Žantovský, Novotný, bohužel ta a tak dále, tam byli Míšovi Svatošovi a dále, a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řečnit Pšenák a spol. Prostě bez revolu a tak dále. No tak se shodujeme. Pojďme k tadyhle drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a afroislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí, ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťálové koule. Možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. Jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že jaksi, nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdému, čímž nechci říct, že všichni, ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu. A to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat křišťálové koule a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že, by to, že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamyšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupením ve vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Alenova, všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. Já sám mám mezi lidmi židovské krve řadu přátel. Někteří jsou skvělí. Vemte si jako Honzu Schneidera, to se tím netají. To je přece vynikající osobnost a má charakter skvělý a není hloupý a tedy. A můžu jmenovat další. Tušíte asi, kteří by to mohli být, já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi, proč bych to dělal. Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, no nezlobte se, něco jako hloupého. Opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. My si musíme dát velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, že to, že jsme nějací antisemité. Je to trošku možná, že ta citlivost vůči tomu, je, to přiznávám, je nepoměrně větší než případ, než ve vztahu k kterémukoliv jinému etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si dali záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou mu připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako on a Ben-Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech a v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet někoho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také Žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští, židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu fandím. A tam bude napětí. Já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů. Někdo to tvrdí, netuším. Ale donekonečna říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě tamhle to. To prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi. No, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj. Jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, jestliže Ben-Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč, to říkám nahlas, ministr obrany, jo, tak já kdybych byl palestinský mladík třeba, tak já nevím,

82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ti lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si nemůžeme nechat nutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit malu každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů. To je jen příklad EU typického odezdí ke zdi. A není-li problém, vytvoříme ho. Pro řešení vytváří úřad a poplatek, a protože to nic neřeší, zavedeme další poplatek a vytvoříme další úřad. Nemohu si pomoct, ale svými nápadami Evropská komise připomíná Bandarlok z Kiplingovy knihy džunglí. No tak je to tak. Já, když dovolí paní Alena, já to malinko zobecním. Mně se zdá, nebo on mě by provokovala k takové úvaze, mně se zdá, že není náhodou, že v čele Evropské komise, v celé Evropské komisi, zasedají ještě podstatně ubožejší postavy, než třeba v čele členských vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všechno. Konrad Adenauer, měl bych k němu milion výhrad, ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluví o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šách. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci, novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu ani kde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří, něco si přej. Tak to snad ani za protektorátu tady nebylo tohle, takováhle ubost. No a ten Špidla nakonec skončil jako eurokomisař. Jo? Teď tam je za Českou republiku jakýsi Síkela, Slovák. Zná někdo jednu jedinou věc, kterou by ten Síkela jako ministr udělal dobře? Prosím vás, zavolejte nebo napište nám. Já to ani neznám. On přišel z takového teplého místečka v bance zahraniční do postu ministra, který měl řídit průmysl a ekonomiku. A mě není znám jeden jediný jeho krok, který by prospěl České republice. A Bázo, on sedí prostě v Bruselu. Vemte si tu šílenou Urzulu. Jo. Prostě v Německu se o ní říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht prostě za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tvářejí, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tak dále, to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já muzikant. A zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že v Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarx,

0: vždycky směju a říkám, počkejte, Urzula, tahle pitomá Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe, nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyne, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho, tak bych, anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu. A tak říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se sami, že by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti. No to jako by hodně pitomé publikum by si říkal, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo. A si říká, aha, tak tam někde ty zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí jaký vytrpět, že oni nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno je jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, to se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu, a takhle, aby to přeci člověk, který má nějakou osobní integritu, tak nebude schvalovat takové zhovadilosti, jaké na nás padají z Evropské komise. To vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně hloupí, prodejní a jsou ochotni vyměnit i tu takovou ostudu, která na ně padá, za ty prachy, prostě za to, že potom je někam rozmístí ještě jinde mnohdy. Já to vidím zhruba takhle. Poslední námět paní Aleny. Před dvěma týdny jste v simultánce probírali duhové vlajky na tramvaji na podporu LGBT sex parády. Duhé ale i symbolem ČT dětského kanálu ČTD kanálu pro děti. Náhoda přebujeli progresivismus nebo podprava indoktrinace. Co to jsou? Netuším, to může mít nějaký záměr v pozadí. Já bych vás, paní Aleno, vás a zdaleka nejen vás poprosil, pojďme přestat používat pojem progresivismus. To je součást té demagogie, která má vytvořit zdání, že všechno to, co se teď valí prostě na nás a za čím jsou ty nejnižší pohnutky grázlu dolujících obrovskou rentu z věcí, které nikdo nepotřebuje, nechají si to ještě odsouhlasit Evropskou komisí a tak dále. A pak, jako říkají, že nějací levičáci, progresivismus je slovo, které je odvozeno od slova progres, tedy pokrok. Může mi někdo říct si, včetně vás, paní Aleno, kolik pokroku, reálného pokroku, je v tom takzvaném progresivismu? No žádný. Nula. Absolutní nula. Takže to je i slovní taková potouchlost, která jako, a teď se ještě dodá, že ten progresivismus je přeci levicový, že jo, jaký jiný. Už jste slyšeli někdy pravicový progresivismus. To záměrně udělalo tak, byste řekli pravicový progresivismus, tak říkajte, počkejte, tak progres je pokrok, pravicový progres, to by nikomu nepadalo jako z pusy. To je všechno těžko to nážní demagogie. Pojďme si dát pozor na to, abychom neskákali ten našpěch. I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat, je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena, a ty, Pec, se na mě začneš sypat, co na nás, co po nás chtějí jiní diváci.
1: Já, než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše Pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak. A cože si to na nás připravili? Takže všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedl představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejciničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. Tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhletu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k Příčovům po shlednutí.
0: To už jsem komentoval.
1: Tak to máme.
0: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
1: Ano.
0: Jmenuje se Tribuna. Vydává to parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, všechny české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto té české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou, a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu Tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se optal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
1: A to je na webu, jo, teda?
0: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
1: Jako takhle, jak to říkáš, jo, časopis Tribuna?
0: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
1: Jo.
0: Oni nepochybně
1: mají. Jo, oni jsou přímo časopis Tribuna.
0: No.
1: Tak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned se tam poletíme.
0: Tribuna byl týdeník na sklonku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těmhle těm různým. A tady je znovu levicový časopis Tribuna.
1: Jo, jako já jsem právě dal Tribuna.cz, to není, ale časopis Tribuna, časopistribuna.cz. A tady teda jsou různý zajímavý články.
0: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. Myslím si, že si to zaslouží. To...
1: Ano, proč ne?
0: Dobrá práce.
1: Tak,
0: pojďme dále.
1: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
0: Uf, mám je spousta zajímavých věcí. Já jsem ani dnešně ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skala, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych tu něco ještě nevytáhl, ale...
1: Prosím tě, a když chci teda novinky, tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka tady?
0: Prosím tě, když si otevřeš...
1: Máme je otevřený?
0: Tak ono to, když otevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky, že jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé zdroje, a tam je asi 20 nebo kolik, možná 15 zahraničních zdrojů, Global Research z Kanady, Debka, což je to je izraelský zdroj, Alex Jones Infowars, Economic Collapse, prostě Volterne, což vydává, jak se jmenuje ten Francouz, velmi chytrej. No, vzpomenu za chvíli. Kuba debate, jako, jo. Kubánský zdroj. Měl jsem tam i ruské zdroje, které nějak, oni to tady blokují, takže to tam není teďko. A je tam Tucker Carlson třeba, dole, že jo. To je tam Jeff Sachs, taky jeho web. A Paul Craig Roberts.
1: Jo.
0: A Judge Knapp, to je soudce Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, ne zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde pryč a vidět, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk pro vás přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je Na kameru Féteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem z toho nějaký výtah a tak dále. Což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále, a tak dále. No a Na kameru i Féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka a jsou tam i věci Pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky. A je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou cítky ze světa. Dnešní řekl bych, vydání. Tady toho je víc. Erika Besta jsem citoval. A no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Prohlášení OSN Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je tu třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistiví voliči. A tak dále. Vzal doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady když to projdete, tak získáte celou řadu nahlédnutí do celé řady zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípů ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012 už poměrně dlouho.
1: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
0: No, to je vidět.
1: Takže to je pro vás, přátelé, jak samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Doubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Autony Fauci, pak tady západní civilizace před kolapsem, zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, inventura aneb kam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika ukázání vlastně detailní a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří, až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
0: To je nejlepší reklama.
1: Kancléři prezidentů, tak to bylo kancléřovi doktoru Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě dilema civilizací, a to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už se taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
0: Já ještě až domluvíš.
1: Ano, ne, povídej.
0: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají Nezákladná, vaše Kajová Novotní a další spolu s nimi. 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo, je to ostudu, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě vznávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v Malostranském náměstí od 14 hodin. A je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. O některých si hovořil, některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naši suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam jsem pozval Ivana Davida a slíbil, že přijde taky promluvit, dobře, to možná není tak nadlidský výkon, ale já jsem s proměnutím ukecal Jana Čarnogurského, který přijede do Prahy promluvit na té demonstraci. Jan Čarnogurský, víte, že jeho životopis je barvitý, on byl disident, on za socialismu, on byl místopředsedou federální vlády po listopadu, pak byl si nebyl předsedou slovenské vlády taky. Dneska je to muž, který velmi kurážně a objektivně se vyjadřuje k řadě mezinárodních otázek, neváhá tvrdě bojovat proti šovinistické vlně namířené proti Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si tykáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko a za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu muset vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co, hele, jak mě takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák předsedou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad, prostě přijedu a vystoupím. Jsem u vysek poklonu a těším se. A přece my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem.
1: Ano.
0: Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že může udělat samozřejmě na dálku telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat a navzájem se to jako ne, nerušilo a tak dále. Ta demonstrace byla do, řekněme, do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
1: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
0: Já se ho zeptám.
1: Zkus.
0: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Černogurský je člověk, no chodem, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 1991. Jo? Jano to je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, už se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říci.
1: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti dvě akce. 11.9. v 17.30 to bude z Moravský Třebový restaurace U Štiky, kde vystoupí například Jindra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím. Ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Tak ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklova, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevit Petra Rédová a další, prostě to se pojďte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno, co tak jako z hlavy teďka tady vystřelené.
0: To jsou ty Polešovice, netušíš?
1: Ne, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
0: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já no si to... Dobrý.
1: Je to kus cesty,
0: no je, no.
1: Ale burčák bude, jestli pije burčák.
0: Prý ozdravné.
1: Dobro, čistí, hele, vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuju za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak... Pravdou je, že teda vlastně tam se, řekněme, změnila to státní zřízení ve federaci, což těm, že obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustáv Husák, že? A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let, do toho roku 89, protože ten skok jako v, řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
0: Určitě a Slovensku pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně v některých regionech, výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a i v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále, na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci, ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem, měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát, a na Slovensku byl zbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, když byly volby v roce 1946, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, no to bylo přes 40%. Když to na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Tam vyhrála ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože nechtěli by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem, klerofašistickým a tak dále. Což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak, takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory, sněmovna lidu měla zastoupení volené uměrně jaksi počtu voličů napříč republikou, to znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou. Zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. Mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko jenom krátce skutečně zaznamenalo obrovský rozvoj už po válce a potom ještě prostě od konce 60. let. Investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. Domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se ťukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru strany, vyprávil, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já mělo to i z určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranou, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. A když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89, je docela markantně jako pozitivnější, když se vezmou ta procenta prostě odpovědí na různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. Ale náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečiarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na tož pak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi, ale to jsem odbočil. Slovensko udělal velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
1: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
0: Ty Dzurindové včelací a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenal Mečiar. A on mu říkal Mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, jo, tam rabovali ve velkém, ty managementy. A pak se ukázalo, že to je na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně, tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říkat, že to byl bankovní socialismus. Když rozkrádá parta grázlu státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikala koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze mimochodem. No, a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád, se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí. Ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo? Teď tam budou nějak půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomii, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já asi jsem odpověděl víceméně a tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A Příčovi, jak byste mohl souznít s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně, velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak... Teď zrají někteří, leco si jim dochází. Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny. No a urazit ho, tak on se pochopit, že už se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v Příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznít s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějakým zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině. Někteří popravdě řečeno i proto, že na tom mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách, představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. No, nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, který ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí. Že cesta tam, kde se myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, to nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tadyhle vymění nějakého ministra, tadyhle nějaký paragraf, zaláteříme si ne to či ono a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi pak ještě si vyjádřím k tomu, co jsi tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, to, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě. Jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na roztodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce. Zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj. No, poprskejme se smíchy rovnou, jo? Po kolika 36 letech co je bytnej rozvoj? No, pardon. Oligarchové, těch skoro 100 oligarchů českých, oni zajistí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někde se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A to zmodernizovali trošku to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Si někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malí. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Nedají do, ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, no tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám. A i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí, jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuse. Počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí? Když to nebude stát, veřejný sektor, to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačným směrem. Asi takhle. To dalo by se to rozvíjet.
1: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo? Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
0: Já se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se, jako, oni se chtějí oni vrátit. Oni tvrdí, jako... že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto, jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak když se tam počkejte, jak, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně, ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky a na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně.
1: No, ale to
0: prostě, co se dělo od roku 2005 zejména, za jistého vedení KSČM, no tak ze strany se stal vlečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky, po roce 89, novicové, jim budeme říkat, se tam dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji. Bylo tam několik chytrých lidí, jako Mila Ransdorf, obrovský prostě, ten gigant a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale jeho představalo to, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Za prvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci. Tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hraje. A udělali z nás vlečňák ty parlamentního klubu. A někteří jiní, takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cuká hlavou vždycky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom jako nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytrotilo úplně. To někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme, že z té jejich konstruktivní práce říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dopředu, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jeho český gigant ducha končil, tak byla nula poslanců, nula senátorů, jedna europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, jsme si pro boha, tou proměnou na vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo urážky, které jsme museli poslouchat. A tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou vodou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, to České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. Já si jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle. Já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy lidumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje Peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Louise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádný marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře se to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
1: Finanční oligarchie.
0: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty v průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále, ta nejvyšší patra světového kapitálu vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těch prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatelů, kapitalistů, gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře. To musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazebník prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále, a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržní na tom vůbec nic a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmům, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a tedy a tedy. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tahle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie. Jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teďko Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín budou muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhlí to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy, nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce, Oni to prostě vnutěj, jak si rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co

0: se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
1: Dobývání renty. Že to je ten odborný výraz na to a to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou a my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak. Zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady, a kdybyste mě zabili, tak teď si nespomenu. Jo, paní Vítová s Mirkem Suchopárem, takže máte se na co těšit. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněni na další videa. Další část příčov by se měla rozjet už teď, nebo možná už běží. Takže doporučuji vám, který se nechce spát, zůstaňte ještě s náma a uvidíte, že to bude zajímavý. Ne, jinak, kořeny slovanství. Tak, to je pořad, který bude hned po skončení, vám tam naskočí. Tak jo.
0: A to bude Michal Téra?
1: Ne, to je pan... Ježíši Kriste, teď jsi mě dostal. Jak se jmenuje? Přijme to. Slovanského hnutí tady opatřil.
0: A opatřil.
1: Pán opatřil.
0: Já musím pan... někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
1: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky dobrou za všechno. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
0: Tak jo.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Naplno zahajuje politická sezóna. S kým jiným bychom o těch podivuhodných věcech, které se tady dějí a připravují, měli promluvit jako prvním? No, samozřejmě s Jindřichem Reichlem. Vítejte u nás.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny protiproudaře.
0: Těch témat je spousta. Hlavně teď se bojovalo konečně naplno ve sněmovně o jedno přehlasování veta jistého pána, který sedí na Hradě. No ale k tomu se dostaneme. Pojďme na to. Vy jste tady u nás relativně dlouho nebyl, protože vy máte teď tolik vlastních možností komunikace. Sleduji samozřejmě vaše videa. Dokonce vás občas zvou i do těch mainstreamových médií. To jsou novinky, co? Řekl bych. Cítíte to tak?
1: Tak já zaprvé bych chtěl říct, že sem do protiproudu přijdu, kdykoliv mě pozvete, protože si velmi vážím toho, že jste mi dávali šanci už v době, kdy mě právě ta mainstreamová média ignorovala, takže já kdykoliv pozvání přijmu a bez váhání dorazím. Nicméně v tuhle chvíli ono to není ještě zas tak růžové. Samozřejmě zve mě CNN Prima News, která podle mého názoru v tuto chvíli z těch mainstreamových médií je jednoznačně nejobjektivnější a vykonává nejlepší práci na poli zpravodajství. Česká televize tolik ne, tam jsem persona non grata z očividných důvodů. No a u televize Nova tam je to dáno tím, že toho zpravodajství a publicistiky je tam pomálu, takže samozřejmě těch příležitostí je méně, ale tam jaksi žádnou averzi necítím. Ale každopádně samozřejmě na CNN Prima News teď dokonce byla prolomena ta hranice, že mě pozvali i v neděli a do toho hlavního vysílacího pořadu, vysílacího času. A co jsem viděl, tak to mělo 652 tisíc zhlédnutí, což je krásné číslo a zhruba o nějakých 100-150 tisíc víc, než má běžná neděle o prázdninách. A tudíž musím říct, že bych chtěl poděkovat tímto lidem, našim občanům, že právě sledují, sdílejí moje videa, sdílejí moje myšlenky, protože bez nich bych to nikdy nedokázal a to je především jejich zásluha.
0: Vy jste tak opravdu jeden z těch nejaktivnějších poslanců SPD v tomto smyslu, respektive SPD pro. Vy taky máte v klopě pořád ještě svou stranu vetknutu. Jen mě řekněte na začátek ještě, existuje pro pořád a bude existovat, anebo směřuje to nějak k nějaké integraci s SPD?
1: Tak pro samozřejmě existuje. Dokonce teď do voleb nasazujeme 4 senátní kandidáty. Milana Loprajze na Ostravsku, což si myslím, že je skvělé jméno a hlavně je to úžasný člověk. On je nejenom nositelem toho slavného jména, ale především mužem, který, bych řekl, má obrovské charisma, je to neuvěřitelně čestný člověk, inteligentní, poctivý člověk. Takhle si představuju senátora parlamentu České republiky a mnozí ho jistě znají z jeho hovoru z Radhoště. Honzu Skalického nasazujeme v Děčíně, Hinka Berana, hlavní tvář boje proti výstavbě větrných elektráren na Trutnovsku a pana doktora Josefa Šornu na Příbramsku, takže 4, řekl bych, velmi solidní kandidáti. Nicméně já se netajím tím a říkám to dlouhodobě, že já bych byl velmi pro konsolidaci vlastně těch stran, které dnes tvoří klub SPD, to znamená SPD pro Svobodní a Trikolora, a vytvoření jednoho národního bloku. Podle mého názoru by to bylo pro naše občany mnohem srozumitelnější a bylo by tak možné vytvořit opravdu zásadní sílu, která by byla hybatelem na poli politických soubojů a diskuzí v České republice. A dle mého názoru by prostě reprezentovala podobné hodnoty a měla by podobné cíle jako v Německu AfD či v Rakousku FPE. Jakmile je to roztříštěno do několika stran, vždycky je tam nějaký interní souboj, přetahování a tak dále, třeba i na úrovni krajů, nejenom na té centrální úrovni, A to prostě ti voliči nemají rádi. Oni chtějí vidět, že my táhneme za jeden pro vás, že jsme tady pro ně a nikoliv pro sebe, takže já se další konsolidaci, integraci určitě nebráním. Naopak si myslím, že by to byl krok správným směrem.
0: Týká se to podle vás i takových těch dalších seskupení typu Jasan a podobně, nebo s nimi nejednáte, nebo oni nejednají s vámi?
1: No, tam je zásadní to, aby ty subjekty vůbec k tomu měly chuť. On to málo kdo je ochoten přiznat a velmi často navíc mají ty menší subjekty úplně nerealistické požadavky. Víte, pro mě to také nebylo jednoduché rozhodování, když jsme se domlouvali na té společné kandidatuře do poslanecké sněmovny, že jsme měli vlastně jenom dva kandidáty pro a dva kandidáti byli od Svobodných, dva kandidáti od Trikolory. Ale měl jsem na výběr, jestli roztříštit tu scénu, anebo raději upozadit nějaké naše interní partikulární ambice a skutečně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem přesvědčen, že ten výsledek mohl být i lepší, ale voliči na poslední chvíli přesedlali k ANO Andreje Babiše. Tam to bylo zřejmé, protože v posledním průzkumu před volbami měl Babiš 28% a my nějakých 12, stačilo nějakých 6 a nakonec to skončilo tak, že stačilo, se nedostalo do sněmovny, my jsme klesli o nějakých 5% a Babiš s ANEM nabral 7%. To znamená, tam ten přeliv byl naprosto zřejmý a jasný. A já pevně doufám, že voliči si uvědomili, že Česká republika potřebuje mnohem zásadnější systémové změny, než které třeba i v současné době se dějí a že napříště budou ještě odvážnější, že ten proces bude právě podobný jako třeba v Německu nebo ve Francii. V Německu, když byl pan Scholz, tak lidé ještě v těch minulých volbách se obávali AfD, že to je příliš radikální, příliš extremistické a dali příležitost panu Merzovi. A dnes už vidí, jak to dopadlo, že to je jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Tak. Francie je to samé. Také se báli dlouho Marine Le Penové a teď to vypadá v těch volbách, že ať už to bude ona nebo Jordan Bardella, takže prostě Francie bude mít prezidenta právě z té Le Penovské kliky, což je jenom dobře. A já myslím, že ten samý proces musíme projít i tady v České republice, že lidé si musí uvědomit, že příští léta nebudou soubojem s Ruskem. Rusko z mého pohledu pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Bude to přímý souboj s Evropskou unií. To je ten uzurpátor, to je v současné době subjekt, který způsobuje neprosperitu, chudnutí České republiky, omezení její suverenity a zároveň ohrožení její bezpečnosti přes migrační pakt. A kdo se nebude schopen postavit naprosto tvrdě a nekompromisně tomu Bruselu, tak nemůže Českou republiku vést k lepším zítřkům. Prostě nemůže. Ta doba bude přímo, řekl bych, klasifikována nebo přímo bude determinována právě postavením a soubojem mezi suverénní vládou jednotlivých členských zemí a bruselskou centrálou, která se snaží uzurpovat čím dál tím větší porci moci na úkor těch jednotlivých států.
0: Já myslím, že to je přesně téma, ke kterému se musíme dostat, ale než se vrhneme na to hlavní vnitropolitické, jenom jste mě něco připomněl, když říkáte, Rusko není tím hlavním problémem pro nás. Teď byly takové ty obrovské spekulace kolem toho, co dělal šéf CIA v Moskvě. A teď Donald Trump, poté, co viděl všechny ty komentáře těch politiko a podobně, těch prostě Bruselanů, že jel vyhrožovat Rusku, aby si velmi rozmyslelo útok na některou z členských zemí NATO. Tak Donald Trump právě prohlásil, že o nic takového nešlo, protože Rusko není tím problémem a Rusko nemíní zaútočit na žádnou zemi NATO. Když to slyšíme spoza oceánu, tak si vždycky uvědomím, jak je to absurdní, že v této zemi existuje spousta lidí, kteří, když vy vyslovíte přesně tutéž tezi těsně předtím, tak vás mají za nějakého kremelského agenta.
1: Přesně tak to je. Já musím říct, že já se tomu vždycky směju a všem říkám, prosím vás, když jsem teda ten kremelský agent nebo tady nějaký Putinův asset, teda
0: Jo.
1: Putinova investice, prosím vás, můžete mě říct, v čem se moje výroky liší od výroku Donalda Trumpa
0: No,
1: ve vztahu k
0: právě.
1: ukrajinské válce?
0: No.
1: Ukažte mi to. Vždyť Donald Trump jasně kritizuje Ukrajinu, jasně říká, že si Ukrajina za tu válku mohla sama z velké části a že z velké části to byla taky proxy válka mezi NATO
0: Ano.
1: a Ruskem. To dneska říká oficiální americká administrativa.
0: Ano.
1: A když to já řeknu tady, tak samozřejmě okamžitě se vyrojí celá řada těch lepševiků a pravdoláskařů a podporovaných těmi médií skorumpovanými, kteří okamžitě mě začínou nasazovat nějakou psí hlavu. Ale já prostě říkám, že já jednám pouze v zájmu občanů České republiky. Já nefandím žádné zemi. Já nefandím ani Rusku, ani Ukrajině, ani Francii, ani Spojeným státům. Pro mě jediná moje snaha je účelně prosazovat zájmy občanů naší země. A bytostným zájmem občanů České republiky je to, aby na Ukrajině zavládl mír. Čím dřív, tím líp. A já čtu tedy tu návštěvu šéfa CIA v Moskvě, ale úplně jinak než naše mainstreamová média. Podle mého názoru Donald Trump zcela jednoznačně designoval jako svoji prioritu Irán. A on v tuhletu chvíli už nemůže být rozkročen na dvě nohy, nemůže podporovat zároveň Ukrajinu a řešit si svoje problémy s Íránem. A nadto si je nemůže řešit za situace, kdy Rusko a Čína Írán podporují.
0: Ano.
1: A dle mého názoru je to čistě můj subjektivní pohled, ale takhle to čtu z hlediska nějakého selského rozumu. Tam pan Radcliffe jel proto, aby Moskvě předal vzkaz, že nejsou schopni se dohodnout na nějakém míru na Ukrajině, který bude pro Rusko výhodný. Výměnou za to, že Rusko už nebude tolik podporovat Irán a případně se stane i nějakým komunikátorem s Čínou, aby prostě byl Irán izolován. Protože zcela jednoznačně hlavní prioritou Donalda Trumpa v tuto chvíli je Irán. On, Ukrajina už ho fakticky vůbec nezajímá a
0: Jasně.
1: je pro něj pouze přítěží.
0: Jasně. Tak pojďme tam, kam jsme chtěli hned vstoupit na začátku. Jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky. Mimochodem, než se ještě zeptám dál, jak to po těch pár měsících vidíte? Změnilo se pro vás něco, když jste teď tím poslancem a ne pouze psancem?
1: Já myslím, že jsem psancem i poslancem, tedy, že já to jsem dokázal skloubit, jelikož opravdu ty útoky jsou až dětinské. Já jsem si z toho udělal legraci tento týden, když jsem napsal na Facebook tu SMS-ku od Putina, protože to už na to se jinak než humorem odpovídat nedá. To už je tak trapné a ukazuje to zoufalou argumentační prázdnotu opozice. Oni nejsou schopni vlastně přijít s jakýmkoliv argumentem. A dokonce už i Lidové noviny napsali to, komentovali tu moji debatu s tím Matějem Ondřejem Havlem z TOP
0: Ano.
1: 09, kdy tam napsal redaktor povinně, Rajchl je nejodpudivější bytost v české politice, nikdy by ho nevolil, je to člověk, který má politiku postavenou na dezinformacích a strašení a poslední odstavec, no a v té debatě měl vlastně pravdu. Jo, protože já jsem vlastně tam říkal, že na ty nákupy zbrojní techniky, tak jsem tam říkal, prosím vás, teď je nesmysl nakupovat, protože teď jsou ceny nejvýše. V tuhle tu chvíli ti zbrojaři by mohli navýšit svoje kapacity 10x a stejně by nestíhali. A logicky, když poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena je vyšponovaná na několika násobek té standardní ceny. A proto je daleko lepší si na uzavření těch kontraktů počkat až po skončení té války. A já jsem samozřejmě známým odpůrcem navyšování těch výdajů, podle mého názoru to nikam nevede. A tudíž prostě je to jednoznačný konkrétní argument, který já jsem v té televizi předložil. No a Matěj Ondřej Havel, protože na to nemá žádný věcný argument, na to není věcný argument, jelikož se jedná o zbytečné a bezuzné utrácení peněz našich daňových poplatníků, tak na to řekne, vy tady dostanete pochvalnou SMS-ku od Putina. Prostě to je přiznání totálního argumentačního debaklu v přímém přenosu. No a jak se mi daří Mám víc práce. Nic víc, nic míň. Opravdu se to je neuvěřitelné, kolik se toho na vás navalí v momentě, kdy ještě jsem si prosadil tu vyšetřovací komisi
0: No.
1: v dozimetru, v momentě, kdy jsem psal zákon FARA, který bych stále velmi rád prosadil a pevně doufám, že nakonec přijmout bude. A když jsem ve dvou výborech, ve kterých velmi se snažím aktivně působit, do toho ještě dělám advokaci, snažím se pomáhat lidem, kteří jsou nespravedlivě stíhaní. Byl jsem teď nedávno v Chebu obhajovat člověka, který se dostal k trestnímu soudu za to, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině. Za tenhle výrok. To je u soudu. Jako kam jsme se to dostali? To je
0: Přesně.
1: to období před rokem 89 už z mnoha hledisek bylo, a zejména z hlediska svobody slova, bylo výrazně svobodnější než dnes. Tam,
0: No jasně.
1: když jste řekli, že jako Sovětský svaz patří na smetiště dějin, tak možná jste nebyl pochválen, ale rozhodně vás za to nezavřeli.
0: Ano, ano.
1: Dneska už
0: Ne.
1: jsme trošku dál. Takže opravdu té práce je spoustu a musím říct, že jenom se to na mě valí a snažím se to nějakým způsobem všechno procesovat.
0: Pořád se nemohu dostat k té otázce, protože zase jste jedno téma nadhodil. Vy říkáte, šetřeme na těch nesmyslných
1: Ano.
0: zbrojních výdajích. No ale SPD má ministra obrany a ministr obrany Zuna zprostředkovával 7 miliard nějakých z Německa a teď víme, že i Andrej Babiš to řekl, že ta 2% HDP na zbrojení budou, čili nějakých 150 miliard se musí utratit v příštím
1: No,
0: roce.
1: to pozor, to přidejte, 190.
0: 190, no tak už ani neumím pořádně počítat.
1: Ono se totiž zvýší samozřejmě
0: No
1: HDP.
0: aha, ono se zvýší HDP. A no a není to tedy tak, že byste na tohle měli mít vliv?
1: No, já jsem přesvědčen o tom, že to je opravdu naprosto zbytečný výdaj. Ale my musíme vycházet z reality voleb a tady je to samozřejmě závazek vlády, který byl podle mého názoru jaksi učiněn už v té Ankaře, abychom nebyli za ty neposlušné žáky, kteří platí méně než 2%. A ono to vychází totiž zase z tlaku NATO. NATO stejně jako Evropská unie prostě vykolejili. Původní myšlenky nejsou vůbec špatné. Spolupráce v oblasti obrany i v oblasti ekonomiky, pohybu služeb, kapitálu lidí je samozřejmě perfektní myšlenka. Bohužel ji uchopili nesprávní lidé.
0: No jasně.
1: A NATO se stalo, namísto obranné aliance, se NATO stalo v tuto chvíli fakticky lobbystickou organizací pro zájmy zbrojařských korporací. To je zcela evidentní. Ten tlak na zvyšování těch výdajů, aniž by to jakýmkoliv způsobem odpovídalo skutečně zlepšování obrany schopnosti té aliance, je zcela evidentní. Problém je v tom, že ty systémy mezi sebou navzájem nekomunikují. Naše systémy neumí komunikovat s polskými systémy, tak jaká kolektivní obrana. To je prostě chiméra. A ta takzvaná CTčka, ty capability targets, která musíme plnit, tak byla řešena nebo stanovena někdy před 5, 6, možná už 7 lety. A tím pádem jsou zastaralá. My prostě si tady pořizujeme těžkou brigádu. Jdeme si kupovat tanky Leopard 2A8 za 39 miliard korun. 44 tanků za 39 miliard korun. V momentě, kdy k tomu připočítáte náklady na servis a provoz, můžete si udělat krát 3. Jste na 100
0: Ano.
1: miliardách. A v tuto chvíli, tento týden, nám Seznam napsal, že tyto tanky leží v Ukrajině v polích opuštěné.
0: Ano.
1: Protože už do nich nikdo nechce sednout. Oni
0: Ano.
1: mají životnost 6 minut. To je pojízdná rakev. Do
0: Ano.
1: toho si sednete a máte jistotu, že jste do 6 minut mrtví. To znamená, to, co my si kupujeme za 39 miliard a reálně nás to bude stát 100 miliard, tak leží v Ukrajině v polích. A nikdo to
0: Jasně.
1: nechce. Nikdo do toho. My bychom se mohli odvíst to tamto, měli bychom to možná za odvoz zadarmo. Takže já samozřejmě na jednu stranu říkám, že podle mého názoru bychom měli být prosazování těchto požadavků tvrdší. Ale zase upřímně říkám, že tohle je závazek vlády. To není ani o to, že by minister Zuna o to nějakým způsobem dramaticky bojoval, ale je to závazek vlády. Já osobně jsem přesvědčen, že bychom se měli dívat úplně outside of box na celou tu věc. Anglicky se to říká, ale prostě mít na to naprosto diametrálně jiný pohled než v současné době. To znamená kupovat v tuto chvíli tanky Leopardy, kupovat BVPčka, kupovat supakaty z Anglie, to si kupujete muzejní exponáty. To
0: No, já
1: si...
0: myslím, že to je totéž s F-35.
1: Jasně, no to můžete převést do VTUčka, Vojenského technického
0: Ano.
1: muzea, tam to takhle umístit. Jako,
0: Ano,
1: jo, a bude
0: ano.
1: to skvělý, bude to vypadat krásně, akorát je to trošku drahý. V tuhle chvíli se už samozřejmě bojuje téměř výhradně pomocí dronů. To znamená, my bychom se měli soustředit zejména na drony, protidronovou obranu a na protivzdušnou obranu, ale zejména na budoucnost.
0: No.
1: A budoucnost jsou AI řízené zbraně. Říká se tomu takzvané systémy LAWS, které vlastně budou umožňovat to, že budou jaksi i robotičtí vojáci, které bude řídit na dálku umělá inteligence. S tím se bude bojovat za 5, za 10 let. To už tu chvíli prostě tady nějaké F-35 nebo Leopardy budou skutečně naprosto zastaralé, zbytečné harampádí, které máme k něčemu. Takže já osobně bych naopak šel společným vývojem s českými zbrojaři, s tím, že bych jim řekl, tohle je budoucnost, my chceme, abyste to vyvinuli, my jsme připraveni to od vás odebrat. Ale chceme za to 10% z vašeho celosvětového prodeje. Protože v tu chvíli by ten stát začal vydělávat. Takhle to dělá například Izrael. Je to velmi, velmi moudré. Ale já už nechci se dívat na to, na ty peníze jako na výdaj. Že pošleme tu do Německa, do Švédska, tu do Ameriky, naše těžce vydělané miliardy. Já se na to chci dívat jako na investici. Nejenom do českého zbrojařského průmyslu, ale především do českého státu. Tak, aby se nám ty peníze zase vracely. Když je pošleme do Německa za Leopardy, už je nikdy neuvidíme. Leopardy zestárnou, pak je vyřadíme, bude konec, není z toho žádný profit. Pokud tohle dokážeme, tuhle filozofii, to je spolupráce s českými zbrojaři, posunout dál, v tu chvíli najednou ten stát může začít dokonce na tom být v plusu, protože samozřejmě ty celosvětové prodeje mohou být obrovské, tak jako je to například z těch izraelských firm. Takže to je můj pohled na věc, ale já osobně, kdybych šel, tak já samozřejmě jsem znám tím, že prosazuji velmi razantní řešení, a mým vzorem je Irsko. Irsko má v tuto chvíli korporátní daň 12,5%. Růst
0: Korporátní daň, aby lidé porozuměli, je daň
1: daň
0: pro velké
1: právnické osoby,
0: korporace,
1: velké
0: ano.
1: společnosti, ale i prostě pro české společnosti, abych udělal tu rovnou daň, my máme v programu 15%, což si myslím, že by bylo naprosto vhodné, protože by se mnoho firm ze zahraničí soustředilo k nám. Za současného zlevnění energií, odchod z lipské burzy, opuštění ETS 1, nákup plynu z Ruska, což mimochodem nyní prosazuje AFD. A když jsem to tady říkal, že tam klidně pojedu to nakoupit, tak jsem byl zase za toho proruského sluhu.
0: Ano.
1: AFD to teď říká zcela otevřeně. Paní Weidel řekla, poletím do Ruska. Ale vraťme se zpět k Irsku. 12,5% korporátní daň, to znamená nízké daně. Ne je
0: No.
1: zvyšovat, snižovat. Pokud chcete nastartovat ekonomiku, zvýšit příjem, musíte snížit daně, tak jako to dělá Irsko, tak jako to dělá Argentina. Další zvýšení daní už nám nepřinese vůbec žádný výběr, zejména vůči našim lidem. Oni už nemají kam sáhnout.
0: Ano.
1: Z těch 12,5% korporátní daně mají hospodářský růst 12,2%. Druhý nejlepší v Evropě je Malta se 4%. Oni mají třikrát vyšší hospodářský růst než druhý nejlepší. Vyšší než Indie, vyšší než Čína.
0: No, jasně.
1: Ale pozor, přebytkový rozpočet. Oni nejsou v deficitu.
0: Jasně.
1: Irsko není v deficitu. Přes tohle všechno, že má obrovský hospodářský růst a nízké daně, není v deficitu. Má přebytkový rozpočet. A v neposlední řadě Irsko dává nejméně peněz na zbrojení z celé Evropy. 0,2% HDP. Švýcarsko 0,7%, Rakousko 1%. Dlouho jsme slyšeli, že neutralita je drahá, že je dražší než být NATO. Není to pravda. Tyto neutrální státy, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, mají mnohem nižší náklady na zbrojení, než máme my. A přitom z mého pohledu jsou bezpečnější, protože na ně nikdo nemá důvod útočit.
0: Ano.
1: Takže já osobně jsem přesvědčen, že tohle prostě není cesta, že pokud jaksi se nechceme nechat jenom strašit tím, že tady přijde ten zlý Putin za 4 až 6 let, jak nám říkají ti analytici, kteří jsou placeni samozřejmě těmi
0: Ano.
1: zbrojařskými společnostmi, tak bychom měli tuhle filozofii odmítnout a začít investovat do naší země a do lidí, a ne
0: No,
1: prostě do zbytečných zbraní.
0: když jste to říkal na demonstracích, na něž jsem chodil, na Václavském náměstí, teď ještě stále rozbitém, ale protože se blíží volby, tak ho rychle teď dodělají, tak to bylo pochopitelné, ale dnes jste v podstatě součástí vládní koalice. V jakém smyslu je tedy tak složité, aby tyto podle mého názoru zcela srozumitelné a jasné myšlenky slyšela taky vláda?
1: Je to jednoduché, prostě my máme jiný program, než má hnutí ANO. Kdybychom měli stejný program, tak
0: Ano.
1: budeme ve stejné partii, ale my máme jiný program a zejména v oblasti obrany se to liší a další obrovský rozdíl je v pohledu na ukrajinskou migraci. Protože ANO otevřeně říká, že považuje ukrajinskou migraci za přínos pro náš pracovní trh. Já tvrdím, že je to zátěž. A výrazná zátěž. A nejenom pro pracovní trh. Tady obrovsky roste práce na černo. Ukrajinci tlačí platy a mzdy dolů, protože oni jsou, díky tomu, že mají různé dávky, tak oni jsou ochotní a schopni pracovat za méně peněz
0: Jasně.
1: než Češi, kteří by za tu výplatu nedokázali ani zaplatit nájem, energie a jídlo. No tak
0: Ano.
1: nebudete pracovat za něco, za co se neuživíte, jak naprosto logicky.
0: Jasně.
1: Ale Ukrajinci, když tomu dostanou dávky, no tak si přijdou na krásné peníze. To už nemluvím o bezpečnosti, kdy tady zvyšují kriminalitu, zátěž pro zdravotní systém, zátěž pro vzdělávací systém. A mohl bych pokračovat.
0: No ale z toho
1: To
0: všeho
1: jest,
0: tedy plyne.
1: ano, pardon, jenom to dokončím. To znamená, ano, má na tyto otázky jiný pohled,
0: No.
1: než má SPD a případně pro. A ano, dostalo 35% a my jsme dostali 7,8%. Z toho to plyne. To je naprosto jednoduché. Máme tady demokracii. Kdyby to bylo obráceně, tak mi věřte, že dneska tyhle ty věci prostě už se dávno zavádějí a prosazují. Tam ukrajinská migrace už byla z mého pohledu prostě dávno vyřešená několika jednoduchými kroky.
0: A
1: Tudíž...
0: není přesto možno, nebo mělo by být, jako u člověka tak zkušeného, jako jste vy, který mimochodem z těch všech kauz a jednání u soudů je zběhlý v argumentaci. Není možné prostě něco s tím, ano, abych tak řekl, vybartrovat víc, jako dostat něco za to, že něco dáte, ano?
1: Víte, samozřejmě některých otázek to možné je. Ono třeba i prosadit to zřízení vyšetřovací komise na dozimetr nebylo vůbec jednoduché. Musel jsem si obejít mnoho a mnoho lidí. A prosazení usnesení k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, k tomu sjezdu, to také nebylo jednoduché. Řada poslanců ANO se pod to nechtěla podepsat. A mohl bych pokračovat. To znamená, ty jednotlivé partikulární věci zcela jistě do jedna dojdou. Ale například otázka výdajů na obranu, to je zcela zásadní věc. To je zcela zásadní věc, která už je opravdu určená vysokou politikou vlády a závazkům vůči NATO. A teď je to prostě o tom, jestli máte odvahu jít prostě na to, na to, na ten summit té Severoatlantické aliance a říct tam, my prostě 2% dávat nebudeme. Tak nás vylučte. Nebo co s námi chcete udělat? Prostě v tuhle tu chvíli
0: To, co udělali Španělé.
1: my to nepovažujeme za relevantní výdaj a prostě to dávat nebudeme. A já, když si mám vybrat mezi tím, že budu kárán v Ankaře a mezi tím, že budu prostě tady spravovat peníze našich občanů nejlepším možným způsobem, jak umím, a zbytečně nevyhazovat a neutrácet prostě 190 miliard na převážně zbytečné věci. Samozřejmě armádu my musíme, aby to nebylo jako, že to škrtneme na nulu, ale prostě některé ty zbrojní kontrakty jsou opravdu naprosto nesmyslné. Typicky ty Leopardy prostě 39 miliard korun by udělalo jinde obrovskou službu. Ale k vaší otázce, prostě tohle už je taková priorita hnutí ANO, přes kterou my nejsme schopni prostě přejít a překonat ji jakoukoliv argumentací. To už není o argumentaci, to je prostě o nějakých programových cílech. To znamená, realita je jednoduchá, já to vždy lidem říkám. Chcete naši politiku, musíte nás jít zvolit. Prostě ty karty rozdávají tady lidé a v říjnu dali prostě čtyřnásobek, téměř pětinásobek hlasů Andreji Babišovi, než dali nám.
0: Ano.
1: A to jsou karty, se kterými my hrajeme. To znamená, jakmile si lidé uvědomí, že anebo se rozhodnou, že chtějí tu razantní změnu, tak jako se rozhodli pro to v Německu, protože tam AfD teď celá jednoznačně dominuje těm průzkumům, tak se to stane. Ale ten klíč k té zavřené bráně opravdu mají voliči, ne my. Já kdybych jenom trochu mohl v tom něco udělat, tak to udělám. Když mě někdo zítra řekne, co mám jít dělat, já to rád udělám. Ale prostě ta moje síla není taková, abych přesvědčil
0: Jasně.
1: Andreje Babiše a další, abych jim prostě dokázal říct, ale pojďme dát na tu obranu 1%, protože to je daleko rozumnější. Pojďme tu ukrajinskou migraci konečně zastavit, protože je pro nás obrovitánskou zátěží a naši lidé už to vidí na každém jednom kroku.
0: Jasně.
1: Prostě, jestliže jejich pohled na to je to, že potřebujeme ukrajinské migranty k tomu, abychom zaplnili volná místa na pracovním trhu, já tvrdím, že nikoliv, že nejsou místa, o které by Češi neměli zájem, jsou pouze místa, která nejsou dostatečně honorovaná. A to právě díky těm Ukrajincům. Jo? Protože oni jsou ochotní pracovat. Když budete jako zaměstnavatel a budete mít volné místo a budete tam mít Ukrajince, který vám tam přijde pracovat za 20 tisíc, tak nedáte Čechovi 30 tisíc.
0: Jasně.
1: Jo? To jasně. Prostě tak to je. To znamená, ten tlak na to snižování mest je naprosto zásadní a já to opravdu nevidím jako přínos. Já to vidím jako, jako velmi zásadní zátěž pro Českou republiku, ale v tom se prostě lišíme a naši občané, naši lidé si musí vybrat, kterou tou cestou chtějí jít.
0: Jasně. Tak se konečně snad dokodrcám k té základní otázce. Ona není základní, ale je to otázka nejaktuálnější. Teď tento týden jste přehlasovali veto rozvědčíka Hradního. Bylo to hodně složité, nebo...
1: Ne, já myslím, že tam to bylo dané od začátku naprosto jednoznačně. A já tedy upřímně říkám, že já z toho rozpočtu také nejsem šťastný. Vůbec ne. Mně se ten deficit nelíbí ani trochu. Nicméně po té vládě Petra Fialy, a teď opravdu nechci, aby to znělo jako výmluva, ale pokusím se to rychle vysvětlit. V momentě, kdy máte nějakých 91 až 92% mandatorních výdajů, no tak vy pracujete fakticky jenom s 8% toho rozpočtu.
0: To je strašné.
1: Co s tím chcete dělat. To znamená, vy musíte nejdřív snížit ty mandatorní výdaje, případně navýšit příjmy. A to nějakou dobu trvá. Tudíž, a jenom abyste snížili mandatorní výdaje, tak musíte přijmout zákon. A ten legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců. To jest, když jsme nastoupili v prosinci, 15. prosince, než byl leden, tak vlastně se začalo pracovat reálně až někde v půlce ledna. A to myslím v poslanecké sněmovně. To znamená, ten legislativní proces nemáte šanci vůbec dokončit, abyste ty mandatorní výdaje snížil. Na druhou stranu...
0: Můžete si představit, které by se snížilo?
1: Jednoznačně, jednoznačně. A to je právě to, co já pevně doufám, že do toho příštího roku stihneme. Protože já už jaksi nechci podporovat další hluboké zadlužování této republiky. My jsme tady dostali nějaký danajský dar od Zbyňka Stanjury, se kterým se musíme vypořádat, ale dlouhodobě prostě musíme začít dělat velmi rychle systematické změny, které prostě zvrátí ten trend. Pro mě je základní pravidlo, že nelze zvyšovat daně občanům České republiky. To dělala Fialova vláda.
0: Ještě ano. Že jsme, abychom u toho zůstali na vteřinku, které mandatorní výdaje, čili výdaje ze zákona, by podle vašeho názoru se měly skrouhnout? Asi těžko důchody, těžko
1: ano.
0: Tyhle věci.
1: Tak
0: ale...
1: já jsem velkým přítelem strategie Vlastimila Tlustého, který říkal, musíme výdaje zdecimovat. To decimace, byť je dneska, to má trošku přenesený význam, ale je od slova deci, to znamená od slova 10%. A věřte mi, v každé firmě, ve které jsem byl a přišel jsem do ní, tak když prostě se podíváte do těch střev, tak 10% ušetříte v každé firmě. To znamená, kdybych byl teď hypoteticky předsedou vlády, tak můj první úkol bude, že řeknu ministrům 10% škrtněte, ber kde ber. Kromě ministerstva práce a sociálních věcí, tam souhlasím, prostě u důchodu to neuděláte.
0: Ano.
1: Ale věřte mi, že každé to ministerstvo by těch 10% nákladů našlo. Každé. Co se týče dalších škrtů, zcela jednoznačně ty politické neziskovky. To je obrovitánský problém. Obrovitánský problém. Zcela jistě ty zbrojní výdaje. Nemusíme dávat 190 miliard. 100 by klidně stačilo. A zcela jistě je to odstoupení od systému ETS. Varšavský ekonomický institut spočítal, že Česká republika platí na hlavu na jednoho občana naprosto nejvíc za emisní povolenky. Každého z nás, včetně kojenců, stojí emisní povolenky 7 tisíc korun ročně. Jinými slovy, tříčlenná rodina za ně zaplatí 21 tisíc korun. 21 tisíc.
0: Strašný.
1: Negativní dopad do českého HDP, opět spočítán Varšavským institutem, 100 miliard korun. A to je přímý negativní dopad. nepřímý negativní dopad, že nám to zvyšuje cenu elektřiny a tím pádem tady lidé nemohou podnikat, nejsou konkurenceschopní,
0: Ano.
1: nepřijdou sem zahraniční investoři, ten je v řádech stovek miliard.
0: Hmm.
1: Ty emisní povolenky jsou jedno velké zlo.
0: Hmm.
1: A pokud zavedeme ETS 2, tak se definitivně pohřbíme. To
0: Ale
1: znamená...
0: vypadá to, že vláda, včetně Andreje Babiše, vaše vláda, se tomuhle chce postavit.
1: No, já pevně doufám, ale zase to bude vyžadovat odvahu postavit se Bruselu. To se soudruhům v Evropské komisi opravdu líbit nebude. Musíte počítat s tím, že do emisních povolenek investovali velké německé investiční a penzijní fondy.
0: Jasně.
1: Banky. Kdybyste zrušil emisní povolenky, tak to zítra padne, protože oni by museli udělat takové odpisy, že by prostě to ekonomicky neustály.
0: O čem, že vám do toho skáču, ale o čem přijel přesvědčovat teďkon pan Košta, tady Andreje Babiše, vlastně tušíme to?
1: Já to nevím, můžu se opět jenom jaksi o tom domnívat, ale z mého pohledu to ani není podstatné. My si prostě musíme zvyknout na to, že už nebudeme opravdu tím poslušným dítkem.
0: No právě.
1: My musíme být ten enfant terrible. Já jsem opakovaně říkal, že mým snem je prostě přijet jednou do Bruselu a s tím, že až tam budu zavírat dveře, takže si ta von der Leyenová řekne zlatý Orbán proti tomuhle tomu bláznovi. Prostě to je můj cíl. My už nesmíme prostě brát to všechno po srsti a říkat ano, my jsme ti hodní, my to splníme. To nás dovedlo sem do téhle situace,
0: ano.
1: Že jsme všechno poslušně plnili.
0: Mm.
1: My se musíme postavit na zadní.
0: Mm.
1: Ten, kdo všechno splní dobrovolně, nikdy nic nedostane.
0: Mm.
1: Poláci si to vyhádali, vyvzdorovali, vyjednali. My ne, my jsme na všechno kývli. To znamená, že jenom z hlediska toho, ať se bavíme o konkrétních číslech, když provedeme tyhle ty úpravy, které jsem říkal,
0: ano.
1: Tak je to ušetření zhruba nějakých 250 miliard korun. Plus minus ve státním rozpočtu na výdajích. A příjmy? Ani korunu zvednout našim občanům. Za té minulé doby u vlády Petra Fialy tady banky zvýšily svoje zisky o stovky procent. Zbrojařské korporace o tisíce procent. Oni mají teď povinnost platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu. To znamená, pro mě sektorová daň, banky 1% z objemu aktiv, ne ze zisku. Zisk si oni umí upravit. Snížit uměle, to je jenom účetnictví. Z objemu aktiv, s tím nehnete. To je dané číslo.
0: Ano.
1: 1%, máme to spočítané, přínos pro státní rozpočet 80 miliard korun. 80 miliard korun. 1% z objemu aktiv. A 1% z obratu pro zbrojařské korporace. Oni nevydělali ty obrovské peníze, protože jsou tak šikovní, ale protože jim prostě foukla do plachet ten vítr té doby.
0: Ano.
1: A pokud jim dáváme z rozpočtu obrovské peníze, zprostředkováváme jim tady další kontrakty ze zahraničí, tak je podle mého názoru fér, aby 1% z obratu zaplatili do státního rozpočtu. To je další 60 miliard korun. A v neposlední řadě je to digitální daň, kdy prostě společnosti, technologické společnosti jako Google, X a další, které tady vydělávají miliardy, tak tady neplatí téměř nic. Google v roce 2025 zaplatil na daních 18,1 milionu korun. No to je výsměch. 18,1 milionu korun Google? Tak to prostě není možné. Takže digitální daň a tam máme ten výnos počítaný na nějakých 10 miliard korun. To znamená uspoření 250 miliard, zvýšení příjmů o 150 miliard a jste na 400 miliardách a můžete jít dál s přebytkovým rozpočtem. A to nemluvím o dalších věcech, jako je právě to zlevnění energií, které je naprosto zásadní, o financování investičních projektů České republiky takzvanými adresnými dluhopisy. Já si nechci půjčovat od zahraničních bank. Dneska všichni křičí, že dáváme na obsluhu státního dluhu nějakých 120 miliard. A to je samozřejmě problém. Ale problém je to proto, že to končí v těch západních bankách. Kdybychom to měli zafinancováno jako Japonci, kteří mají mimochodem zadlužení přes 200% HDP, jedno z nejvyšších na světě, 200% HDP, tak kdybychom to měli jako Japonci, kteří mají téměř vše financováno dluhopisy, které drží japonské firmy a japonští občané, tak těch 120 miliard nejde do zahraničních bank, jde našim lidem. A oni je tady zase znovu utratí. Necháváme si je tady, v naší ekonomice.
0: Jasně.
1: Prostě zamezení toho odlivu kapitálu, včetně států, veřejné zakázky musí českým firmám, veřejné pobídky ze státu českým firmám. Prostě my musíme začít znovu selsky hospodařit, držet ty peníze doma, ne je rozesílat na všechny možné světové strany. Takže to je filozofie, která je naprosto jiná, je inspirována skutečně tím Irskem, případně Argentinou, kde já vidím své vzory, a je realizovatelná.
0: Hmm.
1: Jediné, co to vyžaduje, je opravdu odvaha to prosadit, jít proti těm velkým korporacím, jít proti bankám, jít proti politickým neziskovkám, jít proti technologickým gigantům, jako je Google, jako je X. Jim se to líbit nebude, ale nedá se svítit. Občané už nemají kam sáhnout. Ta Fialova vláda jim do těch kapes
0: No,
1: hrabala až dost.
0: 40%.
1: V rámci konsolidačního balíčku, zrušení školkovného, zrušení slevy na manžela, zvýšení daně z nemovitostí. Kam ještě chceme ty lidi sedřít z kůže, když to nedává smysl? Takže lidé tady za Fialovy vlády v reálných mzdách, v reálných platech přišli o 15%. Banky vydělaly stovky procent, zbrojaři tisíce procent. A je potřeba ten trend zase znovu narovnat.
0: Inflace 40%.
1: 36,41%
0: No.
1: tuším kupovaná inflace.
0: No.
1: Naprosto šílená věc. Takže z mého pohledu teď je potřeba vláda, aby u moci byla vláda, která už nebude sahat do kapsy občanům, ale která najde odvahu sáhnout do kapsy velkým korporacím, které tady vydělávají obrovské peníze a neodvádějí je.
0: A když se vás zeptám, proč, když je to tahle ta vláda, v níž jste, odpovíte mi, dejte nám víc procent a bude to tak. Ale je to
1: Je to
0: tak.
1: tak?
0: Je to
1: Bohužel,
0: tak.
1: bohužel. Prostě tohle je zase, to je naprosto zásadní změna filozofie. To neudělá nikdo jiný než největší vládnoucí strana. Protože to zaprvé, ono to funguje jenom tehdy, když jsou ta opatření udělána všechna. Pokud uděláte jenom část toho, to nezafunguje.
0: Ano.
1: To Irsko nebo ta Argentina, kam přišel Javier Milei a totálně to překopal, tak to prostě je postavené na tom, že vy vytvoříte totálně propodnikatelské prostředí, snížíte ceny energií, snížíte daně, abyste rozběhli to podnikání na maximum, aby vám sem přišly zahraniční firmy například stavět fabriky na výrobu čipů. Ta fabrika je tajvanská je v Drážďanech, přestože tam Pekarová a Adamová s Vystrčilem jezdili od rána do večera, tak je v Drážďanech prostě proto, že tam mají levnější elektřinu, než máme my. To je
0: Ano,
1: ten zásadní problém.
0: ano.
1: A v momentě, kdy vytvoříte tohle propodnikatelské prostředí, tak začnete růst mnohem rychleji než prostě současná Evropa. My se musíme odstřihnout z té naprosto pupeční závislosti na Německu. Prostě Německo jde ekonomicky do kopru a nikdo to v dohledné době nezastaví.
0: Jasně.
1: Ty emisní povolenky prostě v Německu zrušit nelze. Protože když tam přijdete a zrušíte emisní povolenky, tak ale současně musíte říct důchodcům, že příští měsíc není penze. Protože vy tím zkrachujete všech 16 penzijních fondů. To není legrace.
0: Jasně,
1: Jo? Oni
0: jasně.
1: mají ty peníze v těchto těch aktivech. My ne. My z tohohle pekla, z tohohle vězení zeleného ještě utéct můžeme. My můžeme utéct i z toho migračního vězení. Donald Trump řekl, že Evropu ničí dvouocasá příšera. Green Deal a migrace. Já k tomu přidám třetí ocas a to je válka. Pokud tuhle tu příšeru nedokážeme zastavit, nemůžeme mít světlou budoucnost. Nemůžeme. Tahle příšera zdupává Evropu a my to bohužel odnášíme, přestože jsme si to nevymysleli. Ani tu migraci, ani ten Green Deal.
0: Jasně.
1: Ale přesto je nezbytné, abychom se proti tomu postavili.
0: Konečně se tedy snad zeptám na to, na co se od začátku chci zeptat. Trošku se vrátíme z těch obrovských rozměrů zpět do poslanecké sněmovny a k tomu přehlasování toho veta. Myslím, že jste docela zajímavě nám tady vysvětlil, proč vlastně by bylo dobře, kdyby se ten rozpočet trošku začal konsolidovat.
1: To ano.
0: Ale vy jste samozřejmě museli tohleto přehlasovat. Přehlasovali a opozice říká, a my to dáme k ústavnímu soudu. Je to skoro, jako bych slyšel ozvěny hradní. Je tady ta, vy říkáte, tříocasá, já říkám tříhlavá
1: Ano.
0: saň. Hrad, Senát a ústavní soud. Přes ty dva, respektive přes Senát a Hrad ještě jede nějaký vlak, který může změnit senátní volby trochu, třeba a postupně třeba úplně. A na Hrad se také může dostat ještě někdo volbou lidí jiný. Ale ten ústavní soud, to je definitivní. To jsou nejmenovaní lidé, to nejsou lidé volení. 15 lidí, kteří nakonec se vytvoří třetí komoru parlamentu. A co když vám tedy budou jeden zákon za druhým, teď se chtějí obrátit pětikolka na ústavní soud s tím zákonem, který jste přehlasovali. Chystá se zákon o poplatcích televizních a rozhlasových. Oni se nepochybně opět odvolají k ústavnímu soudu. Co když vám ten ústavní soud bude vracet jeden zákon za druhým? Teď vy nebudete moc vládnout.
1: No, samozřejmě tohle problém je. My jsme viděli takovou tu až, řekl bych, protiprávní ingerenci ústavního soudu v době rozhodování o tom vydání předběžného opatření
0: ano.
1: do Ankary. Já jsem to velmi zásadně kritizoval a právně odůvodňoval, proč je to z mého pohledu opravdu vybočení z toho zákona o ústavním soudu. Ale tohle bude podle mého názoru průbířský kámen. Já v podstatě jsem rád za to, že oni tu ústavní stížnost podají. Jednak nikdo moc nemá rád žalobníčky, takže myslím si, že jak si u lidí to opravdu nevyhrají. Druhá ukázali to, co jste vy tady řekl, že oni jsou v podstatě jenom takové zrcadlo toho té hradní politiky.
0: Ano.
1: A fakticky dneska v té opozici nenajdete rozdíl mezi těmi pěti stranami.
0: Ano.
1: Mezi ODS a Piráty já tam nevidím rozdíl, to je
0: ano.
1: úplně všechno stejné.
0: Ano.
1: Jako, když dáte pět tiskových konferencí, tak si to můžete pustit na replay, protože všechny jsou úplně totožné. A ústavní soud teď bude muset ukázat, z jakého je těsta. Já osobně považuji tu ústavní stížnost za naprosto nedůvodnou. Co se týče toho pevného hlasování, tak to tady bylo již mnohokrát.
0: Jasně.
1: Ústavní soud už to judikoval, že prostě se k tomu bylo jaksi dostatečné vyjádření a znovu jsme k tomu nechali, přestože to bylo po prezidentském vetu, přestože už jsme to řešili mnohokrát, tak jsme tomu znovu nechali prostor, aby tam měli opoziční poslanci dostatek prostoru se exhibovat u toho pultíčku a vyprávět tam ty svoje nesmysly. Takže podle mého názoru tam není absolutně důvod do toho jakýmkoliv způsobem sahat. A ten druhý důvod, který oni často uvádějí, to znamená to zmocnění vlády navýšit výdajovou stránku v případě vyhlášení nějaké bezpečnostní rizikové situace, tak ani to podle mého názoru není důvod ke zrušení toho zákona,
0: jasně.
1: Jelikož to zmocnění té vládě dává zákon.
0: Ano.
1: To není, že si to vláda sama vymyslí, ale prostě na základě zákona má určité možnosti. Mimochodem vtipné je to v té souvislosti, že když si Zbyněk Stanjura takto půjčoval 30 miliard na povodně, odhlasovala mu to celá sněmovna, jednomyslně, protože všichni chtěli pomoct tomu Jesenicku, tak Zbyněk Stanjura z toho použil pouhé 3 miliardy. 27 miliard použil na úplně jiné účely.
0: Ano.
1: To byl podvod.
0: Ano.
1: Oni dneska křičí, ale tohle byl podvod.
0: Ano.
1: My tady férově říkáme, pokud nastane nějaká situace, která je prostě
0: nepředpokládatelná.
1: Povodeň, blackout,
0: no.
1: může nastat.
0: Ano.
1: Byl nedostatek plynu. No co v tu chvíli budeme dělat? Musíme ho přece někde koupit. Nemůžeme tady ty lidi nechat zmrznout a zastavit průmysl. Takže jako ty blackouty, ty se na nás samozřejmě řítí díky těm občasným zdrojům,
0: ano.
1: které se mylně nazývají obnovitelné, jako taky
0: ano.
1: zcela jednoznačně. Takže mohou nastat tyhle ty situace, kdy prostě ta vláda musí sáhnout a nemůže čekat na sněmovnu. Prostě to nejde. Ale není to důvod ke zrušení toho zákona jako takového.
0: A co když to zruší?
1: Pokud ten soud ukáže svoji nestrannost a ten zákon nechá projít, tak je vše v pořádku a funguje nám tady všechny tři z hlediska dělby moci všechny tři ty pilíře státní moci. Soudní, zákonodárná, výkonná. Pokud ne, tak už definitivně potvrdí, že se jedná o aktivistický soud, který si uzurpoval roli třetí komory a pak je na čase se skutečně zamyslet, jakým způsobem postupovat, jestli ten zákon schválí znovu, což je samozřejmě v nějaké trošku pozměněné podobě, ale fakticky prostě znovu, anebo prostě říct už dost a podobně jako v Polsku říct, my prostě to nebudeme řešit, protože vy už tady jaksi totálním způsobem porušujete zákon a vyboučujete z mezí, protože i ten ústavní soud musí hrát nějaký mantinele.
0: Ano.
1: On tady není všemocný pán, který si může rozhodnout cokoliv ho napadne.
0: No tváří se tak.
1: No v té Ankaře to taky
0: ano.
1: dokonce udělal.
0: Ano.
1: A já teď tedy jsem zvědav na to, jestli i pro ty ústavní soudce to bude poučení, protože oni nejvíc poškodili sami sebe. Nejvíc koho poškodili byli sami sebe, protože instituce, která tady měla obrovskou důvěru veřejnosti České republiky, našich občanů, tak velká část našich občanů po tomto rozhodnutí prostě tu důvěru v ten ústavní soud ztratila.
0: Jasně.
1: A to je obrovský problém. To je obrovský problém. Pokud oni v tom budou pokračovat, tak samozřejmě tu důvěru budou ztrácet i nadále.
0: Ale
1: takže
0: řekněte mi, pane doktore, vy jste právník.
1: Mm-hmm.
0: A ten polský příklad, to je docela silné, to
1: Ano.
0: jsem ocenil, protože tam skutečně ta vláda řekla, ne, my nebudeme brát zřetel na to, co tady udělal za výrok tento soud. Co by to ale znamenalo s tím ústavním pořádkem? Tak to by znamenalo, že vláda přestala brát na vědomí výroky ústavního soudu. Ústavní soud se tudíž stává jakýmsi přívěskem už jenom. Není to vlastně na kraji, na prahu nějakého a na nějaké anarchie?
1: Já bych si to chci zdůraznit, já bych si to velmi nepřál, aby taková situace nastala. Velmi nepřál. Ovšem, ten míč je teď na straně toho ústavního soudu. Ústavní soud má zasahovat opravdu jen velmi výjimečně do zákonů schválených poslaneckou sněmovnou, protože právě není mocí zákonodárnou. On je pouze hlídačem ústavnosti. To, že se nějaký zákon někomu nelíbí, to neznamená, že je protiústavní. Ať mě ta opozice řekne, vůči jakému článku ústavy, vůči kterému konkrétnímu článku ústavy je ten zákon jaksi rozporný. Já jsem neslyšel od nikoho. Jo? Prostě oni jenom plácají ty svoje floskule, které fakticky se snaží podkuřovat panu prezidentovi. Jehož argumenty, to se na to těším v neděli, až bude debatovat o rozpočtu, protože skutečně nevím, jaké ekonomické vzdělání pobral na té rozvědčíkovské škole a pokud vím, tak nikdy nepodnikal a nikomu nikdy nezajišťoval mzdu. Vlastně jedné osobě ano, svoje manželce. Tam se mu to podařilo, jinak nikdy nikomu nic nevydělal, tak jsem opravdu zvědav na ty jeho ekonomické argumenty, to bude, myslím, velká zábava. Ale prostě realita je taková, že ten ústavní soud se nemůže utrhnout ze řetězu. Pak i ten systém vyvážených pojistek mezi tou mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, tak je postaven i na tom, že prostě v situaci, kdy se jedna ta moc utrhne ze řetězu, tak musí ta druhá na to nějakým způsobem adekvátně reagovat. To znamená, pokud jako ten ústavní soud jsou pojistky. A pokud vám ty pojistky vlastně vyhoří a vám hrozí reálně, že vám ten dům jako shoří, lehne popelem, tak v tu chvíli prostě něco musíte udělat.
0: Rozumím.
1: Jo? Takže já v tu chvíli prostě budu pevně doufat, že ústavní soud se do toho nepustí, že si neosvojí roli třetí komory zákonodárného sboru a že skutečně se bude pohybovat v limitech, které mu dává naše ústava a zákon o ústavním soudu. Protože jinak by to skutečně jaksi zavdávalo k velmi neblahým konsekvencím, které já si ani trošku nepřeju. Dokážu si je domyslet, bylo by to neuvěřitelné otevření Pandořiny skřínky a skutečně až někde na hraně nějaké anarchie. A to je tedy něco, co já bych si skutečně ale ani trochu nepřál. Ale proto říkám, ten míč je na straně ústavního soudu a já pevně doufám, že v těch mantinelech zůstane, protože hokej se hraje mezi mantinely, nehraje se v
0: Jasně.
1: hledišti, jenom mezi těmi mantinely.
0: Tak se pojďme ještě rychle podívat na ty dvě další hlavy té minimálně trojhlavé saně. Mluvíme tady o Senátu, do kterého se teď bude volit. Už jste na začátku říkal, že stavíte čtyři senátory. Koalice se nicméně nedohodla na společných kandidátech. Není to problém?
1: Za mě je to chyba. Za mě je to skutečně chyba. Já jsem velmi aktivně a otevřeně říkal, že bychom měli nasadit v každém z 27 obvodů jednoho společného kandidáta. Podle nějakého klíče, OK, ANO je tady největší, ať si nasadí 18 kandidátů, SPD s motoristy, ať si nasadí každý, já nevím, tři kandidáty a po jednom, ať nechají svobodným trikoloře nám a máme společné kandidáty, které budeme navzájem podporovat. On totiž může nastat jev, který bohužel já předpokládám, že nastane. A to je z toho, že kandidáti ANO v prvním kole uspějí.

0: hlasováno v komunálních volbách, tak vlastně budou říkat, když už jsme to vlastně vyhráli. To je obrovsky nebezpečná věc. Já bych chtěl apelovat na všechny občany, kteří se tady na nás dívají. Můžeme mít, ano, rozdílné pohledy na ty věci. Je to logické, proto říkám, jsme taky v jiných stranách. Ale to klíčové je teď prostě nedovolit pětikoalici, aby dál opanovávala Senát.
1: Právě, no.
0: Je to naprosto zásadní věc. A přes ty veškeré prostě rozdíly, které mezi sebou máme, musíme přijít do toho druhého kola si navzájem ty kandidáty podpořit.
1: Hmm.
0: Ten problém je v tom, že proto říkám, že jsme měli mít jednoho kandidáta, že voliči ANO samozřejmě budou v tom prvním kole dominovat, je to jasné, ale oni jsou voliči z mainstreamu. Oni nejsou tak v úzovkách disciplinovaní jako naši voliči, kteří jsou velmi aktivní, kteří prostě přijdou k tomu druhému kolu. A v tom druhém kole rozhoduje často i stovka hlasů.
1: No,
0: Jana Zvěrtek-Hamplová se dostala do Senátu rozdílem asi 200 hlasů.
1: Mm.
0: To jsou skutečně naprosto minimální rozdíly, protože ta účast ve druhém kole je někde kolem 16 až 18%.
1: Mm.
0: To znamená, tam už to není o tom, jaksi, kdo je silnější, ale komu ti voliči přijdou k těm urnám. A já tedy budu apelovat a snažit se opravdu ze všech sil aktivizovat ty voliče, aby přišli v tom druhém kole podpořit kohokoliv, kdo není prostě kandidátem pětikoalice, ať už to bude kandidát náš, samozřejmě logicky, nebo SPD, nebo ANO, tak jsem přesvědčen, že prostě si musíme navzájem tu podporu v tom druhém kole dát a nepodcenit to druhé kolo, protože to by byl problém. V Senátu vlastně to nejhorší, co v Senátu je, já vím, že pro mnohé lidi je zbytečný a já
1: jasně
0: také na ně koukám jako na převážně zbytečný orgán.
1: Ano.
0: Jediný kredit, který můžu dát, je zrušení Istanbulské úmluvy, že,
1: ano.
0: nebo zrušení neschválení ratifikace
1: ano.
0: Istanbulské úmluvy, kde nás zachránil Senát od tohoto šíleného paktu. Ale na druhou stranu prostě, pokud ten Senát má nějakým způsobem fungovat, a umožnit nám činit ty zásadní změny, které tahle republika potřebuje, tak prostě nemůže být v rukou lidí, jako je pan Vystrčil, a jako pan Fischer a pan Láska a další. To prostě, to se potom nepohneme kupředu. Tak já doufám, že si to lidé uvědomí a že přijdou nejenom k tomu prvnímu kolu voleb, ale k tomu druhému kolu voleb.
1: Především k tomu druhému. No, snad ještě krátce. Třetí hlava je ten hradní. Jo? Já vím, že to ještě je za nějaký čas, ale zase už ne za tak dlouhý čas.
0: Je to tak?
1: Není právě tam po této zkušenosti dobré, aby koalice zvolila svého prezidentského kandidáta?
0: No, já samozřejmě říkám to staré známé, všechno zlé je k něčemu dobré a možná třeba i ten případný neúspěch v Senátu ve druhém kole, který může nastat, protože znovu říkám, to bude totální masáž ze strany té pěti opozice
1: a médií.
0: A médií, nevydejte Senát Babišovi, to je jednoznačné, tak že nás to může třeba posunout a dát poučení k tomu, abychom do těch prezidentských voleb vyslali jednoho společného kandidáta.
1: Hmm.
0: Myslím si, že by to bylo správné a myslím si, že ta doba na tom jednání o tom společném kandidátovi už je právě teď. Už
1: máte
0: je právě
1: nějakého,
0: teď.
1: Nějaký tip?
0: Podívejte, tady bude zase samozřejmě záležet na tom, aby se jednalo o osobnost, která je přijatelná pro všechny tři ty koaliční subjekty. V současné době se taková osobnost logicky těžko hledá. Myslím si, že by to měl být někdo, kdo není aktivně v politice, protože on bude polarizovat lidi. Kdokoliv to bude třeba současný poslanec, byť vnímám to volání třeba po Radkovi Vondráčkovi, kterého považuji skutečně za skvělého politika, konsenzuálního politika, který by splňoval všechny ty předpoklady, byl předsedou poslanecké sněmovny, má obrovské zkušenosti a tak dále. Ale on, kdyby byl nasazen, tak v tu chvíli zase přijde pěti opozice a řekne, no to je jenom loutka Babiše.
1: Yes.
0: To je, jak kdyby byl na hradě Babiše.
1: Pojedou zase antibabiše.
0: Zase antibabiš, jo. Hmm. Prostě znova říkám, to je jejich strategie, jejich fungování. To znamená, já bych to viděl jako osobnost stojící zcela mimo politické scény, s vysokým intelektuálním standardem, morálním kreditem a obrovským charisma. A někdo, koho by prostě přijali všechny ty tři subjekty a postavili se za něj.
1: Dokážete říct to jméno?
0: Já dlouhodobě říkám, a doufám, že to není polibek smrti, ale já dlouhodobě říkám, že prostě ideálním prezidentem České republiky by byl pan profesor Jiří Beran. Pro mě je to člověk, který

0: stělesňuje právě ty vlastnosti, které jsem teď tady vyjmenoval. Neuvěřitelně inteligentní člověk. Převyšuje toho současného hradního pána o 10 pater a to ještě mu uškodím, bych řekl, křivdím. A svoji morální kredibilitu dokázal v době covidu. On je jednička mezi těmi vakcinology a imunology.
1: Ano.
0: On je jednička. To znamená, že kdyby on si řekl o jakékoliv peníze za propagaci těch vakcín, tak oni mu je dali. Desítky milionů, stovky milionů, aby on řekl, očkujte se. Jednoznačně jděte a všichni se neočkujte. A on to neudělal. To je přece záruka toho, že bude stát rovně pod jakýmkoliv tlakem, že se nenechá koupit, že se nenechá zastrašit. Proti němu byla obrovská dehonestační kampaň.
1: No,
0: obrovská. Dělali tady z něj dezinformátora, antivaxera, z člověka, který prostě v tom oboru pracoval 40 let. A on nepodlehl ani tomu mamonu, ani tomu tlaku, těm výhruškám. A z hlediska jaksi jeho charisma, z hlediska jeho debatních schopností, to je prostě naprosto na jedničku s hvězdičkou, takže myslím si, že by to byl skvělý člověk a že by to byl prezident, na kterého bychom mohli být velmi právem hrdí. Velmi právem hrdí.
1: Pane doktore, po tomhle už se radši na nic ptát nebudu. Jsem rád, že jsme se konečně tady potkali. Budu věřit, že se potkáme častěji. Bylo to pro mě nesmírně zajímavé. Doufám, že pro naše diváky taky. Tak se na vás budu těšit a budu vás intenzivně sledovat, jak bojujete v té sněmovně za naše věci.
0: Já moc děkuji za pozvání, jak říkám, přijdu sem pokaždé, když mi zavoláte a bojovat budu ze všech sil. Já myslím, že jestli jsem snad něco za těch 3/4 roku v té sněmovně ukázal, tak to je to, že já neuhnu a v žádném případě se nepodvolím ničemu a nikomu. Mě prostě žádné letné Mikuláše Mináře ani mediální tlaky a dehonestace nezajímají. Já prostě pojedu jako tank, takže pevně doufám, že to lidé vidí a že to snad třeba i ocení.
1: V tomhle, pane doktore, vám určitě věřím. Tak děkuju a příště se potkáme snad dřív.
0: Já děkuji za pozvání a budu se moc těšit. Děkuji, Petře.
1: Děkuju.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Krásný, příjemný, dobrý pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste přišli na dnešní mimořádné vysílání nedělní, protože v programu to sice nebylo, ale je to tak závažný téma, že jsme tady jak Josef, tak Michal, chlapi se domluvili, že tohle vám musíme prásknout. Pánové, předávám slovo.
1: Víš, začni asi ty, ty jsi ulovil, řekl bych, čerstvá data a já tě pak budu všelijak provázet historickými kontexty.
2: No podívejte se, abych byl přesný, tak 27. srpna na shromáždění francouzských politiků a průmyslníků Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, za radostného aplauzu všech těchto pánů vykřikovala ve francouzštině, velmi podivné francouzštině, ale ve francouzštině, že Evropanům leží na účtech, tedy i vám, i vy jste součástí toho, v bankách, suma 10 bilionů eur a že ta suma se v příštích, a teď poslouchejte, 7 letech, to je plánovací období finanční Evropské unie, to příštím plánovacím období 7 letem Evropské unie, to začíná účetně 1.1.2028, musí z těchto účtů, kde leží ladem, podle Uršuly, přesunout a být investována do nejnovějších plánů Uršuly a Evropského komisariátu a tak z vašich účtů musí přeputovat na účty těch podnikatelů a ti budou podnikat, tak jak Evropská unie nařizuje ty své všechny nejnovější green dealy a podobné záležitosti. A to je velice zajímavé, protože to je úplně přesný, jako v květnu 1933 odstartoval plán MEFO Adolf Hitler. A ty čísla jsou absolutně přesná, je to fantastický. Podívejte se, na účtech Evropské unie, tedy na účtech všech bank působících v Evropské unii, v eurozóně, leží 10 bilionů eur. Evropská unie, její eurozóna, má souhrnný vládní dluh 14 bilionů eur. A protože už velmi těžko nemůže tento vládní dluh zvyšovat, tak se jí chce použít vaše peníze. Je to podle plánu Mario Draghi, který už od roku 1992 neustále prosazuje. Ale zpátky Hitlerovi. Čili Evropská unie. Na účtech 10 bilionů, zadlužení 14 bilionů, za 7 let se to má přesunout. A teď Adolf Hitler v roce 1933, přesně v květnu. Německý dluh byl tenkrát 10 miliard říšských mark, to je částka velmi obdobná, když se to přepočítá. A němečtí občané měli na účtech 12 miliard říšských mark. A Adolf Hitler a jeho guru Hjalmar Schacht vymysleli takzvanou MEFO směnku, Pepa vám to vysvětlí, geniální plán. A ten trval přesně 6 let a 6 měsíců. A na konci toho němečtí občané neměli své marky, tedy v tom okamžiku už i Češi, tím, kteří se dostali přesně na konci toho období do područí Německa, už neměli své peníze a místo těchto peněz, korun, marek, měli MEFO směnky, naprosto bezcenné. Je to úplně stejný. Ursula to plánuje na 7 let, Hitler to plánoval na 7 let, ale už mu to těch posledních 6 měsíců nevycházelo, tak už musel rozpoutat války a zabavovat další a další peníze, protože Němci už neměli tolik peněz na účtech, aby se to dalo financovat. A ta suma je velice podobná. Jedná se o takzvané strojnásobení státního dluhu účetním fíglem, tak, aby se to nemuselo účtovat, tak, aby se nemuseli tisknout peníze, protože kdyby se to udělalo bez tohohle MEFO podvodu, tak to způsobí obrovskou inflaci. Ano, takže metoda, kterou teď chce Ursula podle návodu Maria Draghi, který už v roce 1992 nastoupil v Neapoli na bajtskou královskou jachtu, kde byli bajčtí miliardáři tehdejší, a slíbil jim, že roztočí dluhovou spirálu v Evropě, tak, aby se občané lekli a povolili všichni všechen majetek převíst, státní a veřejný majetek a peníze převíst do moci bankéřů a těchto zbohatýků. Tak teďko už mají vymyšlenou metodu, mají naplánovanou na stejnou dobu 7 let. A je velmi zajímavé, že to vyhlásila ve Francii a ve francouzštině, protože první obětí těchto mefosměnek se staly občané České republiky, tedy zbytku České republiky, kteří, jakmile se stali protektorátem, tak jejich peníze spadly pod německou kuratelu a začali způsobit v tomto německém systému, tunelovali naše účty, zabavovali peníze, odváže, účetně se to převáděli do Německa. No a jak víme, tak zakladatel Evropské unie Robert Schuman byl osoba, která osobně donutila v tehdejšího francouzského premiéra Daladier, který nechtěl do toho Mnichova to letět podepsat, tak ho večer navštívil se svými kumpány a takzvaně ho přesvědčil. A hned, jak byla Francie byla poražena, ještě než byla poražena, ještě než Rommel doputoval s tím na českých tancích, to je také zajímavé, zaplacených těmito mefosměnkami, to je taky legrace, až do toho šerbuju, tak Robert Schuman už nastoupil do služeb Göringa a jeho gestapa. Ano, a dneska je to zakladatel Evropské unie, plán je tady, je to velmi podobné, měli bychom si na to dát pozor. A teďko nechám mluvit Pepu, já jsem to shrnul, je o strojnásobení státního dluhu a podívejte se, kdo v České republice chce tu naši republiku dále roztáčet tu dluhovou spirálu. Jsou tady takoví politici, kteří to chtějí udělat. Tak nechám Pepu teď.
1: Píšo, já ti děkuju za tohleto pozoruhodné srovnání. Má to ten významný aspekt, který tehdy se ani jako netajil a dneska se tak trošku tutla, ale jenom tak trošku, že šlo o financování příprav na válku. Bylo rozhodující. Když nastoupil Hitler, tak kratičce poté učinil šéfem říšské banky Reichsbank Hjalmara Schachta, vleváženého jaksi významného státního činitele v oboru ekonomiky a financí, který mimochodem všelijaké triky pozoruhodné rozvíjel už proti v době, kdy prostě v Německu Německo mělo splácet náklady toho versajského diktátu a dokonce i ty mefosměnky, hned se k tomu dostanu, měli svého předchůdce v takzvaných ÖFA směnkách už prostě za té velké inflace a tak dále. Byl to takový náběh, ale proč MEFO? Byla založena Hjalmarem Schachtem společnost s absolutně nulovou činností, kromě toho, že vydávala ty směnky, a byla založena pod takovým kulišáckým názvem Metallurgische Forschungsgesellschaft, tedy společnost pro metalurgický výzkum, nebo jak bychom to prostě přeložili. A ona skutečně vůbec nic jiného nedělala, než jí bylo dovoleno a uloženo, aby vydávala směnky, které měly výnos 4%, a tady byly velmi výhodné svým způsobem. A byly to směnky původně nominované na 6 měsíců, ale vláda to neustále posouvala na celé roky, až nakonec až 5 let. A ta čísla, co říkáš, sedí, ano. Státní dluh se strojnásobil do roku 1938, ale více než polovina toho státního dluhu nebyla vedena jako státní dluh. Bylo to prostě skryto pod tento mechanismus jako mefosměnek. MEFO je zkrátka Metallurgische Forschungsgesellschaft. A finta spočívala v tom, že velké zbrojařské koncerny byly financovány tak, že ty mefosměnky byly monetizovány prostě povinně bankami komerčními, ty byly nuceny prostě za to vyplácet peníze. A tím se dostával celý německý finanční systém do velkého dluhu. Začalo to praskat, jak správně říkáš, na sklonku 30. let a Hitler, i kdyby nechtěl, tak do té války v podstatě musel, aby se nějak vyrovnal s nekrytými prostě státními zakázkami. Byl to typický příklad toho, že, a to je na tomto nejhrozivější dneska také, mimo toho, co jsi říkal, že to směřuje k zcizení peněz Evropanů a k jejich vyvlastnění v podstatě a tak dále, tak spočíval v tom, že Hitler se vydal do rozvoje válečné ekonomiky s cílem uhradit náklady, ty dluhy, které se mu nakupily, z kořisti té války. Jinak to nemohl prostě jako to nemohl dosáhnout. No a nakonec už to pochopitelně vedlo k tomu, že i ty německé banky, jak správně říkáš, scizovali peníze prostě německých občanů a občanů okupovaných zemí. A německý, já jsem si tady našel krásný citát od německého historika Martina Kitchena z knihy, která vyšla před 20 lety a jmenuje se překladu dějiny moderního Německa 1800 až 2000 míněno roku, teda letopočty. A já přečtu klíčové asi dvě věty, které to myslím shrnují velmi pěkně. Banky byly nuceně nakupovat státní dluhopisy, které měly být použity ke splácení prostě těchto účtů, těch MEFO, oni tomu někdy říkají účty a nesměnky. A vláda vzala peníze ze spořících účtů a pojišťoven. To udělalo z běžného německého občana finančníka německého přezbrojení. To je velmi hezky řečeno. Vláda byla nutce pak samozřejmě uchýlit i k inflačnímu tisku peněz a tak dále, aby to jsme snižovalo nedostatek hotovosti. Ale nejstrašnější na tom jsou ty dvě vazby, to říkáš správně. První je, že to je cesta, jak vybrakovat prostě peníze občanů, a druhá je, jak si nahamonit, abych tak řekl, výzbroj na útočnou válku s šíleným záměrem se zahojit z kořisti té útočné války. Ta dvě podobenství, ta prostě bíjí vysloveně do očí. Jsem rád, že si, jak si našel i ta čísla, která jedna jsou v bilionech, druhá jsou v miliardách, ale tehdejší německá marka taky měla jinou hodnotu, než třeba by měla v přepočtu z toho dnešního eura a tak dále. A to není směrodatné. Směrodatné je to velké podobenství tehdejšího systému MEFO směnek a jejich funkce a kdo je založil, co s nimi dělal a proč to dělal. A samozřejmě toho, co Ursula von der Leyen pronesla ve své lámané francouzštině ve Francii, z toho skutečně běhá mráz po zádech. Ano.
2: No co, běhám mráz po zádech hlavně proto, že podívejte se, zakladateli společnosti MEFO, to byla soukromá společnost, která tiskla tyto směnky. A teď vám přečtu společnosti, které byly zakladateli této společnosti. A samozřejmě to je velice, velice zajímavé, co to bylo za společnosti. Jaké je přečtu? Siemens, Rheinmetall,
1: ano.
2: Krupp, a Guttenhoffnungshütte. Ty dvě společnosti, Krupp a Guttenhoffnungshütte, ty jsou dneska převedeny na jiná jména, ale všichni víte, že Siemens a hlavně Rheinmetall se angažuje ve zbrojní výrobě, oni chtějí rozvádět zbrojní výrobu, nemají na to peníze, Ursula to řekla rovnou, bankéři na to nechtějí půjčit, Evropě nechce nikdo půjčit peníze, proč? Protože Evropská unie způsobila kolaps ekonomiky Evropské unie a žádný normální investující, myslící kapitalista, bankéř, peníze nepůjčí. Proto je na tom stejně jako Evropská unie, je na tom stejně jako Německo ve 30. letech. Nemá zahraniční investory, proto sahá na peníze občanů. Jinak samozřejmě ty peníze, které máte na účtech, nejsou vaše. Z právního hlediska vy máte pohledávku za bankou, aby vám tyto peníze vyplatila. To není to samé, jako že jsou vaše. Čili máte pohledávku za banku. Je to velmi zajímavá právní konstrukce, ale tak to je. Tak, a ty peníze, které máte na účtech, ta banka už dávno někomu půjčila. A velká část těchto peněz, ona banka dokonce půjčuje víc peněz, než má v dispozici, taková zvláštnost banky. A velká část těchto peněz je už v těch dluzích té Evropské unie. Takže vidíte, a teď samozřejmě jmenoval jsem tady ty společnosti, jako je Rheinmetall a Siemens. No a podívejte se, Mario Draghi, který tento plán dlouhodobě prosazuje, toho použití těch občanských peněz, založil právě přednedávnem společnost Rheingrupp. Čili Mario Draghi je poradce Ursula von der Leyen, to je její osobní soukromý zvláštní poradce, ten si založil ve Švýcarsku, ve chytej, společnost Rheingrupp, miliardáři už mují zásobují penězi. Všechny ty informace máte v posledních analýzách, abych byl přesný na michalpetl.com, včetně odkazů, takže si to můžete zkontrolovat. A teď se chystá tedy run na vaše peníze. Jaká bude ta forma, kterou to provedou, to se teprve dohadují, protože, jak řekla Ursula, musí to ti politici okamžitě schválit. Okamžitě se myslí letos a příští rok, protože 1.1.2028 to musí začít fungovat. Ursula chce, v podstatě jsou dvě teorie, jak se to udělá. První teorii prosazuje Merz a jeho spojenci, tedy německý i říjský kancelář Merz a jeho spojenci, hlavně Severzani, Holanděni, a ty chtějí, aby velké země jako Německo a podobně méně platili do Evropské unie a aby začali platit Češi, Poláci, Slováci jsou trošku víc chudí, tak těch se zatím netýká, a hlavně, aby ty peníze už nesloužily na takzvaný rozvoj bývalé východní Evropy nebo na zemědělství, ale aby sloužili na vyzbrojování a válku na Ukrajině. Druhou skupinu vede António Costa, to je velmi zajímavý člověk, bývalý portugalský premiér, ten se stal papalášem Evropské unie, předsedou Rady Evropy, protože v Portugalsku proti němu bylo zahájeno vyšetřování pro korupci. Tak byl rychle poslán Ursule do tábora, to z něj udělala předsedu Rady Evropy. A tento Koštův plán se neodlišuje v tom, jak se mají použít peníze. Tedy, že se máme zadlužit. Máme se zadlužit ještě více. Ale peníze se mají dát oběma stranám. Tedy i chudým Portugalcům, i chudým zemědělcům, ale hlavně na válku a válečné výdaje. Čili ten Koštův způsob je, jediný rozdíl v tom je, že Němci mají méně platit. Čili Němci, a to je opět ten princip MEFO směnky, protože Hitler, když vtáhnul do jakékoliv země, tak potom začalo ministerstvo financí a říšské banky ovládat účty a majetky, které byly na těchto uloženy v bankách v zemích, které Hitler ovládnul, včetně zlata, že? No a tady jsme zase u toho, že tedy my máme znova zaplatit nový německý plán, který Ursula je Němka, tak je to německo-francouzský plán, protože už vlastně Francouzům na zadlužování Evropy, a přitom ještě nemáme ani zaplacené válečné reparace. Čili opět se nám tady bude zřejmě opakovat nějaký systém nějaké jiné podoby MEFO směnek, máte 27 let, a my tady nemáme zaplacené válečné reparace, naše ekonomika se hroutí vidíte to, jo? A ještě jenom takovou perličku, abyste se pobavili. Jak víte, v České republice není dobré jezdit do Číny, to si Okamura užil nedávno, když tam byl. Není dobré propagovat čínské investice. Koudelka dokonce odchytil čínského novináře, že je agent. No a podívejte se, co dělají Němci. Německá firma jmenuje Nadronis, já si musím podívat na to jméno, to mi teď vypadlo. A jsou to velmi, velmi slavné drony. Německá firma, která dodává drony z Bavorska za evropské dotace a německé dotace, postavila kousek od Bavorska u letiště, staví továrnu, kde se mají vyrábět přísně tajné nejlepší superdrony. A na tom pozemku vedle ní teďko mají stavět Číňané, bavorští politici vypravili právě včera do Číny obrovskou delegaci a jejím cílem je zaplnit 30-hektarový pozemek, uprostřed kterého je ta bavorská firma vyrábějící drony, a bude obklopena nejnovějšími čínskými firmami. A víte proč? Aby Němci měli dobře placená pracovní místa. A Češi tady budou zase dále pracovat v německých levných montovnách. To je jenom tak pro legaci. Jak vidíte, jak ta Evropská unie v Německu funguje. Němci dělají všechno pro to, aby se zachránili na úkor ostatních. Polští politici, řada polských politiků o tom dnes a denně mluví, že už toho mají dost. Že Německo se rozhodlo, že se za peníze východních Evropanů s Francií zachrání nastupující hospodářské krize, kterou vyvolali jejich politici, kteří vládnou v Evropské unii. A tady máte ten plán Ursuly von der Leyen.
1: Já navážu, Míšo, jestli můžu. To těsné sousedství čínské investice potenciální s podnikem, který má vyrábět jakési superdrony do války na východě, teď budu spekulovat. Dovedu si představit, že německá strana v tom může spatřovat jakousi kvazipojistku proti tomu, že kdyby došlo k další eskalaci a mohlo by dojít na údery těch, kdo dodávají moderní zbraňové systémy do války na Ukrajině, takže by to mohl být taky tento cíl. A to je moje spekulace. Pokud je o Jalmara
2: samozřejmě,
1: Šachta,
2: samozřejmě, to je možná spekulace, že to, ta továrna se jmenuje Helsinki. Když si zadáte, podívejte se buď na mé webové stránky, to vyšlo předevčím, anebo si můžete podívat, co to je za drony Helsinki. No a podívejte se, víte, když máte super technologický, Němci vydávají to za super technologický vynález, co tam mají, obklopeno čínskými technologickými firmami, tak špionáž funguje. To je prostě, a nebo je tady ta druhá možnost. Ty drony jsou k ničemu a Číňané rozhodně nepotřebují špionovat, protože už mají lepší. Což se v poslední době děje na ruské frontě, protože západní rozvědky a i ostatní analytici hlásí, že ukrajinské drony začaly padat, protože ruská armáda začala rozmisťovat systémy, které naruší komunikaci jakéhokoliv vysílače a přijímače se systémem Starlink. Dokonce jeden ruský Putinův rozvědčík Artamonov tvrdil, že právě proto přiletěl tím letadlem C-17 vojenským John Ratcliffe do Moskvy, protože těsně předtím, asi 4-5 měsíců do něj, pár měsíců, do něj namontovali super tajný modul elektrotechnické rozvědky ROCK, píše se co, ROCC. No a ten měl sbírat data, ale Artamonov říkal, že ruská rozvědka byla bdělá a místo vypla všechny přístroje důležité a místo toho mu vysílala jiné signály. No, to jsou takové ty hlášky špionů, ale faktem je, že když máte super tajný luxusní předmět, luxusní výrobek, který chcete utajit a prodávat světu a dáváte na něj miliardové dotace, tak je úplně nejlepší. Víte, hlavní strateg Spojených států amerických Colby právě byl v Evropě před pár dny a těsně předtím, než tam přijel, tak vyhlásil, že Čína je tím hlavním nepřátelem. Čína, Čínu si musí. Takže vidíte, že se to tady všechno mele a vypadá to, že prostě ti Němci se chtějí zachránit za každou cenu na kohokoliv. A my si musíme dát pozor, aby jsme nedopadli tak, že v Německu budou luxusní čínské továrny a my tady budeme dělat v německých postovnách naši dělníci a všechny peníze Ursula opět prohospodaří. Stejně jako Adolf.
1: Já navážu zase, Míšo, ještě ke cti Jalmara Šachta, ke cti, to jako si až tak velkou úctu nezaslouží. Nicméně je pravda, lze mu to upřít, že ač on sám byl, řekl bych, autorem toho plánu celé to dal dohromady a v podstatě to dirigoval, a to i z pozice šéfa Říšské banky, s velkým ř, tedy jako státní banky, tak na sklonku 30. let kolem roku 38 i on věděl, že to je bankrotářský prostě plán, který, on to tak asi neřekl nikde, ale došlo mu, že pokud nedojde k té dostatečné válečné kořisti, tak to prostě bude těžkotonážní bankrot. A dostal se do rozporu s Hitlerem a s dalšími pohlaváry nacistickými na tohle téma a v podstatě oni ho odvolali z té funkce šéfa Říšské banky. Převzal ty otěže převzal Göring, měl čtyřletý jiný plán, ten už byl vysloveně, jako řekl bych, raboval. Přeci u nás většinu těch podniků na protektorátu bylo podřízeno pod Hermann Göring-Werke, že jo, jako velký holding. To za prvé. A za druhé, víš, jaký je rozdíl podstatně, jak já to vidím, mezi tehdejší situací, která je v něčem velmi nebezpečně podobná, a v čem je zase naopak podobná není a je přesně protikladná. Německo, když nastoupil Hitler, tak Spojené státy, a nejen Spojené státy, ale i Británie, jejich kapitál čile dál investoval prostě do nacistického Německa. Například rafinérie, bez níž by Wehrmacht nepořídil nic, byly dostavěny a využívány za účasti, za významné kapitálové i manažerské účasti Standard Oil americké, což spadalo do Rockefellerova, řekl bych, Rockefellerovy dynastie nebo impéria a tak dále. Takže tehdejší anglosasové do toho Německa pumpovali prachy, prostě přesto, že věděli, že co se to jako připravuje. Dneska, ne že by snad tento kapitál americký byl proti tomu, co se odehrává, nebo jeho nemalá část na Ukrajině a jinde, ale oni si ty roli vyměnili. Dneska jsme na tom ještě hůř. Dneska nám Donald Trump vzkazuje, že my máme, my teda ne my dva, ale jaksi vlády a armády a tak dále, členských států NATO evropských a Evropské unie, mají nakupovat americké zbraně a platit prostě penězi normálními, aby mohli dál pokračovat ve svém jaksi spoluválčení na Ukrajině, což je přesně jinak, než teď, si teď nechají platit natvrdo, když to tehdy investovali do toho německého monstra nacistického dál a dál, a jak víš, pokračovali v této součinnosti v průběhu druhé světové války. Scházeli se ve Švýcarsku vysocí činitelé anglosaského kapitálu a germánského nacistického, řekl bych, monstra, a prostě tam dělali kšefty po celou druhou světovou válku. V bance, která měla symbolicky, to je zvláštní symbolika, zejména teda zkrátku BIS, jako ta služba, o níž si před chvilkou hovořil, ale tam to znamenalo Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní zúčtování. Jinak Šacht Kratice nakonec byl podezřelý z toho, že se snad snažil, se podílel nějakým způsobem na přípravách atentátu na Hitlera v červenci roku 1944. Byl zadržen, byl zatčen, byl chvíli v nějakých koncentračních táborech, ovšem v nějakém fešáckém sektoru těch koncentráků. A je pravda, že když probíhal norimberský proces, tak možná i za tyto jeho, řekl bych, pozdní výkony nakonec nepatřil mezi odsouzené v tom Norimberku, ale byl zproštěn nakonec viny, což je jako velmi, velmi zajímavý prvek, a já netvrdím, že to je správný prvek, ale je třeba to znát prostě.
2: No, já bych byl přesný, tak Helmut Schacht byl říšským ministrem, aby jsme do 22. ledna 1943. A jeho hlavní výtky vůči německé Hitlerově vládě a Göringovi spočívaly v tom, že na podzim 1942 začal buntovat proti tomu, že Göring a Hitler měli v plánu začít odvádět 15-leté Němce do služby na ochranu letišť německé Luftwaffe v Německu. Čili je to úplně přesné jako Robert Schuman. Oba dva pánové změnili v období prohry u Stalingradu, v období prohry u Al-Alameinu, a když jich bylo všem jasné, jak ta válka dopadne, tak změnili opět své politické priority. Jo? Takže
1: to je pravda.
2: Jako Helmut Schacht je jedním z těch nejdůležitějších lidí, kteří vymysleli systém vyzbrojování Německa. No a potom se takzvaně, když už bylo všem jasné, že ten Hitler to prohraje, postaral o svůj budoucnost, stejně jako Robert Schuman. To je všechno. Jako, oni historici moderní, a to nenarážím na Pepu, velmi rádi říkají, že se podílel. Podobně důležité jsou ty data. Ty data hovoří potom jasně. A když zjistil, že to smrdí jasnou porážkou, tak začal hledat nové přátelé.
1: Míš, já to malinko jenom přesním. Já s tebou souhlasím, a on byl i nadále vysokým činitelem. Nicméně tento program MEFO mu vzali, skončil a přesunuli to do Göringovy nové koncepce, ale to nic nemění na faktu. Že...
2: Ano,
1: stalo se tak mimo jiné proto, že i on jako člověk ekonomicky přece jenom nikoli negramotný, věděl, že to směřuje k těžkému bankrotu, pokud se nezmocní Německo dlouhodobě, trvale nějaké velké kořisti. To on tušil. Ano,
2: ano, přesně tak. Tak já myslím, že jsme to téma dobře vyčerpali, tak jenom sledujte, co se děje.
0: A chlapi, já mám ještě jednu. Já mám k tomu ještě tady otázku.
1: Halo.
0: Může k tomu přesunu těch finančních toků a tak dál z našich bank a tak pomoct to digitální euro, o který tak strašně jako chtějí?
2: Prosím vás, to jsou jenom účetní způsoby, jak to provést. Jako samozřejmě musí k tomu být, důležitější je, že to musí projít rozhodnutím legislativy.
1: Ano? Tak, ale ty, Míšo, víš, co třeba udělali velevážené honorace s Řeckem před zhruba 10 lety. Tam se dokonce ve volbách to dopadlo přesně opačně, než si zahraniční potentáti přáli. Vznikla tam vláda, kterou vedl Tsipras, byl tam Janis Varoufakis a tak dále. Vedla i Syriza, relativně levicové prostě se skupení a podobně. A když chtěla cokoliv podnikat v zájmu, řekněme, v národním zájmu, no tak jí prostě vzkázali, že vážení, v tom případě nebudete mít příští měsíc na výplaty státních zaměstnanců a podobně. A převzali ze zahraničí řízení řeckých financí a řecké ekonomiky. A Petr má pravdu, že je to jeden z nástrojů, jak lze, jak si tohle urychlit a legalizovat v uvozovkách, že ve chvíli, kdyby byly pouze digitální peníze a my bychom měli pouze bankovní karty centrálních bank, které by sledovaly pohyb úplně všeho a také naše finance, kolik jich máme, na co je používáme a podobně, no tak je známo a o tom jsou celé spisy prostě sepsány moudrými ekonomy i dalšími věci, že v takovém případě může být individuálně člověk sledován, na co peníze vynakládá a může být takzvaně regulován. A mohou být ty peníze přidělovány, jak jsi to před chvíli řekl. Ve bance tvoje peníze, v bance nejsou tvoje peníze. To je pohledávka za bankou. A když ta banka prostě se dostane do nějakých těžkostí, no tak ona se musí sanovat. A jsou dva způsoby sanace. Tomu prvnímu se říká anglicky bailout a tomu druhému se říká bail-in. Bailout znamená, že se banka obrátí na stát a stát jako ji sanuje nějak. A bail-in znamená, že si ta banka musí pomoci z depozit peněz lidí, kteří mají uloženy peníze prostě v té bance. A Evropská unie v tichosti sankcionovala, schválila tento způsob sanace bank už před několika lety. Prostě to se na Kypru se to stalo a jinde ty banky, když by byly v úzkých, třeba protože by si nechali vnucovat nějaké novodobé MFO směnky, no tak pochopitelně to dělat mohou také. A oni samozřejmě budou zachraňovat sebe a ne peníze občanů. To je jako bez diskuze.
2: No, tady je celá ta otázka, jak celý ten finanční systém bude reagovat na obrovskou průmyslovou krizi v Německu a podobně, protože tam se může

0: A tady jde o to, že jsou v zásadě jsou dva kroky. První krokem je zvyšování dluhu státu a Evropské unie, tisknutí dalších peněz, to vyvolává inflaci. A protože těch peněz je třeba tolik, tak se vymýšlí ten druhý systém, protože ty MEFO směnky, ten účetní tek má takový vliv, že se přímo neprojeví úplně v inflaci. A když máte vysokou inflaci, jako je teď, tak platí stát vysoké úroky. Čili kdyby se státy jenom zadlužovaly, tak se zvýší úroky, které splácejí a oni už přestanou mít schopnost kumulovat dluhy. Když se to udělá účetním tekem MEFO směnky, tak se to tak přímo neprojeví. To jsou velmi složité bankéřské teky, jak
1: novodobé MEFO směnky nebudou součástí oficiálně vykázaného státního dluhu.
0: Ano, v tom ta finta
1: spočívala, že více než polovina Hitlerova státního dluhu v roce 1938, sice respektive ten dluh existoval, on se strojnásobil, jak jsi správně řekl, za dluh asi 32, ale více než polovina toho dluhu nebyla vykazována v účetnictví, ve výroční
0: správě. Ano, ten dluh se přesně, ono to přesně tak. Takhle plánuje Evropská unie, proto jsem ty čísla na začátku jmenoval. Podívejte se, Hitler strojnásobil v letech 33 až 39 německý státní dluh, ale poměr toho byl, že asi 60% toho strojnásobení toho dluhu bylo skryto těmito tajnými MEFO směnkami. On dokonce ani nikdo nevěděl, kolik jich bylo vydáno. No a teď Evropská unie má ten Košta plán, nebo ten Marcův plán na to další zadlužování. No a pak ten Uršulin plán na použití těch peněz. Čili jde úplně stejnou cestou, takže si můžeme domnívat, že chce strojnásobit zadlužení Evropské unie a polovinu tohoto strojnásobení skryt nějakými novými účetními tejky a použít k tomu peníze občanů. To je zřejmě systém, kvůli oni míří a oni stojí teď před jediným problémem. Chtějí to uskutečnit, těší se na to, protože budou vládnout penězi a víte, jak to je, to se potom dá odklonit bitcoinama, něco z toho. No ale hlavně, a proto právě teď se vyzývá všechno, aby se ti politici sjednotili, protože musí to odhlasovat. Takže vidíte, že poslanci Evropské unie za Českou republiku i poslanci v parlamentu, dokonce i senátoři, ti to budou muset taky schválit, budou mít obrovskou moc v příštích letech. Buď ten plán přijmou nebo odmítnou. A no, právě proto jsou důležité podzimní volby.
1: Naprostý souhlas. Naprostý souhlas. Kratit se k tomu. Tady se někdo ptal, jako ty digitální peníze, centrální banka a podobně. No zkusme si ptát, někdo říká, lidi vybrat prachy, třeba banky padnou. To na první pohled vypadá jako správné řešení, ale zkuste si představit, že někdo opravdu zavede systém, v němž hotové peníze nebudou použitelné. Takže ty peníze ve štrozoku, až půjdete do krámu, tak nebude nikdo smět za ně vám cokoliv dát. Tomu to také směřuje, to jako si na rovinu musíme říci. Takže a i ty máš, Míšo, pravdu, že státní moc jako by měla se postavit v národním zájmu proti tomu. A někdo říká, že jako nemůžeme se dostávat do konfliktu s Evropskou unií a podobně. Já sám osobně mám názor, že kdyby zítra proběhlo nějaké referendum, tak ho vyhrajou pod presem prostě médií a politiky vládnoucí stoupenci zachování členství. Nicméně zároveň musíme chtít od té státní moci, aby dělala to, co ty říkáš, aby tvrdě hájila národní zájem proti takové loupeži a takové hrozbě a riziku. A to se stane, řekl bych, velkou přehlídkou, ten tlak na vládu, aby tak postupovala, se stane velkou přehlídkou toho, kdo je kdo, kdo se jak staví prostě k národnímu zájmu. A tady někdo říká, to, že si banka půjčila naše peníze, se dělali za socíku. Všechny brachy byly vloženy, se museli otočit. No to nepochybně, ale oni se neroztáčeli na dluh. Pozor, Československá socialistická republika neměla žádné nesplacené dluhy, ani v zahraničí, ani doma. Ona, ano, peníze uložené občany vracela do ekonomiky, do rozvojových programů. Jo, ty měly nějakou rentabilitu, nebyly rozkrádány.

0: ani tu neláží. Mělo to i svoje vady na krásy, já neříkám, že to bylo dokonalé. A z tohoto hlediska to se vůbec nedá srovnávat. Ani náhodou, že se peníze mají zhodnocovat efektivní, racionální, produkční a jinou činností. O tom žádná pochyba. Ale to, co my tady s Michalem popisujeme, to je něco úplně jiného. To je například program militarizace, kdy tanky mohou přinést nějaký zisk, jen když vyhrajou válku a ta válka přinese kořist. Nějak jinak prostě, jo. To je zásadní rozdíl, diametrální, dramatický, absolutní. No.
1: Já bych tady nechtěl spekulovat a samozřejmě, že Československo bylo velmi zvláštní nebo jiné, protože Polsko, Maďarsko, Rumunsko se zadlužili a proto ti jejich občané měli ty 90. léta velmi krutá, protože my jsme měli polštář z toho, že Štaugal s Adamcem udrželi československou ekonomiku relativně nezadluženou, ten poměr byl snad kladný v náš prospěch, ale vymahatelnost některých dluhů byla taková sporná. Zkrátka, dalo by se říct, že se v zajetlásce zadlužení jsme byli na nule, když to Maďaři, Poláci a Rumuni ty dlužili, kam se podívali. Takže to je jenom jedna věc a ta druhá věc je velmi zajímavá, že samozřejmě nejnovější události na Ukrajině, ta válka ukazují, že drony lze velmi snadno zničit nejenom energetickou strukturu, ale zásobování občanů potravinami. Totiž nejdříve Ukrajinci zautočili na ty sklady Wildbase, což ovšem jsou trošku jiné sklady, tam se nedistribuovaly primárně potraviny, načež Rusové v odvetě zlikvidovali 90%, přiznal to ukrajinský minister, předevčírem, 90% všech moderních velkých skladů na Ukrajině. A v ukrajinské obchody začínají zjít prázdnotu. Víte, jste moderní a tady je problém, který se ukazuje. My se tady takzvaně připravujeme na válku, ale přitom naše vedení, naše politika je taková, že se všechno soustředuje přes velké sklady, protože se na tom dá vydělat více peněz. Ale tyto velké sklady při první válce budou okamžitě zlikvidovány a potom je konec. Čili jedním z důležitých věcí, kam investovat na obranu, a to je vysloveně obranné zařízení, je vrátit se zpátky do méně centralizované distribuce základního zboží potravin, protože stát má mít nějaké rezervy. Podívejte se, Čína zvýšila zásoby své až na 180 dní. V některých komunitách až 360 dní. My tady s bídou nemáme ani nařízených 90 dní. Dostali jsme se v řadě komodit pod 100. A teď samozřejmě to je v těch velkých skladech a ty budou vyřazeny hned na začátku, se ukazuje těma dronama. Takže vlastně nemáme nic. A teď tady vlády přemýšlejí furt o zbraních, ale o bezpečnosti občanů, co budou jíst, to je nezajímá. Víte, ten starý systém, který byl založený na okresních skladech, jednotách a tak dále, je v tomto okamžiku velice odolný, nedá se vyřadit. A teď je otázkou vlády, že nepotřebujeme nesmyslné stíhačky, které přijdou za 10 let, ale potřebujeme mít odolný systém. To je pro občany. A to byla jen taková poznámka k tomu, že ta válka na Ukrajině ukazuje i technická řešení. A Evropská unie se neustále připravuje na válku proti Rusku. Furt tvrdí, že Rusko přepadne Evropskou unii, což Rusové popíjají, ale nechme to být. Ale v každém případě nedělá nic pro to, aby připravovala občany, aby takovou tu válku mohli přežít. Čili chová se jako Hitler, ten také nepřipravoval infrastrukturu, neostylovali, nedělal. Čili pokud se připravuje Evropská unie, ona se připravuje doslova na útočnou válku. Neprovádí tato rozstřelovací obranná opatření, aby ekonomika občanů přežila. Všechno vypadá, jako by se chystal Drang nach Osten. Všechno okamžitě přesunout na východ, udeřit a co bude s občanama, nikdo neřeší. To jsou velmi zajímavé věci, když dáte dohromady, ale to je tam na mnoho dalších pořadů.
0: Určitě. Jistě potravinová soběstačnost zaprvé nejenom uskladnění myšel, jestliže máme státní hmotné rezervy, jestli máme státní hmotné rezervy na úrovni 1,3 desetiny dne potravin, tak to, pardon, to jednou historiografie, doufám, že nedojde k nějakým tragédiím a pokud jim nedojde, že by byl hladomor, tak potom to historici jistě posoudí, co to znamenalo to nechat klesnout takhle dolů. A potravinovou soběstačnost, že v řadě potravin prostě máme, se u nás produkuje pouze 30-40% toho, co lidé spotřebují. a tak dále. To je super, super, řekl bych, hazardérský způsob hospodaření. Ale to je na jinou diskuzi, to jistě, souhlasím.
1: Tak já myslím, že děkuju
2: pánu. Aspoň se to neskazí. No.
1: Děkuju za účast, děkuju divákům. A myslím si, že jsme probrali všechno to nejdůležitější.
2: Chlapi, bylo to výborný, děkuju.
1: Takže já jenom říkám, Hitler to zvládnul za 6 let, ty mefosminky, a pak obsadil Československo a vrhnul se na Polsko, tedy zbytek Československa. A Ursula von der Leyen to chce na příští sedmileté období. Na konci toho sedmiletého období si můžete hodit dneska korunou, jak to dopadne, jestli bude další válka, anebo krach. A nebo samozřejmě se může podařit, tak konečně Evropská unie poprvé za posledních 30 let splodí hospodářský zázrak. Ale tomu si myslím věří akorát Petr Pavel a voliči STAN.
2: Tak to bylo hezky, byla i humorná vložka na závěr. Vážení přátelé, děkujeme moc za váš, tady chci poděkovat Grey Wolfovi za příspěvek a za samolepku. Chci taky poděkovat vám všem, kteří pomáháte i Michalovi Svatošovi a jeho práci, protože nejenom tady pod videem přímo v tom textu najdete i číslo účtu na Míšu, ale i na jeho stránkách michalapetr.com, kde vycházejí téměř denně nové a nové analýzy s odkazama, se vším, prostě máte to tam kompletně všechno vyladěný, tak i tam je kompletní spojení. Když tak budeme moc rádi, protože Míša prostě si to určitě zaslouží, jak vidíte. Takovýhle věc vyštrachat, to je umění. Pánové,
1: no a aby jsme byli přesní, tak tam najdete i přímý záznam, tedy je to v angličtině, já jsem to nechal přeložit do češtiny, tak asi 2-3 analýzy zpátky, a to je přímý záznam hlavní strategické konference Spojených států amerických za účasti těch nejvyšších strategů. A je to velmi zajímavé čtení, já ho všem doporučuji, tedy myslím po technické stránce, Spojené státy mění svoji válečnou strategii a nejlepší je to sledovat přímo Je to projev Colbyho a odvolává se tam na Kissinger a na spoustu věcí. A jednou z variant je, totiž když si tu Colbyho strategii přečtete, a to je hlavní strateg Pentagonu a Spojených států amerických, tak zjistíte, že evropská, že naši komentátoři tvrdí pravý opak toho, co řekl z velké části. A já to neříkám, že není jestřáb. Kolby je jestřáb určitě, americký, ale jiný než, jak se to představuje, je to velmi zajímavé čtení, já ho doporučuji, to bylo jenom...
0: Chci to potvrdit, Míšu, četl jsem to, díky za to, ano, díky.
2: Tak jo, pánové, děkuju vám mockrát za dnešní analýzu vyčerpávající. Přátelé, šiřte toto video dál, aby všichni věděli, co se s vašima prachama stane. A abyste se pak nedivili, že se to opravdu děje. Bohužel všechno, co to na začátku vypadá jako konspirační teorie, že by nám to přece nikdy nemohli udělat, tak ve finále historicky je vidět, že mohli. Tak, děkuju moc, děkuju Pepovi Skálovi, Míšovi Svatošovi. Mějte se krásně, dejte odběr, dejte zvoneček, dejte like, než půjdete. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Uvidíme se v 8 večer. Ahoj.
0: Te zdravím.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kiddy z bunkru, Kiddy z polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům Zlán Václava Havla. V 90. letech to bylo velmi vtipné a hlavně pravdivé. A přátelé, já než tady začnu, tak se tady s vámi připravím doutníčka, protože jsem dostal od Barunky takový speciální doutníkový zapalovač. A tady si takhle uděláme dírku, vyloupneme, tak, dejte se, jo, to funguje, paráda. No, naplnil jsem si ho a poprvé ho zapaluji, takže ošetříme doutníčka. Tak, samozřejmě sirky jsou taky fajn, ale na to tady není prostředí, to je tu moc vítr. No, to táhne krásně. Tak, přátelé, udělejte si pohodu. Pevně věřím, že odpočíváte také občas o víkendu. Já tedy toho odpočinku tomu moc nedám, ale to už tak prostě v životě je. Pro mě je inspirativní a naplňující to, co dělám. A musím začít jednou zprávu, aby to nezapadlo, která potěšila nejenom mě, ale potěší i vás. Tento týden padlo několik rekordů. Já jsem před 14 dny napsal na Google, nebo před dokonce už 3 týdny, ještě před dovolenou to bylo, takže více než 3 týdny, jsem napsal na Google, poněvadž ten propad ve sledovanosti a počítání RPM a dalších jiných záležitostí ohledně YouTube šel na třetinu. To není normální. Aby to ze dne na den padlo na třetinu, tak to opravdu není normální. Vašek na tom byl ještě hůř. To samé Míra pod pokličkou, ten tam padl na nějakých 25% původní sledovanosti a tak dále, takže já jsem zjišťoval, v čem je problém a psal jsem na Google. Google mi odpověděl předevčírem a omluvili se mi, že mi do 24.8. opravdu ubírali 8 až 12 tisíc sledujících. Prostě je nepočítali. Takže tam byla káva, 13 tisíc zhlédnutí. Ranní zprávy 22 tisíc, které běžně mají 35. A takhle by mohlo pokračovat. Takže dokonce u některých zpráv mi vzali až 14 tisíc sledujících. A to samozřejmě člověka demotivuje, protože si říkáte, to tak asi dělám nějakou chybu, něco je špatně. No ale ono to nesouhlasilo s tím, jak raketově mi přibývali sledující, to je jedna věc. A druhá věc, jak jsme měli s Tomášem Lukavcem, tak u Tomáše padl rekord za 3 dny, protože my jsme za 3 dny měli 107 tisíc zhlédnutí. Tomáš mi psal, říkal, to je úplně fantastický. Já jsem říkal, jo, to je úžasný, ale nechápu, jak je možný, že já mám prostě tohle upozadňování a proč to máme, kdo nás zase kde nabonzoval. Takže opravdu chyba byla na straně Google, ty se mi omluvili a dopočítali mi ty lidi, včetně samozřejmě peněz a všeho. Jo. Takže najednou to tam prostě ze dne na den vyskočilo, tam byla, když to řeknu slušně, takováhle erekce. 90 stupňů nahoru a já jsem z toho samozřejmě měl radost, jo, protože ono vás to demotivuje, přátelé, jo, když se snažíte, teď je zatím spousty hodin práce a příprav a teď to nemá logiku, protože komentářů je stejně, lajků je dokonce více, no a tím pádem se stalo to, co jsem tedy vůbec nečekal, a to čtvrteční káva nebo středeční. Dejte, přátelé, abych vám nekecal, čtvrteční, no jak jsem tam měl s Martinem Kubou a SPD, jak byl jmenován do Budvaru, do dozorčí rady, tak to je káva, kterou prosím pěkně vidělo 32 tisíc z vás, takže za to vám chci moc poděkovat, protože to bych teda vůbec nečekal. Já jsem to i avizoval, že jde o regionální téma, které má teda přesah, ale že to bude takto sledované, tak s tím jsem vůbec nepočítal. Stejně tak ty dlouhé kávy, které jsem začal dělat, a někteří jste mi psali, že bohužel nemáte čas je zhlédnout, že na ně koukáte později, ale zase jiná část mi psala, že jim to vyhovuje ten, do těch 30 minut, ten formát, tak ono to je těžké to vybalancovat, přátelé, najít v tom nějakou schodu pro všechny, to nikdy nepůjde úplně. Ale dokonce i ty 30-minutové kávy najednou 23-25 tisíc zhlédnutí, což je naprosto fantastický. Jako já na to nemám slov, za to vám chci moc poděkovat. Rozrůstáme se, vidíte, jak
rychle přibývají za týden 550 nových sledujících. Zase úžasné číslo. No a najednou se to všechno srovnalo, vybalancovalo a jsme na číslech, na kterých jsme byli a na které jsme zvyklí, protože ono, když vám poctivě nežádné nákupy a podvody, boty a tak dále, jak mě tady obvinují některá ta rádoby média, liberální samozřejmě, a ty, co ty nositelé té pravdy jediné, tak jako mě píší, tak to se dá lehce všechno zjistit a dohledat. Ale já nemám potřebu platit ani za jednoho jediného sledujícího. Já všechny sledující mám organicky nabrané. No a brzy vás bude, přátelé, 70 tisíc. My se blížíme k číslu 68 tisíc sledujících. Myslím si, že se to podaří tento týden. No, tento ne, už to kecám, to bychom museli být v Anglii a počítat to od neděle. Ale myslím si, že příští neděli už tomu tak bude a bude vás tady přes 68 tisíc, což je naprosto boží. A to by mě nikdy nenapadlo. Brzy budeme stavit 5 let a 3 roky tady toho formátu. Protože já jsem s tímto formátem, jestli si dobře vzpomínáte, začal v roce 2023, kdy jsme spolu uzavřeli ústní dohodu a vy tu dohodu plníte, já se ji snažím plnit také a žijeme v symbioze a ne v nějakém parazitickém spojení nebo systému, chcete-li. A budeme teď stavit 3 roky tady toho formátu, kdy jsou 3 videa denně na prvním kanále, o víkendu minimálně 2 videa, jedno živé vysílání jedno za 14 dnů a na druhém kanále mám kalendária, nemám je teď pravidelně, protože mi zabírají spousty času a zase to není tak sledované, ale třeba ta videa historická na kanále Archiv doktora Vajíčka, no tak ty jdou perfektně nahoru. Já vím, že když tam vidíte 7 tisíc zhlédnutí, tak to je nic proti prvnímu kanálu, to se nedá srovnat samozřejmě, ale také si vemte, že tam je 10 800 odběratelů a odběratelek. Takže pokud vás zajímá historie, protože já už sem dávám pouze ukázky 10-minutové a vždycky je jedno hlavní historické video týdně, bývá v neděli o 16 hodin, ale teď jsem tu dal vždycky ten datum, na které se to vztahovalo. To znamená, teď poslední video je tam SNP, Slovenské národní povstání, tam by se dalo točit dlouhé hodiny, takže jsem to musel hodně zkrátit, protože ten původní formát měl skoro 2,5 hodiny. A předtím samozřejmě z 20. na 21. srpna ve 23.00 k nám vpadla vojska Varšavské smlouvy, převážně teda Sovětů z Ukrajiny. A na to jsem natočil 2 díly, protože to bylo opravdu velmi dlouhé. A to má u vás obrovský úspěch. Dokonce v žebříčku to bylo na 28. místě, co se týče vzdělání, jo, tak to je super naprosto. Mnozí mi píšete, že vás mrzí, že mě nevysílají na školách, co se týče těch historických videí. Podívejte se, já se těm učitelům a učitelkám nedivím, protože i kdyby chtěli, tak by z toho samozřejmě měli postih. A teď vy mi na to napíšete. Vždyť se vyměnila vláda. Vojtěchu, teď je tady nová vláda, tak přece to musí fungovat. No jo, přátelé, nová vláda se starými strukturami, to je ten problém, to je to, o čem se tu bavíme každý den. Proto ty změny nejsou. A vzpomeňte na to, co říkal Jindřich Reichl v neděli ve vysílání přesně před týdnem. A bohužel musím konstatovat, že to tak je. To znamená, je to taková vláda mírného pokroku, v mezích samozřejmě, nějakých. A Andrej Babiš, čím je starší, tím méně chce jít do konfliktu, což ho chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu myslím si, že by měl bouchnout do stolu a říct si a dost, jako je nás tady 108, máme většinu a my tady budeme teďkon vládnout. A vy se třeba můžete stavět na hlavu. Bohužel to tak nedělá. Musíme hledat pozitivní věci na vládě, protože pořád trvám na tom, že tahle vláda je lepší než ta předtím. Samozřejmě můžete někteří kritici naprosto správně napsat, že nemám moc. Plně v pohodě, jsem s tím v pohodě, ale je to lepší. Jen kdyby trošku bouchl do stolu Andrej Babiš. Vyměnil policejního prezidenta, vyměnil Koudelku BIS. Teď se podívejte, to je vlastně zpráva týdne. SPD, já jsem to nedával, do co týden dal, protože by ten pořád pak měl 2 hodiny. Ale vemte, o to jsou kedy, vemte si, SPD tady bylo vedeno neoprávněně jako v
podstatě téměř neonacistická strana, ultrapravicová, extremistická a dehonestující a tak dále. A kolik jim to sebralo procent? Jindra to teď velice správně počítal v protiproudu, takže zdravím i protiproudaře, protože vím, že na mě spousty z vás koukají. A Toulovi hlavně, rodina. Milá, zdravím. A ten říkal, že jim sebralo zhruba 7%. No je to pravda. Je to tak? Lidi to radši hodili ano, protože nevěděli, jestli SPD nebude zakázaná strana. Proto i Tomio Okamura založil vlastně to SPD+. Ale se to jmenovalo jinak. A já se tomu vůbec nedivím. Protože lidi si řekli, hele, tak to jako mámo, to přece jim to nemůžeme hodit, oni je pak zakáží a náš hlas propadne, tak to radši teda hodíme ANO třeba. Jo. Samozřejmě je velmi naivní to, co tady tvrdí STAN, že se podělí o hlasy nespokojených občanů, to mě jako rozesmálo, s ANO, no to je naprostá blbost. Jako tvrdit, že ANO má stejné nebo přibližně stejné voliče, nebo jak se dneska moderně říká voličstvo, aby se nikdo neurazil, tak to je přece naprosto naivní. To nevím teda, z čeho vycházejí, z jakých sociologických průzkumů, ale měli by si v hlavě udělat trošku ornung, pořádek. Takže to, že se SPD omluví, to je hezké, ale myslím si, že to nestačí. To znamená, chtělo by to, aby pan Koudelka dostal přes prsty. Mě také psali teďkon z ČT24, tak jsem se k tomu vyjádřil v jednom článku a je to stejné jako s těmi dezinformacemi a údajnými dezinformátory, jako jsem třeba já jsem jeden z hlavních, to nevíte, tak v tom žebříčku tam naprosto vévodím, dokonce už jsem přeskočil i Tomáše Lukavce, tak to všechna čest. Ještě pořád je teda přede mnou Martina, ale už se blížím. To mě fakt jako pobavilo. Tak vemte si, jakým způsobem vlastně tady ty informace oni podávají, dehonestují tu druhou část nás a jako pohoda, nic se pořád neděje. Vyhazují lidi z práce, ale to není tak, že by tam někdo zavolal z toho vedení a řekl, hele, tady toho vyhodte toho. Ne. To jsou ti přisluhovači. Přátelé, to jsou lidé, kteří jsou v každém režimu. A většinou se to dědí z pokolení na pokolení. A oni vždycky z toho mají nějaké výhody. Jo. Úplně typický příklad je admirálovo rodina, protože ty jsou úplně ukázkový. Papá a tak dále. To mě taky pobavila ta zpráva s tím Filipem Turkem a nějakým tím pilotem. Tak vemte si, jo. Já to stáhnu na sebe. Mně, pokud přijde zloděj na můj pozemek, tak já nemůžu vidět, jestli je nebo není ozbrojen. Co to znamená? Znamená to, že vemu legálně drženou zbraň a samozřejmě na něj namířím. Nezastřelím ho hned. Ale já nemůžu vědět, jestli neohrozí moji rodinu. A od toho ty zbraně jsou. Takže jestliže tady pilot chytil zloděje, tak i kdyby mu řekl to, co mu řekl, tak to nic nemění na faktu, že byl v právu. Oni mu odebrali zbraně, oni mu vzali zbroják a teď mu chtějí vzít pilotní licenci. A mě by tedy zajímalo, jak souvisí zbrojní průkaz s pilotní licencí. To je stejné, jako kdyby teď panu Foldinovi, kterému zabavili zbraně, jako kdyby řekl, tak, teď vrátíte zbroják a vrátíte řidičák. To je přece naprostá hloupost, ne? To spolu vůbec nesouvisí, tyhle ty záležitosti. A všimněte si, že takovýhle hloupacatý článek o nějakém pilotovi, který je donátor motoristů, a je to kamoš Filipa Turka a proletěli se spolu hlavně nad Moravskoslezským krajem, ale i nad severními Čechami a část středních Čech, protože byli nad Hyundai, ne? Takže taky by si ty novináři mohli jako zjistit, kde ta fabrika je. A
že s ním letěl admirální generál, ten je v tom prej nevině. Petr vůbec nevěděl, o koho jde. Takže vemte si, že oni tady vemou člověka, tomu předem dají nálepku nějakého extrémisty a vyšinuté osoby a ještě k tomu nalepí toho Turka. Je stejný jako ta Yogurtgate, že jo. Podívejte se ticho popěšně, jo. 3 dny se tady kolem toho šílelo a najednou nic. To dělají jenom proto, aby prostě dehonestovali za každou cenu tu osobu, aby ty jejich žvásty vůbec někdo četl. Oni vlastně počítají s tím, že my jim budeme dělat reklamu. A bohužel i já na tady to naskakuji a vlastně jim potom dělám reklamu těm lidem. V podstatě bychom se o něčem takovém vůbec neměli bavit. Jenomže pokud se o tom nebudeme bavit a nebudeme se bránit, tak oni budou stále více zvyšovat ten nátlak a oni už si ty články úplně vymýšlí. Já když jsem četl některý ten článek o mně, tak jsem se tam musel smát. Jako já s tím redaktorem mluvím, já mu to vysvětluju a on tam napíše úplně něco jiného. On nechá to jádro a zbytek si úplně vymyslí. Nebo se zeptá lidí, kteří o tom neví vůbec nic a třeba mě bytostně nenávidí. Takových lidí je spousty. Protože závist je svině. A úplně si vylžou ten článek. A pohoda. A nemají, tady chybí ta odpovědnost. Tady chybí novináři typu Čapka, Peroutky a spol. Novináři, kteří měli glanc a nějakou odpovědnost. Tady to chrlí ty fakulty. Všimněte si, že jde o velmi homogenní společnost. Jsou to většinou nezadané dívky, které teda už moc dívkami nejsou. Kolem té 30 z filozofické fakulty. A já se mám už smát. A nebo jsou to teda chlapci, měli by to být muži, kteří vlastně neví, co jsou. Ne? Tak si, já si úplně dokážu představit jejich porady. Ta bych jako mužka chtěl být. Teď jim tam zúčet ucha. Protože to musí být něco naprosto kouzelného. A dobrého novináře, aby člověk pohledal. Já si třeba moc vážím pana Panenky nebo třeba Bohuše Modrého Jelena. To není jako novinář, to je spíš redaktor nebo publicista možná. Prostě, když dělám tu práci, tak ji dělám pořádně. Další téma, Thomas Paukner. Věřte mi, že mu zakážou i Hero, protože já vím, kdo to vlastní a vím, jakým způsobem o to dostali mě. Takže to bude to samé v Bledě modrem. To nebude mít dlouhého trvání. Bude muset jít třeba na Patreon nebo někam jinam. Zrušili mu účet facebookový a zrušili mu stránku. Takže zase ho chtějí odříznout od peněz, přátelé, protože o tom to je. Samozřejmě. Nehrajme si, že tady kolem vidíte zeleň, ta dokáže žít z fotosyntézy. My bohužel z fotosyntézy žít neumíme. Takže jsme na tom závislí, ne že ne. A oni ho takhle odříznou a řeknou, že je to kvůli tomu, že lhal o bydlišti, že tam byla adresa nějakého úřadu. To je přece naprostá blbost. Kvůli tomu vám nikdo nezruší stránku. A zase, já vám říkám, že v tom je BIS, je to můj názor, Zbíša a tak dále. A klidně Thomas Paukner může být bývalým operativcem BIS. Ten způsob té práce, kterou má, bych se vůbec nedivil. A zase jsme u toho. Proč vláda neodvolá Koudelku? Proč ho tam pořád drží? Jak dlouho ještě? Já tomu nerozumím, co mají za dohodu s Babišem. Vždyť to je jeden přešlap vedle druhého. Přitom tam jsou šikovní chlapy a ženský jako operativci. Ale stalo se z toho politikum. Stal se z toho nástroj moci. Ne, že by někdy kontrarozvědka nebyla, to samozřejmě. Ale ta apolitičnost by tam měla být a to je úplně do očí bící, že není. Si vemte Koudelka, byl plukovníkem 8 let, a najednou přišla nová vláda a dneska už má 3 hvězdy. Jemu bude za chvíli armádní generál.
My tady máme armádních generálů, to je šílený úplně. Řehka byl pochválený. Byl taky u admirálního generála. Stal pochvalu. Vynikající ta práce byla jeho. A že mu drží palce, teď to je politické. Jako tady čím dál tím víc generálů jde do politiky, to nikdy nebylo. To byla úplná výjimka, když se nějaký generál objevil v politické straně. Většinou to bývají lidé, kteří se chytí perfektně v soukromém sektoru, jako třeba Andor Šándor, a glosují zvoje do televize a podobně. Protože samozřejmě jako Andor Šándor, ten zatraceně dobře ví, o čem mluví, že jo? Já ten nevím, jestli byl šéfem vojenské rozvědky nebo kontrarozvědky. Že by Dan Landa zase letěl? I minule letěl. Jsem mu psal, jsem viděl to jeho letadlo a letěl z Hosína. Tady mi chodí srnky a zajíci. Tady mi nepotkal srnku zase, jsou drzí hrozně. Ten srnek je strašně drzý. Chodí na jahody. Takže já si myslím, že prostě největší chyba je v nás jako v lidech, že nechceme tu změnu. My o tom mluvíme, že ani to tom umíme pěkně, ale chceme jenom takovou jako mírnou, jako mírný ten pokrok. Jo? Strana mírného pokroku, to je úplně přesná definice. A nechceme, aby ta otoč, aby to bylo velké. Jo? Nebo třeba další článek. Generál poručík, brzy armádní generál, šéf, náčelník generálního štábu, nový, prohlásil, že většina lidí v České republice by šla se zbraní bránit vlast, kdyby nás teda to Rusko napadlo. Tak to si teda rozhodně nemyslím. O tom teda nejsem vůbec bytostně přesvědčen. A pak ještě rozesmálo, že nejvíc by přišli z té vločkové generace, no tak to určitě. Jako možná ty hráči těch Counter-Strike a Call of Duty a podobně, jo, tak ti možná, nebo ty, co hrají paintball, než by zjistili, že ta kulička sice jako bolí, ale kulka bolí mnohem více, a že si nevemete lékárničku a nemůžete jít dál bojovat, a že taky to připojení k internetu nemusí být úplně skvělé a další jiné věci. Samozřejmě určitě mezi nimi je spousty šikovných lidí, to já vůbec neříkám, že ne, ale nemyslím si, že to je tak, jak si pan náčelník myslí on teda. Takže to mi napište, přátelé, co vy si o tom myslíte. Jestli teda budeme urdo. Zázrační zbraně, jsem se četl dneska článek o těch zázračných zbraních, že Švédsko má nějakou raketu, která teď z té letadlové lodi, jak to poslali k Finsku, tak zasáhne Kreml. Mně přijde, že se opravdu ty lidi zbláznili úplně. Místo toho, abychom tady řešili, že Evropa je úplně vyřízená, že tady krachujeme, že tady krachuje Volkswagen, jak jsem říkal na kávě s Vojtěchem včera, že jsou tady obrovské problémy, že máme drahé energie, že nemáme naplněné zásobníky, až přijde tuší zima, tak jsme úplně vyřízení. Tak místo toho se tady úplně o blbostech v podstatě to bavíme a hádáme. Já bych tedy byl velmi nerad, aby byl nějaký takovýhle konflikt, protože já čtu spousty těch knih a připravuji ta historická videa, tak si to člověk úplně uvědomí. Jo. Teď jsem dočetl dvě knihy zase o Mauthausenu a K.H. Frankovi. A protože jsem v Mauthausenu dvakrát nebo třikrát byl a jednou jsem tam natáčel video, to se vám moc líbilo, Ďábel v líbezné krajině, myslím si, že tady na prvním kanále, takže ho vidělo asi 60 tisíc lidí, tak to je prostě děsivé tam. Jo. A teď jako oni neodborně tam do toho dávají ty výtahy a ničí to tam a dělají tam ty betonový. Mně to přijde, kdyby to chtěli obnovit. To samý jsem viděl v Osvětimi. Já jsem chtěl letos ještě do Buchenwaldu nebo Orenburgu, do Sachsenhausenu chcete-li.
Ale normálně mi to tak znechutili, jak jsme byli v Dachau, jestli si vzpomínáte, asi před 3 lety. Tak jsem byl tak znechucen, že se mi do toho ani nechce, jo. Aby mi tam neustále někdo do něčeho kecal a tohle nemůžu a tady to nemůžu a tady to nemůžete točit a mě prostě nebaví. Jo, protože já to nenatáčím z nějakého potěšení, ale kvůli edukativní činnosti a je to opravdu čím dál tím těžší. Je spíš se možná zaměřím na ta méně známější místa, to znamená na ty třeba pobočné tábory, to je u Mauthausenu, je to obzvlášť zajímavé, Steyr a Hardheim zámek a tak dále. Že tam člověk třeba bude mít jako volnější ruce. Tak uvidíme. Přátelé, každopádně vy mě napište do komentářů vaše názory, postřehy a připomínky. A já vám všem přeji, ať máte krásný zbytek neděle, ať se vám daří a brzy zase na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a máme tady pomalu a jistě září, to znamená po 2měsíční pauze, opět finanční rádcovství, takže se můžete přihlásit na e-mail. Varunka to s vámi všechno vyřídí, září už se plní, protože lidé, kteří nestihli v červnu, tak jsme je přesunuli na září, takže pokud se mnou budete chtít mít hodinový videohovor nebo za mnou osobně přijet do kanceláře, napište na e-mail, Barunka vám pošle, jaké jsou podmínky a já se na vás všechny budu moc těšit. Přátelé, je to čím dál tím více potřeba, mějte se krásně.

Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítám vás v posledním prázdninovém živém vysílání na svém kanále, na své stránce, na Facebooku a jako tradičně v obvyklém čase. Každopádně i dnes se pokusím být stručnější. Minule už jsem to stáhnul asi na nějakých 45 minut. A myslím si, že dnes opravdu tím, že je poslední víkend před začátkem školního roku, tak rovněž asi byste ho měli trávit spíše s vašimi dětmi, takže si popovídáme jenom o těch nejzávažnějších tématech, ale myslím, že to bude stát za to, protože všechny ty věci, které vám budu sdělovat, ty okruhy, jsou podle mého názoru extrémně zajímavé. Jednak to, co jsem už přislíbil, tedy takovou tu odvrácenou stránku bitcoinové kauzy, o které se příliš nehovoří, a já bych vám tady rád vysvětlil, proč se o ní nehovoří a proč nejsou někteří lidé stíháni. Jednak to je trošku sonda do toho, co možná mohl dojednávat a o čem mohl mluvit šéf CIA John Ratcliffe v Moskvě při svých rozhovorech, při svých jednáních. Mimochodem tam byl i šéf vatikánské diplomacie, takže vidíme, že se skutečně ledy hýbají. No a v neposlední řadě se určitě vyjádřím k té katastrofě, kterou jsme mohli slyšet v 11 hodin na CNN Prima News, kde Petr Pavel předvedl, že opravdu nepatří na Pražský hrad. Podle mého názoru, každý, kdo si ten rozhovor pustil, tak se musel jenom držet za hlavu a každý, kdo šel mu dát hlas v roce 2023, tak po tom, co nám tam předvedl, si musel podle mého názoru buď to nafackovat, nebo alespoň nařezat na ruce, nebo si je nějakým způsobem potrestat za to, že tam ten lístek vhodil. To byla ukázka hlouposti, prázdnoty a argumentační zoufalosti. Nevím, jak dál to ještě pojmenovat. Škoda, že Petr Pavel, a i možná proto je za mě špatně, že byl zvolen člověk, který nikdy nebyl v politice, protože on fakticky nikdy nebyl v přímé politické debatě ohledně těch klíčových národohospodářských problémů s jakýmkoliv oponentem. A věřte mi, že kdybych se s ním jednou střetnul, tak by to byla pro něj ještě větší ostuda, než to, co jsme dnes viděli na Primě. Pojďme ale po pořadě. Budu rád, když budete sdílet mé živé vysílání, protože dnes to, myslím, opravdu bude stát za to a bude to kratší. A nebo když si vyberete jednu z těch pasáží, které jsem tady avizoval a o kterých budeme hovořit. Takže pojďme na Johna Ratcliffa, ředitele CIA, který zavítal do Moskvy. Jak už jsem říkal, společně se šéfem vatikánské diplomacie. Já už jsem o tom částečně hovořil u Petra Hajka na jeho protiproudu. Moc děkuju za ty reakce. Ten rozhovor už má přes 50 tisíc zhlédnutí na YouTube, což je nádherné číslo, vysoce nadprůměrné na protiproud. Takže moc děkuju za všechny vaše vzkazy a komentáře, které mi přišly od vás, jež jste si ten rozhovor poslechli. A ty jsou opravdu na 100% pozitivní, takže z toho mám opravdu velkou radost a moc za to děkuju. My jsme se tam toho dotkli, ale podle mého názoru jsme ještě jaksi neměli čas a prostor to rozebrat ve vyšších důsledcích. Ta návštěva je třeba hodnotit z pohledu kontextu současných událostí, které vidíme na geopolitice a na celém světě. Tou první událostí je samozřejmě iránský konflikt, na který se Spojené státy americké soustředí v tuto chvíli jednoznačně nejvíce. Pro Trumpa je Ukrajina už fakticky jenom přítěží a byl by velmi rád, kdyby ta válka skončila. On už tam nemá co získat. To, co Američané vlastně chtěli, tak už toho dosáhli. To znamená, že Rusko bylo to válkou zcela jednoznačně oslabeno, o tom není žádná. Ale především oni v podstatě uzavřeli kontrakty se Zelenským, velmi výhodné pro americké firmy, pro Spojené státy americké, takže Ukrajina je dnes z velké části v rukou amerických korporací. Tudíž ta válka, její pokračování nemá pro Spojené státy žádnou hodnotu. To je, myslím, v tuto chvíli jasné. A za druhé, sami Ukrajinci už říkají, že se jim ta fronta rozpadá, a že zejména u Slovjansku a Kramatorsku fakticky Rusové postupují velmi rychle na tato dvě zásadní nebo klíčová, poslední klíčová města v Donbaském regionu, nebo v Doněckém regionu, aby byl přesný,
o které Ruská federace ještě stojí. A to je, myslím, v tuto chvíli naprosto klíčový fakt. To znamená, z mého pohledu, to, co John Ratcliffe přijel vyjednávat do Moskvy, je nabídka. Jsou debata nad podmínkami, za který by bylo možné ten konflikt ukončit. Trump už nechce posílat další zbraně na Ukrajinu, rozhodně ne patrioty, on je potřebuje u Perského zálivu a rozhodně ne štěpit svoje síly a kapacity svých zbrojařských koncernů na dvě různé strany. To je v tuto chvíli jasné. V Iránu opravdu je ta válka velmi zaseklá, ale je pro Trumpa mnohem důležitější, protože Hormuzský průliv a vlastně veškeré ty ekonomické vazby, které tam v danou chvíli probíhají, tak jsou z pohledu Spojených států amerických tisíckrát důležitější než to, co se děje na Ukrajině. Já myslím, že je to v danou chvíli očividné a že Trump potřebuje se z té války odnést úspěch z toho konfliktu s Iránem a v současné době to tak nevypadá. To znamená, on potřebuje něco změnit. Jediné, jak může Irán tuto chvíli skutečně donutit k nějakému jednání, k ústupkům v rámci těch jednání, je ekonomický tlak. Žádný zásadní ekonomický tlak nemůže vyvinout do doby, dokud s Iránem bude spolupracovat Rusko a Čína. Irán z hlediska své geografické polohy má skvěle krytá záda a z hlediska ekonomiky v tuto chvíli rovněž, protože jak Čína, tak Ruská federace s ním velmi úzce spolupracují a tím pádem mu pomáhají ustát ten konflikt s mnohem technologicky vyspělejšími státy, jako je Izrael či Spojené státy americké. Proto si dovedu představit, že Ratcliffe přijel vyjednávat podmínky, za jaký by bylo možné ukončit konflikt na Ukrajině, kdy Spojené státy by fakticky nabídly tlak na ukrajinské vedení. Ono by to už pravděpodobně bylo bez Zelenského, protože samozřejmě naše média vás o tom neinformují, ale na Ukrajině se fakticky na denní bázi konají masové protesty vůči Volodymyrovi Zelenskému. Je to dáno tím, že ta další korupční aféra pod krycím jménem Forrest Gump, která zasáhla v první vlně Ininu Mudru, ale v té druhé Kirila Budanova, šéfa prezidentské kanceláře, už fakticky dokazuje, že Zelenský je součástí té korupční sítě. To je v tuhle tu chvíli naprosto nespochybnitelné. Prvním ředitelem kanceláře prezidenta Zelenského byl Andrij Jermak. Ten už musel odejít, protože se ukázalo, že samozřejmě byl prolezlý korupcí skrz naskrz. A teď ten slavný Kiril Budanov, o kterém se říkalo, že ten je čistý jak liliový květ, tak byl zachycen na nahrávkách právě při telefonátech s tou Irinou Mudrou, ale i s dalšími představiteli, kde zcela jednoznačně z toho plyne, že se podílel na rozkrádání té zahraniční pomoci. A dokonce tam zní nádherná věta, když se ho zeptali v tom telefonu, jestli chce bojovat s korupcí, a on říká, ne, s korupcí nechci bojovat, korupci chci řídit a usměrňovat. Takže myslím si, že to je krásné přiznání v plném rozsahu, že Kirill Budanov byl součástí celé té sítě a logicky s ním i Volodymyr Zelenský. Tudíž ty protesty už jsou masové a ty protesty také někdo řídí, oni se nedějí jen tak pro nic za nic. Většina těch masových protestů je řízena různými skupinami, které pracují po celém světě a na té Ukrajině to není výjimkou. Stejně tak, jak byl řízen Majdan, tak teď je zase řízen protest proti Volodymyrovi Zelenskému. Tudíž, dle mého názoru, se vyjednával v Moskvě konec Zelenského a ta podmínka míru, která spočívá v tom, že by Rusko získalo zbytek Doněcké oblasti, ten Sloviansk a Kramatorsk, který získá dříve nebo později, buď to silou nebo dohodou, a že by v podstatě nastal mír tím, že by Rusko vrátilo část Charkovské oblasti, získalo zbytek té Doněcké oblasti, ponechalo si kontrolu nad Luhanskou oblastí celou, kterou již kontroluje v tuto chvíli, a nad těmi územími, které kontroluje v Chersonské a Záporožské oblasti. Co bych za to chtěli výměnou Spojené státy americké? No, já jsem přesvědčen, že právě pomoc vůči Iránu, nikoli vojenskou, ale právě tu ekonomickou, to znamená zprostředkování toho jednání,
případně i s Čínou, aby tam došlo k nějakému tlaku na Irán, aby se domluvil a Donald Trump neodešel z té války v Iránu jako poražený. Cokoliv jiného, samozřejmě není to jistota, nikdo jsme u těch jednání neseděli, 100% to vědí jenom ti zúčastnění, ale za mě nic jiného nedává logický smysl. Cokoliv jiného, jakékoliv jiné varianty, představa, že by tam Radcliffe jel vyhrožovat Rusku, že na ně Spojené státy zaútočí nebo že uzavřou vzdušný prostor, to si vůbec tuto chvíli nedokážu představit. To je prostě holé science fiction a dle mého názoru tam prostě probíhala dohoda na těchto parametrech. Já osobně říkám, že je smutná ta záležitost a ten aspekt celé té války, že mnohem lepší dohodu pro Ukrajinu, pro Evropu a jsme mohli uzavřít už před 4 lety. V té době, když my jsme apelovali, abychom se dohodli, abychom sedli za ten jednací stůl, za kterým ten seděl John Radcliffe, nevím, jestli tedy Radcliffe je proruský zrádce a vatikánský diplomat, nejvyšší, jestli je také jaksi prorusky zaměřený, nemyslím si to. Když my jsme říkali, že tohle jednání mělo proběhnout už před 4 lety, protože jinak ten, kdo na tom nejvíc bude tratit, je Ukrajina, tak se teď ukázalo, že jsme měli absolutní pravdu. Absolutní pravdu a že v podstatě mohla mít Ukrajina mnohem širší území, nad kterým by si zachovala kontrolu. Tehdy v dubnu 2022 byl na stole v Istanbulu úplně jiný návrh. To znamená, že Ukrajina mohla mít stále kontrolu, plnou kontrolu nad Záporožskou oblastí, Chersonskou oblastí a Luhansk a Doněck by se staly autonomními republikami. Byl by to 100x lepší návrh a 100x lepší dohoda, než to, co musí Ukrajina a bude muset podepsat v nejbližší době. Za nejvtipnější mě připadá, když Martin Dvořák, tehdy možná si to pamatujete v televizní debatě, říkal, že my nechceme mír, ale že chceme kapitulaci Ukrajiny. Víte, co je na tom paradoxní? Že tahle dohoda bude faktickou kapitulací Ukrajiny. Tahle dohoda, kdy Ukrajina vydá zbytek té doněcké části, tak to bude kapitulace Ukrajiny. A kdo jí k té kapitulaci donutil? No lidé jako Martin Dvořák. Lidé jako Martin Dvořák, kteří prostě naprosto nerealisticky se byli v prsa a tvrdili, jak válka skončí, až vyženeme posledního Rusa z ukrajinského území, kdy posílali ty Ukrajince do toho masomlínku, který neměl žádný jiný účel, než to, aby právě z toho vyšli ti mocní, bohatší a mocnější. Spojené státy americké, jak už jsem říkal, mají kontrakt na využití ukrajinského průmyslového nebo nerostného bohatství, chci říci. Mají samozřejmě nakoupeny už tam půdu, tu nejlepší půdu, která v Evropě je. Rusové si z toho také odnesou to, co chtěli a Ukrajina bude tou největší obětí. To, co je samozřejmě nejzásadnější, je, že nemuselo zemřít zhruba 2 miliony lidí. Nemuselo. Bylo to naprosto zbytečné a kdyby tehdy lidé vzali rozum do hrsti a v podstatě realizovali to, co my jsme navrhovali od prvního okamžiku, ať si sedneme za ten stůl, ať jednáme, tak by to bylo mnohem lepší. Rusko bylo dokonce v Istanbulu připraveno přistoupit i na to, že by západní velmoci garantovali pomoc Ukrajině při dalším napadení ze strany Ruska. To znamená, Ukrajina by měla mnohem lepší garance do budoucnosti. To nechtěli podepsat západní velmoci. To byl ten Boris Johnson, který přijel v tom dubnu 2022 do Kyjeva a řekl, my s nimi nic podepisovat nebudeme, dáme vám zbraně a půjdeme bojovat. To byl Boris Johnson, to byl jeho vzkaz. Kdyby tehdy západní velmoci na to kývli, 2 miliony lidí, Rusů, Ukrajinců, to je jedno pro mě člověk jako člověk, by mohli být dnes naživu. Ukrajina mohla kontrolovat mnohem větší část svého území, nebyla zadlužená na 100 let dopředu a nerozprodala všechno, co má na Ukrajině vůbec nějakou hodnotu. Faktem je, že ti kleptokraté, kteří vedou ten režim kolem Zelenského, tak ti si přišli na své. Tedy musím říct, že ti asi na tom zbohatli nejvíc, to jsou ty Ferrari a Lamborghini, které nám jezdí po celé Evropě s ukrajinskými značkami. Zelenský ten si nakoupil spoustu majetku a část majetku má také v Izraeli. Ale ti obyčejní Ukrajinci ti na to doplatí nejvíc. Doplatí na to nejvíc obyčejní lidé, jako obvykle.
a doplatí na to Ukrajina jako země, která dávno po odchodu Zelenského někam do ústraní bude v totálním problému, jelikož bude chybět celá jedna generace mladých mužů a tím pádem logicky zdravotní, sociální systémy budou velmi, velmi nahnuté. Každá země po válce má tyto problémy a Ukrajina nebude výjimkou. V tu chvíli samozřejmě už nikdo nebude chtít Ukrajině pomáhat, bude to zapomenutá země, kde lidé budou žít v obrovské chudobě, v obrovské korupci a nečeká je vůbec nic hezkého. Kdyby mi těch lidí nebylo líto, tak bych řekl, chtěli jste to, máte to mít, ale je to škoda. Je to nesmírná škoda, protože každý ten jeden člověk, který tam zemřel, byl něčí syn, něčí bratr, něčí otec, něčí vnuk a to už se prostě nedá vzít zpátky. Vezměme si z toho ponaučení. Ponaučení z toho, že tyto vojenské konflikty nemají absolutně žádný smysl a že kdybychom vzali tehdy rozum do hrsti, tak mohl být ten výsledek úplně jiný. Válka je vždy prohra. Benjamin Franklin kdysi řekl, že neexistuje dobré války a neexistuje špatného míru. Mír i za sebehorších podmínek, který by byl uzavřen v dubnu 2022 v Istanbulu, by byl lepší než 4 roky války. A to už ani nehovořím o zátěži pro Českou republiku. Česká republika díky ukrajinské migraci, která konstantně 4 roky probíhá, aniž by byla jakýmkoliv způsobem regulována, zejména tou vládou Petra Fialy, my už jsme nějaké kroky udělali, byť uznávám, že i z mého pohledu nedostatečné, já bych šel ještě mnohem dál. Inspiroval bych se například Dánskem, které udělalo to, po čem já jsem volal od začátku a vy, kdo mě sledujete, tak to moc dobře víte. Definovat bezpečné oblasti na Ukrajině, kde válka prostě nemá žádný zásadní dopad a odkud není jeden jediný důvod přijímat ukrajinské migranty. Protože v tu chvíli to jsou skutečně pouze ekonomičtí migranti a žádní uprchlíci. My jsme mohli přece selektovat, my jsme mohli skutečně pomoct těm ženám a dětem, kteří přišli z té oblasti od Charkova, od Doněcku, Luhansku a tak dále a tak dále. Tam jsme logicky pomoc měli a mohli. Ale my jsme rozprostřeli ty peníze a sociální dávky a náklady tohoto státu na lidi, kteří přicházeli od Užhorodu, z Lvova a z dalších měst a oblastí, kde válka fakticky nebyla vůbec, ani na minutu. Dánsko definovalo 14 bezpečných oblastí na Ukrajině a jasně řeklo, že z těchto oblastí už nebude přijímat žádné ukrajinské migranty. To jsme mohli udělat před 4 lety, když jsem to navrhl. Ale to jsem byl proruský sluha samozřejmě, takže Dánsko je tedy taky proruské, když to teď udělalo, to, co jsme my tvrdili a navrhovali už na začátku toho konfliktu, abychom pomáhali selektivně a nikoli v plošně, abychom neotevřeli brány naší země, našich hranic a řekli, pojďte sem všichni. Nám je jedno, jestli přicházíte od Černé Pričope anebo z Donbasu. To přece byla zásadní chyba. My jsme to tvrdili od prvního momentu. Byli jsme proruští, byli jsme Putinovi sluhové, takže Dánsko pravděpodobně je Putinova kolonie, nebo jinak si to neumím vysvětlit, protože fakticky realizovali to, co my jsme dávno navrhovali. No a logicky v tuto chvíli ta ukrajinská migrace je obrovskou zátěží pro nás. Znovu

a známe a vždycky jsem si jich vážil a odvedli tady spoustu dobré práce pro nás. A oni dnes sami říkají, že jim to vadí, jakým způsobem jim tady ti nově příchozí pokazili reputaci. Ty vztahy se za ty 4 roky obrovsky zhoršily mezi českou většinou a ukrajinskou menšinou. Obrovsky zhoršily. Dnes už sami Ukrajinci říkají, že se bojí mluvit na ulici ukrajinsky, protože lidé se na ně dívají přes prsty. Dívíte se? Já ne. Já ne, bohužel. A to říkám bohužel. Protože předtím to nebylo. Předtím rokem 2022 to nebylo. Když někdo mluvil ukrajinsky, když někdo byl normálním občanem Ukrajiny, který tady přišel a pracoval tady, tak si nikdo neměl problém. A neměl by ani do dneška, kdyby sem nechodili právě ti, kteří tady ve velké části jenom čerpají dávky, zvyšují kriminalitu a zatěžují naše zdravotní a sociální systémy. Najednou tento týden jsem vám dával článek o tom, jak se nám prodlužují čekací doby u lékaře, k tomu se ještě dneska dostanu ve vztahu s Petrem Pavlem, ale jakým způsobem se tady čeká na vyšetření, na magnetické rezonance, na CTčka a tak dále a tak dále. Často déle než 3 měsíce, což opravdu může být hranice mezi životem a smrtí u mnoha a mnoha onemocnění. Takže za mě, přátelé, John Radcliffe přijel předjednat podmínky případné dohody o míru na Ukrajině. Já za sebe říkám, čím dřív, tím líp. Protože jsou 2 možnosti. Buď si Rusko vezme ten Sloviansk a Kramatorsk silou a bude to stát další 10 000 lidských životů, anebo se dohodneme a uděláme konečně ten peace treaty, jak říkají Američané, no Angličané, tedy mírovou dohodu, která stanoví podmínky, které, jak říkám, budou nejhorší možné pro Ukrajinu, které mohly být, ale to je dáno tím, že lidé jako Martin Dvořák, Vít Rakušan, Petr Fiala, Jan Lipavský, ten je úplně mimo, tak že to jsou lidé, kteří prostě nemají vůbec žádný rozhled a jsou ochotní pro své politické body obětovat životy 100 000 lidí. Já bych to neudělal, na to opravdu nemám žaludek, to ať se na mě nikdo nezlobí. Přátelé, pojďme na tu bitcoinovou kauzu. Ta je za mě naprosto zásadní a klíčová, protože se nám rozjela obžaloba, která viní pana Jiříkovského, pana Tice, pana Blažka a pana Daniela. Ale jak si pozapomněla na jednu zcela klíčovou osobu v celé té věci. A to je pan znalec Jiří Berger. Jiří Berger je člověk, který je tady v Praze poměrně známý. Je to sběratel vozů Ferrari, velmi dobře situovaný, zajištěný člověk, který byl hlavní propojkou mezi Karimem Ticem, Pavlem Blažkem, ale také mezi směnárníkem Stránským a mezi Zbyňkem Stanjurou. Jiří Berger byl znalec, který vlastně díky němu se dostal ten počítač, ten notebook, ve kterém byly ty přístupové klíče k té bitcoinové peněžence, zpět do rukou Jiříkovského. A Jiří Berger, jakožto znalec, řekl, že notář, pan Mikajnč byl mimochodem spolužákem pana Blažka, že by měl otvírat ten počítač zapečetěný. To znamená, že u soudu, když jej vydávali, tak ten počítač měl být zapečetěn. A pan znalec měl osvědčen, on to sám doporučoval, že zapečetěný přijde k tomu notáři a tam se přepošle ta částka, která se měla přeposlat na to ministerstvo spravedlnosti. No ale ono se tak nestalo. Ten počítač přišel k notáři nezapečetěný a den předtím, než je otevřel notář a poslal tu 1 000 000 000 na ministerstvo spravedlnosti, tak někdo, pravděpodobně Tomáš Jiříkovský, poslal přes 2 000 000 000 korun na jiný účet. Ty peníze jsou, pevně věřím, policií v tuto chvíli trasovány, bitcoiny, a doufám, že se k ním ještě dostaneme, protože nezapomeňme na to, že největší část té bitcoinové peněženky dodnes je pryč. To jsou ty peníze, které byly převedeny ještě předtím, než se vůbec dostal ten počítač do ruky notář. Pan Jiří Berger, pan znalec, seděl v restauraci s panem Jiříkovským, s panem Ticem, a se směnárníkem Stránským a dohadovali podmínky, za které by ty bitcoiny by měly být směněny. Stránský si řekl o vyšší provizi, protože se jednalo o

velmi jaksi vysoký obchod za vysokou sumu a pro něj to bylo velmi náročné. A Stránský byl také ten směnárník, který nakonec dal ten podnět na FAU, kdy se tam zeptal na to, jestli ty bitcoiny jsou v pořádku, a FAU okamžitě zajistilo a zahájilo trestní stíhání. Ale pan Berger tam se nimi seděl v restauraci, on je propojoval. On je napojil na toho směnárníka Stránského, on ty obchody domlouval. On byl ten, který tvrdil, že počítač má být zapečetěný. A nebyl. No a co je na tom nejlepší? Pan Jiří Berger je spolužákem Zbyňka Stanjury. Je spolužákem Zbyňka Stanjury. A co lépe, on pracoval jako poradce Zbyňka Stanjury na ministerstvu financí od roku 2022 až do vypuknutí té bitcoinové kauzy. A jeho společnost eFractal SRO si účtovala jak ministerstvu financí, tak generální finanční inspekci, která spadá pod ministerstvo financí, tudíž rovněž to ovládá Stanjura, miliony, celkem přes 10 milionů korun. Za toto období od roku 2022 dál. Chce mi opravdu někdo říct, že klíčová postava, která propojovala všechny ty účastníky té bitcoinové kauzy a která je spolužákem Zbyňka Stanjury a poradcem Zbyňka Stanjury, že o takovéhle věci, o tak významném obchodě panu Stanjurovi Berger neřekl? Opravdu si to někdo myslí? Opravdu mi to chce někdo s vážnou tváří tvrdit? Všichni vědí, že Berger se Stanjurou byl jedna ruka. Všichni to vědí. Jiří Berger ale nebyl obviněn. Já se ptám, proč? Já se ptám z tohoto místa, proč? A budu požadovat odpověď. Z pozice poslance v parlamentu České republiky budu požadovat odpověď orgánů činných v trestním řízení, proč není obviněn pan Berger. Pan Berger, když byl předvolán na výslech, tak odmítl vypovídat s odůvodněním, že by si tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání. No bodej by ne. Ale pokud policie a státní zastupitelství věděli, že Berger seděl na té schůzce s Jiříkovským, Ticem a Stránským a domlouval směnu těch bitcoinů a moc dobře věděl, odkud ty bitcoiny pocházejí, tak jak to, že není obviněn on? Vždyť on má stejnou míru viny, ne-li větší než Blažek, Daňhel a Tic. On má mnohem větší zavinění v té věci. Proč není obviněn? No já si myslím, že je to právě proto, že by to okamžitě od něj vedla ta stopa ke Zbyňkovi Stanjurovi. Okamžitě. To je prostě, to jsou siamská dvojčat. A všichni to vědí tady v Praze. Takže přátelé, tyhle odpovědi já budu zcela jednoznačně požadovat, jelikož za situace, kdy tady máme jasnou kauzu a člověka, který se na ní evidentně podílel, tak nerozumím tomu, proč on je selektivně vyřazen z toho trestního stíhání, proč není ta obžaloba podána i na něj. Respektive vím. Ale pak se musím ptát, proč tedy se k tomuto dochází tady v České republice, proč stále neplatí princip padni komu padni a proč nestíháme všechny, kdo se na téhleté věci podíleli. Protože je to v tuto chvíli jasné. Sám Petr Fiala řekl, že na těch bitcoinových transakcích, to řekl den poté, co to vypuklo, nebo dva dny, těsně na tiskové konferenci, řekl, že se na této transakci podíleli desítky úředníků napříč různými sférami státní správy. To řekl Petr Fiala. A dodal, že to nebyla solo akce jednoho nebo dvou ministrů. Což je pravda. Výjimečně Petr Fiala nelhal. To nějaký záchvat pravdomluvnosti. To je, přátelé, tady máme jednoznačně věc, která úplně bije do očí a není v tuto chvíli předmětem trestního stíhání. Jak je to možné? Já pevně doufám, že se dostaneme i k této větvi bitcoinové kauzy a že orgány činné trestní řízení budou konat, jinak zase nezbyde podle mého názoru nic jiného, než zřídit další vyšetřovací komisi a celou tu věc pořádně prošetřit z hlediska těch dotazů, proč tedy nejsou stíháni lidé, kteří evidentně měli zásadní podíl na celém tom průběhu, jak říkáme my právníci, na tom skutkovém ději. Jednoznačné, jasné. Já jsem přesvědčen, že David Uhlíř o tomhle chtěl psát. Já jsem o tom přesvědčen. Je to můj názor, který jsem zcela jednoznačně si vyvodil z všech těch okolností, kdy David Uhlíř ve své zprávě, ten koordinátor, kterého si najala Eva Dekroa,
A já věřím, že David Uhlís je čestný člověk, že to je opravdu poctivý chlap, který prostě to chtěl napsat tak, jak to cítil a tak, jak to považoval za správné. A proto s ním Eva Dekrová ukončila spolupráci. A budu žádat, aby byl David Uhlís zproštěn mlčenlivosti, aby nám to řekl. Aby nám řekl, proč tedy nakonec Eva Dekrová ho propustila ze svých služeb, zaplatila mu tuším 400 tisíc nebo kolik, aniž by on odvedl, takhle, on tu práci odvedl, to není kritika Davida Uhlíře. Pokud prostě pracujete na něčem 2 nebo 3 měsíce a pak vám někdo řekne, ne, nepište to, nashledanou, no tak logicky si to necháte zaplatit. Já mu to vůbec nevyčítám. Naopak si myslím, že ještě si vyúčtoval málo za svoje služby. Ale Eva Dekroa mu dala kontrakt, Eva Dekroa to zaplatila z našich peněz, z našich společných peněz a Eva Dekroa nakonec řekla, já ten výsledek práce nechci. Představte si, kdyby jakýkoliv ministr řekl, pojďme něco stavět, vzal stavební firmu, zaplatili zálohu, zaplatili prostě další peníze a pak by řekl, ne, ne, my to vlastně stavět nechceme. Asi by ten ministr měl za to nést odpovědnost. Přátelé, já v této souvislosti znovu zdvihám kartu hmotné odpovědnosti politiků. Já prostě nemohu dál se dívat tady na to, že Eva Dekroa, tady jsou to statisíce, dobře, to nejsou žádné obrovské peníze, ale jsou to peníze. Ale mnoho dalších úředníků ministrů tady podepisuje kontrakty, které prostě mají obrovskou implikaci na daňovou strukturu, na použití vašich peněz, které vy jste vydělali, které vy jste odvedli do státního rozpočtu. A potom, když vlastně z toho není vůbec nic, tak oni odejdou a nashledanou. Neměla by Eva Dekroa zaplatit alespoň tuhle částku, která se vyplatila Davidu Uhlířovi? Ona byla ta, která to rozhodla. Ona ten kontrakt s ním uzavírala. Ona byla ta, která nakonec rozhodla, že od něj vůbec nic nechce. Že by to údajně duplikovalo ten interní a externí audit, který také nikdo neviděl. No tak to mohla vědět už na začátku, že to bude duplikovat ten audit a nemusela ty peníze vůbec posílat a ten kontrakt uzavírat. Proto se Eva Dekroa samozřejmě bojí se mnou jít do diskuze. Tehdy, když se o tom, jsme se o tom bavili v televizi, tak si možná vzpomenete, že Pavlína Wolfová řekla, že nikdo z ODS neměl čas dorazit. Logicky, protože to by byla naprostá poprava, to všichni vědí. Takže nakonec tam vyslali Piráta, aby náhodou to nedopadlo tak, že celá slavná ODSka na tom zakuká naprosto zásadně. Mimochodem Eva Dekroa od doby, kdy se provalil její románek s panem Havránkem, tak ještě nebyla ve sněmovně, tak nevím. Možná je to, si prodloužila prázdniny, OK, ale z mého pohledu to jaksi není úplně férové. Takže já jsem prostě přesvědčen, že třeba na tomhle příkladě je zřejmé, že zcela jednoznačně ta hmotná odpovědnost a trestní odpovědnost je na místě. Chcete jít do státní správy, tak ale jdete s nějakým rizikem. Máte skvělý plat, OK, máte na tom postu ministra, tak ale se vší odpovědností. Manažeři v soukromých firmách také mají odpovědnost. Kdyby jakýkoliv manažer v soukromé firmě tímto způsobem utratil peníze, tak vám garantuju, že mu to akcionáři naúčtují. Bez váhání. Bez váhání. Problém. Tvůj problém. Ty seš tady manažer. Dostáváš od nás dobré peníze, dostáváš. Tady si udělal chybu, takže to taky zaplatíš. A v politice by to mělo platit rovněž tak. Jinak se nepohneme. Spoustu úředníků, a teď nemyslím ty poctivé, a jejich obrovská spousta, ale spoustu úředníků dělají nezákonné rozhodnutí. Alibisticky říkají, ať to rozhodne soud. Nám je to jedno. Jenže ten soud trvá 3 roky a tím brzdí podnikání, tím brzdí lidi, kteří chtějí něco stavět, lidi, kteří chtějí těžit, lidi, kteří chtějí prostě cokoliv dělat. Oni řeknou, ať to soud rozhodne. No ale ty 3 roky, to jsou samozřejmě často desítky, stovky milionů. A oni rozhodnou a pak, když ten soud vlastně řekne, že ten úředník neměl pravdu, že to povolit měl, tak ten úředník řekne, no, no, tak jsem se splet. A nic. Možná už tam ani není na tom ministerstvu nebo na tom daném úřadě. A co, kdo si v tu chvíli vezme? Zaplatí to zase Česká republika ze svých daní, tu náhradu škody. Protože logicky ten, kdo ten soud vyhraje, tak se těch desítek, stovek milionů bude domáhat, stát to zaplatí, my z našich daní, a úředník, který to způsobil, který mohl vydat povolení, který mohl nějakým způsobem tu těžbu nechat nebo to stavění nechat rozběhnout, tak ten úředník si sedí a říká, já nic, já muzikant. Takhle to přece nejde, přátelé. Proč to máme platit tyhle chyby, anebo i úmyslná poškození těch některých podnikatelů naší v České republice my z našich daní? Já tomu nerozumím.
Ano, asi bychom ty peníze z něj nikdy nedostali. Pochybuju, že nějaký úředník bude mít 300 milionů korun na svém účtě. Ale přece symbolicky on musí vědět, že nad ním ten Damoklův meč je. Aby rozhodoval podle práva, podle zákona. A nemůže prostě rozhodnout a říct, tak a teď já od toho dávám ruce pryč, takhle si nad tím myju ruce a odcházím a nashledanou. A když to bude špatně, tak ať si to teda vyřídí stát. Takhle opravdu ne, přátelé. Takže za mě bitcoinová kauza, já budu zcela jednoznačně trvat na těchto odpovědích. Pokud mi nebudou dány uspokojivé odpovědi na to, proč Jiří Berger není mezi stíhanými a samozřejmě s tím pádem i Zbyněk Stanjura, tak logicky budu znovu trvat na zřízení další vyšetřovací komise. Často se mě ptáte na dozimetr. Já znovu opakuju, jsem to říkal stokrát, znovu opakuju, bude to trvat. Já nemůžu... My nezasedáme každý den, protože je nás 13, zasedáme jednou, dvakrát za měsíc a my máme rok na vypracování té zprávy. To znamená, já v tuto chvíli nemůžu, jak si z hlediska pokračování vyšetřovací komise dozimetrů dávat nějaké částečné zprávy. Budu samozřejmě o tom informovat na případných tiskových konferencích, ale rozhodně prostě vám teď neřeknu, že už máme hotovo. To opravdu ještě je před námi spousta práce, takže jenom abyste věděli, to není prostě na to, že vám příští měsíc přijdu něco říct. Takhle to bohužel nefunguje. Musíme tam opravdu ještě pročíst spoustu materiálů, vyslechnout svědky a tak dále a tak dále. Takže nebojte se, rozhodně to nenechávám ležet ladem. Rozhodně to není tak, že bychom na to kašlali, to v žádném případě ne, ale prostě dobré věci chtějí čas. Pojďme, přátelé, na rozhovor Petra Pavla. Já se vám přiznám, já jsem to nemohl doposlouchat. To byla tragikomedie. To se asi nedá jinak nazvat. Asi je to nejhodnější výraz, tragikomedie. Kdyby takhle mluvil člověk, který nemá žádný vliv na politiku v České republice, tak si řeknu fajn, tak někde v hospodě si povídá člověk, který o tom vůbec nic netuší a bere to s úsměvem. Ale přátelé, já nevím, jestli kdokoliv to poslouchal, jestli jste nenabili z toho dojem, že ten člověk absolutně neví, o čem mluví, že je úplně odtržen od reality v České republice, tak jsme asi poslouchali každý jiný rozhovor. Za nejtragičtější považuji jeho vyjádření k zdravotní reformě v České republice, kdy on tam s vážnou tváří, já jsem si říkal, že to kdybych to viděl na internetu, vážně, kdybych to viděl na YouTube nebo na Facebooku, tak budu přísahat, že to je fake a ani to nedám na svoje stránky. Že to je umělá inteligence, že to je AI video. Ale ono to bylo na prýně. Nepředpokládám, že by dělali nějaké úpravy. Tak přátelé, Petr Pavel řekl, že máme příliš mnoho nemocnic, že máme příliš mnoho magnetických rezonancí a že prostě je to až moc a měli bychom se zamyslet nad snížením počtu těchto přístrojů a snížením počtu nemocnic v České republice. Je to normální, prosím vás pěkně? Vy všichni, kdo chodí, jasně, Petr Pavel, když má zdravotní vyšetření, když má své lékaře a tak dále, jemu se to hovoří. Ale vy, kteří čekáte často na magnetickou rezonanci 3 měsíce, vy, kteří čekáte na klíčová vyšetření, na operace i několik měsíců, klidně půl roku, na operace velkých kloubů i déle než rok, na výměnu kyčle nebo kolene, kdy prostě ten člověk nemůže pořádně chodit, je v bolestech, nemůže ani spát, jak ho to bolí, čeká na to rok. Tak vy chcete za téhle situace, Petře Pavle, snižovat počet nemocnic? Ten člověk se zbláznil? Já, když jsem to slyšel, já jsem tomu absolutně nemohl věřit. Tak přátelé, můj program je tedy úplně obráceně, ale úplně. Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli máme nemocnic tak akorát a jsem přesvědčen, že potřebujeme doplnit lékařský personál a doplnit počet zdravotních sester. Protože nám do 10 let třetina z nich odejde do důchodu. A my musíme už teď v tuhletu chvíli začít tu situaci řešit. Už teď máme akutní nedostatek, zejména zdravotnického personálu. To jsou ty zdravotní sestry, zřízenci a tak dále a tak dále. Velmi často se čeká na ty zákroky právě díky personálním nedostatkům, nikoli kvůli tomu, že není volný ten přístroj. A já jsem přesvědčen, že zdravotnictví
A jeho návrat do doby, kdy jsme ještě si to snad všichni pamatujeme, kdy jsme neměli takové čekací doby, je absolutní prioritou a měl by být prioritou každého politika v této zemi. Já nechci, aby nás tady léčili už jenom Ukrajinci a ukrajinské zdravotní sestry. Opravdu ne. Tam přijdete, se nedomluvíte česky. Já mám, teď jsem mluvil s člověkem, který pracuje na psychiatrii a i tam jsou Ukrajinci a oni nerozumí pacientovi. Jako v psychiatrii je přece to, abyste se domluvil o těch pocitech, o tom, co ten člověk cítí, jaké zažívá duševní strasti, zejména třeba u dětské psychiatrie, to je ten jazyk je naprosto zásadní věc, ale naprosto zásadní věc, abyste je rozuměli. A tam jsou prostě často Ukrajinci, kteří ne, že vůbec, ale rozumí asi tak, jako vy byste rozuměli, kdyby na vás někdo mluvil ukrajinsky. No to přece není vůbec možné, to není absolutně možné. Takže pro mě, přátelé, já tedy tady jdu naprosto kontra o 180 stupňů vůči Petrovi Pavlovi a říkám, že zdravotnictví musí být prioritou těch příštích let. Jednoznačnou prioritou. A já vám teď a tady říkám, že pokud my budeme mít na to vliv, tak nebudeme rušit žádné nemocnice a rozhodně budeme pracovat na tom, abychom posílili počet zdravotníků a počet lékařů v naší zemi. Abychom je dobře zaplatili, aby nám neutíkali a abychom také, co souvisí s reformou školství, udrželi ty studenty medicíny v České republice. To znamená, u zdravotních sester pojďme vrátit tu polohu k tomu, že pro všeobecnou zdravotní sestru stačí 4leté středoškolské vzdělání. Dnes tomu tak není. Dnes sestra, když dokončí to středoškolské vzdělání, tak musí dělat nástavby, aby mohla dělat všeobecnou zdravotní sestru. Opravdu chcete studovat 5-6 let a pak mít nástupní plat zdravotní sestry? No to nepůjde dělat nikdo. Spousta těch zdravotních sester ani nepracuje dnes ve zdravotnictví. Logicky. Protože prostě nejsou dostatečně zaplaceny. Takže zpátky na 4leté středoškolské vzdělávání u zdravotních sester, lepší a vyšší platy pro zdravotní sestry. A u lékařů, to, co vždy říkám na vysoké škole, klíčové je, abychom zavedli skutečně školné a studijní stipendia, která ale budou hrazena pro ty nejlepší studenty státem, s tím, že ovšem ten student, který dostuduje medicínu, tak musí zůstat pracovat po nějakou dobu v České republice. A nebo zaplatit to, co to vzdělání stálo. To vzdělání u lékaře stojí 5 až 6 milionů korun. Moje dcera studuje lékařskou fakultu v tuhletu chvíli. A já říkám teď a tady za sebe, že když by se tam dostala a stát jí řekl, my ti tedy to studium proplatíme, zaplatíme těch 6 milionů korun, ale podmínkou je to, že tady budeš 10 let poté pracovat v České republice, tak já bych byl pro, já bych proto zvednul ruku. Prostě to není zadarmo. To je investice. Investice nás všech do toho jednoho člověka. Takže proč bychom ho my neměli zavázat, když do něj nainvestujeme 6 milionů korun, aby tady zůstal? A nebo pokud chce jít pryč, tak ať to zaplatí. Ať zaplatí 6 milionů korun a jde léčit do Německa, nebo do Rakouska, nebo do Švýcarska a vydělávat velké peníze, prosím. Ale pak nám dluží těch 6 milionů korun. Ale nemůžete přece do někoho nainvestovat 6 milionů a pak ho nechat odejít. Velké firmy často financují stipendia talentovaným studentům z České republiky. My máme pořád ještě skvělé mozky. Financují jim studia na Harvardu, na Yaleu, na MIT, na Oxfordu, na Cambridge. Financují jim to velké firmy. Ale když jim to zafinancují, tak si s ním podepíšou kontrakt, že jakmile on tu školu dokončí, tak musí přijít pracovat pro tu firmu. Oni mu to zaplatí, to studium, ale on musí pro tu firmu po nějakou dobu pracovat. Proč by to neměl to samé udělat stát, pro Boha? Proč? Řekněte mi. Proč bychom měli dál pokračovat v situaci, kdy přijde slovenský student, my mu zaplatíme 6 milionů korun, on tady vystuduje medicínu a vrátí se zpátky do Bratislavy. A nebo jde učit, nebo pardon, nebo jde léčit do Švýcarska za 5000 švýcarských franků. Já mu to přeju, fajn. Ale někde ta investice toho státu se nám přece musí vrátit. Není možné tímto způsobem plýtvat našimi penězi. Takže kdo vystuduje Českou lékařskou fakultu, komu to stát zaplatí na bázi studijního stipendia, ten nechť pracuje 10 let v České republice, anebo to stipendium splatí ze svého. Nic mezi tím. Pojďme se chovat normálně, pojďme zase používat ten selský rozum. Nikomu nedáte 6 milionů korun, aby vám pak mohl říct ahoj, naschledanou, já jdu do Švýcarska. To je přece naprostý nesmysl. Takže já budu, přátelé, prosazovat tuto reformu zdravotního systému, abychom měli víc zdravotních sester,
víc lékařů, dobře zaplacených, a aby nám neutíkali do zahraničí i hned po vystudování té školy. Protože pokud tady zůstanou 5-10 let, založí tady rodinu, vemou si Čecha Češku a budou dál vlastně tady žít, tak s velkou pravděpodobností už do toho zahraničí neodejdou. Nejčastěji odcházejí ti studenti hned po dokončení té vysoké školy, když tady nemají žádné vazby tohoto typu. Jakmile tady 10 let zůstanou, už se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že tady budou i nadále v té České republice. Pojďme to prosím tohle zrealizovat. A nejenom pro lékaře, pro všechny vysoké školy. Pozor, pro všechny vysoké školy. Tahle reforma, kterou já už jsem několikrát představoval, platí pro všechny vysoké školy. Pojďme si definovat, které profese potřebujeme. Lékaře, ekonomy, právníky, inženýry, technická vzdělání, jednoznačně nutně. A na ty pojďme vypsat studijní stipendia. 1000 nejlepších studentů, lékařské fakulty, stát jim to proplatí. Ti, kteří udělají nejlépe přijímačky. Ale genderové a klimatické inženýry já tady nepotřebuju. Chcete si to studovat? Studujte, ale za svoje. Plaťte si to, přátelé. Plaťte si to. Já chci, abychom tady jako stát financovali a investovali do oborů, které stát nutně strategicky potřebuje. A následně, až ti právníci, inženýři, lékaři a tak dále dostudují, ekonomové dostudují ty vysoké školy, tak tady budou buď muset pracovat po nějakou dobu, a nebo zaplatit to, co do nich stát investoval. A věřte mi, že řada z nich tady zůstane, neodejde do toho zahraničí. Tohle, přátelé, podle mého názoru směr, který bychom měli zcela jednoznačně vytýčit, jak v rámci našeho školství, tak v rámci našeho zdravotnictví. Ještě se zastavím u ekonomiky, protože Petr Pavel tam opět předváděl svoji mentální ekvilibristiku v rámci svých návrhů na to, jak uzdravit státní rozpočet. Samozřejmě nic z toho nemůže fungovat. Prezidentskou stranou je dnes STAN a byl publikován průzkum, že STAN posiluje, že snad do něj k němu přecházejí voliči. Ano, já si to nemyslím, je to Kantar, je to Česká televize, takže buchví, jak to je. Podle mého názoru je to naprosto zkreslené. Nedovedu si představit, že by volič ANO přešel ke STANu. To, jako to opravdu jak, by musel být blázen nebo nesvéprávný člověk. Ale STAN dnes fakticky prezentuje to, co prezentuje prezident. Oni se jaksi posunuli do té role prezidentské strany. A STAN otevřeně říká, že by zvýšil daně. Že řešením je zvýšit daně. Přátelé, jestli chcete zvýšit daně, volte STAN. Volte STAN, budete mít vyšší daně. Úplně skvělá věc. Oni vám zvýší daně z nemovitostí, oni vám zvýší další daně a tak dále a tak dále. To je jejich recept. Oni nic jiného neumí. Oni vždycky brali z kapes obyčejných lidí. Protože je to prostě strana, mafiánská, dozimetrická strana, která byla založená za tím účelem. Aby okrádala lidi, aby prostě si ty peníze strkala někam do kapsy. To jsou lidé, kteří prostě nic jiného neumí. Tak já vám říkám, jaký je náš recept a znovu to budu tady prezentovat. Výdaje, škrtnutí výdajů. Na prvním místě plošné výdaje pro všechny rezorty s výjimkou Ministerstva práce a sociálních věcí, kde to nejde kvůli důchodům. 5-10% škrt, plošný škrt. Každý minister to tam musí najít. Má tam zbytkové výdaje, má tam zbytné výdaje, má tam prostě určitě peníze, které ušetřit lze. Je to tak vždycky a všude. Za druhé, zrušení vybraných armádních nákupů. Já fakt nechci dávat 39 miliard za Leopardy a následně za provoz a údržbu dalších 60 miliard. Fakt ne. Ty Leopardy stojí na Ukrajině v poli. Nikdo si do nich nechce sehnout. Nikdo. To je, když si jdete lehnout do rakve. Úplně to samé. Úplně to samé. Jak si dneska na Ukrajině sednete do Leopardu, máte jistotu, že do 10 minut jste mrtev. Oni tam stojí, ty Leopardy. Jako, možná, že bychom tam mohli udělat inzerát, nebo Ukrajina by mohla inzerát udělat, dodáme neomezený počet Leopardů za odvoz, značka spěchá. A mohli bychom si tam pro ně přijet, nemusíme to kupovat z Německa. A to je jenom jedna část. Samozřejmě F-35 úplně zbytečné, další 150, a to není 150 miliard, za které to kupujeme. To je reálně potom v ceně provozu, protože jedna letová hodina stojí milion korun. Milion korun. Čtyřikrát více než u Gripenu. Milion korun. Jedna hodina. Milion pryč za hodinu toho letu. Nové náhradní díly, předškolení pilotů, předělání infrastruktury, letišť, silnic, železnic a tak dále a tak dále. Abychom tady mohli mít ty tanky a ty letadla. To jsou prostě v součtu biliony korun. To je neuvěřitelné. To jsou opravdu obrovské peníze.
Já to nechci, protože je to zbytečné, k ničemu nám to nepomůže. Já nechci odstrašovat nikoho, já chci prostě jednat jako Irsko. Irsko dává na obranu 0,2% HDP. Úplně to stačí. Za třetí, KVD, okamžité zastavení národních dotačních programů pro politické a ekologické neziskové organizace. Ani korunu politickým neziskovkám a zeleným neziskovkám. Ani jednu jedinou korunu z vašich daní. Máte moje slovo. Jestli mě někdy někam zvolíte a půjde koruna do politických neziskovek, tak já odstoupím okamžitě. Slovo ministerstva, to není možné. A za čtvrté, zrušení ETS 1 a ETS 2. To jsou ty emisní povolenky, za které vy, každý z vás, platí 7 000 korun ročně. Nejvíce v celé Evropě. Švédové platí 200 korun. Němci asi 370. A my 7 000, každý jeden člověk, tříčlenná rodina 21 tisíc. Negativní dopad na státní rozpočet 100 miliard korun přímý. Nepřímý stovky miliard. Pojďme to zrušit a uvidíte, jak ta ekonomika se nadýchne. Já jsem první, kdo se k tomu Bruselu postaví a řeknu, my už to neplatíme, my se nenecháme okrádat. Oni nás okrádají a my tady prostě si necháme do těch kapes sahat. Takže za mě je zcela jednoznačně, přátelé. A příjmová stránka, tady máte také recepty. Vychází z jednoho základního principu. Už ani korunu nezvýšíme vám. Vám už ne. Lidé nesmí platit víc. 1% sektorová daň z objemu aktiv bank. 1% sektorová daň z obratu zbrojařských firm. Tyhle ty subjekty tady vydělali v posledních 4 letech stovky miliard korun. Stovky miliard korun. A je na čase, aby se začali podílet vyšším dílem na provozu tohoto státu. Vy ne, vám už do kapes sahat nebudeme. Tady je ten recept. A samozřejmě třetí, ta trojka, je digitální daň. Dorovnávací digitální daň, která bude zasahovat společnosti jako je Google, X a další, které tady vydělávají miliardy a neplatí tady nic. Google loni zaplatil 18 milionů korun. Tak to se na mě nezlobte, ale to je naprosto, naprosto k smíchu. Takže přátelé, pokud chcete zvyšovat daně pro vás, můžete volit STAN. Pokud chcete, abychom zdanili velké korporace, tak, jak by měly být zdaněny, abychom zabránili odlivu kapitálu, produktů naší práce z této země, abychom zrušili ETS 1, ETS 2 a s tím samozřejmě i odstoupili ze systému RED 3, EPBD 4 a tak dále, volte nás. Protože asi víte, že já opravdu Bruselu uhýbat nebudu. No a když už jsme u těch voleb, tak budu velmi rád, tady vám dávám link, na tomto odkaze naleznete mapu komunálních a senátních kandidátů strany PRO. Někde kandidujeme společně v koalicích s SPD, se Svobodnými, s Trikolorou, s dalšími stranami, i s motoristy. Někde kandidujeme samostatně a máme tam i 4 naše senátní kandidáty. Milana Loprajse na Ostravsku, Honzu Skalického na Děčínsku, Hinka Berana, Trutnovsko, známá tvář boje proti větrným elektrárnám a Josef Šorna, Příbramsko. Pojďte prosím k volbám, pojďte nás podpořit. Za všechny ty 4 lidi dávám ruku do ohně. Všechny je znám, jsou to lidi, kteří jsou naprosto poctiví a rovní a neuhnou. Milan Loprajs je za mě člověk, za kterého bych opravdu bez váhání tu ruku do ohně kdykoliv dal. Je to opravdu člověk, který podle mého názoru do Senátu patří a jsem si jist, že by seděl vedle Jany Zvěrtek-Hamplové a že by tam dělali spoustu dobré práce. Vím, že pro řadu z vás je Senát zbytečnou organizací. Já si to uvědomuji. Ale věřte mi, že bez toho Senátu nejsme schopni některé věci prosazovat. Chcete příklad? My chceme dát do ústavy právo platit korunou, právo platit hotovostně. My chceme dát do ústavy právo žít offline. To je zcela jednoznačně, tyto 3 věci tady máme naprosto jednoznačně dané. Bez Senátu nezměníte ústavu. Nezměníte. Chceme udělat to, co udělalo Slovensko s ústavou, to znamená napsat, že existují jenom 2 pohlaví, muž a žena. Že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. To jsou všechno ústavní změny, které bez Senátu neuděláme. Můžeme si 1000krát říkat, že je to zbytečná organizace. Není tomu tak, bez něj nemáme šanci tyto věci změnit. Pojďte prosím k těm volbám, pojďte podpořit naše kandidáty. Věřte mi, že vás nesklamou. Chápu, že jste byli z politiků mnohokrát zklamáni, ale
Já se snažím tady 3/4 roku vám dokazovat, že neuhnu z toho, co říkám a že prosazuju stále ty samé věci. Mnoho z vás mi říkalo, že až budu v poslanecké sněmovně, že budu mluvit jinak. Vidíte, že nemluvím, že je to pořád stejné, možná ještě tvrdší a ostřejší. A oni se z toho můžou zbláznit a zvencnout a snaží se na mě útočit a mně je to úplně jedno. Mně je to úplně jedno. Já jsem vám něco slíbil a já ten slib dodržím. A věřte mi, že naši kandidáti, ať už komunální volba nebo senátní volba, to dodrží také. V Liberecku kandiduje Lenka Tarabová za stranu pro. Dejte jí šanci, to je prostě ženská, která nikdy neuhne z toho, čemu věří a pro co žije. A garantuju vám, že prostě už na Liberecku se vám nebudou ztrácet peníze, ani koruna. Prostě to je ženská, která udělá maximum pro to, aby to tam fungovalo tak, jak má. Ale mohl bych pokračovat, v Praze jsme společně se SPD, v Ústeckém kraji máme velmi širokou kandidátku, dokonce i s motoristy ve většině měst, tak pojďte prosím podpořit tyto lidi a já vám tady garantuju, že nesklamou. Pokud zklamou, je to moje osobní odpovědnost. Za každého toho jednoho člověka já přebírám osobní odpovědnost. Pokud jste nabyli dojmu a myslíte si, že jsem neotočil a nesklamal vás já, pak prosím je pojďte podpořit, protože vám garantuju, že oni vás nesklamou také. Přátelé, děkuji vám moc krát za dnešní vysílání. Snad se vám líbilo, myslím si, že bylo zajímavé, že jste se možná dozvěděli nějaké nové skutečnosti. Budu rád za sdílení a užívejte opět ty zbylé letní dny v pohodě a pokoji. Dokončete si prázdniny s vašimi dětmi a brzy se uvidíme znovu kdekoliv, ať už je to u Vojty Vajíčka, ať už je to u Petra Hájka, ať už je to tady nebo na CNN Prima News, kdekoliv se budeme vidět a já doufám, že i osobně, protože už také na Strana Pro budeme mít kalendář akcí, protože samozřejmě budu před volbami jezdit a podpořím naše kandidáty i osobně. Stojí to za to, věřte mi. Děkuji vám ještě jednou, přeji vám hezký zbytek neděle, ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

Tak teď jsme dotočili jedno z posledních reakčních videí, tak věřím, že vám bude ve země líp. Máte sami sebe, jsou různý tady alternativní kruhy, kde se vůbec necítím dobře. Nikomu to neberu, ať si každý dělá, co chce, ale beze mě. Je to 2 dny, co jsem se vrátil z těch příčov, no, tak co jsem... Co příčovy? Hele, spousta bezvadných lidí, jo, mávám, ale plno lidí taky nevědělo, že to bude zaštítěný vlastně dnešní vládou, covidová vláda, jenom rychle, jako my jsme teďka natočili taky video a to bych točil i bez příčov, ale tahle vláda je vlastně jako úplně největší podvod od roku 89. Proč? No protože to je totožná vláda, totožná struktura jak za covidu. A covid byl docela jakoby zajímavý, že jo, válečný stav, všechno to, co se dělo, to nejde jen tak překročit. Víš, co se teď děje v Americe. No a když pak vidím, že tam, že třeba nadále plynou peníze do zbrojení a pak přijde Okamura, který má to ministerstvo obrany pod sebou, jo, neříká lidem pravdu prostě, neříká. Jo, zní to hezky, líbivě, ale jsou to keci, za nima jsou dost vlivní lidi týkající se dopravy. No. Takže všechno, jak má být. Věřím, že vám chybět nebudu. Rozhovory, tak jak je znáte, tak že jo, končí. To jsme si nějak, máme předtočený plno věcí, takže to půjde ven. Ale začnu dělat jiné věci. Reakce, odvysílám asi 10 nebo 15 reakcí. Některé jsou předtočené, některé se týkají covidu, aktuálních témat, nebo třeba zemědělství, Evropy, médií a tak dál. Štířín, to je třeba krásná ukázka pro tuhle vládu, jo? Pro tu totální korupci. Je to úplně jedno, jestli to covid, zbraně nebo Štířín, ale ten Štířín to hodně odhaluje. No. Takže jako, co ti mám říkat, příčovi. Jo, jinak samozřejmě plno skvělých lidí, ale když jsme se pak bavili, nebo když tam pak je z toho politický meeting skoro celý den, politiku tam bylo hodně. Na to ses taky ptal, jo? Politiku tam bylo tolik, že koncem června, já mám Alici Tomkovou rád, najdete tady s ní rozhovory a tak. Nevím, jestli byla taky ona buď oblbnutá, nebo přesvědčená v něco, aby udělala, že jako racionálně, aby tam byla větší ochranka. Prostě z příčov se stala oficiální akce vlády, jo? Zaštítěná prostě předsedou parlamentu. A nikomu to není možná ani divný. No mě jo, já nemůžu popřít sám sebe všechno, co tady dělám a stát se součástí takovéhle manipulace, kde taky mimochodem, protože reálný svět je takovej, tak v tom hrajou taky ty tajné služby, to si neříkejme, že ne. A to není jenom to, že tam přijdou ty oficiální, ale taky ty neoficiální lidi. To je reálný svět, to není jenom ve filmech, to není jenom v Americe, to je i v Čechách. Takže, hele, nic není náhoda, stejně jsem plánoval nějaký změny, abych svoji energii mohl dávat do jiných věcí, vizionářské věci, jiný formy rozhovorů, další věci. Samozřejmě nic nevzdávám, nic nekončím. To vůbec ne. To naopak. Ale rozhodně se nechci bavit s politikama tímhle způsobem. Trošku mi připadá směšný, trapný, prostě divný, jak se lidi spojili s tou covidovou vládou a ještě přijímají ty argumenty těch PRistů. Jo, třeba deformace, oni to nevěděli, oni se snaží. Není to pravda tohle. Není to pravda. Jo? Ten, kdo dehonest... Zase, jenom malý příklad. Teď je... Tam jsme na zahradě natočili o Soně Pekový. No ten, kdo dehonestoval Pekovou, no to nebyla Fialová vláda. Ta taky, ale byla to tam ta vláda, pak tam ta, a teď tadle, to vidíte, kdo ji odebral, za jaký vlády ji odebrali to razítko, za jaký vlády. A to máte desítky příkladů. Jenže lidi si nechtějí připustit, že ten průser nahoře v těch politických stranách, to je masakr. To jsou tak velký prachy a tak velký big data, který to ovládají, že si sama ta alternativa nechce připustit, že by ten průser mohl být tak velký. A samozřejmě, že se v jednotlivých stranách najdou fajn lidi, jenže to... Ty dřív nebo později pochopí, že jsou součástí soukolí, se kterým nemají šanci hnout. Oni už to teď vědí. A jestli to vědí, tak i oni lžou. Oni si to mají dobře, mají ten plát, můžou něco malinko někde nějak, něco malinko. Ale v tom celku toho, co se na nás řítí, to obrovské zbrojení, který má mimochodem na starosti teď SPD. Chápeš ten obrovský podvod na voliče? Jsou proti míru.
Ankara, kde se národ hádá o prezidenta nebo o premiéra. A ty si řekneš, ty teď schválili obrovský prostředky na válečnou Evropu. 70 miliard, teď nevím, jestli je to euro nebo dolarů, v obojí je hodně, že jo? 70 miliard euro na Ukrajinu. Ale z pohledu české vlády to administruje ministr obrany SPD. Jo? A kritizuj teď sám sebe a řekni, jak to je. No neřeknu. To stejný, že vláda schválila, tahle vláda v roce 2026, 13.7. zákon o pobytu amerických vojsk. Fiala byl jasný, transparentní, jasná ideologie, já s ním nesouhlasím. Ale co je menší zlo? To, co je viditelný zlo, anebo to neviditelný zlo, který je ještě ve finále možná horší? Já vím, že se tohle nebude líbit, že prostě to, a co mám dělat? Co bys dělal, že? Teď víš, co se různě bavíme o věcech, no. Mimo kamery a co nám říkají lidi. Takže kdyby dopředu bylo řečeno, že to je veletrh politických stran a tak je to v pořádku, je to každýho věc. A já se pak můžu rozhodnout, jestli tam chci být nebo ne. Ale na konci června bylo řečeno, jo, oni se tam ty politici jako cpou, ale nebudou v programu. No opak byl pravdou. Politikama to začalo, pokračovalo, skončilo. A ještě oficiální vládní akce. A nějaké vysvětlení, že aby tam nebyl pšena. Ale ten konflikt někdy. Já chci mír, nekonfliktní věci. Třeba tvrdě, ale bez násilí. Ale ten konflikt je někdy čistější cesta, než tady to. Než se stát součástí téhle manipulace. A to jsem třeba myslel, že ty lidi kolem roku 1989, který tomu byl, že už pochopili sami sebe. Že pochopili tu hru. Nepochopili. Nadál se toho účastní, ještě to moderujou. Já toho nechci být součástí, nemůžu. I z odpovědnosti, třeba nás bude míň, třeba plno lidí se mnou teď nebudete souhlasit, odejdete, ale já vám říkám, jak ty věci jsou. Jak to cítím, co se ke mně dostává. A to přijdou třeba i bývalí spolupracovníci BIS a říkají mi informace. Já o ně ani nestojím, ani je nehledám. Soňa Peková příklad. A takhle bychom mohli dál. Štířin příklad. Takže se tam to tváří. Takhle, ještě řeknu jednu věc, co mě mrzí. Jo? Je tady spousta různých spolků, různých takových

0: aktivit, které se tváří apoliticky. Hele, není to tak. Když to řeknu obecně jako princip, tomu fandí tenhle miliardář, tomu dá peníze. Tady ten spí s tamtou, nebo s tamtím. Tady ten podporuje kandidáty nebo tohle. Ať si dělají, co chtějí, ale ať řeknou, že tam je ten politik. Filtrujou třeba, jo. To se nebavím, toho tam nepustím, protože já si můžu říct, proč. Proč třeba s někým nechci spolupracovat? No, protože je to politik a někam kandiduje a chce jenom zneužít vysílání. Třeba. Za sebe říkám. Všechny moc zdravím. Věřím, že nikomu chybět nebudu. Všechny se tam máte navzájem. Je to taková etapa, která je pro mě uzavřená. Jsem za to rád, jsem za to vděčný. Moc si to vážím, co jsme si společně mohli užít, zažít a tak. Ale ne, nemůžu.
1: Půjdeš na příště, příští rok?
0: Příští rok, no tak to jsem tady odpověděl. Ale plno věcí, které zažíváme ty roky mimo kamery, víš, že to se nedá, to ti lidi neuvěří, to by ti neuvěřili. Ty lidský příběhy, ty vztahy různý a tak. Jo. A my mlčíme, já nikoho nechci poškozovat, víš co. Já vím, že tam je u mnoha lidí dobrá vůle dělat dobré věci. Ale každý si musí projít nějakou zkušeností. I já. Já jsem třeba někdy naletěl nebo to. Rozumíš? Ale nemůžu, tohle není pro mě nic novýho. Ty lidi přemýšlej po staru, zařazují se do podobných mechanismů vlastně toho. Podobný manipulace. Jo? Ještě ty ostatní tam tomu tleskají, chudáci vlastně kolikrát, ani oni tam tleskají tomu Okamurovi, vůbec chudáci netušejí, co se děje. To víš, že mi je z toho smutno, to víš, že bych tam chtěl být. Ale nebudu tam. To takový, uděláme třeba jiný akce, vznikne, někdo něco zorganizuje, nebo se potkáme v Bulharech zase, že jo, nebo něco, ale jo, nebo uděláme větší ty Bulhary, nebo já nevím, já nechci nikomu konkurovat. Já nemůžu říct na Alici třeba křivý slovo. Ale mrzí mě, že když jsem s ním mluvil v červnu, tak říká, no, oni se tam hodně tlačej, ale budeme se snažit to apolitický a bude tam Svatopluk a to. A já jsem to bral. Ty vole, pak tam přijedu, je to úplně, ty vole, úplně obráceně. Pardon, ono se to, ale stejně tak mluví celý národ. Jako, chápeš to, že to je úplně obráceně. Já nevím, kdo na ní tlačil, kdo ji přesvědčil, ale vidím, jaký lidi má kolem sebe. Takže se můžu domnívat, pak se občas něco dozvím, pak se něco později dozvím a kolikrát řeknu, no tak ta moje intuice, to je ještě horší, než jsem cítil. No. A oni řeknou, no ale lepší je Okamura než Pšenák. Já, ty vole, ale takhle to přeci nestojí, ne? Ten Pšenák aspoň ukázal to bahno, že jo, to, já nevím, komu on slouží, že jo, vydělává peníze na to, že dělá konflikty a víš co, ale někdy je tohle jako lepší, jako by ten přirozený konflikt, než to, že se spojím s vládou, která tady je účastná úplně všeho. A tím, že některý říkají něco jiného. Já jsem to říkal v nějakém reakčním videu. Tyjo, to je pro mě, to je v podstatě to úplně největší zlo. Protože se to nějak tváří, ale v finále to úplně něco jiného dělá. A SPD je jasný, jo. To je, tam je to jasný celou dobu. Chápu, že v té politické bídě, kdy tady není, jako je to těžký. Je to těžký. Ale oni říkají věci, které sami nemůžou docílit. Vědí, že česká legislativa, česká vláda a prezident je totálně v područí EU. Potom, když dojde na tyhle ty prachy a tak, tak oni to ani, nebo možná některý ty poslanci, to, já nemám research všech poslanců SPD třeba. Jo. Nemám, jako třeba někdo to kritizoval někde. Ale to vedení má tvrdě říct, jo, Ukrajina jede dál. V Ankaře se řeklo, že Rusko je jediný nepřítel. Ale tahle vláda, včetně Tomio Okamury, včetně všech těch politiků, oni to vědí, oni k tomu mají přístup, oni lidem neříkají pravdu. Ještě připravují nový zákony. Ještě tvrději zákony než Fiala, co se týká té obranné smlouvy. Ty totálně lžou lidem, ale lže dobře, hezky. Jako hezky však to myslím, no, prostě jako to uměj to. Ale tak stejně jako tohle zaved, to umí stejně Babiš, má průzkumy, tak řekne tohle, pak zase řeknu tamto, ty vole, já nechci dělat takové, nechci tohle být součástí, nechci. A mám vás rád, plno lidí mám rád, tam za mnou chodili skvělí lidi. A proto jsem tam jel, jsem se dozvěděl den předtím, že tam je ta, jak se to jmenuje. A diváci mě zase, že jo, přátelé, diváci, jestli to vím. Já jsem jim, co jsem jim musel říct, no, že nevím. Že se to ke mně dostalo od nich. To taky je takový nefér, že jo. Možná jsem to měl někde v záplavě mail, ale já nevím, jako... vůbec. Je mi líp teď. A vím, že se vám to nebude líbit a jenom zopakuju, že vám třeba bude líbit ze mě. A já musím jít jinou cestou prostě úplně.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Naplno zahajuje politická sezóna. S kým jiným bychom o těch podivuhodných věcech, které se tady dějí a připravují, měli promluvit jako prvním? No, samozřejmě s Jindřichem Reichlem. Vítejte u nás.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny protiproudaře.
0: Těch témat je spousta. Hlavně teď se bojovalo konečně naplno ve sněmovně o jedno přehlasování veta jistého pána, který sedí na hradě. No ale k tomu se dostaneme. Pojďme na to. Vy jste tady u nás relativně dlouho nebyl, protože vy máte teď tolik vlastních možností komunikace. Sleduji samozřejmě vaše videa. Dokonce vás občas zvou i do těch mainstreamových médií. To jsou novinky, co? Řekl bych. Cítíte to tak?
1: Tak já zaprvé bych chtěl říct, že sem do protiproudu přijdu, kdykoliv mě pozvete, protože si velmi vážím toho, že jste mi dávali šanci už v době, kdy mě právě ta mainstreamová média ignorovala, takže já kdykoliv pozvání přijmu a bez váhání dorazím. Nicméně v tuhle chvíli ono to není ještě zas tak růžové. Samozřejmě zve mě CNN Prima News, která podle mého názoru v tuto chvíli z těch mainstreamových médií je jednoznačně nejobjektivnější a vykonává nejlepší práci na poli zpravodajství. Česká televize tolik ne, tam jsem persona non grata z očividných důvodů. No a u televize Nova tam je to dáno tím, že toho zpravodajství a publicistiky je tam pomálu, takže samozřejmě těch příležitostí je méně, ale tam jaksi žádnou averzi necítím. Ale každopádně samozřejmě na CNN Prima News teď dokonce byla prolomena ta hranice, že mě pozvali i v neděli a do toho hlavního vysílacího pořadu, vysílacího času. A co jsem viděl, tak to mělo 652 tisíc zhlédnutí, což je krásné číslo a zhruba o nějakých 100-150 tisíc víc, než má běžná neděle o prázdninách. A tudíž musím říct, že bych chtěl poděkovat tímto lidem, našim občanům, že právě sledují, sdílejí moje videa, sdílejí moje myšlenky, protože bez nich bych to nikdy nedokázal a to je především jejich zásluha.
0: Vy jste tak opravdu jeden z těch nejaktivnějších poslanců SPD v tomto smyslu, respektive SPD Pro. Vy taky máte v klopě pořád ještě svou stranu vetknutu. Jen mě řekněte na začátek ještě, existuje Pro pořád a bude existovat, anebo směřuje to nějak k nějaké integraci s SPD?
1: Tak Pro samozřejmě existuje. Dokonce teď do voleb nasazujeme 4 senátní kandidáty. Milana Loprajze na Ostravsku, což si myslím, že je skvělé jméno a hlavně je to úžasný člověk. On je nejenom nositelem toho slavného jména, ale především mužem, který bych řekl, má obrovské charisma, je to neuvěřitelně čestný člověk, inteligentní, poctivý člověk. Takhle si představuju senátora parlamentu České republiky a mnozí ho jistě znají z jeho hovoru z Radhoště. Honzu Skalického nasazujeme v Děčíně, Hinka Berana, hlavní tvář boje proti výstavbě větrných elektráren na Trutnovsku a pana doktora Josefa Šornu na Příbramsku, takže 4, řekl bych, velmi solidní kandidáti. Nicméně já se netajím tím a říkám to dlouhodobě, že já bych byl velmi pro konsolidaci vlastně těch stran, které dnes tvoří klub SPD, to znamená SPD Pro, Svobodní a Trikolora, a vytvoření jednoho národního bloku. Podle mého názoru by to bylo pro naše občany mnohem srozumitelnější a bylo by tak možné vytvořit opravdu zásadní sílu, která by byla hybatelem na poli politických soubojů a diskuzí v České republice. A dle mého názoru by prostě reprezentovala podobné hodnoty a měla by podobné cíle jako v Německu AfD či v Rakousku FPE. Jakmile je to roztříštěno do několika stran, vždycky je tam nějaký interní souboj, přetahování a tak dále, třeba i na úrovni krajů, nejenom na té centrální úrovni. A to prostě ti voliči nemají rádi. Oni chtějí vidět, že my táhneme za jeden pro vás, že jsme tady pro ně a nikoli pro sebe, takže já se další konsolidaci, integraci určitě nebráním. Naopak si myslím, že by to byl krok správným směrem.
0: Týká se to podle vás i takových těch dalších seskupení typu Jasan a podobně, nebo s nimi nejednáte, nebo oni nejednají s vámi?
1: No, tam je zásadní to, aby ty subjekty vůbec k tomu měly chuť. On to málo kdo je ochoten přiznat a velmi často navíc mají ty menší subjekty úplně nerealistické požadavky. Víte, pro mě to také nebylo jednoduché rozhodování, když jsme se domlouvali na té společné kandidatuře do poslanecké sněmovny, že jsme měli vlastně jenom dva kandidáty pro a dva kandidáti byli od Svobodných, dva kandidáti od Trikolory, ale měl jsem na výběr, jestli roztříštit tu scénu, a nebo raději upozadit nějaké naše interní partikulární ambice a skutečně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem přesvědčen, že ten výsledek mohl být i lepší, ale voliči na poslední chvíli přesedlali k ANO Andreje Babiše. Nám to bylo zřejmé, protože v posledním průzkumu před volbami měl Babiš 28% a my nějakých 12, stačilo nějakých 6 a nakonec to skončilo tak, že stačilo, se nedostalo do sněmovny, my jsme klesli o nějakých 5% a Babiš s ANEM nabral 7%. To znamená, tam ten přeliv byl naprosto zřejmý a jasný. A já pevně doufám, že voliči si uvědomili, že Česká republika potřebuje mnohem zásadnější systémové změny, než které třeba i v současné době se dějí a že napříště budou ještě odvážnější, že ten proces bude právě podobný jako třeba v Německu nebo ve Francii. V Německu, když byl pan Scholz, tak lidé ještě v těch minulých volbách se obávali AfD, že to je příliš radikální, příliš extremistické a dali příležitost panu Merzovi. A dnes už vidí, jak to dopadlo, že to je jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Tak. Francie je to samé. Také se báli dlouho Marine Le Penové a teď to vypadá v těch volbách, že ať už to bude ona nebo Jordan Bardella, takže prostě Francie bude mít prezidenta právě z té Le Penovské kliky, což je jenom dobře. A já myslím, že ten samý proces musíme projít i tady v České republice, že lidé si musí uvědomit, že příští léta nebudou soubojem s Ruskem. Rusko z mého pohledu pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Bude to přímý souboj s Evropskou unií. To je ten uzurpátor, to je v současné době subjekt, který způsobuje neprosperitu, chudnutí České republiky, omezení její suverenity a zároveň ohrožení její bezpečnosti přes migrační pakt. A kdo se nebude schopen postavit naprosto tvrdě a nekompromisně tomu Bruselu, tak nemůže Českou republiku vést k lepším zítřkům. Prostě nemůže. Ta doba bude přímo, řekl bych, klasifikována nebo přímo bude determinována právě postavením a soubojem mezi suverénní vládou jednotlivých členských zemí a bruselskou centrálou, která se snaží uzurpovat čím dál tím větší porci moci na úkor těch jednotlivých států.
0: Já myslím, že to je přesně téma, ke kterému se musíme dostat, ale než se vrhneme na to hlavní vnitropolitické, jenom jste mě něco připomněl. Když říkáte, Rusko není tím hlavním problémem pro nás. Teď byly takové ty obrovské spekulace kolem toho, co dělal šéf CIA v Moskvě. A teď Donald Trump, poté, co viděl všechny ty komentáře těch politiko a podobně, těch prostě Bruselanů, že jel vyhrožovat Rusku.

0: říkám, prosím vás, když jsem teda ten kremelský agent nebo tady nějaký Putinův asset, teda Putinova investice, prosím vás, můžete mě říct, v čem se moje výroky liší od výroku Donalda Trumpa
1: No,
0: ve vztahu k
1: právě.
0: ukrajinské válce?
1: No.
0: Ukažte mi to. Vždyť Donald Trump jasně kritizuje Ukrajinu, jasně říká, že si Ukrajina za tu válku mohla sama z velké části, a že z velké části to byla taky proxy válka mezi NATO
1: Ano.
0: a Ruskem. To dneska říká oficiální americká administrativa.
1: Ano.
0: A když to já řeknu tady, tak samozřejmě okamžitě se vyrojí celá řada těch lepševiků a pravdoláskařů a podporovaných těmi médií skorumpovanými, kteří okamžitě mě začínou nasazovat nějakou psí hlavu. Ale já prostě říkám, že já jednám pouze v zájmu občanů České republiky. Já nefandím žádné zemi. Já nefandím ani Rusku, ani Ukrajině, ani Francii, ani Spojeným státům. Pro mě jediná moje snaha je účelně prosazovat zájmy občanů naší země. A bytostným zájmem občanů České republiky je to, aby na Ukrajině zavládl mír. Čím dřív, tím líp. A já čtu tedy tu návštěvu šéfa CIA v Moskvě, ale úplně jinak než naše mainstreamová média. Podle mého názoru Donald Trump zcela jednoznačně designoval jako svoji prioritu Irán. A on v tuhle tu chvíli už nemůže být rozkročen na dvě nohy, nemůže podporovat zároveň Ukrajinu a řešit si svoje problémy s Íránem. A nadto si je nemůže řešit za situace, kdy Rusko a Čína Írán podporují.
1: Ano.
0: A dle mého názoru, je to čistě můj subjektivní pohled, ale takhle to čtu z hlediska nějakého selského rozumu, tam pan Radcliffe jel proto, aby Moskvě předal vzkaz, že jsou schopni se dohodnout na nějakém míru na Ukrajině, který bude pro Rusko výhodný, výměnou za to, že Rusko už nebude tolik podporovat Irán a případně se stane i nějakým komunikátorem s Čínou, aby prostě byl Irán izolován. Protože zcela jednoznačně hlavní prioritou Donalda Trumpa v tuto chvíli je Irán. On, Ukrajina už ho fakticky vůbec nezajímá a
1: Jasně.
0: je pro něj pouze přítěží.
1: Jasně. Tak pojďme tam, kam jsme chtěli hned vstoupit na začátku. Jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky. Mimochodem, než se ještě zeptám dál, jak to po těch pár měsících vidíte? Změnilo se pro vás něco, když jste teď tím poslancem a ne pouze psancem?
0: Já myslím, že jsem psancem i poslancem, tedy, že já to jsem dokázal skloubit, jelikož opravdu ty útoky jsou až dětinské. Já jsem si z toho udělal legraci tento týden, když jsem napsal na Facebook tu SMS-ku od Putina, protože to už na to se jinak než humorem odpovídat nedá. To už je tak trapné a ukazuje to zoufalou argumentační prázdnotu opozice. Oni nejsou schopni vlastně přijít s jakýmkoliv argumentem. A dokonce už i Lidové noviny napsali to, komentovali tu moji debatu s tím Matějem Ondřejem Havlem z TOP
1: Ano.
0: 09, kdy tam napsal redaktor povinně, Rajchl je nejodpudivější bytost v české politice, nikdy by ho nevolil. Je to člověk, který má politiku postavenou na dezinformacích a strašení. A poslední odstavec, no ale v té debatě měl vlastně pravdu. Jo, protože já jsem vlastně tam říkal, že na ty nákupy zbrojní techniky, tak jsem tam říkal, prosím vás, teď je nesmysl nakupovat, protože teď jsou ceny nejvýše. V tuhle tu chvíli ti zbrojaři by mohli navýšit svoje kapacity 10x a stejně by nestíhali. A logicky, když poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena je vyšponovaná na několika násobek té standardní ceny. A proto je daleko lepší si na uzavření těch kontraktů počkat až po skončení té války. A já jsem samozřejmě známým odpůrcem navyšování těch výdajů, podle mého názoru to nikam nevede. A tudíž prostě je to jednoznačný konkrétní argument, který já jsem v té televizi předložil. No a Matěj Ondřej Havel, protože na to nemá žádný věcný argument, na to není věcný argument, jelikož se jedná o zbytečné a bezuzné utrácení peněz našich daňových poplatníků, tak na to řekne, vy tady dostanete pochvalnou SMS-ku od Putina. Prostě to je přiznání totálního argumentačního debaklu v přímém přenosu. No a jak se mi daří? Mám víc práce. Nic víc, nic míň. Opravdu se to je neuvěřitelné, kolik se toho na vás navalí v momentě, kdy ještě jsem si prosadil tu vyšetřovací komisi
1: No.
0: v dozimetru, v momentě, kdy jsem psal zákon FARA, který bych stále velmi rád prosadil a pevně doufám, že nakonec přijmout bude.

0: A když jsem ve dvou výborech, ve kterých velmi se snažím aktivně působit, do toho ještě dělám advokaci, snažím se pomáhat lidem, kteří jsou nespravedlivě stíhaní. Byl jsem teď nedávno v Chebu obhajovat člověka, který se dostal k trestnímu soudu za to, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině. Za tenhle výrok je u soudu. Jako kam jsme se to dostali, to je, to je, to je ta, ten, to, to období před rokem 89 už z mnoha hledisek bylo, a zejména z hlediska svobody slova, bylo výrazně svobodnější než dnes. Tam, když jste řekli, že jako Sovětský svaz patří na smetiště dějin, tak možná jste nebyl pochválen, ale rozhodně vás za to nezavřeli.
1: Ano, ano.
0: Dneska už jsme trošku dál, takže opravdu té práce je spoustu a musím říct, že jenom se to na mě valí a snažím se to nějakým způsobem všechno procesovat.
1: Pořád se nemohu dostat k té otázce, protože zase jste jedno téma nadhodil. Vy říkáte, šetřeme na těch nesmyslných zbrojních výdajích. No ale SPD má ministra obrany a ministr obrany Zuna zprostředkovával 7 miliard nějakých z Německa a teď víme, že i Andrej Babiš to řekl, že ta 2% HDP na zbrojení budou, čili nějakých 150 miliard se musí utratit v příštím roce.
0: No to pozor, to přidejte, 190.
1: 190, no tak už ani neumím pořádně počítat.
0: Ono se totiž zvýší samozřejmě HDP.
1: No aha, ono se zvýší HDP. A, no a není to tedy tak, že byste na tohle měli mít vliv?
0: No, já jsem přesvědčen o tom, že to je opravdu naprosto zbytečný výdaj. Ale my musíme vycházet z reality voleb a tady je to samozřejmě závazek vlády, který byl podle mého názoru jaksi učiněn už v té Ankaře, abychom nebyli za ty neposlušné žáky, kteří platí méně než 2%. A ono toho vychází totiž zase z tlaku NATO. NATO stejně jako Evropská unie prostě vykolejili. Původní myšlenky nejsou vůbec špatné. Spolupráce v oblasti obrany i v oblasti ekonomiky, pohybu služeb, kapitálu lidí je samozřejmě perfektní myšlenka. Bohužel ji uchopili nesprávní lidé.
1: No,
0: a NATO se stalo, namísto obranné aliance, se NATO stalo v tuto chvíli fakticky lobbystickou organizací pro zájmy zbrojařských korporací. To je zcela evidentní. Ten tlak na zvyšování těch výdajů, aniž by to jakýmkoliv způsobem odpovídalo skutečně zlepšování obrany schopnosti té aliance, je zcela evidentní. Problém je v tom, že ty systémy mezi sebou navzájem nekomunikují. Naše systémy neumí komunikovat s polskými systémy, tak jaká kolektivní obrana. To je prostě chiméra. A ta takzvaná CTčka, ty capability targets, která musíme plnit, tak byla řešena nebo stanovena někdy před 5, 6, možná už 7 lety. A tím pádem jsou zastaralá. My prostě si tady pořizujeme těžkou brigádu. Jdeme si kupovat tanky Leopard 2A8 za 39 miliard korun. 44 tanků za 39 miliard korun. V momentě, kdy k tomu připočítáte náklady na servis a provoz, můžete si udělat krát 3. Jste na 100 miliardách. A v tuto chvíli, tento týden, nám Seznam napsal, že tyto tanky leží v Ukrajině v polích opuštěné.
1: Ano.
0: Protože už do nich nikdo nechce sednout. Ano. Oni mají životnost 6 minut. To je pojízdná rakev. Ano. Do toho si sednete a máte jistotu, že jste do 6 minut mrtví. To znamená, to, co my si kupujeme za 39 miliard a reálně nás to bude stát 100 miliard, tak leží v Ukrajině v polích. A nikdo to nechce. Nikdo do toho. My bychom si mohli odvíst odtamtud, měli bychom to možná za odvoz zadarmo. Takže já samozřejmě na jednu stranu říkám, že podle mého názoru bychom měli být prosazování těchto požadavků tvrdší, ale zase upřímně říkám, že tohle je závazek vlády. To není ani o to, že by minister Zuna o to nějakým způsobem dramaticky bojoval, ale je to závazek vlády. Já osobně jsem přesvědčen, že bychom se měli dívat úplně outside of box na celou tu věc, anglicky se to říká, ale prostě mít na to naprosto diametrálně jiný pohled než v současné době. To znamená, kupovat v tuto chvíli tanky, Leopardy, kupovat BVPčka, kupovat Supakaty z Anglie, to si kupujete muzejní exponáty.
1: No, to já myslím, že to je totéž z F-35.
0: Jasně, no to můžete převést do VTUčka, Vojenského technického muzea, tam to takhle umístit. Jako, no, a bude to skvělý, bude to vypadat krásně, akorát je to trošku drahý. V tuhle chvíli se už samozřejmě bojuje téměř výhradně pomocí dronů. To znamená, my bychom se měli soustředit zejména na drony, protidronovou obranu a na protivzdušnou obranu, ale zejména na budoucnost.
1: No.
0: A budoucnost jsou AI řízené zbraně. Říká se tomu takzvané systémy LOS, které vlastně budou umožňovat to, že budou jaksi i robotičtí vojáci, které bude řídit na dálku umělá inteligence. S tím se bude bojovat za 5, za 10 let. To už tu chvíli prostě tady nějaké F-35 nebo Leopardy budou skutečně naprosto zastaralé, zbytečné hrampádí, které máme k něčemu. Takže já osobně bych naopak šel společným vývojem s českými zbrojaři, s tím, že bych jim řekl, tohle je budoucnost, my chceme, abyste to vyvinuli, my jsme připraveni to od vás odebrat. Ale chceme za to 10% z vašeho celosvětového prodeje. Protože v tu chvíli by ten stát začal vydělávat. Takhle to dělá například Izrael. Je to velmi, velmi moudré. Ale já už nechci se dívat na to, na ty peníze jako na výdaj. Že pošleme tu do Německa, tu do Švédska, tu do Ameriky, naše těžce vydělané miliardy. Já se na to chci dívat jako na investici. Nejenom do českého zbrojařského průmyslu, ale především do českého státu. Tak, aby se nám ty peníze zase vracely. Když je pošleme do Německa za Leopardy, už je nikdy neuvidíme.
1: Ano.
0: Leopardy zestárnou, pak je vyřadíme, bude konec, není z toho žádný profit. Pokud tohle dokážeme, tuhle filozofii, to je spolupráce s českými zbrojaři, posunout dál, v tu chvíli najednou ten stát může začít dokonce na tom být v plusu, protože samozřejmě ty celosvětové prodeje mohou být obrovské, tak jako je to například z těch izraelských firm. Takže to je můj pohled na věc, ale já osobně, kdybych šel, tak já samozřejmě jsem znám tím, že prosazuji velmi razantní řešení a mým vzorem je Irsko. Irsko má v tuto chvíli korporátní daň 12,5%, růst...
1: Korporátní daň... aby lidé porozuměli, je daň pro velké právnické osoby,
0: velké společnosti, ale i prostě pro české společnosti, abych udělal tu rovnou daň. My máme v programu 15%, což si myslím, že by bylo naprosto vhodné, protože by se mnoho firm ze zahraničí soustředilo k nám za současného zlevnění energií, odchod z lipské burzy, opuštění ETS 1, nákup plynu z Ruska, což mimochodem nyní prosazuje AFD. A když jsem to tady říkal, že tam klidně pojedu to nakoupit, tak jsem byl zase za toho proruského sluhu. AFD to teď říká zcela otevřeně. Paní Weidel řekla, poletím do Ruska. Ale vraťme se zpět k Irsku. 12,5% korporátní daň, to znamená nízké daně. Ne je zvyšovat, snižovat. Pokud chcete nastartovat ekonomiku, zvýšit příjem, musíte snížit daně, tak jako to dělá Irsko, tak jako to dělá Argentina. Další zvýšení daní už nám nepřinese vůbec žádný výběr, zejména vůči našim lidem. Oni už nemají kam sáhnout.
1: Ano.
0: Z těch 12,5% korporátní daně mají hospodářský růst 12,2%. Druhý nejlepší v Evropě je Malta se 4%. Oni mají třikrát vyšší hospodářský růst než druhý nejlepší. Vyšší než Indie, vyšší než Čína.
1: Aha, jasně.
0: Ale pozor, přebytkový rozpočet. Oni nejsou v deficitu. Yes. Irsko není v deficitu. Přes tohle všechno, že má obrovský hospodářský růst a nízké daně, není v deficitu. Má přebytkový rozpočet. A v neposlední řadě Irsko dává nejméně peněz na zbrojení z celé Evropy. 0,2% HDP. Švýcarsko 0,7%, Rakousko 1%. Dlouho jsme slyšeli, že neutralita je drahá, že je dražší, než být na to. Není to pravda. Tyto neutrální státy, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, mají mnohem nižší náklady na zbrojení, než máme my. A přitom z mého pohledu jsou bezpečnější, protože na ně nikdo nemá důvod útočit.
1: Ano.
0: Takže já osobně jsem přesvědčen, že tohle prostě není cesta, že pokud jaksi se nechceme nechat jenom strašit tím, že tady přijde ten zlý Putin za 4 až 6 let, jak nám říkají ti analytici, kteří jsou placeni samozřejmě těmi zbrojovskými společnostmi, tak bychom měli tuhle filozofii odmítnout a začít investovat do naší země a do lidí, a ne prostě do zbytečných zbraní.
1: Když jste to říkal na demonstracích, na něž jsem chodil, na Václavském náměstí, teď ještě stále rozbitém, ale protože se blíží volby, tak ho rychle teď dodělají. Tak to bylo pochopitelné, ale dnes jste v podstatě součástí vládní koalice. V jakém smyslu je tedy tak složité, aby tyto podle mého názoru zcela srozumitelné a jasné myšlenky slyšela taky vláda?
0: Je to jednoduché. Prostě my máme jiný program, než má hnutí ANO. Kdybychom měli stejný program, tak budeme ve stejné partii, ale my máme jiný program a zejména v oblasti obrany se to liší A další obrovský rozdíl je v pohledu na ukrajinskou migraci. Protože ano, otevřeně říká, že považuje ukrajinskou migraci za přínos pro náš pracovní trh. Já tvrdím, že je to zátěž. A výrazná zátěž. A nejenom pro pracovní trh. Tady obrovsky roste práce na černo. Ukrajinci tlačí platy a mzdy dolů, protože oni jsou, díky tomu, že mají různé dávky, tak oni jsou ochotní a schopní pracovat za méně peněz,
1: jasně,
0: než Češi, kteří by za tu výplatu nedokázali ani zaplatit nájem, energie a jídlo.
1: No tak ano.
0: Nepůjdete pracovat za něco, za co se neuživíte, jak naprosto logicky.
1: Jasně.
0: Ale Ukrajinci, když tomu dostanou dávky, no tak si přijdou na krásné peníze. To už nemluvím o bezpečnosti, kdy tady zvyšují kriminalitu, zátěž pro zdravotní systém, zátěž pro vzdělávací systém. A mohl bych pokračovat.
1: No ale z toho to všeho tedy plyne.
0: Ano, pardon, jenom to dokončím. To znamená, ano, má na tyto otázky jiný pohled, no, než má SPD a případně pro. A ano, dostalo 35% a my jsme dostali 7,8%. Z toho to plyne. To je naprosto jednoduché. Máme tady demokracii. Kdyby to bylo obráceně, tak mi věřte, že dneska tyhle ty věci prostě už se dávno zavádějí a prosazují. Tam ukrajinská migrace už byla z mého pohledu prostě dávno vyřešená několika jednoduchými kroky. Tudíž...
1: A není přesto možno, nebo mělo by být, jako u člověka tak zkušeného, jako jste vy, který mimochodem z těch všech kauz a jednání u soudů je zběhlý v argumentaci, není možné prostě něco s tím, ano, abych tak řekl, vybartrovat víc, jako dostat něco za to, že něco dáte, ano?
0: Víte, u samozřejmě některých otázek to možné je. Ono třeba i prosadit to zřízení vyšetřovací komise na dozimetr nebylo vůbec jednoduché. Musel jsem si obejít mnoho a mnoho lidí a prosazení usnesení k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, k tomu sjezdu, to také nebylo jednoduché. Řada poslanců ano se pod to nechtěla podepsat. A mohl bych pokračovat. To znamená, ty jednotlivé partikulární věci zcela jistě do jedna dojdou. Ale například otázka výdajů na obranu, to je zcela zásadní věc. To je zcela zásadní věc, která už je opravdu určená vysokou politikou vlády a závazkům vůči NATO. A teď je to prostě o tom, jestli máte odvahu jít prostě na ten summit té Severoatlantické aliance a říct tam, my prostě 2% dávat nebudeme, tak nás vylučte. Nebo co s námi chcete udělat? Prostě v tuhletu chvíli...
1: To, co udělali Španělé.
0: My to nepovažujeme za relevantní výdaj a prostě to dávat nebudeme. A já, když si mám vybrat mezi tím, že budu kárán v Ankaře a mezi tím, že budu prostě tady spravovat peníze našich občanů nejlepším možným způsobem, jak umím, a zbytečně nevyhazovat a neutrácet prostě 190 miliard na převážně zbytečné věci. Samozřejmě armádu my musíme, aby to nebylo jako, že to škrtneme na nulu, ale prostě některé ty zbrojní kontrakty jsou opravdu naprosto nesmyslné. Typicky ty Leopardy prostě 39 miliard korun by udělalo jinde obrovskou službu. Ale k vaší otázce, prostě tohle už je taková priorita hnutí ANO, přes kterou my nejsme schopni prostě přejít a překonat ji jakoukoliv argumentací. To už není o argumentaci, to je prostě o nějakých programových cílech. To znamená, realita je jednoduchá, já to vždy lidem říkám. Chcete naši politiku, musíte nás jít zvolit. Prostě ty karty rozdávají tady lidé a v říjnu dali prostě... čtyřnásobek, téměř pětinásobek hlasů Andreji Babišovi, než dali nám.
1: Ano.
0: A to jsou karty, se kterými my hrajeme. To znamená, jakmile si lidé uvědomí, že anebo se rozhodnou, že chtějí tu razantní změnu, tak jako se rozhodli pro to v Německu, protože tam AfD teď celá jednoznačně dominuje těm průzkumům, tak se to stane. Ano. Ale ten klíč k té zavřené bráně opravdu mají voliči, ne my. Já kdybych jenom trochu mohl v tom něco udělat, tak to udělám. Když mě někdo zítra řekne, co mám jít dělat, já to rád udělám. Ale prostě ta moje síla není taková, abych přesvědčil Andreje Babiše a další, abych jim prostě dokázal říct, hele, pojďme dát na tu obranu 1%, protože to je daleko rozumnější. Pojďme tu ukrajinskou migraci konečně zastavit, protože je pro nás obrovitánskou zátěží a naši lidé už to vidí na každém jednom kroku.
1: Jasně.
0: Prostě, jestliže jejich pohled na to je to, že potřebujeme ukrajinské migranty k tomu, abychom zaplnili volná místa na pracovním trhu, já tvrdím, že nikoliv, že nejsou místa, o které by Češi neměli zájem, jsou pouze místa, která nejsou dostatečně honorovaná.
1: Hmm.
0: A to právě díky těm Ukrajincům. Jo? Hmm. Protože oni jsou ochotní pracovat. Když budete jako zaměstnavatel a budete mít volné místo a budete tam mít Ukrajince, který vám tam přijde pracovat za 20 tisíc, tak nedáte Čechovi 30 tisíc.
1: Jasně.
0: Jo? To jasně. Prostě tak to je. To znamená, ten tlak na to snižování mest je naprosto zásadní a já to opravdu nevidím jako přínos. Já to vidím jako, jako velmi zásadní zátěž pro Českou republiku, ale v tom se prostě lišíme a naši občané, naši lidé si musí vybrat, kterou tou cestou chtějí jít.
1: Jasně. Tak se konečně snad dokodrcám k té základní otázce. Ona není základní, ale je to otázka nejaktuálnější. Teď tento týden jste přehlasovali veto rozvědčíka Hradního. Bylo to hodně složité, nebo...
0: Ne, já myslím, že tam to bylo dané od začátku naprosto jednoznačně. A já tedy upřímně říkám, že já z toho rozpočtu také nejsem šťastný.
1: Hmm.
0: Vůbec ne. Mně se ten deficit nelíbí ani trochu. Nicméně po té vládě Petra Fialy, a teď opravdu nechci, aby to znělo jako výmluva, ale pokusím se to rychle vysvětlit. V momentě, kdy máte nějakých 91 až 92% mandatorních výdajů, no tak vy pracujete fakticky jenom s 8% toho rozpočtu.
1: To je strašné.
0: Co s tím chcete dělat? To znamená, vy musíte nejdřív snížit ty mandatorní výdaje, případně navýšit příjmy. A to nějakou dobu trvá.
1: Hmm.
0: Tudíž, a jenom abyste snížili mandatorní výdaje, tak musíte přijmout zákon. A ten legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců. To jest, když jsme nastoupili v prosinci, 15. prosince, než byl leden, tak vlastně se začalo pracovat reálně až někde v půlce ledna. A to myslím v poslanecké sněmovně. To znamená, ten legislativní proces nemáte šanci vůbec dokončit, abyste ty mandatorní výdaje snížil. Na druhou stranu...
1: Umíte si představit, které by se snížilo?
0: Jednoznačně, jednoznačně. A to je právě to, co já pevně doufám, že do toho příštího roku stihneme. Protože já už jaksi nechci podporovat další hluboké zadlužování této republiky. My jsme tady dostali nějaký danajský dar od Zbyňka Stanjury, se kterým se musíme vypořádat, ale dlouhodobě prostě musíme začít dělat velmi rychle systematické změny, které prostě zvrátí ten trend. Pro mě je základní pravidlo, že nelze zvyšovat daně občanům. Hmm. České republiky. To dělala Fialova vláda.
1: Ještě, že jsme, abychom u toho zůstali na vteřinku, které mandatorní výdaje, čili výdaje ze zákona, by podle vašeho názoru se měly skrouhnout? Hmm. Asi těžko důchody, těžko
0: ano.
1: Tyhle věci.
0: Tak
1: ale...
0: já jsem velkým přítelem strategie Vlastimila Tlustého, který říkal, musíme výdaje zdecimovat. To decimace, byť je dneska, to má trošku přenesený význam, ale je od slova deci, to znamená od slova 10%.
1: Mm-hmm.
0: A věřte mi, v každé firmě, ve které jsem byl a přišel jsem do ní, tak když prostě se podíváte do těch střev, tak 10% ušetříte v každé firmě.
1: Mm.
0: To znamená, kdybych byl teď hypoteticky předsedou vlády, tak můj první úkol bude, že řeknu ministrům 10% škrtněte, ber kde ber. Kromě ministerstva práce a sociálních věcí, tam souhlasím, prostě u důchodu to neuděláte.
1: Ano.
0: Ale věřte mi, že každé to ministerstvo by těch 10% nákladů našlo. Ano. Každé.
1: Ano.
0: Co se týče dalších škrtů, zcela jednoznačně ty politické neziskovky. To je obrovitánský problém. Obrovitánský problém. Zcela jistě ty zbrojní výdaje.
1: Ano.
0: Nemusíme dávat 190 miliard. 100 by klidně stačilo.
1: Ano.
0: A zcela jistě je to odstoupení od systému ETS.
1: Mm-hmm.
0: Varšavský ekonomický institut spočítal, že Česká republika platí na hlavu na jednoho občana naprosto nejvíc za emisní povolenky. Každého z nás, včetně kojenců, stojí emisní povolenky 7 000 korun ročně. Jinými slovy, tříčlenná rodina za ně zaplatí 21 000 korun. 21 tisíc.
1: Strašný.
0: Negativní dopad do českého HDP, opět spočítán Varšavským institutem, 100 miliard korun. 100 miliard korun. A to je přímý negativní dopad. Nepřímý negativní dopad, že nám to zvyšuje cenu elektřiny a tím pádem tady lidé nemohou podnikat, nejsou konkurenceschopní, nepřijdou sem zahraniční investoři. Ten je v řádech stovek miliard.
1: Ano.
0: Ty emisní povolenky jsou jedno velké zlo. Ano. A pokud zavedeme ETS 2, tak se definitivně pohřbíme.
1: To znamená... Ale vypadá to, že vláda, včetně Andreje Babiše, vaše vláda, se tomuhle chce postavit.
0: No, já pevně doufám, ale zase to bude vyžadovat odvahu postavit se Bruselu. To se soudruhům v Evropské komisi opravdu líbit nebude. Musíte počítat s tím, že do emisních povolenek investovali velké německé investiční a penzijní fondy.
1: Jasně.
0: Banky. Kdybyste zrušil emisní povolenky, tak to zítra padne, protože oni by museli udělat takové odpisy, že by prostě to ekonomicky neustály.
1: O čem, že vám do toho skáču, ano. Ale o čem přijel přesvědčovat teďkon pan Košta? Tady Andreje Babiše, vlastně tušíme to?
0: Já to nevím, můžu se opět jenom jaksi o tom domnívat, ale z mého pohledu to ani není podstatné. My si prostě musíme zvyknout na to, že už nebudeme opravdu tím poslušným dítkem.
1: No právě.
0: My musíme být ten enfant terrible. Já jsem opakovaně říkal, že mým snem je prostě přijet jednou do Bruselu a s tím, že až tam budu zavírat dveře, takže si ta von der Leyenová řekne zlatý Orbán proti tomuhle tomu bláznovi. Prostě to je můj cíl. No. My už nesmíme prostě brát to všechno po srsti a říkat ano, my jsme ti hodní, my to splníme. To nás dovedlo sem do téhle situace, ano. Že jsme všechno poslušně plnili. My se musíme postavit na zadní. Ten, kdo všechno splní dobrovolně, nikdy nic nedostane. Poláci si to vyhádali, vyvzdorovali, vyjednali. My ne, my jsme na všechno kývli. To znamená, že jenom z hlediska toho, ať se bavíme o konkrétních číslech, když provedeme tyhle ty úpravy, které jsem říkal,
1: ano.
0: Tak je to ušetření zhruba nějakých 250 miliard korun. Plus minus ve státním rozpočtu na výdajích. A příjmy? Ani korunu zvednout našim občanům. Za té minulé doby u vlády Petra Fialy tady banky zvýšily svoje zisky o stovky procent. Zbrojařské korporace o tisíce procent. Oni mají teď povinnost platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu. To znamená, pro mě sektorová daň banky 1% z objemu aktiv, ne ze zisku. Zisk si oni umí upravit. Snížit uměle, to je jenom účetnictví. Z objemu aktiv, s tím nehnete. To je dané číslo.
1: Ano.
0: 1%, máme to spočítané, přínos pro státní rozpočet 80 miliard korun. 80 miliard korun. 1% z objemu aktiv. A 1% z obratu pro zbrojařské korporace. Oni nevydělali ty obrovské peníze, protože jsou tak šikovní, ale protože jim prostě foukla do plachet ten vítr té doby.
1: Ano.
0: A pokud jim dáváme z rozpočtu obrovské peníze, zprostředkováváme jim tady další kontrakty ze zahraničí, tak je podle mého názoru fér, aby 1% z obratu zaplatili do státního rozpočtu. To je další 60 miliard korun. A v neposlední řadě je to digitální daň, kdy prostě společnosti, technologické společnosti jako Google, X a další, které tady vydělávají miliardy, tak tady neplatí téměř nic. Google v roce 2025 zaplatil na daních 18,1 milionu korun. No to je výsměch. 18,1 milionu korun Google? Tak to prostě není možné. Takže digitální daň a tam máme ten výnos počítaný na nějakých 10 miliard korun. To znamená uspoření 250 miliard, zvýšení příjmů o 150 miliard a jste na 400 miliardách a můžete jít dál s přebytkovým rozpočtem. A to nemluvím o dalších věcech, jako je právě to zlevnění energií, které je naprosto zásadní, o financování investičních projektů České republiky takzvanými adresnými dluhopisy. Já si nechci půjčovat od zahraničních bank. Dneska všichni křičí, že dáváme na obsluhu státního dluhu nějakých 120 miliard. A to je samozřejmě problém. Ale problém je to proto, že to končí v těch západních bankách. Kdybychom to měli zafinancováno jako Japonci, kteří mají mimochodem zadlužení přes 200% HDP, jedno z nejvyšších na světě, 200% HDP, tak kdybychom to měli jako Japonci, kteří mají téměř vše financováno dluhopisy, které drží japonské firmy a japonští občané, tak těch 120 miliard nejde do zahraničních bank, jde našim lidem. A oni je tady zase znovu utratí. Necháváme si je tady, v naší ekonomice.
1: Jasně.
0: Prostě zamezení toho odlivu kapitálu. Včetně států, veřejné zakázky musí českým firmám, veřejné pobídky ze státu českým firmám. Prostě my musíme začít znovu selsky hospodařit, držet ty peníze doma, ne je rozesílat na všechny možné světové strany. Takže to je filozofie, která je naprosto jiná, je inspirována skutečně tím Irskem, případně Argentinou, kde já vidím své vzory a je realizovatelná. Jediné, co to vyžaduje, je opravdu odvaha to prosadit, jít proti těm velkým korporacím, jít proti bankám, jít proti politickým neziskovkám, jít proti technologickým gigantům, jako je Google, jako je X. Jim se to líbit nebude, ale nedá se svítit. Občané už nemají kam sáhnout. Ta Fialová vláda jim do těch kapes hrabala až dost.
1: 40%.
0: V rámci konsolidačního balíčku zrušení školkovného, zrušení slevy na manžela, zvýšení daně z nemovitostí. Kam ještě chceme ty lidi sedřít z kůže? To nedává smysl. Takže lidé tady za Fialovy vlády v reálných mzdách, v reálných platech přišli o 15%. Banky vydělali stovky procent, zbrojaři tisíce procent. A je potřeba ten trend zase znovu narovnat.
1: Inflace 40%.
0: 36,41% tuším kupovaná inflace. No. Naprosto šílená věc. Takže z mého pohledu teď je potřeba vláda, aby u moci byla vláda, která už nebude sahat do kapsy občanům, ale která najde odvahu sáhnout do kapsy velkým korporacím, které tady vydělávají obrovské peníze a neodvádějí
1: je. A když se vás zeptám, proč, když je to tahle ta vláda, v níž jste, odpovíte mi, dejte nám víc procent a bude to tak. Ale je to tak.
0: Je to tak, bohužel, to tak. Bohužel. Prostě tohle je zase, to je naprosto zásadní změna filozofie. To neudělá nikdo jiný, než největší vládnoucí strana.
1: Hmm.
0: Protože to zaprvé, ono to funguje jenom tehdy, když jsou ta opatření udělána všechna.
1: Hmm.
0: Pokud uděláte jenom část toho, to nezafunguje.
1: Ano.
0: To Irsko nebo ta Argentina, kam přišel Javier Milei a totálně to překopal, tak to prostě je postavené na tom, že vy vytvoříte totálně propodnikatelské prostředí, snížíte ceny energií, snížíte daně, abyste rozběhli to podnikání na maximum, aby vám sem přišly zahraniční firmy například stavět fabriky na výrobu čipů. Ta fabrika tajvanská je v Drážďanech, přestože tam Pekarová a Adamová s Vystrčelem jezdili od rána do večera, tak je v Drážďanech prostě proto, že tam mají levnější elektřinu, než máme my. Ano. To je ten zásadní problém.
1: Ano.
0: A v momentě, kdy vytvoříte tohle propodnikatelské prostředí, tak začnete růst mnohem rychleji, než prostě současná Evropa. My se musíme odstřihnout z té naprosto pupeční závislosti na Německu. Prostě Německo jde ekonomicky do kopru a nikdo to v dohledné době nezastaví.
1: Jasně.
0: Ty emisní povolenky prostě v Německu zrušit nelze. Protože když tam přijdete a zrušíte emisní povolenky, tak ale současně musíte říct důchodcům, že příští měsíc není penze. Protože vy tím zkrachujete všech 16 penzijních fondů. To není legrace.
1: Jasně.
0: Jo? Jasně. Oni mají ty peníze v těch aktivech. My ne. My z tohohle pekla, z tohohle vězení zeleného ještě utéct můžeme. My můžeme utéct i z toho migračního vězení. Donald Trump řekl, že Evropu ničí dvouocasá příšera. Green Deal a migrace. Já k tomu přidám třetí ocas a to je válka. Pokud tuhletu příšeru nedokážeme zastavit, nemůžeme mít světlou budoucnost. Nemůžeme. Tahle příšera zdupává Evropu a my to bohužel odnášíme, přestože jsme si to nevymysleli. Ani tu migraci, ani ten Green Deal.
1: Jasně.
0: Ale přesto je nezbytné, abychom se proti tomu postavili.
1: Konečně se tedy snad zeptám na to, na co se od začátku chci zeptat. Trošku se vrátíme z těch obrovských rozměrů zpět do poslanecké sněmovny a k tomu přehlasování toho veta. Myslím, že jste docela zajímavě nám tady vysvětlil, proč vlastně by bylo dobře, kdyby se ten rozpočet trošku začal konsolidovat. Ale vy jste samozřejmě museli tohleto přehlasovat. Přehlasovali a opozice říká, a my to dáme k ústavnímu soudu. Je to skoro, jako bych slyšel ozvěny hradní. Je tady ta, vy říkáte, tříocasá, já říkám tříhlavá,
0: ano.
1: Saň, hrad, senát a ústavní soud. Přes ty dva, respektive přes senát a hrad, ještě jede nějaký vlak, který může změnit senátní volby trochu, třeba a postupně třeba úplně. A na hrad se také může dostat ještě někdo volbou lidí jiný. Ale ten ústavní soud, to je definitivní. To jsou najmenovaní lidé, to nejsou lidé volení. 15 lidí, kteří nakonec se vytvoří třetí komoru parlamentu. A co když vám tedy budou jeden zákon za druhým, teď se chtějí obrátit pětikolka na ústavní soud s tím zákonem, který jste přehlasovali. Chystá se zákon o poplatcích televizních a rozhlasových. Oni se nepochybně opět odvolají k ústavnímu soudu. Co když vám ten ústavní soud bude vracet jeden zákon za druhým? Teď vy nebudete moc vládnout.
0: No, samozřejmě tohle problém je. My jsme viděli takovou tu až, řekl bych, protiprávní ingerenci ústavního soudu v době rozhodování o tom vydání předběžného opatření
1: ano.
0: do Ankary. Já jsem to velmi zásadně kritizoval a právně odůvodňoval, proč je to z mého pohledu opravdu vybočení z toho zákona o ústavním soudu. Ale tohle bude podle mého názoru průbířský kámen. Já v podstatě jsem rád za to, že oni tu ústavní stížnost podají. Jednak nikdo moc nemá rád žalobníčky, takže myslím si, že jak si u lidí to opravdu nevyhrají. Druhá ukázali to, co jste vy tady řekl, že oni jsou v podstatě jenom takové zrcadlo toho té hradní politiky.
1: Ano.
0: A fakticky dneska v té opozici nenajdete rozdíl mezi těmi pěti stranami.
1: Ano.
0: To, mezi ODS a Piráty já tam nevidím rozdíl, to je úplně všechno stejné. Jako, když dáte pět tiskových konferencí, tak si to můžete pustit na replay, protože všechny jsou úplně, úplně totožné. A ústavní soud teď bude muset ukázat, z jakého je těsta. Já osobně považuji tu ústavní stížnost za naprosto nedůvodnou. Co se týče toho pevného hlasování, tak to tady bylo již mnohokrát.
1: Jasně.
0: Ústavní soud už to judikoval, že prostě se k tomu bylo jaksi dostatečné vyjádření a znovu jsme k tomu nechali, přestože to bylo po prezidentském vetu, přestože už jsme to řešili mnohokrát, tak jsme tomu znovu nechali prostor, aby se to tam, aby tam měli opoziční poslanci dostatek prostoru se exhibovat u toho pultíčku a vyprávět tam ty svoje nesmysly. Takže podle mého názoru tam není absolutně důvod do toho jakýmkoliv způsobem sahat. A ten druhý důvod, který oni často uvádějí, to znamená to zmocnění vlády navýšit výdajovou stránku v případě vyhlášení nějaké bezpečnostní rizikové situace, tak ani to podle mého názoru není důvod ke zrušení toho zákona,
1: jasně,
0: jelikož to zmocnění té vládě dává zákon.
1: Ano.
0: To není, že si to vláda sama vymyslí, ale prostě na základě zákona má určité možnosti. Mimochodem vtipné je to v té souvislosti, že když si Zbyněk Stanjura takto půjčoval 30 miliard na povodně, odhlasovala mu to celá sněmovna, jednomyslně, protože všichni chtěli pomoct tomu Jesenicku, tak Zbyněk Stanjura z toho použil pouhé 3 miliardy. 27 miliard použil na úplně jiné účely.
1: Ano.
0: To byl podvod.
1: Ano.
0: Oni dneska křičí, ale tohle byl podvod.
1: Ano.
0: My tady férově říkáme, pokud nastane nějaká situace, která je prostě
1: nepředpokladatelná.
0: Povodeň, blackout,
1: no,
0: by může nastat.
1: Ano.
0: Byl nedostatek plynu. No co v tu chvíli budeme dělat? Musíme ho přece někde koupit. Nemůžeme tady ty lidi nechat zmrznout a zastavit průmysl. Takže jako ty blackouty, ty se na nás samozřejmě řítí díky těm občasným zdrojům,
1: ano,
0: které se mylně nazývají obnovitelné, jako taky ano, zcela jednoznačně.
1: Ano.
0: Takže mohou nastat tyhle ty situace, kdy prostě ta vláda musí sáhnout a nemůže čekat na sněmovnu, prostě to nejde. Ale není to důvod ke zrušení toho, toho zákona jako takového.
1: A co když to zruší?
0: Pokud ten soud ukáže svoji nestrannost a ten zákon nechá projít, tak je vše v pořádku a funguje nám tady všechny tři ty, z hlediska dělby moci všechny tři ty pilíře státní moci. Soudní, zákonodárná, výkonná. Pokud ne, tak už definitivně potvrdí, že se jedná o aktivistický soud, který si uzurpoval roli třetí komory a pak je na čase se skutečně zamyslet, jakým způsobem postupovat, jestli ten zákon schválí znovu, což je samozřejmě v nějaké trošku pozměněné podobě, ale fakticky prostě znovu, anebo prostě říct už dost a podobně jako v Polsku říct, my prostě to nebudeme řešit, protože vy už tady jaksi totálním způsobem porušujete zákon a vyboučujete z mezí, protože i ten ústavní soud musí hrát nějaký mantinele.
1: Ne.
0: On tady není všemocný pán, který si může rozhodnout cokoliv ho napadne.
1: No tváří se tak.
0: No v té Ankaře to taky
1: ano,
0: dokonce udělal.
1: Ano.
0: A já teď tedy jsem zvědav na to, jestli i pro ty ústavní soudce to bude poučení, protože oni nejvíc poškodili sami sebe.
1: Hmm.
0: Nejvíc koho poškodili byli sami sebe, protože instituce, která tady měla obrovskou důvěru veřejnosti České republiky, našich občanů, tak velká část našich občanů po tomto rozhodnutí prostě tu důvěru v ten ústavní soud ztratila.
1: Jasně.
0: A to je obrovský problém. To je obrovský problém. Pokud oni v tom budou pokračovat, tak samozřejmě tu důvěru budou ztrácet i nadále.
1: Ale takže řekněte mi, pane doktore, vy jste právník.
0: Mm-hmm.
1: A ten polský příklad, to je docela silné, to jsem ocenil, protože tam skutečně ta vláda řekla, ne, my nebudeme brát zřetel na to, co tady udělal za výrok tento soud. Co by to ale znamenalo s tím ústavním pořádkem? Tak to by znamenalo, že vláda přestala brát na vědomí výroky ústavního soudu. Ústavní soud se tudíž stává jakýmsi přívěžkem už jenom. Není to vlastně na kraji, na prahu nějakého a na nějaké anarchie?
0: Já bych si to chci zdůraznit, já bych si to velmi nepřál, aby taková situace nastala. Velmi nepřál. Ovšem, ten míč je teď na straně toho ústavního soudu. Ústavní soud má zasahovat opravdu jen velmi výjimečně do zákonů schválených poslaneckou sněmovnou, protože právě není mocí zákonodárnou. On je pouze hlídačem ústavnosti. To, že se nějaký zákon někomu nelíbí, to neznamená, že je protiústavní. Ať mě ta opozice řekne, vůči jakému článku ústavy, vůči kterému konkrétnímu článku ústavy je ten zákon jaksi rozporný. Já jsem neslyšel od nikoho. Jo? Prostě oni jenom plácají ty svoje floskule, které fakticky se snaží podkuřovat panu prezidentovi. Jehož argumenty, to se na to těším v neděli, až bude debatovat o rozpočtu, protože skutečně nevím, jaké ekonomické vzdělání pobral na té rozvědčíkovské škole a pokud vím, tak nikdy nepodnikal a nikomu nikdy nezajišťoval mzdu. Vlastně jedné osobě ano, svoje manželce, tam se mu to podařilo, jinak nikdy nikomu nic nevydělal, tak jsem opravdu zvědav na ty jeho ekonomické argumenty, to bude, myslím, velká zábava. Ale prostě realita je taková, že ten ústavní soud se nemůže utrhnout ze řetězu. Pak i ten systém vyvážených pojistek mezi tou mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, tak je postaven i na tom, že prostě v situaci, kdy se jedna ta moc utrhne ze řetězu, tak musí ta druhá na to nějakým způsobem adekvátně reagovat.
1: Ano.
0: To znamená, pokud jako ten ústavní soud jsou pojistky. A pokud vám ty pojistky vlastně vyhoří, a vám hrozí reálně, že vám ten dům jako schoří, lehne popelem, tak v tu chvíli prostě něco musíte udělat. Takže já v tu chvíli prostě budu pevně doufat, že ústavní soud se do toho nepustí, že si neosvojí roli třetí komory zákonodárného sboru a že skutečně se bude pohybovat v limitech, které mu dává naše ústava a zákon o ústavním soudu. Protože jinak by to skutečně jaksi zavdávalo k velmi neblahým konsekvencím, které já si ani trošku nepřeju. Dokážu si je domyslet, bylo by to neuvěřitelné otevření pandořiny skřínky a skutečně až někde na hraně nějaké anarchie. A to je tedy něco, co já bych si skutečně ale ani trochu nepřál. Ale proto říkám, ten míč je na straně ústavního soudu a já pevně doufám, že v těch mantinelech zůstane, protože hokej se hraje mezi mantinely, nehraje se v hledišti, jenom mezi těmi mantinely.
1: Tak se pojďme ještě rychle podívat na ty dvě další hlavy té minimálně trojhlavé saně. Mluvíme tady o Senátu, do kterého se teď bude volit. Už jste na začátku říkal, že stavíte 4 senátory. Koalice se nicméně nedohodla na společných kandidátech. Není to problém?
0: Za mě je to chyba. Za mě je to skutečně chyba. Já jsem velmi aktivně a otevřeně říkal, že bychom měli nasadit v každém z 27 obvodů jednoho společného kandidáta. Podle nějakého klíče, OK, ano, je tady největší, ať si nasadí 18 kandidátů, SPD s motoristy, ať si nasadí každý, já nevím, 3 kandidáty a po jednom, ať nechají svobodným trikoloře nám a máme společné kandidáty, které budeme navzájem podporovat. On totiž může nastat...
2: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílání.

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Všechny vás zdravím, všechny vás pozdravuju tady z Midgardu. U mikrofonu Petr Václav. Po dlouhé době zase se opět slyšíme naživo. Už jste se nemohli určitě dočkat, stejně jako já. Ale člověk má právo na to občas vypnout a hodit věci za hlavu. No někdy je to lepší. Já se napiju. Tak, jsem přijel ve 3:45 z Prahy. To bylo na otočku. Bylo to napjatý. Ale dobrý. Všechno se dá stihnout, když se chce. A kdybych to nestihl, tak by hold musela být nějaká repríza. A už asi vy jste jich přejedení. Kdo dneska slaví svůj svátek, je poslední srpnový den. Zítra je 1.9. děti jdou do školy. Někteří prvňáčci jdou úplně poprvé v životě do školy s tím, že tedy zahájují svoji docházku. Tak dneska slaví Pavlíny a Paulíny. Pavlína je ženským křestním jménem. Ty bláho, že ještě to napsali, abych to jak nevěděl. Častěji se užíval ve zkrácené formě Pavla. Význam jména, jmen Pavlína, Pavla i mužského jména Pavel je totožný. Pochází z latinského slova Paulus. Česky malý, drobný, skromný. No a více prý u Pavla se dozvíme. No tak nic. Je to 47. příčka mezi nošenými jmény v České republice, nebo těch nositelek je 35 656. 35 656 Pavlín a Paulina. Paulína je ženským křestním jménem, méně užívanou variantou jmén Pavla a Pavlína. S původem v latině. No, a teď si vemte, že těch nositelek je 274, což potom, jak si vysvětluje tu příčku, 449. příčka podle četnosti užití tohoto jména. No tak, milé Pavlíny, milé Paulíny, pozor, Pavla a Pavlína je rozdíl. Milé Pavlíny a milé Pauliny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a promořování. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Pavlínu nebo Paulínu, tak ji nezapomeňte popřát, bo ji tím nadělíte radost. Radost se překlopí do podpory imunitního systému, takže ji nadělíte kus života navíc a hlavně ve zdraví. Ve zdraví, tak. No, Pavlíny, tak já to odendám ad acta. Šupi to prsto alou pryč, tak. No a podíváme se na to, co nám poslala Božena Blanka, která mne srdnatě zásobuje nějakými věcmi, které jsou aktuální ze světa i z domova. A váží se k dnešnímu datu. Dneska se to stalo, ale Je to k 31.8. Tak, kde pak to máme? Začátek. To je ale dlouhé, to si počteme. Přehled krátkých agenturních zpráv od Boženy Blanky. Záporožská jaderná elektrárna může být vypnuta během 10 dnů kvůli nedostatku externího přívodu elektřiny. Kvůli nedostatku externího, jo. Ne extrémního, ale externího přívodu elektřiny, prohlásil Grossi. To znamená, že musí mít nějaký přívod paralelní elektřiny. Použití nové rakety Banderol ze strany Ruska sehrálo klíčovou roli při blokádě ukrajinských přístavů na Černém moři, píše deník T-Daily Telegraph. Američtí vojenský strategové velmi vážně zvažují možnost použití jaderných zbraní v Evropě. Vyjádřil se zvláštní vyslanec ruského ministerstva zahraničí Andrej Bělousov. Grónský plán Trumpa je ve skutečnosti, nebo byl ve skutečnosti zaměřen na sjednocení celé zbývající části Arktidy pod kontrolou Spojených států, prohlásil poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Švýcarsko by mělo obnovit diplomacii a vzájemné porozumění s Ruskem, namísto toho, aby se připojovalo ke škodlivým sankcím Evropské unie a USA, vyjádřil se právník Filip Kruse na demonstraci na podporu švýcarské neutrality v Bernu. Sberbank zatím nevidí zřetelný masový zájem o digitální rubl a neočekává vysokou poptávku po něm. Podíl digitálního rublu v celkovém obratu pravděpodobně bude vyjádřen desetinnými podíly procenta, informoval Taras Skvorcov. Ursula von der Leyenová navrhla přehodnotit roli bankovních vkladů občanů zemí Evropské unie a zdůraznila potřebu jejich využití pro vnitřní investice. To je hodně zajímavý toto pozor. To bych nepodceňoval. Zdůraznila potřebu jejich využití pro vnitřní investice. A? No tak, si mi to posuň. Vznik, tak to je všechno, víc tam to k tomu nepíšou. No, vnitřní investice. Jo, takže občané, jejich vklady. A to je ta písnička, o které tady už jsme se bavili. A já jsem před ní varoval, že za určitých okolností vám mohou buď vypálit válečnou daň, což navrhuje opozice v České republice, naše tady opozice navrhuje válečné daně. Víceméně nepřímo určitou formu válečné daně navrhuje i prezident, jejich poskok. A válečnou daň taky může nahradit konfiskace, byť bude jako pod záminkou, že je potřeba investovat do Evropy, takže vemou vám peníze a dají vám nějaké cenné papíry, co vymyslí, třeba já nevím, válečný certifikát nebo válečnou nějakou válečný dlužní úpis, jo? Nebo to ještě nějakou takovou blbost, za kterou si nic nekoupíte a která potom nebude mít jakoukoliv hodnotu. To je jakoby vychytrali, že jo. A oni asi natvrdo, aby vyhlásili válečný stav a sebrali lidem vklady na účtech, to by hrozilo tím, že lidé se proti ním postaví, ale budou nařídit třeba, že banky, ne lidé, ale banky musí tu, řekněme, v fuzovkách hotovost, kterou mají lidé na účtech, jsou to jenom čísla, jo, prosím vás, tak tyhle ty čísla, že se z nich vyrobí nějaký, dejme tomu, bankovní válečné dluhopisy, jo? A lidé si je budou muset nakoupit třeba za 40, za 50, za 70% toho, co mají na účtech. Takže, a nebo to udělají úplně bez vědomí lidí, že prostě jenom bankéři převedou tu hotovost v úvozovkách na tento typ nebo nějakou kryptoměnu za to nakoupí. A to jenom se dá udělat zákonem, takže lidé nakonec zjistí, že na účtu jim toho moc nezbylo, protože zbytek mají v jakýchsi bankovních papírech. Tak to jsou nebezpečné, řeknu, rozjímání Lejnové, která je pochybně nacistickou pohrobkyní, čili je to pohrobek nacistické rodiny. No a je to směřování vyzbrojit tu čtvrtou říši a dobít to Rusko. Více než třetina francouzských žoldáků v ukrajinských ozbrojených silách jsou neonacisté, uvedla agentura TAS s odkazem na francouzského válečného reportéra Laurenta Briana. Ženisti z jednotky Bars 1 zničili za 5 měsíců více než 14 tisíc ukrajinských min v Kurské oblasti, uvedl velitel pluku s volacím znakem FROL. Ředitel CIA Radcliffe během své návštěvy Moskvy navrhl setkání za účasti Ruska, USA a Ukrajiny, informuje Axios s odkazem na své zdroje. Ruské ozbrojené síly zahájily přípravy na masivní údery na energetické objekty na Ukrajině v reakci na útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu, informovalo ministerstvo obrany. Ruské ozbrojené síly během jednoho dne zasáhly místo odpalování raket Flamingo, objekty energetické infrastruktury a logistická centra na Ukrajině, uvedlo ministerstvo obrany. Společnosti Kia a Hyundai by mohly být prvními, které se vrátí na ruský automobilový trh. Pokud se zlepší geopolitická situace a zmírní se sankce, uvedl ředitel společnosti Autostat Čelikov. Ukrajinské drony, určené k zachycování nepřátelských reaktivních dronů, nejsou schopny je sestřelit, uvádí korespondent Christoph Wanner. Velitelé a vojáci afrického kontingentu ministerstva obrany Ruska pomohli 29. srpna nigerijským jednotkám odrazit útoky proti státnímu zřízení. Rusko vyjadřuje solidaritu s lidem Nigérie a přeje zemi posílení suverenity, uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničních věcí Ruska. Ukrajinské síly VSU v den horníků zaútočili na důl Duvanaja v Luganské lidové republice, přičemž zahynul jeden zaměstnanec, oznámil pasečník. Čína by mohla zvážit vytvoření společně s Ruskem dopravní trasy, která by spojila Čínu s Arktidou po řekách Irtiš a Ob, informuje deník South China Morning Post. Kontakty mezi zpravodajskými službami jsou neveřejné a jejich vliv na řešení závisí na konkrétních návrzích, uvedl Peskov. Rusko postupuje po celé linii frontu a dynamika SVO je pro zemi naprosto pozitivní, řekl mluvčí Kremlu Peskov. Evropě je potřeba vnější nepřítel v podobě Ruska, aby mohla od svého obyvatelstva vybírat více peněz na obranu, prohlásil Peskov. Island zasadil ránu snům koho? Snům koho? počet obětí. Island zasadil ránu snům Evropské unie o rozšíření na sever. Píše portál Euroaktiv, komentující výsledky referenda v zemi. Počet obětí povodí v Nepálu se zvýšil na 788 obětí. 2752 lidi bylo zraněno nebo zachráněno, informovala policie. Summit Putin, Trump, Zelenský může být uspořádán

tam psali asi 30%, no ale to je otázka, kdy si seberou ten zbytek. A propos, je to ne všechna ropa z Venezuely je možná ke zpracování v amerických rafinériích na různých místech, takže možná to je proto, proč si neberou všechno. Možná, že tak, jak na začátku jsme informovali, že ne všichni to chtěli, tak ne všechny rafinerie to chtějí. Protože zkrátka a dobře, je to krádež. Což nevím, jestli to je ten důvod, proč by to nechtěli, ale rozhodně ta ropa je jiná, specifická a nelze ji jen tak jako někam poslat, aby ji tam zpracovali. No. Tak co bychom si teď dali? Tady mám zásadní informace typu, že Ukrajina už je 100 dní pod obrovským útokem, který je veden na strategické uzly, infrastruktury, na sklady všeho pro armádu. Je to, řeknu, promyšlená akce s chirurgickou přesností. S chirurgickou přesností zasahují ty cíle. Protivzdušná obrana je úplně bezzubá, protože drony, které jsou použity, tak jsou tryskové a reakční doba a způsob zachycení absolutně neodpovídá realitě, tak jak to mají nastavené. Takže tyhle ty drony prostě jsou nepostižitelné. A nebo prostě tam posílají drony, které jsou velmi levné, ty drony na sebe nalákají tu protivzdušnou obranu, oni po nich střílí drahýma raketama, a když se vystřílí, tak pak teprve přijdou rakety, pak přijdou potom ty kamikadze drony. No a ta paseka je značná. To znamená, že bombarduje se elektrická síť, rozvodny a tak dál, bombardují se uzly logistické. Někde jim tam vybombardovali sklad, kde bylo 800 tun zmražených potravin. Takže to jim vybombardovali. Všechno, co souvisí s vojenstvím, to znamená, ať je to skladování ropy, maziv, náhradních dílů, ze kterých se buď montují drony, nebo kterými se opravuje. Všechno je vedeno naprosto přesně, takže Ruská federace má zmapováno a ví, kam posílá svoje rakety tak, aby nemrhali tou municí a aby řešili opravdu tu situaci podle svých představ a podle svých potřeb. Čili Ukrajina je ve velmi těžké situaci, není schopná v podstatě jakékoliv nějaké velké odvety. Přestože slyšíme, čteme, jak ty Rusové postupujou, což je velmi zvláštní, protože na jedné straně, pardon, jak ty Ukrajinci postupujou, jo. Na jedné straně jsme krmeni informacemi, jak ta ukrajinská armáda, jak je skvělá, jak je boží, jak prostě drtí toho Rusa. Ale na druhou stranu jsme jaksi strašeni tím, že ten Rus na nás vletí do Evropy. Takže co je, kde je pravda? Je ten Rus tak slabý, že ho ty Ukrajinci mydlej, hlava nehlava? To by ale znamenalo, že nám nehrozí ze strany Ruska nic, protože nepřítel by byl bezzubej. No a nebo nám hrozí, a v tom případě je potřeba přiznat, že Rusko dobývá jednu část území za druhou na Ukrajině a že metody, munice, způsoby, operativní přístup a protivzdušná obrana jsou naprosto, ale naprosto nedostačující pro potřeby současného boje a současné války. Takže buď ten Rus je opravdu tak silný, pak

pokud nebude silný, tak se ho nemusíme bát a není potřeba zbrojit. A nebo pokud je tak silný, tak nemůže Ukrajina vítězit, že jo? A na to, aby Ukrajina vítězila, tak dělá propagandu, že toho Rusa ženou a potřebují další peníze. Takže je potřeba si vlastně na straně Ukrajiny říct, o co usilujou, o jaký názor usilujou. Co jako se chce, aby z toho vypadlo. No. Tak. Mám tady nějaké analytické informace, mohly by vás zajímat. Takže skoro 100 hodin už trvají silné útoky a bude ještě hůř, zatím se to teprve rozjíždí, jak se vyjádřilo ministerstvo obrany Ruské federace. Na to, že mají rakety a na to, že mají spoustu techniky závislých na pračkách, ledničkách, odkud montujou ty mikročipy. Jo. Tak jako dobrý výsledek, ne? Tak to by mě zajímalo, proč musíme nakupovat drahé zbraně, když nás porazí někdo a musíme se ho bát, někdo, kdo staví zbraně z ledniček a z praček a ze žehliček a z fénu. Já tomu nějak přestávám rozumět. Ta logika té věci nějak jako úplně vypadává. No, mám tady příspěvek od Honzy Máši. A ten příspěvek je o tom, co už jsme tady také řešili. Pochopitelně. Spláchnu to do oceánu. Rusko poslalo Británii ohnivý pozdrav s tajemstvím ruského ministerstva zahraničí. Věcí pravidelně vydává varování zemím unaveným evolucí a toužícím po návratu k dinosaurům. Tentokrát však k varování byla připevněna fyzická připomínka s růžovou stužkou. Britové byli nedávno informováni, že reakce Ruské federace na ukrajinské údery s použitím britských zbraní by mohla zasáhnout jakékoliv britské vojenské objekty na Ukrajině i mimo ni, tedy kdekoliv. Připomínka odhalila tak působivé rozměry, vlastnosti a schopnosti, že ve Spojeném království téměř všichni přešli na Shakespeareovu řeč, konkrétně na jeho frázi být či nebýt. Faktem je, že bez jakékoliv formální koordinace, to jsem fakt šťastný, jako si to tady přeplo. Wow. O bože. Já myslím, na to Face udělají, ale naprosto co chtějí. Ty mě úplně hodili někam jinam. Já teďko nevím. Já jsem z toho zmatený. Je jako beruška. No jo, tak jsme si to rozečetli a ha. No. Tak já to mám z Facebooku, černohorský živě, no to asi nechci. Tady chyba, to je blá. O bože. Tak ještě jednou si to nahrajem. To je ono. No, to se omlouvám, že mi to tady vypadlo. Vlastně, já se mi natáhnu dva. No. Jo, pak se mi to tady... Tyjo, se mi to tady normálně... Hen toto. Někam posunulo. To si zase pávek naběh, co? S tím... magnetickou rezonancí a s tím vybavením.
Jo, to je tak, když někdo chce být chytrý za každou škodu. Tak. S růžovou služkou. Britové byli nedávno informováni, že reakce Ruské federace na ukrajinské údery s použitím britských zbraní by mohla zasáhnout jakékoliv britské vojenské objekty na Ukrajině i mimo ní, tedy kdekoliv. Připomínka odhalila tak působivé rozměry vlastnosti a schopnosti, že ve Spojeném království téměř všichni přešli na Shakespeareovu řeč, konkrétně na jeho frázi být či nebýt. Faktem je, že bez jakékoliv formální koordinace oznámení či souběžně s oznámením ruského ministerstva zahraničí zahájilo ruské námořnictvo závěrečné námořní zkoušky velmi zajímavé ponorky s neméně zajímavým užitečným zatížením, které zásadně mění celou globální rovnováhu jaderných zbraní. Mluvíme o těžké strategické jaderné ponorce Chabarovsk, která byla spuštěna na vodu v roce v roce 2025 a na které dodnes probíhají nejrůznější testy. Nové strategické ponorky jsou na moře nasazovány se závidění hodnou pravidelností, ale tato vyniká ve všech ohledech. Podle amerického zdroje Army Recognition nasazení nové ponorky ruské výroby představuje více než jen další milník v loděnici, zatímco podle publikace Military Watch Magazine ponorka Chabarovsk představuje novou fázi strategického jaderného odstrašování. Za prvé, musím posunout. Za prvé jedná se o první jadernou ponorku ve velmi specifické sérii nejnovější páté generace. No tak, posuň se. Páté generace. Vytvořené od nuly našimi inženýry a vojenským personálem. Tato série bude podle západních zpravodajských služeb zahrnovat nejméně 6 podvodních obrů, každý s výtlakem 10 000 tun. Další dvě sesterské lodě třídy Chabarovsk jsou údajně v současné době ve výstavbě. Za druhé, unikátním rysem Chabarovsku je, že zbraně nebyly pro něj speciálně vybírány a vyvíjeny. Naopak, nejnovější ruská ponorka byla v podstatě postavená kolem svého hlavního nosiče, jaderného mezikontinentálního torpédového dronu Poseidon, jehož úspěšné testování kdysi oznámil ruský prezident Vladimír Putin. Ruské námořnictvo má další jadernou ponorku, vyzbrojenou Poseidony. Belgorod, ale myslím, že se ztratil. Belgorod. Podle západních zdrojů je Poseidon skutečnou zbraní soudného dne. Jenže to ještě není všechno. To něco skočili. Systémy nového doletu. Nechce se mi to posouvat. Poseidony zbuzují, což samotná ponorka je vrcholem vojenského průmyslu s vlastnostmi, které naši protivníci nemají srovnatelné. Ale Poseidony vzbuzují u zahraničních specialistů čirý úžas. Projekt byl a zůstává nejtajnějším v historii ruského námořnictva, což je pochopitelné.
Podle západních zdrojů je Poseidon podle západních zdrojů je Poseidon skutečnou zbraní soudného dne. Jeho trup o hmotnosti přes 100 tun obsahuje jaderný reaktor, což torpédu dává prakticky neomezený dolet a schopnost setrvat v hloubce po celé roky. Obsahuje také jadernou hlavici, která je podle některých zdrojů silnější než legendární sovětská 50-megatunová carská bomba. Podle odborné publikace Bulletin of the Atomic Scientists se Poseidon dokáže pohybovat neuvěřitelnou rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší torpéda amerického námořnictva dosahují maximální rychlosti 100 km za hodinu. Tak teď se mi to tady přenastavilo. Ruské námořnictvo má další, Poseidony Belgorod, ale ta byla speciálně přestavěna pro jejich přepravu z trupu jiné série a navíc nese 4 jaderné drony, podle jiných zdrojů 3, zatímco Chabarovsk jich nese 6. Chabarovsk je v podstatě nový typ vojenské ponorky, mateřská loď pro bezpilotní podvodní systémy dlouhého doletu, včetně jaderných. Samotná ponorka je vrcholem ruského vojenství nebo vojenského průmyslu s vlastnostmi, které naši protivníci nemají srovnatelné, ale Poseidony vzbuzují u zahraničních specialistů čirý úžas. Projekt byl a zůstává nejtajnějším v historii ruského námořnictva, což je pochopitelné. Podle západních zdrojů je Poseidon skutečně zbraní soudného dne. Jeho trup o hmotnosti přes 100 tun obsahuje jaderný reaktor, což torpédu dává prakticky neomezený dolet a schopnost setrvat v hloubce po celé roky. Obsahuje také jadernou hlavici, která je podle... která je podle... bojí potápět... se posledně dokáže pohybovat neuvěřitelnou rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší torpéda amerického námořnictva dosahují maximální rychlosti 100 km za hodinu. A je schopna operovat v hloubce 1 km pro srovnání nejmodernější a nejsofistikovanější americké jaderné ponorky se bojí potápět hlouběji než 500 metrů. Západní experti se domnívají, že hlavní ničivá schopnost Poseidonu nespočívá v samotném jaderném výbuchu, který by byl výrazně silnější než i naše mezikontinentální balistické rakety Sarmat. Ale ve skutečnosti, že takový výbuch u nepřátelského pobřeží by mohl vytvořit obrovskou radioaktivní vlnu tsunami o výšce mrakodrapu, která by potenciálně zničila velká města, přístavy, námořní základny a celá pobřeží. Pro ostrovní Británii je právě tato hrozba existenční a neexistuje proti ní žádná obrana. A je nepravděpodobné, že by někdy existovala. Proto britská média zuřivě zuří kvůli kanadčíkové dači. Daily Star naříká, že Británie má jen 3 dny na to, aby se naučila dýchat pod vodou. Mirror tvrdí, že Rusko Británii posílá jadernou hrozbu, že Rusko Británii posílá jadernou hrozbu tsunami jako odvetu za Brity dodané drony, které byly použity k útoku hluboko v Rusku. Daily Mail píše, že Rusko chce ponořit Británii do hlubin oceánu. Britští admirálové byli obzvláště rozhořeni, že Rusové byli schopni vyvinout zbraň takového rozsahu v naprosté tajnosti bez, jak přiznal admirál West, bývalý náčelník štábu Královského námořnictva. Během studené války
jsme viděli všude kolem sovětského ponorkového programu, což znamená, že jsme věděli téměř všechno a Putin využil našeho nedostatku finančních prostředků. Britské noční můry jsou sice hezké, ale ne to hlavní. Hlavní je, že kombinace Chabarovsk-Poseidon jednoduše znehodnocuje celý projekt a systém protiraketové obrany na západě, zejména v USA a Británii, kde se pěstovala naděje, že s trochou pomoci a trochou modlitby se s našimi s našimi mezikontinentálními jadernými raketami v případě potřeby vypořádáme. Západní experti tvrdí, že ruské vedení plánuje mít ve světových oceánech v trvalé službě nejméně 30 Poseidonů, které je nemožné sledovat, natož neutralizovat. Bylo by dobré, kdyby se ruské poselství o hlubokém moři správně interpretovalo, protože Británie bez Londýna a Big Bendu by už nebyla stejná jako ve školních učebnicích a museli by se znovu tisknout. Kiril Strelnikov. No a tady ještě píšou, naše loutková vláda a velké technologické společnosti se aktivně snaží cenzurovat informace. Toto jsou to autorem přeložené, neopravené a neodvrácené články. Nevěř, prověř, jen sledující. Tak. No já si myslím, že asi dáme písničku, protože už by mohl být největší čas. Pojďme na to.

0: kdy tedy? Zemřet se tvoje láska.
1: Láska. Lásko.
0: Co mi chceš?
1: Jsi tady ještě.
0: Jsem u tebe.
1: Jsi u mě.

Jo, to jsme si zahráli. To byla Iva Vejmělková, Jakub Smolík, Eva Vejmělková. Eva Vejmělková a Jakub Smolík. V tomhle hezkém duetu. A já se chci ještě věnovat tomu, jak teď Ukrajina hoří. Jo. Ono, ty ztráty nejsou o tom, že by se dali nahradit, že jim tam někdo něco pošle. Oni potápí lodě, kterými to tam připlouvá, Rusové rozsekali Ukrajincům přístavy, kde to překládali, rozsekali jim tratě, nádraží nákladní a tak dále. Čili opravdu systematicky jim zrušili nejenom to, že to nebudou mít, nejsou schopni to jakkoliv dopravit, ale co je důležité, že ono už toho není co moc dopravovat, protože jaksi Evropa je celá vyčerpaná a na tu válku prostě už dochází dech. A myslím si, že tohleto je věc, která láme chleba. No, když byl šéf CIA, když byl v Moskvě, tak pochopitelně chtěl něčeho docílit. Protože se ale nic nezměnilo a Moskva ještě přitvrdila, tak mám takový pocit, že to vyjednávání šlo asi o tom, že vlastně to patří Americe, to, co Rusko ničí. No a tak jako proč nám to rozbíjíte? No, tak si to neměli kupovat, když, jako investice jakéhokoliv typu v rozbouřené době, ať už je to politicky nebo vojensky, dokonce ve válečné zóně, to je riziko, který musí ten investor prostě přijmout. To nemůže teďko tady vysílat agenty a šéfy tajných služeb, aby, nedej bože, si nějakým způsobem to doladili. Jo. To má smůlu, prostě to má peška. Takže to jim asi moc nepomůže. Moskva si myslím, že první, co udělá, že rozseká zásobování fronty, zároveň vyčerpá frontu, no a pak už není kudy, jo. Pak už není kam, protože to už úplně stačí. Potom už mají útrum. Leda, že by začali útočit z území jiných států. A to si myslím, že jako Rusko ještě momentálně vyčkává, jestli začnou létat ty rakety odjinud než z Ukrajiny. To, že lítají z Ukrajiny díky práci a činnosti zahraničních operátorů, zejména britských, o tom ani potom, to je zmapovaný, prostě mají tam na to důkazy, o tom se nemusíme bavit. Ale ta druhá věc je, že jakmile to začne lítat z území třeba Anglie, no tak to poletí z Ruska na Anglii. Ono by to mělo už letět teď, jo. Tak jsem se trochu vysmrkat. No, jsme svědky konečné fáze toho, co se na Ukrajině děje. Pochopitelně do toho také musíme zakomponovat to, co se děje v Hormuzu, to, co se děje s Iránem, protože tam pochopitelně Rusko dodává zbraně, Čína pravděpodobně i KLDR. Je to stát BRICSu, tak proč by se ostatní země BRICSu měly přihlížet, jak oni je tam masakrujou, jak Amerika nedodržuje ani píč z nějakého mezinárodního práva. No tak prostě sice je bude řešit Irán, ale s plnou podporou těch velmocí. Pravda je, že Amerika už nemá, co by tam pomalu poslala.
Iránci útočí i na Izrael, to znamená, že si myslím, že to bude řešení jak Izraele, tak USA. Poseidony mají jak Angličani, tak Američani okolo svých pobřeží. O tom mluvil čínský prezident asi tak před rokem, že pokud chcou mít třetí světovou válku, tak ať si uvědomí, co mají pod mořem u svých pobřeží. 300 metrů vysoká vlna tsunami, to nemusí být jaderná zbraň, furt mluví o jaderných zbraních, jo. To je nesmysl. Prostě hypersonická zbraň je schopná udělat tou vlnou větší paseku, než nějaká atomovka, prostě se upínají k tomu atomu, jo, úplně zbytečně. Jako kdyby byli posedlí tím atomem. Ale fakt to je úplně marný, jo, úplně zbytečný. No, já jsem teď měl totiž takovou jednu analýzu, kterou jsem vám chtěl přečíst, právě ji hledám. A do toho máme tady, řeknu, naše šikovné politiky, jako je třeba Filip Turek, který různě odhaluje tu chobotnici, jo, mafiánskou, Green Dealovou. No, všechno se postupně odhaluje. Všechno bude nějakým způsobem dřív nebo později účtováno. No, zajímavě to by zhodnotil třeba Jiří Paroubek, ale já vám chci dneska hodně číst, tak bych vám jenom tady přečet ty věci, které tu máme. Tak, co se nám tady zatím zobrazilo? Pomalu se načítá, jak necháte počítač 2-3 dny, tak to je vražda. To už potom nemůžete nic číst, protože už to zahlcování počítače svým vlastním provozem, to je legendární u Windowsu extrémně. Jako. To mohl vymyslet jenom Trouba. Musím říct, jenom totální trauma. Nikdo jiný takovou blbost by nemohl vymyslet, ale pravděpodobně se ví proč. Má to nějaký důvod. Tak. Nic. Pořád nic. Tady máme něco VHU Praha. Tady nic, ništo. Za chvilku si dáme písničku a po písničce se už budeme číst. Takže možná bych to asi zhrnul, vás tady nebudu unavovat článkama. Ta situace je následující. Kolektivní západ je vojensky, finančně, diplomaticky, politicky vyčerpaný. Nemají co nabídnout, nemají řešení, porušují základní principy soužití národů. Takže jsou v situaci, kdy sami sebe uvedli do konečného řešení. A nevypadá to zrovna pro ně jako, že by to bylo na vítězství. Protože a jelikož se zpronevěřili mnoha věcem, například Green Dealu. Takže VV, to už se ví, že částečně přejde na zbrojařinu. Ovšem pozor, jestli budou peníze. Je otázka, jestli občané dají svoje peníze na zbrojení, protože nás tady ohrožuje ten zlý Rus. Rusko nikoho neohrožuje, Rusko si jenom řeší svoje bezpečnostní otázky, protože to bylo zase to NATO, které ho k tomu dovedlo. Dneska je to čím dál tím zřetelnější, to čím dál tím víc vidět. Lidé, kteří předtím to nechtěli vidět, tak už to začínají vidět, už to začínají navnímávat.
Pochopitelné je, že fanatici rusofobové budou dál omílat ty fráze, aniž by se nějakým způsobem snažili přečíst a pochopit třeba zprávy z druhého břehu a vyvolat sami v sobě nějakou diskuzi a odpovědět si na některé věci. Takže proběhne nějaká konfrontace, proběhne. Otázka je, jak to budeme my navnímávat a jak, řeknu, nás, do jaké míry nás ochrání přeci jenom ta paměť toho Rusa, že jsme nebyli vždycky nepřátelé. To, co slýchám jako od toho divného člověka z Hradu, jo, to jsou opravdu žvásty, neskutečné žvásty. No ale on tím krmí děti a tu generaci úplně pokřivuje. To znamená, že budeme tady mít zblblý středoškolský nebo různě vzdělané, vysokoškolský vzdělané kádry, kteří nebudou umět rozpoznávat podle překroucené historie, kde leží pravda. Jo, znovu jsem na to upozorňoval, že třeba v Japonsku 60% 40-letých Japonců při průzkumu odpověděla na otázku, že kdo hodil bombu na Hirošimu a Nagasaki, tak to byly Rusové. Kde se toto vzalo? No z propagandy. Museli být propagandisticky opracováni, aby takovou věc šířili. No ale to je o tom, jak si přepracovat úplně ty knihy o té historii. Na to přijde čas. Knihy se nebudou opravovat, pouze se budou konfrontovat s tím, co je v informačních polích. Protože společnost bude natolik vyspělá, že toto bude požadovat. Tak jako dneska určitá část společnosti je dost vyspělá na to, aby si, dejme tomu, na internetu a různě pohledala některé věci, o kterých tady mluvíme, abyste se přesvědčili, ubezpečili, že to, co říkáme, je pravda, nebo že abyste se ještě dovzdělali do těch hlubších úrovní toho problému, tak určitá část uvědomělých posluchačů je schopná rozlišit a oddělit zrno od plev a umí si to zrno najít, načíst, zpracovat a udělat si názor. No, pochopitelné je, že když potom chybí to, ta citlivost na to, co jak může být, no tak pak ta manipulace má absolutní zelenou a vznikají potom tady generace s pokřivenými názory na nějaké dějné věci nebo souvislosti. Jo. A to je vlastně ta bída, to je to špatně. Takhle by to rozhodně být nemělo. My se tady pořád točí kolečko, tak to tady budu muset zarazit. Se mi to nenačetlo. Muset asi tady ten druhý počítač zrestartovat. No, končíme program, no vlastně. Firefox skolaboval, přestože se nově se oživil. Jakoby. Tak předtím to vůbec nešlo a teď nějak. No. Možná bychom si ještě mohli pustit Roberta Fica, ať tady nejsem dlužen Slovensku, protože Robert Fico říká velice zajímavé věci a myslím si, že bychom se z nich také mohli nějak poučit. No. A já tady hledám ten článek a já ten článek tady nemám, nevadí.
Tak. Rusové poslali pochopitelně do Británie desítky rakví, těch jejich žoldáků, kteří tam padli. To jsou vždycky takové ty smutné, ale trošku věci postrkující souvislosti. No. Mám tady dlouhý seznam toho, o co jsme přišli, jo. Na tom Václaváku, kdy se národ zamiloval do jediného správného muže, nechtěl vidět žádné negativní zprávy o něm, nechtěl vidět vůbec nic ten dav a jal se ho milovat. No, v 89., ale i v 68. lidé věřili spoustě pohádek, básniček, nesmyslu manter, který jim opakovali, a oni zase opakovali všude možně, a vytvářeli si tím jakousi představu o budoucnosti, o možnostech, které budou mít. Aby potom zjistili, že v podstatě byli jenom a jenom ošáleni a okradeni o tu příležitost. Ale to je, jak se říká, každého záležitost, každého věc. No a co my si jako dáme? No, buď si dáme druhou trávu, nebo Josefa Laufra. Tak já nevím, co navrhujete? Tohle.

taky krásná písnička, myslím si, se moc povedla. Neví se, proč přicestoval ten šéf americké CIA, tady píšou dokonce na Novinkách, ne, na TMCZ, tak to je asi televize Nova, nebo, počkejte, nebo to je, no jo, to jsou věcičky. Tak, musím to zavřu tady, protože mám knihu. Budeme číst knihy, přátelé. Dlouho jsme z ní nečetli od Jana Masného. Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. No. Tady máme nějaké úvěrování. No, manžel 20 000. Budeme si vyprávět pohádku o pračce. Tak, dáme si pohádku o pračce. Ta nejlépe popisuje problém, který vznikl v USA roku 2008. Manžel se vrací večer domů, vchází do bytu a hned k němu běží žena, tedy jeho. Říká mu, že se jim doma rozbila pračka a je potřeba koupit novou. Manžel jde, vidí nápis banka, vstupuje dovnitř. Bankovní úředník se ho ptá, jak vám mohu pomoci. Odpovídá, že potřebuje novou pračku. Výborně, máme spřátelený obchod, který prodává bytovou techniku, hned vše zařídíme. Obrtem zadává bankovní úředník druhou otázku, kterou v bankách s největší pravděpodobností neuslyšíte. A kolik nám můžete každý rok platit, aby to neohrozilo váš rodinný rozpočet? Já vám můžu platit ročně 1 000 peněz, říká manžel. Výborně, pračka stojí 5 000. Majitelé banky chtějí, abychom za každý jeden peníz, který dáváme klientovi, dostali zpět 20% navíc. My vám proto můžeme dát úvěr 5 000 peněz na 6 let. První rok nám zaplatíte 1 000, to budou úroky, a potom každý rok 1 000 na 5 let. Berete? Ptá se bankéř. Ano, uzavírá manžel a dostává novou pračku. Rodina vyřešila svůj aktuální problém. Za rok manžel přichází s 1 000 peněz. To jsou úroky. Bankéř si je bere a následně říká, jede ekonomický boom, všechno kvete, proto naši majitelé změnili politiku. Teď chtějí z každé vydané peněžní jednotky ne 20, ale pouze 10%. Proto jsme připraveni dát vám za stejných podmínek první rok 1 000 peněz, úroky a následně 1 000 každý rok, úvěr 10 000. Manžel říká, že ještě nezaplatil za původní úvěr o rozměru 5 000. Bankéř mu odpovídá, že to není problém. Úvěr 5 000 zaplatí z nového úvěru 10 000 a za zbylých 5 000 může manželce koupit myčku. Manžel si vezme tento nový úvěr. O rok později přichází do banky s 1 000 peněz. Úrok z úvěru 10 000 v bance mu říkají. Vy jste ideální klient, máte výbornou úvěrovou minulost, proto máme speciálně pro vás úvěr 20 000 za stejných podmínek. Manžel s radostí bere úvěr 20 000. S pomocí 10 000 doplácí předchozí úvěr a zbylých 10 000 jde utratit. Za rok zase přichází s 1 000 peněz. V bance mu říkají, víte, vyhrál jste naši bankovní loterii. Jsme připraveni nabídnout vám 40 000 za stejných podmínek. Berete? Teď pozorně sledujte. Platí fixovanou sumu 1 000 peněz ročně. Ta nezatěžuje jeho rodinný rozpočet. Jeho majetek neustále roste díky stále větším úvěrům. Ale po celou dobu se mu zvyšuje dluh. A po celou dobu klesá cena úvěru. Teď si uvedeme holá statistická data. Úrok v roce 1981
činil v USA 18%. Tehdy byl tento model ekonomicky spuštěn. K prosinci roku 2008 klesla úroková sazba na nulu. Za prvé. Za druhé, průměrný dluh amerických domácností, který po dobu celé historie nepřekračoval 60 až 65% reálných příjmů, vyrostl na hranici 130% v roce 2008. Nyní je o trochu nižší, ale nadále zůstává okolo 100%. To je o mnoho více, než je možné normálně obsluhovat. Za třetí, průměrný plat v USA se podle parity kupní síly pohybuje zhruba na úrovni roku 1957. Jinými slovy, fungoval model, který díky snižování míry úroku a nesoucího financování dluhu uvedl nebo vedl k neustálému růstu materiální kvality života obyvatelstva. Dále už to ale nejde, protože refinancovat tento dluh už není možné. V roce 2008 se USA začaly činit, začaly tisknout peníze. Zvětšili peněžní objem na 14 z 0,8 trilionu dolarů na hranici 3,3 trilionu dolarů k roku 2014. Současně s tisknutím peněz kleslo množství vydaných úvěrů. Rozšířená peněžní masa zůstala stejná, jen se změnil poměr úvěrových peněz a hotových peněz. Hotovost vyrostla na 4x. Celkově množství ale zůstalo stejné. Proto nedošlo k inflaci. Kvůli tomu se v roce 2014 přestali tisknout peníze. Zůstala ale nutnost podporovat životní úroveň obyvatelstva. Co tedy udělali? Rozhodli se okrást celý svět. Mezinárodní měnový fond, těsně spojený s Fedem, udělal velmi zajímavou věc. Dal za úkol všem rozvojovým zemím devalvovat svoje měny. Počítali s tím, že kapitály z rozvojových zemí poběží k dolaru. Rusko přišlo asi o 200 miliard dolarů, ale například Čína přišla o víc. Utrpěly všechny rozvojové země. Tyhle peníze stačily na nějakou dobu. Následně se rozhodli rozkulačit Velkou Británii s jejími offshory. Byly publikovány takzvané Panama Papers, panamské papíry. Díky tomu se vysvětlilo, že ukrývat peníze daleko od svých daňových služeb je možné pouze v Americe. V jejich vnitřních offshorech tam je a poprvé, no to nevím, jestli to mám říct, dobře, tak ne, tak to nebudu komentovat. Díky tomu se vysvětlilo, že ukrývat peníze daleko od svých daňových služeb je možné pouze v USA. V jejich vnitřních offshorech tam je pro ně všechno otevřeno. Dále našli ještě jeden zdroj peněz. Ten spočíval v tom, že na světě bylo poměrně hodně dolarů, které byly získány neúplně čistými metodami. Řekněme, že z nich nebyly zaplaceny daně. A na základě příkazu generálních úřadů Fedu a Mezinárodního měnového fondu došlo k velkému zpřísnění kompliance kontrol v bankách. Smyslem udělat předtím nekontrolované dolary legálními. Jestliže dříve byl poměr nelegálních dolarů vůči legálním přibližně 1:1, tak dneska ve volci ke konci roku 2000, přibližně 1:1, tak ke konci roku 2018 klesl poměr nelegálních dolarů přibližně na 7%. Následně se vysvětlilo, že žádné další peníze ve světě nejsou. Obyvatelstvo je ale potřeba podporovat, protože lidi si zvykli na svoji úroveň života. Pokud se USA budou muset
vrátit na úroveň spotřeby odpovídající jejich reálné ekonomice bez provádění sankcí, tak na úroveň života jejich obyvatelstva klesne o polovinu. Část vystoupení ruského ekonoma Michaila Cházina na YouTube kanálu Soloviev Live. Pořád byl vysílán v prvních měsících roku 2022. Vystoupení bylo následně spolu s celým kanálem Soloviev Live smazáno. Tak, je tady příběh covidu. Nehledě na to, zdali byl nový koronavirus uměle vytvořen, nebo se jedná o přírodní jev, stali jsme se svědky snah politiků a mocenských elit využít využít ho k převzetí moci nad občany svých zemí. Příslušníci mocenské elity se svými záměry ani příliš se s nimi netajili takhle. Klaus Schwab o nich psal otevřeně ve své knize z roku 2020 Velký reset. COVID-19, generál reset. Slovo reset je v minulosti a v této souvislosti třeba správně chápat. Nejedná se o reset, na který jsme zvyklí z počítače. Když se nám počítač zasekne, tak zmáčkneme tlačítko a on nám znovu naběhne do stejného stavu, než se zasekl. Resistent v přírodě, reset v případě covidu znamená zničení, vynulování, výdobytku prostých lidí na elitě za dobu posledních několika století. Reset zde znamená návrat do doby, kdy elita měla nad poddanými téměř neomezenou moc a nemusela nikomu za své činy a chování skládat účty. Důkaz pro toto tvrzení leží na povrchu. Politici nás zavřeli do domácího vězení a pokusili se zbavit nás práv člověka a občana. V rámci boje s ohrožením byla téměř zlikvidována občanská společnost. V rámci čelní

brilantní vzdělávací systém, jímž prošli všichni. Lidé proto mají v hlavě dostatek znalostí a míry, aby si nechali věšet bulíky na nos od hlupáků. Na základě projevilo mnoho národů mimořádnou odvahu při protestech proti snahám a jejich vlád o zavírání lidí do domácího vězení a ničení občanské společnosti. Já budu se dát písničku, abyste neřekli, dostanete tuhle.

těch důvodů, proč to Rusko oni potřebují pokořit, zničit, těch je celá řada. To je o názorové hladině, to je o pochopení souvislostí, to je o řešení těch věcí, o vytváření rodinného prostředí, které jako bude fungovat. Čili to všechno mělo být rozbito, napadrť, aby Rusko bylo dobito, a oni to měli dobře naplánované. Plánují to takhle. Těch pokusů byla celá řada a je. A já doufám, že tento je poslední. Když jsem tedy vyprávěl, že COVID je tedy součástí operace, kdy se má zmocnit ta nosatá část obyvatelstva Ruska,

tak nevím, jestli to všichni správně pochopili, ale teď se teďko vlastně bude nějak tak psát. COVID v Rusku. Sveřepost ruských zákonů je kompenzována možností se jimi neřídit. Tak znějí slova slavného ruského spisovatele Michaila Děvgrafoviče Saltykova Ščedrina. Ruská civilizace je vnitřně hluboce svobodný svět. Sovětské vzdělání bylo navíc ještě na vyšší úrovni než to naše. Kombinace těchto faktorů vedla k tomu, že Rusové ve své většině přijali příchod nového koronaviru s chladnou hlavou, a to nehledě na hysterii v médiích. To byla podobná hysterii v západních médiích jako vejce vejci. Ruský národ má za sebou jen za poslední století obrovské dějinné zlomy, občanskou válku, velkou vlasteneckou válku. Ruský národ vstal jako fénix z popela po rozpadu Sovětského svazu. Potřebujete opravdu zásadní událost, aby Rusové dostali strach. COVID takovou událostí v masovém měřitku nebyl. Pokusy se zavíráním lidí doma nefungovaly. Takzvaná protikovidová opatření mnohdy nedodržovali ani strážci zákona. Příslušníci bezpečnostních sborů sice mají vymáhat zákon, pořád jsou to ale jen Rusové v uniformě. Žádná uniforma nedokáže z lidí vyloučit jejich základní kulturní kódy. Některé části ruské mocenské elity se pokusily o výrazné omezení práv občanů země. Rusové na to zareagovali stejně jako za dob velké vlastenecké války. Čím drsněji terorizovala nacistická mašinerie okupovaná ruská území, tím aktivnější byli lidé v odboji. S příchodem nového koronaviru se do role zlořádů příležitostně dostávala ruská vláda na různých úrovních. Vláda, ne prezident. Úkolem ruského prezidenta je chránit národ s příchodem nového koronaviru se do role zlořádů příležitostně dostávala ruská vláda na různých úrovních. Vláda, ne prezident. Úkolem ruského prezidenta je chránit národ před zvůlí vlády a elitářů. Právě to Vladimirovič Putin dělá a za to je svým národem milován. Západní myšlení toto není schopné pochopit, neboť v západním systému dominance elit nad prostým národem je prezident součástí architektury této dominance a ne ochráncem obyčejných lidí. Proto také ruský prezident začal dělat každoroční přímé linky, kdy před televizními kamerami odpovídá na otázky občanů, přijímá jejich stížnosti na místní vlády či velkopodnikatele, aby vzniklé situaci nebo situace řešil a měl přehled o tom, co národ nejvíc trápí. Sputnik 5. Vakcína, že? Tak, asi. No. Rusové jako první na světě vytvořili vakcínu proti novému koronaviru. Dostala název Sputnik 5. Sputnik V, pardon, nikoli 5, takže Sputnik V. Tento preparát se okamžitě rozšířil po celém světě. Evropská unie se ze všech sil snažila zabránit, nechtěla ho pustit na své území. Od samého začátku argumentovala vším, co jí přišlo pod ruku. Je pravda, že Sputnik V má jeden obrovský problém. Je to výborná vakcína. Právě proto si západní výrobci nepřáli, aby byl Sputnik V vpuštěn na území Evropské unie. Podnikali se všechny myslitelné kroky, aby k tomu nedošlo, aby k tomu došlo, co možná nejpozději. Kdyby byl Sputnik V špatný preparát, nebylo by nic našího, než na jednoduchých příkladech
ukázat jeho nebezpečnost a neefektivnost, načež by veškerá diskuze okolo Sputniku V byla jednou provždy smetena ze stolu. To ale není možné udělat, neboť Sputnik V je špičkový produkt ruského medicínského průmyslu. A tak se vymýšleli kličky, výmluvy a spousta dalšího. Rozkaz zněl jasně. Sputnik V nesmí projít. Mimochodem, Sputnik V měl od samého začátku vlastní stránku na sociální síti X, dříve Twitter. Sputnik vakcinace. Tam je dodnes možné se snadno dozvědět všechny důležité informace. Očkování. Vrátíme se k rozhovoru o zdecimovaném vzdělání na Západě. V diskuzi o roli vzdělanosti v kontextu koronaviru vstupujeme na tenký led. Je mezi námi početná skupina lidí, kteří mají akademické hodnosti svědčící o tom, že formálně prošli vzděláním. Jsou však skutečně chytří. Je nutné mít na paměti, že ve škole nedostáváme jedničky za to, že jsme chytří, ale za to, že jsme tvůrčí. Ve škole nedostáváme jedničky za to, že děláme, co se nám řekne. To je rozdíl. Proto formální úroveň za to, že děláme, co se nám řekne, to je rozdíl. Proto formální úroveň dosaženého vzdělání má bohužel malou vypovídací hodnotu. Jelikož dosaženého vzdělání má bohužel malou vypovídací hodnotu, jelikož dosaženého vzdělání má bohužel malou vypovídací hodnotu, jelikož dělání, co se nám řekne, se nerovná chytrosti. Skoro bychom řekli, že právě naopak nejlepší jsou trojkaři. Ti pracují jen do té míry, aby jim učitelé dali pokoj a kromě toho si hledí svého. Jedničkáři jsou v tomto smyslu stejně nebezpeční jako pětkaři. Jedni dělají do puntíku vše, co se jim řekne, druzí nedělají nic z toho, co se jim řekne. Oboje je cesta do pekla. Uděláme si malé cvičení. Představte si, že nejste strachy bez sebe, z nějaké nemoci, jste v pořádku, v naprosté pohodě. Do té pohody vstupuje člověk zastupující farmaceutickou společnost a říká vám, že vás napíchá experimentálním nevyzkoušeným preparátem, o němž fakticky nikdo nic neví. Preparát je úplně nový a nikdy předtím se používal proto, aby vás ochránil před možným onemocněním, kde není ani zdaleka jasné, pokud přece bude, tak máte asi 98% šanci, že z něj lehce vyléčíte. To není vše. Dohoda o použití tohoto preparátu mezi farmaceutickou společností a vládou vaší země je tajná. Třešnička na dortu, dojde-li u vás k jakékoliv formě vedlejšího účinku, tak odpovědnost za tento vedlejší účinek neponese farmaceutická společnost, nýbrž vláda vaší země. Šli byste se nechat napíchat? Kývli byste na to? Asi odpověď je jasná. Praktické věci. Nový koronavirus vyhovoval všem vládcům, protože ti s jeho pomocí získali bezmála absolutní moc. Farmaceutickým společnostem nebo ty na různých preparátech vydělávali obrovské peníze a se ztratil. Vládcům, protože ti s jeho pomocí získali bezmála absolutní moc.
farmaceutickým společnostem, nebo ty na různých aparátech vydělávali obrovské peníze a získali dříve netušenou moc. Neboť no, koronavirus nevyhovoval jen obyčejným lidem, kteří touží žít. Veliký učitel. Na koronavirus však nemá smysl hledět jako na nepřítele. Koronavirus nám ukázal obrovské množství věcí. Ukázal nám, že západní společnost je po vnitřním bankrotu, neboť v momentech bezpečí si absolutně neví rady a reaguje infantilně. Svědectvím toho byly rvačky a toaletní papír v obchodech. Ukázal nám, že po komunistické vládě jsme rozdělili výborně stávající, výborné národní zdravotnictví. Zdědili jsme národní zdravotnictví, nebo jak bychom to řekli dříve, lidové zdravotnictví, jako zdravotnictví sloužící širokým národním masám a ne pouze elitě a její obsluze. Svědectvím nám byla hysterie okolo italského Bergama a s jeho přetékajícími nemocnicemi. Italské nemocnice přetékají pravidelně při chřipkových sezónách. Italské zdravotnictví je totiž elitním zdravotnictvím, nikoli lidovým zdravotnictvím. Slouží elitě a ne národu. Proto také zdravotnictví kolabuje. Ocitá se národ ve zdraví, nebo ve zdravotnících problémech. To není záležitostí jen Itálie. Nám koronavirus ukázal, že náš národ totiž drží neuvěřitelným způsobem při sobě. Na začátku covidu, když ještě nebylo jasné, zdali se jedná jen o bouři, nebo když ještě nebylo jasné, zdali se jedná jen o bouři na televizních obrazovkách, táhli naše lidé za jeden provaz. Celonárodně se šily nedostatkové roušky, následně se rozdávali těm, kteří neměli šanci si žádnou pořídit. A tyto roušky se následně skutečně nosily. Chránili jsme jeden druhého, protože náš národ má vytesáno ve své genetické paměti, že je jeden druhého potřebujeme a jeden bez druhého nepřežijeme. To je obrovský úspěch po desítkách let vymývání mozku o pokrokovosti individualismu v práci v rámci kapitalistické logiky společnosti, kde jsme si všichni navzájem nepřáteli, konkurenty. Ukázal nám, že máme mezi námi silné osobnosti, které umí říct ne, umí toto ne uhájit a naleknou se útoků tlučhubů v médiích a sfanatizované veřejnosti. Jednou větou koronavirus ukázal, že jsme nádherní lidé. No já bych si to přál teda jako. Že jsme nádherní lidé. No. Tak, nádherní lidé. Na to často zapomínáme. Když si necháváme namluvit spoustu nesmyslů o nás samí. Za to musíme koronaviru poděkovat, protože pro nás za posledních 30 let nic neudělalo. V neposlední řadě nám koronavirus ukázal, že vládci svírající ve svých rukou otěže moci nad našimi sportovci, nejsou naši přátelé. Nemají s námi dobré úmysly. Stejně tak média. Pokud bychom brali vážně základní poslání médií informovat, tak nám nezbývá, než konstatovat, že média mlčí a přátelé média
Stejně jak média. Pokud bychom brali vážně základní poslání médií informovat, tak nám nezbývá, než konstatovat základní poslání médií informovat, tak než konstatovat, že média v případě koronaviru selhala na celé čáře. Ano. Praktická zkušenost. Někteří Rusové, sledující až příliš televize a sociální sítě kvůli novému koronaviru, panikařili. Většina ale byla v klidu. Bitkám o toaletní papír v obchodech na západě se Rusové smáli. Jiní na to absolutní divadlo hleděli s otevřenými ústy. Něco takového totiž nepovažovali za možné. Nechápavě hleděli na západní státy, kolabující hned při prvním kontaktu s náročnější situací. Rusové mají obrovskou zásobu vnitřní i vnější odolnosti. Vnitřní odolnosti síly ducha, jelikož jsou kovaní svojí historií. Vnější odolnosti, schopnosti žít ve vzduchu technických podmínkách, nebo velká část pro populace má vlastní autonomní zahrádky a schopnosti žít ve stížených podmínkách, vnější odolnosti síly ducha, jelikož jsou kovaní svojí historií, vnější odolnosti, schopnosti žít ve stížených podmínkách, neboť velká část populace má vlastní autonomní zahrádky, kde na rozdíl od našeho návyku pěstovat tulipány, pěstuje potraviny. Nic nedodá člověku větší pocit klidu, než k prasknutí naložený sklep s vlastnoručně vypěstovanými potravinami. No já to vidím na písničku, až 40. Kolik pak jsme jí hráli, tak... musím číst. Andrej Iliš Fursov, Epocha přechodu. Dospěli jsme k závěru kapitoly, kde si poslechneme část vystoupení jednoho z nejvlivnějších společenských expertů současného Ruska, historika Andreje Iliše Fursova. Podle jeho soudu se nyní nacházíme v jakémsi meziobdobí, v období přechodu ze starého civilizačního cyklu do nového, kdy starý svět již neexistuje, nový ale ještě nevznikl. Toto mezidobí sebou přináší pro společnost řadu rizik, dřív nepoznaných nebezpečí a situací, kdy se mocenská elita snaží pomocí všech představitelných instrumentů řídit sled událostí tak, aby jí výsledek hrál do karet. Jedním z těchto instrumentů měl být i COVID. Fursov je vysoce ceněným autorem mnoha desítek textů a knih na téma moderní historie. Věnuje se zkoumání mocenských vazeb mezi příslušníky západní elity. Jeho přednášky a vystoupení nabírají během několika dní stovky tisíc zhlédnutí na sociálních sítích. Vede vlastní pořady na internetové televizi DEN TV. Andrej Fursov. Svět, který opouštíme, je poválečný svět. Ten vznikl po roce 1945. Svět, do něhož vstupujeme, je zcela jasně postkapitalistický svět. Nejzajímavější je ale svět, kterým je mezi nimi. Na světě to totiž nefunguje tak, že hned dojde k přechodu z jednoho systému do druhého. Existuje jiný okamžik, moment přechodu. Ten může být velmi krátký, může být i delší. Z mého pohledu je nyní nejdůležitější dějinný výsledek za poslední dva roky, 2020 až 2022. Píše autor. Ten logicky vyplývá z celého poválečného vývoje. Svět, jenž opouštíme, to je svět mezi roky 45 a 2020. Ten je možné rozdělit na tři části. První je od roku 45 do roku 1975. Tuhle dobu
Francouzi označují za šťastných 30 let. Tato perioda byla následována přechodnou opoziční periodou, kdy se ve skutečnosti rozhodovalo o budoucnosti. Onen destruktivní vektor, jehož jsme byli v posledních letech svědky, ten vznikl mezi lety 75 a 1989. Následovalo období období 1989 až 2019. To je doba, kdy karty již byly rozdány a začala hra. Mimochodem, poválečný socializovaný kapitalismus existoval stejnou dobu jako sovětský systém, 74 let. První fáze, 45 až 1975, kdy došlo ke čtyřem průmyslovým zázrakům. Sovětskému, německému, japonskému a italskému. To je období nadvlády průmyslového kapitálu nad finančním. To je období keynesiánství. Nixon krátce před svým svržením dodal a říkal, že my všichni jsme keynesáci. To je období pokračování povstání. To je období nadvlády průmyslového kapitálu nad finančním. To je období keynesiánství. Nixon krátce před svým svržením říkal, že my všichni jsme keynesiáci. To je období pokračování povstání nižší sociální třídy proti elitám. To je pád koloniálního systému, posílení sociálního státu, bipolární svět. To je transformace USA pomocí plazícího se převratu, jenž začal vraždou prezidenta Kennedyho mladšího a skončil impeachmentem prezidenta Nixona. Dále dobývání vesmíru naprosto fantastické předpovědi budoucnosti, nesmrtelnost v roce 2020, stanice na měsíci a tak dále. Tato světlá stránka ale měla i temnou stranu. Té si tehdy nikdo nevšímal, neboť se lidé nacházeli v euforii různých vítězství. Tehdy došlo ke vzniku úplně nové, velmi dravé frakce buržoazie korporatokracie. Právě na korporatokracii se v polovině 70. let přeorientovaly tajné služby. To jsou offshory. To je chápání západní elity, že ekonomická dynamika kapitalistického systému je vyčerpaná. V tomto smyslu měl Lenin pravdu. Dolar byl zbaven závislosti na zlatu a byl navázán na ropu. Začala financializace systému. Nejzajímavější je ale skutečnost, že již tehdy začala ideologická příprava jedovatých květin, které přišly o mnoho později, ekologické hnutí. Římský klub s jeho zprávou o nulovém růstu. To jsou výzvy ke snižování spotřeby. Zcela bez povšimnutí proběhlo v roce 1975, že Klaus Schwab v knize Řízení podniku v oblasti strojírenství přišel s myšlenkou stakeholderovského kapitalismu. To v žádném případě není kapitalismus, ale něco úplně jiného. Vrcholem tohoto období je rok 1975, kdy vznikla zpráva krize demokracie. Ta byla napsána na základě požadavku třístranné komise. V této zprávě bylo jasně napsáno, že hlavní hrozbou pro Západ není Sovětský svaz, ale přebytek demokracie na samotném Západě. Tento přebytek demokracie bylo nutné podle zprávy zlikvidovat. A v této době, v polovině 70. let, přišel Sovětský svaz o svoji historickou iniciativu a přešel do fáze strategické obrany. Prakticky ve všech západních zemích začaly přicházet k moci lidé, které tam dodávala třístranná komise. Druhá perioda začala velmi zajímavě. V roce 1982 pracovaly tři skupiny prognostiků. Pracovaly na základě požadavku amerického prezidenta Reagana. Nejdřív pracovali samostatně, nezávisle jedno na druhé, poté spolu tyto skupiny vypracovaly velmi zneklidňující prognózu pro USA a pro
kapitalistický systém. Vypracovali prognózu krize, která měla mít dvě kulminace. V letech 1987 a 1992-1993. Dvě věci přitom byly z pohledu Západu obzvláště nepříjemné. Socialistický tábor měl krizi zvládnout s daleko menšími ztrátami, výroba měla poklesnout o 5 až 12%, zatímco na Západě mělo dojít k ekonomickému pádu o 15 až 25%. Nejdůležitějšími ale byly politické následky, které byly těmito třemi skupinami prognozovány. Tyto skupiny byly vedené Ronaldem Collinsem, Gelmanem a Bonnerem. Podle jejich prognóz měli v Itálii a ve Francii přijít k moci komunisté, ve Velké Británii měli přijít k moci laboristé. V USA neměli přijít k moci nové síly, ale mělo dojít k černošským povstáním ve všech velkých městech. Právě v téhle době v Sovětském svazu zesílily snahy o integraci do kapitalistického systému. Jedná se o projekt Andropova a generálů, kteří za ním stáli, takzvaná firma neboli síť. Navíc docházelo k růstu strukturních problémů v Sovětském svazu, které ve výsledku vedly k systémovým problémům a nakonec odevzdání Sovětského svazu nejdříve ve Vatikánu a následně na Maltě ze strany Gorbačova. Třetí fáze, roky 1989 až 2008, to je období euforie. Fukuyama vyhlásil konec historie, vše před námi jsou jen liberální požitky, liberální štěstí. Došlo k rozkradení zemí bývalého socialistického bloku, jež mělo naprosto gigantické rozměry. Současně s tím probíhaly změny zaměřené na dalekou budoucnost. Na ty stojí se velmi pečlivě hledět a připravit. Za prvé, co se týče ekonomiky, tak hlavní roli začaly hrát nemateriální faktory výroby. Sociální a duchovní, neboli informace a sociální chování člověka. Od roku 1989 do roku 2008 to, co na Západě začali označovat za accesismus, od slova access, přístup, jedná se o sociální a informační platformy typu Google, Microsoft, což jsou subjekty, které se nyní nacházejí na vrcholu světové pyramidy. Ještě se nejedná o instituty hrající ve světě hlavní roli, ovšem velmi důležitou roli. Nutno říci, že podobně to bylo i s kapitalismem. Ten také nedominoval až do doby, než v polovině 19. století vznikl industriální systém výroby. Na vrcholu se však nacházel už poměrně dlouho. Dále probíhal proces finalizace. Docházelo ke ztrátě tempa průmyslového růstu, docházelo k likvidaci na institutu modernity. Už v letech 90. se objevil termín tání národního státu, depolitizace společnosti, zaměstnání občanské společnosti a market. Nakonec krize všech možných identit. Kromě jiného vyšlo už na samém začátku 21. století najevo, jak je pokřivený monopolární svět. Začalo být jasné, že pro bouřlivý rozvoj jsou potřeba dvě centra. V průběhu krize roku 2008, která ukončila sny o liberálním ráji na dalších 100 let, vznikl v USA 16-letý plán přechodu k postkapitalismu s oporou v USA. 8 let měl vládnout Obama, dalších 8 let měla vládnout Clintonová. To byl plán. V čem byla podstata tohoto plánu?
byly vytvářeny dvě transoceánské společnosti, Transtichooceánská a Transatlantická. Vznikaly jako megakorporace, které si měly podřizovat státy a kriminální systém. V Transtichooceánské korporaci se nejednalo o vznik jakési státnosti na základě ústavy. V Transatlantické to bylo velmi jasně dané, tam se říkalo, že jako základ se berou vztahy východu, indické společnosti a indických knížectví. Východoindickou společnost měly nahradit korporace a indickými knížectvími měly být státy. No, víc už toho nedáme, protože kolik máme? 50, jo, ještě můžem. Tak, ještě můžem. Druhým úkolem. Tak, plán. Trump zlikvidoval evoluční plán na přechod k postkapitalistickému světu se základnou v USA. Kdo je vinen? Část angloamerického establishmentu. Vzniká otázka, co dělat, pokud se nepodařilo projít s evolučním scénářem událostí postkapitalismu, který již uzrál a v této věci existovalo plné porozumění z částí elit 70. let 20. století, tak je potřeba revoluční scénář. Jeden, to je dlouhý, to nedočtu, tak já si to je označím. Tak. A je to. Víc toho dneska nestíhneme, milé děti, milí posluchači. Zkrátka a dobře, čas není nafukovací. Máme tak akorát 5 minut do konce, abychom se rozloučili a vybrali nějakou hezkou písničku, no. A že jich tady teda nemám málo. Nebo mám? Podíváme se. No. Tak to asi ne. Představte si tady, jestli něco vybereme. No. Ta knížka vypovídá o zajímavých věcech. Ona vlastně tak jako licuje s tím, co jsme si tady povídali, jo. Jenom to říká jinými slovy. Z toho mám radost. Jsem rád, že Jan Masný do této archy svátosti člověka zahrnul ty všechny požadavky. Proč ne? Je to dobře. Je to dobře, protože hledáme nějakou oporu. A víc hlav víc ví, a když ty hlavy se sejdou a přemýšlí o věcech stejným způsobem, tak to asi není náhoda. Čili z toho mám vždycky velkou radost. Takže přátelé, budeme se loučit. Jistě Brno bude připravené za chvilku. Já se tady podívám, co nám tady píše kolega z Brna. Už je tady, prekeke. No tak počkej, tak my ti tam dáme písničku a ty budeš muset zase 2 hodiny vysílat. To je všechno, přátelé. Od mikrofonu poslední srpnový den roku 2026 se z komentovaného čtení loučí, no, jak jinak než Petr Václav.

0: Třeba.
1: Přepojujeme na jiné studio.

10% všech našich zdravotních potíží je ze stresu. A to 1%, který ze stresu není, tak ty lidi stresuje. Nemoc je nastavený zrcadlo. A teď jde o to, aby člověk našel odvahu se do toho zrcadla podívat. Naše tělo je vybavený spoustou obranných mechanismů a varovných systémů, kterými nás chrání před námi samotnými. Představ si, že by lidé hromadně porozuměli svým nemocem, změnili svoje chování a začali se uzdravovat. No to by byla katastrofa. To by se celý ten systém zdravotnictví, pojišťoven, ministerstev, to by se celý sesypalo. Systém medicínský, ale i společenský, je tak obludnej, skorumpovaný, že se nedá reformovat. Nejde to.

0: Tak máte a meduňka.
1: No.
0: Dám sušit na čaj. Což z vlastní zahrádky.
1: No, ty si sušíš?
0: Sušíme, no. Manželka z toho pak míchá čaj, kde je máta, meduňka, ruční na kliku. Teď jsme točili dva víkendy po sobě a já jsem úplně utočený. Vytočili jsme asi 240 kg, tady vidíš, máme asi 2, 4, 5, 7, 7 kůlů, no, což si myslím, že je velice hezké a čeličky opravdu se snaží. Je to nesmírně zajímavý, ale je to teda práce. Opravdu je okolo toho hodně práce.
1: A toto ostatně to je čo, tyto dekorace?
0: No, to zase naše dceruška studuje, teď končí keramiku na umělecko-průmyslové vysoké škole v Praze. A ona je v tom, ona je po mamince, taky maminka ji vlastně k té keramice dovedla. A udělala tady věstanickou Venuši, to zase chtěla zkusit tesání z kamene. Tohle je kmen Olše, který skolil, tohle okousal bobr. My jsme to jenom dovezli na vozejku a otočili jsme to vzhůru nohama, takže tohle je opravdu dílo bobra. No a manželka, protože se živí výstavnictvím, tak vyrobila teda cedulku s nápisem Památník vítězství bobra nad zlem. Tady je to opravdu ráj na zemi. Naprostý jako souznění s přírodou. Máme tady potůček, připlave bobr, tady kousek asi 200 metrů nad náma jsou hráze. Máme tady vlky, tady jsou fotopasti, kamarád je monitoruje, dokonce nám už ukazoval, že tady na kompostě u nás už byli vlci. Jeřáby, tady prolítá letka nad tebou 9 jeřábů. Za chvíli můžeš slyšet jejich tokání. Teď přistála kačena. A nebo v zimě manželka vyrobila poslední model Windowsů. Rozpustila luj, do toho zamíchala ptačí zob a nalila to do formy. A udělala takový nádhernou bábovku z loje a ptačího zobu. A já jsem ji umístil na takovej kůl před okno. A dali jsme si v chalupě židle k oknu, k tomu Windows. A tam to bylo, hele, to bylo fakt National Geographic. Tam přiletělo 5 síkorek. Najednou se rozletěli. Přiletěl brhlík. Najednou prostě brhlík zmizel. Přiletěl strakapout, nebo sojka, my jsme seděli a to byly Windowsy, teda poslední generace. Takže místo televize jsme seděli takhle a teď jsme měli atlas ptáku a když jsme nějakýho neznali, tak prostě jsme hned dohledali, co dávají na Windowsech.
1: Nerozmýšlel nad tím, že možná si toto má urobit skôr? Odjist?
0: Ne, já myslím, že nakonec všechno, co se událo, se mělo udát a že se to událo v pravý čas a i ta ztráta toho hnízda zdraví nakonec si myslím, že přišla v pravý čas. Už ten můj mozek byl tak prostě vyčerpaný, že byl nejvyšší čas to zastavit a já bych to nezastavil.
2: Co tě vyčerpávalo nejvíc? Přibyla pacientů?
0: Valily se zástupy a čekali zázrak a já jsem žádný zázraky nesliboval, nedělal a neustále jsem jim jenom opakoval v podstatě totéž, že každá nemoc je informace o tom, jak žijou a že já je neuzdravím, že jim jenom povím, co dělají blbě, že jim vlastně jenom přiložím tu nemoc. Což si myslím, že pro spoustu lidí muselo být zklamání, že oni čekali, že nějaké, že jsem ten doktor, který uzdravuje bez prášku. No blbost. Žádný takový schopnosti jsem nemám, nic takového jsem nesliboval. Já jsem opravdu jenom lidem vysvětlil, co jim tělo nemocí sděluje, kde dělají chybu. A to uzdravení už pak bylo na nich.
1: toto im tvrdíš 20 rokov a stále za tebou chodia.
0: No, tak oni za mnou pak už chodili většinou, už jako znali moje názory, četli moje knížky, byli na nějaký besedě a vlastně oni se přišli jenom utvrdit v tom, že tu nemoc pochopili správně. A pro mě největším oceněním bylo, když odcházeli z ordinace a pověděli mi, pane doktore, já jsem to vlastně všechno věděl. Vy jste mi to jenom potvrdil, to jsem sem ani nemusel chodit.
1: Ono se to zdá strašně jednoduché.
0: No právě, ono je to tak jednoduchý. A na tom to je založený, že to je jednoduchý. A lidi tomu nevěří, že to vysvětlení jejich nemoce, že může být tak jednoduchý. A ono je jednoduchý k neuvěření. Jenomže ta moderní medicína, my jsme to všechno tak zkomplikovali, zamotali, nesrozumitelný latinský diagnózy, kterým už nerozumějí ani ty doktory, natož ten pacient. Vem si, že já to opakuju na těch besedách, to je teď častý problém. Přijde člověk do ordinace a stěžuje si, pane doktore, hučí mi v uších. Takovej nepříjemný šelest. No a ten doktor, jak nás naučili na lékařské fakultě, tak ho okamžitě začne rozesílat na různé vyšetření k odhalení nějakého objektivního nálezu, který by vysvětloval ty jeho potíže. Takže CT, rezonance, ORLO, odběry krve. U naprosté většiny pacientů se vůbec nic nenajde. Oni jsou objektivně zdraví, ale furt jim hučí v uších. A protože se nic nenajde, no tak to léčení se zkouší. Zkouší se, já nevím, kortikoidy, infúze, léky na prokrvení sluchového ústrojí, barokomora, pak antidepresiva, protože jim to leze na nervy. A u naprosté většiny pacientů, pokud se úleva dostaví, tak jenom dočasná. Furt jim hučí v uších. Ale dochází tady k zásadnímu obratu, že z ordinace už odchází pacient s diagnózou, s papírkem a na tom je napsaný tinnitus. A teď se drží za hlavu a běduje, tak už mi ho našli. Já mám tinnitus, to jsem dopad. Tinnitus je latinsky, že mu hučí v uších. Ale s tím, vem si to, to není jako, to je realita.
1: Dobrá, ale lékaři oficiálně vzdali léčbu a tvrdí, že se to nedá vyléčit.
0: No, protože tomu nerozumějí. Ten tinnitus, teda to hučení v uších, stejně jakákoliv každá jiná nemoc, je informace. A náš mozek, nebo naše tělo, je vybavený spoustou obranných mechanismů a varovných systémů, kterými nás chrání před námi samotnými. A když je ten mozek dlouhodobě exponovaný stresu, mobily, počítače, manažeři, spojovatelky, no tak ta jeho kapacita se zahltí a on spustí alarm, spustí zvonek. Ale to není pokyn utíkej k doktorovi, jestli nemáš tinnitus, ale informace o tom, máš toho plnou hlavu. Máš toho až nad hlavu. Zastav se, uklidni se, tu hlavu si vyčisti. To je vysvětlení tinnitu u naprosté většiny pacientů. A mně se nejvíc osvědčilo a doporučoval jsem to i pacientům. V podstatě rozděluju nemoce na dvě velké skupiny. Na ty, které jsou tak závažný, že je potřeba jim věnovat pozornost. A na ty ostatní, od kterých je potřeba pozornost odvíst. Protože čím víc se na nějaký problém soustředíš, čím víc se jim zabýváš, tím větší je to problém, tím větší jsou potíže. Takže já jsem, mám to vyzkoušený na sobě, mě nejvíc k odvedení pozornosti pomáhala a pomáhá úplně jednoduchá fyzická práce. Štípat dříví, vidíš tady tu hromadu, přehazovat hnůj, včely, kompost, prostě fyzicky makat a zaměstnat se něčím úplně jednoduchým a přestat myslet na blbosti.
1: Pomohlo úplně?
0: Opravdu mi, já nemít fyzickou práci, kterou bych kompenzoval ty nároky psychické v ordinaci, no tak už tady nejsem.
1: Dobře, ale mě zajímá, či si se toho tinnitu úplně zbavil.
0: Já ho nemám, prostě já mu nevěnuju pozornost. Já se tím nezabývám, protože ti lidé zoufale hledají nebo doufají, že nějaký doktor najde, že tam je nějaký vypínač a že ten vypínač, že ten tinnitus vypne. Ale on tam žádný vypínač není a nikdo ho nevypne. Ale pokud mu nevěnuješ tu pozornost, odkloníš tu pozornost, tak tomu nedáš tu energii a on pomalu odezní.
2: Vážně ještě příčiny vylučuješ?
0: Určitě i za tinnitem se může, ale výjimečně, skrývat nějaký i závažný objektivní nález. Nádor v mozku, krevní výduť, ale to je možný odhalit jedním CTčkem nebo jednou magnetickou rezonancí a ne toho pacienta prohánět stovkama vyšetření, které jsou všechny negativní. S nevelkou nadsázkou říkám, že 99% všech našich zdravotních potíží je ze stresu. A to 1%, který ze stresu není, tak ty lidi stresuje.
2: Tu se asi dostáváme k psychosomatice. Čím je to jiné?
0: Systém medicínský, ale i společenský, je tak obludnej, skorumpovaný, že se nedá reformovat. Nejde to. Nejde to. A navíc reforma, oni vždycky mluví, že nový ministr zdravotnictví, udělám reformu zdravotnictví. Reforma je jenom změna formy. Ale tady nejde o změnu formy. Tady je problém v tom, že je potřeba změnit obsah medicíny, ne tu formu. A ta psychosomatika, aspoň teda v mým podání, podle mě je změnou obsahu, že je vlastně o porozumění nemoci a zasazení nemoci do souvislostí pacientova života. Což ty klasické medicíně chybí. Tam máš specialistu na hlavu, na oko, na ucho, na játra, na srdce, ale nikdo ti to nezasadí. A nebo pak už na nervy, pak je psychiatr, že jo.

0: Ale to už je volba každýho. Já jsem dával těm lidem vybrat. Chcete se uzdravit? Ano, ale bude to o vaší těžké práci. Nechcete, berte prášky, ale to nemusíte ke mně, ty vám může psát kdokoliv, od toho já tady nejsem. Takže vlastně ta psychosomatika, nebo ta moje praxe, byla vyčleněná pro velmi omezenou skupinu pacientů, bez rozdílu diagnózy, kteří pochopili, že oni jsou zodpovědní za svůj život a za svoje zdraví a přišli se jenom poradit, kde dělají chybu a jak to mají změnit.
1: Kolik se to naozaj podarilo?
0: Přicházeli ke mně vystresovaní podnikatelé a čekali, že udělám zázrak. A já, když jsem je vyslech a zjistil jsem, jak žijou, pod jakým jsou obrovským tlakem, tak jsem jim pověděl, ale to prostě nejde takhle, to nemůžete. Tady žádný jako lék, žádný doktor. Pokud se chcete uzdravit, no tak z toho prostě vystupte. Žijete sebezničujícím způsobem života. A mám opravdu zpětnou vazbu od mnoha pacientů, že oni to pak udělali a uzdravili se.
1: Byl jsi někdy sám překvapený?
0: Mnohokrát. Já jsem byl vždycky opatrný a zdrženlivý, neměl žádný teda přehnaný očekávání v zázračné uzdravení. Ale to, co předvedli někteří pacienti, mi vyrazilo dech. Já jsem měl třeba pacientku, která se léčila s těžkým astmatem. Brala neskutečné množství léků, ale opravdu kortikoidy, antialergika, antiastmatika, antihistaminika, kvanta léků. Všechny léky, které byly na trhu, tak ta její alergoložka, pneumoložka ji naordinovala. Jí bylo furt blbě. A pak ji poslala do Prahy, ona byla někde z Ostravy, poslala ji do Prahy na plicní kliniku, aby tam jako, jestli náhodou nemají nějaký ještě nejnovější lék, který by naordinovali, který ještě ta paní doktorka nenapsala. A ta paní už nešla na tu kliniku a přišla ke mně. A byla opravdu v dezolátním stavu. Oteklá, nežádoucí účinky kortikoidů, vyčerpaná, dušná. A mě zajímalo, zase vždycky zásadní otázka je proč. Proč ten člověk onemocněl touto nemocí? Kde je ta příčina? No, ukázalo se, že je to nějaká vedoucí v supermarketu v obrovském stresu. Tlak zákazníků, tlak dodavatelů, tlak vedení. Noční směny, víkendy, masakr. Stres na stres. Doma manžel alkoholik, syn problémy ve škole, stres doma. Absolutní ztráta prostoru pro osobní život, relaxaci, koničky, nic. Nic, prostě sebezničující způsob života. Já jsem jí pověděl, podívejte se, ale vy to není astma. To je dechová tíseň, vy se dusíte. Ty podmínky, ve kterých žijete, to prostě se nedá udejchat. Tady nespoléhejte na žádný lék. Vy musíte zásadním způsobem změnit způsob, jak žijete, jak se sebou zacházíte. To nejde. A pověděl jsem mi, byla u mě v únoru. A já jsem mi pověděl, podívejte se, já mám do konce července odevzdat rukopis knížky Příběhy obyčejného uzdravení. Tak pokud chcete, aby ten příběh váš tam byl, tak do konce července se musíte uzdravit. Plácli jsme si. Ona mě pak dvakrát měsíčně posílala maily, informovala mě, byla jsem v lázních, na dovolený, začala jsem chodit s hůlkama na Nordic Walking, jezdím na rotopedu, schodila jsem 8 kilo, snižuju dávky léku, manžel furt chlastá, už mi to tak nevadí, synek se zlepšil. Ona do konce července se zbavila naprostý většiny léků a naprostý většiny potíží. Ona se uzdravila. Já jsem na to koukal, kdyby si viděl, jako když ke mně přišla, oteklá, rudá, dušná, hrsti léků.

0: léků a za 4-5 měsíců udělala zázrak. Já jsem na to zíral, jak opravdu já bych něco takového nečekal, ale ten zázrak udělala ona. Ona porozuměla své nemoci a udělala ale tak zásadní změnu ve svém životě, že to šlo ráz na ráz. A jde to. A ona to popsala. Zase, kdybych to napsal já, tak na mě útočej, to si vymyslel a to není možný, přece to nejde, to je lež, seš dezinformátor. Ne, ona to napsala a ona se pod to podepsala. To nemůže nikdo zpochybnit, to je její výpověď. A loni, pacientka, píšu o tom v té knize, byla u mě těžce nemocná, do které dávali 2 roky života. Nějakou těžkou plicní fibrozu, sotva lapala po dechu. A zase obrovský stres v práci a stres v osobním životě. Ona to nemohla vydejchat. Dusila se v tom, dusila se v těch podmínkách, ať už pracovních, tak vztahových. A já jsem ty prohlíd a povídal, hele, to dáte, to zvládnete, vykašlete se na to, splňte si svůj sen. Ona si zrekonstruovala nádhernou vilu v Půlii, v jižní Itálii. Podle ty oficiální medicíny ta paní s tou plicní fibrozou, ta už tady několik let neměla být. Oni jí dávali, já nevím, 2 roky života. A ona tam jezdí na kole a chodí 10 kilometrů v olivovej hájích a je šťastná. A nebere léky. Ale to není moje zásluha. Ten zázrak udělala ona. Ona prostě to vyhodnotila, pochopila tu svoji nemoc, přestala s ní bojovat. Přestala spoléhat na léky a doktory a vzala svůj život do vlastních rukou, což ne vždy se povede, ale někdy jako to onemocnění je fakt tak pokročilý, že ke mně chodili i onkologický pacienti a povídali, pane doktore, já se nechci nechat řezat, já nechci se nechat otravovat těmi jedy a tou chemií a ozeřovat. Já to chci řešit alternativně. Tak jsem byl, podívejte se, ale vaše onemocnění je tak závažné a tak pokročilé, neváhejte ani minutu a využijte všech možností moderní onkologie. A až budete stabilizovaný, tak pak si budeme povídat o tom, vlastně proč jste si pro tu nemoc došel. Jo, abyste tu chybu neopakoval. A zase jsem to publikoval i v knize Příběh pacientky, která ho napsala ostatně sama. Onkologická pacientka. A sama ho napsala, nazvala, jak mi rakovina zachránila život. A ona pochopila a popsala tam perfektně, že žila takovým způsobem zničujícím v profesi, v osobním životě, že si pro tu rakovinu došla. Pak teda onemocněla, využila teda možností moderní onkologie, ale současně zásadním způsobem zrevidovala způsob svého života. Ale ty oči ji odevřela ta rakovina až. A mně jde o to, aby ti lidé pochopili ty varovné signály včas a nedospěli do stádia té rakoviny. Protože ta rakovina se neobjeví z ničeho nic. Opravdu proto si člověk dojde. Tím, jak žije, kde žije, v jaké společnosti, v jakých rodinných, partnerských, ale i společenských podmínkách. A zase se vracím k tomu, že zásadní problém a vliv na všechna onemocnění má stres. A ta současná doba je tak stresující, že v podstatě ta civilizace nebo způsob existence naší civilizace je neslučitelný se zdravím. Že tady máme spoustu nemocí, vysoký tlak, žaludeční vředy, infarkty. A ta oficiální medicína je označuje, toto jsou civilizační nemoci. Jo? No co to znamená? To znamená, že to jsou nemoci, jejich příčina tkví ve způsobu fungování této civilizace. Jo, že civilizace je založená na neustálým, musíme víc vyrábět, víc prodávat, víc nakupovat, růst neustále ekonomicky, neustále vyšší tempo a vyšší nároky. Ale ten lidský organismus už není schopen se na to adaptovat. Naše adaptační schopnosti už nejsou schopny uspokojit nároky, které na nás klade tato civilizace. A z toho lidi stůňou. Tady jako spoléhat na to, že budeme dál žít tímto stresujícím a zničujícím, sebezničujícím způsobem. A že nějaký doktor najde nějaký nový lék. Nějaký nový lék na rakovinu. No ani náhodou. Určitě já jako, ať pokračuje vědecký výzkum, ale tyto nemoce, nebo nemoce obecně, nemají jen medicínské řešení, ale zásadní je změna způsobu fungování této civilizace.
1: Ako to chceš změnit?
0: Tady jde o to, aby každý z nás pochopil neudržitelnost současného stavu, že opravdu ta civilizace je na pokraji zhroucení a začal se chovat jinak a vlastně uzdravil tu civilizaci od spoda. O což já se snažím. Já jsem nikdy jako ty svoje názory nikomu nevnucoval, nikým nemanipuloval. Já jsem je jenom nabízel. Já to sděluji, upozorňuji, jaká jsou rizika a jak nemoce lidí souvisejí se stavem společnosti. A to zcela zásadně. A jak s tím lidé naloží, to už je jejich věc. Jestli někdo mě označí za dezinformátora, dezoláta, magora, antivaxera, to je jeho problém.
1: Předpokládám, že zdaleka ne všichni pacienti přijali tvoje rady.
0: Jako spousta pacientů, jako ty chtějí diagnózu. Jo, a nechtějí slyšet, co dělají blbě. Jo, oni chtějí, prostě já jsem nemocnej. A ta nemoc je vlastně, jako je vyvinuje, já jsem nemocnej, já nemůžu. Já mám plotínku, já nemůžu, že jo? Je to pro ně taková jako záštita, aby jako nemohli. A nejsou ochotní, oni jako dají přednost té diagnoze, za kterou se můžou schovat a zbavit se ty zodpovědnosti za svoji nemoc, protože já mám diagnózu. Jo? A je to pro ně, jako z hlediska krátkodobího, je to mnohem jako přijatelnější, než si přiznat chybu, kterou oni dělají. Jo, prostě já jsem línej, tlustej, nehejbu se, přežírám se, stresuju se. To je těžký, jako si přiznat chybu a začít pracovat na sobě. To je jednodušší prostě akceptovat tu diagnózu. A já jsem nemocnej a mám diagnózu a já musím brát prášky. A já musím chodit k doktorovi. A já mám výborného doktora. Ten se o mě stará. Já kdyby jako jsem si o mě pacienti povídali, že si mě pochvalovali, že jsem jako výborný, že ke mně chodí už léta, že jim strašně pomáhám, no tak bych se zděsil, že to dělám blbě. Mně nešlo o to, aby se ke mně lidi vraceli, ale aby vlastně porozuměli té nemoci a převzali zodpovědnost do svých rukou, ne že ji dají mně, abych já za ně odpovídal a staral se o ně. Já jim jenom poradil, jak se oni mají starat o sebe.
1: Chodíš k doktorovi?
0: Já se doktoru bojím. Měl jsem tady těžký úraz, jsem uklous v loni v zimě a zlomil jsem si žebra a strašný bolesti a manželka mě chtěla odvíct do nemocnice a jí pověděla, ne, já se bojím. A co by mi tam řekli, že mám zlomený žebra, že se nemám hejbat, no to vím i bez toho. Takže jsem tady seděl a nehejbal se a k tomu doktorovi jsem nešel až pak asi za měsíc, abych měl takový jako alibi, že nemůžu nic dělat, jenom tak pro zajímavost jsem si zašel v Praze jenom na rentgen ke kamarádovi a on byl, jo, 4 zlomený žebra, máš je tam. Ale jinak, jako pokud jsem měl nějaký a nebylo jich moc, třeba jsem měl zánět dutin, tak byl jsem na tom opravdu špatně, tak jsem zašel k doktorovi. Ale vždycky jsem šel k doktorovi, kterýho jsem znal a měl jsem prostě s ním dobrý osobní vztah a dobrou osobní zkušenost. Měl jsem k němu důvěru. Ale bylo to, i pak byl problém, jsem měl s preventivní prohlídkou, že dokud jsem byl zaměstnanec, tak zaměstnavatel na mě naléhal, že musím na preventivní prohlídku ze zákona, že je to povinnost. A já povídal, hele, já jsem úplně zdravej, vůbec nic mi není, já tam nepůjdu. Zaměstnavatel trval na tom, že musím, že ze zákona je to povinný, že jinak mě bude muset propustit. Takže jsme se nakonec domluvili na kompromisu, že jsem šel na tu prohlídku, odevzdal jsem krev, ale pověděl jsem, já nechci znát výsledek. Nechci. Já nechci vědět, kolik mám cholesterolu, mě to je nezajímá. Protože v tu chvíli byste mi pověděli, hele, ty máš vysoký cholesterol. A já bych přišel o to nejcennější, což je pocit toho zdraví. Takže si myslím, že pokud člověk opravdu nemá vážné zdravotní potíže, se kterými si sám neví rady, že by ty doktory neměl zbytečně dráždit, jako hada bosou nohou.
1: Dobré, ale ako mám vědět, či jsou moje problémy vážné a už potřebujem navštívit lékaře, alebo či mi stačí pozitivní přístup, nějaké bylinky, meditácia alebo fyzická aktivita?
0: No, na prvním místě je včas porozumět vlastní nemoci. Jo, protože žádná nemoc nezačíná objektivním nálezem. K tomu se musíš dopracovat. Pokud si nezlomíš nohu, jo, nebo nemáš nějaký těžký úraz, ale většinou ty potíže jsou vždycky ze začátku funkční. To znamená, seš ve stresu, stoupne ti krevní tlak. Jo, rozbuší se srdce, zrychlí se dýchání. Uklidníš se, z toho stresu se vymaníš. Krevní tlak poklesne, srdce se zpomalí, dýchání se zpomalí, seš zdravý. Pokud ale v tom stresu zůstaneš delší dobu pod tím tlakem, tak na ten tlak ty cévy začnou reagovat aterosklerózou, stluštěním, ze zrychleného dýchání je astma, infarkt myokardu srdeční, že jo. A pak už to jsou organické změny a ty už nejsou vratný. Takže jde o to, aby člověk nebo doktor, nejlépe člověk teda sám, porozuměl těm zdravotním potížím v té počáteční fázi, kdy jsou funkční a jsou vratný. A pokud jim porozumí a změní svoje chování, tak se uzdraví a k tomu doktorovi ale vůbec už nemusí. Je si vlastně sám doktorem, a to bylo vždycky mým cílem, dát lidem informace, aby porozuměli nemocem, aby se oni sobě stali doktory psychosomatiky a nemuseli chodit po doktorech. No ale ve chvíli, kdy prostě to dopracují do fáze těch organických změn, no tak už se to často bez toho doktora neobejde, ani bez těch léků. A tam už opravdu to jsou stavy, kdy ta medicína je nezastupitelná a že i já jsem jako několikrát se dostal do stavu, že jsem užíval antibiotika. Opravdu jsem na tom byl tak zle, že mi antibiotika možná i zachránili život. A jo, děkuju, jsem vděčný, že ta medicína tyhle ty možnosti má a že by to jenom těma bylinama se nevyřešilo. Nebo mi praskla kus chrupavky v koleně, což by před, já nevím, 50 lety byl problém trvalý invalidity. Já jsem šel ke kamarádovi ortopedovi a on mi udělal artroskopii. A během půl hodiny mi vyndal ten úlomek chrupavky a koleno bylo v pořádku. Takže tohle opravdu já bych tu medicínu mám ve velký úctě, ale je potřeba ji vyhledávat jenom v situacích, kdy je to nezbytně nutné, kdy ten člověk si už není schopen sám pomoci, kdy už opravdu ani ty byliny nestačí. A ten stav je natolik závažný, že vyžaduje třeba ordinování, já nevím, kortikoidů nebo antibiotik, nebo i ten operační zákrok.
1: Ty si sa s lekárskou komorou rozchádzal dávno pred covidom, v podstate preto si si rozbehol vlastnú prax. Dá sa aspoň stručne zhrnúť, čo systému súčasného zdravotníctva vyčítaš?
0: Medicína si rozdelila človeka na jednotlivé orgány. Játra, ledviny, mozek, oko, ucho. A jak si rozdelila človeka, tak se rozpadla na specializace jeho ušní, nosní, krční, kardiolog, gastroenterolog a tímhletím analytickým způsobem získala obrovské znalosti o stavbě činnosti lidského těla, znalostí o nemocech, ale úplně se z toho systému vytratila schopnost zasadit ty informace jednotlivý do souvislosti života toho pacienta. Jo, ten krční ti poví, hele, já léčím krk. Mě nic jiného nezajímá. Kardiolog, já léčím srdce. Ale kde je pak ten člověk? Jako je potřeba ty jednotlivé informace, detailní, získané pomocí těch špičkových diagnostických technik, tak je zase potřeba zasadit do souvislosti života toho člověka. A podle mě základem kvalitní medicíny je kvalitní praktický rodinný doktor. My vůbec nevíme, jakou obrovskou sílu mají samouzdravné schopnosti člověka, mentalita a postoj člověka k nemoci. Ve chvíli, kdy mu povíš, hele, když ke mně přijde třeba pacient nebo přijde s artrózou, s kyčlem, a jsou dvě možnosti. Buď to je ten postup psychotraumatický, anebo psychoterapeutický. Ten psychotraumatický vypadá tak, že přijde na ortopedii, stěžuje si, bolí mě kyčel. Pan doktor ho pošle na rentgen, vůbec se s ním moc nebaví, pacient se vrátí s tím rentgenovým snímkem. Doktor se na něj podívá a poví A jak doktor poví tak je zle. A pokračuje, no podívejte se, vy máte artrózu, to je trojka, možná už čtyřka. S tím toho moc nenaděláme. Já vám tam píchnu nějaký injekce, budete brát tyhle prášky, ale do 2 let vám garantuju, to vidím na endoprotézu. A tímhletím způsobem toho pacienta tak zdecimuje, demotivuje, že on rezignuje na samouzdravné schopnosti a rozjedou se prostě procesy, že on za 2 roky tam přijde k tomu ortopedovi a poví mu, pane doktore, měl jste pravdu, jsem tady na tu endoprotézu. Ale když přijde ke mně, tak pacient s tím též nálezem, pokud ta kyčel není úplně rozpadlá, tak mu povím, podívejte se, artrózu tam máte, ale není to úplná katastrofa. Pokud se o tu kyčel budete starat, schodíte pár kilo, budete jezdit na ortopedu, budete chodit plavat, uvolníte se, zrelaxujete, tak vám ta kyčel může sloužit ještě spoustu let. A třeba se ty endoprotéze úplně vyhnete. A tímhle způsobem toho člověka uklidníš, motivuješ a dáš mu úplně jednoduchý rady k tomu, jak se o tu kyčel má starat. Ale jde o to. Taky, čeho chce ten doktor dosáhnout a co je cílem toho systému. Představ si, že by lidé hromadně porozuměli svým nemocem, což není nic složitýho, změnili svoje chování a začali se uzdravovat. No to by byla katastrofa. To by se celý ten systém zdravotnictví, pojišťoven, ministerstev, velkých nemocnic, to by se celý sesypalo. To nejde. Takže ten celý systém stojí na tom, že ti lidé budou stále stonat, stále se vracet, chodit na kontroly, odběry, vyšetření. Takže vlastně s velkou úctou teda k urgentní medicíně, z hlediska systémového to zdravotnictví stojí na tom, že ty lidi stůňou. Takže ideálním klientem je člověk, který není úplně zdravý, ale není úplně mrtvej. Takovej jako polomrtvej, že do toho špitálu ještě si jako sám dojde, nechá si udělat ty vyšetření a spoliká ty prášky. V Číně se traduje, že panovník platil doktora, dokud byl zdravej. A ve chvíli, kdy byl nemocný, tak ho přestal platit. A ten jeho léčitel byl opravdu se musel starat o to, aby byl zase rychle zdravý, aby mu zase začal platit. Teď je to úplně naopak.
1: Viem, že s modernými technológiami sa nemáš veľmi v láske, dodnes používaš tlačítkový telefón. Je podľa teba také dôležité byť offline?
0: Strašne, to je zásadne, to je opravdu to online. Je tak zásadní spôsob na to, jak lidi učinit závislými, kontrolovatelnými a manipulovatelnými. A to je i problém ty umělé inteligence. To tam je taky jedna z otázek, já o tom teď tu úžasnou knihu Život v době robotu, já jsem o tom nevěděl nic. Ta umělá inteligence nabízí obrovské možnosti. To je vlastně dokonalý systém, který má shromažďuje spoustu statistických údajů, který dokáže okamžitým způsobem zpracovat, co člověk nedokáže. Ale současně jako může být člověku velmi užitečným nástrojem, pokud jí používá jako nástroj. Ale problém nastává, když se člověk odezdá ty umělé inteligenci a vlastně jí přidá svoje kompetence. Ono se tomu říká kognitivní kapitulace, to už má speciální teda termín. A ta podstata je v tom, že lidé už nevěří vlastnímu úsudku, ale vkládají důvěru v umělou inteligenci, že prostě si tam zadají nějakou otázku a teď jim to ta umělá inteligence během zlomku sekundy prostě zpracuje ty statistické údaje a vydá nějaké doporučení, nějaký závěr. A ty lidi už o tom vůbec nepřemýšlej. Ale ono to doporučení může být úplně chybný. Ale ty lidi už rezignovali na použití vlastního úsudku a vlastního mozku, protože vzhlížejí k tomu, přece tou autoritou je umělá inteligence, na tu já nemám. A to je ta kognitivní kapitulace. A vlastně orgán, který nepoužíváš, tak ti zakrní. Takže pokud se člověk odezdá ty umělé inteligence a přestane používat vlastní mozek, tak zblbne. Nemůžeme utíkat od reálného světa do virtuální reality, což se teda děje. Spousta těch dětí během covidu tak prostě rezignovala, protože ani nesměli se setkávat s kamarády. Tak teď mají jako kamarády na Facebooku, nebo jo, mají prostě ty virtuální, ale to jsou virtuální kamarádi. To spadne síť a nemají je. Tady jako to, co je cenný, je ten mezilidský vztah a mezilidský kontakt, který žádný internet, žádná umělá inteligence nemůže nahradit. Ta může být jako technickým nástrojem i v medicíně určitě. Zpracování údajů a já nevím, dávkování léku, ale nikdy, pokud máme mluvit o medicíně, nemůže nahradit mezilidský kontakt a vztah lékaře a pacienta, to setkání. Na tom stojíme, jsme lidi, na tom stojí ta lidská medicína. A vlastně ty problémy, které máme, jsou způsobené technologizací společnosti. A teď ty problémy, které způsobují ty technologie, mají vyřešit technologie. Technologie bude prodlužovat věk. Tělní náhrady, stimulátory, všechno možné. No ale jestliže IT inteligence bude prodlužovat věk, tak ona ho bude taky ukončovat. Jak to pak bude, kdo to teda ukončí, to dostane. A umělá inteligence dostane zadání, teď už to skončí. Nebo ona se sama rozhodne, že už to nestojí za to.
1: Nemusíme ísť tak ďaleko do budúcnosti, veď už dnes sú na internete zmanipulované zvukové nahrávky, videá.
0: Ja som niekoľkokrát figuroval v podvodnej reklamne, kde opravdu som to byl ja, mluvil som svým hlasem a doporučoval som nejaký zázračný lék a lidi mi pak psali, kde teda si ho ode mě můžou koupit. A já jsem jim odepisoval, já jsem nikdy v žádné reklamě nefiguroval, nefiguruju a nebudu figurovat. To bych prostě popřel všechno, co celý život teda prohlašuju a dělám, ale ta reklama byla perfektní, tam opravdu byl to můj hlas, byl jsem to já se vším všude, dokonale technicky zvládnutelný, takže já opravdu od té doby vlastně od covidu věřím jenom lidem, který znám. A když si na něco chci udělat názor, tak si poslechnu ekonoma Jeffrey Sachse, americký ekonom, špičkovej. Nebo u nás filozofku Aničku Hogenovou, nebo diplomata Petra Druláka. Jo, prostě lidi, který znám.
1: Dlhodobo prehlasuješ, že politici sú nebezpeční psychopati, ale nesnažíš sa niečo zmeniť aspoň prostredníctvom volieb?
0: Ja si řadím do skupiny aktivních nevoličů. To znamená, že ja volit nechodím, ale som občansky aktivní. A vlastne to, co bych chtěl, aby dělal politik, tak dělá. Ja nečekám, až to udělá ten politik. Ja jdu a udělám to sám. Chci zelenou politiku? No tak jdu a sázím tady stromy. Chci čistý životní prostředí, no tak jdu a sbírám plasty a uklízím. A chovám se, to je pro mě politika. Jo, ne se odezdat volit nějakou stranu nebo nějakého teda politického vůdce a čekat od něj, že to pro mě udělá, že splní nějaký sliby. No neudělá. Ve chvíli, kdy mu odevzdáš ten hlas, tak vlastně o ten hlas přijdeš. Ta společnost tímhle způsobem, sebezničujícím, už dál fungovat nemůže. Prostě je nutná změna. A ta změna může být buď vědomá a pokojná, že lidi si uvědomí, že to takhle nejde. A začnou vědomně se chovat zdravě, jinak, a budou zdraví. A pokud ta změna nebude vědomá, no tak pak může být nevědomá, ale násilná. To už je potom vlastně válka, ke který teď ta propaganda na tom opravdu teda usilovně pracuje, tak je vlastně zástupný řešení, neřešitelný situace, že politici už vůbec nevědí si rady a aby odvedli pozornost od vlastní neschopnosti a bezradnosti, tak najdou nějakýho nepřítele, ať už se jmenuje jakkoliv. Lidi vyděsit a odvést pozornost od zásadních problémů tyhle civilizace. A oni si s tím nevědí rady. A pak ta válka to má vyřešit. No ona to pak nějak vyřeší, že jo. Začne se jako znova, že jo. Proto já celý svůj teda psychosomatický život se snažím, aby ta společenská změna, potažmo změna směřující k uzdravení pacienta, aby byla vědomá, aby on si uvědomil, on jako jednotlivec, ale civilizace jako společnost, aby si uvědomili, jakou děláme chybu, tu chybu reflektovali a změnili způsob života a pak je šance uzdravit jak toho jednotlivce, tak tu společnost. Ale základem jde o to porozumění, ale ne oboj. Já když slyším, když někdo tvrdí, nebo se píše, že bojuje s nemocí, bojuje s těžkou nemocí, tak si říkám, no s čím to bojuje? Když to je jeho nemoc, to bojuje sám se sebou, no to nemůže vyhrát přece. Jo, tady přece nejde o to s nemocí bojovat, ale nemoci porozumět a začít se chovat tak, aby prostě jsem se uzdravil. A ne jako vyhlásit boj, ať už nemoci nebo nějakýmu státu. A je jedno, jak se ten stát jmenuje, jestli je to Palestína nebo Irán nebo Ukrajina, nebo to je úplně jedno.
1: Cítíš to už, že už musíš měnit svůj životní styl?
0: No to si piš teda. Po ty 60, po 65, já jsem do 65 jsem opravdu jel na plný pecky, jak v ordinaci, tak fyzická práce, a po ty 65 už jako to prostě je to cítit, no. Jako ráno vstát z postele, rozhejbat ty klouby a uvízt se do chodu.
1: Přizpůsobuješ tomu životní štýl a stravu?
0: No, já si myslím, že nezáleží jenom na tom, aby člověk jedl zdravě, ale že neméně důležité je, aby si člověk to jídlo s kým a jak si to jí a kde si to jídlo vychutná. Já jsem měl v ordinaci spoustu manažerů, kteří měli výživový poradce a měli jídelníček spočítaný, kalorie, vitamíny, minerály. Pak to do sebe ve stresu naházeli a bylo jim blbě. Takže my s manželkou, my jíme maso, nám teda chutná všechno. My si to opravdu vychutnáme. A nekoukám jako na kalorie, prostě v klidu si to užít.
1: Cítíš pozitivní vplyv vlastného receptu?
0: Já cítím pozitivní vliv tady toho bílého vína. Já jsem teď čet reportáž ve vašem časopise o jednodenním zájezdu do Chorvatska. Kolegyně tam jela celou noc cesta autobusem, 10 hodin na pláži a celou noc zpátky. No to by mě teda z toho, no hrůza, asi za 100 euro. No proč jezdím sem na bicykli? To je snad jasný, hele. Mám to 5 minut. V podstatě zadarmo, nádhera, krásná čistá voda, klid. Žádný Chorvatsko, žádný Egypt.
1: Věříš Boha?
0: Bůh? Já už jsem to pověděl, prostě je pro mě synonymum dobra a lásky. A já si myslím, že by lásku a dobro neměl člověk hledat v nějaké instituci, ale že to dobro a lásku vlastně má každý člověk sám v sobě. A že by ho měl hledat teda v sobě. A vlastně tím se stát i jako malým bohem a přenášet tu svoji pokoru a láskyplnost na to okolí. A já k tomu nepotřebuju nějaký kostel, kde mi to někdo jako bude administrovat. Já k tomu nepotřebuju instituci. Pro mě ten boží chrám, to je tohle, to je příroda. Jo, tam já hledám tu pokoru a vztah a snažím se prostě s tou přírodou, třeba Jarda Dušek si povídá s kameny. Já si povídám s ptáky, já opravdu už tamhle pod tou plachtou se zase uhnízdil konipas. Nebo tady prostě lítají, teď tady byly dva strakapoudi. To je úžasný. Já si s nima už fakt jako rozumím. Nacházím, jak skončila ta moje ordinace, tak mi to opravdu odevřilo. Já vidím věci, které jsem do té doby neviděl, protože jsem žil taky pod obrovským tlakem. A protože jsem ztratil vlastně ordinaci, tak na druhou stranu mi to dalo obrovskou spoustu času a možností si všímat prostě, v jaký kráse vlastně žijeme a můžeme žít, ale musíme se zastavit a jako žít to a nenechat se strhnout nějakýma šílencema k šílenému tempu, že musíš prostě sedět, já nevím, 8-10 hodin manažer u počítače, oni mu pak zase jako zaplatí, já nevím, 150 tisíc, ale on vlastně nežije, ty peníze jsou úplně k ničemu. A to si musí každý jako srovnat v hlavě. Psycholog Erich Fromm pověděl, že je třeba si položit otázku, jestli mít, anebo žít. Jo, jako mít ten majetek, anebo žít ten život. Tak je potřeba hledat nějaký teda kompromis, aby člověk mohl taky být úplně chudý. Dneska není zrovna teda k životu, ale nehnat se za tím ziskem, protože oni nakonec, když člověk dělá práci, která je kreativní, dělá ji se zálibou a je společensky prospěšná a primárně nesleduje ty peníze, tak oni pak ty peníze přijdou. Nebo to ocenění, jak už jsem povídal, pro mě největší ocenění nakonec nejsou peníze, ale to, že prostě lidi v Prešově na ulici mě zastaví, jestli se můžeme obejmout. To žádný peníze, tohle nemůžou nikdy ti dát.
2: Poslouchejte, roky nám slibovaly lepší zítřky. Roky brali a dávali jen prázdná slova. Lidé pracují, lidé platí. A nahoře, tam se jen počítají peníze. Dnes už mlčet nebudeme. Dnes se ozývá hlas ulic. Hlas Česka. A tenhle hlas

0: Krásný, příjemný, dobrý pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste přišli na dnešní mimořádné vysílání nedělní, protože v programu to sice nebylo, ale je to tak závažný téma, že jsme tady jak Josef, tak Michal, chlapi se domluvili, že tohle vám musíme prásknout. Pánové, předávám slovo.
1: Míšo, začni asi ty, ty jsi ulovil, řekl bych, čerstvá data a já tě pak budu všelijak provázet historickými kontexty.
2: No podívejte se, abych byl přesný, tak 27. srpna na shromáždění francouzských politiků a průmyslníků Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, za radostného aplauzu všech těchto pánů vykřikovala ve francouzštině, velmi podivné francouzštině, ale ve francouzštině, že Evropanům leží na účtech, tedy i vám, i vy jste součástí toho, v bankách suma 10 bilionů eur a že ta suma se v příštích, a teď poslouchejte, 7 letech, to je plánovací období finanční Evropské unie, to příštím plánovacím období 7 letem Evropské unie, to začíná účetně 1.1.2028, musí z těchto účtů, kde leží ladem, podle Uršuly, přesunout a být investována do nejnovějších plánů Uršuly a Evropského komisariátu. A tak z vašich účtů musí přeputovat na účty těch podnikatelů a ti budou podnikat, tak jak Evropská unie nařizuje ty své všechny nejnovější green dealy a podobné záležitosti. A to je velice zajímavé, protože to je úplně přesný, jako v květnu 1933 odstartoval plán MEFO Adolf Hitler. A ty čísla jsou absolutně přesná, je to fantastický. Podívejte se, na účtech Evropské unie, tedy na účtech všech bank působících v Evropské unii, v eurozóně, leží 10 bilionů eur. Evropská unie, její eurozóna, má souhrnný vládní dluh 14 bilionů eur. A protože už velmi nemůže tento vládní dluh zvyšovat, tak se jí chce použít vaše peníze. Je to podle plánu Mario Draghi, který už od roku 1992 neustále prosazuje. Ale zpátky Hitlerovi. Čili Evropská unie. Na účtech 10 bilionů, zadlužení 14 bilionů, za 7 let se to má přesunout. A teď Adolf Hitler v roce 1933, přesně v květnu. Německý dluh byl tenkrát 10 miliard říšských mark, to je částka velmi obdobná, když se to přepočítá. A němečtí občané měli na účtech 12 miliard říšských mark. A Adolf Hitler a jeho guru Hjalmar Schacht vymysleli takzvanou MEFO směnku, bylo vám to vysvětlí, geniální plán. A ten trval přesně 6 let a 6 měsíců. A na konci toho němečtí občané neměli své marky, tedy v tom okamžiku už i Češi, tím, kteří se dostali přesně na konci toho období do područí Německa, už neměli své peníze a místo těchto peněz, korun, marek, měli mefosměnky, naprosto bezcenné. Je to úplně stejný. Ursula to plánuje na 7 let, Hitler to plánoval na 7 let, ale už mu to těch posledních 6 měsíců nevycházelo, tak už musel rozpoutat války a zabavovat další a další peníze, protože Němci už neměli tolik peněz na účtech, aby se to dalo financovat. A ta suma je velice podobná. Jedná se o takzvané strojnásobení státního dluhu účetním fíglem, tak, aby se to nemuselo účtovat, tak, aby se nemuseli tisknout peníze, protože kdyby se to udělalo bez tohohle MEFO podvodu, tak to způsobí obrovskou inflaci. Ano, takže metoda, kterou teď chce Ursula podle návodu Maria Draghi, který už v roce 1992 nastoupil v Neapoli na bajtskou královskou jachtu, kde byli bajčtí miliardáři tehdejší, a slíbil jim, že roztočí dluhovou spirálu v Evropě, tak, aby se občané lekli, a povolili všechen majetek převíst, státní a veřejný majetek a peníze převíst do moci bankéřů a těchto zbohatníků. Tak teďko už mají vymyšlenou metodu, mají naplánovanou na stejnou dobu 7 let. A je velmi zajímavé, že to vyhlásila ve Francii a ve francouzštině, protože první obětí těchto mefosměnek se staly občané České republiky, tedy zbytku České republiky, kteří, jakmile se stali protektorátem, tak jejich peníze spadly pod německou kuratelu a začali způsobit v tomto německém systému, tunelovali naše účty, zabavovali peníze, odváže, účetně se to převáděli do Německa. No a jak víme, tak zakladatel Evropské unie Robert Schuman byl osoba, která osobně donutila v tehdejšího francouzského premiéra Daladier, který nechtěl do toho Mnichova to letět podepsat, tak ho večer navštívil se svými kumpány a takzvaně ho přesvědčil. A hned, jak byla Francie byla poražena, ještě než byla poražena, ještě než Rommel doputoval na českých tancích, to je také zajímavé, zaplacených těmito mefosměnkami, to je taky legrace, až do toho Cherbourgu, tak Robert Schuman už nastoupil do služeb Göringa a jeho gestapa. Ano, a dneska je to zakladatel Evropské unie, plán je tady, je to velmi podobné, měli bychom si na to dát pozor. A teďko nechám mluvit Pepu, já jsem to shrnul, je o strojnásobení státního dluhu a podívejte se, kdo v České republice chce tu naši republiku dále roztáčet tu dluhovou spirálu. Jsou tady takoví politici, kteří to chtějí udělat. Tak nechám Pepu teď.
1: Píšo, já ti děkuju za tohleto pozoruhodné srovnání. Má to ten významný aspekt, který tehdy se ani jako netajil a dneska se tak trošku tutla, ale jenom tak trošku, že šlo o financování příprav na válku. Bylo rozhodující. Když nastoupil Hitler, tak kratičce poté učinil šéfem říšské banky Reichsbank Hjalmara Schachta, vleváženého jaksi významného státního činitele v oboru ekonomiky a financí, který mimochodem všelijaké triky pozoruhodné rozvíjel už proti v době, kdy prostě v Německu Německo mělo splácet náklady toho versajského diktátu a dokonce i ty mefosměnky, hned se k tomu dostanu, měli svého předchůdce v takzvaných ÖFA směnkách už prostě za té velké inflace a tak dále. Byl to takový náběh, ale proč MEFO? Byla založena Hjalmarem Schachtem společnost s absolutně nulovou činností, kromě toho, že vydávala ty směnky, a byla založena pod takovým kulišáckým názvem Metallurgische Forschungsgesellschaft, tedy společnost pro metalurgický výzkum, nebo jak bychom to prostě přeložili. A ona skutečně vůbec nic jiného nedělala, než jí bylo dovoleno a uloženo, aby vydávala směnky, které měly výnos 4%, a tady byly velmi výhodné svým způsobem. A byly to směnky původně nominované na 6 měsíců, ale vláda to neustále posouvala na celé roky, až nakonec až 5 let. Ta čísla, co říkáš, sedí, ano. Státní dluh se strojnásobil do roku 1938, ale více než polovina toho státního dluhu nebyla vedena jako státní dluh. Bylo to prostě skryto pod tento mechanismus jako mefosměnek. MEFO je zkrátka Metallurgische Forschungsgesellschaft. A finta spočívala v tom, že velké zbrojařské koncerny byly financovány tak, že ty mefosměnky byly monetizovány prostě povinně bankami komerčními, ty byly nuceny prostě za to vyplácet peníze. A tím se dostával celý německý finanční systém do velkého dluhu. Začalo to praskat, jak správně říkáš, na sklonku 30. let a Hitler, i kdyby nechtěl, tak do té války v podstatě musel, aby se nějak vyrovnal s nekrytými prostě státními zakázkami. Byl to typický příklad toho, že, a to je na tomto nejhrozivější dneska také, mimo toho, co si říkal, že to směřuje k jaksi zcizení,

0: letopočty. A já přečtu klíčové asi dvě věty, které to myslím shrnují velmi pěkně. Banky byly nuceně nakupovat státní dluhopisy, které měly být použity ke splácení prostě těchto účtů, těch MEFO, oni tomu někdy říkají účty a ne směnky. A vláda vzala peníze ze spořících účtů a pojišťoven. To udělalo z běžného německého občana finančníka německého přezbrojení. To je velmi hezky řečeno. Vláda byla nutce pak mu samozřejmě uchýlit i k inflačnímu tisku peněz a tak dále, aby to jsme snižovali nedostatek hotovosti. Ale nejstrašnější na tom jsou ty dvě vazby, to říkáš správně. První je, že to je cesta, jak vybrakovat prostě peníze občanů, a druhá je, jak si nahamonit, abych tak řekl, výzbroj na útočnou válku s šíleným záměrem se zahojit z kořisti té útočné války. Ta dvě podobenství, ta prostě bíjí vysloveně do očí. Jsem rád, že si, jak si našel i ta čísla, která jedna jsou v bilionech, druhá jsou v miliardách, ale tehdejší německá marka taky měla jinou hodnotu, než třeba by měla v přepočtu z toho dnešního eura a tak dále. A to není směrodatné. Směrodatné je to velké podobenství tehdejšího systému MEFO směnek a jejich funkce a kdo je založil a co s nimi dělal a proč to dělal. A samozřejmě toho, co Ursula von der Leyen pronesla ve své lámané francouzštině ve Francii, z toho skutečně běhá mraz po zádech. Ano.
1: Z toho běhám mraz po zádech hlavně proto, že podívejte se, zakladateli společnosti MEFO, to byla soukromá společnost, která tiskla tyto směnky. A teď vám přečtu společnosti, které byly zakladateli této společnosti. A samozřejmě to je velice, velice zajímavé, co to bylo za společnost. Jaké je přečtu? Siemens, Rheinmetall, Krupp a Guttenhoffnungshütte. Ty dvě společnosti, Krupp a Guttenhoffnungshütte, ty jsou dneska převedeny na jiná jména, ale všichni víte, že Siemens a hlavně Rheinmetall se angažuje ve zbrojní výrobě, oni chtějí rozvádět zbrojní výrobu, nemají na to peníze, Ursula to řekla rovnou, bankéři na to nechtějí půjčit, Evropě nechce nikdo půjčit peníze, proč? Protože Evropská unie způsobila kolaps ekonomiky Evropské unie a žádný normální investující, myslící kapitalista, bankéř peníze nepůjčí. Proto je na tom stejně jako Evropská unie, je na tom stejně jako Německo ve 30. letech. Nemá zahraniční investory, proto sahá na peníze občanů. Jinak samozřejmě ty peníze, které máte na účtech, nejsou vaše. Z právního hlediska vy máte pohledávku za bankou, aby vám tyto peníze vyplatila. To není to samé, jako že jsou vaše. Čili máte pohledávku za banku. Je to velmi zajímavá právní konstrukce, ale tak to je. Tak, a ty peníze, které máte na účtech, ta banka už dávno někomu půjčila. A velká část těchto peněz, ona banka dokonce půjčuje víc peněz, než má v dispozici, taková zvláštnost banky. A velká část těchto peněz je už v těch dluzích té Evropské unie. Takže vidíte, a teď samozřejmě jmenoval jsem tady ty společnosti, jako je Rheinmetall a Siemens. No a podívejte se, Mario Draghi, který tento plán dlouhodobě prosazuje, toho použití těch občanských peněz, založil právě přednedávnem společnost Rheingroup. Čili Mario Draghi je poradce Ursuly von der Leyen, to je její osobní soukromý zvláštní poradce, ten si založil ve Švýcarsku, ve chytej, společnost Rheingroup, miliardáři už mují zásobují penězi. Všechny ty informace máte v posledních analýzách, abych byl přesný na michalepetl.com, včetně odkazů, takže to můžete zkontrolovat. A teď se chystá tedy run na vaše peníze. Jaká bude ta forma, kterou to provedou, to se teprve dohadují, protože, jak řekla Ursula, musí to ti politici okamžitě schválit. Okamžitě se myslí letos a příští rok, protože 1.1.2028 to musí začít fungovat. Ursula chce, v podstatě jsou dvě teorie, jak se to udělá. První teorii prosazuje Merz a jeho spojenci, tedy německý říšský kancléř Merz a jeho spojenci, hlavně sever.

0: za ním, Holanděni, a ty chtějí, aby velké země jako Německo a podobně méně platili do Evropské unie a aby začali platit Češi, Poláci, Slováci jsou trošku víc chudí, tak těch se zatím netýká. A hlavně, aby ty peníze už nesloužily na takzvaný rozvoj bývalé východní Evropy nebo na zemědělství, ale aby sloužily na vyzbrojování a válku na Ukrajině. Druhou skupinu vede António Costa, to je velmi zajímavý člověk, bývalý portugalský premiér, ten se stal papalášem Evropské unie, předsedou Rady Evropy, protože v Portugalsku proti němu bylo zahájeno vyšetřování pro korupci. Tak byl rychle poslán Uršule do tábora, ta z něj udělala předsedu Rady Evropy. A tento Koštův plán se neodlišuje v tom, jak se mají použít peníze. Tedy, že se máme zadlužit. Máme se zadlužit ještě více. Ale peníze se mají dát oběma stranám. Tedy i chudým Portugalcům, i chudým zemědělcům, ale hlavně na válku a válečné výdaje. Čili ten Koštův způsob je, jediný rozdíl v tom je, že Němci mají méně platit. Čili Němci, a to je opět ten princip mefo směnky, protože Hitler, když vtahnul do jakékoliv země, tak potom v podstatě začalo ministerstvo financí a říšské banky ovládat účty a majetky, které byly na těchto uloženy v bankách v zemích, které Hitler ovládnul, včetně zlata, že? No a tady jsme zase u toho, že tedy my máme znova zaplatit nový německý plán, který Uršula je Němka, tak je to německo-francouzský plán, pač už hlasil Francouzům, na zadlužování Evropy a přitom ještě nemáme ani zaplacené válečné reparace. Čili opět se nám tady bude zřejmě opakovat nějaký systém nějaké jiné podoby mefo směnek, máte 27 let, a my tady nemáme zaplacené válečné reparace, naše ekonomika se hroutí a vidíte to, jo? A ještě jen takovou perličku, abyste se pobavili. Jak víte, v České republice není dobré jezdit do Číny, to si Okamura užil nedávno, když tam byl. Není dobré propagovat čínské investice. Koudelka dokonce odchytil čínského novináře, že je agent. No a podívejte se, co dělají Němci. Německá firma jmenuje Nadronis, já si musím podívat na to jméno, to mi teď vypadlo. A jsou to velmi, velmi slavné drony. Německá firma, která dodává drony z Bavorska za evropské dotace a německé dotace, postavila kousek od Bavorska u letiště, staví továrnu, kde se mají vyrábět přísně tajné nejlepší superdrony. A na tom pozemku vedle ní teďko mají stavět Číňané, bavorští politici vypravili právě včera do Číny obrovskou delegaci a jejím cílem je zaplnit 30-hektarový pozemek, uprostřed kterého je ta bavorská firma vyrábějící drony a bude obklopena nejnovějšími čínskými firmami. A víte proč? Aby Němci měli dobře placená pracovní místa. A Češi tady budou zase dále pracovat v německých levných montovnách. To je jenom tak pro legaci, jak vidíte, jak ta Evropská unie v Německu funguje. Němci dělají všechno proto, aby se zachránili na úkor ostatních. Polští politici, řada polských politiků o tom dnes a denně mluví, že už toho mají dost, že Německo se rozhodlo, že se za peníze východních Evropanů z Francie zachrání nastupující hospodářské krize, kterou vyvolali jejich politici, kteří vládnou v Evropské unii. Tady máte ten plán Ursula von der Leyen.
1: Já navážu, Míšo, jestli můžu. To těsné sousedství čínské investice potenciální s podnikem, který má vyrábět jakési super drony do války na východě. Teď budu spekulovat. Dovedu si představit, že německá strana v tom může spatřovat jakousi kvazipojistku proti tomu, že kdyby došlo k další eskalaci a mohlo by dojít na údery těch, kdo dodávají moderní zbraňové systémy do války na Ukrajině, takže by to mohl být taky tento cíl. A to je moje spekulace. Pokud je o Jalmara
0: samozřejmě, šach... samozřejmě, to je možná spekulace, že to, ta továrna se jmenuje Helsing. Když si zadáte, podívejte se buď na mé webové stránky, to vyšlo předevčím, anebo si můžete podívat, co to je za drony Helsing. No a podívejte se, víte, když máte super technologický, Němci vydávají to za super technologický vynález, co tam mají, obklopeno čínskými technologickými firmami, tak špionáž funguje. To je prostě, a nebo je tady ta druhá možnost. Ty drony jsou k ničemu a Číňané rozhodně nepotřebují špionovat, protože už mají lepší. Což se v poslední době děje na ruské frontě, protože západní rozvědky a i ostatní analytici hlásí, že ukrajinské drony začaly padat, protože ruská armáda začala rozmisťovat systémy, které naruší komunikaci jakéhokoliv vysílače a přijímače se systémem Starlink. Dokonce jeden ruský Putinův rozvědčík Artamonov tvrdil, že právě proto přiletěl tím letadlem C-17 vojenským John Ratcliffe do Moskvy, protože těsně předtím, asi 4-5 měsíců do něj, pár měsíců, do něj namontovali super tajný modul elektrotechnické rozvědky ROCK, píše se co, ROCC. No a ten měl sbírat data, ale Artamonov říkal, že ruská rozvědka byla bdělá a místo vypla všechny přístroje důležité a místo toho mu vysílala jiné signály. No, to jsou takové ty hlášky špionů, ale faktem je, že když máte super tajný luxusní předmět, luxusní výrobek, který chcete utajit a prodávat světu a dáváte na něj miliardové dotace, tak je úplně nejlepší. Víte, hlavní strateg Spojených států amerických Colby právě byl v Evropě před pár dny a těsně předtím, než tam přijel, tak vyhlásil, že Čína je tím hlavním nepřátelem. Čína, Čínu. Takže vidíte, že se to tady všechno mele a vypadá to, že prostě ti Němci se chtějí zachránit za každou cenu na kohokoliv. A my si musíme dát pozor, aby jsme nedopadli tak, že v Německu budou luxusní čínské továrny a my tady budeme dělat v německých postovnách naši dělníci a všechny peníze Ursula opět prohospodaří. Stejně jako Adolf.
1: Já navážu zase, Míšo, ještě ke cti Jalmara Šachta, ke cti, to jako si až tak velkou úctu nezaslouží. Nicméně je pravda, lze mu to upřít, že ač on sám byl, řekl bych, autorem toho plánu celé to dal dohromady a v podstatě to dirigoval, a to i z pozice šéfa Říšské banky, s velkým ř, tedy jako státní banky, tak na sklonku 30. let kolem roku 38 i on věděl, že to je bankrotářský prostě plán, který, on to tak asi neřekl nikde, ale došlo mu, že pokud nedojde k té dostatečné válečné kořisti, tak to prostě bude těžkotonážní bankrot. A dostal se do rozporu s Hitlerem a s dalšími pohlaváry nacistickými na tohle téma. A v podstatě oni ho odvolali z té funkce šéfa Říšské banky. Převzal ty otěže převzal Göring, měl čtyřletý jiný plán, ten už byl vysloveně, jako bych raboval. Přeci u nás většinu těch podniků na protektorátu bylo podřízeno pod Hermann Göring-Werke, že jo, jako velký holding. To za prvé. A za druhé, víš, jaký je rozdíl podstatně, jak já to vidím, mezi tehdejší situací, která je v něčem velmi nebezpečně podobná, a v čem je zase naopak podobná není a je přesně protikladná. Německo, když nastoupil Hitler, tak Spojené státy, a nejen Spojené státy, ale i Británie, jejich kapitál čile dál investoval prostě do nacistického Německa. Například rafinérie, bez níž by Wehrmacht nepořídil nic, byly dostavěny a využívány za účasti, za významné kapitálové i manažerské účasti Standard Oil americké, což spadalo do Rockefellerova, řekl bych, Rockefellerovy dynastie nebo impéria a tak dále. Takže tehdejší anglosasové do toho Německa pumpovali prachy prostě přesto, že věděli, že co se to jako připravuje. Dneska, ne, že by snad tento kapitál americký byl proti tomu, co se odehrává, nebo jeho nemalá část na Ukrajině a jinde, ale oni si ty roli vyměnili. Dneska jsme na tom ještě hůř. Dneska nám Donald Trump vzkazuje, že my máme, my, teda ne my dva, ale jaksi vlády a armády a tak dále, těch členských států NATO evropských a Evropské unie, mají nakupovat americké zbraně a platit prostě penězi normálními, aby mohli dál pokračovat ve svém jaksi spoluválčení na Ukrajině, což je přesně jinak, než si teď nechají platit na tvrdo, když to tehdy investovali do toho německého monstra nacistického dál a dál. A jak víš, pokračovali v této součinnosti v průběhu druhé světové války. Scházeli se ve Švýcarsku vysocí činitelé anglosaského kapitálu a germánského nacistického, řekl bych, monstra. A prostě tam dělali kšefty po celou druhou světovou válku. V bance, která měla symbolicky, to je zvláštní symbolika, zejména teda zkrátku BIS, jako ta služba, o níž si před chvilkou hovořil, ale tam to znamenalo Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní zúčtování. Jinak Šlacht v kratičce nakonec byl podezřelý z toho, že se snad snažil, se podílel nějakým způsobem na přípravách atentátu na Hitlera v červenci roku 1944. Byl zadržen, byl zatčen, byl chvíli v nějakých koncentračních táborech, ovšem v nějakém fešáckém sektoru těch koncentráků. A je pravda, že když probíhal norimberský proces, tak možná i za tyto jeho, řekl bych, pozdní výkony nakonec nepatřil mezi odsouzené v tom Norimberku, ale byl zproštěn nakonec viny, což je jako velmi, velmi zajímavý prvek. A já netvrdím, že to je správný prvek, ale je třeba to znát prostě.
0: No, já bych byl přesný, tak Helmut Schacht byl říšským ministrem. Aby jsme do 22. ledna 1943. A jeho hlavní výtky vůči německé Hitlerově vládě a Göringovi spočívaly v tom, že na podzim 1942 začal buntovat proti tomu, že Göring a Hitler měli v plánu začít odvádět 15-leté Němce do služby na ochranu letišť německé Luftwaffe v Německu. Čili je to úplně přesné jako Robert Schumann. Oba dva pánové změnili v období prohry u Stalingradu, v období prohry u Alameinu a když už bylo všem jasné, jak ta válka dopadne, tak změnili opět své politické priority. Jo? Takže jako Hjalmar Schacht je jedním z těch nejdůležitějších lidí, kteří vymysleli systém vyzbrojování Německa. No a potom se takzvaně, když už bylo všem jasné, že ten Hitler to prohé, postaralo svůj budoucnost, stejně jako Robert Schumann. To je všechno. Jako, oni historici moderní, a to nenarážím na Pepu, velmi rádi říkají, že se podílel. Podobně důležité jsou ty data. Ty data hovoří potom jasně. A když zjistil, že to smrdí jasnou porážkou, tak začal hledat nové přátelé.
1: Míšo, já to maliko jenom přesním. Já s tebou souhlasím, ono byl i nadále vysokým činitelem. Nicméně tento program MEFO mu vzali, skončil a přesunuli to do Göringovy nové koncepce, ale to nic nemění na faktu. Že...
0: Ano,
1: stalo se tak mimo jiné proto, že i on jako člověk ekonomicky přece jenom nikoli negramotný, věděl, že to směřuje k těžkému bankrotu, pokud se nezmocní Německo dlouhodobě, trvale nějaké velké kořisti. To on tušil.
0: Ano, přesně tak. Tak já myslím, že jsme to téma dobře vyčerpali, tak jenom sledujte, co se děje.
2: Chlapi, já mám ještě jednu. Já mám k tomu ještě tady otázku. Může k tomu přesunu těch finančních toků a tak dál z našich bank a tak pomoct to digitální euro, o který tak strašně jako chtějí?
0: Prosím vás, to jsou jenom účetní způsoby, jak to provést. Jako samozřejmě musí k tomu být, důležitější je, že to musí projít rozhodnutím legislativy. Ano.
1: Tak, ale ty, Míšo, víš, co třeba udělali velevážené honorace s Řeckem před zhruba 10 lety. Tam se dokonce ve volbách to dopadlo přesně opačně, než si zahraniční potentáti přáli. Vznikla tam vláda, kterou vedl Tsipras, byl tam Janis Varoufakis a tak dále, vedla i Syriza, relativně levicové prostě se skupení a podobně. A když chtěla cokoliv podnikat v zájmu, řekněme v národním zájmu, no tak jí prostě vzkázali, že vážení, v tom případě nebudete mít příští měsíc na výplaty státních zaměstnanců a podobně. A převzali ze zahraničí řízení řeckých financí a řecké ekonomiky. A Petr má pravdu, že je to jeden z nástrojů, jak lze, jak si tohle urychlit a legalizovat v uvozovkách, že ve chvíli, kdyby byly pouze digitální peníze a my bychom měli pouze bankovní karty centrálních bank, které by sledovaly pohyb úplně všeho a také naše finance, kolik jich máme, na co je používáme a podobně, no tak je známo a o tom jsou celé spisy prostě sepsány moudrými ekonomy i dalšími věci, že v takovém případě může být individuálně člověk sledován, na co peníze vynakládá a může být takzvaně regulován. A mohou být ty peníze přidělovány, jsi to před chvíli řekl. V bance tvoje peníze, v bance nejsou tvoje peníze. To je pohledávka za bankou. A když ta banka prostě se dostane do nějakých těžkostí, no tak ona se musí sanovat. A jsou dva způsoby sanace. Tomu prvnímu se říká anglicky bailout a tomu druhému se říká bail in. Bailout znamená, že se banka obrátí na stát a stát jako ji sanuje nějak. A bail-in znamená, že si ta banka musí pomoci z depozit peněz lidí, kteří mají uloženy peníze prostě v té bance. A Evropská unie v tichosti sankcionovala, schválila tento způsob sanace bank už před několika lety. Prostě to se na Kypru se to stalo a jinde ty banky, když by byly v úzkých, třeba protože by si nechali vnucovat nějaké novodobé MFO směnky, no tak pochopitelně to dělat mohou také. A oni samozřejmě budou zachraňovat sebe a ne peníze občanů. To je jako bez diskuze.
0: No, tady je celá ta otázka, jak celý ten finanční systém bude reagovat na obrovskou průmyslovou krizi v Německu a podobně, protože tam se může stát přesně to, že se ten systém začne hroutit a, jak říkal správně, potom musí být zachráněn penězmi občanů, protože Evropská unie se už prakticky a státy se už nemohou zadlužovat. Ty už mají prakticky vyčerpané dlužní kvóty, tam už jsou tak vysoké splátky, že to nehrozí. To všechno uvidíme. Já jsem chtěl jenom říct, sledujte politiky, které jste zvolili, nebo i ostatní evropské politiky, protože ty musí schválit zákony, které tento opakovaný Hitlerův scénář nebo jiný scénář na záchranu bank za peníze občanů musí schválit. Musí legislativně vyčistit. A o to tady byl právě Antonio Košta, ten tady byl za Babišem a tady jde o to, že jsou v zásadě jsou dva kroky. První krokem je zvyšování dluhu státu a Evropské unie, tisknutí dalších peněz, to vyvolává inflaci. A protože těch peněz je třeba tolik, tak se vymýšlí ten druhý systém, protože ty MFO směnky, ten účetní tek má takový vliv, že se přímo neprojeví úplně v inflaci. A když máte vysokou inflaci, jako je teď, tak platí stát vysoké úroky. Čili kdyby se státy jenom zadlužovaly, tak se zvýší úroky, které splácejí a oni už přestanou mít schopnost kumulovat dluhy. Když se to udělá účetním tajkem MFO směnky, tak se to tak přímo neprojeví. To jsou velmi složité bankéřské tajky, jak
1: novodobé MFO směnky nebudou součástí oficiálně vykázaného státního dluhu. Finta spočívala, že více než polovina Hitlerova státního dluhu v roce 1938, sice respektive ten dluh existoval, on se strojnásobil, jak jsi správně řekl, za dluhu asi 32, ale více než polovina toho dluhu nebyla vykazována v účetnictví.
0: Ano, ten dluh se přesně, ono to přesně tak. Takhle plánuje Evropská unie, proto jsem ty čísla na začátku jmenoval. Podívejte se, Hitler strojnásobil v letech 33 až 39 německý státní dluh, ale poměr toho byl, že asi 60% toho strojnásobení toho dluhu bylo skryto těmito tajnými mefospinkami. On dokonce ani nikdo nevěděl, kolik jich bylo vydáno. No a teď Evropská unie má ten Košta plán, nebo ten Marcův plán na to další zadlužování. No a pak ten Uršulin plán na použití těch peněz. Čili jde úplně stejnou cestou, takže si můžeme domnívat, že chce strojnásobit zadlužení Evropské unie a polovinu tohoto strojnásobení skryt nějakými novými účetními tejky a použít k tomu peníze občanů. To je zřejmě systém, kvůli oni míří a oni stojí teď před jediným problémem. Chtějí to uskutečnit, těší se na to, protože budou vládnout penězi a víte, jak to je, to se potom dá odklonit bitcoinama, něco z toho. No ale hlavně, a proto právě teď se vyzývá všechno, aby se ti politici sjednotili, protože musí to odhlasovat. Takže vidíte, že poslanci Evropské unie za Českou republiku i poslanci v parlamentu, dokonce i senátoři, ti to budou muset taky schválit, budou mít obrovskou moc v příštích letech. Ten plán přijmou nebo odmítnou. A no, právě proto jsou důležité podzimní volby.
1: Naprostý souhlas. Naprostý souhlas. Kratit se k tomu. Tady se někdo ptal, jako ty digitální peníze, centrální banka a podobně. No zkusme si ptát, někdo říká, lidi vybrat prachy, třeba banky padnou. To na první pohled vypadá jako správné řešení, ale zkuste si představit, že někdo opravdu zavede systém, v němž hotové peníze budou, nebudou použitelné. Takže ty peníze ve štrozoku, až půjdete do krámu, tak nebude nikdo smět za ně vám cokoliv dát. Tomu to také směřuje, to jako si na rovinu musíme říci. Takže a i ty máš, Míšo, pravdu, že státní moc jako by měla se postavit v národním zájmu proti tomu. A někdo říká, že jako nemůžeme se dostávat do konfliktu s Evropskou unií a podobně. Já sám osobně mám názor, že kdyby zítra proběhlo nějaké referendum, tak ho vyhrajou pod presem prostě médií a politiky vládnoucí stoupenci zachování členství. Nicméně zároveň musíme chtít od té státní moci, aby dělala to, co ty říkáš, aby tvrdě hájila národní zájem proti takové loupeži a takové hrozbě a riziku. A to se stane, řekl bych, velkou přehlídkou, ten tlak na vládu, aby tak postupovala, se stane velkou přehlídkou toho, kdo je kdo, kdo se jak staví prostě k národnímu zájmu. A tady někdo říká, to, že si banka půjčila naše peníze, se dělali za socíku. Všechny brachy byly vlženy, se museli otočit. No to nepochybně, ale oni se neroztáčeli na dluh. Pozor, Československá socialistická republika neměla žádné nesplacené dluhy, ani v zahraničí, ani doma. Ona, ano, peníze uložené občany vracela do ekonomiky, do rozvojových programů. Jo, ty měli nějakou rentabilitu, nebyly rozkrádány tuneláři. Mělo to i svoje vady na krásy, já neříkám, že to bylo dokonalé. A z tohoto hlediska to se vůbec nedá srovnávat. Ani náhodou, že se peníze mají zhodnocovat efektivní, racionální, produkční a jinou činností, o tom žádná pochyba. Ale to, co my tady s Michalem popisujeme, to je něco úplně jiného. To je například program militarizace, kdy tanky mohou přinést nějaký zisk, jedině když vyhrajou válku a ta válka přinese kořist. Nějak jinak prostě. Jo. To je zásadní rozdíl. Diametrální, dramatický, absolutní. Jo.
0: Já bych tady nechtěl spekulovat. A samozřejmě, že Československo bylo velmi zvláštní, nebo jiné, protože Polsko, Maďarsko, Rumunsko se zadlužili a proto ti jejich občané měli ty 90. léta velmi krutá, protože my jsme měli polštář z toho, že Štrougal s Adamcem udrželi československou ekonomiku relativně nezadluženou. Ten poměr byl snad kladný v náš prospěch, ale určitě vymahatelnost některých dluhů byla taková sporná. Zkrátka, dalo by se říct, že se v zajetlásce zadlužení jsme byli na nule, když to Maďaři, Poláci a Rumuni ty dlužili, kam se podívali. Takže to je jenom jedna věc a ta druhá věc je velmi zajímavá, že samozřejmě nejnovější události na Ukrajině, ta válka ukazují, že drony lze velmi snadno zničit nejenom energetickou strukturu, ale zásobování občanů potravinami. Totiž ruská, nejdříve Ukrajinci zautočili na ty sklady Wildbase, což ovšem jsou trošku jiné sklady, tam se nedistribuovaly primárně potraviny, načež Rusové v odvetě zlikvidovali 90%, přiznal to ukrajinský ministr předevčírem, 90% všech moderních velkých skladů na Ukrajině. A v ukrajinské obchody začínají zít prázdnotu. Víte, jste moderní a tadyhle je problém, který se ukazuje. My se tady takzvaně připravujeme na válku, ale přitom naše vedení, naše politika je taková, že se všechno soustředuje přes velké sklady, protože se na tom dá vydělat více peněz. Ale tyto velké sklady při první válce budou okamžitě zlikvidovány a potom je konec. Čili jedním z důležitých věcí, kam investovat na obranu, a to je vysloveně obranné zařízení, je vrátit se zpátky do méně centralizované distribuce základního zboží, potravin, protože stát má mít nějaké rezervy. Podívejte se, Čína zvýšila zásoby své až na 180 dní, v některých komunitách až 360 dní. My tady s bídou nemáme ani nařízených 90 dní. Dostali jsme se v řadě komodit pod 100. A teď samozřejmě to je v těch velkých skladech a ty budou vyřazeny hned na začátku, se ukazuje těma dronama. Takže vlastně nemáme nic. A teď tady vlády přemýšlejí furt o zbraních, ale o bezpečnosti občanů, co budou jíst, to je nezajímá. Víte, ten starý systém, který byl založený na okresních skladech, jednotách a tak dále, je v tomto okamžiku velice odolný. Nedá se vyřadit. A teď je otázkou vlády, že nepotřebujeme úplně, že nepotřebujeme nesmyslné stíhačky, které přijdou za 10 let, ale potřebujeme mít odolný systém. To je pro občany. Ale to byla jen taková poznámka, že poznámka k tomu, že ta válka na Ukrajině ukazuje i technická řešení. A Evropská unie se neustále připravuje na válku proti Rusku. Tvrdí, že Rusko přepadne Evropskou unii, což Rusové popírají, ale nechme to být. Ale v každém případě nedělá nic pro to, aby připravovala občany, aby takovou válku mohli přežít. Čili chová se jako Hitler, ten také nepřipravoval infrastrukturu, neostylovali, nedělal. Čili pokud se připravuje Evropská unie, ona se připravuje doslova na útočnou válku. Neprovádí tahle rozstřelovací obranná opatření, aby ekonomika občanů přežila. Všechno vypadá, jako by se chystal drank na Houston. Všechno okamžitě přesunout na východ, udeřit a co bude s občanama, nikdo neřeší. To jsou velmi zajímavé věci, když dáte dohromady, ale to je tam na mnoho dalších pořadů.
1: Určitě. Jistě potravinová soběstačnost zaprvé nejenom uskladnění, Míšo, jestliže máme státní hmotné rezervy, jestli máme státní hmotné rezervy na úrovni 1,3 desetiny dne potravin, tak to, pardon, to jednou historiografie, doufám, že nedojde k nějakým tragédiím a pokud jim nedojde, že by byl hladomor, tak potom to historici jistě posoudí, co to znamenalo to nechat sklesnout takhle dolů. A potravinovou soběstačnost, že v řadě potravin prostě máme, se u nás produkuje pouze 30-40% toho, co lidé spotřebují a tak dále. To je super, řekl bych, hazardérský způsob hospodaření. Ale to je na jinou diskuzi, to jistě souhlasím.
0: Tak já myslím, že děkuju
2: pánu. Aspoň se to neskazí. No.
0: Děkuju za účast, děkuju divákům. A myslím si, že jsme probrali všechno to nejdůležitější.
2: Chlapi, bylo to výborný, děkuju.
0: Já jenom říkám, Hitler to zvládnul za 6 let, ty mefosminky, a pak obsadil Československo a vrhnul se na Polsko, tedy zbytek Československa. A Ursula von der Leyen to chce na příští sedmileté období. Na konci toho sedmiletého období si můžete hodit dneska korunou, jak to dopadne. Jestli bude další válka, anebo krach. A nebo samozřejmě se může podařit a konečně Evropská unie poprvé za posledních 30 let splodí hospodářský zázrak. Ale tomu si myslím věří akorát Petr Pavel a voliči STAN.
2: Tak to bylo hezky, byla i humorná vložka na závěr. Vážení přátelé, děkujeme moc za váš, tady chci poděkovat Grey Wolfovi za příspěvek a za samolepku. Chci taky poděkovat vám všem, kteří pomáháte i Michalovi Svatošovi a jeho práci, protože nejenom tady pod videem přímo v tom textu najdete i číslo účtu na Míšu, ale i na jeho stránkách michalapetr.com, kde vycházejí téměř denně nové a nové analýzy s odkazama, se vším, prostě máte to tam kompletně všechno vyladěný, tak i tam je kompletní spojení. Když tak budeme moc rádi, protože Míša prostě si to určitě zaslouží, jak vidíte. Takovýhle věc vyštrachat, to je umění.
0: Pánové, no a aby jsme byli přesní, tak tam najdete i přímý záznam, tedy je to v angličtině, já jsem to nechal přeložit do češtiny, tak asi 2-3 analýzy zpátky na ten přímý záznam hlavní strategické konference Spojených států amerických za účasti těch nejvyšších strategů. A je to velmi zajímavé čtení, já ho všem doporučuji, tedy myslím po technické stránce. Spojené státy mění svoji válečnou strategii a nejlepší je to sledovat přímo Je to projev Colbyho a odvolává se tam na Kissinger a na spoustu věcí. A jednou z variant je, totiž když si tu Colbyho strategii přečtete, a to je hlavní strateg Pentagonu a Spojených států amerických, tak zjistíte, že evropská, že naši komentátoři tvrdí pravý opak toho, co řekl z velké části. Já to neříkám, že není jestřáb. Kolby je jestřáb určitě americký, ale jiný než co představuje, je to velmi zajímavé čtení, já ho doporučuji. To bylo jenom...
1: Chci to potvrdit, Míšu, četl jsem to, díky za to, ano, díky.
2: Tak jo, pánové, děkuju vám mockrát za dnešní analýzu vyčerpávající. Přátelé, šiřte toto video dál, aby všichni věděli, co se s vašima prachama stane. A abyste se pak nedivili, že se to opravdu děje. Bohužel všechno, co to na začátku vypadá jako konspirační teorie, že by nám to přece nikdy nemohli udělat, tak ve finále historicky je vidět, že mohli. Tak, děkuju moc, děkuju Pepovi Skálovi, Míšovi Svatošovi. Mějte se krásně, dejte odběr, dejte zvoneček, dejte like.

0: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Agenti amerických prezidentů.

0: Amerika má několik tajných služeb s agenty, kteří operují v terénu. Ti plní různé úkoly od infiltrace přes špionáž až po tajné umění tiché likvidace. Existují ale speciální agenti, kteří plní delikátnější zadání. Tito agenti americké tajné služby poskytují doživotní ochranu prezidentům a jejich manželkám. Znají skutečný příběh o vůdcích národa a jejich rodinách. Jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti a jsou vázaní přísahou mlčenlivosti. Ovšem z archivních materiálů, novinových článků nebo výpovědí samotných agentů lze alespoň částečně zrekonstruovat jejich práci. Odhalují nám svou službu pro americké prezidenty, jejich manželky, děti a rodiny. To, co prozradili, poukazuje na skutečný charakter prezidentů a prezidentských kandidátů. Američtí prezidenti mají nepochopitelně zbožnou aureolu cti a morálky. Naproti tomu sovětští nebo ruští státníci se opakovaně popisují jako chroničtí ochlastové. Díky výpovědím agentů zjistíme, že američtí prezidenti se v zákulisí chovali jako prvotřídní psychopaté a gauneři nejhlubšího zrna. Stejně tak první dámy nebo viceprezidenti. Ponižování agentů jako poskoků, chlastačky, sex s tajemnicemi nebo sekretářkami na kanapy v oválné pracovně, krupáče u bazénu nebo soulože v Air Force One v ložnici, zatímco manželka seděla na palubě a četla si knihu. To je jen pár úletů amerických prezidentů nebo viceprezidentů s patosem vznešenosti světových státníků. A jako bonus je dobré seriózní témata občas proložit něčím, co mé pořady tak trochu odlehčí. Zároveň se ale příliš nevzdálím od reality. Podívejme se proto do zákulisí, kam se 99% obyvatel nikdy nedostane. Svět iluzí a klamu.
1: In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free, whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
0: John Kennedy a Lyndon Johnson, sekretářky jako sexuální pracovnice. Pokud jde o skandální chování, jen málo prezidentů se vyrovnalo Lyndonu Johnsonovi. Přesto, věrna svému jménu, tajná služba všechno tajila. Dokonce i když byla jeho manželka Lady Bird doma v Bílém domě, Johnson měl během noci to, co agenti tajné služby nazývali tajné přesuny, aby navštívil sekretářku u ní doma. Johnson vyklouzával z Bílého domu na noční schůzku v 11 hodin večer, přičemž jeden agent řídil, říká bývalý agent Ramon Dallet. Myslel si, že byl diskrétní a že mu projde, že neměl žádnou ochranu kromě řidiče, ale nikdy mu to neprošlo. Agent řídil, zatímco Johnsonova ochranka, o které prezident nevěděl, ho diskrétně následovala. Lyndon Johnson měl sexuální život srovnatelný s Johnem Kennedym. Kromě známostí na jednu noc, měl Kennedy v Bílém domě několik známostí. Dvě z nich, Priscilla Weirová a Jill Kouvnová, byly sekretářky, kterým se říkalo Fiddle a Feddle. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Techtle a Mechtle. S Kennedy měli mít sex ve třech. Techtle a Mechtle, oblečené pouze v tričkách, která odhalovala jejich bradavky, dováděli s prezidentem jednoho odpoledne v bazénu u Bílého domu, když se Jackie nečekaně rozhodla vrátit do Bílého domu. Její oddíl tajné služby varoval oddíl Kennedyho. John Kennedy vyšel z bazénu a podal svou Bloody Mary agentovi tajné služby Anthony Shermanovi. Užijte si ji, je docela dobrá, řekl prezident s nadhledem. Stejně jako Johnson, měl i Kennedy dlouholeté pletky se svými přitažlivými sekretářkami. Kennedy si ale na rozdíl od Johnsona získal obdiv agentů tajné služby. Choval se k ním s úctou. Ptal se na jejich manželky nebo děti, když byly nemocné, a dával jim dostatečně vědět, pokud plánoval nějakou cestu. Kennedy se o lidi skutečně zajímal a snažil se o nich všechno vědět, říká bývalý agent Charles Taylor, který byl v jeho týmu. Na rozdíl od Johnsona byl Kennedy ve svých záležitostech alespoň diskrétní. V jednu chvíli přistihla Lady Bird svého manžela při sexu s jednou z jeho sekretářek na pohovce v oválné pracovně. Johnson vyletěl na tajnou službu, že ho nevarovala, že se jeho žena blíží. Podle Billa Galliho, který byl v té době ředitelem vojenské kanceláře Bílého domu, si Johnson v Bílém domě vyhlédl hezké sekretářky, dělal si na ně zálusk a pokud s ním šli do postele, převedl je do svého osobního štábu. Z 8 sekretářek v jeho okolí pouze 3 neměli sex s prezidentem, říká Galli. Joseph Layton, Johnsonův zástupce tiskového tajemníka, vzpomíná, že Johnson si zahrál o Laytonovu sekretářku. Vím jen, že druhý den byla jeho sekretářkou, vzpomíná Layton a dodává, že se stala členkou prezidentova harému. Fotograf Bílého domu tvrdil, že vždycky poznal, kdy měla jiná Johnsonova tajemnice sex s prezidentem v oválné pracovně, říká Layton. Tajemnice chodila dovnitř diktovat. A když vyšla, švy na jejich punčochách nebyly rovné tak, jako když šla dovnitř, říká Layton. Dveře byly vždycky zavřené. Johnson pravidelně sedával nahý v bazénu u Bílého domu, když diktoval dopisy svým atraktivním sekretářkám, vzpomíná Dunlap. Johnson se neomezoval jen na ženy ve svém osobním štábu. Měl stáj žen, se kterými měl sex, včetně těch, které pobývaly na ranči, když tam byla Lady Bird, říká bývalý agent. S Lady Bird byl v jejich ložnici a během noci vstal a šel do druhého pokoje, říká bývalý agent. Lady Bird věděla, co dělal. Jedna žena byla dobře vyvinutá blondýna, další byla manželka jeho přítele. Měl povolení od jejího manžela, aby s ní mohl mít sex. Bylo to úžasné. Podle stewarda Air Force One Roberta McMillana a dalších členů posádky, Johnson běžně zavíral dveře do své kajuty v Air Force One a trávil hodiny zavřený s jednou ze svých krásných sekretářek, a to i když byla na palubě jeho manželka. Někdy přišla zpráva a radista jí nemohl doručit starému pánovi do jeho pokoje, protože tam blbnul, vzpomíná Patrick O'Donnell, palubní inženýr Air Force One. Joseph Layton vzpomíná, že viděl Johnsona, jak se v Air Force One věnoval intenzivnímu rozhovoru s jednou sekretářkou, o které bylo známo, že s nimi souložila. Přes uličku seděla Lady Bird a četla si knihu, říká Layton. Byla to velmi tolerantní žena. Jestliže Johnson nebral ohled na svou ženu, ještě méně bral ohled na své agenty. Johnson pravidelně říkal agentům tajné služby, že mají padáka. Johnson řekl agentovi tajné služby, který řídil limuzínu, že dostal padáka, protože v limuzíně přestala fungovat klimatizace, říká bývalý agent Dunlap. Když byl Johnson viceprezidentem, přišel na schůzku s prezidentem Kennedym pozdě a nařídil agentovi tajné služby, aby vjel na chodník a tak obejel provoz na silnici. Johnson řekl, abychom přeskočili obrubník a jeli po chodníku, říká bývalý agent Charles Taylor. Na chodníku byli lidé, kteří vycházeli z práce. Řekl jsem mu ne. On na to, řekl jsem ti, abys přeskočil obrubník, ne? Odpověděl Johnson. Vzal noviny a praštil agenta, který řídil, do hlavy. Řekl, oba máte padáka. V tomto případě Johnson svou hrozbu nesplnil. Dunlap však tvrdí, že prezidentova záliba ve vyhazování agentů byla způsobem, jak je znevažovat, a byla typická pro jeho hrubé chování. Dunlap říká, že Johnson se k Lady Bird a svým dcerám Lindě a Lucy choval jako ke všem ostatním. Se svými dcerami a s Lady Bird mluvil hrubě, říká Dunlap. Když začal Lady Birdové nadávat, začala si broukat a odešla. Johnson nastoupil do letadla Air Force One a jakmile se dostal z dohledu davu, stál ve dveřích, usmíval se od ucha k uchu a říkal: "Vy hloupí hajzlové, všechny vás pochčiju." Vzpomíná steward Air Force One McMillan. Pak zmizel z dohledu a začal se svlékat. Než se ocitl v kajutě, byl už jen v trenýrkách a ponožkách. Nebylo neobvyklé, že si svlékl trenýrky bez ohledu na to, kdo v kabině byl. Johnsonovi bylo jedno, jestli byli kolem ženy. Se svými dcerami, Lady Bird a sekretářkami, byl úplně nahý, říká McMillan. Byl docela dobře obdařený varlaty, takže mu všichni začali říkat býčí koule. On se o tom dozvěděl, byl opravdu rozrušený. Měl epizody, kdy se opíjel, řekl George Reedy, jeho tiskový tajemník. Byly doby, kdy pil den co den. Člověk by si myslel, že ten chlap byl alkoholik. Pak to najednou přestalo. Johnsonovo pití jen podporovalo jeho výbuchy. Steward Air Force One McMillan vzpomíná, jak v letadle servíroval hovězí pečeni. Johnson vybuchl, protože plátek, který měl jeho pobočník Jack Valenty, byl syrový. Johnson popadl Valentyho tác a odnesl jídlo zpátky do kuchyňky. Vy dva hajzlové, podívejte se na to, řekl. Tohle je syrové. Musíte to maso v mém letadle uvařit. Nepodávejte mým lidem syrové maso. Do hajzlu, jestli vy dva chlapi budete v mém letadle ještě jednou servírovat syrové maso, tak oba skončíte ve Vietnamu. Johnson hodil tác sídlem dnem vzhůru na podlahu a vyrazil pryč. Bývalý agent Richard Roth vzpomíná, že si pomyslel, kdyby Johnson nebyl prezidentem, byl by v blázenci. Johnson byl zastáncem černochů a pro své zákony o občanských právech získal podporu jižanských demokratů. Jeho pokrytectví se však rozšířilo na pravidelné oslovování černochů negři. Na palubě Air Force One Johnson diskutoval o svém návrhu zákona o občanských právech se dvěma guvernéry. McMillan si vzpomíná, že když jim Johnson vysvětloval, proč byl pro něj zákon tak důležitý, řekl, že to bylo jednoduché. Chci, aby negři 200 let volili demokraty. Johnson seděl v limuzíně v Denveru. Měl zapnutý mikrofon a neuvědomoval si to, říká bývalý agent Clark Larson. Jeli po ulici a on řekl: podívejte se na všechny ty negry, jak jezdí kolem. Lidé na ulici nevěděli, odkud ten hlas vycházel. Dívali se na druhou stranu ulice, dívali se za roh a pár z nich se dokonce dívalo k nebi. Agenti tajné služby zjistili, že Lady Bird byla pravým opakem svého manžela. K agentům byla laskavá a chovala se k ním s respektem. Bývalí prezidenti dostávají doživotní ochranu tajné služby. Pokud se znovu nevdají, doživotní ochrana se poskytuje i manželkám bývalých prezidentů. Po smrti manžela chránilo Lady Bird celkem 8 agentů, 2 na směnu. Měla jižanský přízvuk a velmi dobře mluvila, vzpomíná jeden z bývalých agentů. Všechno, co řekla, znělo na cvičeně, protože to bylo perfektně formulované a dokonale vyslovené. There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition. Richard Nixon, zvláštní patron a podivína. Agenti považovali Nixona za jednoho z nejpodivnějších prezidentů země. Byl proslulý tím, že se po pláži v Key Biscayne na Floridě a ve svém domě v St. Clement na Floridě procházel v obleku nebo sportovním saku. Ráno vycházel na pláž a procházel se sám, říká jeden z bývalých agentů. Člověk ho skoro musel litovat. Nevěděl, že si měl vzít plavky. Chodil podél oceánu v kalhotách, saku a společenských botách. Nixon nedokázal navázat konverzaci, pokud nešlo o diskuzi o nějakém problému, říká bývalý agent z jeho týmu. Nixon vždycky kalkuloval a zjišťoval, jaký účinek budou mít jeho slova. Jedinou výjimkou byl baseball. Utrousili jste baseballové jméno nebo baseballovou postavu a bylo to. Ale pokud jste nedokázali odrecitovat pálkařské průměry a výšky a kdo je na jaké metě a koho vyměnili a kdo je nahoře a kdo dole, rozhovor skončil stejně rychle, jako začal. V kontrastu s rozmáchlostí, která se objevila v nahrávkách rozhovorů odhalených během skandálu Watergate, působil Nixon v soukromí pasivně a často mimo. Jak skandál Watergate postupoval, Nixon začal být velmi paranoidní, říká agent tajné služby. S rostoucím tlakem začal Nixon častěji pít. Dával si Martin nebo Manhattan. Zvládl jenom jednu nebo dvě, říká agent tajné služby. Ne, že by létal jako drak, ale bylo na něm znát, že se úplně nekontroloval. Uvolnil se, začal víc mluvit a usmívat se. Bylo to úplně mimo jeho charakter. Ale měl dva a bylo to. Měl je každý druhý večer, ale vždycky na konci pracovní doby a v rezidenci. Nixon často trávil čas na ostrově jeho přítele Grant Key na Bahamách. Abyste si udělali představu o jeho sportovní zdatnosti, Nixon rád rybařil, říká jeho bývalý agent. Sedával na zádi přítelovi 55-metrové jachty a seděl na otočném sedadle s rybářským prutem. Členové posádky Nixonovi na háček nastražili návnadu a háček vyhodili. A Nixon tam jen tak seděl s oběma rukama na prutu, něco chytil a zaměstnanci mu to navinuli. Sundali rybu a dali mu jí do kbelíku. Nixon nedělal nic jiného, než že se díval. Byl to opravdu zvláštní podivín. Dokonce i v létě Nixon trval na tom, aby v krbu hořel oheň. Od pondělí do pátku odcházel Nixon z domu ve 12.55, aby si zahrál golf, říká Dale Vanderlick, bývalý agent jeho týmu. Trval na tom, že bude hrát golf i v prudkém dešti. Když jste ho viděli hrát golf, bylo vám za něj trapně, říká bývalý agent. Bylo to hrozné. Byla to opravdu politováníhodná postava. Geniální člověk, ale kdybyste ho pustili samotného mezi běžné občany do světa, myslím, že by nedokázal fungovat. Nixonův vztah s manželkou Pat byl odtažitý. Stejně jako John Kennedy a Jackie a Lyndon Johnson a Lady Bird spali manželé v o

0: zpátky. Měla problémy si něco zapamatovat. Jednoho dne v St. Clement, když jsem tam byl, byl můj přítel na stanovišti a slyšel šustění v křoví, říká další agent, který byl v Nixonově týmu. Na tu pláž přicházela spousta přistěhovalců, kteří se snažili dostat do Ameriky. V tu chvíli druhý agent nabil náboj do brokovnice, šel k místu, kde se šustlo, a pila to Pat, říká bývalý agent. Lezla na kolenou a na rukou, pokoušela se najít dům. Agent popisuje Nixonovu dceru Julii jako princeznu, nejmilejší dívku, jakou byste kdy chtěli v životě potkat. Naproti tomu Nixonova dcera Trisha byla trochu výstřední. Když šla ven a podávala si ruce, tak se po návratu do auta zbláznila a snažila se ruce očistit. Agenti nikdy nemohli přijít na to, co Julie viděla na jejím manželovi Davidovi, vnukovi bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera. I když se k agentům choval dobře, považovali Davida Eisenhowera za nejbezradnějšího člověka, kterého kdy chránili. Jednoho dne Nixonovi věnovali svému zeti jako vánoční dárek grill. Když byli Nixonovi uvnitř jeho domu, Eisenhower se pokusil grill spustit, aby na něm opekl nějaké stejky. Po krátké době řekl agentu Vanderlickovi, že dřevěné uhlí se nezapaluje. Do jámy grillu nasypal většinu sáčku briket a zapálil na nich sirky, ale nepoužil podpalovač, říká Vanderlick. Víte něco o otevírání garážových vrat? Zeptal se Eisenhower jiného agenta tajné služby. Potřeboval bych trochu pomoct. Mám je už 2 roky a nesvítí mi. Nemělo by se rozsvítit světlo. Možná je žárovka vyhořelá, řekl agent. Opravdu? Zarazil se David. Agent zvedl oči. V objímce žádná žárovka nebyla.
1: Well, I'm fully aware that the plea of nolo contendere was the equivalent of a plea of guilty for the purpose of that negotiated proceeding in Baltimore. It does not represent a confession of any guilt whatever for any other purpose. I made the plea because it was the only way to quickly resolve the situation.
0: Nixonův viceprezident, mimo manželské poměry. Nixonův viceprezident Spyro Agnew měl hned několik mimo manželských afér. Ovšem po celou dobu tento republikán veřejně hlásil důležitost rodinných hodnot. Jednoho rána koncem roku 1969 Agnew požádal svou pětičlennou jednotku agentů tajné služby, aby ho odvezla do washingtonského hotelu, dnes elegantního hotelu St. Regis na 16. ulici. Vzali jsme ho zadním vchodem a přivedli do pokoje ve 4. patře, říká jeden z agentů. Požádal nás, abychom ho nechali 3 hodiny o samotě. Vedoucí oddílu pochopil, že měl poměr s nějakou ženou. Agenti na viceprezidenta počkali a pak se vrátili do hotelu, aby ho vyzvedli. Agnew vypadal rozpačitě, říká bývalý agent. Nechat ho na nezabezpečeném místě bylo porušením bezpečnosti. Pro nás jako agenty to bylo trapné, protože jsme usnadňovali jeho nevěru. Připadali jsme si jako pasáci. Poté, říká agent, se jeho manželce nemohli podívat do očí. Kromě tohoto vztahu měl Agnew poměr s tmavovlasou, dobře vyvinutou členkou svého personálu. Když Agnew cestoval mimo město, trval na tom, aby jí tajná služba zajistila ubytování ve vedlejším hotelovém pokoji, tvrdí bývalý agent. Žena byla stejně stará jako jedna z Agnewových dcer. A agent tvrdí, že Agnew měl také poměr s blondýnkou v New Orleans. Agent to zjistil, protože o ní v jednu chvíli sám projevil zájem. Jiný agent ho varoval, že patřila do Agnewova soukromého inventáře. Nakonec byl Agnew ke konci Nixonova druhého funkčního období obviněný z přijetí úplatku ve výši 100 000 dolarů v hotovosti. Agnew přijal úplatky v době, kdy byl výkonným ředitelem okresu Baltimore v Marylandu a později, když byl viceprezidentem. Agnew namítal, že byl nevinen a souhlasil

0: s rezignací. Z úřadu odešel 10. října 1973.
1: I am acutely aware that you have not elected me as your president by your ballots. So I ask you to confirm me as your president with your prayers. And I hope that such prayers will also be the first of many. If you have not chosen me by secret ballot, neither have I gained office by any secret promises.
0: Gerald Ford, lakomec a škrt. Když Gerald Ford přišel do Bílého domu, ukázalo se, že začal být nesnesitelně lakomý. Tato jeho vlastnost se projevila ještě víc, když z úřadu odešel. Ráno chtěl v hotelech noviny a chodil k pultu, říká agent, který byl v jeho týmu. A ejhle, neměl u sebe žádné peníze. Pokud s ním nebyli jeho zaměstnanci, žádal agenty o peníze. Když se Ford ubytoval v elegantním hotelu Pierre v New Yorku, poslíček naložil vozík s Fordovými zavazadly a odvezl je do jejich pokoje. Když poslíček skončil, vyšel ven a držel jednodolarovou bankovku a nadával španělsky, říká bývalý agent. V kalifornském Rancho Mirage, kde Ford po odchodu z Bílého domu bydlel, se chodilo na golfové hřiště. Byl to exkluzivní country klub a běžné spropitné bylo $25 až $50, říká další agent. Ford dával spropitné $1, pokud vůbec. Když se Ford ubytoval v jednom chicagském hotelu na akci, hostitelský výbor mu do pokoje dodal půl tuctu láhví prvotřídního alkoholu. Ford si vzal všechny ty zatracené láhve, říká bývalý agent. Když byl Ford v Japonsku na přednášce, půjčil mu tamní country klub novou sadu golfových holí Pink, aby je mohl používat na hřišti. Na konci dne se je Ford snažil nacpat na zadní sedadlo limuzíny a oni říkali, ne pane, říká bývalý agent. A on předstíral, že si myslel, že to byl dárek. Agenti tajné služby tvrdí, že Fordovi nikdy nevadilo, že jeho žena Betty byla většinu času v útlumu. Z Air Force One jsme jí sundávali tuhou jako prkno a nesli jí po schodech dolů, říká bývalý agent. Betty Fordová pila vodku, takže z jejího dechu nebylo těžké poznat, že pila. Kromě pití byla závislá na lécích na předpis. Protože agenti musí mít povědomí o možných zdravotních problémech, konzultovali její stav s lékařem Bílého domu a dozvěděli se o něm. Na rozdíl od Pat Nixonové však Betty Fordová svou závislost překonala po intervenci, kterou vedla její dcera Susan.
2: It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation.
0: Jimmy Carter, agenti po Skoci. Jimmy Carter si pěstoval image veselého populisty, který vyrostl na farmě, vedl sklad buráků a zastával se pracujících. V zákulisí to ale bylo jiné. Carter byl prostě většinu času velmi stručný a hrubý, vzpomíná jeden agent. S agenty prostě dělal, jako by nebyli na blízku. Pozdravili a on se na ně jen podíval. Jako by tam nebyli, jako by ho obtěžovali. Carter agentům tajné služby a policistům skutečně řekl, že nechce, aby ho cestou do oválné pracovny zdravili. Bylo pro něj asi příliš obtěžující, aby musel pozdrav opětovat. Carter byl šéfem vlády, kterého agenti tajných služeb nesnášeli nejvíc. Agent John Piasecki byl u Cartera 3,5 roku. Z toho 7 měsíců ho vozil v prezidentské limuzíně. říká, že kromě udílení pokynů s ním Carter nikdy nepromluvil. Carter se snažil budit dojem muže z lidu tím, že si na cestách nosil vlastní zavazadla. Ale to byla jen další šaráda. Když byl Carter v roce 1976 kandidátem, nosil si zavazadla sám, když byl poblíž tisk, ale po zbytek času žádal tajnou službu, aby mu je nesla. Carter dělal velké divadlo, že když někam jel, vyndaval z kufru limuzíny příruční kufr, ve kterém ale nic nebylo, říká další agent, který byl v jeho týmu. Byl prázdný, byla to jenom show. Carter dělal i další show, když přicházel do oválné pracovny brzy. Tím chtěl budit dojem, jak tvrdě pracoval pro americký lid. Do oválné pracovny přišel v 6 ráno, půl hodiny něco dělal, pak zatáhl závěsy a zdříbl si, říká Robert Salimen mladší, který byl v Carterově týmu. Jeho zaměstnanci novinářům řekli, že pracoval. Jiný agent říká, že jindy viděl Cartera přes okna oválné pracovny, jak podřimoval v křesle u stolu, zatímco zdánlivě pracoval. Carter byl falešný, naprosto falešný, říká agent. Jediný okamžik, kdy jsem na Carterově tváři viděl úsměv, byl, když jeli kamery, říká bývalý agent George Schmelhofer, který byl pravidelně přidělený ke Carterově týmu. Agenti byli přesvědčeni, že jeho žena Rosalyn byla tou chytřejší. Měla ke svému manželovi láskyplný vztah a působila jako poradkyně, která nikdy tvrdě korigovala, co řekl. Na rozdíl od svého manžela se k agentům chovala s respektem. Rosalyn byla skutečně mozkem celého týmu, říká bývalý agent Repasky. Držela ho v šachu a neustále mu radila. Byla velmi pragmatická a organizovaná. Když pronesl nějakou ultraliberální poznámku, uzemnila ho a řekla mu, že musel být více centristický. Když neposlechl, dokázala být chladná a ocelová. Myslím, že prezidentský úřad byl pro Cartera příliš velký na to, aby ho pochopil, říká bývalý agent Ramon Dunlap. Podle agentů byla nejnevychovanějším potomkem prezidenta Amy Carterová. Bylo jí 10 let, když se její otec stal prezidentem. Amy byla rozmazlená až běda, říká jeden z agentů, který se jí věnoval. Amy Carterová byla nepořádná, říká Brett Wells, steward Air Force One. Podívala se na mě, vzala pytlík otevřených sušenek, rozmačkala je a hodila na podlahu. Dělala to schválně, museli jsme to uklízet, to byla naše práce. Agenti tajné služby, kteří Amy hlídali ve škole, se často ocitali uprostřed dění. Amy si chtěla po škole hrát s kamarády, místo aby si šla domů do Bílého domu dělat úkoly, jak měla. Když jí agenti řekli, že musela jít domů, Amy zavolala otci a předala telefon agentům. Vzpomíná Dennis Komecky, který byl v jejím týmu. Prezident řekl, aby Amy vzali, kam chtěla. Amy prostě měla svého otce omotaného kolem prstu. Protože Amy často zůstávala u kamarádky přes večer, agenti nakonec pracovali déle, než kdyby ji odvezli přímo do Bílého domu.
3: You have a chance. Well, I'm not sorry. You sit down and we're going to let other people talk. I'm going to turn now to Frank Mugisha. Frank Mugisha is a leading civil rights organizer who is, I'm sorry, you know, this is not the way to have a conversation. If you want to have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. Well, that's your opinion. But then sit down. We've heard your opinion. Thank you very much. Now we're going to turn to people who are on the front lines of working on behalf of human rights. But it's not free speech when you are disrupting everybody else's opportunity to speak. And I've given my answer. I will not do that. So that's the end of our conversation. Okay. But I'll still meet you outside. But you're done.
0: Hillary Clintonová, zlostná pekelnice. Na veřejnosti se Hillary usmívala a chovala se laskavě. Ovšem, jakmile zmizely kamery, projevila se její zlostná povaha, protivnost a panovačnost. V době vrcholícího skandálu kolem Moniky Levinské stál příslušník tajné služby na stanovišti na Jižním Trávníku, když Hillary přijela limuzínou. První dáma vystoupila z limuzíny a její důstojník jí řekl: "Dobré ráno, madam," vzpomíná bývalý důstojník. Odpověděla mu: "Jdi do prdele." Nemohl jsem uvěřit, že jsem to slyšel. Všichni z jejího oddílu vzpomínají na osud Christophera Emeryho, uvaděče v Bílém domě, který udělal chybu, když Barbaře Bushové zvedl telefon, když opustila Bílý dům. Emery pomáhal Barbaře naučit se používat notebook. Nyní měla bývalá první dáma problémy s počítačem. Emery jí dvakrát volal. Za to ho Hillary Clintonová vyhodila. Emery, otec čtyř dětí, nemohl rok najít jinou práci. Podle Davida Watkinse, asistenta prezidenta Clintona odpovědného za administrativu, stála Hillary také za hromadným propuštěním 7 zaměstnanců cestovní kanceláře Bílého domu. Tento krok iniciovala Catherine Corneliusová, sestřenice Billa Clintona z třetího kolena, která se chtěla sama postavit do čela cestovní kanceláře. Také přátelé Billa Clintona do toho zasáhli, protože, podle zprávy Úřadu pro všeobecnou odpovědnost, usilovali o cestovní ruch pro sebe. V memorandu určeném Thomasem McLartymu, který byl personálním šéfem Bílého domu, Watkins o vyhazovu napsal: "Oba víme, že by nás čekalo peklo, kdybychom nepodnikli rychlé a rozhodné kroky v souladu s přáním první dámy." Když byla Hillary v Bílém domě, byla tak nedůvěřivá a pomstychtivá, říká bývalý agent. Jednoho odpoledne Hillary našla v rezidenci Bílého domu elektrikáře, který měnil žárovku. Rozkřičela se na něj, protože nařídila, že všechny opravy se měly provádět v době, kdy byla první rodina pryč. Přistihla toho chlapa, jak na žebříku dělal žárovku, říká Fredit McCalloughová, která tehdy pracovala jako asistentka cukráře Bílého domu. Byl to případ jako hrom. V podstatě nám bylo řečeno: "Clintonovi vás nechtějí vidět, nechtějí vás slyšet, jděte z cesty," říká bývalý agent tajné služby. Pokud Hillary procházela chodbou, měli jste se schovat za závěsy, které sloužily jako přepážky. Nadřízení nám říkali: "Poslouchejte, stoupněte si za tento závěs, přicházejí." Nebo: "Prostě si stoupněte mimo cestu, ať vás není vidět." Hillary měla stálé pravidlo, že na ní nikdo nemluvil, když přecházela z jednoho místa na druhé, říká bývalý agent FBI Coy Copeland. Ve skutečnosti každý, kdo jí viděl přicházet, prostě vstoupil do první volné kanceláře. Hillary byla k agentům velmi hrubá a nezdálo se, že by měla ráda orgány činné v trestním řízení nebo armádu, říká bývalý agent tajné služby Loy Ballman. Nechodila za vojáky nebo policisty a nesetkávala se s nimi, jak to dělá většina ochránců, prostě byla opravdu hrubá téměř ke všem. Chovala se, jako by vás nechtěla mít u sebe, jako byste byli pod její úroveň. Veřejně se Hillary dvořila organizacím prosazujícím právo, v soukromí ovšem policií opovrhovala. Hillary se nelíbilo, že vojenští asistenti nosili v okolí Bílého domu uniformy, vzpomíná další bývalý agent. Požádala je, jestli by místo nich nenosili pracovní obleky. Uniforma je znakem hrdosti a oni jsou hrdí na to, že mohou nosit uniformu. Vím, že armádu to ve skutečnosti velmi uráželo. Hillary s námi nikdy nemluvila, říká další agent, který byl v jejím týmu. Většina členů prvních rodin s námi mluvila a usmívala se, ona to nikdy neudělala. Byla velmi naštvaná a sarkastická a na své zaměstnance byla velmi tvrdá. Křičela na ně a stěžovala si. Hillary si například postěžovala, že hotel, který pro ní její asistenti vybrali, byla díra. V zákulisí to byl úplně jiný člověk, než jakého jste viděli při rozhovorech. Ve své knize Living History, živá historie, Hillary Clintonová psala o své vděčnosti personálu Bílého domu. Pravda byla taková, říká jeden z agentů tajné služby. Hillary s námi nemluvila. Strávili jsme s ní roky, nikdy nám nepoděkovala. Stejně falešný je i vztah Hillary k jejímu manželovi. V klíčových kancelářích Bílého domu a u tajné služby se nachází elektronická skřínka, která zobrazuje aktuální polohu prezidenta. Tato skřínka se nazývá Protectee Locator a zobrazuje také polohu první dámy, viceprezidenta a prezidentových a viceprezidentových dětí. Pokud se nenacházejí ve Washingtonu, zobrazuje lokátor jejich aktuálního města. Kromě toho se policisté v Bílém domě vzájemně informují vysílačkou o poloze prezidenta a první dámě ve vládním sídle. Agenti tajné služby, kteří byli přiděleni k hlídání Hillary během její senátní kampaně, byli zděšení tím, jak byla rozpolcená a kypěla hněvem. Během turné plánovala improvizované návštěvy v restauracích a místních podnicích, vzpomíná agent tajné služby, který byl tehdy v jejím týmu. Všechny akce byly zinscenované a otázky byly prověřené. Zastavovala se v restauracích. Tým kampaně jim 3 dny dopředu oznamoval, že přijde. Promluvili s majitelem a řekli mu, aby všechny pozval a přivedl své přátele. Hillary vyletěla vzteky, když se jí zdálo, že její volební štáb předem nesehnal dost diváků. Hillary měla výbušnou povahu. Hillary a její štáb byli neorganizovaní a všude obvykle chodili pozdě. Její kampaň řídili děti, říká jeden z tehdejších agentů, který se jí věnoval. Chyběla jí organizace a vyspělost. Nedokázala dodržovat časový rozvrh. Když pobývala u příznivců demokratů, objevovali jsme se u nich doma ve 2 hodiny ráno a ona spala v hlavní ložnici, říká. Hillaryin senátní volební štáb naplánoval návštěvu klubu v oblasti mléčných farem na severu státu New York. Když se blížili k venkovní akci a ona viděla lidi oblečené v džínách a obklopené kravami, Hillary se rozzuřila. Otočila se na jednoho ze zaměstnanců a řekla: proč jsme sem do prdele přišli, tady nejsou žádné peníze, vzpomíná agent tajné služby. Je ironií, že pro její dceru Chelsea mají agenti jen slova chvály. V mé kariéře to Chelsea Clintonová zvládla nejlépe, říká agent obeznámený jak s jejími detaily, tak s detaily dvojčat Bushových. Chovala se k agentům správně. Říkala jim, co se dělo, nikdy jim nedělala problémy, o kterých bych věděl. Chelsea byla k agentům vždycky velmi milá a srdečná. A to je to jediné, co vždycky chcete, abyste měli volný tok informací, aby vás nic nepřekvapilo, abyste mohli naplánovat jejich bezpečnost, říká bývalý agent tajné služby William Albrecht. Ovšem Hillaryin personál odrážel její panovačnost. Huma Abedinová vedla Hillaryin přechodný úřad a byla její zástupkyní na ministerstvu zahraničí a vedoucí cestovního štábu během její prezidentské kampaně. Podle agentů byla stejně hrubá a protivná jako Hillary. Bývalý agent vzpomíná, jak Abedinové pomáhal, když se ztratila, když vezla Chelsea na prezidentskou debatu demokratů v únoru 2008 v Los Angeles. Byla bojovná a naštvaná, že na akci dorazila pozdě, říká bývalý agent. Žádné uznání, žádné poděkování nebo něco podobného. To bylo pro její lidi běžné, že se chovali hrubě. Huma Abedinová se na agenty dívala z vrchu a jednala s nimi jako s občany druhé kategorie, říká bývalý agent. Přestože agenti nemají nosit zavazadla, udělají to ze zdvořilosti, pokud se jim líbí nějaká chráněná žena, například Lynn Cheneyová nebo Rosalind Carterová. Ale v případě Abedinové agenti prostě říkali: hele, ty budeš taková? Tak si vezmi do auta zavazadla sama. Měla 4 zavazadla a my jsme tam stáli, dívali se na ní a říkali: aha, můžeme vám podržet dveře? Hillary si mezi agenty vysloužila ocenění nejnenáviděnější chráněné první dámy.
4: This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky.
0: Bill Clinton, posedlost milenkami.
5: It's hot in here. Are you hot?
6: Oh, I need you.
0: Stejně jako jeho manželka, měl i Bill Clinton výbušnou povahu. Své pomocníky nazýval hlupáky a debily. Když měl Clinton naspěch, doslova odstrkoval zaměstnance z cesty, říká jeden z agentů. Dokázal se na vás okamžitě obořit. Agenti tajné služby mu říkali Clintonův standardní čas, což byla narážka na Clintonovu obvyklou praxi chodit o 1 až 2 hodiny později. Pro Clintona byl itinerář s naplánovanými schůzkami pouhým návrhem, říká bývalý agent. Clinton vždycky na všechno přišel pozdě. Mohl být ve svém pokoji a hrát karty. Čekali jsme na něj třeba hodinu, protože hrál se svými zaměstnanci karty. Bill Clinton nikdy nechodil včas, říká bývalý agent Jeff Crane. Bylo mu jedno, jak moc se opozdil, nebo jestli to zatížilo naše zdroje. Air Force One má tendenci odhalovat skutečný charakter prezidentů nejvíce. Ukázkovým příkladem byly eskapády Billa Clintona právě na palubě Air Force One. V květnu 1993 Clinton nařídil prezidentskému letadlu, aby počkalo na letištní ploše na mezinárodním letišti v Los Angeles, zatímco on se nechal ostříhat u Christophera Shatmana, kadeřníka z Beverly Hills. Mezi Shatmanovy klienty patřili třeba Steven Spielberg. Letěli jsme ze San Diego do Los Angeles, abychom ho vyzvedli, vzpomíná James Sadler, steward na této cestě. Na zemi jsme byli asi hodinu. Zavřeli runwaye. Zatímco Shatman stříhal Clintona, 2 runwaye na letišti v Los Angeles byly uzavřené. To znamenalo, že všechny příchozí a odchozí lety musely být zastavené. Clintonova bezohlednost způsobila nepříjemnosti cestujícím po celé zemi. Clinton si jako puberťák vyměňoval s mužskými členy posádky poznámky o anatomii každé atraktivní ženy, která se náhodou ocitla v letadle. Na adresu členek posádky pronášel nevybíravé poznámky. Když byl Clinton mimo Bílý dům, agenti si vždycky dělali starosti, protože si všiml hezké ženy a zamířil k ní. Když si měl Clinton potřást rukou s přihlížejícími, agenti se bavili tím, že zkoumali, kterou atraktivní ženu by mohl dostat. Jeden z agentů, který stál poblíž jedné z nich u provazu, vysílačkou hlásil svým kolegům "Would you?", což znamenalo "udělal bys to?". Přesněji řečeno, udělá to Clinton a zamíří k ní? Na znamení, že si myslí, že by to Clinton udělal, ostatní agenti 2x stiskli tlačítko na svých mikrofonech. Dvojité cvaknutí v jejich sluchátkách znamenalo ano. Když Clinton k mladé ženě skutečně zamířil, byla slyšet kakofonie cvakání, říká bývalý agent z Clintonova týmu. Několik let poté, co se Bill nastěhoval do domu Clintonových v Čapace, se začal scházet s blondýnkou, která bydlela nedaleko. Byl to typ fotbalové matky, říká jeden z agentů. Tajná služba ženu neoficiálně označila krycím jménem Energizer. Byla opravdu milá, nosila agentům malé občerstvení, byla pravým opakem Hillary. Bill Clinton jejich příchody a odchody časoval tak dobře, že se žena objevila téměř ihned potom, co Hillary odešla. Minuli se jen o pár minut, říká agent. Musela to být komická situace. Sotva Hillary vytáhla paty z baráku, šup a byl tam blondětý Energizer. Patřila k zástupu Clintonových milenek, které jsem pokryl v mém pořadu Clintonova vražedná mašinérie. Za Clintona fungoval Bílý dům jako celonoční pizzerie. asistenti chodili na schůzky v džínách a tričkách. Vstupní hala západního křídla připomínala stanici metra, přeplněnou návštěvníky, kteří přicházeli a odcházeli. Koberce a čalouněný nábytek se třepily a všude byly prázdné obaly od pizzy. Za Clintona si zaměstnanci přiváděli holky, které zbalili v Georgetownu, aby se o půlnoci podívali do oválné pracovny, říká bývalý agent tajné služby.
7: Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.
0: Barack Obama. Kokain a transmanželka. Američanka Mia Mary Poupová, narozená v roce 1963, tvrdí, že Obama patřil koncem 70. let k její mládežnické partě na Havaji, kde se společně scházeli na pláži Waikiki. Jak víme, Obama se také narodil na Havaji v Honolulu. Ukázalo se však, že rodný list byl falešný. O narození v Americe, což je podmínka pro výkon prezidentského úřadu, panovalo mnoho pochybností. Vzpomínky Mie Mary Poupové na Baracka Obamu začínají tím, že ho neznala jako Baracka Obamu, ale jako Barryho Saetora. Poupová v internetovém televizním pořadu Manning Report uvedla, že Saetoro se vždycky označoval za zahraničního studenta. Na Havaji se Saetoro podle Poupové potloukal po gay scéně, která už v té době vzkvétala. Znali jsme Barryho, bylo všeobecně známo, že se nikdy nezajímal o dívky. Mně jako mladé dívce bylo jasné, že Barryho zajímali jenom muži. Kromě toho byl Barry patologický lhář. Vypadalo to, že nebyl schopen být upřímný v žádném vztahu, dodala Poupová. Tedy dokonalá kvalifikace pro politika. Kromě toho bylo Saetorovo užívání kokainu v té době předmětem diskuzí v jejich partě. Také se stýkal s těmi starými bílými muži. V partě se domnívali, že právě tak se dostal ke kokainu. Jinými slovy, měl sex s těmi starými muži a tak se dostal ke kokainu a mohlo ho brát, řekla Poupová. Mia Mary Poupová nebyla ve svých výrocích zdaleka osamocená. Rozhovor s Poupovou připomněl už téměř zapomenutého svědka Obamovy homosexuality, a sice bývalého Obamova milence Larryho Sinclaira, který o svých zkušenostech s Obamou vydal v roce 2009 knihu. Kniha měla výmluvný název Barack Obama a Larry Sinclair – Kokain, sex, lži a vražda. Podle Sinclaira to začalo tím, že na začátku listopadu 1999 měl dvě schůzky s Obamou. Ten už v té době nebyl teenager, ale bylo mu 38 let. Podle své knihy byl Sinclair v té době několik dní v Chicagu. Večer využil služeb limuzínové služby a zeptal se šoféra, zda nezná někoho, kdo by měl zájem o společnost a mohl ho provést po Chicagu. Šofér mu pak zavolal a odvezl ho do baru. Když jsem vystoupil z limuzíny, uviděl jsem štíhle stavěného, elegantně oblečeného černocha světlé pleti s velkýma ušima. V baru se pak objevil i jeho přítel, který mu řekl, že byl v baru. Řidič ho představil jako mého přítele Baracka Obamu. Jméno, které Sinclairovi nic neříkalo, protože v té době byl Obama sotva členem senátu ve státě Illinois. V baru si asi hodinu povídali a dali si pár skleniček. Řekl jsem, že by se mi hodila jedna nebo dvě lajny, abych se probral. Obama se mě zeptal, jestli tím myslím Cox, a když jsem řekl, že ano, odpověděl, že by mohl nějakou sehnat. Pak podle jeho slov odjeli pronajatou limuzínou na místo, které neznal. Obama opustil vůz s 250 dolary od Sinclaira a vrátil se s 8 kuličkami kokainu, zhruba asi 3,5 gramy. Nakreslil jsem pár čárek a krátce na to Obama vytáhl z kapsy kalhot dýmku s krekem. Obama kouřil krek, zatímco se mu na zadním sedadle limuzíny prováděl orální sex. Pak se Sinclair nechal odvést zpátky do hotelu. Druhý den se Obama nečekaně objevil v hotelu, kde oba opět užili kokain a měli sex. Až do roku 2004 netušil, s kým měl v té době tu čest. Většina lidí by nečekala, že bude pařit s jedním člověkem, brát drogy, mít dvakrát sex na jednu noc a za pár let uvidí stejného člověka mluvit v televizi na sjezdu Demokratické strany. Ale přesně to se mi stalo. Dokud jsem v roce 2004 neviděl v televizi Národní sjezd Demokratické strany, neměl jsem tušení, kdo byl ten feťácký hajzl z Chicaga s velkýma ušima. Ale teprve, když se Barack Obama v roce 2007 představil jako kandidát na prezidenta, rozhodl se ho Sinclair konfrontovat s jeho feťáckou minulostí. Ovšem to se ukázalo jako jeho největší chyba. Podle Sinclaira začala pomlouvačná a tisková kampaň proti jeho osobě. Kromě toho také informoval o podivném úmrtí bývalého Obamova milence a důvěrníka jménem Donald Young. Muž, který zemřel jen proto, aby chránil obraz Baracka Obamy. Jeho předčasná smrt zabránila světu poznat Baracka Obamu takového, jaký je, záchodovou buznu, dodal Sinclair. Ve skutečnosti byl Obama spojovaný s celkem třemi podivnými úmrtími na chicagské gay scéně. Donald Young byl ředitelem sboru v Obamově chicagském církevním sboru. Young a dva další homosexuální farníci zemřeli náhle a nečekaně na konci roku 2007, kdy začal Obamův vzestup k prezidentské nominaci amerických demokratů, uvedl zpravodajský web Pat Dollard. Podle zprávy byl Young a další doslova popravení 23. prosince, respektive 17. listopadu 2007. Třetí zemřel 26. prosince 2007 údajně na otravu krve, zápal plic a AIDS. V rozhovoru pro bulvární deník The Globe Youngova matka Norma Jean Youngová prohlásila, že její syn byl zavražděný, aby ochránil Baracka Obamu před odhalením jeho sexuálního vztahu s ním. Pokud byl Barack Obama skutečně homosexuálem, jaká je jeho manželka? Žije s Obamou skutečně normální Michelle, nebo je to fiktivní manželství? Když byl Obama prezidentem, ti dva při každé příležitosti předstírali, že byli zářivě zamilovaní. Ať už na státních návštěvách, banketech nebo při jiných příležitostech, byli vidět, jak se drželi za ruce a objímali, jako by se do sebe právě včera bláznivě zamilovali. Přitom tehdy už byli manželé 22 let. Existují důvodná podezření, že mnoho fotografií a videí se vyhotovilo umělou inteligencí. To, co se dnes prodává ke komerčnímu využití, bylo dávno přístupné armádě a rozvědkám. Metoda je poměrně jednoduchá. Pomocí Photoshopu se do tváří jakýchkoliv dětí přimíchají rysy dospělých obličejů a máme tu dětskou fotografii Michelle Obamové. Zní nám to bláznivě, bizarně a jen těžko uvěřitelně? Psycholog a pedagog z Jacksonville, doktor Ronald Poland, tvrdil, že americká prezidentská rodina byla největším podvodem s identitou všech dob. Napsal o tom dokonce knihu s názvem Alias Barack Obama. Podle Poulanda se většina rodinných fotografií sestavila na obrazovce počítače s pomocí Photoshopu. Obamovi by tak byli konstruktem, nebo spíše produktem. Po nenáviděném George Bushovi bylo potřeba prodat Američanům produkt v charismatickém a kosmopolitním balení, aby se znovu obnovil kult a důvěra amerického prezidenta. Vždyť i jiné postavy v historii se šily na míru potřebám národa a zejména potřebám propagandy. Například Marilyn Monroe, ve skutečnosti Norma Jean Mortensenová, Miley Cyrus alias Hannah Montana nebo dokonce bezpohlavní a bezrasový Michael Jackson. Všichni ti lidé neměli ani nemají nic společného s původním narozeným člověkem. Američané jsou mistři ve vytváření lidských panenek. O sfalšovaném rodném listu Baracka Obamy už tu byla řeč. Obrázek rodného listu byl zveřejněný 27. dubna 2011, ale forenzní experti ho označili za padělek. Je také ohromující, že havajská úřednice Loretta Fadiová, která podepsala Obamův údajný rodný list, byla jedinou cestující, která zahynula při havárii malého letadla. Jaká náhoda, že zahynula zrovna ona a ostatní přežili. Četné další dokumenty a osvědčení z jeho minulosti se nezveřejnily nebo je nelze najít. Celý impozantní seznam chybějících dokumentů sestavil autor Mondo Fraser ve své knize Tajný život Baracka Husajna Obamy. Vraťme se ale k Michelle. Pokud je tedy její manžel ve skutečnosti gay, co na to černá princezna Michelle a její pisklavé holčičky Malia N a Natasha? Je například skutečně svobodnou matkou, jak se prořekla v CBS News na začátku dubna 2013? V pořadu o zdravé výživě a své kampani proti obezitě Let's Move hovořila o obtížích při udržování zdravého životního stylu. Věřte mi, že jako zaneprázdněná svobodná matka, nebo neměla bych říkat svobodná matka, jako zaneprázdněná matka, víte, když je váš manžel prezidentem, cítíte se jako svobodný rodič, ale on tam je. Freudovské přeřeky mocných bývají vodítkem. Protože jsou pod obrovským tlakem, fungují jejich přeřeknutí jako ventily nebo krátké uvolnění tlaku, při kterém pravda náhodou vyklouzne ven. Michelle jako svobodná matka by byla logická pouze s ohledem na její manželství s homosexuálem. Nebo to také není celá pravda, ale jen brána do podivuhodné říše Obamových lží. Amerika je stále více zemí iluzí a klamu. Alternativní zpravodajský web Before It's News citoval 30. června 2011 blogera Matthew Glossera, kterého kontaktoval anonymní zdroj z Bílého domu. Ačkoliv byl Glosser zpočátku skeptický, přesto se 25. června 2011 s anonymním zdrojem setkal. Zdroj tvrdil, že byl bývalým členem štábu první dámy. A tento zdroj uvedl šílenou, ale zcela konkrétní informaci. Michelle Obamová se narodila 17. ledna 1964 v Chicagu jako Michael Lavon Robinson. Byl druhým synem Frasera Robinsona III., známého dílera kokainu a odborářského rváče zločineckého bose a starosty Richarda Dalyho a Marianne Shields Robinsonové. Přechodné pouliční prostitutky, u které byla v roce 1998 diagnostikovaná HIV pozitivita. Michelle, ve skutečnosti Michael, byl známým středoškolským sportovcem. V roce 1982 získal stipendium, aby mohl hrát obránce za fotbalový tým Oregon State Beavers. Když absolvoval úctyhodnou nováčkovskou sezónu s 88 zákroky, náhle odešel. Náhle zanechal studia. Spoluhráči pravidelně slýchali Robinsona stěžovat si, že byl ženou v mužském těle a 13. ledna 1983 podstoupil na lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse operaci změny pohlaví. Michael se za novou identitu styděl. Opustil Oregonskou státní univerzitu a zapsal se na Princetonskou univerzitu pod novým zákonným jménem Michelle Robinsonová. O několik let později se seznámil s Barrym Obamou mladším, keňským přistěhovalcem, který rozpoznal Michellinu pravou identitu. Později se vzali a adoptovali dvě děti. Bingo! Nebyla by ideální manželkou pro homosexuála žena, která je ve skutečnosti mužem. Wikipedie tvrdí, že stránka Christwire.org, kde se tento článek poprvé objevil, je satirická. Ostatně totéž se ale dá říct i o Wikipedii. Výše citované informace jsou ovšem přinejmenším konzistentní. Obamovi skutečně pocházejí z hlavního města amerických gangsterů Chicaga a zmíněný chicagský starosta Richard Daly, pro kterého prý Michellin otec pracoval jako zločinec, skutečně vedl důkladně skorumpovanou městskou správu. Starosta pověstného větrného města byl navíc velkou osobností a vlivným tahounem za nitky v Demokratické straně. Vždycky prosazoval prezidentské kandidáty, jako byli John Kennedy a Hubert Humphrey. Jeho syn Richard Daley později zdědil nejen starostův úřad, ale také péči o prezidentské kandidáty, tentokrát Baracka Obamu. Daleyho bratr William byl za Obamy jmenovaný personálním šéfem Bílého domu. Je také pravda, že Michelle má řadu mužních rysů, které by se hodily i na fotbalistu. Počínaje silnou postavou, širokými rameny a nápadnými mužními trapézovými svaly. Nemluvě ostatné výšce. Toho si všímalo také mnoho lidí. Bývalý voják a policista z amerického transsexuálního města Trinidadu prohlásil ve svém videu. Prvních 7,5 roku své kariéry jsem strávil jako policista v Trinidadu v Kolorádu, městě známém jako hlavní město transsexuálů. Když jsem tam hlídkoval, nezřídka jsem se setkával s lidmi, kteří tam cestovali na operaci změny pohlaví. Mohu zcela jasně říci, že Michelle je muž. Další video uvádí řadu lékařských, fyziologických a vizuálních nesrovnalostí v tělesné konstituci Michelle a mužské postavy. Seznam mám ve své pracovní složce, ale nebudu nás tím zdržovat. Nelze tedy stoprocentně potvrdit tyto hypotézy. Ovšem v dnešní době je obtížné potvrdit cokoliv, co jsme neviděli na vlastní oči. Tyto informace ale osobně považuji za věrohodné. Minimálně svědectví o Obamově homosexualitě, chronické mlhaní a sjíždění se na kokainu jsou dost přesvědčivá. Investors Business Daily vydal redakční článek, ve kterém se ptá, zda je celý Obamův život fikcí.
8: And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. And look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
0: Joe Biden. Šetřete holoto, já si létám. Viceprezident a potom prezident Joe Biden se možná snažil vytvářet image obyčejného Joea přítele pracujících, ale agenti tajné služby znali jiného Joea. Tento Joe byl zastáncem snižování vládního plýtvání. Ovšem zároveň od svého nástupu do funkce utratil $1,000,000 za osobní cesty tam a zpátky do svého domu v Delaware na náklady daňových poplatníků. Ještě jako viceprezident se Biden nejméně jednou týdně vydával vrtulníkem označeným jako Marine 2 ze své rezidence na společnou základnu Andrews v Marylandu. Pak nasedl do Air Force 2 a letěl zpátky do svého domova v Delaware. Do Washingtonu se vracel letadlem Air Force 2. Náklady na lety se ještě zdvojnásobily, protože když ho vysadili v Delaware nebo vyzvedli v Andrews, muselo letectvo letět prázdným letadlem. Biden odlétal každý pátek ze společné základny Andrews, takže se z observatoře svezl letadlem Marine 2 na leteckou základnu Andrews, odletěl letadlem Air Force 2, přistál v Delaware, zůstal tam celý víkend a pak se v neděli večer vrátil, říká agent tajné služby obeznámený s těmito cestami. Jakoby jel Biden taxíkem, letěl letadly Air Force z Washingtonu do Wilmingtonu, zpátky do Washingtonu a pak ještě ten týžden zpátky do Wilmingtonu. Když bylo teplé počasí, viceprezident se pravidelně v sobotu vracel letadlem z Wilmingtonu do Andrews, aby si na letecké základně zahrál golf s prezidentem Obamou. Po 5-hodinové golfové hře odlétal zpátky na letiště Newcastle ve Wilmingtonu. To všechno na náklady daňových poplatníků. Každé 3 nebo 4 týdny, když bylo teplo, tam Biden v sobotu doletěl a pak se vrátil letadlem Air Force 2, říká agent tajné služby. Zatímco Air Force Two sedělo na letištní ploše v Andrews, on si šel zahrát golf s prezidentem na Andrewsovu leteckou základnu. Něco vám řeknu, to je nehorázné, dodává agent. Bidenovo využívání prostředků vzdušných sil k hraní golfu s prezidentem Obamou bylo opravdu bizarní. Například v sobotu 21. dubna 2012 odletěl Biden z Wilmingtonu do Andrews, aby si zahrál golf s Obamou, ředitelem výjezdů Bílého domu Mervinem Nicholsonem a zaměstnancem Bílého domu Mikem Brushem. Biden pak odletěl zpátky do Wilmingtonu, což si vyžádalo dva lety s přestupem. Včetně letů z mezipřistání činili náklady daňových poplatníků na tento jeden golfový výlet letadlem C-20B tam a zpět 12 406 dolarů, tedy něco přes 300 000 korun. 300 000 korun za 5 hodin golfu, neberte to. Obamovi a Bidenovi to jistě nevadilo. Agenti tajné služby v Bidenově týmu se jistě museli pousmát. Obama v roce 2011 oznámil, že pověřil Bidena vedením kampaně proti plýtvání, která měla vymýtit zbytečné vládní výdaje. Při tomto oznámení Obama uvedl, že Biden bude pátrat po špatně utracených daňových dolarech a eliminovat je v každé agentuře a oddělení napříč federální vládou. To bylo báječné pro viceprezidenta, který utrácel miliony dolarů za osobní cesty do Delaware a jako viceprezident pobíral roční plat 230 700 dolarů, tedy asi 5 milionů 800 000 korun. Kromě toho v té době bezplatně využíval viceprezidentskou rezidenci v areálu americké námořní observatoře. Nejméně 5 správců námořnictva se staralo o všechny osobní potřeby Bidena a Jill, včetně vaření, nakupování jídla, úklidu a praní prádla.

Závěr. Svět iluzí a klamu. Provedl jsem důkladnou sondu do zákulisí, kam se 99% z nás nikdy nedostane. Pořad jsem sestavil z archivů, výpovědí agentů tajných služeb a dobových novinových článků. Toto zákulisí nám odhaluje zcela jiný pohled. Odvrácenou stránku amerických státníků, kteří se prezentují jako naaranžované figuríny ve výkladních skříních. Svět iluzí a klamu. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jsou opilí mocí, což ventilují různými způsoby. Zesměšňováním, ponižováním, sexuálním predátorstvím, alkoholismem nebo neschopností. Důmyslný marketing a rafinovaná propaganda tohle všechno maskuje a zakrývá. Nenechávejme se proto oblbovat těmito produkty iluzí a klamu. Ostatně jeden takový produkt si Češi zvolili za prezidenta v roce 2022. Sociální inženýrství, prefabrikované informace, spin doktoři a sociální marketing. Existuje mnoho nástrojů, kterými se oblbuje veřejnost. Politici jsou jako reklama na jogurt, prací prášek, čokoládovou tyčinku nebo výhodnou půjčku. Falešné návnady, lákadla a fabulace. Nevěřme proto reklamám iluzí a klamu. Je to stále stejné podvodné schéma. Instalace poslušných loutek v naaranžovaných výkladních skříních. Loutek, které vykonávají pokyny zákulisních kmotrů s penězi. Bankstrů, u kterých jsou politici a jejich státy zadlužení. My si jen vybíráme loutky v oblecích a kravatách. Skutečnou moc určuje někdo docela jiný. Svět iluzí a klamu. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Agenti amerických prezidentů. Já doufám, že se vám pořad líbil, že jsme se tak trochu pobavili, i když samozřejmě s reálnými základy, jak jinak, u mě to asi jinak ani nejde. Nicméně budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média, také posílat kamarádům, přátelům, známým prostřednictvím e-mailů, to budu velmi rád. A také budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio pod pořadem v komentářích. A také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček. To znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jak dobře vlastně známe lidi, kteří vedou svět. Vidíme je na pódiích, slyšíme jejich projevy, ale co se děje, když se kamery vypnou?
2: Přesně.
1: Dnes se podíváme do světa, který je pro 99% z nás naprosto neviditelný.
2: A naším zdrojem jsou lidé, kteří vidí naprosto všechno. Agenti tajné služby, personál Bílého domu, jejich zápisky, svědectví.
1: Ponoříme se do té propasti mezi veřejným obrazem a soukromou realitou nejmocnějších mužů planety.
2: A je to svět plný paradoxů. Naším cílem dnes není vynášet soudy, ale spíš se ptát. Co nám tyhle příběhy, často syrové a nelichotivé, říkají o povaze moci? Jeden ze zdrojů, na které se dnes podíváme, popisuje politiku jako dokonalou iluzi, jako marketingový produkt. A my se pokusíme nahlídnout za oponu tohodle divadla.
1: Tak pojďme na to. Začníme u dvojice, která ten kontrast mezi mýtem a realitou ukazuje naprosto dokonale. John F. Kennedy a Lyndon B. Johnson.
2: Ano, Kennedy, ten mladý charismatický princ z Camelotu, a Johnson, drsný politický bulldog z Texasu.
1: Veřejně naprosto odlišní, ale v soukromí, jak se zdá, měli společnou zálibu ve zneužívání své pozice.
2: To je klíčový bod. Nešlo o ojedinělá selhání, ale o systém. Vezměme si Johnsona. Zdroje popisují jeho noční tajné přesuny za sekretářkami.
1: A to i když jeho žena Lady Bird spala o patro výš v Bílém domě.
2: Přesně. Agenti ho samozřejmě sledovali, i když si myslel, že je skrytý. Bill Gulley, tehdejší ředitel vojenské kanceláře Bílého domu, ve svých zápiscích uvádí, že...
1: A co uvádí?
2: Že z 8 sekretářek v Johnsonově bezprostředním okolí s ním pouze 3 neměli sexuální poměr.
1: 6 z 8? Tak to už není náhoda, to je vzorec chování.
2: Přesně tak.
1: A Kennedy na tom podle všeho nebyl o moc lépe. Zdroje barnitě líčí jeho aféru se 2 sekretářkami, kterým agenti tajně přezdívali Fiddle a Feddle.
2: Což bychom mohli volně přeložit jako Techtle a Mechtle.
1: A existuje ta neuvěřitelná historka, jak si s nimi užíval v bazénu Bílého domu a najednou přišla zpráva, že se nečekaně vrací Jackie.
2: Aha.
1: Agenti ho v panice varovali, ale Kennedy prý s ledovým klidem vylezl z vody, podal svůj drink jednomu z agentů a prohodil: užijte si ji, je docela dobrá.
2: A právě tady vidíme ten zásadní rozdíl mezi nimi. Kennedy si i přes své chování dokázal udržet jejich lojalitu, mluvil s nimi, ptal se na jejich rodiny, choval se k ním s respektem.
1: Když to Johnson?
2: Johnson byl pravý opak. Jeho arogance byla legendární. Jednou ho prý Lady Bird přistihla se sekretářkou přímo v oválné

0: Ega, veřejný reformátor a soukromý despota, nemohla existovat bez sebe.
1: A co na to jeho žena, Lady Bird?
0: Ta to prý řešila tak, že si při jeho výbuších začala tiše broukat a prostě odešla. Neuvěřitelná důstojnost tváří v tvář chaosu.
1: Zatímco Johnsonova brutalita byla hlasitá a fyzická, náš další prezident byl pravý opak. Jeho podivnost byla tichá, vnitřní a pro agenty možná ještě víc znepokojující. Mluvíme o Richardu Nixonovi.
0: Přesně. Agenti ho popisují jako jednoho z nejpodivnějších a sociálně nejneobratnějších lidí, které kdy potkali. Byl to člověk, který se nedokázal zapojit do běžné konverzace, pokud se netýkala politiky.
1: S jednou výjimkou.
0: Ano. Tou byly baseballové statistiky. Pokud jste ale neznali pálkařské průměry z roku 1952, rozhovor rychle skončil.
1: Představme si ten obraz, který jeden z agentů popisuje. Richard Nixon se prochází po písečné pláži na Floridě. V plném obleku, saku a černých společenských botách.
0: Je to tak absurdní představa.
1: Co to o člověku vypovídá?
0: Vypovídá to o hluboké vnitřní nejistotě a naprostém odtržení od běžného života. Jeden z agentů to shrnul naprosto dokonale. Geniální člověk, ale kdybyste ho pustili samotného mezi lidi, nedokázal by fungovat.
1: A jeho zvyky to jen podtrhují.
0: No právě. V parném létě trval na tom, aby v krbu v oválné pracovně hořel oheň. Hrál golf i v prudkém dešti, i když byl prý příšerný hráč.
1: A to rybaření?
0: To byla jen póza. Personál mu musel nastražit návnadu, nahodit a když ryba zabrala, tak mu prut podali, aby ji vytáhl. On jen seděl a držel prut.
1: A ta odtažitost se zřejmě promítala i do jeho osobního života. Vztah s manželkou Pat byl podle svědectví chladný, spali v oddělených ložnicích.
0: A po skandálu Watergate se její problémy s alkoholem údajně zhoršily. Jeden z agentů vypráví srdcersevoucí příběh, jaký jednou v noci našel ztracenou.
1: Kde?
0: Lezoucí po čtyřech v křoví, protože se v opilosti nemohla trafit do vlastního domu.
1: To je strašné.
0: A ta zvláštnost se zdá se přenesla i na další generaci. Ne na dcery, ale na jeho zetě, Davida Eisenhowera, vnuka slavného prezidenta.
1: Co s ním bylo?
0: Agenti vzpomínají, jak se snažil zapálit grill bez jakéhokoliv podpalovače, jen se sirkami a uhlím.
1: To snad ne.
0: Rozbité.
2: To zní skoro jako postava z komedie. Ale nesmíme zapomenout na Nixonova viceprezidenta, Spíru Agnewa.
0: Ten byl pravým opakem té neobratnosti. Veřejně kázal o rodinných hodnotách, ale soukromně měl podle agentů několik milenek.
2: A oni mu museli organizovat tajné schůzky v hotelech?
0: Cítili se prý jako pasáci. Což nás přivádí k době po chaosu Watergateu. Amerika se snažila najít normálnost.
2: A zvolila si dva prezidenty, kteří měli být pravým opakem Nixona. Ale zdroje ukazují, že i tito normální prezidenti měli své zvláštnosti.
0: Mluvíme o Geraldu Fordovi a Jimmymu Carterovi. Ford měl zemi uklidnit.
2: Být tím obyčejným slušným chlapem. Agenti si ho ale pamatují hlavně kvůli jedné vlastnosti. Byl neuvěřitelně až komicky lakomý.
0: Jak se to projevovalo?
2: Neměl u sebe peníze na noviny a chtěl je po agentech. V luxusním newyorském hotelu dal poslíčkovi, který mu táhl kufry, z propitné $1.
0: $1?
2: Ano, a v exkluzivním golfovém klubu, kde bylo zvykem nechávat personálu $25 až $50, dával dolar, pokud vůbec něco.
0: To je fascinující. Člověk na vrcholu moci a přesto řeší každý dolar. Co to říká o jeho charakteru?
2: Možná to, že i v Bílém domě si člověk nese své nejhlubší návyky.
0: Zdroje zmiňují i historku, jak se pokusil odejít z golfového turnaje se sadou holí, které mu jen půjčili. Myslel si, že je to dárek.
2: A druhou stranu, jeho žena Betty je příkladem síly. Otevřeně mluvila o své závislosti a dokázala ji překonat.
0: Ano, na rozdíl od Pat Nixonové.
2: A pak přišel Jimmy Carter, farmář z Buráky, muž z lidu, na veřejnosti samý úsměv. Ale co v zákulisí?
0: Byl to podle agentů úplně jiný člověk. Popisují ho jako stručného, chladného, hrubého a arrogantního.
2: Dokonce prý nařídil personálu, aby ho nezdravil, protože ho to zdržuje. Zdroje tvrdí, že to byl agenty nejvíce nenáviděný prezident.
0: Proč ale ta posedlost imidžem? Zdroje naznačují, že šlo o precizní a cílený kalkul. Jeho imidž byla do posledního detailu zinscenovaná.
2: Ten slavný obraz, jak si nese vlastní kufr do letadla.
0: Agenti tvrdí, že to dělal jen před kamerami a často to byl prázdný kufr jen pro efekt.
2: A to ranní vstávání.
0: Přicházel do oválné pracovny v 6 ráno, aby média psala o jeho pracovitosti, ale pak si přišel na hodinu zdřímnout. Všechno bylo podřízeno obrazu.
2: Zajímavé je, že jeho manželku Rosalyn agenti popisují jako mozek týmu.
0: Inteligentní, schopnou a

0: respektovanou. Naopak jejich dcera Amy je líčena jako rozmazlená.
1: Ta posedlost image a kontrolou nás logicky přivádí k další éře, k éře Clintonových. Tady už nejde jen o jednoho prezidenta, ale o mocenský pár.
0: Přesně.
1: Začněme u Hillary Clintonové. Zdroje popisují dvě naprosto odlišné tváře. Na veřejnosti profesionální úsměv.
0: A v soukromí údajně zlostná a panovačná povaha. Nejsilnější je ten příběh, kdy jí jeden z uniformovaných důstojníků v Bílém domě popřál dobré ráno, madam.
1: A její odpověď?
0: Jdi do prdele.
1: To je silné?
0: A to, co svědectví popisují, je systematické vytváření atmosféry strachu a pomstychtivosti. Nejde jen o jednotlivé výbuchy.
1: Jako třeba ten vyhazov uvaděče Christophera Emeryho.
0: Přesně. Jen za to, že po telefonu pomohl bývalé první dámě Barbare Bushové s počítačem. Nebo propuštění 7 zaměstnanců cestovní kanceláře?
1: V jednom interním memorandu tehdejší šéf Bílého domu napsal: čekalo by nás peklo, kdybychom nejednali podle přání první dámy.
0: Vytvořila se kultura, kde se jí lidé báli. Agenti se prý museli schovávat za závěsy, když procházela chodbou. Nikdo na ní nesměl mluvit.
1: Tvrdí, že s nimi za celé roky ani jednou nepromluvila. A nikdy jim nepoděkovala.
0: Což je v příkrém kontrastu s jejich dcerou Chelsea, kterou naopak všichni popisují jako milou a ohleduplnou.
1: A Bill Clinton, podobný vzorec.
0: Ano. Na veřejnosti charismatický, v soukromí prý výbušný a sprostý k podřízeným. Jeho nedochvilnost byla legendární. Agenti mluvili o Clintonově standardním čase.
1: Běžně chodil o hodinu až dvě pozdě. Všichni si pamatují ten incident se stříháním vlasů na letišti v Los Angeles.
0: Kvůli kterému uzavřeli dvě ranveje. Ale to hlavní téma u něj je, podle zdrojů, jeho posedlost ženami.
1: Ano, agenti prý mezi sebou hráli hru jménem Woodia. Sázeli se, ke které atraktivní ženě v davu se prezident po projevu vydá.
0: A pak je tu svědectví o ženě, které tajná služba dala přes dívku Energizer. Údajně se pravidelně objevovala v jeho domě v Chapakua jen pár minut poté, co Hillary odjela.
1: Tady vidíme, jak se ten motiv propasty mezi veřejným a soukromým posouvá na novou úroveň.
0: Kde jsou oba partneři aktivními hráči v budování imiže a zároveň, podle těchto zdrojů, i v zákulisních mocenských hrách.
1: A teď se dostáváme k části našich zdrojů, která opouští sféru svědectví personálu a vstupuje na pole, řekněme, vysoce kontroverzních a mainstreamovými médii nepotvrzených teorií.
0: Přesně tak. Je naprosto klíčové vnímat ten obrovský rozdíl v povaze těchto tvrzení oproti předchozím. Přecházíme od anekdot k tvrzením, která jsou součástí širších politických válek.
1: Musíme k ním přistupovat s maximální opatrností. Začněme u Baracka Obamy.
0: Jeden ze zdrojů cituje ženu jménem Mia Marie Pompeová. Ta tvrdí, že ho v mládí na Havaji znala jako Barryho Soetora a že se tehdy pohyboval v gay komunitě a užíval kokain.
1: Na to navazuje další, ještě kontroverznější zdroj, kniha od Larryho Sinclair.
0: Ten popisuje dvě údajná setkání s Obamou v Chicagu v roce 1999, která měla zahrnovat kouření kreku a orální sex. Zdroje také zmiňují podezřelá úmrtí 3 homosexuálních mužů z Obamova církevního sboru z Chicagu v roce 2007.
1: V době, kdy začínal jeho politický vstup.
0: A to vrcholí absolutně nejextrémnějším tvrzením, že Michelle Obamová se narodila jako muž jménem Michael Lavone Robinson, který měl v roce 1983 podstoupit operaci změny pohlaví.
1: Zde je naprosto klíčové uvést kontext.
0: Ano. I samotný zdroj připouští, že původní webová stránka s tímto tvrzením je na Wikipedii označena jako satirická, ale zároveň autor textu zpochybňuje důvěryhodnost Wikipedie.
1: Takže to celé zapadá do toho narrativu o Americe jako o zemi, iluzí a klamu.
0: Přesně. Kde je prý možné sfalšovat i identitu první dámy.
1: Děkuji za to upřesnění. Je to zásadní. Od těchto spekulací se teď vraťme k tématům, která jsou blíže tomu, co jsme probírali dříve. K Joe Bidenovi.
0: Tady je hlavním tématem podle zdrojů pokrytectví.
1: Veřejný obraz obyčejného Joea z lidu v kontrastu s tím, jak jako viceprezident údajně utrácel miliony dolarů z daní poplatníků na osobní cesty.
0: Přesně. Zdroje detailně popisují ho téměř týdenní lety vrtulníkem a letadlem Air Force 2 z Washingtonu do jeho domu v Delaware a zpět.
1: A ironií je, že právě Biden byl Obamou pověřen vedením kampaně proti plýtvání.
0: A právě v té době si prý zaletěl z Delaware do Washingtonu jen proto, aby si zahrál 5-hodinovou partii golfu s Obamou.
1: Jeden takový výlet stál daňové poplatníky přes 12 000 dolarů.
0: Zde se vracíme k tomu klasickému tématu. Obrovský rozpor mezi veřejným poselstvím a soukromými činy.
1: Když si to všechno projdeme od Johnsonovy tyranie přes Nixonovu podivnost, Carterovu posedlost image, až po Clintonovi.
0: Tím vším se jako červená nit vine jeden motiv.
1: Ta obrovská, někdy až nepochopitelná propast mezi tím, co vidíme, a tím, co se skutečně děje.
0: A to nás vrací k té úvodní myšlence. Jeden ze zdrojů to uzavírá konstatováním, že politika je jen marketingový produkt a voliči se často vybírají jen loutky v naaranžovaných výkladních skříních.
1: Že skutečná moc je jinde.
0: A to, co vidíme, je jen pečlivě režírované divadlo pro masy.
1: A to pro nás všechny nechává jednu zásadní otázku k zamyšlení. Tyto zdroje odhalují údajné osobní chyby, poklesky a temné stránky lídrů.
0: Takže ta otázka zní, do jaké míry vlastně záleží na soukromém charakteru politika, pokud dobře plní své veřejné povinnosti?
1: A v dnešním světě pečlivě režírovaných obrazů, sociálních sítí a spin doktorů je vůbec ještě možné, aby veřejnost skutečně věděla, koho volí?
2: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
3: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
4: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
5: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
6: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
7: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
8: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
9: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k Fiobance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
10: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
11: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
12: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
2: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. A ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
3: Tak, na svobodném vysílači CS z plzeňského studia vás opět vítám v pondělí už 2. září po 9. hodině večer. Jako vždy, když minule nebyl, tu máme Jardu Chvátala. Jardo, takže věřím, že už jsi v pořádku, měl jsi nějakou indispozici zdravotní, že? Takže věřím, že už jsi v pořádku a moc tě vítám.
4: Taky přeji dobrý večer všem, je to by Pavle do Plzně.
3: Děkuji moc. No, nebudeme to asi moc zdržovat, i když událostí se patrně událo hodně. Pokud máš pocit, že by si chtěl něco k něčemu říct, samozřejmě máš tu vždycky prostor na začátku, včetně třeba tvý pozvánky na nějaký seminář nebo na nějaký takovýto věci. Všechno můžeš tady říci. No a potom se pustíme do dalšího dílu, tentokrát už 4. část, Arcanum Organon. Velká pyramida jako paprsková zbraň, jak jsem říkal, číslo 4. A Jardo, teď je to na tobě.
4: Hezky, no, jsi to přehodil na mě.
3: To už tak bývá.
4: Jako prostě nevím, nemám žádné informace nebo novinky, nebo tak jako, měl jsem teď hodně práce, o víkendu byla konference, takže jsem řešil předtím konferenci a teď o sobotě neděli to jsem vůbec neměl nikdy a dneska je pondělí, že hned, no a ve středu jinak proběhne další část vnějšího prstence tady toho studijního projektu. Od 7:30 ve čtvrtek potom by měla být klasická paralaxa u mě od 7:30 večer. Ty opoutávky na to, ale teprve ty budu dělat v noci, jakmile skončíme tady s naším vysíláním, předpokládá, že v 11 hodin.
3: Tak to vypadá podle všeho. Dobře, takže...
4: No a co nového u tebe, Pavle?
3: Tak já klasicky jedeme na Paloučku, zase víkend byl takový, tentokrát trochu menší, samozřejmě tam nás tam bylo nějakých 8, ale hezky jsme si popovídali opět a tak dál. Mám, ano, vidíš to, ještě jsi mi to řekl, mám tady pozvat lidi na tento víkend, ano, protože se tam domluvila nějaká akce a já ji tady možná šoupnu na obrazovku, jestli to půjde, jestli to uvidíte, ano, možná, že ano, takhle tam jenom, moment, když už teda, takto, víkend 6. až 8. stále ještě letní aktivity táborák, promítání má být pěkně, takže ano, ale podařilo se nám sehnat docela zajímavou, já nevím, jak bych to nazval, léčitelku, nebo analytičku, nebo jak to nazvat. Sobota 7. září od 13.30 vás veme k povídání o takzvané Jonášově metodě s plzeňskou terapeutkou Lenkou Kováčovou. Ano, tady možná vidíte i její fotku, je to celkem mladá žena a bude tam přednášet, takže pokud budete chtít, 7. září 2024 od 13.30 na Paloučku. Ano, a jinak potom samozřejmě co dělat před a po přednášce, jako vždy, pokecat, táboráček, večer, táboráček, kino může být, ano, samozřejmě není problém, patrně bude ještě i se koupat, takže koupáníčko, no, takový ty letní aktivity, jak již je nám jasno. No, to vše?
4: Teď vše?
3: Je to na tobě.
4: Výborně, tak jo, tak super.
3: Arcanum Organon, ano.
4: Tak jo. Jdeme na to. Zase tady začetl do jednoho článku ještě, jak jsi mluvil, že Turecko chce vstoupit do BRICS, což mě zaupoutalo docela. No, tak pojďme na to. Já se teď přiznám, že nevím přesně, kde před těmi 14 dny jsme zhruba skončili, nebo takhle, zhruba to vím, ale nevím to úplně přesně, ale já si myslím, že to snad vaditi nebude.
3: Opakování je, prostě nějaký, jak se řekne, nějaký něco se tam opákne a to je v pořádku.
4: To prostě nějakým způsobem načtu a si tady v hlavě a nějak to prostě nastavíme. Vím, že jsme končili někde v tom, ale můžu se mýlit, jo, kdy jsme si charakterizovali víceméně tu prehistorickou protocivilizaci. V takových jsem tam uváděl nějaké body konkrétní. Já bych to tak nějak dal asi dohromady znovu, prostě se sumiroval to, abychom se od toho mohli odrazit. Jo? Takže my jsme se bavili o tom, že ta supercivilizace, která v podstatě prehistorická, která by měla mít tedy na svědomí v podstatě ten konstrukt paprskové zbraně nebo něco na ten způsob s přesahem teda na velkou pyramidu v Gize, na celý tady ten komplex víceméně v Egyptě, takže určitě jedno z důležitých témat u té civilizace asi bylo téma smrti. Téma smrti je rozebírané, analyzované a také téma jakožto prostě jakožto důležitý prvek světonázoru. Světonázorového pohledu těch účastníků té konkrétní supercivilizace, s tím, že jsme se bavili o jakýchsi výhoncích, které vykvětly tady z této supercivilizace, a my jsme si ty výhonky ve smyslu těch lokálních civilizací potom pozdějších tedy také jmenovali. Ano, nebudu to opakovat, protože to už je v těch předcházejících dílech prostě bylo sděleno, bylo řečeno a můžete si to tam zpětně potom poslechnout. Zmínil jsem také, tuším, že ta pravěká supercivilizace musela mít určitě extrémně propracovanou fyziku, respektive musela excelovat mnoha fyzických nebo fyzikálních oborech, včetně optiky, astronomie, matematiky a tak podobně. Mimo to, to byla civilizace, která určitě disponovala extrémně pokročilou formou výpočetní techniky, společně s hlubokou znalostí algoritmů, to znamená jakési algoritmických funkcí užitných právě v té výpočetní technice. Tady ta paleoantická, nebo chce tady pravěká, velice vyspělá civilizace, nebo ano, asi civilizace, která vybudovala velkou pyramidu, ale samozřejmě, a to chci připomenout, ne v tom objemu nebo v tom rozměru, tak jak je chápána a vnímána historiky a egyptology ve smyslu té hmotně optické struktury. Mluvíme tady o mnohem větším komplexu, který z 90% jaksi nemní ani nemůže být identifikován technologicky ani přirozeně opticky, neboť se nachází ve vyšší rezonanční nebo ve vyšších rezonančních oktávách tady této reality, s tím, že do této reality zasahuje pouze jakýsi appendix, kterým je právě ta velká pyramida, nebo chcete-li ta Cheopsova pyramida. Tady ta extrémně vyspělá civilizace, a to jsme se také sdělili, s největší pravděpodobností, nebo řekl bych spíš s pravděpodobností hraničící s jistotou, byla dislokována v oblasti dnešní severní Afriky. Další centrum měla v Mezopotámii, respektive na středním východě, a další centrum potom na americkém kontinentu. Otázkou je, jestli bychom se v tomto ohledu měli bavit spíše o střední Americe nebo spíše o jižní Americe. A tak dále. Takže v podstatě to je další takový, řekl bych, prvek, toto, o kterém bychom měli vědět, protože s ním budeme pracovat potom později, tedy ta, řekl bych, geografická pozice nebo geografické umístění tady té supercivilizace. Upozorňuji, že se pohybujeme v období před x desítkami tisíců, minimálně před x desítkami tisíců let, čili je to supercivilizace, která nemá nic společného s klasickou staroegyptskou říší. Ta staroegyptská říše, stejně tak jako říše atlantská do určité míry, rámová říše, už byly výhonky. Té předchůdkyně, té supercivilizace, která se v prostředí naší planety prostě v té době nebo v tom dlouhém časovém údobí nacházela. V podstatě existuje určité nebo chcete-li jisté množství důkazů, které naznačují, že minimálně jeden prvek v rámci tedy této kultury nebo jakási společnost nebo subkultura byla silně ovládaná určitým typem ideologie. Přičemž ta ideologie musela být velice progresivního směru. A byla určitě extrémně nastavená jakoby tak, že fungovala a působila extrémně, hledám takový ten nejvhodnější výraz, extrémně efektivně. Jo? Byla prostě přímočará. Ano. V tomto kontextu se zkoumá v současné době, a ten výzkum probíhal i samozřejmě v minulosti, se zkoumá v současné době problematika symbolu hada, problematika archetypu hada, která určitě, nebo ta symbolika hadí, mohla být do určité míry logicky spojená s tou palantickou supercivilizací. Ano. Také, když vyjdeme tady z tohoto, z těchto poznatků, tak bychom mohli říci, že novodobé, nebo relativně novodobá náboženství, jako je křesťanství, pravoslaví, buddhismus, hinduismus, možná i zen a možná i různá lokálnější, exotičtější formy náboženství, zase jsou výhonky té prapůvodní paleolantické ideologie a onoho univerzálního světonázoru, který v podstatě byl typický pro tu pravěkou supercivilizaci. My o tom potom později budeme diskutovat detailněji a podrobněji, budu se k tomu vracet. Teď jenom takový jakoby hrubý obecný nástin, nebo jakýsi nástřel s tím, že samozřejmě tady ty dědičné civilizace, čili ty civilizační výhonky potom pozdější, zákonitě na sebe přenesly principy toho původního světonázoru nebo světonázoru té supercivilizace a ideologie jako takové a včetně toho náboženství nebo včetně toho jejich specifického systému víry, s tím ale, že logicky postupně začalo docházet k jakýmsi deformativním aktivitám, k deformativním prostě věcem, s tím, že potom taková ta náboženství, která my známe, jako právě to křesťanství, buddhismus a tak podobně, tak na té archetypální úrovni už ve velmi zkreslené podobě, se jaksi projevuje ta původní ideologie té pravěké supercivilizace, ta původní, dejme tomu i kosmologie, ten jejich původní světonázor, ty původní jakoby systémy víry, včetně náboženství a tak podobně. Ano. Tady toto zkumulení nebo ten jakýsi deformativní proces buď to mohl být činěn zcela záměrným způsobem, anebo mohl samozřejmě proběhnout a nebo mohl probíhat zcela přirozeně, protože tak to prostě je, když se po dobu desítek tisíců let z generace na generaci budou transformovat a předávat určitá paradigmata, tak samozřejmě na takto dlouhé časové ose ta původní paradigma zákonitě prostě podlehnou určitému zkreslení. Většímu či menšímu. Já si osobně spíš myslím, že většímu. A to byl asi i, nebo zcela určitě i případ tady té naší jakoby toho přenosu tady těch ideologií z té supercivilizace potom těm dědičným civilizacím v těch našich případech. Možná, že roli hrály obě dvě formy, částečně nějaký záměr, částečně potom nějaký ten přirozený proces. Ať už to bylo jak tělo, vidíme zřetelně, že uvnitř té ideologie a toho světonázoru ta pravěká, záhadná, tajemná, neidentifikovaná zatím supercivilizace byla posedlá do určité míry takovými paradigmaty, jako je nesmrtelnost, posmrtný život. Velice extrémní roli tam hrála, extrémně silnou roli, tam hrála problematika času ze všech možných úrovní, ze všech možných rovin a i problematika časových linií. Když už hovořím o těch časových liniích, tak ač dokud

Grahama Hancocka, kteří v podstatě vytvořili jakousi funkční interpretaci staroegyptských pyramidových textů s tím, že oba dva jaksi našli tu odvahu, aby upozornili právě na špatnou interpretaci tady těchto staroegyptských pyramidových textů s tím, že tedy akademická obec, egyptologická, obecně historiografická, jaksi pomíleným způsobem dešifrovala nebo přeložila tady tyto staroegyptské pyramidové texty. Zapravdu Hancockovi a Bowellovi dává i mnoho jiných badatelů, včetně Antona Parkse, který patří mezi v současné době mezi nejšpičkovější, bych to nazval, transforméry, jakoby přenašeče původních textů. A nejde tu jenom o starý Egypt, v případě Parkse jde i o Blízký a Střední východ. On konec konců velmi výrazným způsobem revidoval materiály z dílny Zacharie a Sitchina, což je pochopitelně velice, velice dobře. Chtěl bych upozornit na to, že od Parkse dokonce i u nás, tedy v českém jazyce, tuším, že to byla Fontána, nakladatelství Fontána, tak vyšla první knížka, od něho on už jich napsal asi 8 těch knih nebo 9, takže určitě si to přečtěte, prostudujte, abyste toho Antona Parkse trošičku lépe navnímali. On je opravdu extrémně, extrémně dobrý. Tady já se s ním jako znám nepřímo, protože jsme řešili už před lety překlady jeho knihy do anglického jazyka ve Spojených státech, protože on, pokud teda nám bylo známo, neoplýval moc penězi a byl problém v tom ten, že ty knihy vyšly pouze ve francouzštině a i jakoby v uvozovce na západě, prostě se ne každý umí francouzsky, že? Tak i na západě se k tomu chtěli nějakým způsobem dostat a prostě prostudovat si, přečíst si ty věci. Takže se ke mně dostal jeho příběh, kdy on zrevidoval naprosto totálním způsobem, ale perfektně zrevidoval Svitky od mrtvého muře a kumránské papíry, papirusy a přišel s tím do Sorbony, což je jedna z nejznámějších, nebo nejznámější francouzská univerzita a prostě těm historikům ukázal prostě, jim tam normálně naskládal ty věci a polopaticky jim říkal, pro boha, vy tady překládáte toto jako toto, ale to je úplně nesmysl a já vám doložím, proč je to nesmysl a dokážu vám to. Je to z toho a z toho a z toho a z toho důvodu. Jako mrkněte se na to, podívejte se, prostudujte si to. Oni z toho byli úplně v šoku. Nevěděli, co se s tím počít, protože samozřejmě Parks měl pravdu. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že oni mu zakázali, prostě mu zakázali to zveřejňovat, že prostě to není dobré, jako způsobilo by to ještě větší zlo a tak dále, blablabla, teď to tam různě s prominutím, omlouvám se za tento výraz, co teď řeknu, okecávali. Aha, docela i jako byli nepříjemní na něho. Byť, že měl pravdu, i když správně to měli přijmout a teď rychle začít opravovat prostě všechny ty věci, protože potom ty příběhy, které vlastně jsou sepsány na těch pergamenech a tak jsou úplně o něčem jiným. Jako je to úplně jiném kontextu. Naprosto jiném. Nahony vzdáleném kontextu, než jak se to předkládá. No a tak on se samozřejmě nezalekt, ale to donutilo ho to prostě dobře, tak když to nepůjde takhle, tak hold, já na vlastní náklady prostě tady do prasátka prostě budu šetřit penízky a prostě vydám ty věci knižně sám za sebe. Jo, a tak začaly prostě vycházet ty jeho extrémně zajímavé materiály. No a právě ten Parks, on také samozřejmě

on se zastal Hankuka Bovala a Roberta Bovala a Grahama a víceméně podpořil, protože jako řekl, no samozřejmě máte pravdu, ta prostě ta interpretační metodologie je absurdní, jak oni přistupují prostě k interpretaci těch staroegyptských hieroglyfů, hlavně co se týče jakoby to řeknu tak jako zjednodušeně nápisu na chrámových nebo v těch chrámových strukturách uvnitř těch chrámů, protože ty písemnosti především vlastně interpretujeme ze zdiva a z vytesaných prostě ideogramů, čili hieroglyfů na těch kamenných kvádrech a tak dále, uvnitř toho zdiva, víš, třeba Abydos a podobně. A tam 92-95% to je úplně něčím jiným, než jak se to prostě oficiálně přiložilo. Jo. No, takže tady bohužel narážíme na to, že konvenční, nebo konvenční věda, ta prostě akademická obec, je v konfliktu s výsledky bádání a výzkumu alternativy obecně. A tou alternativou se tady myslí i vědci, odborníci, experti, ale toho nového paradigmatu. Lidé, kteří nejsou zatíženi závazky, nejsou zatíženi mlčením, nejsou zatíženi mamonem, protože se nenechají uplatit, jo, a tak dále. Mimochodem, já si dovolím teď tady trošičku odbočit, budu o tom mluvit koncem září u jednoho kolegy, tam jsem pozván prostě k němu na rozhovor. Jakoby rozhovor tady, jak máme třeba to rádio, tak taky to je prostě vedený jako přes sociální sítě a tak. A mám tam novinky, protože budu mluvit to bude to vlastně druhá část, o peruánských mumích. A mám právě novinky, úplně novinky, protože jsem se shodou okolností, kdy to bylo teď ve čtvrtek, dneska poděl, ano, ve čtvrtek jsem se setkal s kolegou z GAI z Ameriky, s majitelem společnosti a jsme diskutovali na různá témata, protože tam máme nějaké plány a potřebujeme skoordinovat určité věci spolu na celý další rok, takže bylo o čem mluvit a on mi jiné právě řekl, že se teď bude točit, nebo začíná se točit nový seriál, tam začínáme točit nový seriál o peruánských mumiích, kde budou úplně novinky, absolutní novinky a jednou z těch novinek je skutečnost, je to, že vědci, celý ten vědecký tým, který činí několik desítek lidí, mezinárodní, který v podstatě je kolem, nachází se kolem Thierry Moussana, který v podstatě financuje všechny tady ty výzkumy kolem, ty forenzní výzkumy kolem těch peruánských mumií, včetně samozřejmě analýzy DNA, která byla realizovaná na osmi různých místech ve světě zcela nezávisle. No a oni podali žalobu na peruánskou vládu, protože peruánská vláda nejenže prostě bojkotovala informace tady z tohoto výzkumu, ale veřejně označila ty peruánské mumie za falzifikaci a nařkla vlastně z falzifikace celý ten tým kolem toho Thierry Moussana. Takže ta žaloba došla, že tam ten systém justiční funguje trošku jinak než u nás. U nás se začíná u okresního soudu a pak se odvoláváme ke krajskému až k nejvyššímu a podobně. A tam za určitý okolností, alespoň tak jsem to pochopil, když jsou splněny podmínky, tady v tomto případě ty podmínky splněny byly, je možné podat tu žalobu rovnou k nejvyššímu soudu. A peruánský nejvyšší soud začal řešit tuto žalobu na peruánskou vládu
vyžádal si veškeré podklady právě od těch výzkumných pracovníků, včetně těch forenzních analýz DNA a tak dále. Přizval si k tomu nezávislé odborníky, a to nejen z Peru, ale ještě z okolních států, myslím, z Hondurasu a tam byli z Kolumbie, tam někdo byl a tak. No a víte, jaký byl výsledek? Výsledek byl takový, že peruánské mumie nejsou žádnou klasifikací, že skutečně se jedná o mumifikované fosílie s výraznou potencí neznámé DNA, která není lidská. A tak, jak jsem ty informace dostal, tak víceméně v rozhodnutí bylo v tom výsledku bylo to, že peruánská vláda jednak se má veřejně omluvit, jednak nemá bojkotovat informace a nemá je cenzurovat a musí je normálně pustit do sdělovacích prostředků a bude platit, bude se tam platit obrovské množství financí, jde to do milionu dolarů jako odškodnění tomu týmu, který v podstatě tu žalobu podal. Takže, jak se říká, lidově blízká se nejlepší časy a tady skutečně toto je extrémně důležitá záležitost, řekl bych dokonce precedens. Jde to všechno v duchu operace disclosure, operace odhalení. Já jsem už loni jsem říkal, ti, kteří sledujete moje webináře a ty konferenční víkendy, jsem u loni upozorňoval na to, že v druhé polovině letošního roku se začne opravdu velmi výrazným způsobem začnou uvolňovat tady tyto věci a tam, kde alternativa doposud prohrávala, a tak v podstatě začne vyhrávat. Samozřejmě v případě, že půjde o informace, které skutečně jsou faktické, jsou relevantní a jsou pravdivé. Pochopitelně, když bohužel to se také děje, si bude v alternativě někdo vymýšlet a bude vytvářet záměrné fejky, no tak je to problém a samozřejmě v takovém případě je jasné, že potom ta veřejnost a v podstatě jdeme tomu nějaká ta soudní moc to odsoudí, jako jo, to je si myslím zcela normálně. Ale tady ten případ v tom Peru je hodně zajímavý a právě bude součástí potom teď nově natáčeného seriálu o těch mumích. Já jsem jenom zvědav, jak dlouho bude trvat, než se to dostane veřejně, jako přes sdělovací prostředky, tady tato záležitost, o které jsme se teď zbavili do Evropy. Jsem na to teda opravdu zvědav. Už dneska si to ale můžete dohledat přes sociální sítě. Je tam k dispozici i kopie toho rozsudku v plném znění se vším všudy. Takže v podstatě ten soudní systém v Peru očistil Tierra Museniho a očistil celý ten jeho tým, což je nesmírně důležité. Ano. Tak, pojďme se ale vrátit zpátky k tomu našemu tématu. Když hovoříme o té supercivilizaci prehistorické, tak samozřejmě ta civilizace neexistovala do nekonečna, ale ve finále byla vystavena určitému extrémně silnému jakémusi kataklizma nebo sérii katastrof, která v podstatě ukončila její existenci. S tím tedy, že se přelili v určitých jaksi fragmentech všechny ty vědecké, filozofické, náboženské, ideologické, ale i technologické parametry do těch dědičných civilizací, jako je civilizace staroegyptská, atlantská, Rámová říše a tak podobně, případně Lemurská říše a tak dále. Ano. Tak, když se mrkneme potom na
když se podíváme na geografii naší planety, a nikoliv tedy v souvislosti s kataklizmem, a mrkneme se, nebo mrkneme se a uvidíme rozmístění pouštních oblastí, rozsáhlých pouštních oblastí na naší planetě. Mám na mysli pouště, takové pouště, jako je Sahara, jako je Gobi, jako je Karakum, Kizilkum, jako je poušť Kalahari, jako je Atacama, jako je pouštní oblast na hranicích Mexika a Nového Mexika a tak podobně. A když se podíváme do určitých dochovaných, jaksi, nebo když se podíváme na určitá dochovaná, na určité dochované artefakty velmi starého původu, v podstatě staršího jak 12 000 let, což největší množství tady těchto artefaktů v současné době lze nalézt v Polynésii, v Asii, což je hodně zajímavé. A je to z toho důvodu, že tam v poslední době byly objeveny podzemní systémy jeskyní a chodeb, které zcela evidentně ve velké míře odolaly jednak jistým kataklizmatickým jevům a jednak pak odolali i globálnímu konfliktu, který v jistém čase zachvátil tady tuto planetu. Myslím tím, mám tím na mysli válečný konflikt se vším všudy globálního charakteru, během kterého mimo jiné, a to chci zdůraznit, mimo jiné byly použity i jaderné zbraně. A právě tady ty pouštní oblasti, ukazuje se, jsou lokality, které jsou jakýmsi mementem odkazujícím na přímé působení jaderných zbraní a radioaktivního záření, který v podstatě přerušil v té dané oblasti kontinuální matrici života a tím pádem samozřejmě ten život už neměl šanci se potom uchytit a platí to do současné doby, protože co to znamená, že byla přerušena matrice života? To znamená, že byly destruovány všechny, jako veškeré nebo většina systémů přírodních prostě jinými slovy řečeno systému, které souvisí s prostě přírodou na této planetě a v důsledku toho prostě ztratila ta oblast životní sílu. Prostě vitalitu, která je potřebná k tomu, aby tam rostla tráva, stromy, květiny, aby tam mohly fungovat zvířata, aby se ty zvířata mohly rozmnožovat, aby neměly těžce narušenou genetiku a tak podobně. No a tady máme opravdu, budu se k tomu vracet ještě později, detailněji k dispozici celou řadu důkazů, které jaksi nám ukazují, nebo které poukazují na existenci paleoantické globální války, která byla vedena mimo jiné termonukleárními zbraněmi. Ano, my si potom ukážeme, že tady v tomto konfliktu, v této válce byly nasazeny i zbraně ještě mnohem mocnějšího charakteru nebo kalibru a mnohem ničivějšího kalibru, přesahující tuto planetu, zasahující do volného kosmického prostoru. No. Dotkneme se také problematiky důkazů, které v podstatě naznačují, že existovala velmi sofistikovaná, nebo že existovala velmi sofistikovaná technologická zařízení. Ano. Včetně komplexně fungující třístupňové vodíkové bomby, a to jak s štěpnou reakcí, tak s fúzní reakcí. Vodíková bomba s fúzní reakcí.
Ano. Těch důkazů je poměrně velké množství. Na jedné straně, na druhé straně je stejně tak intenzivní tabuizace, intenzivní cenzura, která blokuje a aby pronikly informace tady o těchto věcech do širší veřejnosti, a stejně tak intenzivně prostě fungují vlády mocností tohoto světa, které nemají zájem na tom, z mnoha různých důvodů, ty důvody si také tady uvedeme, z mnoha různých důvodů, aby toto téma bylo jakýmkoliv způsobem prostě diskutováno. Existuje poměrně hodně dobrá studie, která nese název Technologie bohů, Technologie bohů, neuvěřitelné vědy starověku. Autorem tady této studie je David Hatchell Childers, a tady tento člověk, mimo jiné velice plodný autor, zkoumá v současné době existující, nebo důkazy, které se dochovaly do současné doby, v současné době existující důkazy o průběhu, nebo které dokládají průběh starověké, nebo chcete-li pravěké, atomové, já bych spíš řekl jaderné obecně, jaderné války. Již někdy 16. února 1947. roce, dva roky po druhé světové válce, vyšel v listu New York Herald Tribune článek o neobvyklém souboru archeologických anomálií. A tady je zajímavé to, že v článku se poměrně věcně a bez nějakých výrazných spekulací uvádí, že když v Novém Mexiku, pokud si dobře pamatuji, ten materiál. Já už si myslím, že jsem vám tohle říkal tady posledně, protože jsem vám tam, myslím, k tomu uváděl, jak je důležité, pokud chcete jakoby pracovat a sbírat tyhle ty informace, analyzovat je. Tam u toho je potřeba opravdu ta komparativní metoda hodně dobře propracovaná, tak se neobejdete bez elektronických archivů velkých anebo větších, dejme tomu, větších novin, tady těch plátků a prostě listů. Tady ty archivy jsou teď většině případů volně přístupné, takže v podstatě tady je nesmírně důležité vědět, kde hledat a jak to hledat. No, tam velice záleží, jaká hesla prostě zadáte. No a takhle se člověk dostal i do toho 16. února 1947. roku v digitalizované verzi vydání 16. února New York Herald Tribune, a tam ten článek, který prostě je ten článek, který mě zaujal. A když jsem si ho prostudoval, tak se tam mimo jiné, to mě docela zaujalo, právě hovoří o tom, že když v Novém Mexiku se testovala v podstatě první nebo jedna z prvních jaderných bomb, tak ten pouštní písek se změnil v médium roztaveného zeleného skla. O tom tuším jsme se posledně také bavili. Ale nejsem si s tím jist, proto já to radši opakuji. Prostě mechanismus zesklovatění písku. No a tenkrát na to zareagovala celá řada výzkumníků a badatelů. Chytil se toho například časopis Free World, přes skupinu archeologů, kteří se tam potom přes v tom Free World se k tomu vyjadřovali. A proč? Proč to způsobilo takový hnutí mysli? No, protože na různých místech světa se archeologové systematicky prostě setkávali s takovým zvláštním jevem, který právě souvisel se sklovatělým pískem, nebo křemičitany do takového amorfního skleněných, takových amorfních skleněných prostě prvků, a oni si dost dobře nevěděli s tím rady, nedokázali to nějakým způsobem vysvětlit a k ničemu pořádně přiřadit. Například v údolí Eufratu
tady tito archeologové odhalili vrstvu takzvané agrární kultury. Vrstva agrární kultury znamená, že objevili určité hloubce, určité pásmo hlíny nebo určité pásmo podloží, které vlastně dokladovalo, že v té konkrétní době na tom místě existovala poměrně vyspělá agrární kultura, lokální agrární kultura, která v tomto případě byla stará minimálně 8 000 let. Pod touto vrstvou byla další vrstva, která dokladovala existenci pastevců, nebo která dokladovala kulturu pastevců, což bylo údobí předcházející vlastně v čase tu agrární kulturu. Tam se dostali někam do údobí kolem 9 až 10 tisíci lety. Pak narazili na další vrstvu, která byla extrémně specifická, a ta specifikace spočívala v tom, že v podstatě prokazovala existenci globální nebo obecně velmi silného kataklizma, které zcela určitě nemělo lokální charakter. No a to jsme právě v údobí zhruba před 12 tisíci lety. No a když šli ještě hloubějc, tak najednou v čase mezi před 14 až 18 tisíci lety, to zase pásmo, které odpovídalo časové hloubce před 14 až 18 tisíci lety, narazili na tmavě zelenou zesklovatělou hmotu, která ale byla, prostě to byly tabule, prostě celé tabule skla. Oni když, protože ono to poměrně se dalo dobře obnažovat, protože to mělo úplně jinou konzistenci hmoty, takže oni když to takhle jakoby pročišťovali postupně, tak některé ty tabule ze sklovatěle měly v průměru i několik desítek metrů, což v podstatě bylo úplně šílené. Ano. No a pochopitelně, když byste třeba toto diskutovali s někým dalším, což možná budete, proto vás chci na to upozornit, tak může nějaký trošičku jakoby sečtělejší člověk vám argumentovat tím, ano, to není žádný problém, přeci tohle dělá blesk. Když blesk, elektrický výboj z oblohy sjede do země, která je nasycená křemíkem, nebo chcete-li křemičitany, klasický písek a podobně, no tak dojde ze sklovatění tohoto písku. To je pravda. Toto všechno samozřejmě pravda. Problém nastává ve chvíli, když budeme komparativně porovnávat skelnou hmotu způsobenou úderem blesku, čili úderem elektrického proudu, se skelnou hmotou toho prehistorického charakteru. Tady jde o to, že v případě blesku, a to je prostě, můžeme, dejme tomu i v laboratorních podmínkách, ten je opakovat stále dokola a stále dokola budeme dostávat jeden a ten samý výsledek. A ten výsledek bude spočívat v tom, že v místě a v okolí úderu toho blesku nám zesklovatí to křemičité podloží, ale extrémně specifickým způsobem. Ta zesklovatělá hmota je charakteristická rozvětvenými, takovými větvičkovými, trubicovými útvary, jako ulity. Ono to vypadá jako zakroucená ulita, jo? Třeba od nějakého červa nebo něčeho podobného. A má to větvičkovitou charakteristiku. A ta větvičková charakteristika bude mít tak maximálně 10 až 15 metrů nebo 10 do 10 metrů všemi směry od epicentra úderu toho elektrického proudu, toho blesku. No jo, ale ta struktura je úplně ale nahony jiná než ta, kterou objevují archeologové na různých místech světa, protože ta tmavozelená amorfní zesklovatělá hmota opravdu vypadá jako, dejme tomu, když to
bych to měl k něčemu přirovnat, jako povrch kluziště. Prostě je to hladké, kompaktní, hladké a má to v průměru, to může mít i několik desítek metrů, takové pláty prostě, jo, celé pláty, tlusté, jo, 10 až 15 centimetrů, jo. Jako když máte okenní tabuli, prostě dlouhou několik desítek metrů, tmavě zeleného designu, a to je úplně co jiného, než ty trubicovité, větvičkovité struktury vytvořené bleskem. Mimochodem, ty se nazývají odborně fulgurity. Takže když budete chtít a budete mít chvilku, tak se potom mrkněte na internet, zadejte si fulgurit a můžete se podívat, jak vypadá ta zeskovatělá křemičitá hmota po úderu blesku. Je to úplně něco, je to úplně o něčem jiném. Takže máme lokalitu starověké Harappy třeba, Mohenjo-Daro, Mrtvého moře, kde dodnes je stále jako měřená poměrně výrazná radioaktivní emise. To znamená radioaktivní záření, jako obecně radiace. Anomálního charakteru. Prostě o několik řádů převyšuje, nebo řádu, o několik stupňů prostě převyšuje přirozenou radiaci na naší planetě. Jako ono to na první pohled vypadá tak jako, no tak proč by nemohlo být někde místo, kde prostě je trochu vyšší radiace. No to trochu, nevím, jestli jako je tady na místě, ale a samozřejmě ta radiace dneska není v podstatě takové intenzity, pokud tady mám dobré informace k dispozici, že by poškozovala organismus nebo že by byla nebezpečná zdraví. Ale je to anomálie. A já s tou radiací sám mám osobní zkušenost a právě na té zkušenosti bych, na té mé zkušenosti bych vám chtěl ukázat, jak jakože prostě i kdyby to bylo minimální rozdíl, tak to je v podstatě zásadní anomálie. Na začátku 90. let jsem byl přizván, nebo v podstatě jsem byl vyzván k tomu, abych prozkoumal na středním Moravě kolem Uherského Brodu a Uherského Hradiště jev UAP, jak se dneska říká, který několik týdnů znepokojoval místní obyvatelstvo. Ve hře byly takové obce jako Uherský Ostroh, Ostrovská Nová Ves a tak dále, tak dále. Já jsem tam přijel a přijel jsem tady konkrétně do Ostrovské Nové Vsi a měl jsem tam domluvené ubytování u jedné rodiny na okraji vesnice. A byla to rodina, která měla vlastní osobitý zážitek s UAP, respektive s UFO, které jim přistálo na zahradě, doslova do písmena. V podstatě to, co jim tam přistálo, kooperovalo, nebo přímo souviselo s tím, co viděli stovky lidí v celém té oblasti, v celém tom kraji. Já jsem potom naštívil hvězdárnu v Uherském Brodu v tom roce 91 a tam mě ten pan ředitel dal k dispozici dopisy, které jim psali lidé, znepokojení lidé, kteří se stali přímými svědky tady tohoto jevu UAP ve formě obrovské červené koule, která vykazovala velice zvláštní, řekl bych, bizarní fyzikální vlastnosti a velmi bizarním způsobem po fyzikální stránce ovlivňovala bezprostřední okolí. No, jenomže těch dopisů, prosadbila, to byla obrovská hromada, to bylo několik stovek dopisů a jako on si myslel, ten pan ředitel, že se s ním budu probírat, jo? Že to budu číst, se s ním budu probírat a že těm lidem budu odpovídat, což samozřejmě nebylo v mých silách a chápu, že to nebyl schopen nějakým způsobem zrealizovat ani ten ředitel, protože to prostě nešlo. Ale byl to ukazatel toho, jak intenzivní a masivní to tenkrát byl jev
ano, v té oblasti. No a abych se vrátil zpátky k té rodině, tak protože já jsem tam dělal ten průzkum asi týden, nebo necelý týden, 5 dní nějak, tak jsem přespával u těch lidí. A oni mě seznámili s tím svým příběhem, s tou svou případovou prostě situací, kdy jim tam na zahradě prostě ta koule, jedna takováhle, se snesla těsně nad zem. To, že z té koule potom vylezly, tuším, dvě takové entity, říkám schválně entity, protože oni podle, já to nechci nějak natahovat, jenom ty základní věci, podle toho popisu si člověk vůbec nebyl jist, jestli šlo o živé tvory. Ono totiž v tomhle případě klidně mohlo jít o nějaké robotické mechanismy připomínající člověka. No a oni mě přesně určili, kde ta koule seděla nad zemí, jo? Asi půl metru nad zemí, kde se vznášela. Zhruba asi 20 minut. A bylo to v těsné blízkosti hromady slídy, kterou oni tam měli. Vlastně šlo o zbytek slídy z stavebních prací, když prostě se stavěl ten jejich barák. Jo. No a já jsem si zjistil jsem si, odkud ta slída pocházela, konkrétně tu lokalitu, odkud pocházela, takže já jsem si vzal vzorek té slídy, ten se nabral do jednoho sáčku, pak jsem navštívil lokalitu, odkud teda byla ta slída, tam jsem sebral tu slídu do druhého sáčku, jako druhý vzorek, kvůli komparativní forenzní analýze. No a samozřejmě k tomu jsem měl ten celý ten, tu případovou studii, jo, kterou jsem dával dohromady. A odvezl jsem to na ČVUT do Brna, na ČVUT, a aby mi tam udělali prostě nějakou komplexní analýzu s tím, zda tam nevyběhnou nějaké anomálie po fyzikální stránce, co se týče té slídy. No a asi za měsíc, možná to trvalo asi měsíc, mě volali, že to mají hotové, abych tam přijel. Tak jsem tam přijel a tam do takového kanclu jednoho, toho jednoho pana doktora, vědce a fyzika, a on tam měl ty světiny, on mi to potom v kopii dal, takže já jsem to přiložil k té případové studii a řekl mi, podívejte, jako všechno je úplně v pohodě, naprosto v pořádku, tedy prostě není nic anomálního, a pak se zarazil a řekl až na jednu věc. A ta jedna věc je tak anomální, mi řekl, že my nemáme pro to zdůvodnění. Tak mě pochopitelně zajímalo, co to je za tu anomální věc. No a protože on, jak to bylo reprezentováno, tak mě to přišlo jako naprosto zásadní a klíčová záležitost, prostě přes kterou nejede vlak. Jako pro ně to byl problém. Jako. A on mi říká, no podívejte, ta slída, ten vzorek z toho dvorku, z té zahrady, ne ten vzorek z toho lomu, nebo tam z toho prostě, odkud, tam to je v pohodě. Ale ten vzorek z té zahrady, to znamená ten vzorek, na kterým byla ta koule, byl ten objekt, tak ten vykazuje radioaktivitu, která odpovídá radioaktivitě ve výšce zhruba 16 kilometrů nad zemí. A to je problém, pane, mi řekl ten doktor, ten vědec. Tak jsem si říkal, tak jak 16, radioaktivita 16 kilometrů nad zemí, no jaká tam může být radioaktivita v 16 kilometrech nad zemí, když tam prakticky skoro, tam lítají letadla, že jo, dalo by se říci. No a v tomto duchu, jako tak jsem s ním mluvil, jako like, tak jsem mu říkal, jako, a on se smál a říkal, ne, to je naprosto anomální, to prostě není normální, protože slída se netěží v 16 kilometrech nad zemí. Slída se prostě těží v lomech a prostě jako v nějaké nadmořské výšce, dejme tomu několik set metrů, nebo dejme tomu kilometr, možná klidně 2 kilometry, možná klidně 3 kilometry, a nebo dokonce možná klidně 4 kilometry, ale ne 16 kilometrů.
A tady je jednoznačně naměřená radioaktivita, která odpovídá, je to radioaktivita neškodná absolutně, jako nikomu neuškodí nic, to je plná pohodička. V podstatě se dá říci, že to je naprosto minimální radioaktivita, ale je anomální, protože prostě neodpovídá přirozenosti. No a tam jsem pochopil na tom, že i někdy to, co se jeví jako maličkost, nebo co se jeví jakoby lajkovi třeba, jo, lajkům by se mohlo jevit jako minimální nějaký rozdíl, tak i to může být absolutně anomální. Jo. No a oni si to nedokázali, ano, a oni potom chtěli vědět, jako a odkud to máte tu slivu, že to není normální, jako kde jste to nakopal, nebo kde jste to prostě sehnal, kde jste to sebral. Já jsem samozřejmě nechtěl, jako neměl jsem zrovna dvakrát vůli jim tam vysvětlovat celý ten příběh v tom 91. že? Tak jsem prostě řekl, že jsem to, že prostě řeší prostě jedna rodina takovou zajímavou věc, že prostě si myslí, že prostě nějaký energetický výboj se jim udál na zahradě, že možná to mohl být kulový blesk nebo něco podobného, a že nějaká plazma, jo, je přírodní a tak, a že pod tím byla ta slída, jako, jo, tak mě, že mě napadlo, že možná to mohlo vyvolat v té slídě nějakou anomálii, tak z tohohle hlediska jsem to přinesl. Ano, a on mě řekl, že jako i kdyby to byl kulový blesk a jakýkoliv jiný blesk, tak by to nemohlo způsobit a vytvořit tady to radioaktivní pozadí, radiační pozadí, které tam u té slidy bylo naměřeno. Takže to je jen taková jakoby zkušenost tady tohoto typu, prosím vás pěkně. Ano. Tak a teď se pojďme vrátit ještě zpátky těm fulguritům. On totiž existuje ještě jedna možnost, jeden případ nebo jeden typ účinků, který způsobí zesklovatění písku nebo křemičitého podloží, a to je pád meteoritu. Ve chvíli, kdy meteorit při té své rychlosti přijde do kontaktu s hmotou, to znamená s povrchem, jdeme tomu naší planety, tak samozřejmě tam dojde v milisekundách k ohromným transformativním energetickým procesům, kdy se vám energie hmoty, ta energie pohybová tíhova začne měnit na energii světelnou, na energii tepelnou. A v důsledku té teplné energie potom samozřejmě může dojít a také dochází k procesu metamorfózy hmoty, té křemičité hmoty. Čili hovořím o tom procesu zesklovatění. Ano? Jenomže tady to třetí možnost má také své háčky. Jedním je přítomnost kráteru. Jo? To je naprosto zásadní. My tady v České republice a na Moravě se můžeme setkat, možná se to viděli i na vlastní oči, nebo máte doma, s kvaziminerálem, který se nazývá vltavín. A všimněte si barvy toho vltavínu. Ta barva je tmavě zelená. Ano? A laik by si samozřejmě mohl položit otázku, no a odkud se tady tenhle vltavín zebral? Jako odkud se tu prostě zebral? No on se tu zebral v důsledku tepelného působení ve chvíli dopadu relativně velkého meteoritu, který interagoval se zemí v Bavorsku. A tam skutečně v tom Bavorsku, když dojdete do té lokality, tak tam doteďka najdete kráterovou prostě strukturu po dopadu toho meteoritu. A jak ta žhavá hmota, ta obrovská energie a ta žhavá prostě hmota se rozprskla paprskovitě
ve směru letu toho meteoritu, jak on narazil do země pod určitým úhlem, tak v té setrvačnosti potom ta rozžavená hmota ještě letěla dál a vytvořila takové paprskové vektorové prostě linky. No a ty linky z toho Bavorska vedou přes jižní Čechy až na jižní Moravu a po celé té, po těch linkách, po celé to, v tom pásu lze ty vltaviny nalézt. A všimněte si, že i v tomto případě se jedná o víceméně tmavě zelenou formu zesklovatělé hmoty. Čili působení enormního žáru. Je to něco jiného než úder blesku. Čili žár způsobený jako tokem elektronů. A po této stránce tu máme schodu. Máme tu schodu v barvě a máme tu schodu v působení obrovského žáru. Ano. Schodu nemáme samozřejmě v tom, že tady je kráter, tady žádný kráter nikde objeven prostě nějaký zásadní prostě nebyl. Protože, jak víte, tak jaderné zbraně mohou explodovat nad zemí v různých výškách s loupcem tepelného působení v epicentru exploze. Že? No prostě jedna a jedna sečteno a podtrženo, když to sečteme a podtrhneme, tak tu máme poměrně zřetelné indicie nasvědčující tomu, že tu ta termojaderná, nebo chcete-li jaderná válka obecně proběhla. Detailně potom k tomu později. A kdy ta jaderná válka proběhla? Ta jaderná válka proběhla mezi zhruba v období, jak už jsem řekl, mezi nějakými těmi 13 až 14 tisíci až 18 tisíci lety plus minus. To znamená, když to odečteme 2000, tak se dostáváme do období 12 až 16 tisíc let před naším letopočtem. Tedy těsně před velké kataklizma. Jedna z hypotéz, která se zabývá problematikou vzniku velkého kataklizma, hovoří o tom, že to velké kataklizma bylo důsledkovým doprovodným efektem té předcházející jaderné války, kdy byly použity ještě exotičtější zbraně, jež způsobily energetické anomálie celoplanetárního charakteru v kontextu s planetárním jádrem. Ale to se dostáváme zase ještě trošičku někam jinam. Pro nás je důležité to, že v té době s největší pravděpodobností byla aktivně použita hyperdimenzionální paprsková zbraňová technologie velké Gizy, když to jakoby zjednoduším. A teď, kdo byl v konfliktu? Kdo byl účastníkem tady tohoto konfliktu? Zase teď budu trošičku předcházet informacím a událostem a řeknu. Do úvahy připadají tři civilizace, nikoliv ta původní supercivilizace, která vlastně vytvořila tu supertechnologii zbraňovou, ale ve hře jsou ty oddenky. Ano, tři konkrétní oddenky. Dědice, jo? Civilizační dědice té supercivilizace. A to Osiridova říše. Osiridova říše, která předcházela o x tisíc let staroegyptskou říši a která se v kritickém období před 13 až těmi 16 tisíc lety nacházela v oblasti severní Afriky a částečně i Středomoří. To je jedna. Druhá, Rámová říše, která se rozkládala v oblasti dnešního indického subkontinentu a několika větších ostrovech v Indickém oceánu, které dneska již neexistují, neb byly potopeny nebo zničeny v důsledku velkého kataklizma před 12 tisíci lety. A třetí zainteresovanou civilizací v tomto konfliktu je Atlantida. Atlantida par excellence se vším všudy, tak jak se
na atlantskou civilizaci díváme. Tady bych chtěl zdůraznit a zároveň, pokud jste nesledovali mé pořady týkající se projektu Orion, abyste se vrátili o pár dílů dozadu, konkrétně k páté části projektu Orion a prošli si pátou až patnáctou, tuším, nebo čtrnáctou část, kde detailně rozebírám hlavní pravěké globální civilizace a mezi nimi i civilizaci atlantskou. Jenom tady řeknu toliko, že civilizace atlantská, jako hovoříme o, ne o Atlantidě, jako geografii, ale o atlantské civilizaci, čili dotýkáme se demografické problematiky. Tak atlantská civilizace začala usebírat před nějakými 75 až 70 tisíci lety, a to z genetických zbytků hyperboreánů, kteří tedy to jsou ti, kteří přežili polární kataklizma, které zachvátilo naši zemi, respektive severní polokouli a jakoby arktické oblasti severní polokoule před 120 až 125 tisíci lety. A tento genom se nám míchá s genomem několika původních lokálních kultur Severní Ameriky, dnešní Severní Ameriky a částečně Střední Ameriky, kteří žili především na Středozápadu, kteří prostě měli problém svůj vlastní osobitý, a ten jejich problém spočíval v tom, že v důsledku polárního kataklizma, že Severní Amerika je na severní polokouli, že se jim změnily naprosto zásadním způsobem lokální klimatické podmínky, které prostě jaksi potom už nebyly k žití. Jenom bych chtěl připomenout, že v místě, kde se budete pohybovat v severní oblasti a v severozápadní oblasti Nevady a částečně Arizony, tak tam narazíte na takovou polopouštní až pouštní oblast, která z geografického profilu vytváří takovou mělkou pánev. A pro nás je důležité vědět to, že na tomto místě před nějakými 100 000 lety zhruba, nebo v podstatě 100 tisíci, 120 tisíci, 130, 140 tisíci lety bylo obrovské jezero, respektive vnitrozemské kvazi moře sladké vody. A tady toto obrovské jezero, jakoby kvazi moříčko takové vnitrozemské, ale se sladkou vodou, bylo naprosto zásadní a důležité pro to místní obyvatelstvo. Neboť vlastně prostřednictvím podzemní vody to jezero nebo to moříčko zásobovalo rozsáhlé oblasti vláhou, tím pádem se tam dali pěstovat prostě plodiny užitkové. Nebyla tam tehdy žádná poušť ani polopoušť, byla tam skvětající subtropická prostě oblast. Přišlo polární kataklizma v důsledku bezprecedentních geofyzikálních procesů v určitých hloubkách severoamerického kontinentálního plátu došlo k tomu, že ta voda se vcucla do země. Ona v podstatě je to, jako když byste ve vaně vytáhli špunt a ta voda vám vyteče prostě do kanálu. Těmi trhlinami a tím vším, jak to rozpukalo se prostě, tak se to prostě celé vcuclo do země. Ta oblast vyschla totálně a už se nikdy nespamatovala. Navíc to polární kataklizma má ještě za následek vznik například takových věcí, jako je Grand Canyon, Velký kanion, jo, Grand Canyon, což je vlastně puklina, to je trhlina, zemské kůře, která vlastně vznikla ve stejné době. No a teď si představte, že se statisícům, hypoteticky řečeno, domorodým obyvatelům takto náhle prostě změní jakoby nejen klima, ale změní celý ekosystém.
Říkám náhle, ve skutečnosti to byl proces, který trval několik staletí, možná i několik tisíciletí, ale v podstatě ve finále to dospělo k tomu, že jistá generace potomstva těch původních se rozhodla prostě, že se musí přestěhovat jinam, neboť tam už fungovat nemohou. No a protože na západě, jako směrem k Tichému oceánu, tak tam oni měli k tomu docela takový jakoby odstup, Grand Canyon a tak dále, ono to tam bylo hodně zvrásněné a obecně řečeno nebezpečné, tak se vydali na východ. Jo, tak šli, prostě cestovali na východ. Vzali si prostě tu technologii, používali tu technologii, kterou měli k dispozici. A zároveň jim pomohli Half Musuv. Half Musuvové, to je speciální terminus technicus, speciální název z jazyka tady těch původních, řekl bych, kmenů nebo původních obyvatel, kteří na tom středozápadu žili před těmi 120 tisíci lety. A v podstatě ti Half Musuvové je to samé, co Telosané, neboli jeden typ představitelů podzemní odtržené civilizace. Paradoxně Half Musuv rovná se Telosané a Telosané jsou zase přeživšími, kteří přežili polární kataklizma z hyperborejské civilizace. Čili co se týče toho polárního kataklizma a hyperboreánu, tam máme dva typy migračních aktivit. Takzvanou povrchovou a podpovrchovou. Povrchová migrační aktivita je dělena na východní a západní. Východní, to znamená východní, zahrnuje sibirskou a uralskou, kavkazskou, altajskou a pamírskou oblast a západní představuje geograficky skandinávské oblasti, země Františka Josefa, dnešní Grónsko, Špicberky a tak dále. A samozřejmě ostrovy, kterých těch největších bylo 18, které vznikly vlastně v důsledku horotvorných procesů prostřednictvím toho polárního kataklizma. Ty nám vylezly z Atlantiku ze zdola, to byly lávová pole, která se vyvrásnila a vykvetla prostě nad mořskou hladinu. Tady ta lávová pole, jak víte asi také, jsou velice blahodárná, jsou velice jakoby dobrá pro ukotvení ekosystému. Jo. Sopečná lavová pole, že tam prostě roste všechno možný a daří se tomu velice dobře. Takže pochopitelně, jestliže máte 120-125 tisíc let před naším letopočtem, máte tu polární kataklizma, Atlantida se nám začíná demograficky nějak usebírat pomalinku kolem v období před 75 až 70 tisíci lety, tak máte tam rozdíl 50 tisíc let. 50 tisíc až 55 tisíc let. A těch 50 tisíc až 55 tisíc let je dostatečně dlouhá doba k zavedení a ustanovení ekosystému na těch vyvrásněných ostrovech. A k tomu také došlo. No a abych se vrátil k těm domorodým z té Severní Ameriky, no a oni dospěli k pobřeží Atlantiku a Half Musuvové jim technologicky pomohli se dostat právě na tu skupinu těch, do té skupiny těch nejsevernějších ostrovů Atlantidy. Protože ty ostrovy, těch 18 ostrovů, v podstatě vykvetlo od nějaké 55. stupně severní šířky, takhle za sebou v pásu, až k 50. stupni jižní šířky. A potom později, tak jak víceméně se evolučně rozvíjela atlantská civilizace, vznikla velmi dobře propracovaná logistika mezi jednotlivými ostrovy ve smyslu dopravy, ve smyslu toku energie, ve smyslu prostě fungování klasické civilizace. Z genetického hlediska tu máme v první fázi směsici genů původní hyperboreánu se směsici
genů tady těch původních nativních kultur amerického, severoamerického kontinentu. A pod postupem času se nám potom k tomu přidávají ještě další genetické jakoby fragmenty z oblasti střední a jižní, z oblasti střední a jižní Ameriky. To nám ve finále formuje takový ten základní osobnostní obrazec Atlantiana, což je kombinace velmi vysokého intelektu a na jedné straně, ale na druhé straně velmi silného emocionálního náboje.

To je o x desítek tisíc let po vzniku Atlantské říše. Mezi tím prošla expanzí, prošla extrapolací nahoru, prošla vrcholem své existence spirituální, technologické, kulturní a tak dále, aby potom přecházela do úpadku. A ten úpadek té atlantské civilizace začíná někdy v období, mezi období před 45 a 48 tisíci let, těch důvodů, proč začala ta dekadence, proč vlastně začal ten úpadek morální, kulturní, duchovní, technologický a podobně. Tam ty důvody je mnoho, nebudu tady rozebírat, na to není čas. A upadá nám ta civilizace dolů. Samozřejmě, jestliže vám nějaká kultura začne upadat, tak začne fungovat kolektivní půd sebezáchovy. A ten kolektivní půd sebezáchovy, pokud se rozjede a dosáhne určité dynamiky, dosáhne určité, řekl bych, určitého extrému, no tak potom opravdu to jde přes mrtvoly. Jo? A v době té jaderné války, v době, kdy vlastně se vyprovokovala ten globální jaderný konflikt, tak byla Atlantida na vrcholu dekadence. Ona byla prostě stála před rozpadem a v podstatě zánikem. To je principiální záležitost. Každá kultura zanikne. Každá civilizace jednou zanikne. Civilizace není perpetuum mobile. Přečtěte si od Spenglera Zánik západu. Ta kniha vyšla už asi ve 40. vydání, to je naprosto nadčasová záležitost. Doktor Spengler sepsal ten spis, on má mimochodem přes 1200 stran, to je obrovská bichle, ve 20. letech 20. století a tam nádherně popisuje v podstatě evoluční cykly civilizací mimo jiné. A detailně tam analyzuje, rozebírá a zdůvodňuje v podstatě, jak to funguje. Prostě jak funguje ten počáteční impuls, z čeho se usebírá ten počáteční impuls, který vede ke zrození nějaké kultury, nějaké civilizace, nějaké nové civilizace. Teď tam popisuje mechanismy, které charakterizují extrapolaci, to znamená pohyb nahoru, to znamená ten vývoj, ano, ten rozvoj, ten vývoj, v podstatě tu expanzi. Teď to dosahuje nějakého vrcholu, a ten vrchol, ten pík té civilizace, kdy ta civilizace je na tom nejvyšším vrcholu, dál už se prostě nemá šanci dostat, tak on netrvá nějak dlouhou dobu. Řádově je to vždycky, je to několik procent času existence, celé existence té kultury nebo té civilizace. A potom to nezadržitelně, a tam vždycky se vytvoří mechanismy objektivní, které to způsobí, že dojde k, můžeme to nazvat breakpoint, a v podstatě přejdeme přes ten vrchol a jdeme do neodvratitelného úpadku. A to je už jenom otázka času, kdy vlastně dojde k zániku té kultury a té civilizace. No a když si projdete Spenglerovy principy, které jsou opravdu na vysoce fundamentálním základě postaveny a jsou velice sofistikovaně popsány, a podíváte se na dnešní svět, tak zákonitě zjistíte nezadržitelné. A to, že Západ je už nějakou dobu, v podstatě, když vezmu Spenglera, tak Západ od poloviny 18. od poloviny 19. století se nachází v zóně se šupu směrem dolů. A i když se to Západ snažil zachránit koloniemi a já nevím vším, tak stejně prostě to nešlo zadržet, jenom prodloužit tu agonii. A dneska v tom sešupu pokračujeme. A v tom sešupu je jak Evropa, čili geopoliticky Evropské unie, tak celý Západ. Ano. A naopak Východ, a tím nemyslím jenom Čínu, jako já tím myslím prostě Asii jako celkově obecně. Jo? Jde, se překlápí do extrapolace, to znamená směrem nahoru. Jo? A když se na to podíváte, když se podíváte na tyto cykly z hlediska, dejme tomu stačí několika posledních tisíc let, tak zjistíte,

0: vidíte, že to funguje jak kivadlo. Ono se to neustále takhle cyklicky přehazuje. Když za východ je v dekadenci, to znamená v procesu úpadku, tak západ extrapoluje. To trvá nějakou dobu, pak se to přehodí zase na druhou stranu. Mezitím ale některé kultury to tu dekadenci jakoby zvládnou. Zvládnou ne, že to přežijí, ale že se zmetamorfují. To znamená, ta kultura nebo ta civilizace prostě nezanikne jakoby natvrdo, ale ona zanikne formálně v důsledku toho, že je absorbována jinou kulturou. Je prostě absorbována jinou kulturou. Ona ji absorbuje do sebe, vcucne ji do sebe. A potom samozřejmě ti přeživší nebo ti následovníci té původní zaniklé kultury přenesou na sebe otisk toho, který pozře. Ve smyslu světonázoru, náboženství, systému víry, společenského konsenzualismu, sociologie a tak dále a tak dále. I řeči samozřejmě, jazyka, jo, a tak podobně. A opravdu, pokud vás toto zajímá a chtěli byste se vzdělat po této stránce, prostudujte si Zánik západu od Spenglera. Já tu knihu tady mám nahoře, nebudu ji teď vytahovat samozřejmě, ale seženete ji v českém jazyce, určitě v antikvariátu, určitě ji seženete v knihovnách. Nelekněte se, že to má přes 1000 stránek a opravdu, když prostě si ji byť prolistujete, jo, a přečtete si jenom určité pasáže vybrané, tak to prostě stojí za to. A to, co se ta jaderná válka, která tu v podstatě se nějakým způsobem začala odvíjet v tom období před 13 a 16 tisíci lety, byl jeden z několika objektivních mechanismů, který v podstatě se podílel na zániku všech těchto tří kultur. Atlantské civilizace, Osiridovy říše a Arámovy říše. To, co zůstalo, zůstal otisk kolektivního vědomí, který obsahuje určité edukace, to znamená určité vědomosti a znalosti obsahoval a obsahuje určité poznatky, určitý jakoby sociální narrativ, sociálně kulturní narrativ a nějaké memy a nějaké programy na kolektivní úrovni. Takže staroegyptská civilizace, která začala potom postávat po x dalších tisících letech, protože Osiridova civilizace to je údobí ze Tepy, před samozřejmě vznikem staroegyptské říše a dynastické vlády faraonů, tak ta staroegyptská říše vlastně v rovině toho kolektivního vědomí převzala celou řadu paradigmat Atlantidy, celou řadu paradigmat Osiridovy říše a celou řadu paradigmat Rámovy říše. Američané, to znamená energoinformační pole Severní Ameriky především, protože tam jde o tu genetiku, protože před těmi 120 tisíci lety to byly především severoameričtí národové, kteří v migraci se smísili s genetikou Hyperboreánu, aby se vytvořila genetika Atlantiana. Takže to energoinformační pole zaniklé Atlantidy konfiguruje, čili rezonuje primárně s geografií a s národním, jakoby národním egregorem Severní Ameriky. No a je to jasné, je to zjevné. Všimněte si, že když se podíváte například na kresby od Edgara Caseyho nebo kresby od Dana Clengera a další jasnovidní lidé, kteří byli schopni kreslit chrámy, budovy a vlastně kreslit nebo ukázat základní principy urbanistiky atlantských měst a podíváte se třeba na Bílý dům, podíváte se na obelisky, podíváte se na různé důležité budovy ve Spojených státech spojené se zednáři, spojené obecně s politik, s politickými instituty nebo s určitými univerzitami. A teď, jestli uděláte jednoduchou komparativní analýzu, tak najednou s úžasem zjistíte, pro pána Jana, oni kopírují ve velké míře z nějakých minimálně 75% atlantskou urbanistiku. Jak je to možné? Protože celý duch Severní Ameriky, severoamerického národa, přes ty otce zakladatele a tak dále, je protchnut a prosicen mementem Atlantidy. Mementem Atlantidy. A co to znamená? Zase Spengler, a nejen Spengler, znamená to jednoduché. Vzorec se opakuje. Cyklus se opakuje a Ameriku čeká to, co Atlantidu. Bude to za jiných okolností, bude to v jiném čase, bude to prostě jinak možná trošičku formované, ale principiálně to bude naprosto stejné. Naprosto stejné. Oni to prostě přetáhli na sebe, jo, ten egregor. No a rámová říše, ona se vždycky snažila být neutrální. Nestranila ničemu ani nikomu. Ona se snažila být prostě nestraná jak vůči Osiridově říši v tom údobí Zetepy, tak vůči Atlantidě, tak vůči Lemurii. Prostě neutralismus. Jenomže ona na ten neutralismus ve finále doplatila, protože byla vtažena prostě do toho konfliktu, aniž by chtěla být účastná v tom konfliktu. Ano. No a podívejte se na současnou geopolitiku, který národ kopíruje rámovou říši. A já si myslím, že jste natolik inteligentní, a já to vím, že to vám to rychle, velmi rychle dojde. No Indie, to je dnešní rámová říše. Indie, která se neustále snaží o neutralitu, snaží se vyjít jak se Západem, tak s Východem, s Rusama, která se snaží víc s Iránci, stejně tak jako s Iráčany a Pákistánci, se kterými mají problém v tom příhraničí, která se snaží víc s Čínou, ale stejně tak na druhé straně i s Tibetem. Jo? No, to není nic jiného, než zase naprosto analogie k té Severní Americe a Atlantidě, rámová říše. No a Osiridová říše, no, nemám tady moc času, abych mohl vydefinovat detailně Osiridovou říši, ale nechám tedy toto, ponechám, protože nám ten čas kvapí, ponechám vám toto na vaší úvaze, jak dalece mi budete věřit v tomto. Ale pokud byste chtěli hledat v současné době v rámci geografie, geopolitiky následovníka Osiridovy říše, čili společenství, které jaksi převzalo v tom kolektivním energoinformačním poli paradigmata, vzorce a principy Osiridovy říše, neříkám ve 100%, ale dejme tomu zase v nějakých těch 70%, tak to je Evropská unie. A příště vám to doložím na konkrétních příkladech. Ano. Čili vidíte, že jsme teď trošičku možná odbočili od té úplně přímé linie, ale ty odbočky jsou důležité, protože vám pomohou si postupně vytvářet jakýsi komplexnější a kvalitnější obrazec toho, jak se formovala naše historie lidská a prehistorie. Protože ta historie prehistorie je extrémně důležitá. Víte v čem? Mimo jiné? V tom, že my přebíráme na energoinformační úrovni kolektivního vědomí vzorce našich předků ve smyslu civilizací, kultur a národů a vlastně neseme jakoby tu jak bych to řekl, tu louč nebo prostě ten plamen dál, s tím, že máme vědomou příležitost neopakovat chyby těch našich předků. Ale abychom ty chyby neopakovali, tak především je potřeba vědět a znát, být edukován, mít k dispozici ty informace, aby jsme věděli, v čem oni udělali tu chybu aby my jsme potom tu chybu nemohli opakovat. Ale jestliže jste uzamčeni v hlubokém nebo v nějaké rovině nevědomí, no tak pochopitelně je logické, že opakování té chyby je vysoce pravděpodobné, ne-li, že to hraničí prakticky ze 100% jistotou.
1: Já mohu do toho vstoupit trošičku, protože oni se volají telefony.
0: Aha, to já se omlouvám.
1: Ono už je totiž skoro 40, jo, takže já jsem slíbil, že jim dám taky prostor. No, volá...
0: Jejda, tak to se omlouvám, no.
1: Volá Arnoš, takže... Arnoš, jste si ve vysílání, prosím.
2: Dobrý den, zdravím pana Chvátala a pana Hlávku.
1: Dobrý den.
2: 19. srpna 2024 byla druhá kvadratura Pluta ve Vodnáři na Haumeu ve Štíru v tomto roce a 19. srpna 2024 vyšel na Novinkách rozhovor s českým prezidentem Petrem Pavlem, který v něm prohlásil, že za současné situace by měla být Ukrajina přijata do NATO bez mírové smlouvy s Ruskem. Nechápu, jak tohle může pětihvězdičkový generál vůbec prohlásit, protože jak si by to znamenalo, že na to by bylo ve válečném stavu s Ruskou federací a taky 19. srpna 2024 podepsal prezident Ruské federace Vladimír Putin evakuační dekret pro lidi z takzvaného kolektivního západu, který nesouhlasí se směřováním kolektivního západu a chtějí emigrovat do Ruska a je to vlastně podobný dekret, jako podepsal ruský prezident Josef Vissarionovič Džugašvili neboli Stalin v roce 1938 nějak půl roku v listopadu nějak 1938 nějak půl roku před vypuknutím druhé světové války.
1: Arnošte, jestli můžu to zastavit, je to hrozně dlouhý a není otázka. Prosím, dej otázku, protože tohle to se dřív hodí, kdyby se zavolal třeba panovi VK v pátek. To je dřív otázka pro něj. Nevím, co tě na to odpoví Jarda, nicméně, jaká je otázka tvá?
2: No, že to je velice zajímavý. A 19. března 2024 byla první kvadratura Pluta ve Vodnáři na Haumeu ve Štíru v tomto roce a toto se zasprojevilo tím, že francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že by francouzští vojáci měli jít na Ukrajinu jako takzvané živé štíty. A ještě nás čeká třetí kvadratura Pluta ve Vodnáři na Haumeu ve Štíru v roce 2024.
1: Dobře, děkujeme. Otázka teda nepadla. Jardo, máš na to nějakou odpověď?
0: Nemám.
1: Tak, to je přesně ono. Takže volal tu ještě nějaký jiný telefon, ale bohužel teď nevolá, takže co s tím uděláme teď? Ten nám to tady přerušil. Arnoš, celý ten výklad. No tak asi nezbývá Jarda, nebo počkej, jestli tady máme. Jestli ještě tady nemáme něco. Ne. Tady nás zdraví někdo z Bratislavy, ale je tu nějaká otázka? Tady taky ne. Ach jo, ne, to je problém, vždycky. Ne, tak tady taky ne. Já to asi pokračuji dál, a kdyby někdo zavolal, on volal, posluchač, já mi někdo zavolá, tak... A moment, asi už to vypadá, ano, už je to tady, takže výborně. Takže beru hned do vysílání. Tak, halo, slyšíme se?
3: No, Sikoro, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak jste ve vysílání rovnou, prosím.
3: No, dobrý večer, takže tady Zdeněk Sikora, zdravím ze Španělska. Já jsem se chtěl zeptat, Pane Chvatale, souhlasíte s trilogií pana Josepha Farella The Giza Death Star ohledně toho tedy, že pyramida v Gize byla zbraň hrobného ničení?
0: Ano. Ano. Já jsem s Josephem ve spojení a v podstatě jakoby v určité míře, samozřejmě v určité míře, ten můj výklad bude, vychází i z jeho výzkumu.
3: Já jsem si všiml, já jsem ty knihy tři četl. Já jsem se chtěl zeptat, ono přece jenom ta kniha poslední, ta část, ta třetí část té trilogie vyšla před 8 lety, jestli je k tomu nějaký, řekněme, novější výzkum, nebo jestli jsou nějaké ano. další poznatky k tomu. A budete tedy o tom mluvit?
0: Ano, budu ale ne dneska, potom na závěr, protože Joseph udělal revizi a ta revize udělal revizi a ta revize vyšla letos, tuším letos na jaře. Já ji ukážu na kameru, tady, jo. Jo, je to vlastně revizní jakoby publikace, protože tam došlo ještě k celé řadě dalším posunům a objevům, což vlastně tu původní trilogii, nechci říkat, že by to odsouvalo jakoby bokem, ale nestačí už si nastudovat jenom tu trilogii, ale je potřeba opravdu si nastudovat i tu revizní publikaci. Jo? Takže pokud máte možnost potom se k tomu nějakým způsobem dostat, tady k tomu materiálu asi ano, protože pokud jste měl možnost číst ty tři knihy od něho, tak určitě se dostanete i k tomuto na Amazonu třeba. Si můžete na Amazonu si můžete zakoupit, tak takhle bych se k tomu vyjádřil. Jo? Ta revize tam proběhla.
3: No, je jenom taková jenom zajímavost, jako jakým způsobem vlastně je tedy možné, protože samozřejmě, jestli se bavíme tedy o knižce Christophera Dana ohledně pyramidy, teda, kde on popisuje, že to teda jako byl ten, ta výroba té elektrické energie, že to s tím souvisí. Do jaké míry, protože vlastně já jsem žil 2 roky v Egyptě a byl jsem mnohokrát tedy v Gize, a tam ano. je skutečně ta oblast je dost silně hlídaná, co se týče zvláště tedy toho, ano. že vlastně dostat se do toho podzemního komplexu, tam je obrovské podzemní město, o kterém se zmínili už archeologové ve 30. letech minulého století, kde to vlastně ano. v jedné z těch knih, v tom 10. tomu, to je dost velká publikace jednoho archeologa, kdy dělali ty vykopávky v těch 30. letech studení století, kde on to tam trošku podrobně popisuje. Takže chápu dobře tedy, že s těmi podzemními jezery, které tam jsou, kdy to jako je ten výzkum s tím souvisí, tedy, jo?
0: Ano, v podstatě ta opticky viditelná a hmotná část toho zbraňového systému, což vlastně je ta velká pyramida, ale z revizního pohledu i Hefrenova a Menkaurova, tak to jsou vlastně, jakoby zjednoduše řečeno, generátory energie, které unikátním způsobem, nestandardním, na zcela jakoby jinak nastaveným, než nám funguje naše technologie, třeba atomová elektrárna, nebo jo, tady to funguje úplně jinak. Samozřejmě není k tomu potřeba žádná klasická elektronika a tak podobně. Tak ten princip generování energie vlastně je kombinace využití elektromagnetického pole Země na jedné straně a zemského jádra na straně druhé, přičemž ten tok energie probíhá nelokálně a já o tom budu potom detailně hovořit, včetně transdukce a transformace té energie na ty vyšší rezonanční úrovně, jo, které takže potom jsou užitné.
3: Mluvíte o Lafayetově teorii teda?
0: Ano, ano.
3: O Lafayetově teorii, dobře, rozumím, děkuji.
0: Jo, a tak super.
3: Jo, děkuju moc, jenom ještě taková věc, jestli víte, kde se poděla druhá Sfinga?
0: Kam se poděla? Jsem moc dobře nerozuměl.
3: Jo, ano, kde se poděla druhá Sfinga? protože já, jestli jsem to pochopil dobře z té různé literatury z toho 16., 17., 18. století, tak swingy byly dvě, oni jsou taky vyobrazované na některých obrazcích, že byly dvě. A když jsem mnohokrát chodil, samozřejmě, když jsem tam částečně bydlel, měl jsem výhled přímo na pyramidy a na to show večerní, které máte na obrazovce za sebou, osvícené, tak kde myslíte, že vlastně tam, že tamto místo pochopitelně té druhé swingy je prázdné, tak kde se mohlo podít?
0: To je velice dobrá otázka, protože už jenom z toho hlediska, že ne každý ví, že vůbec nějaká druhá swinga existovala. Jo? A tady jde o to, že teda existuje na to několik názorů, několik hypotéz. Žádná z těch hypotéz se bohužel nedá nějakým způsobem objektivně prokázat, nebo není objektivně dokazatelná, protože na to nemáme podmínky a možnosti. Ale hovoří se o tom mimo jiné, že ta sfinga byla rozebrána. Sice se nedokážu představit tedy, jak ji rozebírali, to teda jako je fakt pro mě jako, nevím, jak se s tím popasovali, ale prostě, že ji rozebrali a ty bloky jednotlivé, ze kterých byla vlastně sestavena, tak byly postupně převezeny z afrického kontinentu. Část skončila ve Velké Británii, část skončila ve Francii a část skončila v Americe. Tady jde o to, to má určitou logiku v tom, že z hlediska jakoby energoinformačních polí národů jsou Francie, Anglie a Spojené státy v takovém velice zvláštním osudově nebo karmicky možná by se dalo říci, osudově energeticko-karmické vazbě jsou vzájemně propojeny. Jo? A to propojení jednak vzniklo na přirozené bázi vlastně už například prostřednictvím takových aktivit, jako byl Napoleon v Egyptě, francouzský, jako byly anglické příspěvky určitých egyptologů v Egyptě, kdy vlastně tady prostě to funguje tak, že pokud se nějakou dobu mentálně a emocionálně propojujete s energoinformačním polem toho, čeho zkoumáte, tak víceméně vytváříte nová vlákna jakýchsi linek propojujících spojení, propojujících vláken, které potom víceméně, když se ten člověk vrátí do toho energoinformačního prostředí svého národa, tak vlastně vnese tam ty linie, které se ukotví. A tady potom, tady samozřejmě to nejde jenom o to, jsou tam ještě jiné faktory, které v tom hrají roli. Ale na té objektivní úrovni toto souvisí s tím, proč Francie, ve Francii, i v Anglii, i v Americe je obelisk například. Jo, oni to mají všichni ty tři státy stejně. Proč víceméně mytologicko-mystické pozadí staroegyptské říše je promítáno a profilováno do okulturní scény Francie, Anglie i Ameriky. Jo?
3: No a jenom chci se podotknout, že nejvíce obelisko má Řím, jo, z všech těch států. Ono to souvisí jasně, jenom samozřejmě ano, historicky, Řím, ono to souvisí jenom historicky, ale souvisí to podle mě jakoby duchovně, protože ten přece ty obelisky, jestli já to chápu dobře, to, co vy jste zmiňoval, to mě prosím vás, když tak mě opravte, jestli to chápu správně, protože vlastně ty obelisky slouží jako komunikace, jsou to vlastně komunikační média i vlastně technicky, kdy vlastně na dané specifické frekvenci, která se dá pochopitelně normálně změřit danými přístroji, tak vlastně se komunikuje prostě z těchto obelisků všechny tyto státy vlastně prostě si nějakých specificky pro mě neznámých možností nebo počítačů, které já osobně neznám, ale jsou skutečně na takové bázi, kde jsou schopni vlastně tyto státy prostě z toho komunikovat, jo, v kontextu řekněme nějaké té pochopitelné biogeometrie, tak jak to pan profesor Karim, jako když on to tam vlastně v těch knížkách vlastně taky popisuje, jakože to jsou ty antény. Jo, Ibrahim Karim, ano. Jo?
0: Karim, znám. Ano, to je jedna věc. velmi správně jste to popsal. A druhá věc je, že obelisk je falický symbol, to znamená z toho mytologického, mystického hlediska, je prezentátem nebo prezentérem elektrické síly a ohnivého živlu, což jsou poměrně dost zásadní faktory, zase když vezmeme třeba prostředí geopolitiky a podobně. To, že ty obelisky nebo výrazný počet obelisků je i v Itálii, souvisí s tím, že Řím jí bylo a v podstatě i v současné době ústředním řídícím centrem mocenských sil jak v Evropě, tak ve Velké Británii a potažmo přes Velkou Británii s přesahem do Spojených států. Například zase v těch Spojených státech můžeme vidět o kulturní vazby objektivní na Řím a řekl bych takovou tou křesťanskou ideologii a mytologii, vystřeba stát Maryland, což vlastně je země Panny Marie, ano, nebo Los Angeles, město andělů, Santa Monica, a tak podobně. To jsou ale věci, které jsou na pozadí a nejsou hned přímo zřetelné. Jo? Tady ještě k tomu Římu takovou zajímavost. Jedna z císařských rodin, nebo z aristokratických rodin, těch v podstatě 11, já jsem o tom měl teďkonc, jsem o tom mluvil o víkendu na konferenci, tak víceméně jakoby ta jedna z těch rodin, ona logisticky řídí pravidelná zasedání, která jsou, nebo která probíhají v Itálii na předem vybraných spirituálních a silně energetických místech. A konkrétně ta jedna z těch 11 rodin má právo určovat, nebo v podstatě vybírat, guvernéra, asi tak bych to mohl nazvat, v uvozovce guvernéra, specifické geografické lokality, která se nazývá London City, což je nevelké prostranství nebo nevelké území uvnitř Londýna, které funguje v podstatě jako stát ve státě a které je nadřazené i anglické královně nebo prostě anglickému královskému rodu. Takže
3: když...
0: To komité 300 je pořád ještě hodně dole, jo, pod těma císařskými rodinama, jo. A tady je třeba zajímavé to, že když, dejme tomu, už zemřela anglická královna, chtěla navštívit z nějakého důvodu, nebo chtěla jednat s guvernérem, anebo s jeho náměstky z London City, tak o to musela dopředu požádat několik měsíců a musela čekat, zda její žádosti bude vyhověno, či nikoliv. V případě, že té žádosti bylo vyhověno, což se ne vždycky stalo, tak se musela převléci do speciálního ošacení, specifického ošacení a vlastně s těmi úředníky a tak dále se dostavila k jedné ze tří bran, pomocí kterých lze projít, které jsou hlídány a pomocí kterých lze projít na to území London City. Tam před tou bránou se zastavila, musela zastavit a musela vyčkat příchodu toho guvernéra. A ve chvíli, kdy ten guvernér přišel, tak součástí té inaugurace bylo, že mu musela políbit ruku tomu guvernérovi, anglická královna. Jo. Což je úplně neuvěřitelné. Jo. A já teď o tom právě, tady mám rozepsaný takový materiál, takový článek zajímavý, a mám tam uvedeny i zdroje. A v podstatě, když se vrátím k tomu našemu původnímu tématu, tak právě tím, že ten Řím byl a stále ještě je, nebo to, jako ta Itálie, ale ne ta Itálie jako italská vláda a tak podobně, ale těch 11 aristokratických rodin, které mají v podstatě společné silové centrum operační, ustanovené na území Itálie a to funguje po stovky a stovky a stovky let, takto, tak to souvisí i s tou kumulací těch obelisků. Jo, protože ten obelisk, on byl brán tím, že to je vlastně falický symbol analogii obelisku.
3: Bavel o tom, píšel tu knihu, on má celou knihu, bavil mě o tom celou knihu, kde píše vlastně, že ano,
0: ano.
3: No, no, to tam vlastně podrobně píše. Já teda už, ono, že pozdě, ještě mám dotaz jeden jasně. K tomu, čili rozumím dobře, že když jste hovořil tedy o tom, co se týče vlastně v rámci těch hvězdných válek nebo těch meziplanetární války, o tom, že vlastně došlo k změně těch, toho magnetismu nebo prostě toho působení těch planet. Rozumím dobře, že to je přesně to, co popisuje Velikovský ve svých knihách, nebo Velikovský to, jak si on popisoval trošku z jiného pohledu.
0: No, on to trošku popisal z jiného pohledu, ale hlavně on to tak jako Jo. Načal, jenom on se toho jakoby dotkl, jo. No, on samozřejmě měl poměrně omezené datové zdroje, takže, ale zase on to vyvažoval určitou mírou jakoby kvazi takového vhledu, nechci říkat jasnovidnosti, ale takového jakoby pronikavého vhledu společně s jeho intuicí, jak to asi mohlo být, jak to asi mohlo probíhat, a tím on nahrazoval prostě nedostatek těch dat, jo, těch datových zdrojů. Jo. Ale určitě je dobré si toho Velikovského přečíst. Jo.
3: No on jako když ty knižky, jako já když to měl četl, tak
1: já musím trošku do toho vstoupit, on už je opravdu třeba 20 hodin a nemůžeme zase tolik přetahovat. Takže diskuze byla pěkná, věcná a děkuji, zavolejte, když tak příště, ano?
0: Já bych chtěl poděkovat pánovi, ano, chtěl bych poděkovat pánovi a pozdravujte u vás ve Španělsku.
1: Ano, přesně tak.
3: Jo, děkuju, já bydlím v Ostravě, původně jsem se přestěhoval do Španělska.
0: Vážně, tady
3: je v Ostravě. No, já jsem Ostravák, ze Zámřehu Kotři jsem bydlím.
1: Ale, jo, takhle, ale, a teď no, jste ve Španělsku, to je číslo,
3: ano,
1: máte
3: Španělsku. Ano, teď jsem ve Španělsku, no.
1: Kde pak je, si můžeme?
0: Kde tam jste ve Španělsku? Když tak mi brkněte na...
1: Malaga.
0: Malaga. No, Malaga. Tak tam zrovna z té oblasti mám tady přátelé teď v Opavě od Malagy, jo, také.
3: Já neznám vás telefon, aby on zavolal, ale nemám kontakt, no.
0: Nemáte, tak on vám pošle, Pavlíku, pošleš na pána kontakt na mě?
3: SMS-ku, super, no, dobře.
0: No, stačí SMS-ku, protože já až pojedu do Španělska, abych se vám předem ozval, mohli bychom se vidět.
3: No, určitě, to by bylo, já zase budu, až budu v Ostravě, tak bych vás taky rád třeba viděl.
0: Určitě, tak jo.
3: Díky moc. Mějte se hezky. A omlouvám se posluchačům, že jsem protahoval čas, mějte se hezky, nashledanou.
1: Tak, dobře, tak já se budu snažit, pokud se mi nestratí číslo, tady z toho telefonu šílenýho, který tady mám, na to poslat teda telefon tomu posluchačovi tvojardu. Dobře, takže my bychom to teda měli uzavřít už, tento dnešní pořad, protože už je hodně hodin, takže já se s vámi loučím. Ještě bych chtěl zopakovat tu pozvánku na tento týden, na sobotu 7. září na Palouček, kde bude, tam prská nějak člověčetě, prdí?
0: Jo, tady mi to prská.
1: Kde bude povídání o takzvaně Jonášově metodě s plzeňskou terapeutkou Lenkou Kováčovou od 13.30. Zapomněl jsem dodat předtím, najdete si na stránky www.mezi-svimi a tam to všechno uvidíte. Tam je velice mnoho informací o Paloučku, o svobodném vysílače a ještě jiné informace, prostě, které to dejte si prostě odběr a budete dostávat všechny nejnovější informace o dění okolo svobodného vysílače Paloučku a ještě jiných věcí. Tak jo, tak to je jedna věc. Dostal jsem takovou neobvyklou ještě přání tady, nebo takovou, abych řekl, tady pozvánku. Já to běžně nedělám teda, ale nevím, jeví se mi to jako, že bych to měl říct. Pozvánka na svatováclavskou slavnost konanou dne 28.9. v Karlových Varech Rybářích. Zahrají různé bigbeatové kapely, jsou tam různé jiné věci, ještě samozřejmě mini pivovary, grilování, soutěž a tak dále, tak dále. Takže píše mi tady pořadatel Martin, že pokud by to šlo zveřejnit víckrát, budu se snažit, ale aspoň jednou jsem to udělal. Pokud byste se chtěli zajít, proč? Takže vážení, jistě jste zaregistrovali, že to dnešní vysílání bylo přeci jenom už 2 roky staré, A proto ty pozvánky, které tam jsou, neplatí samozřejmě. Já vám řeknu nové pozvánky, které tu jsou, které skutečně budou platit. A to teď v sobotu, teda ano, tam bude, myslím, že dost velké setkání s Miluškou Čechů na téma Benešovy dekrety a možná i něco si tam povím o OSN a podobně, co všechno se vlastně teď absolutně nedodržuje, přesto to nikoho nezajímá. Takže kdo bude chtít něco o tom vědět, určitě přijďte. Myslím si, že tentokrát to bude trochu větší, že tam pár desítek lidí určitě bude. Takže přijďte na celý víkend klidně, má být pěkný počasí, akorát ani horko, ani zima, takže to je přesně to, co potřebujeme. Takže v sobotu, nebo respektive celý víkend, hlavně v sobotu. No a druhá pozvánka je samozřejmě na Kalendo, ano. Nasleduje kalendárium číslo 175, věnované bipovovému, já bych řekl hiphopovému saxofonistovi, nebo bipovovému, nevím, neznám ten termín, Charlie Parkerovi, u příležitosti jeho nedožitých 106. narozenin. Tak, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím a začíná kalendárium. No, ještě vás zítra pozvu na Zdendu Sikoru. Velice zajímavé téma bude. Já vám ho neprozradím, ale to za to bude skutečně stát. Takže zítra od 19 hodin, úterý 1. září na Svobodném vysílači. A teď už jdeme do kalendária hned, jak skončíme tady, jak přepojíme na Studio Praha. Mějte se moc a moc krásně a zítra samozřejmě se mnou, jak již jsem řekl. Tak a já tu mám nějaký závěrečný. No, to je jedno, vidíme to takhle.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: To napadá jenom jedna myšlenka a to je hodně důležitá, řekla bych, protože, jak já říkám, republika má občany. Ale stát může obnovit pouze národ.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 175, které věnujeme nedožitým 106. narozeninám saxofonisty Charlieho Parkera. U této příležitosti si opět poslechneme archivní záznam pořadu, jež jsme mu věnovali na stanici Vltava, a krom jiných uslyšíte i mne, Michaela Kyselku, jenž je autorem pořadu a teď k vám hovoří do mikrofonu.
1: I heard Charlie Parker. I said, that's it.
2: He did what all of us wanted to do.
3: Pro mě Parker je takovej Mozart na saxofonu.
4: There's no words to describe what Bird did. Listen to the records and just go, wow.

Charlie Parker. Pane kapitáne, zvuk vítězného parníku dolehl od Missouri až k Vltavě. Glissanda, akcenty, spěcháte anebo se loudáte? Vaše solo nakonec zní jako řeka. I váš rodný Kansas City byl pojmenován po řece. Už tehdy za prohibice byl vlastně předzvěstí Las Vegas se svými 50 nočními kluby, kde se hrálo, tancovalo a pilo. Když totiž vláda zakázala alkohol, posloužila jazzu vytvořením podzemního světa, světa pohody i extáze, kde bojovali pouze hudebníci.

Ve 12 Charlie dostane od matky, se kterou žijí sami, darem saxofon. Parker Jr. chodí s kamarády cvičit a zkouší různé nástroje. Zahraje na polnici, na buben či na basu, která se mění v luk s šípem amorovým. Zasažena je půvabná Rebecca Ruffin a v roce 1936, ve svých stále ještě 15 letech, ji Charlie pojme za manželku. V klubu s názvem The House of Swing, přímo naproti nevěstinci, v těch dnech hraje sám velký hrabě Count Basie. Jeho hudba je jako horskou dráhou vepsaný osud do lidského srdce. Jak stoupá výš a výš, jak padá do hlubiny, jak zpívá, žertuje, brečí, vzpomíná, sní, proklíná, stěžuje si, modlí se. Bylo v ní všechno. A Charlieho při ní jímala hrůza a zároveň jí byl inspirován. Jednou dopoledne při zkoušce přichází onen okamžik, zvací gesto pohledem a Charlie se ocitá uprostřed Basieho kapely, aby si s nimi zadžemoval. Hraje jako šílený, ale od C-čka místo sníženého D. A bubeník to nevydrží a mrští činelem o zem. Všichni se nakonec smějí, tedy všichni. Inu, co tě nezabije, to tě posílí. Přesto se Charlie cítí jako zmoklá slepice. Slepice? Ano, slepice, Yardbird. Jednou, to už je Parker členem jiné kapely, jedou na kšeft a pod kola se jim připlete slepice. Charlie zakřičí na šoféra, zastav, hey, I'm gonna take that Yardbird. Přece ji tady nenecháme, když z ní máma může udělat polívku. Tak si vysloužil přezdívku Yardbird. Bird. Zpěv ptáka v letu, Yardbirdova suita. Charlieho však čeká první životní drama, které navždy změní jeho styl, režim dne a režim noci. Auto se členy orchestru George Wilkinsona dostane na ledu smyk a havaruje. Kapelník nehodu nepřežije,

0: To prosím tě děláš?
1: Vysunul jehlu, usmál se a utřel si krev z ruky. Povolil uzel nad loktem, uvázal si kravatu a sehnul se pro futrál se saxofonem.
2: Tak zatím, cukříku, a naviděl.
1: Příštího dne matka i manželka předstoupí před syna a manžela. Raději tě uvidím mrtvého, než aby si spíchal, Charlie, řekne matka. Charlie vrhne pohled na Rebeku a odejde do kuchyně. Od toho dne je to jiný Charlie.

Bylo to večer. Bylo mi úzko z tolika světel. Tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude padat aspoň jediná hvězda. Pošetilá. Zbytečná. Plavá. A náhá. Když v tom jsem uslyšel hrát blues na památku velikého sebevraha.

0: Jednou na Rebeku Charlie vytáhl pistoli nabitou. Myslel si totiž, že jeho žena vzala dopis od nové milenky a schovala jej.
1: Charlie, podívej se do šuplíku.
0: Nahmatala žehličku a mrštila jí vší silou směrem k němu, jen tak se uhnul.
1: Příště, až na mě vytáhneš zbraň, Charlie, tak mě radši zabij. Radím ti to.
2: Many of Kansas City's talented saxophonists helped to form Byrd's playing style. But perhaps none more so.
0: Kansas City nadělí Yardbirdovi nového tátu, jejím Buster Smith, se kterým si na pódiu vyměňují fráze a takzvané licky. Buster, jeden z průkopníků rané formy bebopu, však v červenci roku 1938 odjíždí do New Yorku a Parker jej brzy následuje. Ve svých 18 opouští Rebeku, matku a domov. Ano, byla to skladba Cherokee, indiánská píseň lásky, která se skrývala uvnitř velkého jablka, Big Apple, zkrátka New Yorku, a kterou pro Yardbirda objevil kytarista Biddy Fleet. Parker si ji zamiloval a takhle ji zahrál na potkání, než ji přearanžoval tak trochu k nepoznání a přejmenoval na Coco.

Ty tam jsou doby, kdy v 19. století člen potulné Negro Minstrel Show působil na americkém jihu podobně jako slon v manéži. Jedna věc však zůstala stejná. Hudba a její šarm nejenže pojí lidské duše, ale umí také transformovat zlobu. Anyway, v New Yorku Bert poznává nové tváře, s nimiž se časem ocitne ve studiu a nebo před publikem. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Art Blakey, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Lester Young, Gil Evans, Woody Herman, Miles Davis, Benny Goodman, John Coltrane, Stan Kenton, Stan Getz, Buddy Rich a další a další. Na lekce hudební teorie dochází do bytu Moriho Deutsche, jenž byl mentorem mnohých a také Django Reinhardta. Pozor, teď přecházíme z Cherokee na Cocoa. Akordy zůstávají, melodie se mění. Metamorfóza, snad inkarnace, swingu, bebopu.

Nový hudební styl se nezadržitelně dere do popředí a někteří tradicionalisté jej obdobně jako dekadentní poezii a mentalitu nastupujících beatniků odsuzují. Bebopeři nazývají tradicionalisty plesnivými fíky, pro konzervativce je nový hudební směr zase naopak čínskou hudbou, bez melodie k zapamatování a bez rytmu k tanci. Louis Armstrong je zaskočen nikoli parkrovým publikem, ale spíše obdivovateli z řad svých spoluhráčů. A v sarkastickém filmu Beat Generation se k ním vyjadřuje patřičně skepticky. He, myslíte si, že jste svobodní, ale míříte ke dnu, kde vás čeká opět jenom blues.

but you're missing all the best. You beat generations.

0: Baudelaire nebo Verlaine, Ginsberg nebo Hrabě, Bukovský či Kainar, dolar zlatý krávě, mince, co se drží nad nákazou světa, mince, co se bortí jako děti z geta, hledej jeho duši a zároveň chraň svojí, vždyť nákazu světa ta mince jednou spojí.
1: Nákaza světa, šířící se již od dob dávno před prokletými básníky, posadila beatniky a bebop na stejnou příbojovou vlnu.
2: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, for New York, for New York, for New York, for New York, for New York.
3: Miluji tohle město. Tohle město Portorikánců a Černochů. Ukrajinců, Poláků, Židů, Italů, Irů, Němců, Turků, Rusů, Číňanů a Arabů. Amíků z Texasu i Oregonu. A vůbec asi všech národů, co jich na světě je. Město katolíků, protestantů, kalvinistů, luteránů, metodistů, novokřtěnců, muslimů, presbyteriánů. Svatostánků jednoty bratrské a věřících letničních církví. Co v kostele dělají hrozný bengál, strašně tam řvou a mlátěj do bubnu jako šamani. Co při dlouhém suchu přivolávají déšť, tak oni si přivolávají radost. Město plné svatých posledních dnů, vážně se tvářících, v černých sakách, bílých košilích a s černými kravatami, co po smrti se stanou bohy. Scientologové SRO, ti na to jdou vědecky a psychologicky, neboť jejich oborem a cílem jsou hlavně prachy. Tohle město neustálých požárů, vzniklých z nepozornosti neočekávaného návštěvníka, od nedopalku narkomana, bezdomovce, nebo založených s pomocí několika litrů benzínu na objednávku, aby bylo možno vytřískat na pojistce poslední peníze z domu, který již dávno nemá žádnou cenu, protože kolem něj je ghetto. Město klaksonů, požárních aut s hlasitostí sirén za oceánských parníků a kvílejících ambulancí s blikajícími světelnými majáky, neustále se proplétajících mezi myriádami aut na ulicích, vezoucích umírající pasažéry, kteří budou prohlášeni za DOA. Zemřeli při převozu. Tady už je každá pomoc marná. Město požárních žebříků, oprýskaných a vrzajících, škrábajících se neodbytně jako pavučina stále výš a výš nahoru po fasádách domů, spojujících Gotham s jeho vzdálenou minulostí a vodních nádrží z cedrového dřeva, rozházených jako středověké věžičky po střechách domů. Kam se poděly ty čmoudící parníky, které tu kdysi všude kolem kotvily, již před mnoha lety odpluly? Zůstaly po nich jen opuštěná a pomalu se rozpadající mola, trčící do řeky jako prsty v zoufalství široce roztažené ruky. Kam odešly ty tisíce švadlen, co zde kdysi šily šaty pro celou zemi, a dneska o nich už nikdo nic neví, sedávali u otevřených oken skloněny nad šicími stroji, leží někde, kdo ví kde, pohřbeni. Kde jsou ti dělníci z doků, co 15 hodin denně dřeli a nic neměli? Jejich synové a vnuci vzali koňský povozy, s kterými brázdili místní ulice a odešli na západ za sluncem, kde zbohatli. Jo, tohle město semaforů doslova na každém rohu, mrakodrapů ze skla, železa a betonu, bloků vypálených baráků, již dlouhá léta zavřených obchodů se spuštěnými roletami, čekajících na takzvaně lepší časy, penthouseů s terasami z červeného sekvojového dřeva z Kalifornie, z bazény. Město mostů, tunelů, nadjezdů a podjezdů, davů spěchajících do tisíců míst neznámého určení, záplavy taxíků a aut všech možných značek, Ford, Pontiac, Chevy, Checker, mezi nimi poslíčci na kolech hvízdající na píšťalky, to aby někoho nesrazili, nebo aby oni nebyli sraženi u chodníků neopatrně odevřenými dveřmi od taxíků. Kolik se jich už takhle o ty dveře rozpláclo. Město slz i radosti, co se proměnili v mramor, cihlu

New York se stane Charlieho domovem. Občas odlétá. Tu do Kalifornie, tu do Francie, tu do Švédska. Evropa ho miluje a jakoby na jeho umění čekala. Pobude tu však jen několik dní a putuje zpět do Big Apple, velkého jablka hříchu. Na Paříž Yardbird vzpomíná ve skladbě s doprovodem smyčců April in Paris.

0: Díky Parkerově popularitě je v roce 1949 založen Birdland, jazzový klub na 52. ulici, kousek od Central Parku. New York žije bebopem a muzikanti žasnou nad Birdovou technikou hry.
1: Well, you make it so hard for me to answer, you know, because I can't see where there's anything fantastic about it.
2: Na technice není nic fantastického. Hodně jsem se jí musel věnovat, to je pravda. Dokonce nás chtěli s matkou jednu dobu vystěhovat z baráku. Byli ze mě zoufalí, jelikož jsem cvičil denně 11 až 15 hodin, někdy i víc. Ano, a to jsem praktikoval po dobu 4 let. Hudba se pořád vyvíjí a za 50 let přijde nějaký další mladík, uchopí ten styl a něco s ním provede. Já jsem byl vždy toho názoru, že hudba by měla být co nejčistší a precizní. Obrácená k lidem, něco, co je srozumitelné a zároveň krásné.
0: V New Yorku žije Charlie Parker trojím životem. Na plný úvazek muzikant, na plný úvazek usměvavý soused a spokojený manžel a na plný úvazek feťák. Na domovní dveře však začínají doléhat rány. Podobně jako býtnici je rovněž anti-establishmentově smýšlející Charlie Parker již dlouho trnem v oku FBI a po článku v časopise Ebony, kde si jazzman Cab Calloway stěžuje na zálibu některých kolegů a kolegyň v heroinu, mu policie odejme kabaretní kartu a Parker nesmí v distriktu New York City pracovat. Jezdí proto až do Filadelfie, kde mu kolega Jimmy Heath půjčuje svoji altku. Nic mu není platné, že od něj kopírují již i komiksoví skladatelé.
3: I would take my horn to him at the Downbeat Club every night. And at the end of the night, I would stay there and hear it all night. And at the end of the night, I would take my horn back.
4: Každou noc jsem mu do klubu přinesl můj saxofon. A Charlie na něj hrál celý večer. Pak se v noci vracel domů do New Yorku k rodině a sehnat si léky. Nechával mi na něm svůj náustek s plátkem, tak jsem pak na něj celé noci cvičil v naději, že budu hrát líp. Tady vidíte tu fotku, jak hraje na můj saxofon. A tady vpravo dole ho Coltrane pozoruje a ani neví, že mu cigareta pálí prsty.
5: So many different aspects of him. I'm sure different people you talk to give you different sides.
6: Měl tolik různých tváří. Některé z nich jsem nikdy nepoznala. Byl to můj manžel. Každý večer v 6 jsme spolu zasedli k večeři. Potom se začal schánět po svém člověku. A tím mě vytáčel, protože hrozilo, že přijde pozdě do práce.
0: A další osudové rány dopadají. Doktor zdravotně podlomenému Parkerovi diagnostikuje žaludeční vředy, dcera umírá ve věku 2 let na cystickou fibrozu a vztah s její matkou Chen Richardsonovou se rozpadá. Birda už na tomto světě nic netěší, ani nedrží, snad jen jeho kamarád ve studiu, aby neupadl, když nahrávají verzi písně Loverman, proslavenou Billie Holiday. Parker nahrávku odmítne vydat. Producent je však jiného názoru a naopak tvrdí, že je to největší muzika, co kdy od Yardbirda slyšel. Saxofonista v zoufalství zapálí svůj hotelový pokoj.

Ten odpornej vraždící Fed mě zasáhne jako svištící rychlík. Prostor akumuluje čas a čas pojímá prostor. Přičemž všechno, co se v životě stane, je božské a má svůj účel.

Básnický portrét přítele, jenž mu byl sirénou v bezesných nocích, nahrál Parkerův soukmenovec Jack Kerouac až po Byrdově smrti. Charlie, ty jsi byl také básník. Já vím, jak ti tenkrát, když se vrátil z nemocnice a přišel si do Birdlandu, tehdy ve 54., jak tě tam ani nepustili. Prý si neměl společenský oblek. Nepustili tě do své vlastní klece. Klece, co znamenala svobodu. A toho Bartoka, jak si chtěl zjazzovat, to se prý nakonec povedlo Anthony Braxtonovi. Ale jednu věc ti řeknu. Jak jsi mluvil, že jednou zase někdo přijde a posune muziku někam jinam, tak toho tu pořád nějak nevidím. Aspoň co se jazzu týče.

0: Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well.
1: Charlie Parker vypadal jako Buddha. Charlie Parker, který nedávno zemřel, když ho rozesmál žonglér v televizi. Poslední týdny v napětí a nemoci s nálepkou perfektního hudebníka. Výraz v jeho tváři byl klidný, krásný a hluboký. Jako obraz Buddhy na východě, kde tento pohled očí znamená všechno je v pořádku. To bylo to, co Charlie Parker říkal, když hrál. Všechno je v pořádku. Měli jste pocit radosti, jakou má z rána poustevník. Když na jam session Charlie mu skoro praskla plíce, jak chtěl nabrat rychlost, aby naplnil očekávání těch, co si říkali, Charlie, pro Boha zpomal. Stvořitel formy, která Moores změnila ve styl. Beethoven bez uznání. Tklivý dirigent smyčcové sekce. Kapitán na lodi hudby v historii světové noci. S altkou tak pronikavou, že všichni se raději začnou bavit. A Charlie jim k tomu píská, jak pištec na svahu věčnosti, kde v převalujících se svatých mlhách mizíme jeden po druhém, jako v té nejkrásnější pohádce. Charlie Parkře, odpusť mi, že jsem neodpověděl tvým očím, nevydal se za jasným gestem, abych uzřel v nirvánách tvého mozku už ne Charlie Parkra, ale schovývavé a obrovské nevyslovitelné jméno, které se nese se všemi svými zázraky od jihu k severu, od západu k východu. Charlie Parkře, modli se za mne a sundej prokletí z nás všech.
0: Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge. No longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit, not to be measured from here to up, down, east or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody.
2: Tolik pro Charlieho. Kalendárium 175. se loučí a s ním od mikrofonu též Michal Kyselka.

0: Tak teď jsme dotočili jedno z posledních reakčních videí, tak věřím, že vám bude beze mě líp. Máte sami sebe, jsou různý tady alternativní kruhy, kde se vůbec necítím dobře. Nikomu to neberu, ať si každý dělá, co chce, ale beze mě. Je to 2 dny, co jsem se vrátil z těch příčov, no, tak co jsem... Co příčovy? Hele, spousta bezvadných lidí, jo, mávám, ale plno lidí taky nevědělo, že to bude zaštítěný vlastně dnešní vládou, covidová vláda, jenom rychle, jako my jsme teďka natočili taky video a to bych točil i bez příčov, ale tahle vláda je vlastně jako úplně největší podvod od roku 89. Proč? No protože to je totožná vláda, totožná struktura jak za covidu. A covid byl docela jakoby zajímavý, že jo, válečný stav, všechno to, co se dělo, to nejde jen tak překročit. Víš, co se teď děje v Americe. No a když pak vidím, že tam, že třeba nadále plynou peníze do zbrojení a pak přijde Okamura, který má to ministerstvo obrany pod sebou, jo, neříká lidem pravdu prostě, neříká. Jo, zní to hezky, líbivě, ale jsou to keci, za nima jsou dost vlivní lidi týkající se dopravy. No. Takže všechno, jak má být. Věřím, že vám chybět nebudu. Rozhovory, tak jak je znáte, tak že jo, končí. To jsme si nějak, máme předtočený plno věcí, takže to půjde ven. Ale začnu dělat jiné věci. Reakce, odvysílám asi 10 nebo 15 reakcí. Některé jsou předtočený, některé se týkají covidu, aktuálních témat, nebo třeba zemědělství, Evropy, médií a tak dál. Štířín, to je třeba krásná ukázka pro tuhle vládu, jo? Pro tu totální korupci. Je to úplně jedno, jestli to covid, zbraně nebo Štířín, ale ten Štířín to hodně odhaluje. No. Takže jako, co ti mám říkat, příčovi. Jo, jinak samozřejmě plno skvělých lidí, ale když jsme se pak bavili, nebo když tam pak je z toho politický meeting skoro celý den, politiku tam bylo hodně. Na to ses taky ptal. Že? Politiku tam bylo tolik, že koncem června já mám Alici Tomkovou rád, najdete tady s ní rozhovory a tak. Nevím, jestli byla taky ona buď oblbnutá, nebo přesvědčená v něco, aby udělala, že jako racionálně, aby tam byla větší ochranka. Prostě z příčov se stala oficiální akce vlády, jo? Zaštítěná prostě předsedou parlamentu. A nikomu to není možná ani divný. No mě jo, já nemůžu popřít sám sebe všechno, co tady dělám a stát se součástí takovéhle manipulace, kde taky mimochodem, protože reálný svět je takovej, tak v tom hrajou taky ty tajné služby, to si neříkejme, že ne. A to není jenom to, že tam přijdou ty oficiální, ale taky ty neoficiální lidi. To je reálný svět, to není jenom ve filmech, to není jenom v Americe, to je i v Čechách. Takže, hele, nic není náhoda, stejně jsem plánoval nějaký změny, abych svoji energii mohl dávat do jiných věcí, vizionářské věci, jiný formy rozhovorů, další věci. Samozřejmě nic nevzdávám, nic nekončím. To vůbec ne. To naopak. Ale rozhodně se nechci bavit s politikama tímhle způsobem. Trošku mi připadá směšný, trapný, prostě divný, jak se lidi spojili s tou covidovou vládou a ještě přijímají ty argumenty těch PR-istů. Jo, třeba deformace, oni to nevěděli, oni se snaží. Není to pravda tohle. Není to pravda. Jo? Ten, kdo dehonest... Zase, jenom malý příklad. Teď je... Tam jsme na zahradě natočili o Soně Pekový. No ten, kdo dehonestoval Pekovou, no to nebyla Fialová vláda. Ta taky, ale byla to tam ta vláda, pak tam ta, a teď tadle, to vidíte, kdo ji odebral, za jaký vlády odebrali to razítko, za jaký vlády. A to máte desítky příkladů. Jenže lidi si nechtějí připustit, že ten pruser nahoře v těch politických stranách, to je masakr. To jsou tak velký prachy a tak velký big data, který to ovládají, že si sama ta alternativa nechce připustit, že by ten pruser mohl být tak velký. A samozřejmě, že se v jednotlivých stranách najdou fajn lidi, jenže to... Ty dřív nebo později pochopí, že jsou součástí soukolí, se kterým nemají šanci hnout. Oni už to teď vědí. A jestli to vědí, tak i oni lžou. Oni si to mají dobře, mají ten plát, můžou něco malinko někde nějak, něco malinko. Ale v tom celku toho, co se na nás řítí, to obrovské zbrojení, který má mimochodem na starosti teď SPD. Chápeš ten obrovský podvod na voliče? Jsou proti míru. Ankara, kde se národ hádá o prezidenta nebo o premiéra. A ty si řekneš, ty teď schválili obrovský prostředky na válečnou Evropu. 70 miliard, teď nevím, jestli je to euro nebo dolarů, v obojí je hodně, že jo? 70 miliard euro na Ukrajinu. Ale z pohledu české vlády to administruje ministr obrany SPD. Jo? A kritizuj teď sám sebe a řekni, jak to je. No neřeknu. To stejný, že vláda schválila, tahle vláda v roce 2026, 13.7. zákon o pobytu amerických vojsk. Fiala byl jasný, transparentní, jasná ideologie, já s ním nesouhlasím. Ale co je menší zlo? To, co je viditelný zlo, anebo to neviditelný zlo, který je ještě ve finále možná horší? Já vím, že se tohle nebude líbit, že prostě to, a co mám dělat? Co bys dělal, že? Teď víš, co se různě bavíme o věcech, no. Mimo kamery a co nám říkají lidi. Takže kdyby dopředu bylo řečeno, že to je veletrh politických stran a tak je to v pořádku, je to každýho věc. A já se pak můžu rozhodnout, jestli tam chci být nebo ne. Ale na konci června bylo řečeno, jo, oni se tam ty politici jako cpou, ale nebudou v programu. No opak byl pravdou. Politikama to začalo, pokračovalo, skončilo. A ještě oficiální vládní akce. A nějaký vysvětlení, že aby tam nebyl pšena. Ale ten konflikt někdy. Já chci mír, nekonfliktní věci, třeba tvrdě, ale bez násilí. Ale ten konflikt je někdy čistější cesta, než tady to. Než se stát součástí téhle manipulace. A to jsem třeba myslel, že ty lidi kolem roku 1989, který tomu byl, že už pochopili sami sebe. Že pochopili tu hru. Nepochopili. Nadál se toho účastní, ještě to moderujou. Já toho nechci být součástí. Nemůžu. I z odpovědnosti třeba nás bude míň. Třeba plno lidí se mnou teď nebudete souhlasit, odejdete. Ale já vám říkám, jak ty věci jsou. Jak to cítím, co se ke mně dostává. A to přijdou třeba i bývalí spolupracovníci BIS a říkají mi informace. Já o ně ani nestojím, ani je nehledám. Soňa Peková příklad. A takhle bychom mohli dál. Štířin příklad. Takže se tam to tváří. Takhle, ještě řeknu jednu věc, co mě mrzí. Jo? Je tady spousta různých spolků, různých takových aktivit, které se tváří apoliticky. Hele, není to tak. Když to řeknu obecně, jako princip. Tomu fandí tenhle miliardář, tomu dá peníze. Tady ten spí s tamtou, nebo s tamtím. Tady ten podporuje kandidáty, nebo tohle. Ať si dělají, co chtějí, ale ať řeknou, že tam je ten politik. Filtrujou třeba, jo. To se nebavím, toho tam nepustím, protože já si můžu říct, proč. Proč třeba s někým nechci spolupracovat? No, protože je to politik a někam kandiduje a chce jenom zneužít vysílání. Třeba. Za sebe říkám. Všechny moc zdravím. Věřím, že nikomu chybět nebudu. Všechny se tam máte navzájem. Je to taková etapa, která je pro mě uzavřená. Jsem za to rád, jsem za to vděčný. Moc si toho vážím, co jsme si společně mohli užít, zažít a tak. Ale ne, nemůžu.
1: Půjdeš na příče příští rok?
0: Příští rok, no tak to jsem tady odpověděl. Ale plno věcí, které zažíváme ty roky mimo kamery, víš, že to se nedá, to ti lidi neuvěřej, to by ti neuvěřili. Ty lidský příběhy, ty vztahy různý a tak. Jo. A my mlčíme, já nikoho nechci poškozovat, víš co. Já vím, že tam je u mnoha lidí dobrá vůle dělat dobré věci. Ale každý si musí projít nějakou zkušeností. I já. Já jsem třeba někdy naletěl nebo to. Rozumíš? Ale nemůžu. Tohle není pro mě nic novýho. Ty lidi přemýšlej po staru, zařazují se do podobných mechanismů vlastně toho. Podobný manipulace. Jo? Ještě ty ostatní tam tomu tleskají. Chudáci vlastně kolikrát ani. Oni tam tleskají tomu Okamurovi. Vůbec chudáci netušejí, co se děje. To víš, že mi je z toho smutno. To víš, že bych tam chtěl být. Ale nebudu tam. To takový, uděláme třeba jiný akce, vznikne, někdo něco zorganizuje, nebo se potkáme v Bulharech zase, že jo, nebo něco, ale Jo, nebo uděláme větší ty Bulhary, nebo já nevím, já nechci nikomu konkurovat. Já nemůžu říct na Alici třeba křivý slovo. Ale mrzí mě, že když jsem s ním mluvil v červnu, tak říká, no, oni se tam hodně tlačej, ale budeme se snažit to apolitický a bude tam Svatopluk a to. A já jsem to bral. Ty vole, pak tam přijedu, je to úplně, ty vole, úplně obráceně. Pardon, ono se to, ale stejně tak mluví celý národ. Jako, chápeš to, že to je úplně obráceně. Já nevím, kdo na ní tlačil, kdo ji přesvědčil, ale vidím, jaký lidi má kolem sebe. Takže se můžu domnívat, pak se občas něco dozvím, pak se něco později dozvím a kolikrát řeknu, no tak ta moje intuice, to je ještě horší, než jsem cítil. No. A oni řeknou, no ale lepší je Okamura než Pšenák. Já, ty vole, ale takhle to přeci nestojí, ne? Ten Pšenák aspoň ukázal to bahno, že jo, to, já nevím, komu on slouží, že jo, vydělává peníze na to, že dělá konflikty a víš co, ale někdy je tohle jako lepší, jakoby ten přirozený konflikt, než to, že se spojím s vládou, která tady je účastná úplně všeho. A tím, že některý říkají něco jiného. Já jsem to říkal v nějakém reakčním videu. Tyhle, to je pro mě, to je v podstatě to úplně největší zlo. Protože se to nějak tváří, ale v finále to úplně něco jiného dělá. A SPD je jasný, jo. To je, tam je to jasný celou dobu. Chápu, že v té politické bídě, kdy tady není, jako je to těžký. Je to těžký. Ale oni říkají věci, které sami nemůžou docílit. Vědí, že česká legislativa, česká vláda a prezident je totálně v područí EU. Potom, když dojde na tyhle ty prachy a tak, tak oni to ani, nebo možná některý ty poslanci, to, já nemám research všech poslanců SPD třeba. Jo. Nemám, jako třeba někdo to kritizoval někde. Ale to vedení má tvrdě říct, jo, Ukrajina jede dál. V Ankaře se řeklo, že Rusko je jedinej nepřítel. Ale tahle vláda, včetně Tomio Okamury, včetně všech těch politiků, oni to vědí, oni k tomu mají přístup, oni lidem neříkají pravdu. Ještě připravují nový zákony. Ještě tvrději zákony než Fiala, co se týká té obranné smlouvy. Ty totálně lžou lidem, ale lže dobře, hezky. Jako hezky však to myslím, no? Prostě jako to uměj to. Ale tak stejně jako tohle zaved, to umí stejně Babiš, má průzkumy, tak řekne tohle, pak zase řeknu tamto, ty vole. Já nechci dělat takové, nechci tohle být součástí. Nechci. A mám vás rád, plno lidí mám rád, tam za mnou chodili skvělí lidi. A proto jsem tam jel, jsem se dozvěděl den předtím, že tam je ta, jak se to jmenuje. A diváci mě zase, že jo, přátelé, diváci, jestli to vím. Já jsem jim, co jsem jim musel říct, no, že nevím. Že se to ke mně dostalo od nich. To taky je takový nefér, že jo. Možná jsem to měl někde v záplavě mail, ale já nevím, jako... vůbec. Je mi líp teď. A vím, že se vám to nebude líbit a jenom zopakuju, že vám třeba bude líbit ze mě. A já musím jít jinou cestou prostě úplně.

Vítejte na naší pravidelné poradě, vážení a milí příznivci, přátelé proti proudu, nepodvolení. Dnes toho je jako vždycky spousta, ale přeci jenom budeme mít takovou zvláštnost tam. Naznačím, že se možná bude týkat trochu i pana Vrabela, protože kolem toho bylo docela rachot. Nicméně začneme panem Františkem Toulou, který se vrátil na své původní místo. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Velmi se připojuji Toulovi. Opravdu přeji pokoj a mír všem lidem dobré vůle nepodvoleným. Vážený pane Hajku, před týdnem nám poradu nedopřála praskla a hadička k baterii a vytupené přízemí ještě nemáme. Hotovo. V Příčovech jsme byli a podali jsme se na zahradě ruku a prohodili pár slov, asi jste nás nepoznal. Měli jsme trička proti proudu. Zdravíme vás v redakci a všechny lidi na chatu a posluchače. Tohle mě docela zaujalo, pane Toulo, protože i můj kolega, ten, co držel ten mikrofon a tak, taky jsme se po vás tam pořád koukali a já jsem si to asi neuvědomil. No tak ono tam toho bylo těch věmů hodně, jo, ale moc mě to mrzí, jestli jsem skutečně to takhle propas. Já tam toho prošvih víc. Ale jsem rád, že už jste tady na místě a že už jste s námi na poradě. Marie Zaorelová. Přeji pořád ještě letní příjemný podvečer všem na protiproudu, obzvláště vážený pane Hajku, vám za to, že přinášíte lidem klid, rozvahu nad mnoha otázkami týkající se této turbulentní doby plné zvratů. My si to, Marie, vlastně přinášíme vzájemně, protože já trvám na tom, že je to dialog, i když ho ještě neumíme udělat zatím, ale spějeme k tomu, aby bylo možno ho úplně převést do živého dialogu. Ale i tohle mám za docela podstatný dialog, ale moc hezká slova, děkuji za ně. Eva Justová, také ji rád vidím, ahoj všem nepodvoleným. Vojta Mára, ano. Mír a klid všem, pane Hajku, máte pravdu, jakož to středoškolák před pár lety, ještě základoškolák, vím, že neziskovky nebo učitelé kážou o pohlavích, o tom, jak Green Deal je skvělý a že půjčky jsou skvělé. To je perfektní, jako už si vás trošku umím víc představit, ono to trošku bude souviset i s tím prvním dopisem, který budu pak citovat. A mám radost, že právě lidé vašeho věku, vy, že se těchto porad tak účastníte a stále větší a větší část jich také píše dopisy. To je ohromně nadějné. Ohromně nadějné. A Vojta Mara pokračuje a bohužel tyto organizace a vlivy stále působí. A jak u nás na střední škole, tak i na základce, kam chodí příbuzní a ještě je tam napsáno, že je to sponzorované EU, no je to hrůza a vláda to nechává. Pak už se tam jenom zdravíte. No, Vojto, ona je vtip v tom, že ona se tam, ta Evropská unie, vlastně tím podepisuje. Ona, ten Brusel, říká, tady to mám v rukou. Všechny ty různé cedule i u nějakých staveb a podobně sponzorováno EU, je to lež. My tam jednak platíme a jednak a už budeme platit víc, než budeme dostávat. A jednak je to vlastně o tom, že oni rozmělní ty naše peníze, rozkradou je tam z poloviny v tom Bruselu a pak nám něco milostivě přidělí zpátky, pokud to opět pak nevezmou, jako v případě těch čachrů kolem Andreje Babiše, které jsou nechutné. Ale ten podpis tam je, té EU, a to je konec konců vlastně dobře. Protože, no,
nechme si to na ten první dopis. Myslím, že je od vašeho asi vrstevníka a docela stojí za to, tak pojďme na tu poradu. Přišel až dnes, i když já s autorem jsem v nějakém kontaktu, ale je to logická otázka. Vážený pane Hájku, co říkáte na náhlé usmíření Babiše s Pávkem? Rozesmálo mě Babiševo, teď cituji, když pan prezident o schůzku požádal, tak jsem ji samozřejmě přijal. Konec citace. Ještě včera přitom tvrdil, že na Pávkovy návrhy ke schůzkám reagoval negativně. To je pravda. To říkal několikrát. To je tedy něco. Po souboji o Ankaru a kompetenční žalobě k ústavnímu soudu si náhle padnou do náruče a zásadového macinku pustí Babiš k vodě. S tím se totiž Pávek kamarádit nechce. Mám k tomu jediné vysvětlení. Vrána v ráně oči nevyklove. To je hezký, to je hezké. Oba jsou to bývalí komouši a oba podporuje velká část lidí.

opravdu hluboký člověk, mimochodem hluboce věřící taky, a myslím, že to je jedna z věcí, které mu nemohu odpustit. Odpověděl jste mi, že to nestojí za tolik rozčílení, to jsem vám napsal, to je pravda, že je to jen další ukázka dvojího metru, na které to...

lidem spolknou. Ten váš nedělní článek vlastně docela dobře objasňuje proč, tak za něj díky. A vy zase naopak naší rodině neděkujte za příspěvky na provoz, kdyby nebylo protiproudu, je takových lhostejných zoufalců daleko víc. V tom by se už nedalo žít. Mrzí mě, že jsem vás minul v Příčovech. Asi jsme se někde viděli, ale nevím, no. Tak snad na přes rok. Možná, že dřív. S úctou a obdivem Honza K., jeden z těch vůči vám vlastně mlaďochů, které hlavně díky vám a mým rodičům havlistické školy nezlomily. Honzo, moc děkuju za ten dopis, je ohromný, já ho vemu jenom postupně k tomu smíření i pro mě docela nečekanému, nebo já to čekal trošku, ale jinak. Ne tak, že to prostě jenom obrátěj a padnou si a podej si ruce. A to, co říkáte, že přece samozřejmě, když Pávek požádal o schůzku, tak on samozřejmě souhlasil, Andrej Babiš. No to je opravdu do nebe volající. Ale já myslím, že takový Andrej Babiš je, že on vlastně se, protože opravdu jemu nezáleží na nějakých ideích, na nějakých složitých těch. On se klidně pomodlí ke zulátku, aby pršelo. Pak mu to omílej o ústa všechna média, protože to je přece něco sprostého. Pomodlit se vůbec je sprosté. Zvlášť, když jste premiér. A na druhou stranu udělá okamžitý kotrmelec. No, mně dokonce přijde, že v tomto smyslu je něčím podobný opravdu tomu svému vzoru Donaldu Trumpovi, kterého mám o něco raději než Andreje Babiše, ale ten to také umí a také je to věřící člověk, i když baptista nějaký, že jo, a tak, ale jsou lidé prostě i v těch nejvyšších postech, kteří mají v tom nejzákladnějším naprostý zmatek a berou to jako povrchní. To rozhodující jsou ty mocenské hry. O nic jiného nepochybně v tom usmíření s Pávkem nejde. To, že tím vlastně odsunuje na vedlejší kolej ten spor Petra Macinky s tím hradním rozvědčíkem, to já bych řekl, že je skoro na tom nejvážnější. On tak trošku ho zradil. Zatím jen tak trošku. A přesto si myslím, že to, co sledujeme, jsou přirozené hry uvnitř toho tělesa, které vzniklo vládního, a že je to pořád o 1000% lepší, než byla ta Fialova sestava. To neznamená, že jim nemáme velmi ostře je sledovat a připomínat, ale určitě to není na nějakou revoltu vůči tomu. Myslím, že na to je, ta vláda je tam de facto o něco déle než půl roku. Prázdniny se ani by neměly počítat. To, co se teď vyvádí kolem toho rozpočtu, který

0: pravdu jiný být nemůže. Mohl by být, kdybychom nemuseli dávat 2% z HDP na zbrojení, no ale to je přesně to. Babiš je ten opravdu pragmatický realista, který ví, že s těmihle silami se pohádat nemůže. To nechá Španělsku a jiným mocnostem evropským, které si to mohou dovolit. On si to nedovolí. Pořád přesto si myslím, že to není, abych tak řekl, na protesty ještě. Je to jenom na velmi ostré debaty o tom. A to si myslím, že teď na podzim před kamerami proti proudu určitě povedeme také v souvislosti s tím, že se blíží ty volby. Budeme tady chtít mít několik jenom lidí, těch nejzajímavějších jmen, co budou kandidovat do Senátu. Uvidíme, co tomu sami říkají. Jsou to významní lidé. Když jsme u toho ve středu, protože to téma školství je naprosto elementární, základní, tak tady bude Ivo Strejček z Institutu Klausova, skvělý člověk, mimochodem bývalý europoslanec, který opravdu do té věci hodně vidí, bývalý ODSák, člověk, kterého si obrovsky vážím a kterého docela často i naproti proudu tiskneme. Takže to si nenechte ujít, bude ta debata o školství s někým, kdo tomu skutečně rozumí. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, váš článek o havlojední porobě našeho školství dává vzpomenout na mnohé souvislosti a na jména obludných postav. Díky. Přidal bych svou trošku do mlýna. V 48. vyhazovali akčníci z vysokých škol študáky i profesory. Z mnohých z nich se za drahný čas stali havloidní disidenti. Ku příkladu Rita Klímová. Mimochodem, manželka pana... Teď jsem to chtěl splést. Nechme to. Z těch mnohých tehdejších akčníků znova u koryta. Já jsem chtěl jenom dodat, že jich bylo daleko víc, že to je Pavel Kohout a další. Celá tahle ta, tyhle ty ostří hoši, co vyhazovali. Jo. A pak, když se to začalo obracet, tak se přidali k těm 68. A nebo potom. Slova Petra Cibulky u soudu k Václavu Havlovi, Vašku, jsi, ani já to nebudu říkat, ani vy to nepíšete, ale všichni víme, co Cibulka tam o k Havlovi pronesl, byla a zůstanou prorocká. Navíc celý ten zhovadilý systém inkluzivního školství podnítil mnohé učitele k pohodlné lenosti, neučit a flákat se. Příklad voršilské učitelky, který donutil vnučku k domácí výuce, jen dokládá dnes již dávnou předvídavou iniciativu Michala Semína k zákonnému ustavení domácí výuky. Díky, Michale. Nedáme se a nedáme naše děti, naše vnoučata a náš domov v našich kořenech. S úctou Ferdinand I. Praha, Karlín. Ferdinande, děkuji, píšete často. Tohle je vysoce případná poznámka. Ono to opravdu v mnohem, to jakobínství, rozumíte? Oni si to zase chtěli tady převzít, ti 68. A zase se z nich stali ti jakobíni, kteří pak nakonec začnou i požírat svůj vlastní ocas. Takže se začali mydlit mezi sebou, ale to hlavní zůstalo. A to byl ten pochod institucemi. To připomenutí Michala Semína je dobré. Michal Semín, kterého dobře znáte jistě, často jsme tady vedli rozhovory a myslím, že i ty povolební budeme komentovat s ním. Tak Michal Semín je takovým tím velikým propagátorem a průkopníkem toho domácího vyučování. Je to ovšem samozřejmě, a většinu svých dětí jako v té základní škole, a že jich má hodně, v té základní škole vyučovali doma. Hlavně asi jeho paní, jeho manželka. A pak ty další děti už pomáhali, co začaly být o něco starší a tak dále. V té velké rodině, Pán Bůh ji požehnej, to asi je snazší. Ono, ale je to opravdu docela někdy obtížné a není to pro každého. Zaprvé ne každý se cítí na to, aby se stal učitelem. Ne každá maminka, zvláštně ty osamělé, bez partnera žijící, na to má vůbec možnost pomyslet, protože se otáčí jenom za tím, aby uživila své dítě, své děti a tak dále. Je to prostě mnohem, mnohem komplikovanější, ale v každém případě ten krok k tomu domácímu vyučování v některých případech je dobrý. Já tam mám trošku jenom sám jisté otazníky, které vznikají kolem toho, že přeci jenom ty děti dle mého soudu, ať je to jak chce, přicházejí o nějaké sociálno, že přicházejí o ten bezprostřední kontakt s tím někdy děsivým kolektivem dětským, ale právě tam se otužují a tam si vlastně zkoušejí ty první sociální zvraty a kontakty a boje. A nebo naopak. Tohle myslím, že je v těch školách vysoce zajímavé. Jakkoliv říkám, je to hrůzostrašné, některé ty šikany, někteří chlapečci a holčičky z těch bohatých rodin, které se povyšují, ale i to je senzační zkušenost pro ty děti. Opravdu hovořím ze zkušenosti svých dětí a svých vnoučat. Mám 3 a 6 vnoučat. Ta nejmladší teprve do té školy příští rok půjde. Čili já to pořád řeším, ale myslím, že to sociálno u těch dětí, proto já jsem třeba proto, když se mě ptají maminky, mé dcery, vždycky jim říkali, že raději žádné soukromé školy, vždycky tu normální státní, ať se to dítě prostě omlátí. Drsné možná. Je to můj názor, pojďme dál. Já jsem se koukal také na YouTube, tam byly docela některé zajímavosti, ale zaujal mě asi tenhle ten trialog, kde Miroslav Procházka říká, já být ve věku, kdy obvykle mít děti, rozhodně bych nepovolil, aby jim ve škole do hlav nalévali jakékoliv úchylnosti pod hrozbou, udělali to někdo a dozvím se to příští den ze školy po svých neodejde. Je to velice jednoduché, dál už se toho neodváží, ale Chrobalivý mu odpovídá, to se dobře píše, když nemáte děti. Ale na to potom Jana Přikrylová říká, spojte se všemi ostatními rodiči. To je ohromně dobrá rada. Víte, já tam v tom článečku říkám, že já jsem lítal do těch škol za socíku. Docela prostě tam šlo často například o to, že paní učitelka, my jsme děti jim neříkali soudružko, vyhrožovala té mé nejstarší dceři, že když nebude v Pionýru, tak se nedostane na střední školu, no tak to jsem tam teda letěl. A nakonec jsem dosáhl i toho, že tam přišla inspekce. Tehdy. Protože to oni oficiálně nemohli. A dostali se teda mimochodem později všechny holky na střední školu. Ale on je to stejné dneska o něco ještě zajímavější v tom, že tady předstírají tu demokracii, že jo? To spojení s ostatními rodiči a využívání těch jakoby norem, které, když tam jdete do té školy, s vámi těžko zametou. Já myslím, že to je jedna z cest, jak se tomu opravdu věnovat. A ten dopis tady jenom jsem chtěl říci, který napsal pan Rudolf Kás ze Slezska, který se také týká tohoto tématu, ten asi teďkon nechci už číst, protože bychom trošku už tím to mleli dokola, ale odpovím vám Rudolf K. ze Slezska dopisem. Já se totiž chci dostat k jedné věci, která je vlastně taky docela zásadní. Pojďme k ní. Snad bych ještě na začátek jenom řekl, protože k těm dopisům některým kolem hvězdy se nedostanu evidentně, vidím čas a jsou tam ještě žhavá témata, tak jenom chci říci, že dnes navazuje stanice Hvězda s četbou na pokračování po té prázdninové pauze a sami jste si vlastně to určili, že budeme od dneška tam číst, nebo Miroslav Horníček od 21 hodin bude číst na pokračování Chrám a tvrz Pavla Eisnera, fantastickou knihu, kterou opravdu jako, no je to o tom našem jazyce, o té řeči. Ale je to neuvěřitelně dobře napsáno a přitažlivé. Budete žasnout, jak já jsem vždycky žasl, když jsem tu knihu otevřel a v podání Horníčkově senzační. No ale to bude až 21. Teď bych docela chtěl, jestli by nám režie mohla pustit jedno video, které jsem dostal a které uvede tu problematiku.
1: Vážený pane Hájku, tento příspěvek je věnován především vám, ale i vašim sledujícím. Mluvili jsme spolu v Příčovech a nazval jste mě dívenkou. Myslím, že i mladou dívenkou s upřímnýma očima. Když opomenu detail, že mi bude celkem brzy 50 a že mám dvě dospělé děti a jedno školní, tak trefil jste se s tou upřímností. A proto i teď jsem naprosto upřímná a otevřená.
0: Je to zvláštní případ, tak pro mě jako váš věk. Korina Rybářová se jmenuje paní, která nám to poslala. Neříkám, že bych jí prozrazoval, ona se tak tam na tom YouTube sama zveřejnila, čili není to nic, že bych jako jí tím poškozoval. Ale paní Korino, vidíte na tom, že my starci, už i ty mladší dámy, je to mimochodem poprvé, co se budu omlouvat v životě nějaké dámě za to, že jsem jí učinil mladší, že jsem jí pokládal za mladší. No, chápu, že to může být také dehonestující pro někoho. Ale opravdu jste na mě tak tam působila v těch Příčovech. Já jsem o tom tady minule mluvil, ale tohle není ta výtka, kterou tam směřujete, ona, směřujete jinam. Tak pojďme k tomu.
1: Dala jsem vám dopis a pozvánku na shromáždění s názvem Člověk na prvním místě, který se bude konat na Malostranském náměstí 3. října. Tohleto shromáždění se má dotýkat obav obyčejného člověka, oprávněných obav se zatahování do války, z Green Dealu, z migračního paktu. A vzniklo na základě toho, že spousta lidí cítí, že jak si vláda neplní to, co se zavázala před volbami. A má sice velice hezkou rétoriku kolikrát, ale prostě neplní ty věci a dá se nám, že v mnohém dělá stejné věci, jako by dělala Fialová vláda.
0: Tak právě o tomhle chci polemizovat, protože ano, já jsem od vás tam dostal, Korino, minule jsem málem už se do toho pustil tady ten letáček k té demonstraci. Víte, mně nejde vůbec o to, co ještě dál budete říkat, to jsou pro mě už úplně podružnosti, ale já opravdu proti tomu panu Vrabelovi nic nemám, osobně. Mně jenom přijde neuvěřitelné, že po něco víc než půl roce vládnutí se má začít protestovat na náměstích proti této vládě. V době, kdy skoro jistě budou na jiných náměstích požadovat odstoupení této vlády miliony chvilek kvůli určitě České televize a dalším věcem. Já na tom vašem plakátu letáčku čtu jednu věc, která mě trošku je divná. V roce 2022 jsme na náměstí Václavském dokázali, že naše heslo Česká republika na prvním místě vyhrálo volby. Česká republika na prvním místě bohužel volby nevyhrála. A to je jedna z věcí, na kterou zapomínáte. Vyhráli jsme předvolební sliby a programové prohlášení, ale už ne jejich plnění. Sílu vlastenců jsme přestali demonstrovat příliš brzy. Vracíme se na náměstí. No a to je ten problém. Když čtu tady ten program, tak v podstatě je to totéž, jako jsme měli v tom roce 22. Tak jestliže chceme, nebo jestliže si někteří myslí, a evidentně si myslí, jak tomu hned dojdu, že se od té doby nic nezměnilo, tak buď nemají žádnou paměť, a nebo ji filtrují něčím jiným, nějakou svou frustrací. Ta totální bezmoc, když jsme stáli na tom Václavském náměstí a Fiala nám říká, jsme ve válce. Jsme ve válce. Ta zoufalost, když nás pronásledují a vypínají weby, zakládají ty různé kryty, zakládají a tak dále. Když Rakušanové podepisují ty migrační pakty, když otvírají dveře statisícům Ukrajinců, když a tak dále, to, co pak si to musíme opakovat? Tak já myslím, že ta změna nastala. Možná je to jen můj názor, ale prostě myslím si, že nastala. Že i ten zázrak, který mimochodem pak někdo, myslím si, že Inovace republiky nebo kdo, kritizovali, že se objevil Tomio Okamura v Příčovech, který tam vždycky jezdil i předtím, že to už je vládní, no to je úplně absurdní. My bychom měli být rádi, že se ta situace tak změnila, že do Příčov podzemní akce v podstatě přijede předseda Poslanecké sněmovny a tak dále. To je prostě snaha vytvořit představu, že se nezměnilo vůbec nic, že máme vstát a jít demonstrovat proti této vládě a zničit jí zadupatý do země. Pojďme tedy o kousek dál.
1: No každopádně, dala jsem vám dopis a vy jste vlastně ve svém posledním příspěvku na protiproudu zareagoval velice negativně na toto shromáždění. Nerozumím proč. Vy jste totiž napsal, vlastně řekl, že to vidíte, že vás napadlo, že by to mohlo být financované stejně jako Milion chvilek. To je velice podsunutá myšlenka vzhledem k tomu, že vy jste člověk, který je velice charismatický, inteligentní a lidi mu vyloženě věří. Proto jsem velice překvapená, protože vím, že Ladislava Vrábila znáte, už jste spolu i mluvili a také vím, že vy moc dobře víte, že toto shromáždění, anebo třeba i shromáždění, které pořádala Česká republika na prvním místě, jsou diametrálně, ale diametrálně odlišné povahy a názorů, než je Milion chvilek. A věřte tomu nebo ne, tak tehdy v roce 2022 tyto velikánské masivní demonstrace u nás nikdo nefinancoval. A žádné následující a předchozí také od stejných organizátorů nikdo nefinancoval. Věřte tomu, že lidé měli takový pocit potřeby změny a takovou nespokojenost, že do poslední koruny se celé financování, o celé financování postarali sami lidé. A proto jsem z vašeho výroku velice zklamaná. Kdyby to byla opravdu jenom nápad, myšlenka, která je komunikovaná, ale já moc dobře vím, že vy víte. A totiž si pokládám otázku, proč to děláte, když nechcete přijít na shromáždění, proč tedy ho haníte, proč to nenecháte být, proč do toho dáváte energii, když víte, že to je jinak, co z toho máte, nebo co vám to přináší. Tak tolik asi k mé upřímnosti a přeji hezký den.
0: Korino, i vám hezký den, jestli se teď díváte. Já bych jenom k tomu poznamenal dvě věci. Za prvé, něco, čemu se říká takový Freudův syndrom, Freudův efekt. Já jsem nikde, ani když jsme o tom mluvili, ani když jsem o tom psal, se nezmínil o tom, odkud to je financováno. Mně je to úplně jedno. Já jsem se, ale vy ano, vy to cítíte jako důležitou věc. Já ne. To je tak to, co bych řekl. Samozřejmě, že to bude jiný zdroj, než jsou Miliony chvílek, ale hlavně mě to je úplně jedno, z čeho je to financováno. Nepochybně příznivci, čím jiným. Ale kolem těch peněz teda pak vznikly ty zvláštní věci a ty soudy a to, nevím. Mě to vůbec nechává chladným. Vy se ptáte, ale proč? No tak já to chci znovu zopakovat. Vůbec mě nejde o Ladislava Vrábela. Já ho dokonce nějakým způsobem neustále uznávám, protože on je ten, kdo to první tady zvedl. On je ten, abych tak řekl, otec toho vzedmutí v tom roce 22. Já mu to absolutně neberu. Jenom nechápu, že když nakonec dojde k tomu, že po těch volbách Česká republika na prvním místě se neumístí, že se nezapojí spíš do toho podobným způsobem jako řada dalších neúspěšných, abych tak řekl, projektů, které se tam nedostaly možná dokonce z důvodu podvodů volebních, jako třeba bylo Stačilo. A teď vidíme pana Stercika Vidláka, který si vzal svůj blog a píše skoro denně docela zajímavé texty. A někdy s vládou souhlasí, někdy ne, ale nemá ten pocit frustrace a ukřivdění, že je třeba se zvednout a jít znovu na ty barikády. To je totiž velmi nebezpečné. Kdybych byl marxista, leninovec, tak si asi vzpomenu, že Vladimír Iljič o tom dokonce napsal jednu významnou knihu svého času, důležitou a citovanou, Dětská nemoc levičáctví se to jmenovalo. A já bych řekl, že tohle je dětská nemoc nepodvolených. Že prostě za všech okolností je to špatně. Tak se ale nedostaneme vůbec nikam, tak nás rozdroběj a zničej. Já k tomu vašemu dopisu ještě přečtu. Pane Hajku, přišlo na to x odpovědí. Dokonce některé nám vyhrožovaly, že nás ekonomicky zničí. Neumím si představit jak, ale tohle jsem slýchal přesně po té, co nás zavřeli Fialovci v tom 22., že nás ekonomicky vyřídí. Ale to já ty dopisy nebudu citovat, to je směšné, mně to přijde směšné, ale jen jsem tady chtěl ocitovat ze dvou. Já jsem velmi nemile překvapen negativním komentářem na adresu velkého vlastence pana Vrabela, který jediný jasně má v programu vystoupení z EU, NATO a WHO. No, to není zcela pravda. To SPD má také v programu například, že chce vystoupit z Evropské unie referendem. Ono to totiž jinak nejde. Jinak to můžeme takhle deklarovat. Ano, WHO může vláda vypovědět sama vládním dokumentem. Ale z Evropské unie, z toho klíčového toho, to nejde jinak. Nebo jde revolučně. A nebo udělat všechno, aby se to rozpadlo. Nyní připravuje demonstraci v říjnu a přirovnání jej do skupiny Milion chvilek mne uráží. Dnes jsem sledl komentář na TV Budeš od pana Suchopára a paní Vítovou. Bylo tam minimálně 30 příspěvků odsuzujících dehonestaci pana Vrábela ve vašem pořadu. Nebudu to dále rozebírat, ale tento pořad si prosím shlédněte. Inženýr Jo. Pane inženýre, nemusím se na to koukat, vím, co bych určitě tam se dočetl. Srovnání s Milionem chvilek srovnání s Milionem chvilek nedošlo. Opakuji, co jsem řekl, a to je vážná věc, na které trvám. Budou-li se tyto demonstrace potkávat v ulicích ve stejnou zhruba dobu, kdy ti opravdoví milionáři, kteří mají ty neskutečné miliony dotací kolem pana Mináře, budou demonstrovat mohutně proti vládě, která chce, nebo je rozhodnuta, ty poplatky televizní zrušit. Mimochodem, umíte si to představit za Fialy? Ne, ten jim přidával. A nám ubíral. A bude-li se to potkávat v těch ulicích, no tak se to sleje do jednoho tónu. Já myslím, že to je nebezpečné, že si tady zahráváme s něčím nebezpečným. A hlavně, že drolíme dál tu nepodvolenou scénu. Já mám za to, že všichni ti lidé, včetně Koriny a dalších, jsou velmi poctiví lidé, kteří prostě tím vyjadřují svůj názor. A klidně to udělejte. Ale musíte si uvědomovat to nebezpečí, které tím vzniká. Ta situace, v níž jsme, je křehká. Je křehká mezinárodně, je křehká vnitřně. Andrej Babiš se dnes dohodl na neútočení s agentem Pávkem. Situace je ještě o něco křehčí. To máme jít do ulic demonstrovat proti tomu? Já myslím, že to je nerozumné. A hlavně předčasné. Ještě jeden ne, to je Samson a Jasmína, jo, v podstatě totéž. To bych mohl citovat dál, tím bychom ztráceli čas už. Ne, já bych řekl, že tady vlastně není významný spor o pana Vrábela. Já opakuji, já jsem se s ním několikrát mluvil jsem s panem Vrábelem. Rozhodně neumím posuzovat jeho kauzy, nebo velmi bych si uměl představit, že jsou skonstruované na něj. U mě se o to a dalších také mnohokrát pokusili. Ale prostě svolat demonstraci protivládní na říjen, po volbách, kdy to vybuchne celé to, kdy to po volbách vybuchne, kdy oni budou chtít milionáři a celá ta pátá kolona zaútočit právě v ten nejcitlivější okamžik. To jim dáváte do ruky teda zadarmo ESA. A nebo ne zadarmo, když už paní Korina mluvila o těch penězích, já nevím. Mně jsou tyhle ty věci kolem těch peněz opravdu lhostejné. Ale ta ESA, ta milho stejná, nejsou. Pojďme dál. Tak jednu citaci z dopisu pátera Petra z Ostravska. Zaujal mě článek o životě generála Radka Mladiče. Po jeho přečtení nevím, kam ho mám zařadit. Mám ho brát jako statečného hrdinu národa anebo jako válečného zločince. Trochu jsem válku v bývalé Jugoslávii sledoval, ale nebyl jsem si jist v tom dobrém slova smyslu, kdo bojoval proti komu a o jaké zájmy a postoje šlo. Takže jsem v tomto hodnocení trochu zmatený a moc tomu nerozumím. Pokud budete mít k tomu nějaké vysvětlení, dejte mi vědět. Ještě jednou za vše moc díky a posílám požehnání. Na setkání jsem dal jistý příspěvek na podporu protiproudu s pozdravem a tak dále, páter Petre. My jsme ten článek otiskli samozřejmě s plným vědomím toho, co to tady může vyvolávat. Vzpomeňme na Miloše Zemana, který, co by premiér, měl to těžké v tu chvíli, po 14 dnech, třech nedělích, vlastně od chvíli, kdy podepsal vstup do NATO České republiky, tak jsme se už vlastně tím účastnili toho bombardování Srbska, za které se Miloš Zeman pak Srbům omlouval. Já tomu rozumím, ta chvíle musela být nesmírně těžká v roli premiéra 3 neděle po vstupu do té šílené organizace. Já vím, že dokonce pan Panenka z Parlamentních listů napsal nějaký post na nějakou sociální síť a už ho vyšetřuje na nějaké udání policie kvůli tomu. Něco jsem zaznamenal, že i srbské fotbalisty od někud chtějí vylučovat z nějakých soutěží, protože právě ve chvíli, kdy pan Mladič zemřel ve vězení naprosto nelegitimního soudu, který neuznává ani Amerika, ani Rusko, ani Izrael, ani další hráči tohoto světa, tak Evropská unie si ho tady udělala a přitáhla si tam kromě jiného pana Mladiče a exemplárně ho z křísla člověka s mnoha infarkty a mrtvicemi odmítla propustit a nechala ho zemřít. Ve vězení ho zabila. Stanislav G. Děkuji za článek o generálu Mladičovi. Moje sestra s rodinou pobývala v Bělehradě v období bombardování města. Nad sídlištěm, kde bydleli, létaly tomahawky na rafinérii Pančevo. Nedá se to na 100% určit, ale sestra potom dostala nádor na mozku a švagr rakovinu prostaty a tak dále, píše Stanislav G. A do toho zase, dneska jsou to hezké ty konflikty, mně se to zdá správné. Vážený pane Hajku, málo kdy mě něco tak pobouří, jako zveřejnění hagiografie o uvozovkách mučedníkovi Radko Mladičovi na vašem webu. Radko Mladič zemřel jako šťastný muž, a teď je to citace. Bojoval za vítězství fašismu a stalo se tak. Citát od Nidžary Ahmedaševič, zjevně asi nějakého bosenského muslima. V rámci objektivity očekávám, jsou tady odkazy na Al Jazeeru a tak dále. Nevím. V rámci objektivity očekávám od vás oslavné články o podobných hrdinech a vlastencích, jako jsou například Felix Dzeržinský, Ante Gotovina, Roman Šuchevič, Augusto Pinochet, Che Guevara, Pol Pot, Moshe Dayan, Muammar Kadáfi, Saddam Hussein a mnoho dalších, neoprávněně v úvozovkách obviněvaných z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Salute, nepodvolený konvidádo, PS, chválím vás, že máte články z mnoha stran, a proto bych si přál, abyste publikovali uvážlivěji a tolik nepolarizovali. Vážený konvidádo, vy jste to přesně předvedl. Jestliže do těch jmen je takhle shrnete, tak to znamená, že se v tom buď vůbec nevyznáte, anebo že to děláte záměrně. Složitosti přece Che Guevara, složitost. Pinochet, složitost. Kadáfi, Saddam Hussein. No, dokonce i ten Dzeržinský je docela nejednoduchá postava, kterou jenom jsme si teď zkreslili tou zločinnou historiografií. Víte, ono se prostě musí k těm postavám přistupovat různě a ne si je hodit do jednoho pytlíku a mít to zavřený zločinci, jak nám velí Česká televize a naše školy. To je přesně ten postoj, kterým se nemůžete podepsat nepodvolený konvidádo. Podvolený. V tomto je konvidádo. Celá ta záležitost kolem Srebrenici, toho klíčového okamžiku Mladičovi a dalších procesů, je asi hodně, hodně tragická a složitá. Tam byla válka. Mám se ptát, kolik zahynulo Vietnamců, když Američané bojovali tisíce mil od své země, Mladič bojoval za svou zemi, ve své zemi. A přilétli tam americké stroje a bombardovali je. Mám se ptát, kolik zahynulo tisíců dětí na Donbase a usuzovat z toho, že všichni Ukrajinci a tak dále, ne. Mám se ptát, kolik zahynulo lidí v Gaze? Žen, dětí. Kolik vyvraždil režim, který podporujeme. A ty sem jako nezahrnete. Já myslím, že právě v tom je ten rozdíl. Podvolenosti a nepodvolenosti. Musíme v tom postupovat vážně. docela uvážlivě a opatrně, než takové výroky proneseme. S mladičem je to neskutečná věc, co s ním udělali. Neskutečná věc, jak jedou proti srbskému národu. Národu, který se nás zastával, když nám bylo nejhůř. V 38. i v 68. To byli Srbové, kteří byli ochotni přijít dokonce tady bojovat. A my se k ním chováme takhle? I to je znak podvolení. Já moc často tyhle vážné věci takhle neprobírám, ale víte, dejme si na ně pozor. Je to trošku jako s tím sporem o Ladislava Vrábela, který není sporem o Ladislava Vrábela, ale o tu demonstraci, který není sporem o peníze, ale o tu politickou hodnotu té akce. Pořád podobný problém. Pořád mu někteří nechtějí porozumět. A opět se to dál drolí. Tomu se říká rozděl a panuj. Oni to sem pouštějí všechny ty tajné služby a to. Ale to je úplně lhostejné, protože myslím si, že my nepodvolení bychom měli být za ta léta covidismu a dalších hrůz Fialové mafie, vlády Fialové, Fialové mafie, už docela zocelení. A trošku tomu rozumět. V Příčovech jsem měl pocit, že tomu docela rozumíme. Ale chápu každého, kdo má jiný názor. Nic, žádný názor není stoprocentní a platí jen ten. Aspoň ne na naší nepodvolené straně. Protiproudní kontrarevoluce. Pojďme dál. Mám tady krásné dopisy z té Ameriky, jak od Jarmily F. Musím si to nechat na příště. Já bych nejradši vždycky to všechno přečetl, protože jsou to tak krásné věci. Krásné dopisy o rozhovoru s rozhovorech, které jsme vedli, a zvláště pak o těch posledních, prostě to bych tady nechtěl ani vyjmenovávat, abych to zbytečně nikoho zase nedráždil tím, ale velevážený pane Hájku, opět jste do studia pozval skvělého hosta, který mnohé věci ozřejmil, mimo jediné, a to je problém, ano, jejich převaha v koalici. Já mám pro toto vysvětlení. On má daleko více financí na svou předvolební kampaň než koalice SPD, skládající se z chudých subjektů, kde každá koruna je vzácná, a to je také kasna systému demokracie. O moci stále více rozhodují peníze a proto opozice neustále vymýšlí všelijaké zákony o střetu zájmů, aby finanční převahu Andreje Babiše oslabili. Bývalá pětidemolice získávala finanční prostředky na svou činnost podvody, jak ukazují skandály s bitcoiny, kampaličkami či dozimetry. A tady je na místě otázka pomalého řešení o něch skandálů. Jak je možné, že ve funkcích stále působí Koudelka Vondrášek? I Bible svatá praví, že všechno zlo pochází z lásky k penězům. Tolik můj názor. S úctou Štefan H. Štefane, v mnohém pravda. Vy se odkazujete na ten rozhovor s panem Reichlem. Přišlo na něj ohromná spousta skvělých reakcí. A máte do jisté míry pravdu, že ty peníze tam hrajou obrovskou roli a že jestli něco tu demokracii údajnou definuje, tak jsou to právě ty peníze. Proto já nejsem příznivcem demokracie. Ani tohoto a ani obecného typu. Myslím si, že to je všechno podvod. A přesto chodím volit. protože vím, že se ocitám v reálném čase, v reálné situaci a že to je jediná cesta, jak se mohu pokusit svůj hlas dostat nepatrným dílkem vedle dalších protestních. To je pořád stejné. Je to opravdu pořád stejné, ale pořád má smysl o tom znovu a znovu mluvit a definovat si to. Ostatně, nejen to má smysl. Vážený pán Petr Hájek, já radši teda budu číst slovenštinu česky, aby mě zas někde neříkal, že jí komolím. Komolím jí určitě. Zdravím z Bratislavy vás i vaše spolupracovníky. Často sledují vaše pondělní hovory i další části vaší web stránky Protiproudu. Díky vám i Bohu za ně. Chci podpořit Protiproud malým duchovním dárečkem s svatou mší, svatými všemi. Terezia P. Terezia poprosila, aby se za Protiproud sloužilo několik mší, bylo jí to přislíbeno. Je to úchvatný dárek Terezie. Vedle těch úchvatných dárků, co dostáváme, abychom mohli vůbec provozovat a fungovat, ač nám někteří vyhrožují, že nás ekonomicky zničí, tak nás nezničí nic, pokud budeme mít po boku toho, který je v těch mších oslavován a kterému my v Protiproudu hluboce věříme. A proto moc děkuji na Slovensku, moc děkuji všem, kteří se za nás modlí. My se modlíme za vás, přátelé, věřte tomu. A těm, kterým je to lhostejné, to určitě nebude vadit. Trošku konfliktnější porada, ale myslím, že byla důležitá. Že prostě si ty věci musíme vyjasňovat. Ostatně Pán Bůh do toho vidí a vidí na našich srdcí a ten určitě ví, kde je pravda. Tak se na vás moc těším za týden a ochraňuj nás a vás a nás všechny, náš skvělý, milostivý Pán Bůh.

Krásné pondělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Jak jsem slíbil, tak doručuji. Vítejte u kávy, která se dnes bude zabývat historickým tématem. Je to velmi důležité téma a jde o nedávno zemřelého generála Radko Mladiče. Takže přátelé, doufám, že máte čas si udělat dobrou kávu, že se nad tím společně zamyslíme a že mi napíšete svůj názor. Dobrou chuť, přátelé. Jdeme na to, poslední prázdninový den. Radko Mladič. Radko Mladič zemřel. Hrdina, zločinec nebo produkt strašné války. Přátelé, vítejte u dnešní kávy. Dnes to nebude lehké povídání. Ve čtvrtek 27. srpna roku 2026 zemřel ve věku 84 let ve vězení Radko Mladič. Generál, velitel armády Republiky Srbské, muž odsouzený na doživotí, muž, jehož jméno je navždy spojeno se Srebrenicí. A během několika málo hodin se objevily v našem mainstreamu titulky, které nám celý jeho život a vlastně celou válku v Bosně shrnuly do několika slov. Válečný zločinec, řezník z Bosny, strůjce genocidy. Koukal jsem, co psali někteří uvědomělí komsomolci na Instagramu a žasl jsem, protože ta nevědomost z toho úplně, co přátelé, vyvěrá právě. Je to hrozný, opravdu hrozný. Jenže já dnes nechci dělat ani jednu ze dvou věcí. Nechci Radka Mladiče a nechci z něho vyrábět svědce a také nechci popírat Srebrenici, to v žádném případě. K masovým popravám došlo a byly zločinem. To je bezesporu. Ale stejně tak odmítám představu, že válku v Jugoslávii lze vysvětlit tak, že na jedné straně stály zlí Srbové, jak se to dneska prezentuje, a na druhé straně byly nevinné oběti. To není pravda. Oba moji otcové se účastnili v raném čase jugoslávských válek několikrát. Byli tam za OSN, byli tam i posléze za I4, S4 a tak dále. To znamená, že mám o tom jisté povědomí. Protože tak válka v Bosně opravdu nevypadala. A pokud chceme pochopit Mladiče, musíme nejprve pochopit Jugoslávii. Jugoslávie se nerozpadla u Srebrenice. Radko Mladič se narodil v roce 1942 v Bosně a Hercegovině. Jeho otec Nedja bojoval jako partizán a v roce 1945 zahynul v boji proti ustašovcům. To je velmi důležitý detail. Mladič vyrůstal v zemi, která měla druhou světovou válku doslova vypálenou do rodinné paměti a nebyl zdaleka jediný, každá rodina někoho takového měla. Ustašovský nezávislý stát Chorvatsko prováděl během války masové pronásledování Srbů, Židů, Rómů, Sintů a tak dále. Jasenovač, no tak ten se stal symbolem této hrůzy, to byl jeden z nejhorších, ne-li nejhorší vyhlazovací tábor během druhé světové války. Udělám na to určitě video, už jsem na to jedno video dělal, ale na archivu doktora Vajíčka bude další, trošku rozsáhlejší video. No a po válce přišel hrdina Josip Broz Tito. Jeho Jugoslávie se pokusila všechny tyto démony zavřít pod jednu pokličku s heslem bratrství a jednota. Dokud Tito žil, tak fungovala federace a poklička víceméně držela. Bylo to velmi chytře vymyšlené, už jsem tady několikrát říkal. On ty národy rozdělil do jednotlivých odvětví průmyslu, obchodu, lékařství, služeb a tak dále a díky tomu drželi pohromadě. Jedna část inteligence, dělníci, armáda, to byly Srbové. Tak. Tito bohužel zemřel v roku 1980. Jugoslávie se dostávala do ekonomických problémů, rostla nezaměstnanost, zadlužení i nacionalismus jednotlivých republik. A na přelomu 80. a 90. let začala federace praskat. Slovinsko, Chorvatsko a nakonec Bosna a Hercegovina. Jenže Bosna měla zásadní problém. Nebyla národním státem jednoho národa. Je to něco jako Ukrajina. Vedle sebe tam žili muslimští Bosňáci, Srbové a Chorvati. Vesnice se střídaly po několika kilometrech, existovala smíšená města, také samozřejmě smíšená manželství, ale současně historické křivdy, které nikdy úplně nevymizely. A když se začala Jugoslávie rozpadat, každý národ měl
úplně jinou představu o své budoucnosti. Bosňáci chtěli nezávislou Bosnu. Velká část bosenských Srbů chtěla zůstat spojena se srbským a jugoslávským prostorem. Chorvati měli vlastní ambice. A z politického konfliktu se stal konflikt ozbrojený. Kdo to byl, Mladič? Mladič nebyl nějaký polovojenský dobrodruh, který jednoho rána sebral samopal, tak jako například Stepan Bandera. K tomu ještě bych se rád vyjádřil. Byl profesionální důstojník jugoslávské lidové armády, vystudovaný voják. V roce 1991 bojoval v Chorvatsku a roku 1992 se stal velitelem hlavního štábu armády Republiky Srbské, neboli VRS. A tím se dostáváme k Radovanu Karadžičovi, doktor Karadžič. Karadžič byl politická hlava bosenských Srbů. Mladič byl jejich vojenská síla. Republika Srbská vznikla v prostředí, kde Srbové věřili, že pokud se Bosna odtrhne od Jugoslávie, mohou se i oni sami stát menšinou v novém státě. Bosňáci se naopak obávali rozdělení Bosny a vzniku etnicky homogenních území. A potom začala válka, ve které se postupně dopouštěly zločinů všechny strany. Dvakrát podtrhuji, všechny strany. Srbské jednotky, bosňácké jednotky, chorvatské jednotky, paramilitární skupiny a civilní obyvatelstvo bylo mezi tím. To trpělo nejvíce, bez ohledu na stranu. To ale neznamená, že rozsah jednotlivých zločinů byl stejný, nebo že tím mizí osobní odpovědnost velitelů. A právě

relativizovat. Civilista není legitimní vojenský cíl. Tečka. Ale zároveň musíme chápat, že Sarajevo nebylo jediným místem, kde v Bosně umírali civilisté. Proto se nyní dostáváme k Srebrenici. Srebrenica před rokem 1995. Když dnes někdo řekne Srebrenica, většina lidí si představí jediný okamžik, červenec 1995. Jenže válka kolem Srebrenice probíhala několik let, konkrétně 5. Srebrenica byla bosňáckou enklávou obklopenou územím kontrolovaným bosenskými Srby. Velitelem bosňáckých sil v oblasti byl Nasser Orić. O jednotky operující ze Srebrenice podnikaly v letech 1992-1993 útoky proti okolním srbským vesnicím. Domy byly vypalovány, docházelo k zabíjení, přitloukli lidi na vrata a tady bych mohl pokračovat. Srbové byli vražděni a zajímáni. A Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii později výslovně konstatoval, že někteří srbští zajatci byli ve Srebrenici krutě týráni a někteří byli zabiti. To není žádná srbská propaganda, jak se dneska snaží někdo tvrdit. To je součást spisů samotného tribunálu v Hágu. Nasser Orić byl před tribunálem souzen. V první instanci byl odsouzen za selhání při zavránění vraždám a krutému zacházení se srbskými civilisty, ale odvolací senát tento rozsudek následně zrušil, protože nebyly splněny právní podmínky jeho velitelské odpovědnosti. Takhle se to hraje, přátelé. To je Mezinárodní trestní tribunál, který neuznává Čína, neuznává Izrael, neuznávají Spojené státy americké. A takhle bych mohl pokračovat. A tady vznikla obrovská srbská frustrace. Srbské rodiny kolem Srebrenice měly své mrtvé, měly vypálené domy, měly vlastní příběh hrůzy a cítili, že svět jejich oběti prakticky nevidí nebo nechce vidět. To je důležitá část příběhu, opět dvakrát potrhuji. Ale teď přijde stejně důležitá věta. Nic z toho neopravňovalo kohokoliv k tomu, co následovalo v červenci roku 1995. Srebrenica byla od roku 1993 vyhlášena OSN za takzvanou bezpečnou oblast. Měla být demilitarizována a chráněna jednotkami UMPROFOR. V praxi systém nefungoval. V červenci 1995 zahájila armáda Republiky Srbské operaci proti enklávě. 11. července Srbové Srebrenici obsadili, mladič přijel do města, existují z toho slavné televizní záběry a potom začalo oddělování mužů od žen a dětí. Ženy, děti a starší lidé byli odváženi pryč, muži a chlapci byli zadržováni. Část bosňáckých mužů se současně pokusila prorazit lesy směrem k Tuzle. V této koloně byli civilisté i příslušníci bosňácké armády a během průlomu docházelo také k bojům. Jenže vedle bojových ztrát následovalo něco úplně jiného. Systematické popravy zajatců na různých místech. Ve skladech, na farmách, na polích, v okolí Zvorníku, Bratrunace. Tisíce lidí byly popraveny. Já mám příběh z jedné školy, který tady ani nemůžu vyprávět. Člověk, který se toho zúčastnil, kapitán, tak spáchal několik měsíců po, když se vrátil do České republiky, tak spáchal sebevraždu. Jejich těla byla ukládána do masových hrobů, část ostatků byla později přesouvána do sekundárních hrobů. Mezinárodní soudy tuto událost pravně kvalifikovali jako genocidu. Radko Mladič byl za genocidu ve Srebrenici pravomocně odsouzen. Tohle bychom si neměli přepisovat podle toho, zda máme nebo nemáme Srby rádi. Já třeba Srby rád mám, ale tohle prostě byla chyba. Stejně jako bychom neměli přepisovat zločiny spáchané na Srbech. Mladič před Hágem. Po válce Mladič zmizel. Obžalován byl již roku 1995, ale zatčen byl až v květnu 2011 v Srbsku. Bylo mu 70 let. Následoval dlouhý proces. V roce 2017 přišel rozsudek do životí. Byl uznán vinným za genocidu ve Srebrenici, pro následování, vyhlazování, vraždy, deportace, násilné přesuny obyvatelstva, teror proti civilnímu obyvatelstvu Sarajeva, nezákonné útoky na civilisty a braní příslušníků OSN jako rukojmích. Ale jedna věc se někdy v médiích zjednodušuje. Mladič nebyl odsouzen za genocidu ve všech místech, kde jí žalobci tvrdili. V případě několika bosenských obcí z roku 1992 byl obžaloby z genocidy zproštěn. Jeho doživotní trest byl v roce 2021 pravomocně potvrzen. A tady se dostáváme k otázce, která podle mě stojí za diskuzi. Byl Hák spravedlivý? Tady by byl velmi opatrný. Není pravda, že tribunál soudil pouze Srby. Před tribunálem stanuli také Chorvati, Bosňáci, představitelé dalších skupin. Současně je naprosto

legitimní diskutovat o tom, jak jednotlivé národy rozsudky tribunálu vnímaly a proč mezi Srby vznikl hluboký pocit, že jejich vlastní oběti nebyly připomínány stejně intenzivně. I ty filmy, které jsou na to natočeny, jsou velmi, velmi tendenční. Velmi tendenční. Právě případ, který jsem zmiňoval, Násera Oriče, je toho dobrým příkladem. Odvolací soud ho nakonec naprosto zprostil odpovědnosti. To ale neznamená, že soud řekl, žádné zločiny na Srbech nebyly. Naopak, odvolací senát výslovně zdůraznil, že o existenci závažných zločinů proti srbským zajatcům nebylo pochyb. Právní otázkou bylo, zda byla prokázána Oričova osobní velitelská odpovědnost. To se velice často dělo právě u SSáků například. A to jsou dvě naprosto rozdílné věci. A teď ta nejdůležitější otázka. Co tedy byl generál Ratko Mladič? Pro jedny válečný zločinec a symbol Srebrenice. Pro část Srbů voják, který bránil svůj národ v době rozpadu země a občanské války. Historická realita však není referendum popularity. Mladič byl profesionální generál, schopný vojenský velitel a jedna z rozhodujících osobností bosenské války. Současně byl člověkem, který nesl velitelskou a podle pravomocného rozsudku také trestní odpovědnost za mimořádně závažné zločiny. Jedno ovšem nevylučuje druhé. Můžeme rozumět strachu bosenských Srbů, můžeme připomínat zavražděné Srby, můžeme mluvit o Oričových jednotkách, můžeme negativně kritizovat chyby OSN a že jich bylo. Že jich bylo. Můžeme také negativně kritizovat politiku západních států. Tady mě doplňte, přátelé, hned vás napadne co. Můžeme diskutovat o rozpadu Jugoslávie, ale nesmíme kvůli tomu tvrdit, že poprava zajatců byla legitimní odvetou. Nebyla. A stejně tak, ale nesmíme obrátit znaménka a tvrdit, že protože byl Mladič odsouzen, byli Srbové jedinými pachateli války. Nebyli. Nebyl to příběh dobra proti zlu. Byla to občanská, brutální, etnická, mnohdy vyhlazovací válka, říká se tomu genocida, ve které soused bojoval proti sousedovi. To, co si dělali, bylo neuvěřitelné. No a slíbil jsem Banderu. Často dnes slyší morální soudy nad tím, kdo smí být hrdinou a kdo jim být nesmí. A potom se podívám na dnešní Ukrajinu a vidím připomínání Stepana Bandery prakticky každý den nebo některých dalších představitelů ukrajinského nacionalistického hnutí. Historické okolnosti Bandery a Mladiče jsou samozřejmě odlišné a bylo by chybou je jednoduše postavit vedle sebe jako dvě totožné postavy. Ale jednu otázku si položit můžeme. Máme na historické osobnosti používat stejný metr? Pokud odmítáme kult osobnosti spojené se zločiny proti civilnímu obyvatelstvu na Balkáně, ve Srebrenici, měli bychom být stejně kritičtí k historickým osobnostem a organizacím spojenými se zločinami proti Polákům, Židům, ale také Čechoslovákům a tak dále, nebo dalším civilistům na východě Evropy. Historie nemůže fungovat podle toho, kdo je právě náš geopolitický kamoš. Ne? Bohužel to tak je. Dáme si závěr. Radko Mladič zemřel. Jeho soud skončil, ale spor o jeho místo v dějinách nekončí. Bude mít vlastně pohřeb se všemi státními poctami. Já se Vučičovi nedivím v tomhletom, jo? Možná právě jeho život ukazuje, jak nebezpečné je rozdělit válku na hodné a zlé. Srebrenice byla zločin, o tom není diskuze. Masové popravy zajatců byly zločinem. Zločiny proti Srbům byly rovněž zločiny. Srbská matka, které někdo zavraždil syna, netrpěla méně než bosňácká matka, tak jako jsme mohli vidět například u Lady D, Lady Diany. Vzpomínáte si, přátelé, tak to byla bosňácká matka. Možná proto kolem toho byl takový humbuk, těžko říct. Pokud začneme oběti dělit podle národnosti nebo podle toho, která strana je nám politicky sympatická, historii jsme nepochopili vůbec. Proto bych Radka Mladiče ani neoslavoval, ani z něj nedělal jednoduchou karikaturu balkánského monstra. Spíše bych to studoval, tu válku, protože jeho příběh je příběhem rozpadu Jugoslávie. Je to příběh nacionalismu, někdo může říct ultranacionalismu, strachu, pomsty, selhání mezinárodního společenství, ale hlavně selhání lidství. A nakonec války, ve které se lidé, kteří ještě několik let předtím žili v jednom státě, byli sousedé, dokonce si pomáhali, se začali navzájem zabíjet. Můžeme dát třeba srovnání paralelu se Sudety. Klidně by to šlo. A právě v tom je podle mě největší varování.
Takže tak, přátelé, pište do komentářů, co vy si o tom myslíte. Já vám všem přeji krásný den, úspěšný den, ať se vám daří a brzy zase na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002-550, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet. A mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Naplno zahajuje politická sezóna. S kým jiným bychom o těch podivuhodných věcech, které se tady dějí a připravují, měli promluvit jako prvním? No, samozřejmě s Jindřichem Reichlem. Vítejte u nás.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny protiproudaře.
0: Těch témat je spousta. Hlavně teď se bojovalo konečně naplno ve sněmovně o jedno přehlasování veta jistého pána, který sedí na hradě. No ale k tomu se dostaneme. Pojďme na to. Vy jste tedy u nás relativně dlouho nebyl, protože vy máte teď tolik vlastních možností komunikace. Sleduji samozřejmě vaše videa. Dokonce vás občas zvou i do těch mainstreamových médií. To jsou novinky, co? Řekl bych. Cítíte to tak?
1: Tak já zaprvé bych chtěl říct, že sem do protiproudu přijdu, kdykoliv mě pozvete, protože si velmi vážím toho, že jste mi dávali šanci už v době, kdy mě právě ta mainstreamová média ignorovala, takže já kdykoliv pozvání přijmu a bez váhání dorazím. Nicméně v tuhle chvíli ono to není ještě zas tak růžové. Samozřejmě zve mě CNN Prima News, která podle mého názoru v tuto chvíli z těch mainstreamových médií je jednoznačně nejobjektivnější a vykonává nejlepší práci na poli zpravodajství. Česká televize tolik ne, tam jsem persona non grata z očividných důvodů. No a u televize Nova tam je to dáno tím, že toho zpravodajství a publicistiky je tam pomálu, takže samozřejmě těch příležitostí je méně, ale tam jaksi žádnou averzi necítím. Ale každopádně samozřejmě na CNN Prima News teď dokonce byla prolomena ta hranice, že mě pozvali i v neděli a do toho hlavního vysílacího pořadu, vysílacího času. A co jsem viděl, tak to mělo 652 tisíc zhlédnutí, což je krásné číslo a zhruba o nějakých 100-150 tisíc víc, než má běžná neděle o prázdninách. A tudíž musím říct, že bych chtěl poděkovat tímto lidem, našim občanům, že právě sledují, sdílejí moje videa, sdílejí moje myšlenky, protože bez nich bych to nikdy nedokázal a to je především jejich zásluha.
0: Vy jste tak opravdu jeden z těch nejaktivnějších poslanců SPD v tomto smyslu, respektive SPD pro. Vy taky máte v klopě pořád ještě svou stranu vetknutu. Jen mě řekněte na začátek ještě, existuje pro pořád a bude existovat, anebo směřuje to nějak k nějaké integraci s SPD?
1: Tak pro samozřejmě existuje. Dokonce teď do voleb nasazujeme 4 senátní kandidáty. Milana Loprajze na Ostravsku, což si myslím, že je skvělé jméno a hlavně je to úžasný člověk. On je nejenom nositelem toho slavného jména, ale především mužem, který bych řekl, má obrovské charisma, je to neuvěřitelně čestný člověk, inteligentní, poctivý člověk. Takhle si představuji senátora parlamentu České republiky a mnozí ho jistě znají z jeho hovorů z Radhoště. Honzu Skalického nasazujeme v Děčíně, Hinka Berana, hlavní tvář boje proti výstavbě větrných elektráren na Trutnovsku a pana doktora Josefa Šornu na Příbramsku. Takže 4, řekl bych, velmi solidní kandidáti. Nicméně já se netajím tím a říkám to dlouhodobě, že já bych byl velmi pro konsolidaci vlastně těch stran, které dnes tvoří klub SPD, to znamená SPD pro Svobodní a Trikolora, a vytvoření jednoho národního bloku. Podle mého názoru by to bylo pro naše občany mnohem srozumitelnější a bylo by tak možné vytvořit opravdu zásadní sílu, která by byla hybatelem na poli politických soubojů a diskuzí v České republice. A dle mého názoru by prostě reprezentovala podobné hodnoty a měla by podobné cíle jako v Německu AfD či v Rakousku FPE. Jakmile je to roztříštěno do několika stran, vždycky je tam nějaký interní souboj, přetahování a tak dále, třeba i na úrovni krajů, nejenom na té centrální úrovni. A to prostě ti voliči nemají rádi. Oni chtějí vidět, že my táhneme za jeden pro vás, že jsme tady pro ně a nikoli pro sebe, takže já se další konsolidaci, integraci určitě nebráním. Naopak si myslím, že by to byl krok správným směrem.
0: Týká se to podle vás i takových těch dalších seskupení typu Jasan a podobně, nebo s nimi nejednáte, nebo oni nejednají s vámi?
1: No, tam je zásadní to, aby ty subjekty vůbec k tomu měly chuť. On to málo kdo je ochoten přiznat a velmi často navíc mají ty menší subjekty úplně nerealistické požadavky. Víte, pro mě to také nebylo jednoduché rozhodování, když jsme se domlouvali na té společné kandidatuře do poslanecké sněmovny, že jsme měli vlastně jenom dva kandidáty pro a dva kandidáti byli od Svobodných, dva kandidáti od Trikolory, ale měl jsem na výběr, jestli roztříštit tu scénu, a nebo raději upozadit nějaké naše interní partikulární ambice a skutečně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem přesvědčen, že ten výsledek mohl být i lepší, ale voliči na poslední chvíli přesedlali k ANO Andreje Babiše. Nám to bylo zřejmé, protože v posledním průzkumu před volbami měl Babiš 28% a my nějakých 12, stačilo nějakých 6 a nakonec to skončilo tak, že stačilo, se nedostalo do sněmovny, my jsme klesli o nějakých 5% a Babiš s ANEM nabral 7%. To znamená, tam ten přeliv byl naprosto zřejmý a jasný. A já pevně doufám, že voliči si uvědomili, že Česká republika potřebuje mnohem zásadnější systémové změny, než které třeba i v současné době se dějí a že napříště budou ještě odvážnější, že ten proces bude právě podobný jako třeba v Německu nebo ve Francii. V Německu, když byl pan Scholz, tak lidé ještě v těch minulých volbách se obávali AfD, že to je příliš radikální, příliš extremistické a dali příležitost panu Merzovi. A dnes už vidí, jak to dopadlo, že to je jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Tak. Francie je to samé. Také se báli dlouho Marine Le Penové a teď to vypadá v těch volbách, že ať už to bude ona nebo Jordan Bardella, takže prostě Francie bude mít prezidenta právě z té Le Penovské kliky, což je jenom dobře. A já myslím, že ten samý proces musíme projít i tady v České republice, že lidé si musí uvědomit, že příští léta nebudou soubojem s Ruskem. Rusko z mého pohledu pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Bude to přímý souboj s Evropskou unií. To je ten uzurpátor, to je v současné době subjekt, který způsobuje neprosperitu, chudnutí České republiky, omezení její suverenity a zároveň ohrožení její bezpečnosti přes migrační pakt. A kdo se nebude schopen postavit naprosto tvrdě a nekompromisně tomu Bruselu, tak nemůže Českou republiku vést k lepším zítřkům. Prostě nemůže. Ta doba bude přímo, řekl bych, klasifikována nebo přímo bude determinována právě postavením a soubojem mezi suverénní vládou jednotlivých členských zemí a bruselskou centrálou, která se snaží uzurpovat čím dál tím větší porci moci na úkor těch jednotlivých států.
0: Já myslím, že to je přesně téma, ke kterému se musíme dostat, ale než se vrhneme na jedno, na to hlavní vnitropolitické, jenom jste mě něco připomněl. Když říkáte, Rusko není tím hlavním problémem pro nás. Teď byly takové ty obrovské spekulace kolem toho, co dělal šéf CIA v Moskvě. A teď Donald Trump, poté, co viděl všechny ty komentáře těch politiko a podobně, těch prostě Bruselanů, že jel vyhrožovat Rusku, aby si dalo, aby si velmi rozmyslelo útok na některou z členských zemí NATO. Tak Donald Trump právě prohlásil, že o nic takového nešlo, protože Rusko není tím problémem a Rusko nemíní zaútočit na žádnou zemi NATO. Když to slyšíme spoza oceánu, tak si vždycky uvědomím, jak je to absurdní, že v této zemi existuje spousta lidí, kteří, když vy vyslovíte přesně tutéž tezi těsně předtím, tak vás mají za nějakého kremelského agenta.
1: Přesně tak to je. Já musím říct, že já se tomu vždycky směju a všem říkám, prosím vás, když jsem teda ten kremelský agent nebo tady nějaký Putinův asset, Putinova investice, prosím vás, můžete mě říct, v čem se moje výroky liší od výroku Donalda Trumpa
0: No,
1: ve vztahu k
0: právě.
1: ukrajinské válce?
0: No.
1: Ukažte mi to. Vždyť Donald Trump jasně kritizuje Ukrajinu, jasně říká, že si Ukrajina za tu válku mohla sama z velké části a že z velké části to byla taky proxy válka mezi NATO
0: Ano.
1: a Ruskem. To dneska říká oficiální americká administrativa.
0: Ano.
1: A když to já řeknu tady, tak samozřejmě okamžitě se vyrojí celá řada těch lepševiků a pravdoláskařů a podporovaných těmi médií skorumpovanými, kteří okamžitě mě začínou nasazovat nějakou psí hlavu. Ale já prostě říkám, že já jednám pouze v zájmu občanů České republiky. Já nefandím žádné zemi. Já nefandím ani Rusku, ani Ukrajině, ani Francii, ani Spojeným státům. Pro mě jediná moje snaha je účelně prosazovat zájmy občanů naší země. A bytostným zájmem občanů České republiky je to, aby na Ukrajině zavládl mír. Čím dřív, tím líp. A já čtu tedy tu návštěvu šéfa CIA v Moskvě, ale úplně jinak než naše mainstreamová média. Podle mého názoru Donald Trump zcela jednoznačně designoval jako svoji prioritu Irán. A on v tuhle tu chvíli už nemůže být rozkročen na dvě nohy, nemůže podporovat zároveň Ukrajinu a řešit si svoje problémy s Iránem. A nadto si je nemůže řešit za situace, kdy Rusko a Čína Irán podporují.
0: Ano.
1: A dle mého názoru, je to čistě můj subjektivní pohled, ale takhle to čtu z hlediska nějakého selského rozumu, tam pan Radcliffe jel proto, aby Moskvě předal vzkaz, že jsou schopni se dohodnout na nějakém míru na Ukrajině, který bude pro Rusko výhodný, výměnou za to, že Rusko už nebude tolik podporovat Irán a případně se stane i nějakým komunikátorem s Čínou, aby prostě byl Irán izolován. Protože zcela jednoznačně hlavní prioritou Donalda Trumpa v tuto chvíli je Irán. Ukrajina už ho fakticky vůbec nezajímá a
0: Jasně.
1: je pro něj pouze přítěží.
0: Jasně. Tak pojďme tam, kam jsme chtěli hned vstoupit na začátku. Jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky. Mimochodem, než se ještě zeptám dál, jak to po těch pár měsících vidíte? Změnilo se pro vás něco, když jste teď tím poslancem a ne pouze psancem?
1: Já myslím, že jsem psancem i poslancem, tedy, že já to jsem dokázal skloubit, jelikož opravdu ty útoky jsou až dětinské. Já jsem si z toho udělal legraci tento týden, když jsem napsal na Facebook tu SMS-ku od Putina, protože to už na to se jinak než humorem odpovídat nedá. To už je tak trapné a ukazuje to zoufalou argumentační prázdnotu opozice. Oni nejsou schopni vlastně přijít s jakýmkoliv argumentem. A dokonce už i Lidové noviny napsali to, komentovali tu moji debatu s tím Matějem Ondřejem Havlem z TOP
0: Ano.
1: 09, kdy tam napsal redaktor povinně, Rajchl je nejodpudivější bytost v české politice, nikdy by ho nevolil, je to člověk, který má politiku postavenou na dezinformacích a strašení a poslední odstavec, no a v té debatě měl vlastně pravdu. Protože já jsem vlastně tam říkal, že na ty nákupy zbrojní techniky, tak jsem tam říkal, prosím vás, teď je nesmysl nakupovat, protože teď jsou ceny nejvýše. V tuhle tu chvíli ti zbrojaři by mohli navýšit svoje kapacity 10x a stejně by nestíhali. A logicky, když poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena je vyšponovaná na několika násobek té standardní ceny. A proto je daleko lepší si na uzavření těch kontraktů počkat až po skončení té války. Já jsem samozřejmě známým odpůrcem navyšování těch výdajů, podle mého názoru to nikam nevede. A tudíž prostě je to jednoznačný konkrétní argument, který já jsem v té televizi předložil. No a Matěj Ondřej Havel, protože na to nemá žádný věcný argument, na to není věcný argument, jelikož se jedná o zbytečné a bezuzné